0: špunt, ty hlupáčku? Zeptala se Juditka. Aha, řekl Paddington schlíple. To mě vůbec nenapadlo. Jonatán se na Paddingtona obdivně zadíval.
1: Pane jo, že jsi tu ale natropil parádní nepořádek. Ani já jsem nikdy takový binec nezvládl.
0: Paddington se posadil a rozhlédl se. V místech, kam na jeho mapu Jižní Ameriky dopadla voda, byla podlaha koupelny pokrytá jakousi bílou pěnou.
1: Je to trochu neupravené, přiznal. Vůbec nevím, jak se to mohlo stát.
0: Neupravené? Juditka ho zvedla na nohy a zabalila do ručníku. Máme před sebou spoustu práce, než budeme moci jít dolů, Paddingtone. Jestli to uvidí paní Ptáčková, tak vážně netuším, co na to řekne.
1: Já to vím, zvolal Jonatán. Mně to občas říká.
0: Juditka začala hadrem vytírat podlahu. Teď se hlavně rychle usuš, abys nenastydl. Paddington se pokorně začal drbat ručníkem.
1: Musím uznat, podotkl, když se zadíval do zrcadla, že jsem teď výrazně čistší, než jsem byl. Vůbec nevypadám jako já.
0: Paddington opravdu byl mnohem čistší, než když k Fouskovým přijel. Srst, kterou měl ve skutečnosti docela světlou a ne tmavě hnědou jako předtím, byla naježená jako nový kartáč, ale přitom měkká a hebká. Nos se mu leskl a z uší zmizely všechny stopy po marmeládě a krému. Byl tak vymydlený, že když o chvíli později dorazil dolů a vešel do jídelny, všichni se tvářili, že ho nepoznávají.
1: Vstup pro obchodníky je z boku, zamručil pan Fousek zpoza novin.
0: Paní Fousková odložila pletení a upřeně se na medvěda zadívala.
2: Nejspíš jste si musel splést dům, prohlásila. Tohle je číslo 32, ne 34.
0: I Jonatán s Juditkou se shodli, že muselo dojít k nějaké mýlce. Paddington už začínal být docela znepokojený, když tu se najednou všichni rozesmáli a pochválili ho, jak mu to sluší, když je umytý, učesaný a úctyhodný. Udělali mu místo v malém křesílku u krbu a paní Ptáčková přinesla další šálek čaje a talíř horkých topinek s máslem.
1: Tak, Paddingtone, řekl pan Fousek, když se všichni usadili. Doufám, že nám teď povíš něco o sobě a o tom, jak ses dostal do Británie.
0: Paddington se uvelebil v křesle. Opatrně si otřel kus másla z fousků, složil tlapky pod hlavu a natáhl nohy ke krbu. Obecenstvo měl rád, obzvlášť když mu bylo teplo a na světě bylo tak příjemně.
2: Vyrůstal jsem v nejtemnějším Peru, začal vyprávět. Starala se o mě teta Lucie, co žije teď v domově pro staré medvědy.
0: Zamyšleně zavřel oči. Všichni v pokoji stichli a napjatě vyčkávali. Po chvíli, když se stále nic nedělo, začali být neklidní. Pan Fousek nahlas zakašlal.
1: To není moc zábavný příběh, poznamenal netrpělivě.
0: Naklonil se a šťouchl do Paddingtona dýmkou.
1: To jsou mi věci, prohlásil. Vždyť on usnul.
3: Byl jednou jeden mramorový les. A v tom lese, jako v každém jiném, rostly docela obyčejné houby. Kromě toho se zde ale děly docela neobyčejné věci. Když hrozilo houbám nebezpečí, nehádali se a vycházeli spolu téměř přátelsky. Ale běda, jakmile se za poslední houbařskou nohou zavřelo poslední křoví. Všechno se rázem změnilo. Milé houby začaly pomlouvat a klevetit, intrikovat, škodit a zlobit. Píchavky byly známé svou nadutostí, lišky lstivostí, Václavky bez ustání harašily zbraněmi, čirůvky pomlouvaly, ryzce se vychloubaly a holubinkám bylo všechno jedno, čímž klidu mramorového lesa ani trochu nepomohly. A co teprve muchomůrky, největší potíže byly právě s nimi. A tak Strakoš, moudrý a vážený hřib od statečného dobu, k sobě jednoho dne zavolal nejstarší muchomůrku a pravil. Vážená paní, den za dnem se na moji hlavu snášejí stížnosti. Je jich čím dál víc. Žampionům se nelíbí vaše nespolehlivost. Hadovka smrdutá trpí vaší parádivostí. Lišky mi sdělili, že se urážíte pro kde jakou malichernost. A hříbky si večer co večer stěžují u potoka na všechna příkoří, která jim působíte. A pozdvihl zrak, aby pohlédl muchomurce do očí. Muchomurka by se ráda urazila, ale tím by jen potvrdila slova ostatních a tak pro tentokrát na urážení zapomněla a opáčila. Chcete-li odpověď, máte ji mít. Se žampiony se přátelit nebudeme. Mají na náš vkus příliš dobrodružnou povahu. Chvíli v lese, chvíli v lukách, to není nic pro nás. Lišky jsou staré pletichářky a jejich pomluvy mě ani trochu nezajímají. Hadovka smrdutá, no, ať raději mlčí. Právě ona slavnému rodu hub žádnou čest nedělá. A hryby? Ti by měli být rádi, když jim dovolíme žít v naší blízkosti. Pohled na jejich nemotornost je pro nás, elegantní muchomůrky, bez tak velkým utrpením, pak s konečnou platností utichla. Z její odpovědi bylo jasné, jaké muchomůrky doopravdy jsou. Krásné, hloupé a namyšlené. Strakošovi zbývalo jediné. Naposledy ve svém životě se o to pokusil. Vážená paní muchomůrko, pravil vážně, vidím, že po dobrém s vámi nic nesvedu. A tak chtě nechtě nařizuji. Počínaje dnešním dnem, nesmí jediná z muchomůrek pomyslet na druhou houbu jinak, nežli laskavě. Muchomůrka jen pozdvihla své bělostné puntíky v sloup. Byla stejně domýšlivá jako její družky. Musíte se konečně naučit vidět okolo sebe věci hezké, pokračoval Strakoš. A když potkáte jinou houbu, usmějete se a prohodíte několik milých slov. Řekl, co mu leželo na srdci a doufal, že se muchomůrka postará, aby jeho slova dospěla ke sluchu všech muchomůrek mramorového lesa. Vážená paní muchomůrka vzkaz opravdu vyřídila, ale každý přece jen poslouchá tak, jak mu uši narostly. Ani muchomůrky nejsou výjimkou. Druhého dne vyrazila jedna ze zelených muchomůrek pro ranní rosu a opakovala si stále dokola. Musím kolem sebe vidět jen to hezké, musím kolem sebe vidět jen to hezké. A se zájmem pohlédla na blížícího se Strakoše. Ten je ale hezky ošklivý a hezky starý, pomyslela si a dokonce se i pousmála. Potom si vzpomněla na další slova své učitelky. Měla bych prohodit několik uctivých a milých slov. Zvučně tedy zahlasila.
4: Uctivost, dědo, klid se mi z cesty, je-li ti život milý.
3: A spokojena sama sebou šla dál. Jenže jak měla nos zdvižený vysoko k nebi, nedívala se na cestu a vrazila do člověka. Houbař zajásal, sebral milou houbu do koše a začal se těšit na smaženici. Chudák ani netušil, že mu tahle protivná houba může večeři jedině otrávit. Starý, moudrý Strakoš to však viděl, a protože byl příliš star a příliš unaven celoživotním bojem s muchomůrkami, vydal poslední rozhodnutí svého života. Dnešním dnem se stává rod muchomůrek druhem prudce jedovatým. Všichni lidé rostliny a zvěř nechce před těmito otravnými houbami mají na pozoru. Proti tomuto rozhodnutí není odvolání. Od té doby, kde kdo ví, že muchomůrky jsou jedovaté, mohou se naparovat, jak chtějí, mohou otáčet klobouky ze strany na stranu, stavět na odiv své bělosné puntíky, nikoho tím už neokouzlí. V mramorovém lese vládne opět klid. Stromy se vypínají k nebesům, na lesních paloucích se pase zvěř a z mechových polštářů vykukují klobouky hub. Vlastně se tam dějí samé, docela obyčejné věci. Jako v každém pořádném lese.

0: soudem. Profesor v županu. Půda profesora Kadeřábka se proměnila v noclehárnu. Na jedné palandě chrápal Vasil, na druhou se natáhl Carlos a Ramses si lehl vedle otce na železnou postel. Probudilo ho prudké slunce a štěkot. To se Hubert v přízemí domáhal procházky.
1: Na schodech určitě zůstaly nějaké ponožky, uvědomil si Ramses. Bernardin půjde po stopě.
0: Rychle se vykradl na chodbu. Měl pravdu. Sem tam nějaká visela ze zábradlí a jedna byla dokonce před profesorovým bytem. Zrovna ji zvedal, když se otevřely dveře a v nich stál profesor Kadeřábek v županu.
2: Ramíku, zvolal překvapeně, ty mě hledáš.
1: Ano,
0: zalhal Ramses a nalezené ponožky schovával za záda. Hubert už dole táhl na šňůře paničku k rannímu venčení. A když profesor Kadeřábek v pracovně radostně zvolal,
2: příteli, musíme si toho tolik povědět,
0: Ramses přestal lhát a ke všemu se přiznal. Přiznal, že celý život strávil s bratrem a se svým otcem a s maminkou Mochitou, na kterou se ale už moc nepamatuje, tady v téhle vile na půdě. Profesor celou dobu mlčel, stál a poslouchal. Posadilo ho teprve sdělení, že jejich otec býval mafiánským šéfem a půda ohromným skladištěm, Ramík řekl, impériem nakradeného galanterního zboží, jmenovitě punčoch, punčochových kalhot, dupaček, podkolenek a ovšem ponožek.
2: Jak to, že byla, přerušil Ramíka, to už není, zvolal lítostivě. Představa, že něco tak velkolepého nemůže zdokumentovat, popsat a zakreslit do svého díla, ho na chvíli zdrtila.
1: Není. Včera v noci vydrancoval gang Kudly Dederona.
0: Profesor Kadeřábek strnul. S posvátnou úctou opakoval slova, která v životě lichožroutu zazáří zlověstným třpitem.
2: Vydrancoval gang Kudly Dederona.
1: A to není všechno, vyrušil ho Ramses. Tulík se s ním spřáhnul. Stal se guvernérem našeho horního města.
0: Profesor sáhl po džbánu vody, kterou si připravil k zalití fíkusu. Vyprahlo mu, celý džbán vypil.
2: A kde jsou ty?

0: musela to být pro něho hrozná rána. Nenechávej ho samotného. Vyšel s ním do předsíně a tak otcovsky se na něho usmál, že mu Ramík málem pověděl, že jeho otec přece samotný není, když tam je i Sibiřan Vasil a Mexičan Carlos. Ale aspoň tohle si nechal pro sebe.
1: Tygy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: O gaviálovi, který rozkvetl. Po břehu řeky Gangy se procházel gaviál indický. Chodil sem a tam, tam a zpátky. Byl sám a bylo mu na světě smutno.
3: Oh, nikdo mě nemá rád. Nikdo se mnou nechce kamarádit, fňukal. Prý jsem moc ošklivý.
2: Jeden starý buvol, který se přišel ke gaviálově řece napít, mu dokonce řekl,
4: uhni ty zubaté strašidlo.
2: A přitom každý ví, jak tihle špinaví buvoli příšerně vypadají. Jindy k vodě přiběhl tygr. Ten byl naopak velice krásný. Gaviál na něm mohl oči nechat a už z dálky ho zdvořile zdravil.
3: Jenže nafoukaný tygr ani neodpověděl. Jen se po gaviálovi ohnal pračkou. Jede, šeredo!
2: Jakoby u tak veliké řeky nebylo dost místa pro všechny. Pak dorazil slon. Gaviál ho viděl, jak se blíží a připadal mu čím dál větší a vznešenější. V Indii sloni nosí štěstí a gaviál se těšil, že štěstí přinese slon i jemu. Jenže slon ho v té spoustě bláta, co ho bylo na břehu řeky, vůbec neviděl.
3: Pozor, zašlápneš mě,
2: vypískl gaviál. Ale slon měl velikánskou žízeň a pil tak hlasitě, že gaviála ani neslyšel. A když se dost napil, naplácal si na záda bláto a jak důstojně přišel, tak zase odešel.
3: Vlastně bylo štěstí, že mě nezašlápl,
2: pomyslel si gaviál. Sloni štěstí nosí, i když o tom sami nevědí.
3: Mně ho slon také přinesl, ale veselý nejsem. Myslím, že jsem pořád smutný. Nemám kamarády, nikomu se nelíbím, nikdo mě nemá rád.
2: Takhle pořád kolem dokola lamentoval ten gaviál. Pak se na sebe podíval do vody
3: a div se nerozplakal. Jsem šeredné, zubaté strašidlo s divnou bambulí na nose.
5: Ale ta bambulka je přece roztomilá.
2: Směl bych se posadit? Ozval se tenký hlásek a hned vedle gaviála se něco barevně zatřepetalo. Dovolíš?
3: Gaviál údivem otevřel pusu a zas ji zavřel. Klap! A kdo jsi?
5: Přece motýl.
2: Zasmál se hlásek. Ty mě nevidíš? Gaviál trošku zašilhal a uviděl zázrak. Na nose, přímo na té protivné bambuli, seděl nádherný duhový motýl a mával křídly.
5: Tady je tak krásně, tohle je pravé místečko pro mě. Moc se mi u tebe líbí, celý se mi líbíš,
2: švitořil ten motýl.
5: Budu ti říkat Gavi, smím?
2: Gaviál nemohl uvěřit svému štěstí.
3: A tobě nevadí, že jsem ošklivý krokodýl?
5: Ale Gavi, ty přeci nejsi krokodýl,
2: poučoval ho motýl.
5: Krokodýlů je v téhle řece spousta. Kde kdo je dneska tady krokodýl? Jenže ty jsi vzácný, nádherný gaviál. Nepovozil bys mě trošku? Můj milý Gavi.
2: Tehdy gaviál přestal být smutný a zvesela vlezl do vody s kamarádem motýlem na nose. Pak si spolu už jen pluli vodami řeky Gangy. Gaviálovi koukal z vody jen ten kousek nosu s bambulkou

0: a na ní motýl rozložil svá barevná křídla tak, že vypadal jako plovoucí květ. Když se pak přicházeli k řece napít buvol, tygr nebo slon, pokaždé se divili, jak tomu ošklivému gaviálovi najednou překrásně rozkvetl nos.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: však. Ovej, ovej, toto bolí, au, můj prst. Spejblova omluva.
1: No to je blaho, to je klid a pohodička. A je. A je po pohodě. Hurvínek se vrací domů.
0: Ahoj, taťuldo.
1: No nazdar. To už jsi ze školy doma?
0: Ne, já byl u Máničky.
1: Cože?
0: Ale až po škole.
1: Jo, to ti chválím. To je hezký.
0: To vůbec nebylo hezký. Ach jo.
1: Ale ach jo, co se stalo?
0: Ano.
1: Mánička si s tebou nechce hrát, viď, co? Že mám pravdu, viď?
0: No.
1: A poslala tě domů, co?
0: No, tak to ani ne.
1: No tak Hurvínku, co je s tebou?
0: Nic.
1: A co je s Máničkou?
0: Nechce se mnou mluvit. Urazila se.
1: Jo, takhle. Aha. Lépe řečeno, urazil si ji, viď?
0: Ale já nechtěl, jenomže ona nerozumí legraci.
1: O, to je tvojí, no jo, tak to se nedivím.
0: Co?
1: Já ty tvoje legrácky dobře znám. Já se jim taky nesměju. Hele, lépe uděláš, když za ní zajdeš a pěkně se jí omluvíš.
0: Já?
1: Jo.
0: A za co?
1: No, teď ona už bude vědět, ne? Hele, stačí, když řekneš, omlouvám se, už to nikdy neudělám.
0: Jo, a ona mě pošle do háje.
1: Do jakýho háje?
0: Do zelenýho.
1: Ale Hurvínku, nejdřív to musíš zkusit. A ne, strkat před nepříjemnostmi hned hlavu do písku, jako ten s tím dlouhým krkem, no, pštros.
0: Cože? Kdože?
1: Jaký cože, kdože, no pštros?
0: Pštros?
1: Hele, ty snad nevíš, co je pštros?
0: No to se ví, že vím.
1: No tak.
0: Učili jsme se o něm ve škole. A taky jsem ho viděl v zoologické zahradě.
1: Pštrosa?
0: Ano, byl tam za ohrádou. Pštros.
1: Fuj.
0: S pštrosíčím.
1: No tak.
0: A malými pštrosáčaty.
1: Já no, prskej.
0: Fuj, taky prskej.
1: No tak, no.
0: Je, taťoldo, a taky tam byl obrovský opičák. A ten ti byl, taťulínku, tak hrozně podobný.
1: No tak tomu nevěřím.
0: Bajo.
1: Takový velký opičák, jako jsem já, neexistuje. Hele, nechej toho hýňání, ano? A raději šupej k Máničce s tou omluvou. A prosím tebe, nepopleť to. Řekni, já se omlouvám a už to nikdy neudělám. Ano?
0: Ano, prosím. Máničko, kde pak jsi? Taťulda ti vzkazuje, že se ti omlouvá a že už to nikdy neudělá. Ha, ha.
1: Ach jo.
2: Sobecký obr. Každé odpoledne cestou ze školy si děti chodívaly hrát do obrovy zahrady. Byla to veliká, rozkošná zahrada s hebkou zelenou trávou. Nad trávu se tu a tam zvedaly krásné květiny připomínající hvězdy a stálo tam 12 broskvoní, které se na jaře vždycky obsypaly něžnými, růžovými a perleťovými kvítky a na podzim nesly hojné ovoce. Na stromy sedali ptáci a zpívali tak líbezně, že si děti přestávali hrát a poslouchali je. To je nám tu blaze, volávali na sebe. Jednoho dne se vrátil obr. Odešel kdysi na návštěvu k svému příteli, cornwallskému lidožroutovi, a zůstal u něho 7 let. Po těch 7 letech neměl už o čem mluvit, protože jeho konverzační schopnosti měly své meze, a tak se rozhodl, že se vrátí na svůj hrad. A když tam došel, uviděl, že si v jeho zahradě hrají děti. Co tady děláte? Křikl velice hrubým hlasem a děti se rozprchly. Moje zahrada je moje zahrada, prohlásil obr. To by mělo být každému jasné. Hrát si v ní nesmí nikdo jiný než já sám. A vystavěl kolem ní vysokou zeď a dal na ní tabuli s výstrahou Vstup se pod trestem zapovídá. Byl to obr velice sobecký. Chudinky děti si teď neměly kde hrát. Zkusili si hrát na silnici, ale na silnici bylo plno prachu a tvrdého kamení a to se jim nelíbilo. Toulávali se po vyučování kolem té vysoké zdi a povídali si o krásné zahradě za ní. Tam nám bylo blaze, říkali si. Pak přišlo jaro a celý kraj byl samý kvítek a samý ptáček. Jenom v zahradě sobeckého obra byla pořád ještě zima. Ptákům se nechtělo zpívat, když tam nebyly žádné děti, a stromy tam zapomněly vykvést. Jednou jeden krásný kvítek vystrčil hlavinku z trávy, ale když uviděl tu výstražnou tabuli, tolik mu přišlo líto dětí, že vklouzl zpátky do země a zase usnul. Jen sníh a mráz se tam radovali. Na tuhle zahradu jaro zapomnělo, volali, a tak si tu budeme žít celý rok. Sníh zakryl velikánským bílým pláštěm trávu a mráz omaloval na stříbrno stromy. Pak nabídli severáku, že u nich může bydlet, a severák hned přiletěl. Byl zachumlaný do kožešin a celé dny burácel po zahradě a komínům sfukoval střížky. Rostomilé místečko, pravil. Musíme sem pozvat taky kroupy. A tak se přihnali kroupy. Den co den plné 3 hodiny rumplovali na hradní střechu, až roztřískali skoro všechny břidlicové tašky a pak se rychle, nejrychleji, jak dokázali, proháněli kolem dokola po zahradě. Oblečeny byly šedivě a dech měli jako led. Cože to jaro tak dlouho nejde, říkal si sobecký obr, sedě u okna a koukaje do své studené bílé zahrady. Snad se to počasí už jednou změní. Ale jaro nepřišlo vůbec a nepřišlo ani léto. Podzim věnoval každé zahradě zlaté ovoce, jen zahradě obrově nevěnoval žádné. Je to moc velký sobec, prohlásil podzim. A tak tam byla pořád zima a mezi stromy tam tancovali severák a kroupy a mráz. Jednou ráno se obr ještě povaloval v posteli a tu zaslechl půvabnou hudbu. Tak líbezně zněla jeho uším, že si pomyslel, to jistě jde kolem královská kapela. Ve skutečnosti mu za oknem zpívala jenom drobná konopka. Ale on už tak dávno neslyšel ve své zahradě prospěvovat ptáčka, že mu to připadalo jako nejkrásnější hudba na světě. Pak mu nad hlavou přestali tancovat kroupy a severák nechal burácení a otevřeným oknem k němu zavanula lahodná vůně. Tak konečně přišlo jaro, řekl si obr, vyskočil z postele a vyhlédl ven. A co spatřil? Spatřil přenádhernou scénu. Malou dírou ve zdi vlezly do zahrady děti a usadili se ve větvích stromů. Na každém stromě, na který dohlédl, sedělo nějaké děcko. A stromy se z návratu dětí tak zaradovaly, že se obalily kvítky a nad těmi dětskými hlavinkami mírně mávali pažemi. A kolem poletovali ptáci a radostně štěbetali a ze zelené trávy se smíchem vykukovali květiny. Byl to rozkošný výjev. Jenom v jednom koutě byla pořád ještě zima. Byl to ten nejzasší kout zahrady a pohyboval se v něm jakýsi chlapeček. Tak malý, že nedosáhl k větvím stromu a tak kolem něho pobíhal s hořkým pláčem. Ten strom měl pořád ještě na sobě zmrazky a sníh a pořád ještě nad ním fičel a burácel severák. Vylez si na mě, chlapečku, říkal strom a skláněl větve, jak mohl nejníž. Ale chlapeček byl příliš malinký. Obrovi, jak se na to díval, roztávalo srdce. Jaký jsem to byl sobec, řekl si. Už vím, proč se sem jaru nechtělo. Vysadím toho chudinku chlapečka až do vrcholku stromu a potom zbořím tu zeď a z mé zahrady bude provždy, provždycky dětské hřiště. Doopravdy tuze litoval svého chování. A tak opatrně sestoupil po schodišti, tichounce otevřel domovní dveře a vyšel do zahrady. Ale děti se ho tak polekali, když ho uviděli, že se všechny rozutekly a zahrada se opět proměnila v zimu. Jenom ten malinký chlapeček neutekl, protože měl v očích tolik slz, že obra ani neviděl přicházet. A obr se k němu přikradl, vzal ho něžně do ruky a vysadil ho do koruny stromu. A strom rozkvetl a přiletěli k němu ptáci a dali se na něm do zpěvu a chlapeček rozpřáhl obě paže, objal obra kolem krku a políbil ho. A ostatní děti, když viděli, že obr už není zlý, honem přiběhli zpátky a s nimi přiběhlo jaro. Teď je to vaše zahrada, dětičky, řekl obr a velikánským krumpáčem zboural zeď. A když lidé šli ve 12 hodin na trh, zastali obra, jak si hraje s dětmi v nejkrásnější zahradě, jakou kdy viděli. Celý den si tam děti hráli a večer přišli dát obrovi s Bohem. A kde je ten váš maličký kamarád? Ptal se obr. Ten chlapeček, co jsem ho vysadil na strom. Toho si obr nejvíc zamiloval, protože ten ho políbil. To nevíme, odpověděli děti. Ten už je pryč. Musíte mu vyřídit, aby sem zítra určitě zase přišel, pravil obr. Ale děti řekli, že nevědí, kde ten chlapeček bydlí a že ho až do dneška nikdy neviděli. A obr nesmírně zesmutněl. Každé odpoledne, když měli po škole, chodili si teď děti hrát s obrem. Ale ten chlapeček, kterého si obr tolik zamiloval, se už nikdy neukázal. Obr se ke všem dětem choval tuze laskavě, ale přece jen toužil po tom svém prvním přítelíčkovi a často o něm hovořil. Toho bych tak rád viděl, říkával. Míjela léta a obr velice zestárl a zeslábl. Už si nemohl hrát a tak jen sedával v ohromné lenožce, díval se na děti, jak si hrají a obdivoval se své zahradě. Mám mnoho krásných květin, říkával, ale děti, to jsou květiny ze všech nejkrásnější. Jednoho zimního rána, když se oblékal, vyhlédl z okna. Teď už neměl zimu v nenávisti, protože věděl, že je to vlastně spící jaro a květiny, že si odpočívají. Najednou si s úžasem promnul oči a díval se a díval. Však to taky byla divuplná podívaná. V nejzaším koutě zahrady byl jeden strom celý obsypán rozkošnými bělostnými kvítky. Větve měl zlaté a viselo na nich stříbrné ovoce a pod stromem stál ten chlapeček, kterého si obr tolik zamiloval. S velikou radostí uháněl obr dolů a rovnou do zahrady a pádil trávou k dítěti. A když přiběhl až k němu, tvář mu zrudla hněvem a vykřikl, kdo se to opovážil ti ublížit. Neboť na dlaních těch dětských ruček byly stopy po dvou hřebech a stopy po dvou hřebech byly i na nožkách. Kdo se to opovážil ti ublížit, křičel obr, pověs mi to a já popadnu svůj veliký meč a zabiju ho. Ne, ne, odvětilo dítě. Vždyť to jsou rány po lásce. Kdo jsi? Zašeptal obr a zmocnila se ho podivná posvátná bázeň, takže před děťátkem poklekl. A dítě se na obra usmálo a řeklo mu, jednou si mi dovolil, abych si hrál v tvé zahradě. Dnes půjdeš se mnou do mé zahrady, kteráž je stráj. A když sem toho odpoledne vběhli děti, našli obra mrtvého. Ležel pod stromem a celý byl posypán bílými kvítky.

0: Tomu nerozumím.
1: Ale vždyť to je přece jasný.
0: Jo?
1: Ty babky tak drbaly a mleli přitom jazykem o zuby, až si je vymlátili.
0: Aha.
1: Že to zrovna tobě není jasný, to nechápu.
0: Jak to myslíš?
1: A jen tak. Jestli se ti nevyklají zuby.
0: Je, a víš, že jo. Tohle mi dokonce jeden vypadl, tady je ten přední dole, ha.
1: No, tak vidíš. Zavři si to.
0: Uh-huh.
1: Už je to tady, takhle to totiž začíná. Nemáš tak mlít pantem.
0: Jo, babinko.
1: Ko.
0: Teda.
1: Kokodák, kokodák, sedla maňka na bodlák.
0: A hrvínek do trní, bylo mu to peprný.
1: Ano, dobře, dostala jsi mě, dobrá. Je to 1-0.
0: No.
1: Ale teď hned vyzkouším tvůj ostrovtip. Hádej, proč kohout zavírá oči, když kokrhá?
0: Nevím.
1: Aby všichni viděli, že to umí z paměti. Ale to bys přece ty měla vědět. Máničko, ko.
0: Jo. Hurvínko, mě tvrdí, že jsem slepice.
2: No tak hurvínku.
1: Táťulíčku.
2: Co je?
1: Nečti si ty noviny a hrej. Tatíčku, hrej.
2: Synu jakou?
1: My máme slepičku za kamny v košíčku chocholatou.
2: A děti?
1: Tatíčku, hrej.
2: Synu jakou?
1: My máme máničku za kamny v košíčku kudrnatou.
0: No, slyšel jste to, pane Spejble?
2: Co?
0: No, zas už o mě říkal.
2: Co?
0: Že jsem slepice.
2: Hurvinku.
1: To není pravda.
2: No proto.
1: Mánička by byla špatná slepice.
0: A proč?
1: Protože jsi nesnášenlivá.
0: Nejsem.
1: A seš.
0: A nejsem.
1: A seš.
0: A nejsem.
3: No tak, děti, co to tady zase je?
1: No.
3: Jenom jsem si na chvilinku vyšla na zápraží podívat se, jak tam je, a hned je tu takový vyrval. Co se to tu děje?
2: Ale nic moc, paní Kateřino. Děti si hrají na kohoutka a slepičku.
3: Ale to je hezké. No.
4: Ale děti, přestaňte se přitom hádat. Platí, bábinko, moudřejší ustoupí.
1: Ha, to bych chtěl teda vědět, proč si myslíš, že jsi chytřejší než já. Ani tu hádanku o kohoutovi si neuhodla.
4: No, neuhodla. Ale jsem zvědavá, jestli ty uhodneš tuhletu.
1: Tak schválně.
4: Proč kohout ráno tak radostně zpívá?
1: No,
4: to by si zrovna ty měl vědět.
1: Ano, tak mi to prozrád.
4: Přece proto, že se nemusí umývat. To by si ty měl rozumět, ne?
1: Počkej, co? To není fér. Já jsem čistej.
4: Jo.
1: Dneska ráno jsem se postavil na váhu před i po mytí. No, a pokaždé jsem vážil stejně. Já mám vodu rád. Jsem v ní jako rybka.
4: Jo, tak ti dám ještě jednu možnost, jak si vylepšit pověst. Rybko? Řekni, jakých ryb je v rybníce nejvíce?
1: No...
4: Mokrých přece. Rybko?
1: Ale neříkej mi rybko.
4: Tak pacholku?
1: Neříkej mi pacholku.
4: Tak pacholíčku.
2: Také já jsem pacholíček býval, také jsem já nové šaty mýval. Kabát nový, papírový, kalhoty slaměný, boty nový, cibulový, podešve makový a čepici rákosovou, na ní ptačí pírko. Takhle já jsem chodívával v noci na špacírko.
4: A co to je to, špacírko?
3: No přece špacír.
2: No.
4: Co?
3: No špacír, procházka. Ti mladí, nic už nevědí.
2: Jo, jo, paní Katko, to bývaly časy, co? Když jsme my taky byli mladí.

0: Kdypak, paní Kateřino, už není nic tak, jak bývalo.
1: Moje řeč, pane Svejble.
2: A je,
1: tak, tak, správně.
2: Už to zase začíná. To jak ta Julia s bábinkou začnou vykládat o starých časech, je jediná záchrana. Zdrhnout.
3: Platí, jdem ven. Bábinko.
4: Ano, co je, co je?
3: Ty jsi chtěla, abychom šli ven na sníčko.
4: No, to ano.
3: No tak my bychom šli.
2: Na sluníčko.
4: Jo, to vám ráda věřím. Ale při tom našem povídání to tak uteklo, že venku už je tma. Takže?
3: Takže?
4: Jde se do Hajan a ne na výlet.
3: Ale bábinko, prosím
4: tě, ale ne,
3: bábinko.
4: Konec řeči. Rozluč se hezky s panem Spejblem a s Hurvinkem a šupky na kutě.
3: Dobrou noc, pane Spejble. No.
0: Dobrou, dobrou.
3: Hurvinku, dobrou noc. No. Pytel blech na pomoc, aby tě štípali celou noc.
2: Maničko, dobrou noc. Pytel vší za uši, pytel švábů do rukávu.
3: Háji, popo, jde spát, kluku.
2: Nepůjdeš-li pryč, vezmu na tě bič.
3: Tak ahoj.
2: Ahoj. Ráno, jo?
3: No,
2: ráno.
3: No.
2: Dobrou noc, paní Kateřino.
4: Dobrou, dobrou noc, Hurvinku.
0: Tak hurvajs. A teď umít a spát.
2: Taťu, Lulínku, ještě u kolébavku.
0: Ale prosím tebe, ty už seš na to veliký.
2: Ale taťu, Lulínku, nejsem.
0: Ale nedublej si ten palec u nohy.
2: Taťulinku, prosím, prosím, jenom jednu ukolébavku, prosím.
0: Ano, tak dobře, no, ale jenom jednu.

0: Ještě jednu.
1: No tak dobře, ještě jednu. No. Spí, miláčku, spí. Zamkni očka,

0: Ještě, Hurvínku, ještě, Hurvajs. Ještě jednou řekneš ještě a místo bubnu ti zabumbuju, taťulíčku. Ještě, Hurvajs.
1: A ještě ti chci dát dobrou noc.
0: Jo, to vidíš, no? Ty bys mohl být nejhodnější chlapec na světě, kdybys chtěl.
1: Já bych chtěl.
0: No to vidíš.
1: Ale když mě do toho vždycky něco vleze, no.
0: No to je právě to, no.
1: Ale aby ti to nebylo líto, tak já ti za to, že jsi na mne tak hodný, povím pohádku.
0: Ale to nemusí být.
1: Ale ano.
0: No, tak jak myslíš.
1: Tak si tady raději hezky sedni.
0: Jo, no.
1: A poslouchej.
0: Ano, prosím.
1: Tak, byla jednou jedna krásná váza. A ta váza stála vždycky tamhle na stolku. A ta váza je rozbitá.
0: Cože?
1: Dobrou noc.
0: Dobrou.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Z českých báchorek a pověstí Boženy Němcové. Silný Ctibor. Tam, kde se rozkládá Reisenburský dvůr, stál nedaleko něho za starých časů velký hrad, kolem a kolem obklíčený hustým lesem. Pod hradem stávala malá chaloupka, v které zůstával ovčák. Na tom hradě panoval statečný rytíř, který byl dobrý pán svým podaným, ale přísný obzvláště na toho, kdo se opovážil dříví krásti z lesa anebo dělat tam nějakou škodu. Jednoho dne jel pán Reisenburský z procházky a tu vidí, kterak milý ovčák nese na ramenou jedli i z kořeny. Myslil tedy, že snad jedli porazil vítr a ovčák, že ji v lese nalezl a ukradl. Proto také na něho hněvivě se obořil. Jak se můžeš opovážit krást dříví z mého lesa? Odpusťte mě to, pane rytíři, mám tuze špatný barák a proto už dlouho jsem přemýšlel, jak bych si ho spravil. Včera, jak tudy jsem šel, padla mi tato jedle do oka i pomyslel jsem si, tahle by se mi hodila. I nedalo mi to a už jsem si pro ní dnes došel a ji ze země vytrhl. Ty, že jsi tak silný, ptal se rytíř a s podivením pohlédl na ovčáka, který ještě stále držel jedli na rameni, ač nebyl velký, ale svalnaté postavy. I což je o sílu, odpověděl ovčák. Jen kdybych měl něco lepšího na zub. A co bys potřeboval, abys byl ještě silnější? Inu, já myslím, kdybych snědl dva pytle hrachu a několik uzených kýt, že bych byl sto s obrem se potýkat. Dobře, je-li tomu tak, přijď si zítra proto do hradu. Pro dnešek ti to ještě odpustím, že jsi mi tu jedli vytrhl, ale po druhé, cti můj bor, řekl rytíř a odjel na svém bujném koni. Ovčák, který nezapomněl pánu poděkovat, vesele kráčel s jedlí domů a druhého dne stáhl ženě cíchu z peřin a šel si do hradu pro to, co mu bylo slíbeno. Hradní, který už od pána byl ovšem spraven, otázal se Ctibora. Ale kam si to všechno dáš? A kdo ti to pomůže nést? Naložím si to na ramena a ponesu to sám, odpověděl Ctibor. Jsem tvůj blázen, že mi tohle povídáš. O to, jak to unesu, se nestarej, jen mi dej, co tvůj pán mi slíbil. Hradní naschvál naměřil mu plnou cíchu hrachu, aby se přesvědčil, zdali to ovčák unese, a přidal k tomu ještě šest kýt. Ale Ctibor zavázal si cíchu, do které vložil i kýty, poděkoval hradnímu a šel pohodlně domů. Za několik dní potom přišla na hrad zpráva z Prahy, že tam bude velký turnaj, ve kterém se měli sjet rytíři z celé země. Tenkrát panoval obyčej, že sice rytíři zřídka se mezi sebou potýkali, ale měli za to silné panoše, kteří při těchto zápasech spolu závodili, aby ukázali, kdo z nich je silnější a statečnější. Pouze Reisenburský pán neměl náhodou tenkrát žádného panoše tak silného, aby se mohl na něho spolehnout, že v zápase zvítězí. I byl ve velké nesnázi, až konečně si vzpomněl na Ctibora. Proto také ihned pro něj poslal.
2: Poslyš, Ctibore, řekl, když ovčák vyšel do dveří. Nechtěl by se stát mým panušem?
3: Ach, chtěl bych, a jak rád!
2: Musel bys však se naučit zacházet se zbraní a dobře jezdit na koni.
3: Tomu všemu se rád naučím, síly mám teď až na zbyt.
2: Dobře tedy, jdi k hradnímu, on ti dá jiné šaty, ale za týden musíš všechno umět. Potom pojedeme do Prahy.
1: Ctibor skákal radostí až do stropu, když slyšel, že pojede do Prahy, a ve dne v noci se učil. Než uplynulo 8 dní, uměl vše, co je panuši potřeba, a rytíř úplně spokojen odebral se do Prahy. Tam z celých Čech byli pohromadě rytíři a též mnoho cizinců. Zvláště se mnoho vypravovalo o jednom, který prý vzal sebou velmi silného obra. Když nastal den určený k turnaji neboli zápasu, sjeli se všichni na stanovené místě, kde pro pány a paní bylo připraveno lešení, které bylo ověšeno skvostnými koberci. A právě před tímto lešením měli se panoši potýkat. První vjeli na zápasiště dva panoši na pěkných koních. Jeden byl onen vyhlášený obr. Druhý panoš náležel kterému si českému pánu, ale v malé chvíli byl cizincem poražen. Tak se stalo již několikrát a proto cizinci měli z toho radost, kdežto čeští páni považovali to za pohanu. Tu přišla řada i na Ctibora. Když předjel a cizácký obr ho viděl, pohrdlivě přeměřil jej zrakem a poněvadž Ctibor se mu nezdál dost silný, řekl mu pohrdlivě.
3: Jak můžeš se opovážit, ty mužíčku, malý mužíčku, se mnou se potýkat. Tebe rozmáčknu jako ten kámen.
1: A už vzal obláskový kámen do ruky a rozmáčknul ho jako homolku.
2: Inu, odpověděl Ctibor a popojil až k němu. Když myslíš, že jsem proti tobě slabý, nepotýkejme se, ale na rozchod podejme si ruku. Obr podal mu s oušklepkem pravici, ale Ctibory popadl, vyhodil obra do povětří a rázně s ním praštil na zem, že hrdopíšek se ani nemohl postavit na nohy.
3: Myslíš, že jen u vás umějí kameny mačkat? U nás umíme ještě mnohem víc.
1: Zvolal statečný Ctibor a kdekdo vzdával mu pochvalu za jeho podivuhodný čin. Avšak v tom se ozval rajsenburský pán.
4: Ctibore, Ctibore, obrův pán ujíždí, pust se za ním.
1: Ctibor nechal obra ležet a pustil se za jeho pánem, který chtěl proto ujet, aby nemusel prohranou sázku zaplatit. Právě jel z kopce, když Ctibor ho dohonil. Skočil z koně a tak silně popadl kočár za kolo, že mu kus loukotě s třemi špicemi zůstalo v ruce.
2: Tak se, pane, od nás neodjíždí, zvolal na užaslého rytíře cizáka, který chtěj nechtěj musel se vrátit a českým pánům i Ctiborovi zaplatit.
1: Ctibor za svůj hrdinský kousek se stal rytířem a dostal do znaku kus loukotě se třemi špicemi. I žil ještě dlouho potom v dobrém přátelství s pánem z Reisenburka a když zemřel, byl pochován v hořičkách v kostele.
5: Ančka a kuřata. Marcelka posadila Ančku na plot, který odděloval dvorek pro drůbež od velkého dvora, protože byla zavolána domů. Teď seď klidně a nevrť sebou, napomenula ji, mohla by spadnout a uhodit se. Ančka tedy tiše seděla, zrovna, jak jí Marcela nakázala. Ale usmívala se na kuřata, protože věděla, že už kolikrát mezi ně byla spadla a nikdy jí to nebolelo. Přece, jak víte, byla vycpána hezkou měkkou vatou. Tak tam seděla, až maličký ptáček těsně u její hlavy zaštěřikal a jak hledal sladkou šťávu květin, letěl na blízko stojící keř. Ančka otočila hadrovou hlavou po ptáčku, ale tu ztratila rovnováhu a bum, už byla dole mezi drůbeží. Ta se rozutekla na všechny strany, kromě starého šedivce kohouta. Načepířil peří na krku, sklonil hlavu těsně k zemi a díval se přísně na Ančku, přičemž tak divně, jako by zasýpal. Ale Ančka se jen usmívala na šedivce kohouta a klidně si rukama prohrábla přízové vlasy, protože se ho nebála. A teď se stalo něco neočekávaného. Jak zvihla ruku, kohout na Ančku skočil a převracel ji ze strany na stranu. A když Ančka konečně zase klidně ležela, zdvihla zástěrku a odháněla kohouta. Kš, kš. Ale místo, co by starý šedivec utekl, skočil na ní znovu. Toto počínání kohoutovo pozorovali dvě staré slepice a jak kohout znovu na Ančku skočil, jedna slepice se před starého šedivce postavila, druhá chytla Ančku za zástěru a vlekla ji do kurníku. Byla tam tma uvnitř a Ančka nevěděla, co se s ní bude dít. Cítila jen, jak je vlečena přes kukaně. Konečně jí přestala stará slepice vléci, takže se mohla Ančka zase posadit, protože Anččiny knoflíkové oči byly velice dobré, brzy rozeznala slepice před sebou. Ach bože, to koknák? To je ta nejtěžší práce, kterou jsem teď v poslední době dělala, řekla stará slepice, když konečně popadla dech. Kokodák, já jsem se bála, že pan šedivec vám roztrhá šaty a zástěru. Ten si divně se mnou hrál, paní slepice, řekla Ančka. Slepici to hluboko v krku zakloktalo. Proboha, on si přece s vámi nehrál, on se s vámi pral. Pral? Vykřikla Ančka překvapena. Oh, ano, skutečně, odpověděla slepice. Starý šedivec se domnívá, že chcete ublížit kuřatům, proto se s vámi dal do boje. Mrzí mě, že jsem spadla do ohrady, ale to víte, já bych nikomu neublížila, pravila Ančka. My vám svěříme tajemství. Ale musíte nám slíbit, že neřeknete své paní, řekly obě slepice. Slibuj na své čestné slovo. Ančka se zapřísahala. Tu obě slepice vedly Ančku do nejzašího koutu v kurníku. Tam za nějakou starou bedničkou si udělali hnízda a každá měla ve svém 10 vajíček. Kdyby to lidé v domě věděli, vzali by nám ta vajíčka, pravili slepice, a nám by se nevylíhla žádná kuřátka. Ančka sáhla na vajíčka a ta byla hezky teplá. My jsme právě vstali, když vy jste spadla do ohrady, vysvětlovali kvočny. Ale jak mohou ta vajíčka růst, když na nich sedíte? Tázala se Ančka. Naše paní vždycky hubuje fída, když si sedne v zahradě na nějakou květinku, protože pak prý neporoste. Tak. Vajíčka, to je něco jiného, vysvětlovala jedna kvočna. Aby se kuřátka správně vylíhla, musíme na vajíčkách sedět 3 neděle, aby měla hezky teplo. Víte, za žádných okolností nesmějí vejce nastydnout. A na konci 3. týdne vajíčka vypučí, zeptala se Ančka. Vy si snad představujete vejce jako rostlinu, vykřikla druhá. Vajíčka se líhnou na konci třetího týdne a nevypučí. A pak máme rozkošná, jako chmíří, jemná kuřátka. Máme je hrozně rádi, a chováme je pod křídly, aby jim nebyla zima. A mazlíme se s nimi, Jak už dlouho sedíte na vejcích, tázala se Ančka. Ani jedna, ani druhá jsme si to nezapamatovali, řekla jedna skvočen. Tak nevíme, kokodák. Víte, my skoro stále na nich sedíme. Vstaneme, jen když se jdeme trochu napít a najíst. Tak pomalu ani nevíme, kdy je den a kdy je noc. My jsme se šli zrovna napít, když se spadla do ohrady, pokračovala druhá. Teď si však musíme zase na vajíčka sednout a zahřát je kokokodák. A obě slepice se zase usadily na svých hnízdech. Až je trochu zahřejete, já vám ráda na nich posedím, aby nevychladla, a vy si zatím můžete jít sehnat něco k jídlu a pití, nabízela se Ančka. A tak obě kvočny šly dokončit oběd, ve kterém je Anččin pád přerušil. Zatímco byli pryč, seděla Ančka tiše na teplých vajíčkách. Najednou slyšela něco pod sebou dělat pí, pí, pí. Snad to není myš, řekla si Ančka, když cítila, že se něco pod ní hýbe. Ach, kéž už by se kvočny vrátily. A když se vrátili a viděli rozpačitý výraz na jejím obličeji, vykřikli, stalo se něco! Ančka se postavila a viděla, že bylo pod ní několik malých, měkonkých, rozkošných kuřátek, kulatých jako chmíři u pampelišky. Pí, pí, pí, pí. Pípala, jak Ančka vystoupila z hnízda. Ach, kuřátka, vykřikla Ančka a jedno si zdvihla. Chtěj se mazlit. Obě kvočny s očima zářícím a štěstím sedly si na hnízda. Zbývající vajíčka se jistě také brzy vylíhnou, kokokodák, pravili. Ančka pomáhala tedy několik dní slepicím vysedávat a když už jednou byla všechna vajíčka vylíhlá, přišla Marcela, která se scháněla po Ančce. Prosím tě, Ančko, jak se sem dostala? Vykřikla. Co já jsem se tě nascháněla? To tě asi sem slepice vtáhly. Marcela zaslechla, jak za bedníčkou obě kvočny něžně kvokají na svá kuřátka, zdvihla bedníčku a vykřikla překvapením a radostí. Ach, vy drahé kvočničky, volala a zvedala obě kvočny z hnízd. Vy jste si až sem schovali hnízda a teď máte 1, 2, 3, 4, 20 kuřátek. A Marcela si je všechna dala do zástěrky. Potom Ančka dala návrh, aby hezky přikryla kuřátka. Pojďte se mnou, kvočničky, řekla Marcela a vyšla z kurníku. V patách za ní cupali obě kvočny. Marcela zavolala tatínka, který položil 2 sudy pod strom a každý pěkně vystlal. Potom otvor vpředu pobil laťkami a nechal jen malá místa pro dvířka. Konečně dostala každá kvočna 10 kuřátek a byla s nimi zamčena v sudě jako v domečku. Všechny panenky byly šťastné, když slyšeli o Anččině příhodě. Nemuseli dlouho čekat a byly také přivedené, aby se podívali na nová kuřátka.
0: Kluci, bacha!
6: Počkej. Už je tady.
7: Hele, malička, radši se nám ukáž. My o tobě stejně víme.
8: My jsme vidět až s prvním nočním ptákem.
7: Ahoj.
8: Ahoj.
7: Prosím. Povídám ahoj. To je pozdrav.
8: A vták, ahoj.
7: Hele, my jsme to včera nedomluvili, protože jsi zmizela jako duch.
8: To my tak mizíme. Jsem ráda, že jste opět přišli. Zachvátil mě po vás veliký stesk, ale tatínek není rád.
7: Tatínka občas zachvátí velký stesk, viď?
8: Ano, on má prudkou letoru.
9: To bude asi ten klacek, co s ním natřel douzu.
7: Ale letora je povaha, prosím tě.
10: Leontínko! Leontínko! Leontínko!
11: Kde se může toulat? A pak, že nestárnu. Tak jednoduchý kouzlo a já ho zvorám. Leontínko!
8: Tady jsem!
10: Odhoďte zbraně, zvlčá pážata. Se mnou byste se chtěla měřit?
9: Kluci, nemá to cenu, je pancéřovaný.
10: Snad byste se se mnou nechtěli potýkat, cházko drzá.
9: Koukněte, pane rytíř, buď se dohodneme, anebo bude boj.
10: Kuš.
9: Jaký pak kuš, když se máme dohodnout?
8: Tatínek myslí, abych mu přinesla kuš, asi vás chce postřílet.
10: Počkej, Leontínko, to je přece dlouhý Janek. No všem, jako bys mu z oka vypadl. Zatím si jenom Janek. Dlouhý teprve budeš.
9: Jmenuji se Honza Dlouhý a chci s vámi jednat o našem hradě.
10: Tvůj prapraděd byl rakovný muž. V bitvě u Vurstu mi zachránil život.
9: No tím spíš se můžeme dohodnout. V noci bude hrad váš a ve dne náš.
10: Pamatujte si, hrad tento patřil od věků brtníku z brtníku. A nikomu jinému patřit nebude. Jsem rytíř slavného řádu. Červené sedmi, bílé lilie a černé...
8: Černé díry.
9: Jsi v pořádku, tatínku?
10: Jsem v pastice, Ruško, a dnešní dávku kouzel už se vyčerpal.
8: Tu já mu nastražil na vás.
9: Halo, pane rytíř, teď se nám bude líp jednat, že jo? Když přistoupíte na naše podmínky, my vás vytáhneme.
10: A mě nevytáhnete, pážata.
7: Máme na to techniku.
10: Po žebříku vám nepolezu.
7: Něco lepšího.
9: Tak jak se dohodneme, no?
10: Tak dobře. Ve dne váš, v noci náš.
9: Jste raněn, pane?
10: Ne, to je od vlhka.
9: Něco vám na to dám?
8: S vlhkem skoncujeme. Brtník dostane novou střechu. Dřevo máme slíbený, ještě řemesníky a pustíme se do toho.
9: Kdybyste si laskavě odšruboval ty kalhoty, já bych vám to koleno namazal.
11: Dovolí, hochu. Co je to za lektvar?
9: No, francovka. Ale tím se má člověk namazat. Teda namazat koleno.
11: Jak jste pošetilí. Tak znamenitým nápojem si mazat tělo.
9: Ale...
8: Půlnoc. To bude doma tanec. Naschledanou, pane rytíř. Kluci, pojďte.
9: Naschledanou.
7: Naschledanou.
9: Dobrou noc.
8: Ahoj.
9: Ahoj.
8: Přijdete zase?
9: Jasan.
8: Jasan to znamená, že ano, nebo že ne?
9: Jasan to je jako, že tutově přijde.
8: Tutově.
12: Ale hleďme, badatel. Odkud přicházíš?
8: Co je to za tlustou knihu? Co tu děláte?
12: Jsem zeměpisec. To je vědec, který ví, kde jsou moře, veletoky, města, který ví, kde jsou hory a pouště.
8: Opravdu? To je moc zajímavé. Konečně opravdové zaměstnání. Vaše planeta je moc hezká. Jsou tu oceány?
12: To nemohu vědět.
8: A hory?
12: To nemohu vědět.
8: A města? A řeky? A pouště?
12: To také nemohu vědět.
8: Vždyť jste zeměpisec.
12: Ovšem, ale nejsem badatel. Zeměpisec nepočítá města, ani hory, ani moře, ani oceány, ani pouště. Zeměpisec je příliš důležitý, než aby se mohl toulat. neopouští svůj psací stůl, ale přijímá návštěvy badatelů a pak se jich na vše vyptává a zapisuje jejich vzpomínky. A když se zdají být něčím zajímavé, dá vyšetřit mravní úroveň badatele.
13: Jak to?
12: Protože badatel, který by lhal, by způsobil v zeměpisných knihách katastrofy. A také badatel, který by příliš pil.
13: Jak to?
12: Protože opilec vidí dvojmo. Zeměpisec by pak mohl zaznamenat dvě hory tam, kde je jen jedna. A když se zdá mravní úroveň badatele dobrá, jeho objev se přeskouší.
13: A jde se tam někdo podívat?
12: Ne, to je příliš složité. Badatel musí podat důkazy. Objevili nějakou velkou horu, musí odtamtud přinést velké kameny. Ale ty přicházíš asi zdaleka. Ty jsi badatel? Popiš mi svou planetu. No tak povídej.
13: U mne doma to není moc zajímavé. Je to tam docela malinké. Mám tam 3 sopky, ale jedna je vyhaslá. Mám také květinu.
12: My nezaznamenáváme květiny.
13: A proč? Jsou tak krásné.
12: Protože květiny jsou pomíjivé.
13: Co to je pomíjivé?
12: Zeměpisné knihy jsou ty nejcennější.

0: A já jsem ji nechal doma úplně samotnou. Co mi radíte, abych teď navštívil?
1: Planetu Zemi má dobrou pověst. Má dobrou pověst.

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: O slepičce Pepičce žila byla slepička Pepička. Kropenatá, černooká, hrabe zobá, krásně kvoká. Zobá zrní na dvorečku, chválí dobrou potravu. V tom jí ořech z ořešáku spadl rovnou na hlavu. To se ví, že se slepička Pepička lekla. Zatočila se jí hlava. Kouká zleva, kouká zprava. A hned zagdákala na celý dvůr. Jejda, pomoc pro Boha, padá na nás obloha, kokokokodák. Hafík Rafík se polekal a zaštěkal. Už se blíží konec světa, brzy bude po všech veta. Myška, myška se polekala a zapištěla.
2: Nebe padá níž a níž, najděte si všichni skrýž, pišty, fišty, písk.
1: Koza Róza se polekala a zamečela.
3: Zachraňte se, líné kůže, už nám nikdo nepomůže, mé, mé, mé.
1: Vepřík Petřík se polekal a zachrochtal.
4: Otíkejte do lesa, zřítila se nebesa, hro, hro, hro.
1: Jak se lekli, tak se lekli, hned se všichni rozutekli. Slepička Pepička se schovala do kurníku, Hafík Rafík do sklepa, myška, myška do myší díry, koza Róza do stodoly, vepřík Petřík do křoví. Jen kravka Slávka a volek Bolek dál klidně přežvikovali. Kravka Slávka zabučela.
5: Nešlo by to bez křiku, nemám ráda paniku.
1: Volek Bolek se přidal.
6: Ty jsi zdravá, já jsem zdravý, co se zláme, to se spraví.
1: Kravka Slávka pokývala hlavou.
5: Já ti ráda pomohu, podepřeme oblohu.
1: A jak řekli, tak udělali. Vzali nebe na rohy, každý půlku oblohy. Zvedli nebe nahoru, vidíte, jak pěkně drží od obzoru k obzoru? Slepička Pepička vylezla z kurníku, Hafík Rafík ze sklepa, myška Myška z myší díry, koza Róza ze stodoly, vepřík Petřík ze křoví. Dali se do tance a zpívali. Obloha už nepadá, sláva nazdar, tradadá. Tak Volek Bolek a Kravka Slávka zachránili celý svět. Ale kdo ví, jak by to dopadlo nebýt slepičky Pepičky? Ta si přece všimla první, že padá obloha. Sláva, sláva, sláva, ať je dlouho zdráva.
0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym. Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Jen co skončila pohádka Skleněné rybky,
1: udělal Šašek parádní veletoč kolem své sedmé větvičky a zasmál se.
0: A třetí pohádku vám poví ten, kdo první uhodne mou vánoční hádanku.

0: Jmenuje se, jestli pak to uhádneš.
1: Jmenuje se Vánočka, vykřikl vatový sněhulák, který bíle svítil mezi červeným jablíčkem a malou zlatou baňkou.
0: Ano, ano, Vánočka, zatleskal Šašek. Maminka jí z těsta plete pro Jakoubka, pro tatínka, pro Kačenku, pro sebe. Rozinek se do ní vešlo víc než vloček do tebe. Sněhulajdo, pajdulajdo. A teď rychle vyprávěj.
1: Vatový sněhulák zvedl oči ke své větvičce, nadechl se, ale nezačal rychle, ale vážně rozvážně, neboť si ve světle svíček náhle připadal jako vážný herec ve váženém Národním divadle. Pohádka vatového sněhuláka.
0: Mezi pakou novou a pakou starou napadlo sníh, že by mohl v prosinci padat a padat celé 3 dny a 2 noci, aby ho napadlo co nejvíc. A když sníh něco takového napadne, napadne ho na 100 závějí a nejmíň na 30 sněhuláků. A tak padal a padal.
1: A 3. den se opravdu za posledními domky nové paky 2 sněhuláci objevili.
0: Jednomu dali kluci na hlavu hrnec modrý a druhému hrnec červený. Když přišel večer a vyšel měsíček a vítr cinkal o krápníky, sněhulák s červeným hrncem se protáhl a mrkl uhelným okem po sněhulákovi s modrým hrncem a sněžně něžně povídá.
1: Abych se představila, já jsem slečna Sněhuláková.
0: Aha, a to já jsem sněhulák chlap a to chlap jako hrom. A čím to, že jsi sněhuláku Sněhuláková?
1: Jsem Sněhuláková, poněvadž mám červený hrnec. Když má sněhulák na hlavě modrý klobouk, je chlap. Když červený, je slečna. S tím už se nedá nic dělat.
0: No jo, no, páni, to si teda těžko popovídáme o hokeji a o letech na lyžích.
1: Ale můžeme si popovídat o dětech. Sklopila slečna Sněhuláková sněžně něžně uhelná očka. Měla bych je ráda a pekla bych jim vánočky.
0: No, já bych měl děti taky rád. A ponejvíc kluky, protože takový sněhuláčí kluk může být jednou slavným hokejistou jako Jágr nebo skokanem jako Aleš Valentů. 3 sněhové koule udělají ve vzduchu salta a vruty jako nic.
1: A to já nevím, jestli bych vám dovolila, abyste ho učil skákat kejkle a vrtule. Holčička by mohla krasobruslit a chlapec by mohl jezdit na sáňkách. Když kluk sedí na zadku, máma se o něj míň bojí.
0: Oba si povzdechli a víc už neřekli. Ale nevěděli, že je slyšel měsíček, který má v noci uši a oči na šťopkách. Už kvůli lupičům. Když v noci kradou, měsíček je slyší a ráno, než zajde, zajde na komisařství a poví, kdo ukradl v patce čuníka a v Plzni štrůdl.
1: A ten měsíček si řekl, proč by sněhuláci nemohli mít děti? A tak to zařídil, že se ještě tu noc na Staropatské hoře utrhla lavina. A jak se převalovala dolů, tím koulením se proměnila v 6 koulí. A za svítání stály mezi sněhulákem chlapem jako hrom a slečnou Sněhulákovou 2 malí sněhuláčci.
0: Oba měli velké mrkvové nosy po tátovi a krásně uhelné oči po mamince.
1: Jeden sněhuláček měl na hlavě sponku z růžiček, kterou na podzim ztratila Tereska, a druhý měl na hlavě modrého kulicha, kterého zapomněl na klouzačce Pepa Jelínku.
0: A když ráno vyšlo sluníčko, pozdravil ten sněhuláček s kulichem: čau, mami, čau, tatí. A sněhuláček se sponkou řekl způsobně:
1: dobré ráno, maminko a tatínku. A slečna sněhuláková vykřikla: pane, chlape sněhuláku, my máme kluka a holčičku.
0: Chlap sněhulák si utřel mrkvový nos a povídá: už to tak vypadá, mámo. A jestli dovolíš, tý holce budeme říkat Růženka a klukovi Kulíšek.
1: Budeme, táto. Popotáhla dojetím teď už paní sněhuláková a rychle řekla: tak to, abych upekla tu slíbenou vánočku. Ale ouha, když se postavím k horké troubě, roztaju.
0: No to ano. A když já budu vařit na vařiči čaj pro toho našeho závodníka a hokejistu, roztaju taky. Jak my budeme, mámo, žít? Bez vánočky nejsou svátky a bez čaje se, maminko, nedá sportovat.
1: I když už bylo na nebi sluníčko, měsíčkovi to nedalo a za mrakem poslouchal. A jen uslyšel ten tátu v povzdech, už na sluníčko volal: nadělil jsem sněhulákům děti, které tolik chtěli. Dělej jim troubu a vařič, kamaráde.
0: Vařič umím, řeklo sluníčko.
1: A troubu umíš taky.
0: Zasmál se měsíček a byl ten tam.
1: A tak sluníčko peklo vánočku a vařilo čaj a mráz vánočku a čaj chladil. A dny utíkaly k Vánocům a rodinka sněhuláků byla šťastná a čím dál šťastnější.
0: Růženka vytáčela na kluzišti piruety a Kulíšek se na kopci rozbíhal a svištěl si to dolů a uprostřed hory vylétal na zmrzlou závěj a přesně jako Valenta skočil a dělal vruty a salta, jak si přál táta. A pod závějí pokaždé přistál bravurně jako olympijský vítěz. Až jednou, bylo to přesně v pátek 13. prosince a přesně odpoledne, skočil Kulíšek nepozorně a nešikovně a nakřivo a jen vylétl nad závěj, ta koule, kterou mají sněhuláci místo nohou, letěla vzhůru a koule tělo mu letělo napravo a koule hlava nalevo ke smrkům. A když všechny tři koule dopadly, kutáleli se čerstvým sněhem k silnici, sníh se na ně nabaloval a nabaloval a když se ty tři koule u silnice zastavily a poskládali se, nestál u patníku závodník Kulíšek, ale tlustý sněhulajda s hlavou tlouštíka, břichem tlusťocha a s nohama Řimbaby. Kulicha a mrkvový nos při tom karambolu ztratil a když se přikolébal domů, táta se na něj podezřívavě podíval a povídá: co si přejou, tlustý pane?
1: Máma si ho změřila od hlavy k patě a řekla: poslyšte, měl byste míň jíst. A oba se k němu otočili zády. Kulíšek zanaříkal:
0: ale to jsem já, váš Kulíšek. Pane, náš Kulíšek je zimní atlet postavy štíhlé jako jedle a má modrého kulicha a nos po mně. Takovýhle. Ukázal táta na svou velemrkev a zašli s mámou za smrk, který měli místo dveří.
1: Kulíšek se rozplakal a dokolíbal se ke kluzišti.
0: Růženko, já jsem Kulíšek, ale maminka s tátou mě nepoznali. Co já si teď počnu?
1: Jestli jsi na bucánku náš kulíšek, tak víš, jakou máme troubu. Plynovou, elektrickou nebo sluníčkovou?
0: Sluníčkovou přece.
1: A Růženka poznala, že ten nabucánek je opravdu její bráška. Kulíšku, co jsi to snět, že jsi taková brambora tlustá?
0: Ale to není od jídla. Vyválel jsem se při 5 saltech z 10 vruty a nabalil na sebe kopec čerstvého sněhu. No, a při tom kutálení jsem ztratil kulicha i nos.
1: Já vím, co uděláme, rozhodla Růženka. Najdeme nos i kulicha, pak si dáme rozcvičku a k večeři se mamince vrátí domů zas ten její klukští hlounek.
0: To už se stmívalo a na obloze už si zase vykračoval měsíček a slyšel každé Růženčino slovo. Je to ale holka odvážná, řekl si a byl na sebe pyšný, že sněhulákům nadělil takovou šikulku. To se mi líbí, nefňuká a kouká, jak by bráškovi pomohla. A jen Růženku dochválil, na sebe se rozlobil. No, holka jde pomáhat a ty mudruješ. Koukej k moce pomáhat taky. Kulich a mrkvový nos nemůžou být daleko. A měsíček se vyhoupl výš a že už věděl, kdo je v lese kdo, začal s hledáním mrkve u zajíců. Zajíc Tomáš mrkvový nos na talíři neměl. Zaječice Zuzana mrkvový nos nevařila, zaječice Berta nos pro své zajíčky nestrouhala. Ale nakonec se měsíček strefil. V rokli zaslechl vyspěvování dvou nejdrzejších zajíců. Zajíc Hubert se zajícem Humbertem popíjeli malinovku a hulákali.
2: Ententýky, dva králíky, sněhulák, spak u osyky, bez kulicha nos, ztratil si tam nos. Kdo ho našel, ty a já, kdo ho zhroupe, jen my dva.
0: Tak tady ho máme, zajásal měsíček. A houkl na Huberta s Humbertem. Já, sněhuláčí nos, bych vám neradil, abyste mě schroupali. Zajíci se rozklepali a Hubert zakoktal. Ono to mrkvové nosisko mluví. Mluví a varuje. Kdo mě schroupe, ten se promění v ušatého netopíra s prasečím ocáskem a broky myslivců mu 7x do roka vypráší kožich.
1: Jejda, ne, Huberte, já bych ale nechtěl přijít o svůj bílý ocásek chundeláče.
0: Jejda, ne, Humberte, a netopíří myší bych už vůbec nechtěl být. Holky zaječice se netopíru hrozně bojí.
1: Vždyť bychom se netodleto neoženili.
0: Zajíci popadli mrkev a pelášili s ní pod zmrzlou závěj a položili ji přesně tam, kde ji našli. A chvilku po nich přiběhl i veverčák Štětinka s modrým kulichem. Tomu měsíček nakukal, že zloděj veverčák, který bude bydlet v modrém kulichu, do jara zmodrá a na modré veverčáky mají políčeno páni profesoři z Karlovy univerzity a všichni cirkusoví principálové a zavírají je do klece a ukazují studentům i velestěnému publiku.
1: Růženka s kulíškem našli ztracený nos i kulicha na to tata a Růženka řekla: a teď se dáme do rozcvičky, jen je škoda, že už zašlo sluníčko. To by se spotil jedna báseň. Tak, raz, dva a cvičíme. Uklonit, předklonit, uklonit, zaklonit. Pozor na nos. Břicho, zatáhnout.
0: Kulíšek se snažil ze všech sil, ale ve večerním mrazíku z něj potnelil. Nedá se nic dělat, řekl si měsíček. Ať je to proti všem přírodním zákonům a světové hvězdárny budou omdlívat, sluníčko bude muset ze západu couvnout a vrátit se nad Staropadskou horu.
1: Hej, sluníčko, kamaráde, kulíšek musí zhubnout a bez tebe to nepůjde. Vrať se prosím tě na čtvrt hodinku.
0: Představte si, sluníčko se opravdu vrátilo. Couvlo od Paříže nad Staropadskou horu a druhý den o tom psali ve všech novinách a nikdo z hvězdářů nevěděl, proč to udělalo. A jestli si neposlechnou tuhle pohádku, nebudou to vědět do smrti smrťoucí. Sluníčko se tedy vrátilo a začalo pálit z plných plic. Růženka se raději schovala do stínu a kulíšek se začal potit a sníh na něm tál a tál, až růženka zakřičela:
1: stačí už dost! Takhle vypadal, když ráno odešel z domova na trénink.
0: Sluníčko si oddechlo a vrátilo se zpátky nad Paříž. Měsíček šel chytat noční poberty, co kradly v lese vánoční stromky, a růženka s kulíškem upalovali domů. Táta je přivítal malým pohlavkem, protože už bylo safraportsky pozdě, a máma povídá:
1: představte si, že tu byl odpoledne takhle tlustý sněhulajda, bez nosu a bez čepice, a říkal, že je náš kulíšek. Ale to se vám snad muselo s tátou něco zdát. Zasmála se růženka šibalsky a sněhuláci se objali a pustili do vánočky. Přešly Vánoce, blížilo se jaro a mráz byl čím dál slabší. A když v březnu vykoukly fialky, táta povídá:
0: tak, děti moje a mámo moje, pojedeme do Dánska a ještě vejš až za severní pól a v zimě se zase vrátíme sem mezi novou a starou Paku. A kulíšek porazí Aleše Valentů a růženka vyhraje mistrovství v krasobruslení. A bude nám dobře jako těm sněhulákům z obrázku pana malíře Lady.
1: A jak řekli, tak udělali.

0: básničku.
1: Až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček.
0: No a teď ještě jedno.
1: Až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček.
0: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.tigy.cz a tam ji najdete.

Jmenuji se Květen. A vy teď nejspíš čekáte, že vám budu vyprávět o květinách. Kdepak. Květiny si můžete prohlížet na loukách, v parcích, u babičky na zahrádce. Ale kde byste se dozvěděli o moudrém hvězdáři, ustrašené rosničce a umíněném králi, kdybych vám o nich nenachystal pohádku?

0: Žil byl jeden král a ten moc rád pořádal zahradní slavnosti. Sníh ještě přikrýval všechno kolem a král už netrpělivě počítal, kolik dnů ještě chybí do jara, aby velká zahradní slavnost mohla začít. Jenomže tentokrát jaro ne a nepřijít. Já se snad letos ani nedočkám, stěžoval si hvězdáři, který bydlel v nejvyšší zámecké věži, to, aby měl ke hvězdám blíž. Pane králi, kdo si počká, ten se dočká, utěšoval ho hvězdář. Co jiného taky mohl dělat? Pak se přihodilo, že konečně jednoho rána vyskočilo sluníčko na oblohu. Hřálo a pálilo, že sníh mizel přímo před očima. Královi vojáci, ze kterých teď udělal zahradníky, začali kopat, rýt, uhrabovat, potom sázeli semínka i sazenice, zalévali je vodou z horského pramene a za pár dní byla zahrada jeden květ. To už byly fontány, jezírka i vodotrysky vyčištěné, cestičky zlatým a stříbrným pískem vysypané a z vojáků zahradníků se stali kuchaři a číšníci. Na zítří tedy mohla začít slavnost. Odlož ji, řekl hvězdář králi. Bude pršet. Ty pošetilče blázníš, vykřikl král. Celý týden je nebe bez mráčku a najednou má pršet, kdo ti napovídal takovou hloupost?
1: Moje rosnička, odpověděl hvězdář.
0: Rosnička? To jsi hvězdář, učenec, když věříš takové havěti? Rozzlobil se král a nechal hvězdáře hvězdářem. Na zítří svítilo slunce jako o závod a král posměšně zavolal do okna věže na hvězdáře. Kde pak je ten tvůj déšť, co? Jenže nemá se chválit den před večerem. Zatímco břeskné fanfáry vítali vznešené hosty, za lesem už se houfovaly mraky do černého šiku. Velitel vítr zadul poprvé, mračné vojsko zakrylo oblohu. Zadul podruhé, bouřka spustila kanonádu. Zadul potřetí a déšť bičoval mohutnými proudy zahradu i vznešené hosty, že nestačili utíkat. I sám král promokl až na královskou kůži. Vyběhl do věže a vztekal se. Kde je ta rosnička? Hvězdář ukázal na okenní římsu. Tam v křišťálové nádobě se choulila malá, ustrašená žabka. Od této chvíle bude počasí, jaké poručím já. Zítra, pozítří a vůbec na pořád bude jasno a slunečno. Nebo tě předhodím čápům, hulákal král. Ubohá rosnička, jak měla tomu umíněnci vysvětlit, že není v její moci přivolat slunce nebo déšť, i kdyby jí to mělo stát život. Plakala a naříkala, až ji uslyšela vlaštovka, která seděla v hnízdě pod střechou královské věže.
2: Co se ti stalo?
3: Ach, ich, ach, já nešťastná, zítra má pršet, takže mě asi sežere čáp.
0: Vzlikala rosnička a všechno vlaštovce vypověděla.
2: Neboj se, konejšila jí vlaštovka, nějak si poradíme.
0: Rosnička si pomalu otřela oči a jak byla ze všeho unavená, usnula. Když se probudila, bylo nebe modré, bez jediného mráčku a slunce zářilo jako obrovská pampeliška.
2: Vlaštovičko, jak jsi to dokázala?
0: Žasla rosnička.
2: Poprosila jsem vítr, aby zahnal mraky až na konec království, ale víc už ti pomáhat nemohu, vlaštovčata se začínají klubat.
0: Řekla vlaštovka a odletěla k hnízdu. Rosnička jí nestačila ani poděkovat. Od té chvíle stíhala jedna královská slavnost druhou. Žádnou nezmáčel déšť, ani nerozehnal vítr. Za to prameny vysychaly. Řeky se měnily v potůčky, rybníky v louže. Když zmizela voda i z královských fontán, poručil král rosničce, ať v noci pořádně zaprší, nebo však ví. Předhodí čápům.
2: Ale nepředhodí,
0: usmála se vlaštovka, která všechno slyšela. Vzala Rosničku do zobáku a opatrně ji odnesla daleko, k lesní studánce. Marně čekal král na déšť, marně posílal sluhy na všechny strany, aby mu tu zpropadenou Rosničku přivedli, že ji potrestá.
3: Už nechci na mou královskou duši, už nikdy co živ budu, jestli vůbec budu.
0: Sliboval král, div se nerozplakal, až se ho zželelo i vlaštovce. A rozletěla se za severním větrem, aby mu pověděla, že umíněný král konečně přišel k rozumu a taky, že už se pomalu nebude mít kde napít ani ptáček zpěváček. Severní vítr ji vyslyšel, svolal největší a nejtěžší mraky a poslal je nad vyschlé království. Začalo pršet a pršelo jen se lilo od rána do večera a od večera do rána. Jeden měsíc, druhý, třetí i čtvrtý. A když přestalo, začalo pro změnu sněžit. Kdeže byl konec všem vlaštovkám, rosničkám a zahradním slavnostem. Král přitom ani slovem nezareptal, dokonce pomáhal přikrýt záhony a keře, aby jim chladno a předčasná zima neublížily. Když se pak příštího jara vracela vlaštovka z teplých krajin, zastavila se u lesní studánky, aby přinesla hvězdáři zpět jeho rosničku. Sám pan král se jí přišel omluvit. Teď už věděl, že počasí se poroučet nedá. A to je moc dobře.
4: Markétka. Byla jednou kuchařka, říkali jí Markétka. Nosila hezké červené střevíce a když si vyšla, každý se za ní otočil, protože si dávala na sobě záležet. Doma se ráda napila vína a poněvadž víno probouzí chuť k jídlu, okusila vždycky z toho nejlepšího, co vařila a ochutnávala tak dlouho, dokud nebyla syta. Říkávala, kuchařka musí vědět, jak jídlo chutná. Jednou si pán zavolal Markétku a povídal jí. Markétko, dnes večer máme hosta. Upeč 2 kuřátka, ale pěkně do zlatova. Upeču, pane, upeču, odpověděla Markétka. Zabila kuřata, opařila je, oškubala, vykuchala, nabodla na rožeň a jak se začalo smrákat, rozdělala oheň. Kuřata pěkně hnědla, ale host nepřicházel. Markétka volala na pána. Jestli host nepřijde, musím kuřata stáhnout z ohně. A bude škoda, jestli se brzy nesnědí, poněvadž ztratí šťávu a vyschnou. Pán řekl. To se raději rozběhnu a hosta přivedu. Sotva pán odešel, stáhla Markétka kuřata z ohně a uvažovala. Když tak člověk stojí dlouho u ohně, dostane žízeň. Kdo ví, kdy přijdou? Zatím si odskočím do sklepa a trochu se napiju. Zběhla dolů, zvedla čbánek, popřála si. Ať mi slouží. A poctivě se napila. Té kapce vína by bylo u mě smutno, uvažovala dál. Proto za ní ještě nějakou tu kapku pošlu. A znovu se důkladně napila. Vrátila se a dala kuřata zase nad oheň, potřela je máslem a začala otáčet rožněm. Pečínka voněla tak krásně, že si Markétka řekla. Musím ochutnat, jestli jim něco nechybí. Přejela kuřata prstem, olízla prst a povídá. To je dobrota. A je to vlastně hřích a hanba, že je nenesu hned na stůl.
5: Podívala se z okna, jestli pán s hostem nejde, a neviděla nikoho. Postavila se ke kuřatům a rozvažovala.
4: Vypadá to, jako by se jedno křidélko málem připalovalo. Bude lépe, když je s ním.
5: Uřízla je a snědla a chutnalo jí znamenitě.
4: Druhé křidélko musím utrhnout také, nebo pán pozná, že něco chybí, uvažovala.
5: Snědla obě křidélka a šla se podívat k oknu. Ale pána ani hosta neviděla.
4: Kdo ví? Napadlo ji.
5: Možná, že vůbec nepřijdou. A povídá.
4: Nic si z toho, Markétko, nedělej. Jedno kuře je už načaté. Ještě se trochu napij a dojez je. Až bude snědené, budeš mít pokoj. Proč by měla taková dobrota přijít na zmar?
5: Seběhla rovnou do sklepa, svědomitě se napila a dojedla kuře s náramnou chutí. Pán stále nepřicházel. Markétka si prohlížela druhé kuře a povídá.
4: Kde je první, tam musí také druhé. Ta dvě patří dohromady. No, snad mi druhé neuškodí.
5: A poslala druhé kuře, ať běží za prvním. Jak tak byla v nejlepším hodování, vrátil se pán a volal.
4: Pospěš si, Markétko, volal. Host už jde za mnou. Už pospíchám, pane, všechno zařídím, odpověděla Markétka.
5: Pán zatím přehlédl stůl, jestli je dobře prostřený, vzal veliký nůž, kterým chtěl kuřata rozříznout, a šel jej na chodbu nabrousit. V tom přišel host a zaklepal způsobně na domovní dveře. Markétka běžela k oknu, podívala se, kdo jde, a jakmile uviděla hosta, položila prst na ústa a šeptala.
4: Tiše, tiše, rychle odtud! Jestli vás uvidí můj pán, dojde k neštěstí. Pozval vás k večeři, ale nemyslí na nic jiného, než aby vám uřízl obě uši. Jen poslouchejte, jak brousí nůž.
5: Host uslyšel broušení a vzal nohy na ramena. Markétka se rozběhla s křikem k pánovi.
4: Povedeného hosta jste si pozval.
6: Proč pak, Markétko? Jak to?
4: Jak pak ne, řekla. Právě jsem chtěla nést kuřata na stůl, tu přijde, sebere mi je z mísy a utíká s nimi pryč.
6: To jsou pěkné způsoby, řekl pán a bylo mu líto krásných kuřat. Kdyby mi aspoň jedno nechal, abych měl co jíst.
5: Vyběhl z domu a volal za hostem, aby počkal. Ale host se tvářil, že neslyší a běžel. Pán běžel za ním, nůž v ruce a křičel.
4: Jen jedno! Jen jedno!
5: Chtěl, aby mu host nechal jedno kuře a neodnášel obě. Host se zase bál o své uši. Běžel, jako by mu za patami hořelo, aby obě uši donesl domů. Tak Markétka na pána vyzrála.

0: vtipk.
1: Jednoho dne vejde doktor Watson do kanceláře Sherlocka Holmesa na Baker Street.
2: Dobré jitro, milý Watsone.
1: Pravý velký detektiv.
2: Dnes jste si vzal vlněné spodky s česanou přízí, není-liž pravda?
3: Ano,
1: zvolal Watson celý udivený.
2: Ale řekněte mi, milí příteli, jak jste dospěl k této geniální dedukci?
4: Žádná dedukce, Watsone, prosté pozorování. Zapomněl jste si obléknout kalhoty.
5: Pelandok závodí se slimákem. Když si Pelandok po všech těch příhodách oddechl, vydal se dále a přemýšlel, co by měl ještě udělat, aby si pořádně vyzkoušel svůj um. Je vůbec někdo na světě, kdo by byl chytřejší než on? A tu se z vůle boží, neboť on je vznešený, potkal se slimákem, který se právě soukal po kmeni stromu. Pelandok ho oslovil. Hej, slimáku, nechtěl bys se mnou závodit tak na vzdálenost jednodenní cesty? Slimák souhlasil.
6: Dobře, Pelandoku, ale až za týden mám ještě nějakou práci.
5: Pelandokovi to také vyhovovalo. Slimák zatím celých těch 7 dní chodil za ostatními slimáky usazenými u řeky, na pobřeží, v močálech, v jámách a kalužích a řekl jim. Až uslyšíte Pelandokův hlas, který bude kontrolovat, jak daleko jsem uběhl, musí se mu ozvat jen ten, co bude před ním. V žádném případě nesmí ani pípnout slimák, který bude za ním. Když nadešel den závodu, dostavil se Pelandok ke slimákovi a trval na splnění slibu. A tak ráno začali závodit. Pelandok běžel po suché zemi, slimák si zvolil vlhko, bažiny a kaluže. Když už měl Pelandok běhu dost, zavolal na slimáka, jak se jemu v závodě vede. Ten se ale ozval daleko vpředu. A tak Pelandokovi nezbylo nic jiného, než běžet dál. Za hodnou chvíli se zase Pelandok zastavil, zavolal, ale zaslechl slimákův hlas jen velmi slabě. Tak daleko byl před ním. To už dostal strašný vztek, vyrazil jako blesk a běžel bez zastávky půl dne. Sotva popadal dech, když znovu zavolal na slimáka. A ten mu odpověděl zase pěkný kus vpředu. A tehdy si Pelandok řekl. Ten slimák je ale mizera. Běžím ze všech sil a ne ho dohonit. Teď, abych se před všemi slimáky styděl, že jsem s jedním z nich prohrál závod. A přitom se vlekl hodně pomalu, když lezl po větvích. Sotva dýchal. Proto se mu taky závod nabídl. Ale vypadá to, že únavu jenom předstíral. Kdybych věděl, že umí tak rychle utíkat, nebyl bych se s ním pustil do závodění ani za nůši banánu. Pelandok si lehl a nakonec uznal. Tak dobře, slimáku, tentokrát si vyhrál. Když slimáci uslyšeli, že Pelandok přiznal svoji porážku, zavískli radostí, jak se jim podařilo mazaného jelínka doběhnout. Pelandok pak zůstal ležet pod stromem, aby si odpočinul. Najednou uslyšel se zhora nějaký šum. Jakási muška si tam pobzukovala. Kdo si to tam bzučí? Nedal si pokoj Pelandok. Moucha mu odpověděla. To je moje břicho, Pelandoku. Včera v noci šel kolem bůvol a jeden z trnů, co mu uvízl v kůži, mě bodl. Píchl mě naprst hluboko do břicha a to bolestí tak bzučí. Že se nestydíš tak lhát. Tělo máš jak špendlíkovou hlavičku a trn se ti zarazil do břicha naprst hluboko. To ti mám věřit? Muška odpověděla. Vidíš, Pelandoku, nechceš mi věřit. Ale já jsem nemluvila o tvých prstech, ale o svých. Pelandok se zamyslil a řekl si, že má moucha asi pravdu a že si měl dávat větší pozor na její slova. Strašně se zastyděl, že už 2x prohrál v závodech rozumu s celkem malými zvířaty. Nakonec šel do sebe a rozhodl se, že už nebude podvádět a dělat na schvály služebníkům božím, nechtě jeho jméno pochváleno, a zatoužil vydat se na cestu spravedlnosti a dobroty. V celém pralese se rozhlásilo, že se Pelandok obrátil k lepšímu.

když je nebe jasný, každá sítí zapojená v těles. Pevné sítě, komety sviští nočním vzduchem, oproti hvězdám jsou slabé vzduchem.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
0: Ahoj děti, dnes cvičíme s Hankou.
2: Ahoj děti, já jsem se musela tomu zasmát, jak Figy napřed udělal. Dobrý. Děti, já jsem hrozně ráda, že se mnou trénujete. A chtěla bych navázat na předchozí díl, kdy jsme se učili, co?
0: Učili jsme se skákat panáka a lyžovat, Hanko.
2: A lyžovat. A dnes se naučíme další pokyn, kterému se v aerobiku říká pony. Na to teď zatím zapomeňte. Teď začneme jenom úkrokem stranou vpravo, kdy snožíme nožku, úkrokem strany vlevo, kdy zase snožíme nožku. Tak, Piggy, ty teď budeš takový můj model, no, abych věděla, jestli to doma děti zvládnou. Takže
0: já jsem to zatím moc nečap teda.
2: Nevadí, tak, ale stojíme úplně rovně. Udělejte jednou nohou krok stranou.
0: Tak, kopítko stranou mám a...
2: A teď se vrátíme na to samé místo, odkud jsme vycházeli. Takže opět stranou a snožíme. Co děti, zvládáte to? Pojďte ještě jednou. Pojďte udělat krok stranou a rychle přisunout nožku k tak, sobě.
0: Kopítko stranou a... ťuknu druhým kopítkem do toho, které stranu.
2: A vrátíme se zpět. A protože to všechno strašně dlouho trvá, a aby jsme byli ten správný poník, tak to všechno zrychlíme a budeme hopsat jak ten poník. To znamená, že vyskočíme nahoru do strany, kde jsme teď dělali krok a druhou nožku přisuneme. Hop!
0: Aha, takže to je vlastně jako když koníček, poníček, skáče do strany a
2: ano,
0: zpátky.
2: Ano, ano, aha. Takže Piggy, skoč doprava, děti vy taky, zeptejte se, kde je pravá strana.
0: Šupsem
2: a zpátky na svý místo, šupsem,
0: hop,
2: a
0: šícová strana
2: doprava.
0: A srdíčková strana.
2: A šup doleva a ještě jednou doprava, aha, doleva, aha, a já vám budu vytleskávat rytmus doprava, doleva, doprava a doleva.
0: Je, Hanko, na to vyšla písnička.
2: Tak hele, spustíš, já budu tlesk.
0: Jo, dobře, tak tlesk.
2: 3, 2, 1, teď.
0: Já mám koně, vraný koně, to jsou koně mý.
2: Ještě jednou.
0: Já mám koně, vraný koně, to jsou koně mý.
2: Výborně, Piggy, děkuju, no tak jo. A teď bych se chtěla vrátit k tomu, kdy jsme nacvičovali skákání panáka a lyžování. A na to zařadíme tenhle pohyb poneho a máme krásnou první choreografii. Nevím, jestli úplně všechno půjde na rytmiku, kterou jsme teď dávali, ale můžeme to zkusit. Panák, lyžování.

0: stojíme, sestava je hotová. A já teď budu cvičit a vytleskávat a ty, Piggy, budeš zpívat. 3 děti, 4 panáky, 8krát lyžování a 4 poníky. 3, 2, 1, teď.
1: Já mám koně, vraný koně, to jsou koně mý.
0: Ano?
1: Já mám koně, vraný koně, to jsou koně mý.
0: Lyžujeme.
1: Když já jim dám ovsa, oni skáčou hopsa. Já mám koně, vraný koně, to jsou koně mý.
0: Výborně, výborně, já myslím, že to zvládli úplně na jedničku. Děti, já už se dnes musím rozloučit, jdu se napít, mějte se krásně. Vlastně Piggy, ty taky. A zase příště. Na viděnou.
1: Ahoj, ahoj.

Příběh, co vám povím, se prej kdysi vážně stal. Mýmu tátovi ho před léty děda povídal. Ten slyšel ho zas od kramáře, co v lese má pomník. Kdo to byl Gouda, zaspívám, ten slavný loupežník. Markrab je Funcíbr Špíl se svou družinou. Chtěli cestu na Hrad zkrátit lesní pěšinou. V tom schouští skočí loupežník a zařve všechno stát. A kdo se jenom otočí, tak s ním se budu prát. Všechno stálo jako solnej sloup, jen Gouda pracoval. Dámy pány pěkně po jednom rychle šacoval. Tu rozvázal šněrovačku, kočímu ukrad sejr. Markrab je Funcíbr Špíl koukal jako vejr. Jenže pak se stala divná věc, ta neměla se stát. Gouda začal s jednou dvorní dámou v houští laškovat. Markrab je to využil a obstoupili keř. A pak se vrhli na Goudu jako divá zvěř. Gouda prál se sice statečně, však bylo jich na něj moc. Tak záhy v hradním kartouzu prožil první noc. To má z toho, když potká ženskou, nevidí, neslyší. Proto teď leží v okovech a kouká na myši. Jak tak leží Gouda na slámě a pokouší se spát, když tu náhle vstoupí do cely sám mistr Kat. Jen rukou kývne ke dveřím, někde přiščekají. Tak se Goudo zvedej, nahoře tě čekají. Na nádvoří se proslýchá, prej bude věšení. Tesaři ještě narychlo stloukají lešení. Gouda stváří ke slunci, chytá poslední jas. V tu chvíli všichni uslyší markrabě hlas. Ty jinej Goudo nebudeš, se šlump a darebák, a s chutí bych tě narazil na řeznickej hák. Jenže dvorní dáma kvílí pláče naříká. Měj slitování, pane můj, pro mýho Goudíka.

nás, než já potrestám tě přec. Ty jsi tu dámu zneuctil, vždy ty jsi vlastně svet. A proto se s ní oženíš, nebo pověsím tě hned. Na ta slova zvednul Gouda zrak a Markra větitěl. Jo, pane, tenkrát byla tma, já na ní neviděl. Však když ji vidím za světla, tamhle u okna, to je mi stokrát milejší ta smyčka konopná.

0: staré jméno složitého původu. Do češtiny se dostalo z Ruska.
1: Je příbuzné se jménem Eliáš. Jméno Eliáš se dnes také dostává do módy.
0: Je spousta Iljů.
1: Iljové, přeju vám krásný sváteček. Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: Není brzo?
3: Yeah. Ahoj, ty je krásná.
2: Ty máš nádherný šaty.
4: Ahoj.
2: Ahoj, ty mi přivezl rytíř Malina k 10. narozeninám z Prahy.
3: Tobě je tak 11.
2: Už 400 let.
3: To je málo boháček, co?
5: Volal jsi mě hochu?
6: Fuj, tajbl.
5: Fuj, tajbl ve spolek.
6: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
6: Dneska bez plechu.
5: Již nejsme nepřátelé. K čemu tedy plech a zbroj?
6: A zdraví.
5: O, to je znamenité mazadlo.
2: Tatínku, nezapomeň na to překvapení.
5: Pravda. Dle těchto břeven soudím, že to s opravou našeho společného sídla myslíte opravdu vážně.
7: To teda myslíme.
5: A dle tohoto léčivého nápoje, který mi zajisté budete donášet i nadále.
7: To teda budeme.
5: Soudím, že ke mně chováte opravdovou náklonnost.
7: To teda chováme.
5: Proto učiním kouzlo takového rozsahu, které smím učinit jen jednou za 100 let. Odstupte a opakujte po mně.
8: Ole se bál o ten zub, který mu Lase vytrhl, jako by to byl kus zlata. Nosil ho v kapse v krabičce od sirek a občas ho vyndal a díval se na něj. Za několik dní se začal vyklat zub bosovi. Pro něho to ovšem nebylo žádné umění vytrhnout si ho jako jindy, ale teď si vzal do hlavy, že si chce dát taky tahat zuby ve spaní. A proto si večer nešel spát. Uvázal na zub dlouhou režnou nit a tu pak přivázal na kliku u dveří. A když Agda, naše děvečka, druhý den ráno přišla, aby kluky vzbudila a otevřela dveře, zub vyletěl ven a bose se probudil, takže ho už Agda nemusela budit. To by člověk neřekl, jaká je se zubama báječná zábava, řekl bose, když jsme šli ten den do školy. Zub si taky uložil do krabičky od sirek jako Ole a cestou si je srovnávali. Lase zlobilo, že nemá žádný svůj vytržený zub a řekl,
9: on to bych rád věděl, kam jsem si dal tu stoličku, co mi vytáhl doktor, když byl v loni ve Storbinu.
8: Večer pak prohledal důkladně zásuvku ve své skříni a našel moc krásných věcí, o kterých mysleli, že jsou už na dobro ztraceny. V jedné krabici od doutníku leželo několik kaštanů, několik vypálených patron z pušky, rozbitá píšťala, 5 otlučených cínových vojáčků, polámané plnící pero, rozbité hodinky, pokažená baterka a Lasova stolička. A ta byla taky pokažená, proto si ji přece musel dát vytrhnout. Lase se díval na všechny ty rozbité věci a říkal si, že je musí všechny spravit, až bude mít čas. No, ten zub ne, samozřejmě. Ten dal do krabičky od sirek. A celý večer Lase a Bose a Ole jen chodili a chrastili svými krabičkami. Byli moc nafoukaní a nechtěli ani jednou hrát obíhanou. Brita, Anna a já jsme skákali panáka a nestarali jsme se o ně. Já už jsem z těch zubů tak otrávená, že asi brzo vyplivnu i svoje vlastní, řekla Brita. Právě v tom přišli kluci. Byli dlouho v pokoji u Lase a Bose a tvářili si nějak potěuchle. Neříkejte holkám, co děláte, řekl Lase. Proč, to bude přece prima, když to řekneme zrovna jim, řekl Bose. Ať tě to ani nenapadne, řekl Ole. Brita, Anna a já jsme byli tak zvědavé, že jsme div zvědavostí nepukli, ale byli jsme rozumné a nic jsme neříkali. Jsi na řadě, ano, řekla jsem. A skákali jsme panáka, jako by nám šlo o život a dělali jsme, jako že vůbec nejsme zvědavé. Lase a Bose a Ole se usadili na kraji cesty a dívali se. Ale skoval si to pořádně, viď? Řekl Bose Lasovi. Buď klidnej, řekl Lase. Skříňka mudrců musí být skovaná na bezpečném místě. To bych řekl. Jinak by jí mohli najít holky, řekl Ole. A to by byla hrůza. Lase se zatvářil, jako by si neuměl představit větší hrůzu. Ani o tak strašné věci nemluv, Ole, řekl. Kdyby ji holky našly, no nazdar. Teď skáčeš ty, Liso, řekla Brita. A tak jsme skákali panáka dál a dělali jsme, jako kdybychom neslyšeli ani hlesnout o skřínce mudrců. Pak kluci odešli. Šli po cestě všichni tři v řadě a Anna na ně ukázala a šeptala, hele, mudrci. A smáli jsme se na celé kolo. Lase se obrátil a řekl, o to je dobře, že se tak báječně bavíte. Ačkoliv jsou tu věci, o kterých nemáte chudinky ani tušení. Tak jsme se rozhodli, že budeme pátrat po skřínce mudrců. Bylo nám sice jasné, že tu jde o jeden z obvyklých klukovských hloupých nápadů, ale chtěli jsme přece jen vidět, co to ta skříňka mudrců je. Kluci odešli k ohradě, aby si zajezdili na svej naší vrané kobyle. A my jsme se vypravili do pokoje Lase a Bose. A hledali jsme. Ach, jak jsme hledali. Ale skříňka mudrců se těžko hledá, když člověk ani neví, jak vypadá. Dívali jsme se do zásuvek ve skříni a pod postele a na police v šatně a do kachlových kamen a po celé půdě. Ale skříňku mudrců jsme nenašli. Když jsme byli v nejlepším, uslyšeli jsme, jak se dveře na půdu otvírají a kluci se vplížili dovnitř. Panečku, to jsme měli na spěch. Na půdě visí spousta šatů. Zmizeli jsme za nimi a stáli jsme úplně tiše. Vyndáme ji a podíváme se na ní ještě jednou, řekl Bose. Napřed se podíváme, kde jsou holky, řekl Lase. Jsou asi někde v pokoji a mají v parádě ty své hloupé pany. Depak, to by je bylo slyšet brebentit chytráku, řekl Ole. Ty jsou spíš v Norgordenu, vyndej skřínku. Stáli jsme tam a neodvážili jsme se ani pohnout. Já jsem se hrozně bála, že budu muset kýchnout nebo že se začnu smát. Zdálo se mi, že Lase jde rovnou ke mně a už jsem myslela, že to bude má smrt. Ale on se včas zastavil, schýbil se a vyndal něco, co jsem nemohla vidět. Anna do mě šťouchla a já zas do ní. Mudrcové, přísahejte, že nikdy neprozradíte tuhle skrýši, řekl Lase. Ano, ale jak to máme říct, zeptal se Bose. Nedostává nápady tak lehce jako já a Lase. Ale Ole řekl, přísaháme, že nikdy neprozradíme skrýši. Přísahejte, že nikdy nevydáte skřínku mudrců nezasvěcencům. Nezasvěcenci, to jsme byli samozřejmě my. Brita, Anna a já. A já jsem znovu šťouchla do Anny. Bose a Ole přísahali, že nikdy nedopustí, aby se nezasvěcenci zmocnili skříňky mudrců. Nikdy, protože kdyby se dostala do rukou nezasvěcencům, vyprchala by z ní tajemná síla. Ach, jak bych byla ráda viděla tu pozoruhodnou skříňku. Ale kluci stáli kolem a zakrývali ji. Nakonec jí Lase zastrčil zpátky pod uvolněné prkno. A pak se zase plížili po schodech dolů. A tuto do nás vjelo. Jakmile se dveře na půdu zavřely, vyřítili jsme se a zvedli jsme prkno v podlaze. A tam ležela skříňka mudrců. Vlastně, co to povídám, byla to Lasova stará krabice od doutníků a nic jiného. Na víku bylo velkými písmeny napsáno skříňka mudrců a pod tím byla nakreslená lebka. Honem to otevři, Brito, ať vidíme, co je uvnitř za nádheru, řekla Anna. A Brita to otevřela. Anna a já jsme natáhli krky, jak nejvíc jsme mohli, abychom viděli. A co jsme uviděli, byly tři malé bílé zuby. Dva malé a jeden trochu větší. To bylo všecko, co bylo ve skřínce mudrců. To bych ráda věděla, jestli to mají kluci v hlavě v pořádku, řekla Brita. Agda, naše děvečka, má všechny své věci ve staré skříni, která stojí na půdě. Maminka řekla, že se nikdy nesmíme Agdiny skříně ani dotknout, ale Agda je hodná, často mi ukazuje spoustu pěkných věcí, které má v té skříni. Má tam malý růžový polštářek na jehli s krajkami kolem a plno krásných pohlednic s květinami a lahvičku od voňavky, která moc hezky voní. A náramek, který je docela jako ze zlata a... je toho tolik, že to všechno nemohu ani vypočítat. Když byl loni ve Storbinu zubní lékař, nasadil Agdě nové umělé zuby. Říkal, že v životě neviděl tak ošklivé umělé zuby, jako byly ty její staré. A že je škoda mít takové zuby, když člověk jinak vypadá hezky. Ale Agda ty staré zuby nevyhodila. Řekla mi, že by si je snad mohla vzít někdy ve všední dny. Aspoň když je ošklivé počasí a šetřit si ty nové na neděle. Však se ty staré zuby ještě takhle hodí, když člověk půjde krmit prasata a dojít krávy, řekla. Ale ty staré zuby brzo omrzely, protože ty nové jsou přece mnohem hezčí. A kde se líbí Oskar, náš čeledín, a tak chtěla asi být hezká i ve všední dny. Věděla jsem, že ty staré zuby leží v nejhornější zásuvce v Agdině skříni. A dostala jsem dobrý nápad. Víte, co uděláme? Řekla jsem Britě a Aně. Dáme Agdiny umělé zuby do skříňky modrců. Když může vycházet tajemná síla ze tří mrňavých klukovských zubů, jak by teprve nevycházela z celého chrupu? Brita a Anna měli z mého návrhu moc velkou radost. Je to tak o mnoho lepší, než skříňku mudrců ukrást, řekla Brita. Protože když si kluci usmyslí takovéhle hlouposti, tak si člověk může dovolit ukázat jim, že to nebere vážně. Ženské opravdu nemohou být pro kdejaký nesmysl, řekla. A tak jsme dali Agdiny zuby do krabice od doutníků a uložili jsme ji na její místo. Pak jsme šli ven podívat se po klucích. Byli dole na silnici a hráli kuličky. Sedli jsme si na kraj cesty a dívali jsme se. A je, mudrci hrají na večer kuličky, řekla Brita. Neodpověděli. Lase měl ruce plné kuliček a já jsem řekla, myslím, že skřínka mudrců by se asi dobře hodila na tyhle kuličky. Zase neodpověděli. Ale Lase si hlasitě vzdychl. Dalo se z toho usoudit, že podle jeho mínění jsou nezasvěcenci hloupější než obyčejně. Hele, snad byste nám mohli něco povědět o té skřínce mudrců, řekla Anna a dloubla Lase do boku. Ale Lase řekl, že to není nic, co by se mohlo vypravovat holkám. Skříňka mudrců je prý plná tajemné síly a dají se s ní dělat zázraky. Je na tajném místě, řekl, a my se prý nikdy nedovíme, kde. Jenom tajné bratrstvo, kterému patří, smí vědět, kde je. Jinak by prý skříňka svou sílu ztratila. To tajné bratrstvo, to si ty a Bose a Ole, ne? Vyzvídala Brita. Lase mlčel a tvářil se záhadně. Ale Brita a Anna a já jsme se začali smát na celé kolo. Myslím, že je to dopaluje, že nevědí, kde máme tu krabici tu skříňku mudrců, řekl Bose. Máte ji samozřejmě doma v šatně, řekla Brita mazaně. A představ si, že ne, řekl Bose. No tak ji máte asi na půdě pod uvolněným prknem v podlaze, řekla Anna. A představ si, že nemáme, řekl Lase a Bose a Ole najednou. Ale panečku, ti byli hezky vyplašení. Byli pak při hraní kuliček úplně popletení. Neměli bychom se jít podívat na tvou sbírku ptačích vajec, Bose, řekl Lase.
4: Podívat se na Bosova ptačí vejce. A tímhle nás chtěli oklamat. My jsme přece hned věděli, že chtějí odejít a zachránit skříňku mudrců.
8: Mou sbírku jste přeci viděli už mockrát, řekl Bose, který má někdy trochu dlouhé vedení. Ale Lase se na něho zlostně podíval a Bose to konečně pochopil.
1: Ale jo, no jasně, že se na ní můžeme jít podívat, řekl a tvářil se záludně.
8: Pak kluci odešli. Loudavě, aby nám nebylo nic podezřelé. Ale my měli naspěch. Běželi jsme k Olově mamince a řekli jsme, že máme přinést něco z Olova pokoje. A pak jsme vyletěli po schodech nahoru a přelezli přes lípu do pokoje kluků a hurá na půru, kde jsme se schovali za šaty, kterých tam visí spousta. A jen jsme se tam dostali, už se kluci štrachali po schodech.
1: Co myslíte, že Anna mínila tou podlahou na půdě? Řekl Bose.
8: Řekla Lase.
4: to je jenom tak hádala. Ale bude přeci lepší, když skříňku mudrců pro jistotu přendáme na jiný místo. Ala se odklopil prkno, ale my jsme nic neviděli, protože kluci stáli kolem a zaclánili nám. Otevři to, ať se podívám na svůj zub, řekl Ole. A já na svůj, řekl Bose. Mudrcové, řekla Lase, to, co je ukryté ve skřínce, nesmějí nikdy uvidět oči nezasvěcenců, jenom naše. Tak bylo ticho a my jsme tušili, že Lase otvírá krabici. A potom asi uviděli Agdiny zuby, protože jsme slyšeli jen věknutí. Vyskočili jsme ze skrýše a smáli jsme se a já jsem řekla, teď jste asi dostali tajemné síly, že vám vystačí na celý rok. Tu mrsklala se Agdinými zuby na podlahu a řekl, že ženské by neměly být na světě, protože jenom všechno zkazí. Anna řekla, milý lasíčku, udělej s tou krabicí od doutníku aspoň nějaký malý zázrak. Koleduješ si o nářez, co? Řekl Lase.
9: Ale pak Lase a Bose a Ole zahodili zuby a šli jsme všichni hrát obíhanou.

0: básnička.
1: Povídala moucha mouše.
0: Já se bojím chocholouše. Skáče kolem, hop, hop, hop. My jsme jeho ptačí zob.
2: A teď ještě jednou.
1: Povídala moucha mouše.
0: Já se bojím chocholouše. Skáče kolem, hop, hop, hop. My jsme jeho ptačí zob.
2: Jestli se vám ta básnička líbila,
1: jděte na www.pigy.cz a tam

0: Tutečku, jsi náš žampion!
1: Jak Akhu Tenpa pomohl chudé vdově. Pohádka z Tibetu. Byla jednou jedna vdova. Protože jí zlý krajský správce všechno vzal, neměla než malé pole, starou herku, dva vypelichané psy a hrnek zlatého prášku, který střežila jako oko v hlavě. Když Akhu Tenpa viděl, jak vdovu bída přinutila k žebrotě, bylo mu jí líto a řekl si, že jí musí nějak pomoct. Zamyslel se, poškrábal se na temeň hlavy a za chvíli už to měl. Když se setmělo, vplížil se do správcových stájí a vyvedl z nich dva jaky. S mohutnými zvířaty šel na vdovino pole. Zapřáhl je a dlouho do noci oral. Ještě před rozbřeskem odvedl jaky zpátky do stájí. Pak se vrátil na pole a do postrojů zapřáhl její staré psy. Lehl si na kraj pole, opřel se o kamennou zítku a čekal, až tudy, tak jako každý den, pojede správce. Brzy se ho dočkal. Když správce uviděl Akhu Tenpu a dva psy zapřažené do pluhu, podivil se.
2: Co to tady provádíš, ty blázne stará? A čím vdova zorala to pole?
3: Co pak nevidíš? Nemá sice žádný dobytek, ale má tyhle zázračné psy. Síly mají jako čtyři jaci. A jak by teprve orali, kdyby jim mohla dopřát pořádného žrádla?
1: Lakomému správci se zablízklo v očích, protože ho hned napadlo, že kouzelné psy může snadno získat. A že je prý vymění za křížence jaka a krávy, kterému se v Tibetu říká dzo. Sice mají cenu několika jaků, ale budiš. Vdova nemá na to, aby je pořádně nakrmila, takže by je stejně, co nevidět, musela prodat. Slovo dalo slovo a správce si psy odvedl. Dzo, kterého Akhu Tenpa dostal výměnou, daroval vdově. Štěstím přímo zářila. Na zítří Akhu Tenpa vzal vdovina starého koně a hrnek se zlatým práškem a šel ke správcovu paláci. Koně přivázal a počkal, až z něj vypadne pár kobližek. Ty pak posypal zlatým práškem. Dodělal to právě včas, protože z brány se vyřítil rozčilený správce. Obořil se na Akhu Tenpu.
2: Co jsi mi to dal za ořechy? Podvodník si, tak je to. Ti dva vypelichanci, že vydají za čtyři jaky?
4: Tiše,
1: uklidňoval ho Akhu.
4: Vidíš přece, že tady z toho kouzelného koně zrovna vycházely zlaté koblišky. Tím svým řevem si ho vyrušil.
1: To už si ale lakomý správce přidřepl k Akhu Tenpovi a třeštil oči na zlatý koňský trus. Hned v tom viděl příležitost.
2: Poslouchej, dám ti možnost odčinit to, jak jsi mě oklamal. Dej mi tu herku a dostaneš za ní pěkného koně z mých stájí a mulu navrch.
3: Kde pak? Zase bys mi nadával do podvodníků,
1: odpověděl Akhu. Správce ho ale ještě chvíli přemlouval a Akhu nakonec svolil, že tedy koně vymění. Vzal správcova koně a mulu a šel s nimi rovnou ke vdově. Správce potom několik dní krmil starého koně nejlepším lučním senem, ale z koně ne a ne vypadnout jediný kousek zlata, jen obyčejný trus. Třetí den správci došlo, že ho Akhu Tenpa zase napálil.
5: Rozzlobil se, až úplně zrudl.
2: Chyťte toho podvodníka, přivažte mu na záda mlýnský kámen a hoďte ho do jezera,
5: přikázal strážím. Než ho ale našli, zpráva se rozkřikla a dostala se i ke vdově a jejím přátelům. Proto, když drábové nakonec Akhutempu chytili a hodili ho do jezera, vdova s přáteli ho během chvilky zachránili. Akhu ze sebe oklepal vodu a už měl zase plán. Vypůjčil si ve vesnici nejlepšího koně a překrásné sedlo vykládané tyrkysy. Oblékl si brokátovou halenu a kabátec lemovaný stříbrnou vydří kožešinou.
3: To se rozumí, že si všechno vypůjčil.
5: Kolem krku si zavěsil šperky ze slonoviny a tyrkysu a překrásné tmavé kameny zi s bílými oky. Takto vyšňořený přicválal k paláci.
3: Správce ho viděl už z okna a myslel, že má vidiny.
2: Kde se tady bereš? Měl jsem za to, že jsi na dně jezera.
4: Co tě nemá, správce? Což pak nevíš, že mlýnské kameny mají cenu zlata? V podvodním světě oni tamní obyvatelé mají velkou nouzi a nemají na čem umlít obilí, takže každý mlýnský kámen vyvažují zlatem. Dali mi za něj krásného koně, mulu, tyhle šaty a žok hedvábí. Povídá lišák Akhutempa správci. A protože správcova hrabivost neznala mezí, druhého dne se odebral na břeh jezera a sebou vzal 3 mlýnské kameny. Jeden si nechal přivázat na záda a další 2 na nohy. Pak skočil do jezera a nikdo ho už víckrát neviděl.

0: Já si při práci nikdy nespívám.
1: To jsi takový mrzout.
0: Ne, potápěč.
2: Yeah!

0: O komáru klarinetistovi. Bylo léta právě půl, vzduch voněl jak včelí úl. Louky byly plné kytek, lesy plné jahod, malin a borůvek. Uprostřed jahodové stráně seděl na placetém kamínku komár Pepa. Pískal na klarinet. C, D, E, F, G, A, H, C. Vyfoukl každou chvilku vzhůru k modrému nebi. Z díry zvědavě vykoukla šedá myška a řekla: slyším dobře, nebo neslyším? Tohle přece není žádná písnička. Správně, však já vím. Plně s tebou souhlasím, usmál se komár. Já si jenom přehrávám stupnice. Pískám jeden tón za druhým. A znovu vyfoukl z naleštěného klarinetu pár tónů, jak ho zrovna napadlo. Písnička to opravdu nebyla.
1: Kdo pak to má poslouchat? Co pak neumíš pořádně hrát?
0: Zlobil se černý brouk a vylezl spod listu.
1: Kdo se tě o tuhle muziku prosí? Píchá mě do hlavy tak jako žihadlo vosí.
2: Takové kvikání a pištění si můžeš klidně strčit za klobouk,
0: přidal se ospalý zajíc a přísně na komára kouk.
2: Měla pravdu myška šedá, spát se přitom vůbec nedá. Když neumíš zapískat pěknou písničku, tak se odsud pakuj někam dodaleka, kde na tebe štěstí čeká. Ale ať si tam všichni zacpou uši mechem, dodal ještě zajíc jedním dechem.
3: Ale přátelé, já přece musím cvičit stupnice, abych se naučil na klarinet hrát co nejlíp,
0: nedal se Pepa.
3: Znovu chtěl spustit svoje C, D, E, F, G, A, H, C, když tu najednou...
0: Najednou se nad nimi zatočila nastrojená komáří slečna. Zatočila se, usedla na voňavou kytku a zeptala se:
4: jsem tady, prosím, dobře? Na jahodové stráni? Řekla mě moje kamarádka, že tam chodí děti trhat jahody. Že prý mají ve chviličce nazbíraný plný čpánek. A je tam prý pro komáry spousta radovánek.
0: Všichni k ní vzhlédli a komár Pepa na stupnice rázem zapomněl. Komáří slečna se mu moc líbila. Jako první se ozval: ano, slečno, jste tady dobře? A jen tak mimochodem z ničeho nic zapískal na klarinet. Ale nebylo to žádné C, D, E, F, G a H, C. Tentokrát to byla krásná písnička. Vyletěla vzhůru k modrému nebi, vznášela se ve vzduchu jako strakatý letní motýl. Byla plná slunce, kytek a voněla po jahodách.
2: Nějak moc rychle ho ty stupnice přestaly bavit, usmál se zajíc.
4: Pěkně ale píská a tím si všechny získá. Jistě se mu podaří získat i tu slečnu, komáří.
2: Snad si vybral tu pravou.
0: Myška i brouk jen souhlasně kývali hlavou.

0: zrychlit cvičení a jdeme na to! Ahoj, holky a kluci! Dnes máme ve studiu Hanku Kynichovou a překvapení!
1: A já vám hned, milé děti, řeknu, co to překvapení je. Kromě Piggyho je ve studiu také Sašenka a...
2: Sofinka.
1: A Sofinka. Jsou to moje holky a ty dneska budou společně s námi i s vámi cvičit. No, my tak ze začátku budeme trošku možná zpívat. Naučíme se text lidové písničky, kterou určitě znáte, a pustíme se do toho hned teď. Piggy, začneš?
0: Já možná začnu někde úplně.
1: Tak jinou tóninu ti zvolím.
0: Víš co?
1: Ne.
0: Možná, že by bylo dobré, kdyby nám Sašenka se Sofinkou dali tu tónínu.
1: Tak holky.
0: Od které se to zpívá.
1: Takže 3, 2, 1, teď.

0: Mamko, co jsou to ty rýnský, víš? Jsou asi penízky.
1: To jsou asi penízky, ale já jsem Piggy
0: jako dolary,
1: tolik
0: říkala,
1: ani nepřemýšlela o textu. Já jsem spíš přemýšlela o tom, jaký typ pohybu zvolím a napadl mě pochod. Tak co kdybychom teďka děti jak vojáci šlapali pravá, levá, pravá, levá. No holkám, mým se tady moc nechce, já věřím, že vy děti doma cvičíte. A my tady za toho pochodu si dáme ještě jednou slova.
0: Takže děti uslyší i dupání.
1: A pořádně budeme holky dupat. 3, 2, vy děti doma pořádně zadupejte taky a začínáme teď. Kol.

0: udělalo bác. A na bác všechny děti lehněte na zem. Holky ve studiu už také
1: jako
0: leží.
1: Jako to rozlámané kolo.
0: Jako to rozlámané kolo. Piggy, šup na zem, kopítka nahoru. Kopítka.
1: Já se klepu jak brouček, víš, jak nemůžeš.
0: Klepeme děti nohama, rukama, ležíme na zádech a ještě chvilinku vyskočíme nahoru. Holky, kluci, teď. Piggy, no taky se zdvihni ze země. Je, toto trvá, toto trvá. Už je nahoře, Piggy. A jdeme ještě jednou. 3, 2.
1: Šlapeme zase.
0: Šlapeme zase, ruce do pasu. 3, 2, 1, teď.
2: Kolo, kolo vlínský, za 4 vlínský. Kolo se nám polámalo, mnoho škody nadělalo, udělalo bác.
0: A ležíme na zádech kopítka. Děti, já se s vámi musím rozloučit, protože Piggy nemůže vstát a já mu musím jít pomoc. Mějte se krásně, zase příště na viděnou. Už je nahoře. Tak se rozluč s dětmi a dneska už končíme.
1: Ahoj, jdeme mami domů.
0: My už jdeme mami domů.
3: Čertí škola. Zanedlouho poté, co čerti dostavěli peklo, rozhodl Lucifer, že se v pekle musí zřídit čertí škola. Malých čertů v pekle totiž rychle přibývalo a brzy jich bylo tolik, že se pletli každému pod nohama. A že čerti dělali samé čertoviny, to je jasné. Buď po sobě házeli žhavé uhlíky, nebo poletovali jen tak po pekle, nebo si hráli na honěnou či na schovávanou. Jednou takhle při svých čertovských hrách vletěli Luciferovi přímo do doupěte a bylo zle. To už přestávala všechna legrace. Lucifer se rozlítil a zvolal strašným hlasem. Vy čertovská mrňata, už toho je dost. Mám jen jedny nervy. Ode dneška budete chodit pěkně do školy. My vás tam už naučíme čertovským mravům. První den je čertí učitel učil správně lítat podle čertovsko-pekelných dopravních pravidel. To jim šlo celkem dobře. Druhý týden se učili plivat oheň. A to už bylo horší. V dalších týdnech se učili v pekle pomáhat a pracovat. A to už jim nešlo vůbec, protože je to ani trochu nebavilo. Když nakonec přece jen zvládli všechny pekelné práce, začali se učit kouzlům. To už bylo něco jiného. To se těšili na každou hodinu. Ale každé učení je mučení a je těžké se naučit z paměti třeba celou čertí knihu kouzel. To vůbec není nic lehkého. Vždyť ta kniha má 300 stran? Po takovém učení byli ovšem čertí školáci unavení až běda. Večer padli do svých pelíšků a chrupali až do rána. Jednou za čas je čertí učitel za odměnu vzal z pekla na zem. Na to se vždycky těšili nejvíc. Jednou při takovém výletu 3 malí čertíci vletěli do mlýna a začali starému mlynáři rozhazovat pytle s moukou. Jenže starý a moudrý mlynář nechal čertíky vydovádět a tvářil se jako by nic. Čertíkům to bylo divné a hned na mlynáře proč se nezlobí? A mlynář rozšafně odpověděl. Proč by mi to mělo vadit? Však mám tamhle v rohu kouzelný pytel. Jakmile na něj písknu, tak všechna vysypaná mouka sama do něj nalítá zpátky. Čertíci se hned hrnuli k pytli a lezli do něj, aby se přesvědčili, co je to za kouzla. Jenže jak se tam nasoukali, mlynář přiskočil k pytli a zavázal ho. Čertíci se v pytli vstekali, čertili, prskali, ale nebylo jim to nic platné. Mlynář utáhl uzel, jak nejlépe uměl. Najednou si čertíci uvědomili, že už dávno mají být u svého čertího učitele. Začali slibovat hory doly, ale mlynář byl neoblomný. Teprve když začali čertovsky brečet, pytel rozvázal. Přivázal čertíky za ocásky na provaz a nařídil jim, dokud to tady zase řádně nepoklidíte, nepustím vás. Čertíci byli za chvíli s úklidem hotovi. Když to všechno uklidili, řekl mlynář uznale: no, dobrou práci jste odvedli. Příště můžete zase přijít. Ale jenom si hrát. Hlavně mi tady nesmíte nic podpálit. A tak se stal mlynář kamarádem malých čertíků. Od té doby lidé pozorují, že ve mlýnech občas straší. To ale nestraší doopravdy. To si ta nejmenší čertovská havěť jenom hraje. Čertíci chodí do školy 15 let, než se z nich stanou pořádní čerti. Ti nejlepší jdou potom do světa. A ti, co se učili špatně, zůstávají v pekle. Práce je tam pořád víc než dost. A to je o čertovské škole všechno.

0: Dnes je 20. července?
1: A svátek slaví Ilja.
0: Ilja.
1: Je prastaré jméno složitého původu. Do češtiny se dostalo z Ruska.
0: Je příbuzné se jménem Eliáš. Jméno Eliáš se dnes také dostává do módy.
1: Je spousta Iljů.
0: Iljové, přeju vám krásný sváteček.

0: Zvedni budíčko, já nadělám.
1: No.
0: Uvídám, přestaň. Tak ty, budíku, nepřestaneš.
1: Ne.
0: Jo tak, ono to zvoní u dveří. Já už jdu. Pojď, Jerry. Už běžím.

0: Dobrý den.
1: Dámy, vítám vás.
2: Hodně štěstí, zdraví. Hodně štěstí, zdraví. Hodně štěstí a zdraví. Přejem Hurvínkovi.
1: Tak co, oslavenče, to necháš stát hosty za dveřmi?
0: Co?
1: Jaké co? Je 2. května. Máš narozeniny.
0: Jupi!
1: Dámy, vstupte.
3: Ano, děkujeme. Tak tedy dobré ráno.
0: Snad časné ráno, ne?
3: To víte, chtěli jsme být první, co Hurvínkovi popřejí.
0: No, tak to se vám teda povedlo.
4: Že jo? A máme pro tebe dárek.
0: Fakt?
4: Aha.
0: Dík.
4: No, tak se na něj rychle podívej.
0: Že by moje vytoužená stavebnice.
3: I kde pak? Něco daleko lepšího.
0: A co to má znamenat?
4: To je co? Moje fotografie v rámečku.
1: To koukáš, Hurvajsvíč?
0: No to koukám, tatulínku.
1: Pěkně poděkuj.
0: Pěkně děkuju.
5: No, vidíš, Máničko, já jsem ti to hned říkala, že tím uděláme Hurvínkovi radost.
4: No, a tady máš ještě k tomu sladkou pusu.
0: Ne, ne, pusu ne.
4: No, no, tak abys věděl, já o to líbání vlastně taky nestojím. To jsem se chtěla přemoct jenom ze slušnosti.
5: O pusu, jak je vidět, nikdo nestojí, ale dort si Hurvínek určitě rád vezme.
0: Dort? No to ano, to se ví, že ano.
5: Tak já ti upeču takhle velikánsky.
1: A večer to společně oslavíme.
0: Tak naschle večer.
4: No, ještě uvidím, jestli se mi bude chtít.
5: Hleď, Máničko, netrucuj.
3: No, budeme se těšit, pánové.
0: No, a kam teď s tím?
1: Ten obrázek je dar pro tebe, tak kam jinam než do tvého pokojíčku.
0: To není dobrý nápad, pojď se podívat.

0: Vidíš, u mě na stěnu se už vůbec nic nevejde.
1: No jo, to máš pravdu.
0: Boreď.
1: Ale počkej, něco mě napadlo.
0: Co?
1: Pověsíme se Máničku místo téhle nástěnky.
0: Ne, taťuldo, to ne.
1: Uhni, prosím, tebe nepřekáží. Ajajajaj. Pod tou nástěnkou je světlý flek. No nic, no. Budu to muset vymalovat.
0: Tati.
1: A než budu hotov, odnes tu nástěnku do smetí, jo? Ať tam tady nepřekáží.
0: Tak to ti, taťuldo, pěkně děkuju.
1: Nemáš zač.
0: To tedy nemám. Ach jo.

0: sběrné suroviny. Konečně. Jsem v cíli. Ale co to tady píšou? Neděle zavřeno. Ty brďo, to jsem tedy pěkně dopadl. Ta Tjolda bude čubrnět, až se mu vrátím i s nástěnkou.
1: Panečku, pokojík je jako z cukru. Musím si pospíšit, kluk tu bude, co by dub. Ten bude koukat. Prosím tě, Žeričku, nepleť se mi pod tím žebříkem. Ještě se přes tebe převalím i s kýblem a bude vymalováno. No jo. Tak, počkej, jdi kousek dál. Jo, teď ještě zatlouct hřebík pro obrázek a bude... Hotovo! No nazdar, to je díra. Je. Co teď?
0: Nazdar, Gatilínku, průšvih.
1: Nazdar, Hurvajs, průšvih.
0: Je teda... Tady to vypadá.
1: Koukni, díra.
0: Koukni, nástěnka.
1: Co?
0: No nikdy mi ji nevzali.
1: Počkej, to je dobře, budeme ji potřebovat.
0: Už zase?
1: No jistě. Obrázek Máničky tu díru nezakryje, dáme před tu díru nástěnku. Dej to sem, pomoz mi.
0: Rád.
1: A šup.
0: Hotovo.
1: No vidíš, po díře ani památky.
0: A kam s tím obrázkem?
1: Pověsíme ho na tu nástěnku.
0: No jo, co se dá dělat?
1: Ukaž, hezky zavěsíme, no. Jako by tu visel pořád, viď?
0: A můžeme jí to slavovat. Jup!

0: pojďte dál.
1: Dobrý večer.
2: Dobrý.
1: Ahojky.
0: Tak, tady máš, Hurvínku, ten slíbený dort.
1: Já, teda ten je parádní.
3: Co? Ty svíčky jsem do něj sázela, já.
1: Naříkaj, Máni, ty umíš počítat do 10.
3: Ty se směj. Já nemám z matiky kulečník jako někdo.
1: Máni.
2: Cože?
1: Nic, teď
3: to
1: já,
3: nic.
1: Já se raduji, víš?
3: On se raduje.
2: No vidíš, to je hezký, no. Tak až sfoukneš svíčky, můžeš rozbalit svůj dárek.
1: Že by tvůj portrét?
2: Tohle nešaškuj a foukej.
1: No vidá, jsem borec.
3: No já.
1: Však 10 svíček jedním dechem.
3: Teď rozbaluj, Borče.
2: No, dělej ty, Borče.
1: Brďo, já se snad štěstím zblázním. To je stavebnice, po které jsem vždycky toužil.
2: Vždyť já vím.
1: Jak to můžeš vědět?
2: Pošeptala mi to Mánička.
3: No,
1: Máni. Pojď sem. Pusu.
3: Já, Hurvínku.
0: Ale co to? Vždyť ty se slíbat nechtěl.
1: Ale to já jenom proto, že se stydím, proto někdy šaškuju.
3: Tak my ti to pro dnešek odpustíme?
2: Když máš ty narozeniny.
0: Hodně štěstí, Hurvínku.
2: A? Sláva mu, on je pašák a piškum pre a župajda a župajda a hujaja. Zdar.
4: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.

0: Lenochod. Eduarde, snídaně, zavolala paní Čtyřboká. Už běžím, mami, odpověděl Eda. Pokud běžet znamená sedět v pyžamu na posteli a pozorovat chrousta na okenní síťce, mluvil čistou pravdu. Když se dost vynadíval na chrousta, pomalu vstal a zvedl jednu ponožku. Dlouho na ní zíral, jako by čekal, že ho osloví lidským hlasem, a pak ji pustil zase na zem. Znovu si vlezl do postele. Založil si ruce za hlavu a civěl ke stropu. Přímo nad hlavou měl malou hnědou skvrnu, která vypadala jako mapa Jižní Ameriky. Eda si představoval, kudy asi teče Amazonka. V tom se znovu ozval maminčin hlas. Eduarde, snídaně! Už běžím, křikl chlapec. Ta mapa ale vlastně spíš připomíná Afriku, usoudil nakonec. To by byla krása, podívat se do Afriky. Jen co tam přijede, najde diamant velký jako kostka cukru a daruje ho mamince. Eduarde, zazněl maminčin hlas naléhavě. Máš to skoro studené a všichni jsou už po snídani. Jestli se do 2 minut neukážeš, dojdu si pro tebe. Chlapec se posadil v posteli a sáhl pro ponožku. Nasoukal nohu do špičky. Jenže v tom do pokoje vběhl Rafík, jejich obrovský černý pes. Nazdar, kamaráde, uvítal ho Eda a přestal si všímat ponožky, která se mu bezmocně skrčila na noze. Rafík zavrtěl ocasem a olízl Edovi tvář. Co to vyvádíš, Rafíku? Pusť tu ponožku, vrať mi ji. Rafík si ho vůbec nevšímal. Radostně se běhl ze schodu do přízemí a položil Eduardovu ponožku paní Čtyřboké k nohám. Ta hned věděla, kolik uhodilo, a vypochodovala z kuchyně. Mezitím padl Eda zpátky do postele a ležel tam na schumlané hromadě peřin a školního oblečení. Snil o tom, že bude pomáhat kanadské jízdní policii honit nebezpečného zločince. Bude mít samozřejmě i policejní uniformu, i když nikdo nevěří, že by takového kluka policisté vzali do svých řad. V tom se z chodby ozval maminčin hlas. Edo, je 7:45 a ty ještě nejsi oblečený, co je to s tebou? Udatný ochránce zákona se vyděsil, až se svalil z postele. Maminka řekla, že si tam na něj radši počká, než se oblékne. Eda začal šátrat po tričku. Maminka ho odstrčila. Našla mu kalhoty a přetáhla mu přes hlavu tričko a svetr. Mračila se, protože po ránu měla spoustu jiné práce, než oblékat 8letého kluka. Jen co se otočila, udělal Eda znovu šipku do postele. Vypadají jako vlci, pomyslel si při pohledu na své boty. Jednu zvedl a pozorně si ji prohlížel. To by byla paráda mít doma vlka. Krmil bych ho masem, ochočil bych si ho a on... Dál už to nestačil domyslet. Maminka ho odtáhla do koupelny. Jouva, jou, sedřeš mi kůži, skučel malý krotitel vlků a zakrýval si oběma rukama obličej. Ruce pryč, nařídila maminka nesmlouvavě. A ještě uši. Ne, ne, ty vždycky hrozně drhneš a to bolí. Maminka neznala slitování. Důkladně ho vymydlila, obula a strkala ho před sebou dolů po schodech. Tatínek si neodpustil poznámku, že Eda může jít k hasičům. Zazvoní zvonec a on je na to šup oblečený a jede dolů jako po tyči. 11letá Sylvie se už klíbla. Otravovalo ji, že je ten lenochod pořád zdržuje. Jana se mu smála, že se nechá oblékat od maminky. Pro boha, Ludvíku, co pak to nevidíš? Budíček si plácá kaši na hlavu. Nejmladší člen rodiny, kterému se říkalo Budíček, si skutečně nabíral krupicovou kaši lžící, vyklápěl si ji na vlásky a vesele se smál. Děti se při tom pohledu taky rozchechtali. Maminka si povzdechla a poslala Edu pro žínku. Eda se rozvážně zvedl ze židle. Maminka na něj křikla, ať si pospíší. Už letím, zamumlal Eda. Zvolna vyšel z kuchyně a úspěšně pokračoval až ke schodům. Přesněji řečeno k prvnímu schodu. Pak se mu schodiště přímo před očima proměnilo v provazový žebřík na boku lodi. Byl to pirátský koráb a statečný Eduard, který právě přeplaval pod vodou celý oceán, na něj měl nepozorovaně vylézt. Jak uviděl provazový žebřík, hned začal ručkovat vzhůru. Maminka za ním nakonec poslala Janu. Eda byl natažený na schodišti a ručkoval po příčlých zábradlí do prvního patra. Představte si, on se tady válí po schodech, zavolala sestra zděšeně. Tatínek rázně zamířil k Eduardovi, jemuž se po obtížném výstupu podařilo došplhat do poloviny pirátského korábu. Byl tak vyčerpaný, že dál nemohl. Proč tady visíš jak turecká fangle, křikl tatínek. Pššš, ať tě neslyší, zašeptal Eda. Tatínek chvilku nechápavě hleděl na syna, ale pak řekl mamince, že musí zavolat doktora. Ten kluk se asi bacil do hlavy a má halucinace. Paní Čtyřboká k němu přiběhla a na vlastní oči viděla, že se z posledních sil plazí nahoru a zoufale funí. Položila mu ruku na čelo a zeptala se, jestli mu něco neschází. Co by mi mělo scházet? Proč jste tak vyplašení? Podivil se Eda, když viděl, že i ostatní členové rodiny se schromáždili pod schody. Maminka začala chystat děti k odjezdu do školy. Všichni už seděli v autě, motor vrčel. Tu si Jana vzpomněla, že si měla přinést do školy dvě brambory na výrobu tiskátek. Eda tentokrát seděl u dvířek a tak mu maminka řekla, aby pro ně skočil. A dělej, připomněla mu. Eda se opravdu snažil. Aspoň než doběhl k bramborovému sklípku. Tam zahlédl na hřebíku u dveří kus rybářské sítě, kterou si vloni v létě přivezl od moře. Co dělá jeho síť u brambor? Nechce mu ji někdo vyhodit? Odnese si ji k sobě do pokoje. Dávno zapomenutá vůně mořských chaluch mu připomněla moře, vlny, kraby a ústřice, perlorodky, lovce perel a obří škeble. Eda měl dýchací přístroj a prozkoumával dno oceánu. Hledal proslulou růžovou perlu, která z něj udělá největšího boháče na světě. V oceánu byla příšerná tma. Proháněli se tam žraloci a chobotnice, dravé ryby a želvy kajmanky. Nejstrašlivější byly obří škeble, které člověku přiskřípli nohu do své hrozivé lastury a drželi ho pod vodou. Jistě by se utopil, pokud by nesebral odvahu a neuřízl si nohu potápěčským nožem. To je bolest, vyjekl Eda nahlas, když zjistil, že mu noha uvízla v lastuře. Budu ji muset uříznout, nedá se nic dělat, kvůli růžové perle se musí něco obětovat. Eduarde, zaslechl přímo u ucha Sylvín hlas. Kde máš ty brambory? Bylo jasné, že tatínek přijde pozdě do práce. I děti dorazili do školy až po zvonění. Sylvie s Janou hned vyskočili z auta a pádili ke dveřím. Eduard si zvolna pozbíral věci a pomaloučku se vlekl přes školní dvůr. Tatínek se rozčiloval, že s tím klukem nic nehne. Na všechno má dost času. Kdo ví, jestli má v pořádku štítnou žlázu, strachovala se maminka. Je tak slabý a vyčerpaný. Děvčata se odpoledne vrátila ze školy jako obvykle, ale Eda pořád nikde. Maminka připravila odpolední svačinu a vyhlížela ho. Konečně se objevil. loudal se kolem sousedovic plotu, chvíle mi se zastavil docela a vypadal jako socha. Chudáček, pomyslela si maminka, natáhla si svetr a vyběhla z domu. Neboj se, jdu ti naproti, volala na něj z dálky. Eda však zrovna prchal ze žaláře. Na nohou vlekl strašlivě těžké okovy. Rukama se snažil nahmatat cestu po vlhkých černých stěnách tajné podzemní chodby. Ta vedla pod zámkem, v němž bydlel zlý loupežník. Útěk z vězeňské kopky není žádná legrace, a tak si Eda maminky ani nevšiml. Pořádně se lekl, když se ocitl v jejím oběti. Nechceš vzít tašku? Tašku? Proč? Podíval se Eda na maminku, jako by ji viděl poprvé v životě. Jsi zesláblý a nemocný, vzala ho za ruku a upřeně si ho prohlížela. Eda se zuřivě bránil, až se jí vysmekl. Počkej na mě, volala za ním maminka, chci ti přece pomoct. Její obavy byly zbytečné, Eda neutekl daleko. Za plotem protějšího domu zahlédl žlutou kočku Pampelišku. Znovu se zastavil, neschopen pohybu. Lev, rozzuřený lev, lidožrout, postřelený z lovecké pušky a v tlapách drží domorodé nemluvně. Obyvatelé nedaleké vesnice vyslali Eduarda, ozbrojeného jen lukem a šípy, aby náčelníkova synka zachránil. Eda se přikrčil. Opatrně vytáhl z toulce šíp, nasadil ho, napjal tětivu, chystal se vystřelit, když ho někdo popadl za rameno. Co je to s tebou, prosím tě? Mami, nemůžeš mě chvíli nechat na pokoji? Otočil se rozmrzele. Konečně dorazili do kuchyně. Eda do sebe začal házet svačinu, jako by půl roku hladověl. Jaký div, celé odpoledne prožil na pustém ostrově, kde nebylo nic k snědku, jen pár rybiček, které si musel nalovit vlastníma rukama. Pak se zcela vyčerpán dovlekl na břeh a konečně spatřil na obzoru plachetnici, která ho zachránila. Zavřel oči a kuchyň se s ním zatočila. Udělalo se mu mdlo, rozepnul si pásek a trochu se mu ulevilo, ale pořád se mu zdálo, že je příšerné vedro. Pomalu vstal a zamířil ke dveřím. Budu asi nemocný, zašeptal. To jsem si myslela, řekla maminka. Honem do postele, zavolám doktoru Vaňkovi, aby se tu stavil. Edovi se ulevilo, když se převlékl z těsných kalhot do pyžama a hupnul do chladivé postele. Bylo mu tak příjemně, až usnul. Pak se ozvaly kroky a nad hlavou mu zahřímal doktorův hlas. Tak, co pak nám schází, junáku?
1: Asi jsem se trochu přejedl, špitl Eda.
0: Pan doktor ho přesto vyšetřil, celého ho promačkal a proklepal. Na opravdickou nemoc to nevypadá, mnul si zamyšleně bradu. Podle mé diagnózy je to akutní lenochodka, provázená neovladatelnými návaly roztržitosti. Něco vám napíšu. Pan doktor cosi načmáral na recept a rozloučil se. Maminka přišla s lístkem v ruce za tatínkem a prohlásila, že je to přesně tak, jak říkala. Eda je nemocný. Tatínek rozložil papírek na stole a četl: Zavolejte paní Láry Fáry, Javorovice číslo 1, 2, 3, 4, 5. No ovšem, plácl se tatínek dlaní do čela. Ta přece léčí děti a zbavuje je všelijakých chorob a nedostatků. Zkusíme to? Zvedl sluchátko a vytočil číslo. Haló, nevíte náhodou, jak se léčí akutní lenochodka? Paní Láry Fáry náhodou asi věděla, protože tatínek chvíli mlčel a pak řekl: Díky, hned jsem u vás. Maminka byla zvědavá, co povídala a jestli Edu vyléčí. Že váháš, prohodil tatínek ledabile. Když se asi po půl hodině vrátil, vytáhl z kapsy lahvičku s rozprašovačem. Máme mu tím postříkat šaty a nezapomenout ani na boty. Když otevřeli dveře Edova pokoje, zjistili, že chlapec tvrdě spí. Vypadal spokojeně, dokonce se usmíval. Paní Čtyřboká vytáhla ze skříňky jeho spodní prádlo, ponožky, kalhoty, tričko a svetr. Všechno přehodila přes židli a tatínek provedl důkladný postřik. U bodníku pak ošetřil také Edovi boty. Druhý den sotva maminka ráno vstala, pospíchala se podívat do synova pokoje. Eda ještě spal. Zamířila do kuchyně a uvařila si kávu. Na dveře zaškrábal Rafík. Maminka mu otevřela a Hafan na ní skočil a začal vrtět ocasem. Venku ledově mrholilo. Musíš ještě chvilku vydržet, Rafíku. Chtěla ho odstrčit, ale pes se jí rozvalil přes nohu. V tom se rozletěly dveře a stál v nich Eda, už úplně oblečený, učesaný a umytý. Co se děje, mami? Zeptal se. Maminka řekla, že Rafík asi potřebuje vyvenčit. Tak já s ním skočím, oběhneme si park, navrhl Eda. Budeš celý mokrý, rozmlouvala mu to maminka. To už chlapec vyrazil z domu a pádil k brance. Rafík ho s radostným štěkotem následoval. Paní Čtyřboká šla zatím chystat snídani a nechápavě nad tím vrtěla hlavou. V zápětí se znovu rozletěly dveře a Rafík s Edou byli zpátky. Museli jste běžet s větrem o závod? Spíš s deštěm, smál se Eda. Mám hlad jako vlk. Paní Čtyřboká se zeptala, co si dá? Nejradši smažená vajíčka, řekl Eda. Maminka se chystala, že mu je hned udělá, ale Eda prohlásil, že by to zkusil sám. Otevřel skříňku a začal harašit s nádobím. Paní Čtyřboká se podívala na hodiny a promnula si oči. Bylo teprve půl sedmé, takže Eda musel vstávat už před šestou. Je tenhle čipera s bystrýma očima opravdu stejný chlapec? Je jich Eda, který chodil všude úplně poslední? Kolem půl osmé vešel do kuchyně tatínek. Místo pozdravu tajuplně mrkal na maminku a zeptal se, jestli to funguje. Maminka si nebyla jistá. A kde pak je Eda? Budila jsi ho? Chtěl vědět tatínek. Ten už je dávno pryč, usmála se maminka. Jinými slovy někde chytá lelky. Samá voda, zasmála se paní Čtyřboká. A poví mi někdo, kde ten kluk vlastně je? V tom se rozletěly dveře a do kuchyně vpadl Eda. Ahoj, představte si, pomáhal jsem Jirkovi Hakenovi roznášet noviny. Říkal, že jsem rychlý a šikovný a slíbil mi, že až bude o prázdninách u babičky, můžu roznášet místo něj. Něco bych si viděl. Maminka namítla, že by musel hodně brzy vstávat. Ale budu mít vlastní peníze, těšil se Eda. Po snídani se všichni vypravili do školy a do práce a konečně celá rodina seděla ve voze. Sylvie měla napsanou omluvenku, že jde v poledne k zubaři. Eda nesl na přírodopis kus sloního klu půjčený od strýčka. Jana držela budíčka. Tatínek se ohlédl a řekl, všichni na svých místech. Posádka ohlásila, že ano. Tak startujem. Příští zastávka, škola, zvolal tatínek a šlápnul na plyn. Pak se obrátil k mamince. Nepostříkala si mi náhodou šaty tím kouzelným rozprašovačem. Jsem od samého rána nějak podezřele čiperný. Paní Čtyřboká se rozpačitě usmála. Maličko jsem ti stříkla na boty. Tatínek si zamnul ruce. Tak jsme si kvit. Já jsem ti totiž včera večer lehce přestříkl vlasy, když jsi usnula.
1: Tak proto jsem ráno nemohla dospat,
0: pochopila konečně maminka.
2: Zaspíváme si Viva America,
0: navrhl Eda ze zadního sedadla.
2: Ne, zaspíváme si Viva paní Larifari, navrhl tatínek a zatroubil na holuba, který se jim připletl do cesty.

0: básničku. Josefčíci, ty jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
1: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
2: A teď ještě jednou a pomalu.
0: Josefčíci, ty jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
1: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
1: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.
3: Někde tady mám váleček s písničkou, která se jmenuje Vyletěla holubička ze skály. Ta písnička se mi vždycky moc líbila. A tady je. Babička nám říkala, že je o holubičce, která, když budeme hezky spinkat, nás přijde ráno probudit. Zpívá se v ní: Vyletěla holubička ze skály. Ze skály probudila modré oči ze spinkat.

Proč to nebyla holubička, ale pták? A proč je té panenky škoda na stokrát? To nám babička nikdy neřekla. A já se ti přiznám, že to nevím dodnes. Ale i tak je to písnička moc hezká. A tak ti ji teď zaspívá.

0: dávných dobách znali v Irsku skřítka, šprýmaře a zlomyslníka, který se rád vystřelil z důvěřivých lidí. Říkali mu Puk. Puk byl jednou tady, jednou tamhle a pokaždé někomu něco vyvedl. Nikdo nevěděl, jak doopravdy vypadá, protože se schovával do zvířecí kůže. Jednou vypadal jako kozel, po druhé jako mezek a po třetí jako osel. Povím vám, co si vymyslel na jednoho dudáka. Ten dudák byl napůl mazavka a napůl hlupák. Ale dudy mu byly nade všecko. Mačkal ty kozí měchy od rána do večera, i když uměl jen jednu písničku. Jednou se vracel z nějaké svatby a měl trochu v hlavě. Hrál nevěstě a ženichovi tu jednu písničku tak dlouho, dokud ho nevyhnali. A teď klopítal po mostě domů. A najednou ho někdo nabral ze zadu na rohy, až povyskočil. Byl to Puk v kozlí podobě. Ty čert rohatá, že tě něčím přetáhnu, rozlobil se dudák. Nehubuj, a radši mi něco zahraj, promluvil kozel lidským hlasem. Dostaneš stříbrňák. A co by to mělo být? Zeptal se dudák. Zadudej, dudáčku, zadudej, řekl Puk. Tak to zrovna neumím, řekl dudák. Umíš, neumíš, o to se nestarej. Zmáčkni dudy a uvidíš. Už klíbl se Puk. Dudák zavrtěl hlavou, ale dudy stiskl pěkně silně jako děvečku při tanci. A hrál vám jako nikdy předtím. Sám tomu nemohl uvěřit. Na mou čest, kamaráde, řekl Puk. Vidím, že jsi dudák nad dudáky. Půjdeš se mnou na Patrikův statek. Večer je tam velká merenda. Na Patrikův statek, zhrozil se dudák. Tam se nesmím ani ukázat od té doby, co jsem jim ukradl bílého housera. Ale kozel na dudákovi řeči nic nedal. Nabral ho na rohy jako na vidle a pak přes údolí a přes kopec hnal chudáka dudáka až do síně Patrikova statku. V síni byl dlouhý stůl a kolem něho na 100 veselých stařenek. A všechny se hned seběhly kolem kozla. Vítej, Puku, volali, jen ta nejstarší se zamračila a ukázala na dudáka. A kdo pak je tohle? Nejlepší dudák z celého Irska, řekl Puk. Veselé stařenky hned dovlekly popleteného dudáka ke stolu. Ta nejstarší uhodila holí, otevřely se dveře a vešel bílý houser. Pro pětran do dudů, vylekal se dudák. Vždyť je to právě ten housek, kterého jsme s matkou upekli a snědli do poslední kostičky. Ale houser neříkal nic, jen perutí ometl stůl a Puk zavolal. A teď, dudáku, ukaž, co umíš. Popadni dudy pěkně pod křídlem a zahraj nám do tance. Dudák vyskočil na stůl a hrál jednu písničku za druhou. Ani je všechny neznal. Stařenky se dali dokola, podupávali a výskali a divili se, co ty dudy svedou. Ale nejvíc se divil sám dudák. Když dohrál, chýlilo se už k ránu. Já tě teď, dudáku, doprovodím domů, řekl Puk. Ale než se rozloučili, vešel znovu do síně bílý housér a nesl dudy. Ale jaké dudy? Takové jistě neviděli ani v královském městě Dublinu. Tohle je odměna ode mne, řekl housér. Dudák byl v sedmém nebi, šlapal domů a přes rameno si nesl královské dudy. A že ho ty staré cestou tížily, tak jaké pak copak, prostě je odhodil do strouhy. Na mostě si dudák s Pukem dali s Bohem. Hádej, matko, kdo ti přišel, hulákal ten napůl hlupák a napůl mazavka už na dvorku. Nejlepší dudák z celého Irska. Ty jsi pil, řekla matka. A co je tohle? Ukázal syn na dudy, které neviděli ani v Dublinu. Matka užasla a dudák si dupl. A teď zahraju na celou ves. popadl ty královské dudy a pořádně je stiskl. Jenže na místo písničky začaly měchy kejhat, jako by se do nich slétly husy a houseři z celého Irska. Rázem byla celá ves na nohou, dudy kejhaly a neuměli přestat. Sousedé se zběhli a pak jeden popadl hůl a druhý se k němu přidal. Chudák dudák se zastavil až na mostě. A najednou ho někdo nabral zezadu na rohy, až povyskočil. Byl to Puk v kozlí podobě. Tak se zase vidíme, řekl Puk. Pěkně jsme se v noci pobavili. Ty čerta rohatá, vrať mi moje staré měchy a tyhle si nech. Rozlobil se dudák a šup s kejhavými dudami do řeky. Kde jsi je uložil, tam je najdeš, odpověděl Puk. Ale něco už si stejně našel. A co pak to? Zeptal se dudák. Rozum, ušklíbil se Puk. Pak nabral dudáka na rohy a hnal ho přes kopec a přes údolí až ke strouze, kde se dudákovi staré a ošoupané dudy chladily v ranní rose. Dudák je s radostí popadl a zmáčkl jako děvečku při tanci. Myslel, že spustí tu jedinou, kterou uměli. Ale dudy hrály písničku za písničkou. Ani je všechny neznal. Po chvíli poslouchal, ušklivoval se, pak si poskočil a byl pryč. Víckrát už ho v tomhle kraji nikdo nepotkal. Za to ten náš napůl mazavka a napůl hlupák prochodil celý kraj a celou zemi křížem krážem a všude ho vítali a všude hrál a všichni zdaleka i zblízka říkali, že je král dudáků z celého Irska.
1: Peciválek. Zaječí matka přihopkovala k šípkovému keři. Stál na mezi v plném květu a díval se po polích jako veliká růžová kytice. Každý rok vyháněl nové a nové pruty. Byl už tak hustý, že v zimě udržel nad sebou sněhovou střechu a za jarních plískanic nepustil do své houštiny ani vítr, ani déšť. Zaječí matka se protáhla pod keřem tak opatrně, že nezavadila o jediný trn. Potom vklouzla do pelechu. Vyhrabala jej mezi kořeny a vystlala vlastní srstí. Tam si opatrovala mladé, dokud nevycházeli do polí. Nic nepláč, Janečku, řekla dnes. Už se musíš taky podívat do světa. Věčně nezůstaneš peciválkem. Janeček, nejmenší synek, se krčí v koutku. Tiše poslouchá, myslí si, proč bych se toulal z domova? V teple se tu protáhnu, v suchu se tu vyspím. Mám-li hlad, maminka mě napojí mlékem. Je-li zima, zahřeje mě svým tělem. Tak co? Nikam nepůjdu. Ale maminka zase láká. Poléz, poléz, můj zlatý ušáčku. Kubík už venku přeskakuje brázdu. Matýsek hlídá a panáčkuje přitom jako kuželka. Jenom ty bys tu ležel jako hrouda. Janeček zalezl dále do kouta a povídá, jako by mu bylo do pláče. Když já mám ještě nožičky slabé a drápky jako nic. Proto máš nožičky slabé, že se neučíš běhat. Proto máš drápky jako nic, že je neučíš hrabat. Jen poléz, poléz a podívej se do polí. Kubíček už se pase na jeteli sám a Matýsek pozná v trávě i pampelišku. Na mezi kvetou sedmi krásy, u strouhy poměnky, u potoka blatouchy. A ty bys tu věčně ležel ve tmě a nechtěl vidět nic z té krásy. Janeček se přikrčil do kouta ještě víc a myslí si, ať si tam kluci dělají, co chtějí, já zůstanu doma. A nahlas se vymlouvá. Když já mám ještě maličká očka a světlo mě do nich píchá. Venku se ti oči rozkoukají a světlu zvyknou. Kubíček se onehdy taky bál vyjít do polí a dnes už se tam prohání jako starý. Skřivánci mu zpívají nad hlavou, křepelky tlukou z osení a kukačka z háje volá na něho vesele kluku, kluku. A Matýsek, to už je, pane, dokonalý rozumec, sotva zaslechne z dálky haf, haf, už peláší, aby se schoval do trní. A když z výšky něco vykřikne krá, krá, jako šipka se zabodne pod mes, aby ho nikdo neviděl. Takoví jsou to chytráci. A ty bys chtěl být pořád jen hlupáčkem? Janeček se ani nepohne. Myslí si, proč tam kluci lezou, když tam straší Hafánek a Krákora? A Skřivánka, Křepelku i Kukačku by slyšeli taky až sem, domů. Ale nahlas povídá. Když já mám ještě maličká ouška. Tamhle korobtvičky mají ještě menší. A jak pěkně poslouchají maminku. Sotva se vysoukají z vajíček, už běhají, kam je stará zavolá. Sami si hledají červíčky a mušky a když se polékají žáby, sami se hrnou pod křídlo. Škoda, že takové děti nemá každá maminka. Ale jaká pomoc? Zůstaň si tedy, Janečku, tady. My se vystěhujeme do háje. Pastvy je tam dost a schovávaček ještě víc. Tebe tu necháme. Zajíček ani nemukal. Kubík a Matýsek, ať si jdou, kam je oči ponesou, ale maminka, ta by tu měla zůstat. Kdo by ho napájel mlékem? Kdo zahříval? Kdo by mu česal kožíšek? Ale maminka se chystala opravdu na cestu. Přivinula se laskavě k Janečkovi a lítostivě se s ním loučila. Ještě jednou tě napojím, ještě jednou tě pohladím. Ale je to naposled. Potom odejdu a už se nevrátím. Janeček se mlíčka nenapil. Ani si neliboval, jak jej maminka hladí. Než se vzpamatoval, byla maminka ta tam. Pro jistotu se prošoural celým pelechem, očichal každý koutek, ale kde nic, tu nic. Vystrčil hlavu z pelechu a zavolal skoro plačky. Mami, mami. Ale nikdo se neozval. V keři bylo šero. Jenom od pelechu se táhla křovím chodba a na jejím konci svítil kotouček světla. Janeček chvíli čekal, bude-li světlo dělat haf-haf nebo křičet krá-krá. Když neříkalo nic, vylezl opatrně chodbičkou až na mes. A venku volal zase. Mámí, mámí. Neohlížel se, kde kvetou sedmi krásy nebo poměnky. Neposlouchal Skřivánka ani Křepelku. Netěšil se, jak bude přeskakovat brázdu nebo panáčkovat v osení. Jen oči otvíral do kořán, uvidí-li někde maminku. A hle, maminka seděla nedaleko na poli, ani se nepohnula. Mami, mami, mami, vykřikl radostně. Počkejte na mne, půjdu s vámi. Nikam nepůjdeš, pecivále, vrať se domů.
2: A když já bych přece šel nejraději s vámi?
1: Nesmíš a nemůžeš. Máš dosud slabé nožičky, maličká očka a drobná ouška.
2: Už mi to, maminko, všecko dorostlo. Podívejte se.
1: Tak sem pojď, uvidím, řekla maminka zase tak přísně. Zajíček se smekl z meze, lezl po poli a když se přiblížil k mamince, zkusil udělat hop.
2: Vidíte, maminko, že už mám silné nohy? A vidím vás celou, celičkou, protože už mám veliké oči. A slyším vás i zdaleka, protože už mám bystré uši. Jenom neutíkejte a vezměte si mě sebou. Budu vás poslouchat jako křepelátko, uvidíte.
1: Snad bude z tebe přece jen řádný zajíček. Vezmu tě tedy sebou. A teď hajdy do háje, aby se tam Kubík s Matějem nebáli. Janeček jde s maminkou a říká jí cestou.
2: Třeba tam kluky vystraší největší žába. Ti by se polekali. Musíme si pospíšit.

0: V kavárně. Pane vrchní, ten šálek s kávou je prasklý?
1: Aspoň vidíte, jak je naše káva silná, odpoví vrchní.

0: žluťák. Moc jsem litoval, že mi Krtek neřekl, kam se ty žížaly chodí pást. A tak nezbylo, než prohlížet louku, pod kterou měl Krtek své chodby. Ale ať jsem poslouchal pozorně a díval se pozorně, žádnou žížalu jsem neviděl. Pořád jsem chodil sem a tam, už jsem byl celý urousaný a pořád nic. Najednou ležím na zádech a kdosi mě velice hrubě drží pod krkem. Nade mnou žluté oči na veliké žluté kocouří hlavě. Zkrátka, poznal jsem, že mě přepadl kocour. Začal jsem ho bít zadními tlapkami. Kocour mě pustil, posadil se, vyprskl chlupy, které mi vytrhl a povídá: "Pryš se dobře, já už tě tady pozoruju delší čas, konečně jsem tě dopadl." Viděl jsem, že je to kocour velice silný a že bude nejlépe, když se s ním dohodnu po dobrém, a tak mu povídám: "Ty jsi zdejší?" A žlutý kocour na to: "Samo." "Že jsem tě tu nikdy přes den neviděl, ty sem chodíš jen v noci?" "No samo, a co ty tady děláš? Chytat myši sotva umíš?" No to se mě dotklo. Řekl jsem žluťákovi, že jsem v chaloupce svého člověka zahnal myš, když mu chtěla okusovat jeho jídlo. Tu jsem tenkrát prohnal. Na žluťáka to však neudělalo žádný dojem. "Tak ty jsi na světě proto, aby zhlídal člověku jeho jídlo?" řekl posměšně a dodal: "To já mu zase na jeho jídlo chodím." Taková řeč mě polekala. Ale žluťák řekl, že tohle není jeho loviště, prý tady u mého člověka by chytl leda nějakou do kožichu. Říkal, že v chaloupce za lesem mají slepice, husy a hlavně kuřátka a na ta, že on v noci chodí. "Ty lidem kuřátka bereš?" "No samo," už klíbil se žluťák. "A oni ti to dovolí?" Žluťák se ke mně otočil zády a řekl: "Sáj si, tady." Námatal jsem mu na zadní noze tvrdé hrbolky. Žluťák mi vyprávěl, jak ho jednou při lovu kuřat přistihl člověk, ukázal na něho dutou holí, ze které vyšlehl hrom a blesk a do nohy se žluťákovi zasekla palčivá bolest. "A měl jsem štěstí, že jsem to nedostal naplno. Našinec se musí mít před člověkem na pozoru."
1: "A člověk je tvůj nepřítel, žluťáku?"
0: "Samo."
1: "A ty jsi nepřítel člověka?"
0: "Samo."
1: "A kdo je tvůj přítel?"
0: "Nikdo."
1: "Ty nemáš nikoho rád?" Žluťák vycenil veliké ostré špičáky.
0: "Rád mám kuřata, protože jsou dobrá."
1: "A co mne, žluťáku? Nemáš rád nebo nerád?" zeptal jsem se.
0: "Jsi mi zatím lhostejný, ale kdybys mi chtěl někdy něco překazit, kdyby ses mi pletl v mém lovišti, tak bych ti ukázal, kdo je žluťák. To si mě nepřej."
1: "Ty jsi rváč a já si tě nepřeju," řekl jsem zlostně. Žluťák se chystal, že po mně skočí, ale zaskřípaly dveře naší chaloupky, ze které vyšel můj člověk. Žluťák se přitiskl k zemi a jako had zmizel ve vysoké trávě. Můj člověk se velice divil, proč mám zježenou srst a proč tak bojovně vrčím.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
0: Ahoj děti, dnes cvičíme s Hankou Kynichovou a já mám v kapse víček.
2: To je moc dobře, děti, já vás taky zdravím. My si totiž dnes budeme hrát na gymnasty a gymnastky. A jak už říkal Piggy, budete potřebovat míček.
0: Ten mám, vytahuju míček.
2: Piggy, myslíš si, že každé dítě má doma míček, anebo si ho bude muset teď rychle vyrobit?
0: Oje, Hanko, já myslím, že míčku má každý doma dokonce několik, ale možná, že když řekneš návod na vyrobení míčku, že by se to docela hodilo.
2: Táta se určitě nebude zlobit, když mu teď seberete včerejší noviny a uplácáte si s něch míček, protože v těch novinách určitě není nic podstatného, co by mu mělo chybět.
0: No, jestli jsou včerejší.
2: A jestli máte doma izolepu, tu budu mít určitě starší brácha v penálu. Tak ten míč olepíte tou izolepou a máte krásný balón, s kterým můžete teď pracovat.
0: Je, víš co, já jsem jednou viděl, že se dávají takové malé gumičky, ne do vlásku, ale že se motají kolem toho papírku a namotá se jich tolik, že si uděláš hopíka.
2: Výborně.
0: A on opravdu skáče.
2: Dobrý nápad. Takže děti, buď teď rychle utíkejte a najděte si ve svém pokojičku míček, protože ho budeme potřebovat, a nebo si do příště takový vyrobíte. Ale v každém případě, Piggy, my teď budeme s tím míčkem cvičit.
0: Jú, jak se cvičí s míčkem?
2: No, s míčkem se cvičí třeba tak, že si ho chytíme do pravé ruky.
0: Ta to pravá, je lžícová ruka.
2: Lžícová ruka. A přes hlavu si ho přehodíme, hop, do levé ruky.
0: Hanko, nechytil.
2: Jejda, no tak nic, tak se musí Piggy teďka ohnout pro ten míček. A
0: mám.
2: To už si ho příště rozmyslí, aby ho nechytil, takže děti, připravte se, stáhněte půlky k sobě, zatáhněte bříška, máte sražené kotníky a kolena u sebe.
0: Já mám sražené úplně všechno, když jsem zatáhnutý.
2: Tak pozor, máš míček v pravé ruce, děti vy také, hop, a přehodíme do levé.
0: Hanko,
2: výborně,
0: mám.
2: Piggy drží míček, nespadl mu, a teď z té levé ruky, pozor, a s malinkým podřepem, to znamená, že pokrčte děti kolena, Piggy pokrč kolena, pérujeme v kolenou, až řeknu teď, tak vyhodíme míček z levé do pravé,
0: hop,
2: přehodíme. Je, zase to Piggy mu spadlo. Nevadí, já pevně věřím, že vy doma jste šikovné a že to je teď zvládneme naposledy. Pozor, držíme míček v pravé ruce, pérujeme v kolenou, a držíme.
0: No tak. Já zas vedle, ale to nevadí, já to nevzdám, já budu trénovat.
2: Prosím tě, Piggy, vůbec nic se neděje, když vám míček spadne, ale teď budeme chytat raději míček s obou rukou do obou rukou.
0: To půjde líp.
2: Držíme si pořád kotníky a kolena u sebe, pérujeme. Míček máme položený na kolenou a očima ten míček při vyhození budeme sledovat. Pozor, vyhazujeme míček, hop, díváme se za míčkem a znova ho chytíme. Piggy drží míček, já mu tleskám i vám, děti. Vám, kterým to spadlo, dáme radši ještě jeden trénink, takže držíme míček v obou rukou, pérujeme v kolenou. 3, 2, 1, vyhodí míček a chytím. Piggy drží míč, super. Děti, já pevně věřím, že se vám to povedlo. Kdybyste chtěli zkoušet těžší variantu, tak to můžete znáročnit třeba tím, že když vyhodíte míček nahoru, dvakrát pod ním tlesknete a znova míček chytíte, tak je to úplně...
0: Dvakrát. Já myslel, že jednou je hodně.
2: Jednou je dobrý, dvakrát je těžší a potom já, když mám trénink se svými dětmi, tak my pod tím míčkem tleskneme i třikrát a pomalinku přicházíme do dřepu.
0: No to jste tryskáči, ale jestli stíháte třikrát.
2: Ale to my všechno děti společně nacvičíme. Já se teď s vámi rozloučím a budu se na vás těšit zase někdy příště.
0: Míček je prima. Ahoj.
3: Chmurné úvahy a chmurné řeči. Po setmění se Jehlík s velkou iglitovou taškou plnou

0: Jitka. Tady měl čas trochu si vydechnout. Uvažoval, co udělá. Dokonce myslel na to, jestli přeci jenom neměl vzít Ramse se sebou, nebo toho siláka Vasila. Byly to pochmurné úvahy. Kde bych asi teď Vasila a jeho dva parťáky sehnal, říkal si. Tak o tom bych něco věděla. Když Vasil, Padrát a Čango vylezli z vraku parníku a ukázalo se, že o tom, co se stalo s Tulamorem juniorem, nemají ani páru, přestože se všechno událo tady kousek od nich, šéfa popadl amok. Vzal kus klacku a mlátil je hlava nehlava. Přestal, až když nemohl popadnout dech.
1: Zítra se u mě hlaste.
0: Vyštěkl z posledních sil. Opřel se o lucernu, nepřítomně koukal kolem, zatímco ti nešťastníci se belhali pryč. V boudě za přístavištěm se dřív prodávaly vstupenky na výletní parník, ale teď byla opuštěná. Tady se schovali a vedli chmurné řeči.
2: Viděli jste, jak si mnou šéf jednal? Oj, jako s nějakou onucí!
0: Zařval Vasil a v očích měl slzy lítosti. Vzpomněl si na své trudné sibirské dětství.
3: Asi bychom se z toho měli vyvlíknout, než nás to přiškrtí,
0: přemýšlel nahlas škrtič.
2: Tohle už pro nás není. Já říkám, nikdy nesedej na drát, když je pod vysokým napětím,
0: řekl Padrát.
3: Šéf je raz, ale kudla Dederon se neštítí ničeho,
0: řekl Čango.
2: Ty ho znáš?
0: Podivil se Vasil.
3: Jo, párkrát vlítnu s tou svou smečkou do Eldoráda a polovinu hostů tam obral o ponožky.
2: Jak vypadá?
3: Jako feťák,
0: zarval Čango.
3: Oši má propíchnutý si chrájickama a dětskou fusekli si máči do piva. Říká tomu spíďácký dudlík.
2: Svět se zbláznil a my slušní lichožrouti jsme už odepsaný. Teď je na koni ta mladá generace.
0: Odplivl si Pepa Padrát.
2: A já jdu od válu. Já mám ve svým kumbálu vanu plnou ponožek a když dostanu chuť na nějakou pěkně uleželou, tak naproti je hospoda a v ní mám pár svých štamgastů.
0: Zamrkal na Čanga.
3: U mě v Eldorádu je to samý, přitakal Čango. A navíc jeden pozná lidi.
2: A začne si vážit toho, že je lichožrout,
0: ukončil jejich debatu Vasil. Celou dobu jen poslouchal a k těm chmurným řečem se nepřipojil, až teď si vzal slovo.
2: Jak vás tak hoši poslouchám, musím vám dát za pravdu. Vím ty roha, vy šéfovi nic nedlužíte.
3: A co ty?
0: Vasil se uhodil do prsou.
2: Co asi já tak můžu dělat, když mám takový skrz naskrz sraný široký srdce a věrnou naturu? Nic. Ale vy si, holoubci, klidně vraťte domů.
0: A tak Pepa Padrát zamířil do svého železářství, Čango škrtič do Eldoráda, jen Vasil nechal nohy, ať si jdou, kam chtějí.
4: Tiki kalendář! Dnes je 20. července
5: a svátek slaví Ilja.
4: Ilja!
5: Je prastaré jméno složitého původu. Do češtiny se dostalo z Ruska.
4: je příbuzné se jménem Eliáš.

0: Jméno Eliáš se dnes také dostává do módy.
1: Je spousta Iliů.
0: Iliové, přeju vám krásný sváteček. Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Bůh v láhvi. Byl jednou jeden dřevorubec, který pracoval od božího rána až do pozdního večera, aby naspořil trochu peněz. A když ty peníze měl, pravil svému synovi. Donáte, si mé jediné dítě. Ty peníze, které jsem vydělal v potu své tváře, chci vydat za tvé vzdělání. Vyuč se něčemu pořádnému a počestnému, abys mě mohl zaopatřit, až mi údy zcela stuhnou a já nebudu moci více chodit do lesa. Tak šel Jinoch na jednu vysokou školu, kde se učil tak pilně, že ho učitelé chválili a na studiích tak zůstal nějaký čas. Když už pár škol vystudoval, ale svoje studia ještě zcela neukončil, tak byl ten nepatrný majeteček, který mu jeho otec poskytnul, pryč. A on se musel vrátit domů.
1: Ach, chlapče, povzdechl si otec.
0: Už ti nic dát nemohu, nastaly nám zlé časy. Nedokáži vydělat víc, než na náš denní chléb.
1: Milý otče, odvětil Donát, na to nemyslete. Snad to byla vůle boží, abych vám tu vypomohl.
0: Když chtěl otec do lesa, aby si tam vydělal přikácení stromů a stavění dřeva do metrů, tu mu jeho syn pravil, chci jít s vámi a pomoci vám.
1: Ale synu, to půjde dost těžko, neboť té tvrdé práci nejsi uvyklý, drž se od toho raději dál. A mám jen jednu sekiru a žádné peníze na zbyt, abych koupil ještě jednu.
0: Jděte k sousedovi, otče. Ten vám po tu dobu, dokud si nevydělám na novou, jistě půjčí svoji sekiru.
1: Tak si otec vypůjčil u souseda sekeru a druhého dne za rozbřesku vyšli společně do lesa. Syn otci pomáhal a byl u toho celý veselý a čiperný. Když jim stálo slunce nad hlavami, řekl otec. Odpočineme si a naobědváme. Potom nám to půjde lépe.
0: Donát vzal do ruky svůj chléb a řekl. Odpočiňte si, otče, já nejsem unavený. Trochu se projdu po lese a podívám se po ptačích hnízdech.
1: Ty ješito, řekl otec. Co tu chceš pobíhat? Budeš unavený a nezvedneš ruku. Zůstaň a sedni si tu ke mně.
0: Ale syn nedbal a šel do lesa. Spokojeně ukusoval svůj chléb a pohledem pátral nahoře v zelených větvích, zda někde neobjeví hnízdo. Tak chodil sem a tam, až nakonec přišel k hrozivě velikánskému dubu, který byl určitě starý několik set let a ani pět mužů by ho nedokázalo obejmout rukama.
1: Donát zůstal stát, zadíval se na něj a pomyslil si, na tomhle stromu musí být spousta ptačích hnízd. Tu se mu pojednou zdálo, jako by slyšel nějaký hlas. Zaposlouchal se a tu rozeznal, že někdo volá dutým hlasem. Pust mě ven, pust mě ven.
0: Donát se rozhlížel dokola, ale nikoho nespatřil. Zdálo se mu však, že ten hlas vychází ze země. Tu zvolal, kde pak jsi? A hlas odpověděl.
1: Trčím tu mezi kořeny toho dubu. Pust mě ven, pust mě ven.
0: Donát se jal pod stromem odklízet drn a hledal u jeho kořenů, dokud v malé dutině konečně neobjevil skleněnou láhev. Zvedl ji do výšky a přidržel si ji proti světlu a tu uviděl nějakou věc, která byla podobná ropuše, jak poskakuje v láhvi nahoru a dolů.
1: Pust mě ven, pust mě ven,
0: volala ta věc znova a Donát, který na nic zlého ani nepomyslel, vzal zátku a vytáhl ji z láhve.
1: A ten duch byl rázem venku a rostl a rostl a rostl tak rychle, že za nepatrný okamžik z něj bylo strašlivé chlapisko, které bylo skoro tak velké jako ten dub.
2: A víš ty co?
1: Řvalo obřisko přímo strašlivě. Jaká bude odměna tvá za to, že jsi mě pustil ven?
0: Ne, odvětil Donát nebojácně, jak bych to mohl vědět.
2: To ti hned řeknu, řval duch. Zlámu ti vás.
1: To jsi měl říct dřív, odvětil Donát.
0: Nechal bych tě tam trčet dál?
1: Moje hlava však sedí na krku zatím dost pevně, protože takovou odměnu za pomoc svět jistě ještě neviděl.
2: Neviděl, neviděl! Je to tvoje zasloužená odměna. Máš ji tedy mít. Myslíš si, že to byla nějaká odměna být celý ten čas uvězněný? Ne, to byl můj trest. Já jsem totiž strašlivý a všemocný Merkurius. Proto tomu, kdo mě osvobodí, musím zlomit vás.
1: Jen pomalu, pomalu, odvětil Donát. Tak rychle to nepůjde. Nejprve musím vědět, jestli si to v té malé láhvi opravdu seděl ty, že jsi teď takový veliký a opravdový Merkurius. Jestli se dokážeš vměstnat zpět, pak ti budu věřit a můžeš si se mnou dělat, co budeš chtít. A duch pravil pyšně.
2: To je to nejmenší.
1: A smrštil se a udělal se tak tenkým a malým, jako byl zpočátku, že se opět krkem láhve protáhnul dovnitř. Sotva tam ale byl, zarazil za ním Donát vytaženou zátku, hodil láhev do kořenů dubů na její místo. A tak byl ten duch oklamán. Donát se chtěl vydat zpět za otcem, ale duch přežalostně volal.
3: Ach, pust mě ven, pust mě ven.
1: Kde pak, odvětil Donát. Podruhé už ne, když už mi jednou šlo o život. Teď, sotva jsem si ho zachránil, už tě neosvobodím.
3: Jestli mě pustíš ven, dám ti tolik, že ti to vystačí na celý život.
1: Ne, ne, oklameš mne jako prve.
3: Šlapeš si po štěstí, nechci ti nic udělat, nýbrž tě bohatě obdarovat.
1: Donát si pomyslel, vyzkouším, možná slovo dodrží a nic mi neudělá. Tak zátku z láhve vytáhnul a duch vystoupil ven jako předtím a natahoval se, až vám byl velký jako dřív.
2: Tady máš svoji odměnu,
1: řekl a podal Donátovi malý klůcek a dodal.
2: Když jedním koncem toho klůcku potřeš zranění, tak se uzdraví. Když tím druhým koncem otřeš železo nebo ocel, změní se rázem ve stříbro.
1: Tak to musím vyzkoušet, řekl Donát a šel rovnou ke stromu, udělal do něj svojí sekerou zářez a pak ho otřel tím klůckem. A vida, za malou chvíli se zásek ve stromě vyhojil.
2: Nu,
1: pravost kouzla je ověřena, řekl Donát duchovi. Můžeme se rozejít. Duch mu ještě jednou poděkoval za vysvobození a Donát se vrátil k otci.
2: Kde pak jsi pobíhal?
1: Zeptal se otec.
2: Zapomněl jsi snad na práci? Já jsem ti říkal rovnou, že budeš k ničemu.
1: Budete spokojený, otče, vždyť já to dohoním.
2: Jo, dohoníš, řekl otec hněvivě. To těžko.
1: Koukejte, otče, ten strom hned osekám, až budou třísky lítat. Vzal svůj klůcek, otřel jím sekeru a udělal pořádnou ránu. Ale protože se železo změnilo ve stříbro, tak se ostří sekery obrátilo.
2: Oj, otče, podívejte, co pak jste mi to dal za špatnou sekeru, je úplně stupená.
1: Tu se otec polekal a křiknul.
2: Ouvej, co pak si to provedl? Nyní tu sekeru musím zaplatit a nevím čím. To je jediný užitek, který mám z tvé práce.
1: Jen se nehněvejte, odvětil Donát. Tu sekeru přeci zaplatím.
2: Ach, ty rozumbrado, a čím pak ji chceš zaplatit? Nemáš nic, než co ti dám já. V hlavě máš jen učenost, ale o dřevorubectví nemáš ani ponětí.
1: Za malou chvíli Donát řekl, otče, už se mi více pracovat nechce. Udělejme si raději volný večer.
2: Hej, toto, odvětil otec.
1: Myslíš, že já mohu složit ruce do klína jako ty? Já musím ještě pracovat, ale ty už se raději pakuj domů.
2: Otče, já jsem v lese poprvé, neznám cestu domů. Pojďte přeci se mnou.
1: A protože otcova zlost se pomalu utišila, nechal se nakonec přece jen přemluvit a šel se synem domů. Tam Donátovi řekl. Jdi a tu zničenou sekeru prodej a uvidí se, kolik za ní dostaneš. Ten zbytek musím vydělat, abych mohl sousedovi zaplatit. Syn vzal sekeru a zanesl ji do města ke zlatníkovi, který ji vyzkoušel, položil na váhu a řekl: stojí 400 zlatých, ale tolik u sebe nemám. A Donát pravil: dejte mi tolik, kolik máte, a zbytek budu mít u vás. Zlatník tedy Donátovi vyplatil 300 zlatých a 100 mu zůstal dlužen. S tím šel Donát domů a pravil: otče, mám peníze. Jděte a zeptejte se, kolik chce soused za tu sekeru. To vím sám. 1 zlatý a 6 grošů. Tak mu dejte 2 zlaté a 12 grošů, to je dvojnásobek. A je to o to dost, koukejte, mám peněz nespočet. A dal otci 100 zlatých a pokračoval: nikdy nebudete mít nedostatek a budete žít v pohodlí.
0: Můj bože, povzdechl otec, jak si k tomu bohatství přišel?
1: A tu mu Donát vyprávěl, jak se to všechno událo a jak mu ten bohatý úlovek přinesla důvěra ve štěstí. Se zbylými penězi se Donát navrátil na vysokou školu a učil se dál. A protože svým kouzelným klůckem dokázal vyléčit všechna zranění, stal se z něj ten nejznámější doktor na světě.

0: básnička.
1: Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude veta, já jsem jako drak.
2: A teď ještě jednou.
1: Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude beta. Já jsem jako drak.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete.

0: Sloupy se zákony krále Ašóky byly objeveny všechny. První dorazili na tábořiště veverky, krátce po nich světlušky a po světluškách poštolky. K překvapení všech doběhly do tábora ještěrky až jako čtvrté. Podívej se ty, bamberáku, že jsme tu poslední, sepsouval Vavík Sedmihláska, který klusal s protaženou tváří. Esmeraldě se kutálely po tvářích slzy a pofňukávala. Ty nenatahuj, ty poletíš do vody v teplákách se Sedmihlasem, houkl na ní vedoucí družiny. Zkušenému družiníkovi totiž selhal tah s předsunutou dvojicí. Kdykoliv družina luštila nějaký nápis na místě, poslal dopředu Esmeraldu se Sedmihláskem, aby našli další Ašokův sloup. Byli nejmladší a nejméně zkušení členové ještěrek. Těžko tedy mohli přispět svou radou k rozšifrování textu. Sloup však najít mohli a také ho vždy našli dříve, než dorazil zbytek jejich družstva. Pařes s textem 5 R.A. O.Q.V. J.A.E. O.A. J.A.G.F. a tak dále našli dokonce bleskově. Viděli totiž, jak se od něho zvedají světlušky, ale neviděli, že na pařezu sedí na schválničci. Jak by je také mohli vidět? Na schválničci jsou přece neviditelní. Esmeralda se Sedmihláskem civěli na nápis a tu jim na schválničci začali našeptávat.
1: Zkuste to vyluštit sami. Vždyť to nic není. Pětka je přece klíč. Zkuste prostě každé páté písmenko před tím, co je v nápise. A nebo každé páté za tím, co je v nápise. Než přiběhne Vavík s družinou, budete to mít hotové. Proslavíte se. Oni si myslí, že když je někdo malý, tak nedokáže vyluštit jednu zašifrovanou řádku. Jen se do toho dejte. Bůh ví, kdy přijdou.
0: Esmeralda se Sedmihláskem si tedy lehli u sloupu, ze kterého se ku podivu, ale my víme proč, linula vůně připáleného kotlíku. Dali se do luštění, ale zabrali se do toho tak, že zapomněli na svou družinu. Ta je přeběhla dva další Ašokovy sloupy, našla sloup s azbukou, ale nenašla dva nejmenší členy družiny. Musela se pro ně vracet a ztratila spoustu času. Nora zkusila získat čas tím, že nevyluštěné šifry rozdělila mezi dvojice světlušek. Malá Mahulena s Hasivkou dostali na zkoušku text, který začínal čistící 5. Kalous a Pérovec dostali za úkol sestavit zákon z přeházených slov napsaných azbukou. A Nora s Vlasatkou, nejzkušenější ze světlušek, si nechali tu zapeklitou morzeovku. Nedávala smysl, ať jí zkoušeli, jak chtěli, a ke všemu je mátla ta chybná osmička. Vavík ovšem docela zřetelně šeptal Aťce, že je tam pár chyb, ale jinak, že je to jasné. To bych rád věděl, v čem to pořád packáme, uvažoval Vlasatka. Především je tam ta špatná osmička, psaná jako 3 čárky a tečka. Správný znak pro ní jsou 3 čárky a 2 tečky, přemýšlela Nora. Jenže my tu máme tuhle chybu 6x. Podívej se na ty další chyby. 5x je tam tečka, 2 čárky. 2x je tam něco jako obrácené C, tedy tečka, čárka, tečka, čárka. A 1 obrácené Z, 2 tečky, 2 čárky. To přece nemohou být chyby. Tolik chyby radím s Voloďou v šifrách neudělali. My máci, chytil se za hlavu Vlasatka, že to bude obrácená morzeovka. Že tečky budou znamenat čárky a čárky budou prostě tečky. V té chvíli se vyřítil Hejkal k Radimovu stanu a v ruce mával Ašokovým zákonníkem. 50 bodů mají veverky v kapse, zbadla Nora. Piš, 30 bodů taky není k zahození, vracel jí do života její zástupce. Začal jí diktovat první slovo z převrácené morzeovky. Dávalo naprosto jasný smysl koupání. Pak už to šlo všechno jako na drátkách, jenže kolem také přešel Vavík s čistopisem pro Radima. Byl otrávený, protože 50 bodů uniklo jeho ještěrkám jen o fous. Přibližně o minutu a Esmeraldu se Sedmihláskem hledali pěkných pár minut. Nora s Vlasatkou dokončili svou zasmolenou šifru a vyřítili se na Kalouse. Jak jsi daleko? Ono mi to pořád nedává smysl, omlouval se družinový vtipálek a úplně ztratil smysl pro humor. Pokoušel se sestavit zpřeházená slova, ale žádný zákon mu z toho nevycházel. Kde si vzal tu čárku na E? V textu je přece obyvatele a ne obyvatelé, vyjel na něho Vlasatka. A kde si vzal otazník? Pár minut na to se stavili přesné znění tohoto zákona. Do cizího stanu se smí vstoupit jen se svolením jeho obyvatele. A protože Perovec mezi tím správně vyluštil další nápis, právě tak jako Mahulena s Hasipkou, získali světlušky aspoň 20 bodů za třetí místo. Na to druhé nebo dokonce první místo chyběl tomuto týmu sestavenému z nejvýznačnějších světových osobností přece jen profesor Bedřich Hrozný, který geniálně rozluštil písmo starých chetitů. Zákonník krále Ašóky byl pak slavnostně vyvěšen na táborové nástěnce a stal se zákonníkem táborovým, zněl takto. Za prvé, bez vědomí vedoucího nesmí nikdo opustit tábořiště. Za druhé, do cizího stanu se smí vstoupit jen se svolením jeho obyvatele. Za třetí, pitná voda se bere jen ze studánky. Za čtvrté, je zakázáno rozdělávat oheň bez vědomí vedoucího. Za páté, ve stanech se nejí ani nepřechovává jídlo. Za šesté, koupání je dovoleno jen v hodinách stanovených denním řádem, ale pouze za přítomnosti vedoucího a plavčíků. Za sedmé, do kuchyně smí vstoupit během vaření jen vedoucí a kuchaři. Za osmé, je zakázáno vyhlásit poplach nebo volat o pomoc bezdůvodně. A za deváté, každý je povinen dojít až na latrinu i v dešti a v noci.
2: Malířská pohádka. Turecký malíř si vyšel za krásného slunečného dne do krajiny, že namaluje veliký obraz. Přestože to byl náramný nešika a patlal, ku podivu se mu obraz nad očekávání vydařil. Palmy čněly směle k modré obloze, bílá mešita zářila oslnivě a smaragdová travička lahodila očím. Sám malíř vykulil oči údivem, jak se mu vše povedlo. Pak zajásal. Zbalil barvy do batohu, opatrně popadl obraz, aby jej nerozmazal, a již chtěl upalovat domů. Ukázat obraz svým kamarádům, pochlubit se a potom jej výhodně prodat. Nejlépe nějakému bohatému šejkovi. V tom se však zvedl ukrutný vítr, jako naschvál opačným směrem, než chtěl malíř jít, a už ho hnal. Kdyby obraz pustil, ten by sice ulétl, ale malíř by mohl jít domů. Jak jsem však již řekl, obraz se mu mimořádně povedl a malíř se ho nechtěl jen tak snadno vzdát a nechat větru na pospas. Držel jej pevně a tak se nechal hnát městem Cařihradem k Bulharsku a pořád dál a dál. Celníci všude jen koukali, co se to děje. Než se však nadáli, malíř i s obrazem kolem nich přefrčel a už byl pradaleko. Přes vysoké hory a hluboké řeky se vznášel jako na rogalu, ale obraz nepustil. Chvílemi až ječel zlostí, ale vítr neslábl. Naopak, sílil a hnal ho kamsi do ledových pustin, kde náhle z ničeho nic ustal. A bylo po větru. Malíř kecl i s obrazem zcela vysílen do sněhu. Ale v zápětí se vzpamatoval. Honem obraz obhlédl, zdali se mu nic nestalo a s uspokojením zjistil, že barvy ve větru dobře uschly a obraz je v nejlepším pořádku. Pak si však uvědomil, že je strašlivě daleko od svého domova a že má v kapse jen 3 turecké penízky, zrovna tak na malou zmrzlinu, a že tedy neví, jak se dostane zpět. A jak se tak rozhlédl kolem sebe, spatřil, že je obklopen smečkou psů a několika eskimáky. Všichni na sebe pěknou chvíli udiveně hleděli. Potom se ho Eskimáci zeptali, co tu dělá. I vysvětlil jim, co se mu stalo. Copak vítr, o tom Eskimáci věděli své. Horší to bylo s obrazem.
3: Co je to za podivná košťata?
2: To jsou kokosové palmy.
3: A co tady to podivné iglu? Jak se vám povedlo udělat ze sněhových cihel tak štíhlé a vysoké věžičky?
2: Ale vážení, to není iglu, ale mešita. A není ze sněhu, ale z cihel. A ty cihly jsou spálené hlíny.
3: Eskimáci žasli.
2: Ale pak se dali do smíchu.
3: Co tady ten zelený sníh? Kdo to kdy viděl?
2: Malíř mi vysvětlil, že je to tráva a že se na ní nepasou hrbatí psy, ale velbloudi. Tu náhle Eskimáci zatoužili mít tento pro ně nevídaný a prapodivný obraz. Pověsit si ho pěkně v iglů a za dlouhých polárních nocí se při olejových lampičkách kochat pohledem na slunečné Turecko. I dohadovali se o ceně obrazu tak dlouho, až byly obě strany spokojeny. Eskimáci přidali tureckému malíři ještě teplý kožich, aby u nich nezmrzl, a odvezli ho psím spřežením na eskimácké nádraží. Bylo to obrovské iglů a v něm schovaný malý vláček, který zanedlouho třikrát zapískal a rozjel se jižním směrem k hřejivému slunci. Oh, a to je vlastně celé.

0: Honzík říká jednou večer mamince. Mami, pamatuješ si na tu vázu, jak ses vždycky bála, že by se mohla rozbít?
1: Ano, a co má být? Ptá se maminka.
0: Teď už se bát nemusíš, odpovídá Honzík.
2: Asi ji někam schovám.
0: No, do pelíšku.
2: Ne.
3: Jednoho dne večer před spaním se Kamba zeptala. Jestli pak tě, Mojo, někdy napadlo, proč když jsme smutní anebo máme nějakou potíž, říkáme u všech bílých goril. Moja zavrtěla hlavou. No, já vlastně také nevím, proč těch bílých goril voláme víc, usmála se Kamba. Slyšela jsem totiž jen o jedné. Znávala se s ní moje maminka a ta mi o ní také pověděla. Kamba se na okamžik odmlčela, jako by se chtěla přesně rozpomenout na maminčino vyprávění, a pak začala. Byl to bílý gorilák a jmenoval se Junk. Když byl malý, měl moc těžký život. Nikdo si s ním nechtěl hrát. Tvoje srst je vidět už z dálky, říkávali mu ostatní gorilí kluci. Kde pak s tebou si hrát nebudeme, přilákáš k nám levharta. A odháněli ho, i když byli na blízku rodiče, kterými se každý levhart obloukem vyhnul. Junk se moc těšil, až bude velký. Věřil, že pak jeho trápení skončí. Jenže když vyrostl, zavolal si ho vůdce tlupy a řekl: už se o sebe dokážeš postarat sám a tak musíš odejít. Jsi pro nás nebezpečný, protože jsi jiný než my. Dnes nám ještě smíš přespat, ale bude to naposled. Nešťastný Junk nedokázal usnout. Celou noc se upřeně díval na měsíc a hned za svítání se vytratil. Den podní šel krajem, víc a víc se vzdaloval od místa, kde se narodil, a pomalu si zvykal na svůj osamělý život. Nikdy si ale nezvykl úplně. Přestože s ostatními gorilami nikdy nezažil nic hezkého, pořád toužil po jejich společnosti. Když po dlouhé době došel do krásného pralesa mezi vysokými skalami a řekou, ucítil známou vůni. Gorily jsou tady! Zaradoval se a chtěl si k ním rozběhnout. Naštěstí se včas zarazil. Kdepak, také by mě vyhnali. A podruhé bych takový smutek nepřežil. Odejít z těch míst však nedokázal. Začal žít v skrytu, jen aby mohl být gorilám na blízku. Jednou právě, když svačil ve vysokém aframonu, zaslechl hlasy gorilých kluků a holčiček. Chtěl se vytratit, ale bylo pozdě. Už byli tak blízko, že by ho mohli zahlédnout. Přitiskl se tedy k zemi, aby počkal, dokud nepřejdou. Jenže gorilí mláďata si začala hrát kousíček od něj. Nedá se nic dělat, musím čekat dál, řekl si. Jistě to tady brzy omrzí a odběhnou jinam. Čas však plynul a hrající si skupinka se stále neměla k odchodu. A najednou se v aframonu ozvalo zašustění. Co to? Junk zneklidněl. Pátravě se rozhlédl okolo sebe a spozoroval mezi stvoly žlutohnědou srst posetou černými skvrnami. Levhart! Plíží se k mláďatům a určitě chce některé z nich sežrat. Junk ani na okamžik nezaváhal. Vyskočil a zavolal: utíkejte! Všichni strnuli, pak se pomalu otočili, slyšeli gorilí hlas, ale co je to za podivné bílé zvíře? Utíkejte! Volal ještě naléhavěji Junk. Navíc už gorilí kluci a holky nečekali a s křikem se rozběhli domů. Až na nejmenší holčičku, která strachem dočista skamenila. A Levhart už byl od ní, co by kamenem dohodil, a připravoval se ke skoku. Jenže v tom po něm Junk chňapl a vší silou ho odhodil. Levhart proletěl vzduchem, narazil hlavou do kmene obrovského fíkusu a omdlel. Ty si dáš příště pozor, řekl spokojeně Junk. Potom se obrátil k vystrašené holčičce a mírným hlasem se zeptal: jak pak se jmenuješ? Maki, zlikla holčička. To je hezké jméno, pokýval hlavou Junk. Tak už se neboj a také utíkej domů. Gorilí holčička ještě chviličku stála a utírala si slzy. Konečně se malinko usmála a rozběhla se za ostatními. Ale co bude se mnou, posteskl si Junk. Teď se o mě všichni dozvědí a určitě budou chtít, abych odešel. Kamba se odmlčela. Z toho dlouhého vyprávění jí úplně vyschlo v krku. Babičko, povídej, jak to bylo dál, naléhala Moja. Co řekla doma ta holčička a co bílý gorilák, kam šel a jak to dopadlo s Levhartem? Jak to dopadlo s Levhartem, nevím, pokračovala Kamba. Za Džangem se vypravila celá gorilí tlupa. Maki se k němu rozběhla první a dala mu velikánskou pusu. A dospělí mu děkovali, že zachránil jejich mláďata. Od té chvíle už s nimi Džang zůstal. Za čas se dokonce stal vůdcem téhle tlupy. A všechny gorily byly moc pyšné, že mají za vůdce právě jeho.

0: Takže pozor, tohle to jsou chodidla, po těch se chodí, nad nima jsou lítka, nad nima kolena a tohle to jsou stehna. A to, o čem zrovna zpíváme, tak tím tancujeme. Pozor!
1: Chodidla, chodidla, chodidla, chodidla, chodidla, chodidla.

si nevím, tak pozor. Lítka, rozjete lítka, ať se klepou lítka. Pozor, jeden. A na stará kolena připravit? Výborně, stará kolena tancují o 106. Výborně, výborně, výborně. A teď stehna. Roztancujte stehna. Jo, jste dobrý, jedeme!

0: chvíli bude tepleji. Jo, umeju se vejš nad kolena to trošku studí, no tak to je. Buďte otužilí jako bomberďák.
1: Cvičení a jdeme na to! Ahoj holky a kluci, Hanka Kynichová nám ukazuje, jak se skáče přes neviditelné švihadlo.
2: Piky, já jsem se ti teď úplně lekla, ty jsi nějak při síle, ty jsi nějak odpočatý.
1: Já od té doby, co jsem gymnasta, jsem hrozně v tréninkovém fitu.
2: Já vás, kluci, taky moc zdravím, ani dnes nebudeme zahálet, protože naše setkávání je hlavně o čem? O pohybu. A do příště vám dám jeden úkol. Zeptejte se svých rodičů, kdo to byli sokolové. Piggy, ty víš, kdo byli sokolové?
1: Já znám kromě sokolů ještě orly, káňata, supy, vrány.
2: Výborně, tak já se budu moc těšit na to, co rodiče svým dětem řeknou, kdo to byli sokolové, ale o tom si budeme povídat příště.
1: Si myslíš jiné sokoly než ptáčky, viď?
2: Ano, přesně tak, ale nyní už se budeme věnovat cvičení. A mám připravený trénink se švihadlem. Napadá mě, jestli děti... Piggy, co myslíš? Budou mít doma švihadlo?
1: Já myslím, že holčičky by švihadlo mít mohly, ale možná, že by šla použít třeba nějaká prádelní šňůra nebo kousek provázku.
2: To si myslím, že ne, protože švihadlo musí být trošku těžké, aby se přes něj dalo skákat. Nevadí, nevadí. Do příště si pořídíme švihadlo, my si dnes uděláme imaginární švihadlo. Piggy, vysvětli dětem, co je to imaginární.
1: Já to neviditelné, ale já to vlastně vidím a hraju s tím, jako kdyby to existovalo.
2: Přesně tak. A taky už víme, jak se stojí, když řeknu ve snožení se správným gymnastickým držením těla. Připravte si své tělo. Kotníky určitě máte u sebe. Potkali se vám i kolena, stáhly se vám půlky, vtáhlo se vám bříško a...
1: Hlavička tlačí proti stropu a mezi lopatkami je oříšek.
2: A teď si připravíme to imaginární švihadlo do obou rukou. Držíme ho jakoby za zády. Budeme přeskakovat po jedné noze. Takže Pig vám krásně vysvětlil, co je pravá noha.
1: Hanko, a to musím odšpuntovat kolena, viď?
2: Tak děti, prosím pěkně, ty dopnutá kolena teď lehce pokrčte.
1: Hotovo.
2: Aha. Postavíme se na pravou lžícovou nohu.
1: Stojím na pravé noze.
2: A levou mám zdviženou.
1: Rovnováha
2: je první věc, kterou musíte zvládnout. To správná gymnastka musí umět, protože když dělá například íčko, to je, že si dá nohu až úplně někam za ucho, tak se nesmí ztratit
1: Hanko, z rovnováhy. Hanko, víš, co mi pomáhá, když hlavičkou zatlačím proti stropu, tak přeci jenom stojím líp.
2: A já bych ještě řekla, že jsi to řekl správně. Chtěla jsem být chytrá, ale už mě nenapadlo vůbec nic. Tak v každém případě teď držíme imaginární neviditelné švihadlo a poprvé přes něj přeskočíme. A hop nahoru. A hop nahoru. A hop nahoru. A mě už bolí noha, já si už musím Piggy vyměnit. Au.
1: Dobrá.
2: Au, děti, postavíme se na tu druhou nohu, to je ta levá nožka. A znova zdržím švihadlo za zády a přeskočíme přes něj. Poprvé, po druhé a po třetí.
1: Hanko, to je stejné, jako kdyby člověk skákal jen na jedné noze, prostě hop, hop, hop a přešmiknul si to neviditelné švihadlo pod tou nohou, když je zrovna vyskočená.
2: No přesně tak, ale víš co, ono to je jednoduchý cvičit takto s imaginárním švihadlem. Já mám totiž vyzkoušeno na dětech v tělocvičně, že přeskočit švihadlo dnes není vůbec pro děti lehce zvládnutelná věc a já bych byla moc ráda, kdyby se to naši kluci a holčičky znova naučili. Souhlasíš s tím?
1: No, zařadíme si to do gymnastického tréninku.
2: Správně.
1: Takže... To znamená sehnat si na příště pravé švihadlo, vy?
2: Aha, pravé švihadlo. Nebudeme to nahrazovat žádnou mašličkou, žádnou prádelní šňurou, ale to je až na příště. My si dáme teď, protože jsme velký sportovci, ještě jeden trénink. Milé děti, stojíme i s prasátkem Piggy na pravé noze.
1: Na pravé.
2: Nestrácíme rovnováhu a přeskočíme poprvé. Hop,
1: hop.
2: A hop,
1: hop.
2: A hop. A naposled hop.
1: Hop.
2: A jdeme přeskočit po levé noze a jdeme na to teď. Poprvé, po druhé, po třetí, po čtvrté a po páté a po šesté. A děti, vy pořád můžete skákat, ale já už teď musím jít domů a budu se na vás zase příště těšit.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
3: Slepička a kohoutek vyšli si do lesa na oříšky. Hned tam za zahrádkou stál ořech a mnoho skořepinek pod ním leželo. Slepička a kohoutek hrabali se dlouho v nich, Až se přece jadýrka dohrabali, slepička je nejdříve viděla a do zobáčku vzala. Ale kohoutek jí začal klovat a chtěl jí je vzít. Tahali se o jadýrko, až slepičce ze zobáčku vypadlo. Tu kohoutek z čerstva je chtěl popadnout, ale místo jadýrka popadl kus skořepinky. Ta mu uvázla v krku a zůstal bez dechu ležet. Jak slepička viděla, že je kohoutkovi zle, běžela, co nožky stačily k studánce pro vodu, by kohoutka milého vzkřísila. Prosila studánku, studánko, dej vody mému kohoutkovi. Leží za zahrádkou, tiše, ani nedýše. Uvázla mu skořepinka v břiše. Studánka jí odpověděla, já ti nedám dříve vody, dokud mi nepřineseš odšvadlený bílý šátek. Slepička běží ke švadleně, ach švadleno, dej šátek studánce. Studánka dá vody kohoutkovi, leží za zahrádkou, tiše, ani nedýše, uvázla mu skořepinka v břiše. Švadlena praví, já ti nedám dříve šátek, dokud mi nepřineseš od ševce střevíce. Slepička běží k ševci, ach mistře, dej střevíce švadleně. Švadlena dá šátek studánce, studánka dá vody kohoutkovi, leží za zahrádkou tiše, ani nedýše, uvázla mu skořepinka v břiše. Švec praví, já ti nedám dříve střevíce, dokud mi nepřineseš od prasete štětiny. Slepička běží k praseti, ach prasátko, dej štětiny ševci mistru. Švec dá střevíce švadleně, švadlena dá šátek studánce, studánka dá vody kohoutkovi, leží za zahrádkou tiše, ani nedýše, uvázla mu skořepinka v břiše. Prasátko praví, nedám ti dříve štětiny, dokud mi nepřineseš zemlejna věrtel hrachu. Slepička pospíchá, již celá zemdlená do mlejna. Ach, mlináři, dej hrachu prasátkovi. Ono dá štětiny ševci, švec dá střevíce švadleně, švadlena dá šátek studánce, studánka dá vody kohoutkovi, leží za zahrádkou tiše, ani nedýše, uvázla mu skořepinka v břiše. Nedám ti dříve hrách, praví mlinářka, dokud mi nepřineseš džbán smetany. Slepička běží ke kravičce. Kravičko, dej smetany mlinářce. Mlinářka dá hrachu prasátkovi. Prasátko dá štětiny ševci, švec dá střevíce švadleně, švadlena dá šátek studánce, studánka dá vody kohoutkovi, leží za zahrádkou tiše, ani nedýše, uvázla mu skořepinka v břiše. Kravička praví, nedám ti dříve smetany, dokud mi nepřineseš čerstvé trávy. Slepička běží na louku. Ach, louko, dej trávy kravičce. Ona dá mléka mlinářce. Mlinářka dá hrách prasátkovi. Ono dá štětiny ševci. Švec dá střevíce švadleně. Švadlena dá šátek studánce. Studánka dá vody kohoutkovi. Leží za zahrádkou. Tiše, ani nedýše. Uvázla mu skořepinka v břiše. Louka praví, nedám ti dříve travičky, dokud mi nevyprosíš z nebe rosičky. Slepička prosí nebe o rosičku a nebe se ustrne a sešle louce rosičku. Ta dá trávu kravičce, kráva dá mléka mlinářce, mlinářka hrachu dala prasátkovi, prasátko štětiny ševci, švec dal střevíce švadleně, švadlena bílý šátek studánce, studánka vody dala slepičce. Slepička běží ouprkem k milému kohoutkovi, pustí mu do krku vody, kohoutek zatřepotá křídloma, skořepinka mu vyskočí z krku a on vesele zakokrhá kikiriki.

0: Dnes je 20. července
1: a svátek slaví Ilja.
0: Ilja.
1: Je prastaré jméno složitého původu. Do češtiny se dostalo z Ruska.
0: Je příbuzné se jménem Eliáš. Jméno Eliáš se dnes také dostává do módy.
1: Je spousta Iljů.
0: Iljové, přeju vám krásný sváteček.
2: Bouřkové slunce pálilo od rána a nikomu se v pavoučím lese nechtělo vstávat do horkého dne. Pájo, pájo, já jsem tak šťastná. Pavouček se překulil na kraj sítě a koukal, kdo ho volá. Byla to Beruška. Byla to ta Beruška, která ztratila tečku a strýček jí poradil, aby rozkousala šťovík. Ahoj, Beruško sedmitečná, volal pája z výšky. Já už nejsem sedmitečná, oznámila Beruška z dola. Tak si natřásla krovky, vyletěla do nebíčka a přistála na pájově pavučině. Teď si mě pořádně prohlídni, přikázala. To je hrůza, ty máš 8 teček, zděsil se pája. Pájo, já jsem tak šťastná, chápeš, já jsem jiná. Já jsem osmitečná, božinku, to je pocit. Všechny holky mi tu tečku navíc závidí, jásala Beruška. Tak ahojka a díky, díky. Beruška odletěla, ale pája neměl čas, aby se z té její proměny vzpamatoval, protože najednou přiletělo celé hejno Berušek. Ty jsi pája? Víš, že ty jsi ten slavný pája, víš, že nám ukáže, kde roste ten tvůj kouzelný šťovík, víš, pištěla jedna přes druhou. Pája se vysoukal z pavučiny a běžel po cestičce k potoku. Hejno Berušek jako červený mráček letělo za ním. Ale varuju vás, tenhle šťovík je přímo smrtelně kyselý, řekl pája, když byli na místě. Jenže Berušky šťovík obsypali jako mouchy sladký cucavý bonbon. Každá se snažila ukousnout si co nejvíc. Nebyl to hezký pohled. První Beruška po šťovíku zezelenala jako okurka. Druhá zbělela jako křída. Třetí se točila ve vzduchu v divokých kotrmelcích. Čtvrté vyrazily oči z důlků. Páta pištivým hlásk

0: Byla to prostě katastrofa a pája si vyčítal, že ji způsobil. Sám si nevěděl rady a tak se rozběhl za stričkem. Honem volal, stalo se hrozné neštěstí. Berušky se otrávily šťovíkem. To bych rád viděl, řekl strýček pobaveně. Smích ho přešel, když spatřil tu spoušť na loučce u potoka. No, nazdar. Tohle jsou jasné příznaky překyselení žaludku a zhloupnutí mozku z důvodu pošetilé marnivosti. Strýček sekáč promluvil jako starý doktor a právě tak se zamyslel. Hochu, tady pomůže jen lípové té. Počkej tu a já zvolám všechny pavoučky z okolí. Musíme natrhat lípový květ. Strýček odběhl a pája zůstal sám. Najednou se nad místem pohromy prudce setmělo. Bouřkový mrak zatáhl černou roletu nad modrým nebem. Muško, zlatá muško, zašeptal pája, protože mu z ničeho nic bylo nevýslovně smutno. To je křiku? Copak jsem ti neříkala, že mě nemusíš volat? Copak nevíš, že já nikdy nikomu na zavolání nepřijdu? V bouřkové tmě nad loučkou poletovalo drobné, těkavé, zlaté světýlko. Zlatuško, co tu děláš? Vydechl pája. Potřebuješ pomoc, tak jsem tu, řekla zlatá muška věcně. Neboj se, berušky zachráníme. Přivolala jsem lípový déšť. Lípový déšť, divil se pája. Lípový déšť a do toho zahřmělo. Spustil se teplý deštík, voněl lipovým květem a chutnal jako lipový čaj s medem. Hned po prvních kapkách berušky vyskočily. Po druhém sprchnutí se jim začala vracet barva. Po třetí sladké spršce dostali nejen barvu, ale i rozum. Poděkovali, zamávali a letěli se schovat pod listy lopuchu. Už se vůbec nestarali o to, kolik mají teček na zadečku. Zlatuško, ty jsi opravdu kouzelná, řekl pája, když zůstali sami. To už o mně přece dávno víš, odpověděla zlatá muška. Jsem kouzelná a zlatá a léčivá, ale nejsem nepromokavá. Pro pána najdi nějaké suché místečko, kde se můžeme schovat. Schovali se v dutině starého buku. Tam bylo sucho a tma. Vlastně jenom sucho. Vždyť muška tu tmu prosvěcovala svým zlatým světýlkem. Tady se uvelebili a povídali si o úplně obyčejných i velice tajných věcech. Ty obyčejné věci byly tak obyčejné, že o nich nemá smysl vyprávět. A ty tajné věci byly zase tak velmi tajné, že se o nich nesmí vyprávět. Jisté je, že sladký lipový deštík po chvíli ustal. Zlatuška zmlkla, začala se netrpělivě vrtět a pája poznal, že je čas k rozloučení. Vrátíš se zase někdy, zeptal se. Přiletím vždycky, když ti bude smutno nebo úzko, to už přece víš. Ale je to naše tajemství, usmála se zlatuška a odletěla. Nikomu ani slovíčko, slíbil pája a zamával jí na pozdrav. Když se vrátil domů, pověděl strýčkovi sekáčovi a všem bratránkům a kamarádům všechno o beruškách i o léčivém dešti, ale o zlaté mužce ani slovo. Ani slovíčko. Bylo to přece tajemství.
1: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.

0: jsme v přednáškové síni Londýnského zoologického ústavu. Chýlí se právě ku konci přednáška Percivala Waldrona, muže s drsným hlasem a agresivním vystupováním, ale také muže, který má veliký dar. Dokáže rozmělnit a přežvíkat myšlenky jiných lidí a předávat je dál způsobem, jenž je všeobecně srozumitelný a budí zájem laické veřejnosti. Percival Waldron se spokojeně usmívá a už se pouští do závěrečného barvitého vylíčení vzniku primitivního slizského života v písečných mělčinách dávnověku. Teď se zmíní o vzniku hrůzostrašného plemene veleještěrů a dinosaurů, aby skončil větou. Naštěstí tyto obludy vyhynuly dávno předtím, než se na naší planetě objevili první lidé.
1: Protest!
0: Percival Waldron se ohromeně rozhlédl po řadě profesorů na tribuně, až jeho zrak padl na postavu Challengera, jenž tu seděl pohodlně opřený o lenoch křesla.
1: Protestuji, vážený pane Percivale Waldrone! Musím vás požádat, abyste upustil od tvrzení, která nejsou v přesné shodě s vědeckými fakty.
0: Z rozhořčeného hulákání bylo ovšem také možné zaznamenat hlasy zcela opačné. Bylo jasné, že přednáška Percivala Waldrona skončila. Obecenstvo bylo neklidné a zvědavé, co bude dál. Waldron se posadil, předsedající cosi zacvrlikal a poté profesor Challenger vstal a došel k okraji tribuny.
1: Dámy a pánové, promiňte prosím, dámy, pánové a děti, musím se omluvit, že jsem pominul podstatnou část zde přítomného obecenstva. Já jako vědec a výzkumník jsem protestoval proti jednomu tvrzení pana Waldrona, a sice toho, které se týkalo prehistorických zvířat. Pánové, hovořím jako vědec, jehož svědomí nutí držet se přísně skutečnosti. Prehistorická zvířata jsou skutečně naši předci, v tom má pan Waldron pravdu. Ale zároveň jsou i našimi současníky. Druhohorní obludy dosud existují. Ještě dnes je může v celé jejich ošklivosti a hrůze spatřit každý, kdo má dost energie a odvahy vyhledat je v jejich doupatech.
0: Tak to přišlo. Sotva, že se sál zoologického ústavu trochu stišil, mohutná postava profesora Challengera se napřímila.
1: Nože, poskytnu vám příležitost přesvědčit se, že mluvím pravdu. Jste ochotni pověřit jednoho nebo více mužů ze svých řad, aby se vydali do Jižní Ameriky a vaším jménem ověřili má sdělení?
0: V obecenstvu povstal starý profesor Summerlee, uznávaný učitel srovnávací anatomie, vytáhlý, vychrtlý a zatrpklý muž připomínající svým zjevem ošumělého profesora náboženství.
2: Jak to přijde, že profesor Challenger objevil podle vlastního tvrzení ve zmíněných oblastech něco, co tam přehledli Wells, Beats a další předchozí cestovatelé, jejichž vědecká pověst je nesporná?
1: Profesor Summerlee si zřejmě plete Amazonku s Temží. Amazonka je ve skutečnosti řeka poněkud větší. Pana profesora jistě bude zajímat, že povodí Amazonky měří 7 milionů čtverečních kilometrů. A jde-li o oblast tak velikou, není přece nemožné, aby jeden člověk našel, co druhý přehlédl.
2: Byl bych panu profesorovi Challengerovi osobně zavázán, kdyby udal zeměpisnou délku a šířku oblasti, kde lze podle jeho tvrzení prehistorická zvířata najít. znát.
1: Mám pádné důvody, proč si dotyčné údaje nechávám pro sebe.
0: Ale pak ještě dodal, že je samozřejmě poskytne komisi, kterou si vážené shromáždění ze svého středu zvolí.
1: Nuže, profesore Summerlee, uvolil byste se sám osobně se stát členem takové komise?
2: Ano, jsem ochoten.
0: Profesor Challenger slíbil, že vybaví expedici veškerým potřebným dokumentačním materiálem, ale současně navrhl, aby se k výpravě přidal ještě nějaký mladší kolega.
1: Nechci vám zatajovat, že cesta je svízelná a spojená s velkým nebezpečím. Přihlásí se někdo další?
0: Takhle se člověk z nenadání octne na osudovém rozcestí. Ale což pak milovaná Markéta neměla na mysli právě takovou příležitost, pomyslel si mladý reportér Meloni, sotva, že profesor Challenger pronesl svou výzvu.
3: Markéta by mi řekla, abych se přihlásil.
1: Prosím, mladý muži.
4: Hlásím se, profesorem. Jmenuji se Edward Melon a jsem reportérem deníku Daily Gazette. Prohlašuji, že jsem svědek úplně nepodjatý.
0: Zároveň se však v řadě před ním vstyčil vytáhlý šlachovitý muž s tmavě zrzavým vlasem. Díval se tvrdým, hněvivým pohledem na reportéra.
5: Já se hlásím, profesore.
1: Jaké je vaše jméno, pane?
5: Jsem Lord John Roxton. V oblasti Amazonky jsem už byl. Vyznám se tam a mám tedy pro toto pátrání speciální kvalifikaci.
0: Ano, ano, řekl předseda. Pověst lorda Johna Roxtona jako sportovce a cestovatele je ovšem světoznámá. A tak byla za všeobecného souhlasu sestava expedice schválena. Rušné a nakonec nádherné události toho dne reportéra Meloniho zcela vyčerpali, ale přesto zašel ještě týž večer za svým šéfredaktorem do redakce Daily Gazette.
4: Získám-li od profesora svolení, budu postupně posílat k otištění dopisy. V opačném případě je budu posílat rovněž, ale jejich zveřejnění bude odkázáno na zdar či neúspěch naší expedice.
0: Rozhodnutí, zda informovat veřejnost, bylo tedy na profesoru Challengerovi. Roxton, Summerlee a Meloni ho zavolali telefonem, ale místo konkrétní odpovědi jim profesor uštědřil hřímavé kázání o nepravostech listu a svůj monolog zakončil touto větou.
6: Jestliže mi dáte vědět, kterou lodí odplujete, udělím vám těsně před odplutím pokyny, pokud to uznám za vhodné.
0: A práskl telefonem. Poté výprava od dalších pokusů navázat hovor upustila. Je mokré mlhavé jitro pozdního jara a studeně mrholí. Pomalu kráčejí tři postavy v lesklých gumácích. Mají namířeno k naloďovacímu můstku velkého parníku. Před trojicí cestovatelů šlape nosič a strká vozík vrchovatě naložený kufry, ranci a koženými pouzdry pušek. Profesor Summerlee, vytáhlá melancholická postava se svěšenou hlavou, jde šoupavým krokem. Budí dojem člověka, který už nyní sám sebe hluboce lituje. Lord John Roxton si vykračuje křepce a jeho hubená, dychtivá tvář přímo vyzařuje z mezery mezi loveckou čapkou na hlavě a šálou kolem krku. Na vystupování reportéra Meloniho je vidět úleva, že se cesta z oblasti plánů pozvolna proměňuje ve skutečnost.
1: Pánové, prosím, abyste si nemysleli, že jsem vám nějakým způsobem zavázán za to, že podnikáte tuto cestu.
0: Ten hlas, který přichází z mola, patří profesoru Challengerovi. Je uhřátý i dohřátý, a funí.
2: Pravda je pravda! A na ní nemůže nic změnit vaše zpráva, ať bude jakákoliv. Mé instrukce a pokyny pro vás jsou v této zapečetěné obálce. Otevřete ji, až budete v přístavním městě zvaném Manaus. Ale nikoli dříve, než v den a hodinu vyznačenou na obálce.
0: A pak ještě profesor stačil napomenout reportéra Meloniho, aby ve svých dopisech nezapomněl vynechat veškeré údaje o přesném cíli výpravy a aby před návratem expedice nebylo nic otištěno. A pak se obrátil k ostatním.
2: Zbohem, Lorde Roxtone, pokud vím, je věda pro vás knihou zapečetěnou, ale můžete si blahopřát k lovišti, jaké vás čeká. Nepochybuji, že v časopise Sportovní smetánky budete moci popsat, jak jste skolil obrovského dimorfodonta. A zbohem dávám i vám, profesore Summerlee. Jste-li schopen vyšvihnout se na vyšší inteligenční stupeň, o čemž velmi pochybuji. Vrátíte se do Londýna zmoudřelí.
7: Čtenáře, kterým se toto vyprávění snad dostane do ruky, nemíním nudit popisem přepichové cesty lodí Franciska. Ani nebudu líčit týdenní pobyt v brazilském Belému, ačkoliv zase na druhé straně nemohu nepoděkovat tamní firmě Pereira da Pinta, která nám pomohla sehnat výstroj pro další cestu.
0: Reportér Meloni využívá každé možnosti spojení, aby podle slibu odeslal do redakce Daily Gazette vždy další popis cesty.
7: Parník, jenž nás vezl pomalou hnědavou vodou Amazonky, byl jen o málo menší než loď, která nás přepravila přes oceán. Nakonec jsme propluli úžinou u osady Obidos a poté jsme spustili kotvy v přístavu města Manaus.
0: Po celkem nudném týdnu čekání konečně nadešel okamžik, na který všichni čekali. Trojice našich cestovatelů sedí kolem rákosového stolu, na němž leží zapečetěná obálka. Místo adresy hlásal kostrbatý rukopis profesora Challengera toto.
5: Instrukce lordu Johnu Roxtonovi a jeho společníkům. Budiš otevřeno v Manausu dne 15. července ve 12 hodin.
0: Lord Roxton položil své hodinky před sebe na stůl.
8: Mám ještě 7 minut. Náš dobrodinec si potrpí na přesnost.
9: Dejte to sem. Jaký v tom může být rozdíl, jestli psaní otevřeme teď nebo až za 7 minut?
4: Raději ještě počkejme.
9: Ty kejkle s datem a s hodinou jsou pouhou součástí nesmyslu a šarlatánství, které pisatel vynesli jeho zaslouženě špatnou pověst.
8: Pánové, bylo by to od nás hanebné, kdybychom nesplnili Challengerovy instrukce až do puntíku.
9: Co v té obálce je, nevím. Ale není-li tam něco zatraceně přesného, mám chuť sednout na první loď a vrátit se domů. Tak co, neuplynulo už těch 7 minut?
8: Ano, můžeme písknout výkop.
0: Roxton vstal, vzal obálku a rozřízl ji kapesním nožem. Z obálky vytáhl složený arch papíru, opatrně ho rozevřel a rozprostřel na stole.
9: No prosím, prázdný list. Co byste ještě chtěli? Je to veřejné doznání, že ten člověk je šejdíř.
4: Že by neviditelný inkoust?
8: Ne, ne, neoddávejte se iluzím. Ručím za to, že na tomto papíru nebylo nikdy nic napsáno.
0: A v tu chvíli zvenčí zaduněl hlas.
2: Smím vstoupit?
0: Stín široké postavy se vkradl do světla přicházejícího dveřmi. Ta obludná šíře ramen. Všichni tři vyjekli překvapením a vyskočili. Na verandě stál Challenger. Osobně.

0: Básničku.
1: Piggy, pojď sem ke mně. Já jsem našel v jedné knížce od pana Hrubína takovou krásnou básničku.
0: V téhleté?
1: Jo. A já bych ti moc chtěl přečíst.
0: Je, tady je na obrázku prasátko.
1: No, ono se to taky jmenuje, prasátko.
0: Tak čti.
1: Stůj, prasátko, líbíš se mi?
0: Já.
1: Proč pak pořád riješ v zemi? Kdybys v zemi nerylo, víc by se s nám líbilo.
0: No.
1: Jak bys bylo roztomilé, celé jako z cukru bílé. Kdybys v ní však nerylo, prasátkem bys nebylo. Tak ještě jednou a pomalu, jo? Prasátko. Stůj, prasátko, líbíš se mi?
0: Stůj, prasátko, líbíš se mi.
1: Proč pak pořád riješ v zemi?
0: Proč pak pořád riješ v zemi?
1: Kdybys v zemi nerylo?
0: Kdybys v zemi nerylo?
1: Víc by se s nám líbilo.
0: Víc by se s nám líbilo.
1: Jak bys bylo roztomilé?
0: Jak bys bylo roztomilé?
1: Celé jako z cukru bílé.
0: Celé jako z cukru bílé.
1: Kdybys v ní však nerylo?
0: Kdybys v ní však nerylo?
1: Prasátkem bys nebylo.
0: Prasátkem bys nebylo.
1: Tak to bylo pro tebe.
0: Děkuju.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: o tom, jak Mach a Šebestová pomohli vypátrat zloděje. Jednou si Mach ve škole o přestávce všiml, že Horáček a Pažouci o něčem pořád šuškají a řekl Šebestové. Koukni se na ty dva, zas už chystají nějakou lumpárnu. A sotva to řekl, Pažouk zatleskal a volal na celou třídu. Buďte chvilku stichá, Horáček vám chce něco říct. A když bylo ticho, Horáček řekl. Hele, nevíte někdo náhodou o nějaký krabici? My bychom ji tady s Pažoutem potřebovali. Ale nikdo se nepřihlásil, jenom Mach z nenadání řekl. Ale jo, klidně si u nás po obědě zastavte. Tadyhle Šebestová má doma jednu prýmovou krabici. Ráda vám ji dá, že jo, Šebestová. A když potom škola skončila a šlo se domů, Šebestová řekla Machovi. Člověče, Machu, ty jsi určitě praštěný pavlačí, od kdy já mám nějakou prýmovou krabici a i kdybych jí měla, tak nevím, proč bych jí měla dávat zrovna Horáčkovi. Ale Mach řekl, člověče, Šebestová, ty to zatím nechápeš, ale to je náhodou bezvadný nápad. Nech si to vysvětlit. Já se s tebou vsadím, že Horáček s Pažoutem mají za lubem něco podezřelýho, možná dokonce nebezpečného. A my jim ty plány bezvadně zhátíme, protože ona to totiž nebude žádná krabice, ale Jonatán. A ten jim nakonec pěkně prožené faldy. A Šebestová se zastavila a řekla, teda Machu, já někdy vážně pochybuju, jestli máš zdravý rozum, to ti toho psa není ani trochu líto. Co když Horáček tu krabici někde ztratí, nebo co když mu spadne do řeky? Ale Mach řekl, Šebestová, ty se pořád všeho hrozně moc bojíš. Víš, co se říká, kdo riskuje, vyhraje, uvidí, že to dobře dopadne. Odpoledne si Mach s Šebestovou půjčili od paní Kadrnoškové Jonatána, že si s ním budou jako hrát, ale místo toho šli do sklepa, aby je nikdo neviděl, vytáhli sluchátko a řekli, že si přejí, aby se z Jonatána stala krabice a Jonatán byl najednou ten tam, na zemi ležela krabice i s víkem a Mach s Šebestovou ji vzali, sedli si s ní před dům a čekali na ty dva. A Horáček s Pažoutem přišli, ruce drželi početní sešity, protože doma řekli, že mají doučovací kroužek, prohlédli si krabici, Horáček kývl hlavou, jakože ujde, Pažout řekl, děkán. Oba dali do krabice sešity, aby neměli plné ruce a vyrazili směrem k zahradní čtvrti, ale nezmizeli za rohem. Horáček se otočil a volal, ale choďte za náma, mohlo by vás to mrzet. A Mach se zasmál a řekl, Šebestová, ti budou, pane, koukat, až se jim ta krabice změní v Jonatána. Ale Šebestová vrtěla hlavou. Já tomu pořád nerozumím, jak se ta krabice může změnit v Jonatána, když oni budou buchví kde a my tady. A Mach řekl, to je přece jednoduchý. Čtvrt hodinku počkáme, řekneme sluchátku, aby se krabice změnila v Jonatána a potom se budeme mrknout, jak Jonatán honí Horáčka s Pažoutem po zahradní čtvrti. A Šebestová řekla, aha, jenomže žádnou čtvrt hodinku nepočkali a do žádné zahradní čtvrti nešli, šli někam docela jinam. Najednou se totiž před domem objevila paní Machová s košem prádla a řekla, tady jste, už jsem myslela, že vás nenajdu. Chyťte to každý za jedno ucho, skočte s ním do prádelny a řekněte paní Kozelkové, ať to dá hned do pračky, že si na to počkáte. A Mach s Šebestovou si vzdychli, chytili každý jedno ucho a šli a mysleli si, máme polegraci, kdo ví, kde Jonatána budeme nakonec hledat. a zatím Horáček s Pažoutem koukali přes plot do zahrady, kde v trávě lezla želva a kousek dál druhá a třetí a čtvrtá a Horáček řekl: Čeče, těch tady je, ten člověk ani nepozná, že mu nějaká chybí. A Pažout ukazoval prstem: Hele, tamhle ty dvě jsou pěkně vybarvený. Jestli si chceme založit ten chov, jo, tak nám nemůže být fuk, jaký ty želvy budou. Pěknou želvu si koupí každej, ale ošklivou nikdo. A Horáček řekl: To je fakt, vemem si ty nejhezčí a hotovo. A přelezl plot, vzal dvě želvy, podal je Pažoutovi, ten je dal do krabice a pak se vydali zpátky, přičemž počítali, kolik peněz jim ty želvy vynesou, až jich bude tak 200 a každá snese 50 vajec. Šlo jim to stuha. Pažout měl z počtu 5 jako Brno a Horáček 5 jako Brno, Praha a Bratislava dohromady, takže toho počítání nechali a raději přemýšleli, jestli si za ty veliké peníze koupí Volvo nebo Mercedes, což jim šlo mnohem líp. A jak tak uvažovali a uvažovali, přišli do ulice, kde byla prádelna, z které zrovna vycházeli Mach a Šebestová s košem čistého prádla a Mach řekl: Šebestová, to je ale náhoda, vidíš ty dva? Ten Pažout ani neví, že nenese krabici, ale Jonatána. Postav ten koš, ať můžu mluvit do sluchátka. A Šebestová postavila koš a Mach řekl do sluchátka: Prosím vás, my bychom si přáli, aby se ta krabice stala zase Jonatánem. A všichni lidé se najednou ohlíželi, protože Pažout hrozně vykřikl, jak se lekl, jelikož najednou držel místo krabice v náručí psa, kterého leknutím pustil, a Horáček na to zíral, nemohl pochopit, co se děje, nemohli to pochopit ani jeden, ani druhý, a tak vzali nohy na ramena a Mach s Šebestovou si to namířili k Jonatánovi, který nemohl chodit, měl břichu jako nafouklý balón a v tom břichu se cosi hýbalo, a Mach s Šebestovou ho opatrně zvedli, položili na vyprané prádlo a tak ho nesli a Šebestová si vzdychla: Já věděla, že to dopadne všelijak. Teď nechci vidět, jak bude paní Kadrnošková řádit, až jí vrátíme Jonatána v tomhle stavu. A opravdu, paní Kadrnošková řádila jako tornádo, křičela: S takovou si to rozmyslím, než vám příště půjčím Jonatána na hraní. Aspoň mi řekněte, co vlastně snědl, že se mu to hejbá v břiše. A když Mach s Šebestovou krčili rameny, popadla psa a nesla ho k panu doktorovi Slepičkovi, což byl zvěrolékař, ten strčil zvíře pod rentgen a řekl: Milá paní, ten váš Jonatán sežral dvě želvy a ty želvy dosud žijí, pojďte se podívat, želvy mají poměrně tuhý život. V želvách se náhodou moc dobře vyznám, mám jich na zahradě skoro půl tuctu. A paní Kadrnošková se podívala a viděla, jak ty želvy hýbají nohama a kroutí hlavou, a paní Kadrnošková také kroutila hlavou. To jsem blázen, řekněte mi, pane doktore, jak to, že ten pes žere želvy, kdybych mu to dala doma, tak se toho ani nedotkne. A pan doktor Slepička řekl: Víte, pro mě záhadou něco jiného. A sice jak to, že ten pes ty želvy ani nerozkousal, to je neuvěřitelné. Zkuste spolknout želvu jen tak. Sestro, připravte operaci. A vy, paní Kadrnošková, počkejte prosím venku. A paní Kadrnošková čekala a čekala, až se konečně dveře otevřely a sestra řekla: Tak si pro toho píska pojďte. Dopadlo to dobře. a Jonatán ležel na stole, břicho měl celé v obvazech, koukal smutně na dvě želvy, které lezly po stole sem a tam, a zvěrolékař řekl: všimněte si, jak jsou pěkně vybarvené, to jsou totiž nejhezčí želvy, které mám na zahradě. To víte, že jsem je poznal na první pohled, někdo mě prostě ukrad. Ten pes to nemá ze své hlavy. To má na svědomí někdo docela jiný a já vím dokonce kdo. A příští den museli Horáček s Pažoutem do ředitelny. Stál tam doktor Slepička a pan ředitel řekl:
1: hoši, přiznejte se, že jste ty želvy vzali. Bude to pro vás lepší.
0: Ale Horáček řekl: a máte nějaký důkazy, že jsme to byli zrovna my? A zvěrolékař vytáhl dva početní sešity, které našel v Jonatánovi spolu s želvami, načež bylo Pažoutovi jasné, že zapírání nemá smysl, a tak řekl: prosím, já si teda přiznávám, ale přes ten plot les Horáček. Odpoledne šli Mach s Šebestovou navštívit chudinku Jonatána, přinesli mu všelijaké dobroty a taky kytičku a Mach řekl: víš, Jonatáne, Šebestová si myslela, že to byl nemožný nápad, ale nebýt tebe, tak by byl pan doktor Slepička bez svých zvířátek a dva zloději by si mysleli, kdo ví, jak jsou chytrý. A Šebestová dodala: takže ty seš vlastně pravý policejní pes, který slouží spravedlnosti s nasazením vlastního života. A dala Jonatánovi hubičku na

okazy světovi. Drc. Stůl poskočil po betonové ploše, skleničky zavrávoraly a čbán s modrými květy se změnil ve střepy s modrými květy. Ty jsi tomu dal, pronesli svorně Verunka s Klárkou. Jenže Max se jen uchechtl a běžel dál. Na druhém konci zahrady stavěli kluci bunkr. To si nemohl nechat ujít. David balancoval na opěradle rozvrzané židle a pokoušel se přivázat poslední cíp střešní plachty k větvi rozložité jabloně. Ne a ne protáhnout provázek tak, jak bylo třeba. To chce liščí smyčku, posmíval se Max a jen tak mimochodem zavadil o nohu židle. V tu chvíli byl David na zemi. Ty vogo, co děláš? Rozčílil se. Buď nám pomoz, anebo zmiz, bránil Davida Michal. Abyste se nezbláznili, ohradil se Max a naštvaně kopl do nejbližšího polena. Polenem byla zajištěna boční stěna přístřešku. Stavba se poroučela k zemi jako domeček z karet. To se ti fakt povedlo. Kluci stáli bezradně nad troskami svého celodenního snažení a Maxe by nejradši neviděli. Není divu, s Maxem to bylo vždycky tak. Přišel, něco zkazil a odešel. Teď zamířil zpátky k holčičkám. Ty si zatím na okno kůlny vyskládali zahradní nádobíčko a vařili. Připravila jsem pampeliškovou polévku, sedmikráskový džus a fialkovou limonádu. Vyjmenovala Verunka všechny jistě chutné, ale především nádherné lahůdky. Já mám smažené pupeny s maceškovou omáčkou, salát z trávy a jitrocelový puding, přidala se Klárka. Obě si zálibně prohlíželi prostřený parapet, když tu se ozvala rána. Prásk! Macešková omáčka dostala přímý zásah. A další rána. Salát z trávy se rozletěl na všechny strany. Co děláš? Zaječela Verunka. Nech toho! Byl to samozřejmě Max. Bombardování! Hulákal a kamínky sestřeloval plastové hrnky, skleničky i misky z okenního parapetu. Tentokrát se Klárka tvářila opravdu přísně. Koukej se ztratit, nebo za sebe neručím. Vzala kamarádku za ruku a společně odešli za Míšou a Davidem. Max je sledoval roztrpčeným pohledem. Co jim je? Vždyť to byla legrace. Ostatní si to zjevně nemysleli a rozzlobeně kroutili hlavami. Rozhořčení je ale brzy opustilo. Vrhli se totiž společně do opravy bunkru a práce jim šla pěkně od ruky. Max znuděně rozkopával hroudy na záhoně. A pak se to stalo. Podáš mi prosím kousek provázku? Požádal David Veroniku a už zase balancoval na opěradle rozvrzané židle. Než se kamarádka stačila po provázku natáhnout, Max se rozběhl a odkopl klubíčko pořádný kus stranou. No tohle, zasmála se Verunka. Kdyby tady byl Max, vsadila bych se, že v tom má prsty. A odstříhla ze zakutáleného klubíčka kousek. To je pravda, přitakali kluci. Když tu Max není, je klid. Max nevěřil svým uším. Co to tu vykládáte? Řekl nasupeně. David s Míšovou pomocí připevnil plachtu k větvi rozložité jabloně. A na tuhle větev dáme rozhlednu, navrhla Klárka a všichni nadšeně souhlasili. Hej, slyšíte? Na něco jsem se vás ptal, křičel Max, až mu na krku naběhla klikatá žíla. Nikdo se po něm neohlédl. Dokonce ani když celý rozzuřený nakopl známé poleno, už zase zajišťující boční stěnu bunkru. Poleno bylo pevně zaklíněné, ani se nehnulo. Jauvajs! Max byl vzteky bez sebe. Proč si mě nevšímáte? Proč o mě tak ošklivě mluvíte? Jsem snad neviditelný.
ušklíbl se bolestivou grimasou. A najednou mu to došlo. Je to tak? Děti ho skutečně nevidí. A dokonce ho ani neslyší. Proto si ho nevšímají. Proto mu neodpovídají. Proto se dívají skrz něj, jako by tu nebyl. Jako by byl neviditelný. On je neviditelný. Max si mnul pohmožděné prsty na noze a uvažoval o nové situaci. A nebyl by to Max, kdyby svoji neviditelnost nevyužil k nějakým nekalostem. Nebyl to tedy vítr, co divoce rozkomíhal větve jabloně. Byl to Max. Nebyly to nepořádné děti, kdo rozházel nářadí po celé zahradě. Byl to Max. Měl na svědomí zacuchané provázky, rozbitý květináč, zašantročené mikiny, přeškrtané nápisy i ucpané okapy. A ta kolomas na klice kůlny? Byl to Max. Jenže mu to bylo houby platné. Veronika, Klárka, David i Michal byli zaujati stavbou a vylepšováním bunkru natolik, že je nic jiného nezajímalo. Po několika dnech to Max vzdal. Vylezl na rozhlednu, ukrytou ve větvích. Měl odtud všechno jako na dlani. Musel uznat, že se dětem práce daří. Jak si skvěle rozumí, pořád se něčemu smějí a vůbec mě nepostrádají, napadlo ho. Přemýšlel, čím to je. Ještě sedátka, připomněla Verunka a opřela se o jeden z obřích špalků. Byl těžký, ale holčička to nechtěla vzdát. Napřela síly a špalek se skutečně rozběhl. Dokonce se kutálel mnohem lehčeji, než očekávala. A stejně tak druhý, třetí, čtvrtý. Ten den se dětem prostě dařilo. Nářadí bylo vždycky na svém místě, dvířka přestala vrzat. Objevily se věci přímo stvořené pro jejich přístřešek. Oprýskaná polička, starý věšák, vyšívaný ubrus. Jak to, že si jich dříve nevšimli? Myslím, že jsme hotovi, řekl Michal. Všichni přitakali a zálibně si prohlíželi společné veledílo. Zítra to oslavíme, navrhla Klárka. A oslavili. Holčičky připravili velkolepou hostinu. Skládací stoleček, kde se vzal, tu se vzal, se prohýbal pod pampeliškovou polévkou, sedmikráskovým džusem, fialkovou limonádou, smaženými pupeny s maceškovou omáčkou, salátem z trávy a jitrocelovým pudinkem. Byla to krása. Kdyby tu byl Max, ten by koukal, vzpomněla si Klárka a všichni přikývli. Já jsem tady. Na rozhledně, řekl Max tiše. Odpověď nečekal. Dny ubíhaly a Max byl pro děti pořád neviditelný. Přesto měl pocit, že k ním patří víc než kdykoliv předtím. Bylo to zvláštní. Nikdo ho neokřikoval, nikdo od něj neutíkal. Věděl o všem, co děti podnikali, čemu se smáli a na co se těšili. Bavil se tím, jak překvapeně zírají na košík třešní, který pro ně natrhal. Těšilo ho, jakou radost měla Verunka, když na poličce objevila dávno ztracené zrcátko. V noci se nad městem přehnala bouřka. Max nemohl dospat. Bál se domyslet, jaké škody mohla vichřice na zahradě napáchat. A skutečně, větrná smršť se s bunkrem nemazlila. Max vylezl na strom a přitáhl povolené cípy střešní plachty. Dvířka vsadil zpět do pantů a pozbíral plechové kbelíky, venkovní sedátka. Zrovna když přesazoval macešky z rozbitých květináčů, ozvalo se mu za zády. Je, Maxi, kde ses tu vzal? Ty ses postaral o macešky. Kde jsi byl tak dlouho? Už jsme si mysleli, že ses ztratil. Já,
řekl Max, když se ujistil, že děti mluví opravdu na něj, a blaženě dodal: Nestratil. Myslím, že jsem se naopak našel.

0: jdou dva tučňáci po poušti a jeden říká, tady to asi hodně klouzalo.
1: Proč myslíš, ptá se druhý.
0: No, že to tady tak hodně sypali.
2: Tati, co je to prosím tebe kolumb?
3: Jak to kolumb? Jaký kolumb? Co to má být?
2: To já právě nevím, tati. Ty taky ne, že ne, tati?
3: Ale nevím, to se ví, že to vím. Jenomže ty se vždycky ptáš tak, že jsem z toho jelen.
2: To nebude jelen, tati, to bude spíš druh slepice, nebo holuba, nebo tak nějak.
3: To se ví, že ano, jenomže nevím, co je ti na holubovi nejasného.
2: Mě na tom nejasného, že nevím, jak vypadá kolumbové vejce.
3: No, počkej, ty to zase pleteš, kolumbovo vejce, ne kolumbové, kolumbovo. A víš, co je to kolumbovo vejce?
2: Tím nevím, tati.
3: Kolumbovo vejce je, když je něco úplně jednoduchého, abych tak řekl.
2: To nevím, tati.
3: A když na to nemůže nikdo přijít, až když na to někdo přijde, rozumíš?
2: Na co, tati?
3: No na to, jak na to? Ty neznáš tu historku o kolumbosovém vejci?
2: Znám, tati, tu jsme se učili.
3: No ta vidíš, ta to všechno vysvětluje. Pověs mi vůbec.
2: Když já už ji pozapomněl, tati.
3: Pozapomněl, co je to za výmluvu, pozapomněl.
2: Když my jsme si ji učili už dávno, tati.
3: Dávno nebo nedávno. Hele, co pak ty nevíš, kdo to byl Kolumbus, ten mořeplavec, co objevil Ameriku?
2: To vím, tati.
3: No, asi nevíš. No, kdo to teda byl Kolumbus?
2: To byl ten mořeplavec, co objevil Ameriku.
3: No, tak vidíš. Ty to víš a ptáš se mě na holuba. Ten přece seděl jednou na hostině a...
2: Ten holub?
3: Jaký holub?
2: Seděl na hostině?
3: Ale holub Kolumbus. Holub tam vrkal někde na střeše. A najednou mu jeden povídal, to nic není objevit Ameriku. Neříkejte, že je to něco obtížného. To je snadné, to by dověd každý.
2: To povídal tomu holubovi?
3: Kolumbovi, šmankoté.
2: Ten holub?
3: Žádný holub, to řekl jeden nafoukanec, který Kolumbovi záviděl, že objevil nový kontinent, že ano. A chtěl to tak jako zlehčit.
2: Zlehčit?
3: No. Kolumbus pochopitelně zrudnul, aha, že ano, ale nedal to na sobě znát, nýbrž, co? Ty si snad už vzpomeneš, ne?
2: Simano, tati.
3: No tak.
2: Nýbrž to nedal na sobě znát, akorát...
3: Akorát co?
2: Akorát řek. Hele, jdi rovně.
3: Nic neřek. Vzal vejce, co leželo na talíři, že ano, a...
2: A namířil mu mezi oči, vy, tati, a...
3: Ale žádné mezi oči. Vzal vejce a povídal... No, co povídal?
2: A povídal, hele, ještě svojo.
3: A povídal, pane, postavte toto vejce na špičku.
2: To povídal?
3: Ovšem, že ano.
2: Na špičku čeho, tati?
3: Na špičku toho vejce. A on to zkoušel, jenomže se mu pokaždé, co?
2: Skutálelo.
3: Ano, a druhým zrovna tak.
2: A Kolumbusovi?
3: Kolumbusovi ne.
2: Jak to, že ne?
3: Protože Kolumbus vajíčko vzal, naťuknul a vajíčko stálo.
2: Ono nevyteklo?
3: Jak to?
2: Když ho nakřápnul?
3: On ho naťukl jen trošinku.
2: A jak to, že se mu neskutálelo a ostatním jo, tati?
3: Kdy ti to půl hodiny popisuju, on to vajíčko na špice naťukl, že ano?
2: Aha.
3: Udělal mu tedy na špice takovou plošinku, že ano?
2: Aha.
3: Na tu plošinku ho postavil, že ano?
2: Aha.
3: A ono se mu...
2: Neskutálelo. Jenomže to neplatilo, že ne, tati?
3: Jak by ne, to se ví, že to platilo.
2: No jo, na to by přišel každý, tati, to nic není. Naťuknout vajíčko, aha, udělat na špice takovou plošinku, aha, na tu plošinku ho postavit, aha, a potom ho postavit.
3: Tomu právě taky říkali, ale on odpověděl, opravdu to nic není, jenom na to přijít. Pak je to snadné, jako ta moje plavba.
2: Ne, tati, to neplatí.
3: Platí, protože zrovna tak mohl naťuknout tu špičku každý, kdo u stolu zkoušel.
2: Jenomže to nenaťuk, poněvadž nechtěl fixlovat.
3: Kolumbus nefixloval. Kolumbus byl tadyhle na hlavičku. Chytrý, že ano?
2: Jenomže nikdo nefixloval, akorát on fixloval.
3: nefixloval a nezlobně. Já to vajíčko nenaťuk.
2: Fixloval a nezlobím tě. Já ho taky nenaťuk.
3: Nefixloval a seber se a spát. Nebo toho mám už dost a naťuknu tě zrovna tak, jako on to vajíčko?
2: Naťuknout mě můžeš, ale uznej, že fixloval.
3: Nefixloval a nech si slyšet už ani slovo.
2: Já už teda mlčím.
3: No tak.
2: Ale fixloval.
3: Nefixloval a spát. A dobrou noc.
2: Dobrou noc. A fixloval.
3: Ticho, herr Neis. Ať se dneska nejde spát u nás s muzikou. Tak dobrou noc. A ticho.
2: Dobrou noc.
3: Dobrou.
2: A stejně to neplatí. A stejně fixloval.
4: Zpívám si a tančím. Pojďte zkusit se mnou. A zvládnu.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
0: Ahoj, Hanko Kynichová.
2: Ahoj, Piggy, ahoj, ahoj. Mně napadlo, že se už takovou dobu známe a já jsem se tě vůbec nezeptala, jestli chodíš do nějakého kroužku.
0: No, já chodím do kroužku a někdy do trojuhelníčku, někdy taky do čtverečku, podle toho, na co si zrovna hraju. Já si hraju tak, že někdy třeba chodím po chodníku a jsou tam dlaždice a já chodím po čáře v těch dlaždicích, takže jdu do kroužku a nebo do čtverečku.
2: To mě vůbec nenapadlo, že jsem k tomu neřekla do sportovního kroužku.
0: No tak, když chodím, tak sportuju, takže ty kroužky a čtverečky jsou sportovní.
2: Tak do sportovního kroužku s dětmi, kde vás vede nějaký pan učitel.
0: Tak když půjde pan učitel první a za mnou půjdou děti, tak
2: A dost. Prosím vás, otázka na Piggyho a na vás doma byla, jestli se věnujete nějaké sportovní pohybové aktivitě. Toto už se snad nemůže nějak zamotat, ten Piggy.
0: Ty myslíš takový kroužek třeba ve škole?
2: Přesně nějaký, tak.
0: Jaké jsou sportovní kroužky, Hanko?
2: Tak pojďme to našim dětem přiblížit, protože si myslím, že by každé dítě mělo mít nějakou svoji pohybovou aktivitu, kterou bude mít rádo a na kterou třeba bude vzpomínat a bude ji učit své děti. Takže třeba Pepa by mohl jít na karate.
0: To já budu učit svoje děti mlátit.
2: To je budeš učit jenom náznak toho pohybu.
0: Jo.
2: A prosím tě, odkud vlastně přišlo karate? Kdo je tady tím, kteří...
0: Karate. A karate to jsou takový ti pánové, co mají na sobě třeba to bílé oblečení.
2: Bílé oblečení. A taky se ho ale můžeš splést s tím, že bílé oblečení mají také judisti.
0: No,
2: a to je další typ kroužku.

0: Ale volejbal.
1: Volejbal.
0: A když se to háže do té brány, když to někdo vyskakuje a stejně ho vždycky prostřelí, tak se to jmenuje co? Házená.
1: Házená.
0: Ale taky si myslím, že by děti mohly chodit na badminton. Nebo by mohly chodit na tenis.
1: Badminton, to jsou ty pálky, jak se do toho pícá.
0: A máš takový košíček. Košíček a lítá ti to nad hlavou.
1: A tenis je s míčkem.
0: Přes síť. A přes úplně tu malinkou síť na stole se hraje co?
1: Ping-pong,
0: přesně
1: pong.
0: Tak.
1: Já ale... si vždycky hraju, že jsem z Japonska a říkám ping-pong, tili-tili-tong, ping-pong.
0: Také mohou děti chodit na cyklistiku, na turistiku, na orientační běh,
1: na atletiku. A můžou třeba jezdit na lodičkách nebo něco s vodou.
0: Můžou dělat třeba windsurfing. Můžou dělat kanoistiku?
1: Plavání. To nás všechny zachrání.
0: Takže v každém případě, děti, my jsme se v krátkosti chtěli s Piggy dnes věnovat tomu, že by bylo dobré, abyste měli nějaký Piggy, nejenom kroužek, ale pohybovou aktivitu, která vás naučí něčemu, co vám bude dělat radost.
1: Nějaký zájem pro radost.
0: Přesně tak. Tak Piggy, dneska se měj hezky. Určitě by děti mohly chodit i na dramatický kroužek, ale to by jsme tady stáli ještě dlouho a dlouho, takže třeba příště zkusíme dětem připomenout ještě další typy kroužků.
1: Dobře, tak víte co? Napište nám nebo nám nakreslete, do jakého sportovního kroužku chodíte.
0: To je bezvenápad.
1: A Hanka se na to podívá a možná, že si můžeme udělat nějakou výstavu. Ahoj!
0: Ahoj!

Rád naslouchám v noci hvězdám. Znějí jako 500 milionů rolniček. Býval jsem smutný. Každému jsem říkal, že je to jen únava. Ale nyní jsem klidnější, když vím, že se malý princ vrátil na svou planetu, neboť za svítání jsem jeho tělo nenašel. Říkám si, co se asi na jeho planetě přihodilo. Je možné, že beránek spásl květinu? Hned si však pomyslím, to jistě ne. Malý princ jí přece dává každou noc podskleněný poklop a beránka si dobře hlídá. V tu chvíli jsem šťasten a všechny hvězdy se tiše smějí. Někdy se ale stane, že je člověk roztržitý a hned se stane neštěstí. Co kdyby malý princ zapomněl na skleněný poklop a beránek mu spásl růži? V ten okamžik se všechny rolničky změní v slzy. Podívejte se na nebe a pak se v duchu ptejte. Spásl nebo nespásl beránek květinu? Uvidíte, jak se všechno hned změní. A žádný dospělý stejně nikdy nepochopí, jak je to moc důležité. Víte, kde je ta nejsmutnější krajina na světě? Tady. Tady na tom místě na zemi, kde se malý princ objevil a potom zmizel. Budete-li někdy cestovat v Africe po poušti, snažně vás prosím, nespěchejte. Postůjte chvíli pod tou nejzářivější hvězdou a přijde-li k vám dítě a bude se smát, bude mít zlaté vlásky a nebude odpovídat, když se ho budete ptát, snadno uhodnete, kdo to je. Buďte tak hodní a nenechte mě smutnit. Napište mi, že se vrátil.

0: Dnes je 20. července
1: a svátek slaví Ilja.
0: Ilja.
1: Je prastaré jméno složitého původu. Do češtiny se dostalo z Ruska.
0: Je příbuzné se jménem Eliáš. Jméno Eliáš se dnes také dostává

0: do módy.
1: Je spousta Iljů.
0: Iljové, přeju vám krásný sváteček! Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Tak vám můj drazí žil v jedné chatrné chalupě se svou ženou Švec. Když měl zakázky, seděl na verbánku a šil boty. Za hotové dílo dostal zaplaceno a Ševcová měla zač vařit a péct lívance, které měl tak rád. Horší bylo, když si nikdo boty neobjednal, to pak jedli jen to, co narostlo v malé zahrádce. Ale nikdy z toho nebyli smutní. Takoví vám to byli skromní lidé, co měli pořád radost ze života. Jednou Švec dostal zakázku 12 párů bot, obutí pro svatebčany. A když jde o boty na svatbu, musí být obzvlášť pěkné, hladoučké, pohodlné. Takové se opatrují do konce života jako vzpomínka na všechnu tu slávu. To, aby si dal Švec nějak záležet. S každou botou si musí vyhrát, každou vyštafírovat, protože taková příležitost je pro něho taky pravý svátek.
1: Natolik bot je potřeba hodně kůže a kůže prodává koželuch ve městě. Ale mám všeho všudy jen tolik peněz, kolik stačí tak pro jeden, dva páry. Ale není zbytí. Musím jít na nákup a pokusit se usmlouvat kůži na dluh.
0: Hned brzo z rána, ještě před úsvitem, vyšel Švec z domu, aby se ještě do setnění stačil vrátit. Těch pár svých grošíků tiskl celou cestu v hrsti jako poklad a v hlavě se mu všechno motalo a převracelo, jak to udělat, aby za málo peněz nakoupil hodně zboží. Musel projít hustým lesem, kde bylo ještě šero a převalovala se noční mlha, než se promění na ranní rosu. Kráčel pomalu a opatrně, aby nezbloudil, jenže neviděl na krok před sebe a tak přece jen sešel z cesty. Tu mu pojednou pod nohama zadunilo, otevřela se před ním zem, zakouřilo se notně, červený plamen osvítil stromy a z díry se soukal rohatý chlupáč. Rozhlídl se kolem dokola a hned vyskočil na zem, až se zajiskřilo a jehličí pod ním zadoutnalo. Švec krapánek ucouvl, omrkl to zjevení od paty k hlavě a v tu ránu se dovtípil, koho to má před sebou. Podle rohů, oháňky a kopita místo jedné nohy to nemůže být nikdo jiný než pekelný čert. A řeknu vám, opravdový čert, černý, hůňatý a čmoudí a smrdí kolem, jako když pálí síru nebo staré škráby. Ten čert je poprvé poslaný na světlo boží a nevyzná se ve světě ani zamák. A ke všemu je hloupý jako putna. To se pozná hned, co tva promluví.
2: Ble, ble, ble. Kdo pak? Ty jsi.
1: Tvoj. Já jsem Švec, abys věděl.
0: Vykřikl hrdě a nebojácně Švec.
2: Aha. A takhle Švec, ble, ble, není náhodou člověk?
1: No, Holenku, Švec docela určitě doopravdy a se vším všudy člověk je.
2: Aha, tak to by šlo. Já mám na poručení od našeho pekelného vládce Lucipera, abych přinesl hříšného člověka. Nejprve ti splním přání, jaké si jen smyslíš, a potom tě odnesu do pekla.
0: Švec poznal, že má před sebou výkvět vší chytrosti a tahle náhoda se mu právě hodila.
1: No, hříšný člověk, to já na mou duši jsem. A když už teda máš nějakého hříšníka odnést do pekla, tak to já s tebou tu smlouvu ujednám. Zrovna mě napadlo jedno naléhavé přání. Mám zhotovit brzo a rychle 12 párů bot a k tomu potřebuji pomoc.
2: Aha, no to by šlo.
1: Jenomže Na boty potřebuju kůži. A na kůži peníze.
0: Ble, ble, ble.
2: Snadná pomoc. Peněz ti dám celý pytel.
1: Ne. Jen 3 zlatky. To stačí na kůže pro 12 párů bot.
0: Ble, ble, ble. 3 zlatky.
2: A co dál?
1: No, a pak budeš u mne ve službě k pomoci, abych ty všechny boty odevzdal včas před svatbou. Až došiju poslední, můžeš si mě odnést do pekla.
2: Ble, ble, mám sloužit. A bude to nadlouho?
1: No, když svou službu vykonáš dobře a rychle, bude to brzo. Ale když budeš sloužit špatně, naše dohoda skončí a ty potrajdáš do pekla bezemne s nepořízenou.
2: No, vyšlo. Já stejně dokážu všechno.
3: Naparoval se čert.
1: Dobrá. Dej mi na to dojednání nějakou písemnost. Ať to skálo pevně platí.
2: A to ne. Já přece neumím psát a číst. Ale když uděláme 3x tvoj, tvoj, tvoj, tak je naše dohoda pevná jako křemen.
1: No, čertu věř, ale zkusím to s tebou. Tak teda, tvoj, tvoj, tvoj.
3: Oba stvrdili dohodu a čert vyklopil ševcovi do dlaně 3 zlatky. V lese se taky na dobro rozednilo, sluníčko už osvítilo správnou cestu a bylo na nejvýš na čase jít na nákup.
1: Od nynějška si u mě ve službě. Ale takového umouněného tovaryše sebou do města vzít nemůžu. Byl bys mi pro ostudu. Počkáš tady v lese. Až se budu na večer vracet, vezmu tě k nám do chalupy.
3: Čert zalezl do vykotlaného kmenu a švec pospíchal do města. Za 3 zlaté nakoupil krásný chůží na svršky i na podráčky. A protože tak dobře pořídil, vracel se s velkým balíkem kůží domů zvesela.
4: Švýcko švec, švýcko švec, dělá boty na tanec. Švýcko švec, švýcko švec, dělá boty na tanec. Šije boty do roboty, do sucha i mokré sloty. Nese kůže, kolik zmůže, a už běží přes kopec.
3: V lese pak snadno už podle puchu a čmoudu čerta našel. Hodil mu na záda balík s kůžemi a vydali se k chalupě. Domů došli, když už byla temná noc. Ševcová spráskla ruce, když v černé tmě rozpoznala černočerného čerta.
5: Vracíš se neřádně pozdě a ještě mi vedeš do domu jakéhosi rohatého kozla.
1: Ale co tě nemá? To je posel samotného pana Lucipera. Odnese mě do pekla, jen co si mě u nás vyslouží. Nedělej si starosti, bude se snažit, aby to bylo co nejdřív. Že, čerte očmouděný?
2: Ble, ble, ble.
3: Souhlasil čert. Ševcová byla panečku chytrá ženská a všechno pochopila bez vysvětlování.
6: Dobrá, dobrá, ale v chalupě mi ťápat a čmoudit nebude.
3: Strčili čerta do chlívku, kde byl snopek staré slámy. Tam se svalil a usnul jako pařez. Ale co jedl, čím se živil, to vám nepovím. Jen čerti vědí, co čerti jedí. Jak jsem slyšel, živí se všelijakou žouželí a havětí. Nebo polikají jiskry a oheň, anebo chytají lelky a pečou si je na sluníčku. A vůbec, co já vím? Švec v noci všechno své ženě povyprávěl a utěšil ji, aby jen neměla strach, že to s čertem zaonačí, aby s ním nemusel do pekla. Další den, hned, jak rozsvítili oblohu první sluneční paprsky, sedl švec na verpánek, nakrojil kůže a připravil na šití. Do škopíku dal máčet tlustou kůži na podrážky, aby byla pro práci vláčná a podajná. A hned taky vzbouřil čerta a uložil mu práci.
1: Já budu šít pravou botu a ty levou. Podívej, Takhle se šídlem propichují dírky v kůži. A takhle se navléká nit do jehly. Tak neokouněj a chyť se díla.
2: No jo, já stejně umím všechno.
3: Švec se dal s chutí do šítí a šlo mu to hbitě, jen se mu jehla v ruce kmitala. A k tomu si prospěvoval.
4: Švýcko švec, švýcko švec, dělá boty na tanec. Švýcko švec, dělá boty na tanec. Šije boty do roboty, do sucha i mokré sloty. Krájí kůže, kolik zmůže, až má v dlani mozolec.
3: Čert se snažil pevnou tlustou nit navléknout do úzkého ouška jehly, ale pro ty jeho neobratné gremlavé pazoury mu to ne a ne a nechtělo jít. Když se mu to konečně jednou podařilo, navlékl nit dlouhou bezmála půl cívky, protože si hlupák myslel, že mu šití půjde bez častého navlékání rychleji, jenomže s tak dlouhou nití musel na každý stech oběhnout celou chalupu a za chvíli byl celý schvácený a uřícený. A protože si na konci neudělal uzlík, vždycky, jak nití škubl, všechny stehy zas vyvlékl a pořád byl s prací na začátku. Švec už měl ušitý celý svršek a čertisko zvola nic.
1: Tak tohle není ani dobrá, ani rychlá práce.
3: Pouštěl švec na čerta hrůzu.
2: Když takové nimrání není pro moje pazoury.
3: Provinile kňoural čert.
1: Jo, hold ševcovina potřebuje mistra a ne hudlaře. Takhle mi naděláš víc škody než užitku. S takovou s tebou hned tak rychle do pekla nepůjdu. Ale abys věděl, že mám dobrou vůli, zkusím s tebou jinou službu. Šikovné ruce teda nemáš, ale máš sílu a páru. Naštípeš dříví na topení, aby mi zbyl čas na šití.
2: Aha, tak to by šlo. U nás v pekle taky topíme dřívím pod kotly.
3: Švec zavedl čerta na dvorek, ukázal mu špalek a hromadu nařezaných polen a dal černému čeledínovi do ruky sekeru. Čert popadl topůrko a horlivě se pustil do díla. Já pořád říkám, byl to hlupák nad hlupáky. Tloukl do polen, jenomže ne ostřím, ale druhou plochou stranou sekery. Bušil, mlátil do dřev jako divý, až se z něho dýmilo, ale ty se neštípali. Jen špalek za špalkem zalézal do země, jako by do dvora zatloukal hřeby. Švec vyběhl od svého ševcování a láteřil a hromoval, aby vypadal notně nazlobený.
1: Tak jsem ti to nepřikázal. Místo, abys mi štípal dříví, posíláš ho svým kamarádům do pekla. Není to ani dobrá, ani rychlá práce. A ještě nad to mě připravuješ o majetek. Jdi mi od toho. Vrať se k Luciperovi a beze mě. Konec smlouvy.
3: Čertisko se ale začal ošívat. Měl strach z Lucipera a netroufal si přijít do pekla s prázdnou.
2: Prosím tě, prosím, prosím, dej mi ho nemě jakou jinou službu, ble, ble, ble, ble. Já se polepším a udělám všechno nejlíp podle tvého naporučení.
3: Vida, vida, jak čert Grobián najednou přišel s prosíkem. Švec nejprve na oko odmítal a vzpíral se, ale pak se jakoby udobřil a uvolil se dát čertovi jinou zadávku.
1: Dříví na topení syn nachystal, ale teplo budeme potřebovat. Než se nadějeme, máme zimu přede dveřmi, proto vezmi koš, nachytej na dvoře slunečního tepla a nanos ho do sklepa do zásoby. To snad dokážeš, ne?
2: To by šlo. Na nošení já jsem největší silák halama.
1: Což, o tu sílu nejde. Teplo tolik neváží, ale nos opatrně. abys ho cestou nevytrousil. A musíš řádně pěchovat. Sklep je malý, aby se ho tam hodně vešlo. Až skončíš, zavolej, hospodáři, hotovo.
3: Čertovi se to zalíbilo a hned se rozběhl s košem na dvůr. Švec zase sedl na verpánek. Ševcová všechno slyšela, mlčela k tomu, ale oči se jí smály. Točila se u plotny a vařila dobrý oběd, až to vonělo celou chalupou. Švec skončil šití a začal ťukat kladívkem, jak zatloukal hřebíčky a floky do potrážek. A k tomu si zvesela prospěvoval pro radost a k němu se přidala i Ševcová, protože by se nejraději hlasitě rozesmála.
4: Švýcko švec, dělá boty na tanec. Švýcko švec, dělá boty na tanec. Šije boty do roboty, do sucha i mokré sloty. Boty tluče do babuče a pár s očkou nakonec.
3: Čert zatím běhal a kmitel. Nosil koš sem a tam ze dvorka dolů do sklepa. Jemu bylo teplo, až mu pot z čela tekl v potůčcích, ale ve sklepě tepla nepřibývalo. He, my dobře víme proč, ale Trumbera čert neměl ani potuchy. Z toho pobíhání byl nadobro schvácený. Odhodil koš, sedl si na práh a funěl, až mu dlouhý jazyk plandal v hubě jako ohařovi.
2: Ble, ble, ble, hospodáři, ble, ble, hotovo.
3: Švec vyšel ven a oblékal si kabát.
1: No, když si tentokrát řádně vykonal, co jsi měl uloženo, dám se teda s tebou na cestu do všech pekel. Já jen dokončím rozpracovanou botu a ty si zatím sedni do sklepa a vyzkoušej, jestli je tam opravdu dost tepla. Chvilku počkáš a pak poletíme.
3: Čert vlezl do sklepa a sedl na hliněnou zem. Ale než se nadál, prolezla jim zima, že se třásl jak listí na osice a jektal zuby, div si svůj dlouhý jazyk nepřekousl. Sklep byl pěkně hluboký a studený, i v parném létě sloužil jako chladnice a čerta studil jako nejmrazivější ledovna, protože pekelná čelátka je z věčného ohně uvyklá na teplíčko víc než naše kočky. Netrvalo dlouho a čert vyletěl ven jako střela.
2: Ble, ble, ble, ble. Mě mrzne nos, mě mrznou uši. Já jsem prostydlý až na kost.
3: A dál už nemohl promluvit A ani B, protože kýchal a pčíkal, že si málem svůj zahnutý nosan otloukl o zdi. Na to se švec hrozně rozčílil, přímo rozběsnil a moc úsilí vynaložil, aby to vypadalo jako opravdová zloba a vztek.
1: Tak to máme. Potom čiň čertu dobře. On mě chtěl čertisko proradné a ošemetné oklamat a podvést. Žádné teplo do sklepa nenanosil, je tam zima jako v morně. Ještě, že to oskusil na vlastní kožich, aspoň se prozradil.
3: Čert nemohl pro samé kýchání ani odpovědět, ani se ohradit. Hepčí, hepčí, hepčí.
6: Pozdrav pámu, svatá pravda, hospodáři.
3: Přikyvovala Ševcová, ale ve skutečnosti div nevyprskla smíchem.
1: Tak to jsem s tebou, Milánku, už mudlaný skoncoval. Naše dohoda nic neplatí. Seber si saky paky a mazej s prázdnýma rukama do horoucích pekel.
3: Čertovi k tomu všemu kýchání a prskání ještě vyhrkli lítostí z očí slzy jako hrachy a kouleli se mu po tváři, až měl na lících černé čmouhy jako koleje. jen trochu přemohl to hrozné kýchání, začal zas prosit žebronič Kemral, aby se jen švec nad ním smiloval a zadal mu ještě jednu poslední službu.
2: Tu já, ble, jisto jistě vykonám ke tvé úplné spokojenosti.
5: Svatá pravda!
3: Zasmála se už naplno Ševcová, protože se nemohla dál tvářit přísně a nazlobeně.
7: Ne, ne, kde pak? Já už s tebou nechci mít žádné handly. Jedině, jestli se tuhle hospodyně nad tebou nesmiluje.
3: Čert padl před Ševcovou na kolena a prosil a kňoural jako spráskaný pes. Kámen by se nad ním ustrnul. Ševcová chvíli na oko okolkovala a protože měla Safra Portsky chytrou hlavu, vymyslela zatím dobrý nápad.
5: Budu prát. Potřebuji plné necky vody. Napumpuj do věder vodu a na nos do necek, aby byly až povrch plné.
2: Ble, ble, ble, to by šlo.
3: Zajásal čert a už běžel pumpovat vodu. Jenže Ševcová vzala kolík a ve dně necek nechala nezazátkovanou díru. A čert pumpoval, běhal, nosil a vyléval vodu do necek, ale než se vždy od pumpy vrátil, voda byla ta tam, všechna dírou vytekla ven. Tak čertisko pumpoval, běhal, nosil, vyléval pořád a čím dál rychleji, jen vody v neckách nijak nepřibývalo. Zanedlouho byl celý rozpálený, že ho všechno kýchání přešlo, ale tak se z něho jiskřilo a kouřilo, že ho musel švec strčit pod pumpu, polít ho a uhasit mu kožich vodou, aby se od něho nezapálila chalupa. Čert se po tou sprškou šklebil a ošíval, abyste věděli, čerti se, jak těživ, neumývají. Pára z něho jen syčela a špína se z něho spláchla. Nakonec vypadal obstojně k světu a člověku podoben.
7: No, teď už vypadáš skoro jako usmolený ševcovský pomocník. Takového nějakého tovaryše bych potřeboval. Jenže ty jsi k ničemu. Žádný uložený úkol si nesplnil. Napřed si mi udělal škodu na dříví, teď zas na vodě. Vrátíš se šupem do pekla a ještě ti dám účet pro pana Lucipera za ty škody. Řekl bych, že tě moc nepochválí.
3: Čert se rozbrečel hlasitě a usedavě a slzy mu tekly z očí proudem. Kdyby je chytal do necek, bylo by jich až po okraj, ale jen kdyby nechyběla zátka. Mazaný švec se tentokrát nedal obměkčit. Nechal čerta čertem a odešel do světnice. Teď už si nesedl na verpánek, ale každou ze tří nožek, na kterých ševcovská stolička stojí, přibyl velkým hřebem k podlaze. Pak vzal pop. To je lepidlo, kterým se lepí boty a co se jim slepí, drží jako skála. A tím popem natřel sedátko. Za chvíli se ten čertovský ubrečenec přišoural do světnice, vzlikal, kňoural a sliboval peníze, zlato a drahé kamení. Ale švec jen neoblomně vrtěl hlavou.
7: Nač by mi bylo všechno to bohatství, když bych s tebou letěl do pekla a neužil si ho na tomto světě?
2: Tak já ti dám lhůtu, ble, ble, ble. Celý rok si můžeš lebedit, nic nedělat a mít se dobře, ble, ble. Já ti budu sloužit ve dne v noci a peníze se ti jen pohrnou. To by se ti nelíbilo, ble, ble, ble.
7: Nelíbilo. Kdepak? Tak hříšný já zase nejsem. Bez poctivého ševcování bych neměl spokojenou dušičku. A tvoje služby už znám. Konec řečem, nedodržel jsi naši smlouvu, seber se a leď si domů, já zůstanu taky doma.
3: Na to čertovi náhle otrnulo, rozohnil se, rozčertil, zkrátka obrátil na jinou notu.
2: Tak to by nešlo. Už toho mám dost, bleble. Žádná služba, žádné vyjednávání. Poletíš se mnou do pekla a hned a hotovo. Ble, ble, ble, ble, ble.
3: A čertisko pobíhal po světnici jako pometlo po dvoře a soptil a sršel oheň a síru.
5: Pane bože, vždyť nám zboří nebo zapálí chalupu.
3: Zoufala si Ševcová.
7: Co pak naše smlouva, tvůj, tvůj, tvůj, pevná jako křemen, nic neplatí?
2: Nic, nic, smlouva, nesmlouva. Já jsem čert pekelný, já na žádnou dohodu nedbám, žádnou dohodu nedodržuju, ble, ble, ble, protože já mám pekelné vychování a způsoby.
5: Neplivej mi tady jiskry! Pro tvoje způsoby na způsoby se mi připalují lívance.
3: Rozohnila se tentokrát doopravdy i Ševcová.
7: To máš tak, hospodyně, na světě to tak chodí. Čiň čertu dobře, peklem se ti odmění. A kdo se včas dobře nezařídí, špatně pořídí. Tak poslyš, hasa čerte, necháme hospodyni dopéct lívance. Ty si tady v poklidu sedni, aby se s tím rejděním a běsněním nenamohl. Já se zatím ohodím kostelovým oblečením, abych vypadal důstojně a svátečně. Spolknu nějaký lívanec a potom, když ti to půjde, povídám, potom mě odneseš k trůnu pana Lucipera.
3: Čert se zastavil, odfrknul páru, jak zabrzdil a rozchechtal se.
2: Aha, tak to by šlo. Ble, ble, ble, brr, to by šlo.
3: Ševcová dopékala lívance a dala je teplé, vonavé domísy na stole a k tomu žbánek povidlí. Švec zasedl ke stolu a posvátně se dal do jídla.
2: Čas běží a ty si tady baštíš. Konec čekání a letíme.
7: No, jak jsem řekl, když ti to půjde, poletíme.
2: A proč by to nešlo, ble, ble?
3: Čert se pokouší zvednout z verpánku, aby Ševce popadl. Ale kde pak? Pop na chlupatém kožichu drží jak přirostlý. Verpánek drží na podlaze, že by jim ani Lucifer nepohnul.
7: Tak se mi zdá, Milánku, že do pekla nepoletíme ani já, ani ty. Chceš tu zůstat? Nějak se ti u nás líbí.
5: Ale já ho nechci. Leč už ke všem čertům.
2: Já bych letěl, ale nejde to.
7: Do pekla se halt nevrátíš. To máš z toho, že nedodržuješ sliby.
2: Podívej, hospodáři, bleble, dám ti pytel peněz, nechám tě tady doma, jen mi pomoz, abych mohl odletět.
7: Vida, to jsou jináčí způsoby. Řeknu ti rovnou, o čertovské peníze nestojím, ale kdybys mi dal čertí kůži na dvoje lakové boty, tak bych ti pomohl.
2: A to by šlo. To by šlo. Tvoj, tvoj, tvoj.
3: Vykřikl horlivě pekelník a už vykouzdil kusanec černé kůže. Švec kleštěmi vytrhl hřebíky z nohou verpánku a čert vyskočil jako na péru. Chvíli lítal s verpánkem na zadku jako sršeň.
2: Už mě jak tě živ neuvidíš.
3: Čert vyrazil dveřmi ven, zatočil se na dvorku jako káča, zavrtal se do hlíny a zmizel pod zem, jen se zakouřilo. Švec se Ševcovou si padli se smíchem do náruče a pak spolu dojedli ty milované lívance. Švec došil 12 párů bot a ještě 2 navíc z čertí kůže pro sebe a pro svou ženu. Na svatbě si v nich zatancovali a pak je nosili až do smrti, protože boty z čertí kůže nikdo co živ neroztrhá. Jak čerta přivítali v pekle a jak ho zbavili verpánku, anebo jestli s ním dodnes lítá, to se už nedovíme, protože nikdo nikdy toho čerta neuviděl. A tak to je, Milánkové, konec pohádky o čertu a ševcovi.
8: Vigy básnička.
9: Až ti sluně, sluníčko, šlápne ráno na víčko, nepláč, vždyť to nebolí, a běž honem do školy.
8: A teď ještě jednou.
9: Až ti sluně, sluníčko, šlápne ráno na víčko, nepláč, vždyť to nebolí, a běž honem do školy.
8: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: jste jim slíbil, že budeme vyvolávat duchy.
1: A co je na tom?
0: Já se jich bojím.
1: Toho seberte se. Sám jste duch.
0: Já vím, ale já mám při tom vyvolávání vždycky takové zvláštní pocity v břiše.
1: Teo, celé je to podvod. A já jim na to přijdu.

0: jak větříčci učili lítat ptáčata. Bylo slunné jaro a ptačí tátové a mámy vyváděli děti z hnízd. Malá ptáčata ještě neuměla lítat. To není jen tak, pustit se hnízda, když je pod vámi taková spousta vzduchu a pod vzduchem tvrdá země. Můžete žuchnout rovnou na zobák. A tak se ptačí rodiče vydali za větříčky a třemi ptačími jazyky, vlaštovčinou, špačtinou a pěnkavštinou, zaštěbetali.
1: Poslyšte, mládenci, když už vás tu máme, pomozte těm našim holátkům. Napoprvé je trošku nadnášejte, než si na život ve vzduchu zvyknou. A kdybyste viděli, že nějaký ten mrňou spadá, tak ho potržte.
0: Radovánkovi a Vichurovi se moc nechtělo, totiž abyste rozuměli, když bratříčci zrovna nedělají vítr, hrají si jako úplně normální kluci. Nejraději s Jajdou, která je sice lidská holka, ale neskazí žádnou legraci. S Jajdou chodí do třídy takový hromotluk. Říkají mu dělbuch, protože vyrábí bouchací kuličky. Když na kuličku někdo šlápne, bouchne to hůř než rána z děla. Každý zaječí leknutím a to dělbucha baví. Hrozně rád děsí slabší děti. Prvňáčkům nastavuje nohu, kočkám přivazuje na ocásky roští a holkám hází do vlasů kudly babky. Tak se ve větrné lhotě říká květům lopuchu. Nikdo toho kluka nemá rád a všichni se ho bojí. Jenom Jajda ne. Jajda se totiž dělbuchovi líbí. Proto dělbuch žárlí na větříčky. Chtěl by s Jajdou kamarádit jen on sám.
2: Jajdo, mám spoustu bouchacích kuliček. Pojď se mnou k potoku, budeme plašit ryby, jo?
0: Ale to Jajdu ani nenapadlo. Seděla na louce a z dola koukala na bratříčky, jak kolíbají ptáčata. Moc ji to bavilo. Taky by ráda vyletěla k nebi a nechala se houpat jako pírko. Radovánek foukal opatrně a ptáčci lehounce klouzali po větrném proudu. Za to Vichura s nimi pěkně rošťačil. Občas jim tak foukl pod křidýlka, že svištěli nebem jako vrtulník.
2: Jajdo!
0: Dupl dělbuch a aby viděla, jak je silný, mrskl bouchací kuličkou o placatý kámen.
2: Pojď se mnou, nebo ti něco provedu.
1: Neplaš ptáčky,
0: zavolal Radovánek z nebe a Vichura zahrozil.
1: A Jajdu nech na pokoji, Jajdu chráníme brácha a já.
2: Sklapněte, vy tajtrlíci.
0: Houkl dělbuch.
2: S váma se nebavím, vy dva jste pro mě vzduch.
0: Větříčci se po sobě jen podívali. Očima jim přeplul mráček, ale pak v nich zajiskřilo slunko.
1: Tak vzduch, říkáš. No dobrá, když vzduch, tak vzduch. Jajdo, šiť se nejbližšího stromu,
0: zavolali.
1: Pořádně se drž a něco uvidíš.
0: Jajda pevně objala mohutný dub. Vichura mrkl na vyjevené ptáčky.
1: Mrňata, teď si taky něco užijete. Bude to jako bojová hra?
0: Bratříčci se snesli k zemi a foukli ze všech sil. Mocný vítr podebral dělbucha a vynesl ho až nad koruny stromů.
2: Ne, nechte mě!
0: kvičel děl Bůh a mával rukama jako vyděšený pták. Vichura ho odfoukl k lesu a Radovánek zase nad potok. Přehazovali si ho tam a zpátky jako nafouknutý balón. Pak ho obrátili hlavou dolů a Tělbuchovi se vysypaly z kapes všechny kuličky. To byl randál, až zaléhaly uši. Jajda se vší silou držela dubu, zatímco Tělbuch lítal jako pometlo. A co dělali malí ptáčci? Smáli se! Tak se bavili, že úplně zapomněli na strach a lítali v tom zmatku, jako by to uměli odjakživa. Konečně snesli větříčci Tělbucha zpátky na zem. Všechno se uklidnilo, stichlo a Jajda pustila kmen dubu. Tak co, Tělbuchu? Ptali se větříčci. Pořád jsme pro tebe vzduch? Ale Tělbuch nemohl ani mluvit. Oči mu lezly z důlků a klepal se po celém těle jako nastydlý jezevčík. Ještě jednou podrazíš někomu nohy a my tě s bráchou odfoukneme až někam do Tramtárie, řekl docela mile Radovánek. A tam sídlí náš strejda Tajfun a ten je stokrát silnější než my. Uplácá si z tebe mičudu a bude si s ní pinkat o zem. Zašklebil se Vichura. Běž domů, Tělbuchu, poplácela ho po zádech Jajda. Myslím, že už se ti plašit ryby nechce, viď?
2: To tedy opravdu nechce,
0: pomyslel si Tělbuch a na roztřesených nohou ťapal pryč. Pochopil, že vzduch je velká síla. A taky poprvé na vlastní kůži poznal strach. Ulítaní větříčci si sedli do trávy k Jajdě a Jajda jim pletla věnečky z pampelišek. A když se pak vrátili ptačí rodiče domů, nestačili žasnout, jak už ti jejich drobečkové lítají. Ptáčata rejděla vzduchem jako letadílka. Byla to prostě paráda. Tak moc děkujeme, větříčkové. Zaštěbetali pěnkavsky, i vlaštovsky, i špačsky. Rádo se stalo, řekl Vichura a Radovánek dodal. Příští jaro si nás zavolejte zase.

0: Piggy vtip.
1: Vinetů vyjde ráno ze stanu. Dostane ránu mezi oči a klesne k zemi. Za ním vyjde Old Shatterhand. Dostane ránu mezi oči a také klesne k zemi. Po chvíli se oba proberou a Vinetů praví. Můj bílý bratr také šlápl na hrábě.
2: Stalo se něco zvláštního. Kudla Dederon se potěšeně prohlížel v prasklém zrcadle, které viselo v Kilimandžáru za barem. Právě z místního aparátu zavolal na číslo, které dostal od Tullamora juniora. Představoval si, jak se na druhém konci drátu velký šéf tváří. Pěkně to na něho vychrlil. Ten mocný páprda se nezmohl ani na slovo. Kudla Dederon vytáhl z malého stříbrného pouzdra dětskou ponoštičku a namočil ji do piva. Zkušeným pohybem z ní udělal dudlík a začal se sjíždět. Až po několika hodinách sešel do jedné z komor v suterénu. Tady za železnými dveřmi věznil Tullamora juniora. Byla to samotka se sporým světlem, ale žádná pouta a žádný roubík vězeň neměl. Kromě Dederona nikdo k němu nesměl, ale kdykoliv přišel, tak si povídali. Kudla si vzpomněl hned na ten první rozhovor po tom, co ho s třemi parťáky v noci popadli a unesli, aniž si toho někdo z tuláků u řeky všiml.
3: Já jsem Kudla Dederon, představil se. A který seš ty? Padre má přece dva synáčky a rovnou dvojčata. Tullamora juniora a Ramsese.
4: Ten první, odpověděl Tulík. Ale kdo je ten padre?
3: No, přece vážený pan Tullamor senior. Padre, velký šéf, komotr všech komotrů.
2: Tullamor junior zalapal po dechu tak upřímně, že mu tu nevědomost musel uvěřit.
3: Tak takhle je to.
2: Dusil se Dederon smíchy. Papínek už je na penzi a zapírá hříchy mládí.
3: No nevadí, však se to dozvíš, až nám za tebe předá výkupný. Ale do té doby se od tebe nehnu, nebo tě tu mám nechat samotnýho.
4: To ne,
2: vyhrkl Tulík. Stalo se totiž něco zvláštního. Něco, čemu sám tak docela nerozuměl. Když viděl, jak se tu všichni kudli Dederona bojí a když slyšel, jak vládne celé téhle divoké čtvrti a přitom byl jen o málo starší než on, začal toho desperáta se spínacími špendlíky v uších obdivovat. Také se od něho konečně dozvěděl, co všechno jeho otec dokázal kdysi, když vládl lichožroutskému podsvětí. Začal se v odlesku záře svého otce, velkého šéfa, vyhřívat jako chřestýš v písečném úvalu.
3: Tak se mi líbíš, poplácal ho po zádech Kudla Dederon. Koukám, že bys taky byl rád šéf, jako tvůj otec.
2: A Tullamor junior nejdřív zrudl pýchou a pak vyhrkl.
4: To bych teda chtěl, ale ještě radši bych byl jako ty.

0: lidi cvičení a jdeme na to!
1: Ahoj děti, jsme tady s Hankou Kynichovou, já, Piggy a Hanka.
2: Ahoj Piggy,
1: ahoj.
2: Já jsem tě dlouho neviděla a chtěla jsem se tě zeptat, jak jsi se měl o Vánocích?
1: Já jsem se měl asi dobře.
2: Já protože se tě na něco zeptám, protože když tě tak jako vidím, tak mám takovej pocit, že jsi hodně ležel a koukal jsi na pohádky.
1: Hanko, a proč máš takový pocit?
2: Protože se mně zdá, že se ti trošku zakulatila bříško.
1: Já jsem si to myslela. To se celou dobu snažím stát s bříškem zataženým.
2: Piggy, takže se dá říct, že jsi moc nechodil. A víš, co se ti stalo s tvými svaly?
1: No, nevím, co se mi stalo s mými svaly, ale vím, co se stalo s mým bříškem. Musím říct, že si nedohlédnu na kopítka.
2: To je právě to, co jsem ti chtěla tak lehce naznačit, ale naštěstí to víš sám. Takže to, že máš velké bříško, se ti povolili zádové svaly a teď je naším úkolem, pokud toto dělali i děti doma, aby jsme napravili jak tebe, tak naše děti. Co říkáš?
1: Tak asi musím říct, že bych byl rád, viď?
2: A mě tak napadá, že by naše děti mohly vzít i svoje maminky anebo tatínky a dát si s námi jedno posilování břišních svalů.
1: Ještě, že po mně nechceš, abych vzal medvěda Huga, ten by nechtěl.
2: A tak víš co, tak zavolej, máme tady nějaké kamarády, které by si zavolal.
1: Víš co, nejlepší bude, když naučíš ty cviky mě a já je naučím medvěda.
2: Tak jo, takže Piggy, pojď si lehnout na záda. Milé děti, já vás volám, abyste si s námi lehli na záda.
1: Už ležím.
2: Tak, teď pokrčte obě nožky v kolenou. Ano, ruce si dejte za hlavu. A pojďte zdvihnout lehce hrudník až po lopatky nahoru a zase pustit dolů.
1: Já nevím, co jsou lopatky.
2: Aha, tak prosím tě, to jsou takové dvě věci na zádech. Takže když si sáhneš na prsa, sáhni si na prsa a teď si sáhni na to samé vzadu, tak ti vyjedou lopatičky. Máš je tam?
1: Takové kostičky.
2: To jsou ony. Takže zpátky ruce za hlavu. A teď se zdvihneme nahoru, lopatky jsme lehce zdvihli
1: je
2: také.
1: To jako kdyby ano. Si dával bradičku k popíšku.
2: Přesně tak a pustím dolů. A Piggy, a teď nás čeká velký úkol. Udělá to 10x po sobě. Nádech, výdech. Tak pojď, máme ruce v týl, to znamená za hlavou. A když jdeme nahoru, milé děti.

0: Ti, pro dnešek by to stačilo, protože musíme trénovat pozvolna, ale pravidelně. Mějte se hezky, Piggy, rozluč se s dětmi, ahoj.
1: Hanko, mě se ten pupíček už trochu vrátil.
0: A já mám pro tebe příslib, že příště budeme opět posilovat břišní svalstvo.
1: To jsem rád. Ahoj.

Česká pohádka Jeník a Hanička. Byl kdysi jeden otec a jedna matka a měli hromadu dětí. Otec šel jednou do města, koupil tam míru hrachu a dal každému dítěti po hrachu. Ale na Jeníčka a na Haničku se nedostalo. Proto také velmi plakali, ale otec jim řekl: mlčte a neplačte. Já půjdu do lesa na dříví a vy půjdete se mnou. Můžete si tam nazbírat jahody. Ale Jeník a Hanička zašli v lese příliš daleko. Otec je sice hledal, ale když je nenašel, pomyslel si: jsou už asi doma a kdo ví, kdy už z lesa vyběhli. Zatím Jeník a Hanička v tom boru bloudili a když nenalezli ani otce, ani cesty k domovu, dali se do pláče, neboť se už stmívalo. V tom Jeník uviděl světélko a řekl Haničce: nepláč, tady blizoučko je nějaká chaloupka. Tak tomu také bylo. Ale kdo v té chaloupce bydlí, to děti nevěděli. Proto zaklepali na dveře a hned vyběhla stará babička, ale Jeník a Hanička nečekali a schovali se. Když se babička vrátila do chaloupky, děti zaklepali po druhé a opět se schovali. Babička znovu vyběhla a ptá se: kdo pak je tu? Ale zase nikoho neviděla. Ale sotva, že zaklepali po třetí, vyběhla babička a chytila je a než se nadáli, už je vtáhla do své chaloupky a řekla: to jsem ráda, vy ptáčkové, že vás mám, neboť až vás vykrmím, tak vás také sním. Teprve teď Jeník a Hanička poznali, že se dostali do pasti staré čarodějnice, která na dětském masíčku ráda si pochutnává. Ta je také zavřela do chlévka a dávala jim placky s medem a mlékem, aby brzy hodně stloustly. Za několik dnů šla se podívat, zdali děti už jsou hodně vykrmeny a řekla: Jeníčku, vystrč prst, abych věděla, zdali si už dost tlustý. Jeník však byl chytrý a místo prstu vystrčil píšťalku, co si z domova donesl. Babička čarodějka do ní řízla a hned povídala: jsi ještě samá kost, vystrč ty, Haničko, prst. A když děvčátko tak učinilo, řízla babička do prstýnku a řekla: ty také ještě nejsi vykrmená. A odešla. Jeník a Hanička už měli radost, že čarodějku ošidili a těšili se, že je snad otec přece najde a vysvobodí. Ale ten, ač prohledal celý les, nenalezl po nich ani stopy. Za nějaký čas přišla čarodějka na ně se podívat a zase řekla: už jsem vás dost vykrmila a proto vás sním. A zavedla je k vytopené peci a poručila jim: sedněte si hezky na lopatu, abych do pece vás dostala. Chytré děti sedly si opravdu na lopatu, jeden sem, druhý tam, ale schválně tak nemotorně, že je tam do pece nemohla strčit. Když se pak Ježibaba zlobila, řekl jí Jeník: babičko, nehněvejte se proto na nás, my nevíme, jak si máme sednout. Ukažte nám to napřed.

0: čarodějka poslechla a když seděla na lopatě, řekla: takhle, takhle, je to tak jednoduché. Ale děti, co by řekl fuk, už jí strčili do pece, kde uhořela. Jeník a Hanička byli šťastní, že se zachránili a vyběhli před chaloupku. A tu teprve viděli, že ta chaloupka je celá z perníku. A taková je dosud, pokud ji ovšem neprodali.
1: Tiki kalendář! Dnes je 20. července
2: a svátek slaví Ilja.
1: Ilja
2: je prastaré jméno složitého původu. Do češtiny se dostalo z Ruska.
1: Je příbuzné se jménem Eliáš. Jméno Eliáš se dnes také dostává do módy.
2: Je spousta Iljů.
1: Iljové, přeju vám krásný sváteček. Tigi má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Tak o kterém kamínku si budeme vyprávět dnes?
1: A co třeba tenhle malý, ten šedivý?
0: A tak to je slavný oblázek krajánka Mádla až od pramene Vltavy. Šumava je překrásná, ale život v horách je těžký. Tak těžký, že se tu nedá ani pěstovat obilí, a tak zdejší mlýnská kola nepoháněla stroje na mletí mouky, ale veliká kladiva, kterým se říkalo hamr. Ale ani ten těžký život nezabránil starému krajánkovi Mádlovi, aby každý rok koncem léta nenavštívil Kvildu a zdejší hamr. Mádl viděl kus světa a dobře věděl, že konec léta je nejkrásnější právě uprostřed Šumavy. Lesy tu začínají měnit barvu a mezi větvičkami i stébly trávy chytají pavoučci do svých sítí kapičky křišťálové rosy. Tak tedy Mádl míří na Kvildu, ale jakmile se u Františkova vymotá z lesa a zamíří k silnici, stuhne. Vltava zmizela. Korytem řeky se líně vyne stružka vody a za velkými kameny zůstaly loužičky, ale ten známý křišťálový proud je ten tam. Mádl se ani nerozmýšlí a běží přes les k prameni.
2: Co zas ti rašeliňáci vyvádí? Les plný skřítků a nejsou schopní postarat se o malý pramínek vody. Určitě zasměli nějaké své půlnoční tanečky a rejdy a teď vyspávají.
0: A v rozčílení a chvatu si nevšiml černého kořene, zakopl a už padá pokluskem listí a jehličí a sviští si to mezi stromy přímo k hlavnímu rašeliňákovi u pramene Vltavy.
1: Vítej, Mádle.
0: Pozdravil skřítek unile a smutně krajánka, ale ten kolem sebe plive jehličí a listí a spustí z hurta.
2: Co to má znamenat? To je vám jedno, že tenhle pramínek míří přes Stožec, Horní Planou, Krumlov, Budějce, Hlubokou a Zvíkov až do Prahy? Vždyť celé Čechy můžou být bez vody, když tady zaspíte.
1: Ale Mádle, my přece hlídáme, aby byla voda čistá, než opustí les. Ale nemůžeme se dostat dovnitř skály k pramení. Tak daleko moc rašeliníků nesahá. Věř nám, že nás ztracený pramen trápí stejně jako tebe.
2: Promiň, já vím, máš pravdu. Jak to tedy s pramenem funguje?
1: Ve skále sídlí vila pramenka, ale poslední dny slyšíme jen její usedavý pláč.
2: A jak se za ní můžu dostat?
1: To je právě to, co nikdo neví. Je taková říkánka. Kde zelený had nohy hladí, když máš vlasy ze zlata, vezmi kámen jako pírko a zaťukej na vrata. Jenže tomu nikdo nerozumí, takže ve skále ještě nikdo nebyl.
0: Mádl se zamyslel a pomalu se kolem sebe rozhlížel. Přímo před ním se tyčil obrovský balvan. Podíval se k nohám a zastavil se mu dech. Vždyť šlahouny kapradí, ve kterém stojí, se mu plazí kolem nohou jako zelení hadi. Vzhlédl a vidí, jak se z koruny javoru snáší na jeho hlavu první zlatý list. Teď už věděl, jak dál. Opřel se o balvan a ten se odkutálel jako klubičko vlny. Najednou stál před zlatými vraty a zaťukal. Vrata se otevřela a v jeskyni za nimi seděla a plakala krásná víla pramenka a v ručičkách svírala vysoký hliněný čbánek.
2: Vílo pramenko, tak co pak je s tím pramenem?
1: Já nevím.
0: Zaštkala tiše víla a spustila další proud slziček.
2: Kriste pane,
0: pomyslel si Mádl.
2: To se není čemu divit, že pramen neteče, když svěříte čbánek ufňukaný ženský.
0: Ale nahlas řekl.
2: S dovolením, slečno?
0: A opatrně jí vyndal čbánek z rukou. A jak s ním pohnul, uvnitř něco zachrastilo. Mádl ho obrátil dnem vzhůru a vypadl krásný šedivý oblázek. Najednou to večbánu zabublalo a z hrdla vytryskl krásný silný pramen a už si to skotačil mezi kameny a skřípky rašeliníky.
2: Tak to zbyl ty,
0: vzal mádl do ruky oblázek.
2: Že se nestydíš, takovej malinký a hezkej a mohl si způsobit takovou škodu.
1: To je bezva, že mají prameny takové malé ochránce a hlídače.
0: A nejen prameny, dokonce i hrady mají své ochránce. A na hradě Zvíkově je tím ochráncem Rarášek. V době, kdy hrad ještě neomýval vlny jezera, ale pyšně se tyčil na vysoké skále nad hlubokým údolím řeky Vltavy, se na Zvíkov přistěhovali jeho noví majitelé s malou dceruškou, princeznou Tereskou. Tereska byla neposeda, vlezla do každého koutku, ovšem musela vědět a každému radit. Hned byla ve stáji, hned zase v kuchyni a za chvilku už se rozhlížela z ochozu věže. A právě hradní věž jí přitahovala nejvíc. Pokaždé, když procházela okolo malých dvířek ve stěně, měla pocit, že ji někdo pozoruje. Jednou už to nevydržela a dvířka otevřela. V malinké komůrce za dvířky se krčilo nějaké divné zvířátko nebo spíš nepovedený skřítek s dlouhým zoubkem.
1: Je ahoj. Kdo jsi?
0: Radovala se Tereska z nového kamaráda.
3: Rarášek.
0: Špitlo to cosi.
1: A ty tu bydlíš?
3: Tedy ne, tady ve věži. Patří mi celý hrad. Tady se jen před tebou schovávám.
1: A proč se schováváš?
3: Protože ty všechno vyšmejdíš a mě tady ještě nikdy nikdo neviděl.
1: Ty jsi něco jako strašidlo.
3: No, já si říkám duch hradu, ale v podstatě jsem něco jako strašidlo.
1: A jsi hodný nebo ošklivý strašidlo?
3: Já nevím. Myslím, že hodný.
1: A co děláš?
3: Většinou vržu s podlahou, posouvám obrazy, schovávám věci, občas někoho schodím z věže nebo z hradeb, tak, co mě napadne.
1: Tak to tedy moc hodný nejsi. Ale neboj, já něco vymyslím, abys nemusel být ošklivý. Ode dneška budeš pracovat.
0: Tereska cestou z věže přemýšlela o nějaké práci pro Rarážka. Má krásný dlouhý zoubek, mohl by dělat třeba dírky do kožených opasků. A už táhne do věže pytel plný kůží na opasky.
1: Neboj se, všechno ti ukážu. Tak, tady dej zoubek, výborně, a teď stiskni. Bezva, vidíš, to je krásná dírka. Tak další, další. No počkej, Rarášku, co to děláš?
0: A Tereska jen bezmocně přihlížela, jak se Rarášek pustil do kůží a rozkousal jen na hadry. Z těch už nikdo opasky neudělá.
1: Zlobidlo jedno zlobivý. Však počkej, najdu ti práci, při které nic rozkousat nemůžeš. Už to mám, budeš dělat zvoníka.
0: A Tereska dovlekla Rarážka do zvonice, dala mu do jedné ručičky provaz od zvonu a do druhé hodinky a řekla.
1: Vždycky, když bude velká ručička na dvanáctce, tak zatáhneš za provaz.
0: A Rarážkovi to šlo. První hodinu odzvonil ještě tak trochu nesměle. Druhou jako opravdový zvoník, ale pak už si zvonil, jak ho napadlo a na hodinky se vůbec nedíval.
1: Ty Rarachu jeden, vždyť teď kvůli tobě vůbec nikdo neví, kolik je hodin, jestli mají jíst nebo jít spát. Tak co s tebou? Vždyť z tebe nikdy nic pořádného nebude. A víš co? Pro mě za mě si klidně dal strašidlákuj.
3: To je dobře. Stejně mě strašení baví nejvíc.
0: A tak je Rarášek na Zvíkově dodnes a spokojeně si vrže podlahou, posouvá obrazy, schovává věci a občas, když je hezky, tak si na hradbách jen tak zlehonka do někoho šťouchne.

0: Máš dneska oříšek, Piggy? Jsi na řadě?
1: Jasně, mám opravdovou lahůdku. Jsem na ní tady dost pyšný. Podívej, jak se nafukuju.
0: Opravdu? Nechceš to probrat, ještě než přijde Justýna?
1: No, počkáme na ní. Ale sám jsem zvědavý, jestli ty to budeš vědět.
0: Ach jo, já mám Justýnu většinou rád. Ale občas mám pochybnosti, jestli to byl dobrý nápad přizvat ji na naše oříškování.
1: Pokud si dobře vzpomínám, tak se přizvala docela výrazně sama.
2: Jsem tady. Piggy, Hugo, ahoj.
1: Ahoj, Justýno.
0: Ahoj.
2: Brr, jsem úplně zmrzla. Hugo za top. Hugo, čaj uvařit. Fuč. Čup, čup. Šup, šup.
0: Už jsem dávno zatopil. A před chvilkou přiložil. Pojď si sednout blíž ke kamnům.
1: A tady máš čaj. Máme ho hotový.
2: O, děkuji. Velice pozorné. Překvapuje mě, že jste to dokázali bez mých praktických domácnostních protivů. Pokynů.
0: S těmi protivy to bylo přesnější, co? Tak se do toho pustíme. Co říkáte?
2: Do čeho?
1: Do slovíčkových oříšků. Oříškujeme, louskáme jazykové oříšky.
2: Justino. No jistě, proto jsme tady. Bez mě byste to nezvládli. Tak začni, Hugo.
0: Dnes je to na Pigim.
2: Tak růžovka se ptá. Ptej se.
1: Pozor, ptám se. Dnešní oříšek zní... Co je to prampouch?
2: Piggy, slyším dobře. Ty mi chceš udělat radost, že? Hugo, už mi piš bot.
1: Justino, ty víš, co to je?
0: To se tady taky divím.
2: A vy ne. Taková samozřejmost.
1: Počkej, nejdřív to vysvětli.
0: Ano.
2: Tak tedy rampouch, neboli střechýl, to je ledové těleso, které vznikne postupným... stékáním vody vytváří se v zimě a to typicky na okraji plech, totiž střech.
0: Ale ne rampouch.
2: Ne rampouch?
0: No Piggy říkal prampouch.
2: A vždyť to říkám rampouch.
1: Justino, já jsem opravdu říkal prampouch. Prampouch.
2: Já myslela, že máš u nosu nudly a říkáš rampouch. Máš nudly?
1: Nemám. A říkám prampouch. Prampouch.
2: Prampouch.
1: Jo.
2: Nic takového neexistuje.
1: Existuje.
2: Určitě máš nudly a říkáš rampouch.
1: Ne.
2: Hugo, piš mi bot.
1: Ne, opravdu prampouch. Prampouch. Takže Justina neví, co to je. Co ty, Hugo?
0: Já se přiznám, že taky netuším.
2: Rampouch vím přesně. To druhé s nudlí neznám.
1: Konečně se mi podařilo najít něco, co neznáte, co nevíte.
0: Tak ale vysvětluj, Piggy.
1: Takže prampouch.
2: Prampouch? To je opravdu komické slovo. Prampouch? Zní to jako snudlí. No jo, docela jako snudlí u nosu.
0: Justýno, nepřerušuj.
1: Takže prampouch. Je to takový jakoby mostek, oblouk mezi dvěma stěnami nebo budovami. Nízká zídka, která většinou bývá opatřena i střížkou.
0: Aha, prampouch je tedy stavební prvek?
1: No, prampouchy jsou k vidění ve starých částech měst.
2: To jsem tedy ještě nikdy neslyšela. Prampouch.
0: Zkusím najít obrázek v knize o architektuře. To znamená o tom, jak se kdy kde stavělo. Tam by to mělo být. Víš o tom ještě něco víc, Piggy? Proč se prampouchy ve stavebnictví používaly?
1: Vypátral jsem, že prampouch je vlastně druh oblouku, takže má i nosnou funkci. Když je prampouch mezi dvěma domy a ty jsou od sebe jen kousek, tak je tam kvůli tomu, aby oba dva ty domy tak trochu podepřel. Hmm. Aby ta konstrukce celá byla pevnější. Prampouchy jsou k vidění hodně v úzkých uličkách starých měst. Tam, kde je hustá zástavba a hodně se tam přestavovalo. He?
0: Aha, ono totiž, když se hodně přestavuje, tak se tím mohou narušit zdi těch domů. Už to chápu. A prampouch je takový prvek, který ty zdi vzájemně sváže a podepře. No jasně, aha.
1: Přesně tohle psali v té knížce, co jsem našel já, Hugo. Ty prampouchy právě měly zabránit tomu, aby se přestavované domy nějak porušily nebo dokonce zřítily. Máš to taky?
0: Už jsem to taky našel. Aha. Tady to je. Prampouchy. Existuje to.
1: Ještě?
0: Biggie má pravdu. Tady. Koukejte, tady jsou na obrázku.
1: No to jsou přesně oni, prampouchy. Koukej, Justino, teď už budeš vědět, že je to prampouch, až ho někde uvidíš, he?
2: Ukáž. Vypadá to jako můstek mezi dvěma domy, pod kterým se prochází. To je tento nonc docela šalebné, totiž malebné. Opravdu komické slovo, ano, ano. To si zapamatuju, prampouch.
0: Máš bod, Piggy, to se ti náramně povedlo. Já mám vždycky radost, když se dozvím něco nového.
1: A příště si zase něco nachystá Justína.
2: Prampouch.
1: No, možná něco jiného, víš?
0: Je tím slovem úplně unešená. Ještě si ani nevzala sušenku.
2: Sušenka? Slyšela jsem sušenka. Hugo, no jistě, k čaji patří sušenka. Postavíme si ze sušenek model prampoucho.
3: Co říkáte? Ať je to pozorné, totiž názorné.
1: Dobře, Justino.

0: Kapitola 6.
1: Ve které je řeč o zemi králů Karbaníků, o hře Trik Trak, o uvěznění Filipka i o moudré paní Kateřině.
0: Jdi se, Filipku, podívat, co se to tam v dálce červená, řekla Dorotka. Právě krmila holoubátko a měla s tím moc práce. Pospěš si a za hodinu se vrať. Já zatím nakrmím ptáčky a pak spolu půjdeme na procházku.
2: Filipek jí ještě zamával na pozdrav a seběhl z písčitého návrší, na kterém mlýn tentokrát přistál.
1: Všude kolem byl žlutý písek, zatímco stromy a veškeré jiné rostlinstvo tu byly velmi vzácné. Zdálo se, že bude hezké počasí, protože i když bylo časné ráno, zářilo nad tou podivnou, vyprahlou a nehostinnou krajinou veliké slunce.
2: Pálilo tak silně, že písek, po kterém Filipek kráčel, byl příjemně nahřátý, úplně jako na pláži u moře.
1: Krajina tu byla pahrbkovitá, ale náš Filipek nebyl vůbec unavený.
2: Běžel směrem k návrší, na jehož úpatí bylo stále jasněji vidět malé barevné domky. Když už byl Filipek docela blízko, shledal, že domky vypadají jako stany a že jsou postavené z velikých karet, právě takových, jakých se používá při pasiánc.
1: Před každým domkem plápolalo ohniště, nad kterým byl zavěšený měděný kotlík. Vypadalo to, jako by se tam něco vařilo. Přesto však to bylo trochu zvláštní, protože široko daleko nebylo ani živáčka.
2: Asi jsou všichni zrovna doma u snídaně, usoudil Filipek.
1: Aby snad k někomu nepřišel nevhod při jídle, rozhodl se jít zpátky do mlýna a vrátit se sem s Dorotkou za hodinu, kdy už budou všichni po jídle. Ušel však sotva pár kroků, když za sebou uslyšel skřehotavý hlas.
3: Konečně máme čtvrtého!
1: A kostnaté ruce ho popadly za ramena.
2: Filipek se otočil a spatřil tři staré pány.
1: Ti ho pak s radostnou dychtivostí vedli směrem k jednomu z domků. Všichni tři byli neuvěřitelně štíhlí. Měli na sobě jakési podivné šaty, pestrobarevné a celé vyšperkované, ale strašně špinavé. Měli dlouhé pláště z hermelínu a jiných drahých kožešin. Jejich kdysi elegantní suknice byly přepásány rozedranými opasky, za kterými měli zastrčeny zrezivělé meče. Na jejich vychrtlých krcích byly navěšeny zlaté řetězy a náhrdelníky a ve svých popelavých, nakadeřených vlasech nosili briliantové koruny. Bylo prostě mimo jakoukoliv pochybnost, že to byly králové. To Filipka trochu uklidnilo, protože se v prvním okamžiku polekal, že se dostal do spáru lupičů.
2: Naši noví známí odvedli Filipka do domku a posadili ho ke stolku čtvercového tvaru, stojícímu uprostřed místnosti.
1: Domek působil dojmem, jako by byl postaven z karet. Králové zaujali místa u zbývajících tří míst u stolu. Jeden z nich pak vytáhl z kapsy ušmudlané karty, naslinil si prsty a začal je míchat.
2: Proč jste mě sem přivedli? Chtěl bych odejít, zakoktal Filipek poděšeně.
1: Na to se jeden z králů, ten, který měl na uchu velikou bradavici, hlasitě rozesmál. Jeho smích zněl, jako kdyby někdo vysypal kamení na plechovou střechu. Potom se nadechl a pravil plačtivým hlasem.
4: Jak vidíš, chlapče, my všichni tři, jak tady sedíme, jsme vášniví hráči karet. Hrajeme karetní hru, která se jmenuje Trik Trak. Má to ale jeden háček. Ke hře je zapotřebí 4 hráčů. Dříve jsme byli 4.
1: Starý král zasmušile potáhl nosem červeným jako zralé rajské jablíčko.
4: Bohužel,
1: potahoval dále.
4: Náš čtvrtý spoluhráč, velmistr hry Trik Trak, před 3 lety snědl 2 fůry dýňových pecek. Z přejedení ochořel a zemřel. Země králů karbaníků má ovšem více obyvatel, ale všichni se už dávno seskupili ve čtveřice, které neustále hrají Trik Trak. Už před 3 lety jsme zůstali sami,
1: dodal plačtivě.
4: A koušeme se nudou, protože nemáme čtvrtého do hry.
5: Teprve dnes se na nás usmálo štěstí. Samo nebe nám seslalo 4. partnera.
1: Jako stará flétna zaskřehotal 2. král, zatímco 3. souhlasně pokyvoval hlavou. Potom rozdal karty a rozkázal.
3: Tak, chlapče, karty pěkně do ruky, hodíme si partičku.
2: Ale já neumím hrát Trik Trak, vykřikl chlapec a rozpačitě dodal. Ještě nikdy v životě jsem nehrál karty.
1: Králové překvapením oněměli. Všichni 3 rázem zbledli, avšak neuplynula ani minuta a jejich tváře zlobou spurpurovatěly.
3: Tak ty tak, ty neumíš hrát Trik Trak,
1: zasyčel 1. král a 2. se začali překřikovat.
4: Nevychovanče, budíš k ničemu, darmošlapé. On neumí hrát karty, vrták.
2: Nakonec ten 1., co měl bradavici na uchu, popadl Filipka za rameno, vztekle s ním zacloumal a potom zblízka, div, že mu svým fialovým nosem nepropíchl tvář, k němu promlouval chraplavým hlasem.
4: Ty si myslíš, že ti sedneme na lep? Že ti uvěříme, že neumíš hrát Trik Trak? Jsi prostě líný. Raději bys chytal lelky, než aby ses věnoval užitečnému a ušlechtilému konání, jako je hra v karty.
2: Zatřásl Filipkem jako vítr bouřlivák útlým věchýtkem a pravil.
4: My tě odnaučíme lhát.
1: A potom?
2: Aniž by přestal Filipkem třást,
1: pohlédl na své spolukarbaníky a vybafl.
4: Co s ním uděláme?
1: Všichni 3 se zadumali a potom vyslovili jednohlasný ortel.
4: Do sklepa s ním.
2: Zvedli poklop v podlaze a hodili Filipka do temného sklepa, kam světlo jen zřídka zabloudilo malým, zamřížovaným okénkem.
1: Poklop se skřípotem zapadl, zaklapl zámek a chlapec zůstal sám samotinký. Králové schovali karty a šli na procházku. Mezitím se slunce vyhouplo na samý vrcholek nebeské báně, zakolébalo se poprvé a podruhé a potom začalo zvolna sestupovat dolů.
0: Daleko odtud ve mlýně Dorotka stále ještě seděla u okénka a vyhlížela Filipka. Čím bylo slunce níž, tím větší neklid a strach ji posedal. Když rudá tvář slunce nakonec zmizela za obzorem, Dorotka se rozběhla za Kunegundou, aby se s ní poradila.
6: Kráva už také byla velmi znepokojená, že se Filipek nevrací.
1: Obě se vzrušeně začaly radit, když se dali slyšet holuby, kteří je už chvíli poslouchali.
7: Netrap se, Dorotko, poletíme a najdeme Filipa.
0: Ach, moji drazí ptáčkové, leďte rychle. Dejte však na sebe pozor, aby se vám také nestalo něco zlého. zvolalo děvčátko a vypustilo oknem 7 bílých holoubků.
7: Naschledanou, naschledanou, netrap se, děvčátko.
1: Rozloučili se holuby, zakroužili nad mlýnem a potom rychle odletěli hledat Filipka. Bylo už šero, když přiletěli nad podivnou osadu, kde staří králové uvěznili Filipka. Poslední paprsky zapadajícího slunce vrhaly na domečky ohnivé skvrny a do písku fialové stíny. Do tmy tajemně plápolalo několik ohnišť rozdělaných před domy. Všude bylo pusto a prázdno, což bylo v této podivné zemi úplně normální. Holuby několikrát zakroužily nad střechami, snesly se docela nízko a usedly na lomení jedné z nich. Bystře se rozhlíželi kolem dokola, ale po Filipkovi ani slechu. Rozletěli se tedy na všechny strany a nakukovali do dveří a oken domů. Všude seděli prapodivně oblečení králové a dámy, kteří hráli karty. Filipka však mezi nimi marně hledali. Holuby unavení marným hledáním usedly na jedné ze střech. Začínala noc.
0: V té době každý den, vlastně každou noc, pokud ovšem bylo příznivé počasí, vycházela ven osvěžit se čerstvým vzduchem paní Kateřina.
1: Paní Kateřina nosila nádherný černohnědý šat. Měla velmi důstojný zevnějšek a byla nesmírně moudrá. Nejpodivnější však byly její oči. Veliké, kulaté, světle oranžové. Vypadalo to, jako by někdo paní Kateřině do očních důlků vsadil dvě úplně stejné půlky pomeranče, rozkrojeného velmi ostrým nožem. Ty bystrozraké oči ve tmě světelkovaly.
0: Zapomněli jsme totiž říci, že paní Kateřina byla sova.
1: Toho večera jako obvykle poletovala nad krajem. Létala rychle a neslyšně, když tu náhle její veliké oči zahlédly na jedné střeše 7 bílých holoubků. Aniž se dlouho rozmýšlela, zamířila tím směrem. Pevně přitiskla křídla k bokům, na chvilku zamhouřila oči a střemhla vzlétla z nebe rovnou mezi naše holoubky. Trochu je polekala a natropila mezi nimi zmatek. Brzy se však uklidnili.
0: V temnu, jako dvě lucerničky, svítily pomerančové oči paní Kateřiny a její vlídný hlas pravil.
6: Dobrý večer.
7: Nahnala jste nám strachu, paní. Dobrý večer, dobrý večer,
1: odpověděli holuby.
0: Po několika minutách rozhovoru s holuby, sova věděla, co je trápí.
1: Protože byla velmi moudrá a všechno věděla, pravila.
6: Váš Filipek je uvězněný ve sklepě ve čtvrtém domku vlevo. Zaleďte tam a sami uvidíte.
1: Holuby jí poděkovali za radu a za chvilku už byli u okénka sklepa, ve kterém byl uvězněn Filipek. Tiše zavrkali. Nastala chvíle napětí a potom se za zamřížovaným okénkem objevila chlapcova bledá a utrápená tvář.
2: Ach, moji přátelé, jsem tak rád, že vás vidím. Už jsem si myslel, že musím bez pomoci zemřít v tom ponurém sklepě, šeptal dojatý Filipek a při slabém světle měsíce napsal na malý útržek papíru vzkaz pro Dorotku. Mříže mi jej podal ptáčkům a poprosil je, aby mu rychle pomohli. Leďte, leďte, jste moje jediná záchrana, šeptal horečně.
1: Holuby se s Filipkem rozloučili a bez otálení odletěli s jeho dopisem. Bylo už po půlnoci, když se celý utrmácení vrátili do lína.
0: Dorotka, která ani oka nezamhouřila, si při světle lucerny nahlas přečetla lístek, který jí přinesli okřídlení poslové, a začala se se všemi přítomnými radit, co dál, jak Filipka zachránit.
6: Nakonec kráva Kunegunda jako nejstarší nájemník mlýna rozhodla. Za raního úsvitu, až se trochu rozední, nasedneme do mlýna a poletíme za Filipkem. Uvidíme, co bude dál. Byla to moudrá a prozíravá rada.
1: Proto všichni celou noc netrpělivě hleděli na hodinky v očekávání rána. Ručičky nakonec ukázaly 6 hodinu raní. Vyšlo sluníčko a náš mlýn vzlétl do povětří. Letěl, letěl, až se pod ním objevily barevné domky.
0: To jsou přece domky z karet, zvolala Dorotka, když je viděla.
1: Mlýn se zvolna snášel k zemi. Když přistával, stalo se něco docela neočekávaného. Nejblíže stojící dům se zachvěl a zřítil se. Zároveň ulétla střecha druhého domu a jako pírko se vznesla do povětří. Třetí dům se třásl jako osika, jako by se měl každým okamžikem rozsypat. Čím byl mlýn blíže k domkům, tím větší spoušť rozséval.
6: Kunegunda jako první pochopila, co se děje. Vítr převrací domy. Vítr, který způsobuje náš létající mlýn.
1: Proto mlýn začal roztáčet svá ramena s dvojnásobnou silou. Po chvíli městečko připomínalo stůl, na kterém někdo bez ladu rozházel karty. A nebo válečné pole po skončení bitevní vřavy. Kolem poletovaly karty, jak ty malé, opravdické, ty ze hry Trik-Trak, tak i ty veliké, ze kterých byly postaveny domky. A všude se strašným hořekováním pobíhali sem a tam nešťastní obyvatelé této země, králové a dámy. Prudké sluneční světlo jasně odhalovalo, kam až je přivedla posedlost karbanickou vášní. Byli špinaví a otrhaní a jejich honosný šat působil skličujícím a odpuzujícím dojmem. Kdysi krásné dámy byly rozcuchané a nemité. Skoro všechny měly v rukou vějře z upatlaných karet.
2: Z domku, ve kterém byl uvězněn Filipek, zbyla jenom podlaha s poklopem do sklepa.
1: Králové pobíhali kolem dokola a marně se snažili chytat poletující stěny.
0: Dorotka, doprovázená holuby, rychle našla poklop a s vypětím všech sil jej nadzvedla.
2: Z otevřeného sklepa bytě vyskočil Filipek a za chvíli na to už byli všichni ve mlýně. Zavřeli za sebou dveře a roztouženě si padli do náručí.
1: Mlýn s velikým hlukem a lomozem vzlétl do povětří za zvuků zborového kvílení dam a králů. Rychle se vzdaloval z tohoto kraje lenochů, kteří své životy upsali Karbanu. Naši hrdinové ani tady nenašli šťastnou zemi, kterou hledali. I když prožili tolik nebezpečných dobrodružství, ani na okamžik nestráceli naději ani dobrou náladu.
6: Naopak, společně s věrnou krávou Kunegundou a milovanými holuby odvážně a směle letěli do neznáma.

0: Slon se koupe v rybníku a ze břehu na něho volá mravenec.
1: Pojď sem honem, slyšíš? Honem, tak dělej!
0: Slon nakonec otráveně vyleze z rybníka. Mravenec se na něj podívá a zklamaně povídá.
1: Já jsem se jen chtěl podívat, jestli nemáš moje plavky.

0: Stvoření čertovýho syna. Jak stvořili čertovýho syna, to taky stálo v písmě svatým. Ale kněží to odtamtáť vyškrtali, jenže se to přece ví. Tak když pambu upaťchal z bláta prvního člověka, ďábel porád pozadu očumoval, porád vokolo ocáskoval a pak uhňácal takovejch hned sedm. Tamten byl, jak je to zapsaný, k obrazu božímu. A tyhle všecky měli zasejt z kontrfej svýho mistra. Jak by to taky jináč mohlo bejt? Měli po celém těle černý štětiny jako rochně, hlavu jako chrulaj a drápy v ostrý panečku jen škrábnout a cáry by z toho lítali. Jo, ale ještě se žádnej ani nehejbal. Pambu tomu člověku vdech duši, von hned kon prokouk a začal se radovat. Jak by se taky neradoval, když tam měl všeho. Teďka ďábel na to ostal broulat jako nejedlej na jelito. Ale sám to nedoved, aby mu taky tak těch sedm synů vyskočilo. Porád si neuvěděl rady, jak do toho. Tak se ho pán Bůh ptá, chceš? Mám ti zbudit jednoho nebo všech sedm? Ďábel si myslel, zatím stačí taky jeden, jako má on, tak povídá, prej jednoho. No ten jeden teda hnedko vyskočil, očima vokolo koulil jako nevím co a jen se to na něm ježilo. A pambu mu povídá, hrome vstaň a pruž do otce svýho až do dne soudního. Tak milej syn se taky hned do toho dal a jen do toho třískal hůř než zjednanej. Ten ďábel neměl ani kudy utíkat, von porád za ním a jen bije. Vždycky prásk po něm, rána jako hrom. Pámbu se tomu jenom smál, tam těch šest si někam skoval a až bude soudnej den, zbudí je prej taky, aby svýmu bratroj pomohli. Lidičky, to bude teprve mela. Pán Bůh sedmkrát zaplatí. Náš farář vždycky kázal, co se dá knězi nebo chudým, že to pán Bůh sedmkrát zaplatí. Tak starý Flousek, když to nakázání slyšel, myslí si, no, to by bylo dobře. Vzal krávu a vede i na faru, že to a to. No, farář ji rád přijal. Ale Flousek čeká 4 dny, týden a za týden a ono nic. Tak si došel na faru a do milýho faráře se pustil, že to je hrdlou lež, co nakázání poudal, a že to je hanba, že může takhle hrdlouhat. No ale farář se o to bránil, zhádali se a tak daleko to udělali, že se usaděj, který druhýmu ráno dá dřív dobrý tro, ten že vyhrá. Tak milej Flousek přemýšlí, jak tole províst. Napadlo ho, že před farářovejma okny je lípa, tak si na ní ules a vostal tam do rána. Koukal zrovna do okna. Ráno kuchařka faráře zbudila a když přinesla vodu, na farářovi mejt nohy a meje, von poudá. Vejš ne, tam postávají páni pokolinští, ale mila vejš, tak von zas vejš ne, tam je papež. No ale umila ho až na papeže. Tak teď mil zase von i. Vzal to hezky nad kolena. Ona brekne, vejš, že nesmí, tam je Řím. No, co aby si sjel, papež, do Říma? No, tak jel. Za chvíli farář se přičouhal ven a kde pak by si na co byl pomyslil. Flousek na něj z lípy brečí. Dobrý tro, pane farář, dobrý tro. Inu člověče, o který chvíle tady jste? Ale co jel papež do Říma? Tak milej farář se lek, umluvil ho, jen aby byl tiše a že bude ještě víc, než se usadili. No a dal. Tak Flousek děkoval pánu Bohu, že to přeci jen pravda, že se mu sedmkrát odměnil.
1: vás novou Piggy básničku.
2: Šeptá srnec, šeptá srně.
3: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
1: A teď ještě jednou.
2: Šeptá srnec, šeptá srně.
3: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
1: Jestli se vám ta básnička líbila,
4: jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete.

0: Slunce bylo u samého západu a svatojánští broučci vstávali. Maminka už byla v kuchyni a vařila snídaní. Tatínek už také nespal, ležel ještě v posteli a hezky si hověl. Brouček pak přelezl ze své postýlky na maminčinu, tam se pěkně jí spalo, lehl si pěkně na zádečka, zdvihl všechny nožičky do povětří a počal se houpat. Houp, houp, houpy, hou. Ale najednou se to jaksi moc rozhoupalo, houpy, houp, a už ležel Brouček na zemi a křičel, co mu jen hrdlo stačilo. Tatínkem to trhlo.
1: Zatrápený Broučku, co pak tak musíš křičet?
2: Ale tatínku, když jsem se tak udařil, já jsem spadl z postele.
1: Tak jsi směl dát pozor.
2: Ale když ne, to přece bolí.
0: Maminka zatím už měla snídaní hotovou a šla je budit. Vstávejte, vstávejte, slunko již zapadá, budeme snídat. A co pak ty, Broučku, už pláčeš, sotva z oči proloupl? Ale když já jsem se tak udeřil a tatínek chce, abych nekřičel. Jen pojď, dřív než kočička vejce snese, všecko se ti zahojí. Zatím se pěkně umejeme a budeme snídat. Pojď. A šli. Maminka Broučka pěkně umyla, Brouček přistavil ke stolu židle a maminka už nesla polívčičku na stůl. Sedli si a tatínek se modlil. O náš milý Bože, povstali jsme slože a pěkně tě prosíme, dejš, ať se tě bojíme, bojíme a posloucháme a přitom se rádi máme. A pak už hned Brouček držel svoji dřevěnou lžičku a znamenitě s ní zacházel. Však oni měli zelnou polivčičku a Brouček, třebaže všechny polivčičky rád, vždy a vždycky tu zelnou přece ze všech polivčiček nejraději. Snědl jí plný talíř a maminka mu ještě ze svého přidala. Ale tatínek, že už má čas, slunko, že už je dávno za horama, honem dal mamince hubičku. A teď, Broučku, pěkně poslouchat, ať mě maminka nemusí žalovat. Ne, tatínku, a já vás vyprovodím. Ano, tak pojď. A šli. Ba, letěli. A hezky nízko, aby Brouček nespadl a jen tak daleko, aby potom nezabloudil. Ještě to dost neuměl. Chaloupku měli ve stráni pod jalovcem krytou suchým špendličím. Brouček si vylezl na střížku, spustil se, letěl až k palouku a přes celý palouk až k dubu a zase zpátky. A když už byl všecek udýchán a křídelka ho bolela, sedl si a odpočinul. A pak zase letěl přes celý palouk až k dubu ke kmotřičce.
3: Kmotřičko, jestli pak už jste vzhůru, budejť bychom nebyli, Broučku.
4: A Beruška také.
5: Budejť bych nebyla, Broučku, co pak nám neseš?
2: Já nic, ale páne, to už umím lítat.
0: A už zás Brouček letěl. Vylezl si na střížku, spustil se a letěl. Letěl na druhou stranu až ke kaštanům a hned zase zpátky na střížku. Ale dal se mu, jak si nechtělo. Zůstal si sedět a to najednou vidí, že se jim počíná z komína kouřit. Ha, už seděl na komíně. Maminko, že vám to zafouknu? Ne, ne, já nechci. Necháš toho? Ale Brouček přece foukal a už by byl málem oheň na ohništi zhasil, kdyby byla maminka honem nepřiložila trochu suchého chvojí. Plamen vyšlehl, za ním se valil kouř a Brouček křičí a leze ze střížky dolů. Ach, maminko, maminko, ach, ach, maminko. A co pak zase, Broučku? Maminko, když mě ten kouř vlezl do očí, vidíš ty škaredy, Broučku? Dobře ti tak, když nechceš poslouchat. Počkej, počkej, já to všecko povím. Ale maminko, když mě ten kouř vlezl do očí a tolik mě štípal. I to ti patřilo. A ještě dostaneš, až tatínek přiletí. To bude z tebe krásný Brouček. Ale vždyť jsem vám to, maminko, nezhasil. Ale chtěl jsi mě to zhasit a věděl, že to nechci. Vidíš, to ti nesmím prominout. Co pak by z tebe bylo? Až jen tatínek přiletí. A k motřičce to na tebe také povím. A k motřičkovi a Berušce. Ale maminko, vždyť já jsem vám to nezhasil a už víckrát vám nebudu oheň zhášet. Prosím vás, maminko, neříkejte to. Ne, já to musím říci. No ale když Brouček moc prosil a už zas plakal a pořád prosil a sliboval, že už bude poslouchat, tak si maminka dala říci a že to nepoví. No tak a už neplač. A dej si na sebe pozor, to by tě neměl nikdo rád. Jsi takový umouněný. Maminko, já se půjdu koupat. Jen jdi, jdi. Maminka věděla, že se jí Brouček neutopí. A Brouček se šel koupat, ale ne do potoka. Dole na palouku byla vysoká tráva a rosa na ní jako granáty. Brouček se rozběhl a houp do trávy, jak byl dlouhý a široký, a házel sebou, až se tráva prohýbala. Pak vylezl, rozběhl se a zas houp do rosy, až to kolem stříkalo. A když už se dost vykoupal, vyskočil si na větvičku, setřepal se sebe rosu a frrr, rovnou čarou pod dub ke kmotřičce. U okna se zastavil.
3: Beruško, to jsem se vykoupal.
4: Jestli pak ty umíš také plavat?
5: I ne, kdypak bych já uměla plavat?
3: Páne, já umím plavat.
5: I ne, Broučku, já musím jít mamince pomoci.
3: Kde pak je kmotřička?
5: Seká na dvorku chvojí. Pojď se podívat.
0: A Brouček šel. Co pak nám neseš, Broučku? I nic, kmotřičko, já jsem se koupal a vy něco máte, kmotřičko? Mám něco dobrého, ale nevím, jestli ti to dám. No, uvidím. Vidíš, tady už mám toho chvojí hromadu nasekaného. Tak pojď a odnášej je s Beruškou tamhle pod střížku, aby nám nezmoklo. Ale musíte je pěkně rovnat do rázu. Pak ti něco dám. A Brouček, že ano, a počal nosit, co mu jen síla stačila. Ale místo, co měl šťakličky pěkně do rázu rovnat, Brouček je tam jen tak házel a to Beruška nechtěla.
5: Broučku, to se tak nesmí. Maminka to tak nechce. Nám by se to skácelo.
3: I nic se vám neskácí. Co pak to nedělám dost pěkně?
5: Neděláš. To se musí pěkně rovnat.
3: Tak si to dělej sama, když ti to nedělám dost pěkně.
0: A už se Brouček hněval. Nechal všeho, sedl si na pařízek, mračil se a díval se před sebe. Beruška ho nechala a hleděla si svého. Až za chvilku začala kmotřička. A co pak, Broučku, už nikam nemůžeš? To nejsi jaksi moc silný. I ne, kmotřičko, ale když ona se pořád se mnou vadí. Inu, když ty jsi takový divný Brouček, co pak si už zapomněl, že něco mám? A je to, kmotřičko, dobré? No to si myslím, jako med sladké, jen jdi a honem ještě nos. A Brouček ještě šel a honem nosil. Beruška to bez toho už všechno odnesla a pěkně srovnala. A tak už to dlouho netrvalo. Kmotřička zatěla sekírku do špálku a řekla dětem, aby šli dovnitř. A děti šly. V síni vpravo od kuchyně stála almara zavřená na zámek, ale klíč vězel v něm. Kmotřička jen zatočila a už bylo otevřeno. Ale teď co tam? Ten bílý talířek na nejhořejším prkénku Brouček hned pozoroval. Ale co na něm? Kmotřička jej sundala, ale byl přikrytý jiným talířkem. No tak hádej, Broučku, co to je? Ale Beruško, nepověz. O, já vím, kmotřičko, to jsou jahody. Ne, Broučku, to je ještě sladší. Tak to jsou maliny. Ne, Broučku, to je mnohem ještě sladší. Tak, kmotřičko, to jsou borůvky. Ale, Broučku, to nedobře hádáš. Je to jako med sladké. No tak je to, kmotřičko, med. A byl to med. To si pochutnali. Ale už bylo hezky pozdě. Kmotřička, že musí dělat oheň a vařit večeři, Beruška, aby honem skočila pro trošku chvojí, a Brouček, aby šel už domů. A tak Brouček, že půjde domů. Nezapomeň doma pěkně pozdravovat. Ne, já nezapomenu, s pánem Bohem. A šel. Sotva, že přiletěl k palouku, tu letí od potoka tatínek s kmotříčkem. Tatínku, já jsem byl u kmotřičky a dostal jsem tam med. Ten vám byl sladký. No dobře, Broučku, jestli pak sposlouchal, nebude maminka žalovat. Tatínku, já jsem to mamince nezhasil a ona to nepoví. Zatím už byli doma. Maminka rozdělala honem oheň a stavěla na polívčičku. Tatínek si sedl na stoličku, bolela ho křidélka a Brouček se houpal tatínkovi na koleně. Maminko, vidíte, Brouček vás zlobil. Ale tatínku skoro zlobil, ale když prosila, slibovala, že už to víckrát nebude dělat, tak se mu slíbila, že to na něj nepovím. A potom byl skoro pořád u kmotřičky. No tak dobře, maminko, ať si ho u kmotřičky nechají a my si vezmeme Berušku. Maminko, u kmotřičky mají med a já jsem dostal, ten byl sladký. A nám kmotřička nic neposlala? Nic. Ani nemáš co vyřídit? Ne. Ale Broučku ani nás nevzkázala k Motřička pozdravovat? I ano, maminko, já jsem zapomněl, že vás pěkně pozdravují. Vidíš, Broučku. Ale už jdi, přistav židle ke stolu a budeme večeřet. A Brouček přistavil židle ke stolu, maminka už nesla na stůl a to jim ta polívčička zase chutnala, byla taková dobrá, zasmažená s kmínem. Tatínek jí snědl dva talíře a Brouček skoro také dva. A pak se jim chtělo spát, Brouček dal pac a pusu, maminka mu podala do postýlky ruku, on ji držel a už všichni dřímali. Pěkně se jim to spalo.

0: ti udělal, kdo ji udělal, střecha je? A ty sám si, Jouzo, u tohohle stolu říkal, kdyby se postavila nová střecha, ať hrad patří dětem. No, říkal jsi to nebo ne?
1: No, říkal. Ale teď říkám, že by se to mělo někam hlásit, co se na tom hradě děje. Tam jsou záhadní síly, soudru předsedo.
2: Záhadní to je, ale já bych je neplašil. Dokud dělají střechy a takové věci, tak bych je nechal na pokoj. No, například požární zbrojnice by taky potřebovala novou střechu. Kdyby se s těmi strašidlama pohovořilo?
3: Už se hlasuje!
4: Ne, předseda chce zapojit rytíře do akce Z.
0: Já ty věci důkladně studuji. Rytíř Vilém Brtník z Brtníku žil v 15. století, záhy ovdověl a zůstal sám s dcerou, no?
5: Leontinou.
0: Jsou to tedy bytosti záhrobní, nadpřirozené a tudíž neexistující. Ovšem viděl jsem je na vlastní oči. Pan lékárník soudí, že to byly halucinační vidiny pod vlivem prášku, které užívám na nízký tlak.
1: Hejte, vidiny pochytat a zavřít.
2: Klid, já dávám hlasovat, kdo je proto, aby náš hrádek patřil dětem.
1: Švakroha, dávej pozor. To je omyl, tady švakrová myslí, že se hlasuje pro žampiony, viď?
2: A kdo je pro žampiony?
3: Hurá!

0: už nesu čaj a sušenky. Prosím, Piggy, prosím, Justino.
1: Díky, Hugo. Děkuji.
0: Copak? Něco vám nejde pod nos?
1: Justina je zamračená.
2: Jsem? No a?
0: Copak se ti přihodilo?
2: Byla jsem na půdě. Uh-huh. Tam mám knihy po babičce. Chtěla jsem najít okřínek. Okřápku. Oříšek.
0: Takže máš na dnešek nějaký pěkný jazykový oříšek?
1: To by se netvářila jako kakabus. To by popo se dávala a nemohla se dočkat, až nás nachytá a vyhraje bod.
2: Chtěla jsem vás nachytat na brambory. Ty jsou od jak živa nachytávací prostota, nicota, jistota.
0: Co je na bramborách nachytávacího, prosím tě?
2: Jak se jmenují?
1: Brambory se jmenují brambory?
0: Justina má pravdu, Piggy. Brambory jsou z jazykového hlediska moc zajímavé.
2: No právě. A já o těch názvech vlastně nic nevím. A v těch knížkách se píše jenom o tom, jak se pěstují a sklapují, skladují. O těch názvech tam dohromady nic není.
0: Říkalo se jim totiž všude v Čechách jinak.
1: I když to byly ty samé stejné brambory?
2: Jo, a už jsem ti to říkala. A také jsme si říkali, co?
1: My jsme si to říkali.
2: Že brambory se k nám dostaly z Ameriky. A že díky jim se podařilo častokrát přežít naživu čas, kdy hrozily velké hladomory.
0: Kdy a jak se k nám brambory dostaly, Justino?
2: V 16. století.
1: A odkud?
2: Z Ameriky.
1: Přivezli jsem Indiáni z Ameriky?
2: Ne.
1: Nebo co?
2: Ne, dostali se k nám přes sousední země.
1: Přes které?
2: Co pak já vím?
0: Přes Braniborsko.
2: Hugo, no dovol. Když to nevím já, jak bys to mohl vědět ty?
0: Tady to čtu.
2: Tuhle knihu nemám.
1: Nemusíš ji mít. Hlavně, že ji má Hugo. A teď v ní všechno o názvech brambor přečte. A pak to budeme vědět. A ty nebudeš bulet.
2: Ale to je nefér.
1: Co je na tom nefér?
2: Že tu knihu nemám já.
0: Ty máš zase hromadu jiných věcí. Rýče a motyky a tak.
2: To tedy mám. A víš proč? Protože jsem praktická kachna. Já, domácnostní kachna Justína, odbornice na slovo vzipjatá. Vzatá.
0: Si teď sedne a dozví se, proč se bramborám říká brambory.
2: Dobře, děkuju.
0: Tak kde jsem to přestal?
1: S tím bramborovském.
0: Braniborském. Brambory nejspíš dostali své jméno proto, že někdy kolem 30leté války byly do Čech přivezeny z Branibor.
2: Předtím si říkal Branistodolsko.
1: Říkal Braniborsko, Justino.
0: Braniborsko.
2: Tak prosím, vidíš, jednou říkáš to a jednou to. Kdo se v tom má vyznat? Odkud se ty brambory krindy pindy tedy vzdali? Vzali?
0: Branibory a Braniborsko je to samé. Dnes bychom asi spíš řekli, že se k nám brambory dostaly z Německa. Lužané, Slované, kteří na našem území žili, prý těm, kteří přicházeli z Branibor, říkali bramboři. V jiných jazycích vzniklo pojmenování brambor podobně.
2: Tak sem dej ty sušenky. Brambory. No vidíte, jak jsem vás krásně nachytala na brambory.
1: Ale bot má Hugo.
2: Máme ho na půl. Já jsem to vymyslela, on měl knihu.
0: To je jedno, Piggy, hlavně, že už nepláče. To bych nevydržel.
2: Tak co vy dva lotři? Kmotři. To jste minule čubrt.
1: Myslíš čubrněli?
2: Přesně to myslím. Brambory, co?
0: Přišli k nám z Braniborska, neboli z Branibor, pak se jim říká brambory. Ano, to byl pěkný oříšek, Justino.
2: Umím, já totiž umím oříšky.
0: Víš, co jsou švábky?
2: Nevěsty od broučků švábu. Vidíš, mě nenachytáš?
0: Ne.
1: Švábky? Švábky? Nevím, já nevím. Co, Hugo?
2: Teď se vytahuješ, co? Na můj bramborový oříšek stejně nemáš.
0: Ano, to byl totiž tak pěkný oříšek, Justino, že z něj můžeme udělat ještě pár dalších pěkných oříšků. A tohle je jeden z nich.
2: Jak to myslíš?
1: Ještě něco o bramborách. Mm-hmm.
2: No tak to chci. Já jsem na brambory odpornice. Odbornice. Mě nachytat nemůžeš.
0: Ani na ty švábky.
2: Švábky nevím. To už jsme si řekli. Brambory vím, švábky nevím.
0: V jednom slovenském nářečí se bramborům říkalo švábky.
1: Švábky.
0: Protože přišli zase prý ze Švábska. Takže také z jedné části Německa.
1: To je švanda. Takže ty názvy vznikly podle toho, kdo a odkud brambory přinesl. Minule přišly brambory z Branibor, tak byly brambory. A tyhle připutovaly ze Švábska, tak to byly švábky.
0: Přesně tak. Ještě se tu píše... Aha, tady. Je možné, že brambor je odvozen od... Topinambur. To je staré indiánské jméno pro podobnou plodinu.
2: Znám. Topinambur kvete květy, které se podobají slunečnicovým. Má podobné složení jako brambor. Chuť hlíz je velmi jemná i zasyrova. Mohou se i otékat. Opékat.
0: A mají to zakončení bur. Topinambur. Tak by ten jejich název mohl mít s tím bramborem něco společného. Ale než se začalo říkat bramborům brambory, říkalo se jim místo toho všelijak. Tady to je napsané. Zemáky, zemská jablka, zemčata, zeňáky, zemjáky, žemjoky, zemky, ale i bamboly nebo bobály.
1: Bobál! To je jako bobule, bobulka, že jo? Brambory jsou takové bambule, to jo? Bobál.
2: Odborně se říká hlíza u brambor.
0: Objevily se i další názvy. Různé, moravsky jabluška, slovensky bobály nebo kobzole. V 19. století se začal rozšiřovat název brambor a zase v různých podobách. Bramboro, brambur, brambůr, brambura, brambůra, brandor, branibor, brandbora, bandor, bandur, bandur, bandora, bambol a bamboch.
1: Mně se nejvíc líbí to, jak jsi říkal, to zemské jablíčko.
0: O tom se tu píše, jak vzniklo pojmenování zemské jablko, je jasné. Libovolným kulovitým plodům naši předkové říkali jablka, nebo také hrušky. A to slovíčko zemský nám říká, že jde o jablka, která rostou pod zemí.
2: No to jsou věci, brambory a tolik jmén. Takže mám bod zase já?
0: Neřekl bych.
2: Dobrá. Počkejte sviště. Příště. Takže pozor, bude koblížek. Oříšek. Co? Tento noc? Brambořík? Co má brambořík společného s bramborami? Hugo? No?
0: No.
2: Koukáš? To nevíš, co? Teď jsi nafintěnej. Napinděnej. Namydlenej.
1: Brambořík znám. Ten má Justína na okně. Viď, Justino?
2: Je to rostlina z čeledi prvosenkovitých. A také se jí odborně latinsky říká...
1: Tento nonc je latinsky? To jsem nevěděl.
2: No, ale ne, jak se jí to jenom... Cyklámen se jí říká. Vezmi si tu svou moudrou bramborovou knihu, nebo co to je? Klidně si ji vezmi a hledej. Nenajdeš. To už tam nevykoukáš, co? Proč, brambořík, co?
0: Je to tady, brambořík. Latinsky cyklámen, u nás dnes pokojová rostlina, se do roku 1819 česky jmenovala svinské ořechy,
1: jo,
0: svinský chléb či zemský sejr.
1: Yeah.
2: No, no tohle, to je zajímavé. To jsem nevěděla.
1: Chudák Kytka, to si nezaslouží. Takovéhle nadávky místo názvu.
0: To pěknější jméno Brambořík jí dali, protože její kořen má tvar hlízy, trochu podobné hlízám bramboru.
2: Květy bramboříků jsou krásné. I brambořík je pro ně málo. Já budu bramboříku říkat latinsky. Cyklámen, to je pernější. Pěknější.
0: No, ono to latinské cyklámen zní sice vznešeně, ale je to jen upozornění, že hlízy bramboříku mají kulovitý tvar. Latinské cyklámen je příbuzné s mnoha podobnými slovy, které pojmenovávají něco kruhového, kulovitého.
1: Jako když je něco do kolečka.
0: No, kolo třeba. Jak se jinak řekne kolu? Aha.
2: Kola není zdravá. A je v lahvi. Kola není kruhovitá.
0: Kolo. Jezdí se na tom, Justino šlape se na pedály a jede to.
2: Aha. Jak se jinak řekne kolu? To nevím.
0: No, je to také z latiny.
1: Já taky nevím.
0: Bicykl. Slyšíš něco podobného cyklámenu?
2: Bicykl. No, jistě. Kolo je bicykl, to ví navždy. Vraždy. Každý.
1: A ten brambořík byl jak?
2: Cyklámen.
0: Ano.
1: Bicykl, cykl, amen, cykla. Jo, máš pravdu. Podobná slova. A je to kulaté, kruhové, hlízovité.
2: Aha. Takže zase nic básnického. Tvar hlízy. Máš tam také latinský název pro brambory? Je tam něco oduševnělého, co?
0: Latinský název rostliny, česky zvané brambor, je... tady je to. Solanum. To je název dosti poetický. Pochází z latinského solamen, což znamená útěcha. Možná je to tím, že některé podobné druhy rostlin jako brambory, také lilek či rajče, jsou léčivé, tak říkajíc útěšné.
1: Já bych zůstal u těch zemních jablíček.
2: Já budu ode dneška říkat bramborám, jak jsi to říkal, to finsky, latinsky.
0: Solanum.
2: Solanum, to je ono. Napadla mě báseň, oduševnělá báseň. Solánům, o pochoutko rozšířená, salámům, solánům, o jítě muž i žena. Solánům, o jaký přírody div, solánům, proč si jen brambor byl dřív. Pěkné, co? Žasnete?
1: Tak hlavně, že už nefňuká, ne? Kvůli těm bramborovým názvům, že jo? Když fňukala, že neví, co znamenají, bylo to horší, jo?
0: Jo. Bravo, krásná báseň. Oduševněla.
2: Děkuji.

Ančka a malíř. Když přišla doba velikého úklidu, Marcelčina maminka usoudila, že by se měl dát dětský pokoj znovu vymalovat. Proto také panenky ležely jedna na druhé na nejvyšší poličce. Malá jejich velitelka přišla se na ně podívat a přála si je uložit do postýlek, ale maminka myslela, že bude lépe, dají-li se zatím postýlky do skříně, protože malíři zas měli druhého dne ráno přijít. Postýlky byly tedy na sobě urovnány ve skříni a panenky byly dané na nejhořejší poličku. Když už bylo všude ticho té noci, Ančka, na které ležely všechny panenky, vlídně je požádala, aby si lehly trochu dále. Vata v mém těle je už tak zmuchlaná a placatá jako lívanec, vzdychla. A přestože plechový vojáček ležel tak, že Ančka měla jeho nohu přitisknutou na obličej, usmívala se stále svým obvyklým úsměvem. Panenky tedy lezly k jedné straně, až se Ančka už mohla docela pohodlně posadit. Ach, teď je to mnohem lepší. Vydechla si a natahovala ruce a nohy, aby se v nich vata srovnala a uhlazovala si zmačkané šaty. Já už budu ráda, až bude ráno, pravila konečně. Jistě nás velitelka vezme na dvůr a bude si tam s námi pod stromy hrát. A tak si panenky sedly a povídali si až do rána, až přišli malíři. Jeden z malířů, ještě mladý hoch, uviděl panenky na poličce a vzal odtamtud Ančku. Podívej se na tuhle hadrovou panu Vašku, řekl druhému malíři. Není to kráska? A tancoval s Ančkou po pokoji, hvízdaje si veselou melodii. Ančce se to moc líbilo, jak jí paty dupaly po podlaze. Dup, dup. Druhé panenky seděly na poličce, strnule se dívali před sebe, protože dospělí lidé nesmějí vědět, že vlastně panenky žijí. Raději jdej zpátky na poličku, řekl jeden z mužů. Ta holčička se bude na tebe zlobit. Zdá se, že ona má tuto hadrovou panu nejraději ze všech. Ale mladík točil stále Ančkou a smál se a smál jejímu zvláštnímu poskakování. Konečně ji začal vyhazovat do vzduchu jako míč a chytat ji. To byla báječná zábava a Ančka vždycky, jak se odsla nahoře u přihrádky, zachytila úsměv ostatních panenek, neboť ty měli obrovskou radost, když viděli Ančku šťastnou. Ale všeho moc škodí a mládenec jednou Ančku nechytil a ona bác vletěla po hlavě přímo do kbelíku s olejovou barvou. Já jsem ti to říkal, povídal starší malíř. Teď si to vypiješ. Pro boha, já to nechtěl udělat, křižoval se mládenec. Co teď mám s ní dělat? Nejlíp bude, dáš-li zpátky na poličku, odpověděl kamarád. Tak se octla Ančka zase na poličce. Barva jí chudákovi tekla z hlavy na šaty. Po snídani, když Marcela přišla do dětského pokoje a uviděla Ančku tak zřízenou, dala se do pláče. Mladíkovi jí bylo líto a vysvětlil jí, jak se vše přihodilo. Když mě dovolíte, řekl, vezmu ji dneska večer sebou domů, vyčistím ji a pozítří vám ji přinesu zpátky. Ančka byla tedy toho večera zabalena do novin a odnesena pryč. Všem panenkám se stýskalo té noci po Ančce. Uboha Ančka, bylo mě do pláče, když jsem ji viděla celou od barvy umazanou, pravila francouzka. Ach, nebyla si docela nic podobná, řekl plechový vojáček. Utíral si rychle slzy, aby se mu neskutálely po rukou a ty, aby mu nezrezavěly. Ta barva zakryla Ančin milý úsměv, nos a ani nebyla vidět veselost v jejich knoflíkových očích, řekl Indián. Tak panenky vzpomínali té a příští noci
ale ve dne, když tam byli malíři, ani se nepohnuli. Za dva dny se Ančka vrátila a panenky už se nemohly dočkat noci, až Ančku uvidí a budou s ní moci mluvit. Konečně přinesla Marcela Ančku a dala ji k ostatním panenkám na poličku. Když malíři odešli a dům byl klidný, vykřikli panenky: vypravuj nám, jak ses tam měla, drahá Ančko. Já jsem vám tak ráda, že jsem spadla do barvy, odpověděla Ančka, když předtím všechny panenky zlípala. Měla jsem se tam báječně. Když mě ten malíř vzal domů, vyprávil jsme mamince, jak se to stalo, že jsem spadla do té barvy, a ona mě velice litovala. Nejdříve mi hadrem otřela mé knoflíkové oči a potom jsem teprve viděla, jaká to byla velmi hezká, jemná paní. Pak mi benzínem vyčistila obličej. Ale víte, pokračovala Ančka, ona se mi ta barva prosákla hlavou, takže jsem měla vatu uvnitř všecku slepenou a mokrou. A nemohla jsem proto jasně myslet, také mé nitěné vlasy vypadaly hrozně. Ta milá paní mi tedy vlasy ustřihla, vypárala stehy na hlavě a vyndala tu špinavou vatu. Bylo to veliké ulehčení, ačkoliv mi bylo ze začátku tak divně a myšlenky jsem měla všecky rozptýlené. Nechala mě té noci ve svém košíčku na šití a druhého dne ráno mě pověsila na šňůru na prádlo, když už mi byla poslední zbytky barvy vyčistila. Když jsem venku visela na šňůře, co myslíte, co se stalo? Nikdy bychom to neuhodli, zvolali pany. Přiletěl ke mně malý střízlíček a vybral si ze mě tolik vaty, co by stačilo na vyslání roztomilého, teplého hnízdečka ve vinném keři. Ach, to bylo krásné, vykřikly panenky. Ano, skutečně bylo, odpověděla Anška. Byla jsem tak šťastná. Potom mě ta paní sundala a vycpala novou, krásnou, čistou vatou od kolen až k hlavě, sešila mě a dala mě nové přízové vlasy a mám ještě tajemství, řekla Anička. Řekni nám to tajemství, křičeli panenky a přitiskli se těsněji k Ančce. No, já vím, že to nikomu neřeknete, tak vám to tedy povím, to tajemství. A zrovna to vám taky vysvětlí, proč je můj úsměv teď o něco širší, pravila Anička. Skutečně, panenky zpozorovali, že Anččin úsměv je o půl centimetru širší na každé straně. Když ta hodná paní dávala novou čistou vatu do mého těla, svěřovala se Ančka, šla si do skříně pro papírový sáček a z toho sáčku vytáhla 10 nebo 15 cukrových srdíček a na každém bylo něco napsáno. Našla mezi nimi jedno takové krásně červené, které mi zašila do těla i svatou. Tak to je to tajemství. A to je, proč jsem tak šťastná. Sáhněte si sem, řekla Ančka. Panenky poslechly a opravdu ucítili Ančino krásné nové červené srdce. Když se políbili na dobrou noc a schoulili se do postýlek, zeptal se ještě plechový vojáček. Měla si příležitost, Ančko, přečíst si nápis na svém novém cukrovém srdíčku? Ano, odpověděla Ančka. Byla jsem tak šťastná, že jsem vám to zapomněla říci. Bylo na něm vytištěno krásnými modrými písmeny. Miluji tě.

0: Zajíci a žáby. Poslouchejte bajku o tom, jak slabost jedněch může být pro druhé útěchou. Ušatí zajíci, kteří celý dlouhý čas bezstarostně hopkovali po polích, zesmutnili. Všechna zvířata se nám smějí, opovrhují námi, že jsme zbabělí. Nikdo si nás neváží, každý spor prohrajeme, z boje vždy utečeme, kde kdo nás přemůže, naříkali. Opravdu jsme zbabělí. Nejlíp bude, když svůj bídný život skončíme, rozhodli se nakonec k hroznému činu. Chtěli všichni najednou skočit z vysoké skály rovnou do jezera. Potupný život, jaký vedli, nemohli déle snášet. Jednou o půlnoci, když měsíc jasně svítil, stanul smutný průvod na vrcholu skály. Pod ním se v hloubce leskla hladina jezera. Žáby sedící v rákosí na břehu zaslechly dupot zaječích tlapek a tuze se polekali. Jedna po druhé ve zmatku naskákali do vody. Žbluňk, žbluňk a žbluňk a žbluňk, znělo tichou nocí. První zajíc v řadě to uslyšel, šťastně se rozesmál a zvolal. Stůjte, přátelé, není třeba vrhat se do propasti. Život je krásný, vždyť jsou na světě tvorové daleko zbabělejší než my. Po těch slovech do zajíců, jako když střelí, rozprchli se do všech stran a od těch dob si už žádné starosti nedělali.
1: Já pro tebe snad

0: Jenom blázen by to vzdával bez pokusu. Jestli to máš stejně, no tak dej mi pusu.
1: Piggy vtip. Víš, proč má datel zobák?
2: Aby datloval.
1: Aby netloukl hlavou.

Už zrála jablíčka na pláňkách v lesích. Ten čas je pro víly moc důležitý. Která víla nevypije šťávu z jablíčka napůl uzrálého, ta až do příštích jablek klopítá při tanci. Amálka vzala koflík z žaludového kalíšku a šla hledat jablíčko. Lec, kde po lese se poptávala po pláňce, ale řekla jí až Sojka. Já o ní vím, já tě tam dovedu. Když tam došli, povídá pláňka Amálce. Že jdeš, každý rok vychovám jablíčko pro vílu, ale ještě se tu u mě žádná nestavila. Jenže to jablíčko viselo moc vysoko a Málka nedosáhla. Povídá Sojce, vyleď nahoru a schoď jablíčko do trávy. Až by jablíčko buchlo o zem, já bych snad vyletěla z peří. Lekla se Sojka a byla ta tam. A Málka stála pod pláňkou s prázdným koflíkem. V tom přišli dva ježci, dupalí jako vojáci. Já jsem Ježek, povídá první. A já Ježková, povídá druhý. Oni tak začínali každou řeč, aby si je někdo nepopletl. Proč tu tak stojíš? Povídá Ježková. Protože jablíčko visí moc vysoko, řekla Amálka. Tak drcni do stromu a ono spadne, poradil jí Ježek. Amálka vzala za kmen a zatřásla. Na pláňce se pohnul sotva list. Takhle to jablíčko dolů nedostaneš, povídá Ježek. Ustoupil o 7 kroků, rozběhl se a vrazil do pláňky. Jablíčko spadlo Amálce do dlaní. Chvíli s ním otáčela a zas. Ale jak z něho dostanu šťávu? Takhle, řekla Ježková. Vrazila do jablíčka pichlák a z jablíčka se hned čepovala šťáva. A Málka si natočila plný koflík, vypila ho a oddychla si. Teď ze mě bude až do příštích jablek parádní tanečnice. Měšci si vzpomněli, že pospíchají a šli dál. Ušli sotva kousek, když Ježek řekl, podívej, Ježková, na cestě leží kámen. No tak dej pozor, abys na něj nešlápl, řekla Ježková. Jenže Ježkovi se na kamenu podvrátila noha a tlápl rovnou Ježkové do pichláku. Převalil se a že to bolí a že nemůže dál. Tak já jdu pro pomoc, řekla tenkým hlasem Ježková a rozběhla se zpátky k Amálce. Amálko, Ježek mi šlápl bosou nohou na pichláky a teď tam leží. Když šlápne Ježek na Ježka, to je opravdu neštěstí, lekla se Amálka, popadla sukničku do dlaně a rozběhla se tam. Ježek leží a dívá se jen na půl oček. Musíme najít pravou bylinu, řekla Amálka. Našla proutek bez bolístky a dala k ní Ježkovi čichnout. A, už nebolí? Ptá se Ježková. Bolí. A Ježek se dívá už jen na čtvrt oček. Tak já sama nevím, starala se Amálka. Ježek už má oči docela zavřené. V tom ale vyšel na nebi měsíček a povídá, já se na to radši podívám sám. Sklouzl se až dolů po nebeské skluzavce a řekl, Ježek má v tlapce moc velikou horkost. Podržel v chladných měsíčních rukách Ježkovi tlapku a maličko ji hladil. To je lahoda, povídá Ježek a otevřel na osmínku oči. A otevřel je na čtvrtičku, na půl a pak docela. Já už to všechno věděl napřed,
řekl měsíček. O Amálce, o Jablíčku, o Ježkovi, o Píchláku

0: básnička.
1: Huso, huso divá, kde jsi tak dlouho byla?
0: Byla já jsem na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá jako sníh a křída. A teď si ji zopakujeme.
1: Huso, huso divá, kde jsi tak dlouho byla?
0: Byla jsem já na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá, jako sníh a křída.
2: A jestli se vám básnička líbí,
0: běžte na www.piggy.cz
3: a tam ji najdete.

A bylo jaro, všechno, všechno kvetlo. A ty včely tolik bzučely, a ta tráva byla taková veliká, a ta rosa jako granáty, a ti ptáčci tolik zpívali, a ti cvrčci, ale ti se něco nacvrčeli. A Janinka už byla u broučka, a kmotříček, a kmotříčka, a beruška, a čekali, až jen slunce zapadne. Brouček byl takový silný a veliký. Všichni si stoupli kolem něho a tatínek, že má něco na srdci. Milý broučku, já mám radost, maminka má radost a my všichni máme radost, že už dnes poletíš. To je dobře, pán Bůh to tak chce. Ale my nebudeme vždycky pohromadě, musíme se rozdělit, aby lidé všude viděli. A tu mám o tebe strach. Jen jestli ty budeš hodný a budeš-li pořád pěkně svítit. Já bych měl velkou žalost a maminka také a kmotříček také a my všichni, kdybys neměl pěkně poslouchat. A přitom tatínek div neplakal a maminka opravdu plakala. Janince taky stály slzy v očích a i broučka by byly málem rozplakali. Tu se ještě ozval kmotříček. Milý broučku, už máš přece rozum a slyšíš, že si všichni přejeme, abys pěkně poslouchal. Já ti řeknu jen to, že kdybys neměl pěkně poslouchat, ty bys sám nejhůř přitom pochodil. A teď už poletíme. A letěli, ale jen nízoučko a pomalinku, aby jim mohla maminka i kmotřička a Janinka i Beruška stačit. Až přiletěli tam za potok a přes vrch, odkud bylo vidět daleko, daleko do širého světa. Tu kmotříček, aby prý se Janinka a Beruška vrátili. A tak se vraceli a povídali si, jaké má brouček krásné světlo. Kmotříčka myslela, že je krásné žluté jako zlato. Mamince se stálo víc do běla, hodně jasné. Beruška tvrdila, že je do růžova. Janinka pak měla za to, že je takové, jaké mývají brouci, když ponejprv letí. Oni pak letěli. Vlevo kmotříček, vpravo tatínek a brouček v prostředku. Na západ se nebe rtělo a broučkovi se srdce v těle smálo. Letěli a letěli, až tam na konci lesa bylo něco vidět. Tatínku, podívejte se tamhle, co pak to je takové velikánské? To je hajného chaloupka. A tatínku, kdo pak to je ten hajný? I vidíš ho, však jde tamhle naproti nám. A hajný přicházel naproti ním. Takový veliký a měl široký klobouk s pérem a po straně takovou tašku a přes rameno velikánskou pušku. Ale tatínku, já se bojím. I neboj se, on je rád, že mu posvítíme. A letěli a svítili a dívali se a povídali, ale tuto najednou před nimi strašně zahučelo. Bylo to takové veliké jako mračno, mělo to oči jako řažavé uhly a zobák takový zahnutý a drápy až hrůza a brouček byl už všecek bez sebe. Tatínku, já půjdu domů, ach, tatínku, já půjdu domů. I ne, broučku, toto. Co pak by si doma pomyslili, kmotřička a Beruška a Janinka? To se nesmíš bát. Broučci se nic nebojí. Vždy to byla sova a ta broučky nežere. Ona broučky nežere? Ne, brouček je jí málo. Ona raději nějakou myšku nebo žabku. A zas letěli. A tak svítili a svítili. A když už slunko začalo vycházet, rozhodli se, že poletí domů. A letěli. Však už na ně doma čekali. A když je viděli, vyběhli jim naproti maminka a kmotřička a Beruška. A pak, že budou večeřet, hlad už bez toho měli. Ale když nenechali broučka ani se najíst, pořád, aby jim vypravoval, jak se tam měli. A brouček vypravuje a pořád vypravuje a už se mu zavírají oči. A tak šli spát a spali a...

0: ty jsi tu rostla po okolí.
1: Z té vůně jdou až mrákoty.
0: Sáhni si na ní.
1: Au, to bolí.
0: Tak se přece chytila, jak jsem ti to slíbila. Pojďte sem, lidi, růžence víněje. Na prstě lesknou se krvavé krůpěje.

0: Logopedická pohádka na L ve všech pozicích bez R a Ř.
1: Malá lesní víla. Žila byla malá lesní víla. Víla stále tancovala. Tancovala za svitu luny i za jasného sluníčka. Tancovala v lese, na paloučku i na louce. Tancovala lehce a ladně, jak už tak víly tančí. Jednoho dne se však stalo, že nekoukala kam šlape a chytila se do pytláckého oka. Bolelo jí koleno i lýtko. A hlavně nemohla jít dál a nemohla tancovat. Plakala potichu a po chvíli už vzlikala nahlas. Lesem šel mladý myslivec. Slyšel vzliky a tak se šel podívat, co se děje. Jen co ho víla uviděla, žadonila.
2: Milý myslivče, pomoz mi. Jestli mě z pytláckého oka vysvobodíš, splním ti tvůj sen.
1: A tak ji myslivec vysvobodil a ještě jí dal obklad na nohu. A jak malá lesní víla slíbila, tak se stalo. Myslivci se už dlouho líbila lesníkova libuška. Ale věděl, že ani lesník, ani jeho žena s jejich láskou nesouhlasí. Snil o tom, jak se libuška stane jeho ženou, budou mít spolu děti, malou myslivnu a společně budou pečovat o všechny laně, koloušky a jeleny. Stalo se, že další den sám lesník vyhledal mladého myslivce a pověděl mu.
3: Milý myslivče, vím o tvé lásce k naší libušce, však líba o ničem jiném nemluví. Souhlasíme s manželkou s tím, aby se libuška stala tvojí ženou.
1: A tak mladý myslivec a jeho sličná libuška měli ještě to léto svatbu. O té jejich veselce se mezi lidmi dlouho povídalo. Zatancovala jim tam totiž i malá lesní víla. Každý tajil dech, neboť tancovala tak lehce a ladně, jak už víly tančí. A dokonce i pytlák slíbil, že už nikdy nebude pytlačit, aby malé lesní víle neublížil. Zanedlouho měla libuška s myslivcem chlapečka a holčičku a všichni společně pečovali o laně, koloušky a jeleny. Hlídali celý les. Dbali o to, aby se malé lesní víle již nikdy nic nestalo. A ona jim na oplátku lehce a ladně tancovala, tak jak víly tančí.

0: Sůl nad zlato. Byl jeden král a měl 3 dcery. Všecky byly krásné a moudré. Když zestárl, chtěl jednu z nich ustanovit královnou, leč nevěděl, kterou, protože měl všechny stejně rád. I napadlo ho konečně, že ustanoví královnou tu, která ho má nejradši. Zavolal si dcery a řekl: Dcerušky moje, jsem již stár, nevím, jak dlouho tu ještě mezi vámi budu žít. Dříve než umřu, rád bych ustanovil jednu z vás královnou. Proto bych rád věděl, jak mne která máte ráda. Odpověz mi nejdřív ty, dceruško nejstarší.
1: Tatíčku můj, ty jsi mi milejší nad zlato, řekla nejstarší princezna.
0: A jak ty mne máš ráda, ptal se král té prostřední.
1: Tatíčku, mám tě radši než perly a drahé kameny, odpověděla tato.
0: Což ty, Maruško, jak ty mne máš ráda, tázal se nejmladší.
1: Můj milý tatíčku, mám tě ráda jako sůl, řekla Maruška a políbila králi ruku.
2: Cože, ty nevděčná, zvolali obě sestry, tak málo tatíčka miluješ, jen jako sůl.
1: Ano, jako sůl, odpověděla Maruška a usmívala se mile na tatíčka.
0: Král se na Marušku rozhněval a řekl: Jdi pryč ode mne. Máš-li mne ráda jen tolik jako sůl, takovou obyčejnou, nepatrnou věc, kterou každý může mít. Až bude lidem sůl vzácnější než zlato a drahé kameny, pak se vrať, budeš královnou. Nyní však odejdi.
3: Maruška poslechla otce a s pláčem odešla ze zámku. Kudy šla, tudy šla, až přišla do hustého lesa a tam potkala babičku. Pěkně ji pozdravila a chtěla jít dále. Ale babička jí zastoupila cestu a ptala se:
4: Proč pláčeš, dívenko?
5: Ach, babičko, co je mi platno vám to povědět? Vy mi pomoci nemůžete.
4: Jen mi vše pověz, stará jsem, mnoho vím, ráda ti poradím.
3: Maruška se babičce svěřila se svým zármutkem.
5: Nechci být královnou, ale ráda bych tatíčka přesvědčila, že ho mám na světě nejraději, dodala s pláčem.
4: Nepláč, těšila jí moudrá babička.
5: Chceš-li, zůstaň po nějaký čas u mě ve službě. Uvidíme, co bude dál.

Maruška ráda svolila. Šla s babičkou do její chaloupky a když se najedla a napila, ptala se jí babička: umíš pracovat, trávu sekat nebo len příst? Neumím, řekla upřímně Maruška, ale naučím se všemu. Babička ji tedy vyučila a Maruška ráda pracovala. Zatím na zámku žili obě sestry vesele v neustálých radovánkách. Otec jim dal klíče od pokladny a tu se přesvědčil, že den ke dni o něho méně dbají. Nejstarší stále jen zlato rovnala a dukáty počítala a k otci se mnohdy za celý den ani jednou nepodívala. Prostřední kupovala perly a šperky vykládané drahými kameny a zdobila se jimi. Jen radovánky a hostiny pořádala a na otce úplně zapomínala. Králi bývalo velmi smutno a často vzpomínal na Marušku, jaká byla hodná a jak ráda se o něho starala. Byl by nejraději pro ní poslal, ale nevěděl, kde je. Jakmile si však vzpomněl, že ho má ráda jen jako sůl, zase se na ní hněval. Jednoho dne měla být v zámku slavná hostina a tu přiběhl ke králi kuchař s velkým nářkem, že nemá soli, neboť všechna sůl, kterou měli v zásobě, se rozmočila a zkazila. Čím budou nyní solit? Ihned pošlete sluhy pro jinou, poručil král. Kuchař bědoval, že se po ní již scháněl po celém městě a nikde ji nemůže sehnat. A pošleli posly do vzdáleného města, nemohou se včas vrátit. Hostina má být již večer, sejde se plno hostů, co jen si má nyní počít. Tedy připrav jídla bez soli, poručil král a kuchař poslechl. Byla to divná hostina. Polévky a pečeně byly málo slané, hostům pranic nechutnalo a brzy se rozjeli. Král byl mrzutý a poručil vyslat posly na všechny strany pro sůl. Ti se však vraceli s nepořízenou, neboť i jinde měli o sůl nouzi. Kdo ji měl ještě trochu v zásobě, nechtěl ji prodat ani za zlato, perly a drahé kameny. Hosté přestali do zámku jezdit a bylo tam smutno. Všichni lidé v zámku i v městě jedli nyní jen sladká jídla a ta se jim brzy znechutila. Každý si přál mít aspoň tolik soli, aby si mohl osolit chléb. Ach, to by nyní byla ta pravá lahůdka. Lidé již nebyli tak zdraví a čilí jako dříve, postonávali a sil jim ubývalo. Král onemocněl a princezny též. Tu teprve král uznával, jak vzácná je sůl a litoval, že Marušce tolik ublížil. Marušce se zatím dařilo u babičky dobře. Nevěděla nic o tom, co se děje v zámku, až jednou jí babička řekla: dívenko moje, je čas, aby ses vrátila domů. Ach, babičko, jak se mám vrátit, když mne tatíček nechce? Rád tě uvidí, těšila jí babička a vyprávěla jí, co se přihodilo v té době, kdy ona zůstávala v lese. Dobře si mi, Maruško, sloužila. Řekni, co by si spřála, vše ti splním, pravila babička. Nic jiného nechci, jen trochu soli, abych ji tatíčkovi mohla přinést pro pochoutku, odpověděla Maruška. Nic jiného si nepřeješ? Ne, babičko, jen o sůl vás pěkně prosím. Dobře tedy. Ať ti nikdy sůl nechybí, když si ji tak vážíš. Zde máš mošničku se solí, vezmi i tento proutek.
až se otec s tebou smíří, jdi přes tři vrchy a uhoď proutkem do země u skály. Otevře se před tebou a co tam nalezneš, bude tvé. Maruška babičce pěkně poděkovala a ta šla s ní až na pokraj lesa. Políbila Marušku a zmizela. Když došla Maruška do zámku, nikdo ji nepoznal, protože byla oblečena jako chudá dívka a obličej měla spola zakrytý šátkem. Žádala, aby ji pustili ke králi. Služebníci ji však v tom bránili, že prý král je nemocen a nikdo k němu nesmí. Jen mne k němu doveďte, prosila Maruška. Nesu panu králi dar vzácnější než zlato a perly, ten ho jistě uzdraví. Oznámili vše králi a ten poručil, aby k němu dívku přivedli. Když vstoupila, král ji nepoznal. Požádala o chléb. Král poručil, aby jí chléb podali a řekl smutně, soli však nemáme. Sůl mám zase já, řekla Maruška a ukrojila krajíček chleba. Posolila a podala jej králi zároveň se svojí mošničkou se solí. Král se chopil jejího daru s radostí a zvolal, sůl, dívenko dobrá, jak vzácný dar si mi přinesla, pověz, jak se ti mám odměnit, dám ti, co jen budeš chtít. Nic nežádám, tatíčku můj, jen abys mne měl rád jako sůl, řekla Maruška a sněla z hlavy šátek. Král ji poznal a nevěděl radostí, co by počal. Popadl jí do náručí a líbal svou milou dobrou Marušku a ta byla šťastná. Přišly i sestry a radovali se z Maruščina příchodu. Brzy se rozhlásilo po celém městě, že Maruška přinesla sůl a kde kdo byl, přišel k ní prosit o trošku soli. A Maruška ji ráda všem darovala. Král se brzy uzdravil a prohlásil, že si přeje, aby Maruška byla královnou. A tak se také stalo. Maruška šla, jak jí babička poradila, přes tři vrchy, až přišla ke skále. Udeřila proutkem do země. Země se otevřela. Maruška vešla dovnitř, spatřila velké jeskyně, kde stěny, strop a podlaha byly ze soli. Zaradovala se z babiččina daru, vyšla ven a jeskyně za ní zůstala otevřená. Teď bylo soli dost pro všechny lidi. Maruška dovolila každému vzít si, kolik potřeboval. Brali, brali a nikdy se nedobrali. Maruška jako královna zůstala vždy hodnou a skromnou. A proto ji také všichni lidé měli rádi.

0: Nejdřív je bílá, potom zelená a když je červená, můžete jí slupnout, děcka. Ale pozor, je v ní pecka. Kdo pak ví?
1: Pecka?
0: Pecka je
1: ve ovoce.
0: V meruňce, v broskvičce.
1: Ale co
0: zelená,
1: je bílý?
0: Červená.
1: Počkej, to budou asi květy. Bílý květy.
0: Já myslím, že děti už to vědí.
1: Myslíš, že jo?
0: Třešnička!
1: Aha!
2: A máme tu pátou radu.
0: Tra-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da.
2: Ve vlaku i v tramvaji slušnost všichni vítají.
3: Fakt všichni? Tatí?
2: No, abych pravdu řekl, každý vítá, když se ten druhý chová slušně. To ano, ale leckdo by se měl chytit za nos.
3: Když se chci chovat slušně, to se musím držet za nos a pořád.
4: No jo, pane Spejble, co když má obě ruce plné?
2: Říkal jsem chytit se za nos,
4: aha,
2: ne držet
4: no
2: se
4: tak,
2: za nos.
4: Ano, hodinku stačí, když si na nos sáhneš a každý hned vidí, ale jak jsi slušně vychovaný.
2: Ne, Maničko, chytit se za nos znamená sám sebe, jak si pokárat.
5: Ano, že se nechová podle pravidel slušného chování i v prostředcích hromadné dopravy.
4: Proč hromadné, bábinko?
3: No, to je jasné, Máničko. Když to cukne, jsou všichni na jedné hromadě.
5: Ty bys tomu dal. Protože se v nich cestuje hromadně. No, mezi ně patří vlak, metro, tramvaj, autobus, trolejbus, mikrobus.
3: Globus, kakabus.
5: Ale děti, v hromadných dopravních prostředcích totiž nejezdíte.
3: A to v nich plaveme, nebo co?
4: Nejezdíme v nich třeba na kolečkových bruslích, ale slušně v nich sedíme. Že ano, bábinko?
5: Ale ne, vůbec ne. Nejezdíte v nich sami.
3: Jak to? To nesmím. Když přijde prázdná tramvaj, tak nesmím nastoupit, dokud si ještě někoho neseženu.
5: Ale ne.
2: Prosím tebe, Hulinko, já nevím, podívej se.
5: No.
2: Paní Kateřina chce tím jaksi naznačit, že ano?
3: No, ať naznačuje.
2: No, teď to taky dělá. Tak ona chce naznačit, že jak si tam jezdí lidi víc.
5: Víc lidí,
2: jo?
5: Ano.
2: Že se musíte kvůli vám tomu chovat jaksi ohleduplně.
5: Právě.
3: Ohleduplně.
2: No jistě, nepokřik.
3: Neřvát.
2: No, nehlučet prostě. Zkrátka nerušit ostatní spolucestující.
5: Ano, jo? A taky nejezdit v zamazaných šatech, nevozit špinavé věci.
2: A nebo předměty ostré a špičaté.
5: Ano.
4: Takže ty do tramvaje nesmíš, Hurvinku.
3: Proč ne?
4: Hej, tuhle pan Spejbl říkal, že máš jazyk jako břitvu.
5: Ale děte. Tak dál. Pochopitelně nepatří do tramvaje zmrzlina. A vůbec jídlo. Za tu chvilku člověk hlady neumře. Něco jiného je to ve vlaku.
3: Tam hlady umře.
5: Ne, tam jíst může.
2: Což ovšem neznamená, že se začnu cpát hned, jak vlak vyjede a cpu se celou cestu.
5: A Hurvinku, teď mi řekni, co provedeš se zbytky?
3: Se zbytky?
5: Ano.
3: Hodím je pod sedadlo.
2: No, a na mě si budou prstem ukazovat, jakého mám syna, který hází věci pod sedadlo, žano.
3: Nepoch, tati, já si vyčihnu, až se nebude nikdo koukat.
5: Hurvinku, slušný člověk používá papírového ubrousku, no, do kterého si po jídle utře ruce a zabalí do něho ty zbytky.
3: Jo, a ten hodí potom s těmi zbytky pod sedadlo.
2: Švanko,
5: ten hodí do koše, když vystoupí.
2: Ano.
3: Vydá.
2: No, vydá. O tom jsme ještě nemluvili. To jste správně připomněla, paní Kateřino.
5: Ano,
2: no,
5: ano.
2: Jak nastupuješ a vystupuješ hurlajs?
5: Ano, no? Správně.
3: Veřmi.
2: No,
4: ještě okýnkem se neprotáhne, pane Spejble. Leda, kdyby byl žížala.
5: Ale Máničko, pochopitelně dveřmi.
2: Ano, jenomže, rozumíš, nemusíš se do vozu vecpat ze všech nejdřív. Netlačíš se, nestrkáš se, nepoužíváš loktů, počkáš, dokud...
3: Mi vlak neujede.
2: Dokud nenastoupí starší lidé, že ano.
5: A když jdeš s Máničkou, kdo z vás dvou nastoupí první?
3: Já, Mánička Laudák.
5: Ty jí nedáš přednost? No to bys měl.
4: No, to by měl.
3: No, proč? Jsi starší člověk? Nejseš?
4: No, nejsem.
5: No, ale je dívka. Takže dáš přednost jí.
4: Ano.
1: Dáš jí přednost.
4: Ano, dá mi přednost.
3: Já, tak já jí dám přednost.
1: No, dobře. A kdo z vás dvou vystoupí první?
5: No, no.
3: No, jasně Mánička, protože dívka.
5: Ale pane, ty hurvinku.
3: Jak to? Najednou se stala dívka ze mě?
4: A ze mě kluk.
5: Ale kde pak Mánička?
1: Všechno poplete, ten kluk všechno poplete.
5: Počkejte, vysvětlíme jim to. Hurvínek nastupuje za tebou.
1: Za tebou.
5: Aby tě mohl případně podepřít.
1: Ano.
5: A vystupuje před tebou, aby ti mohl podat ruku, kdyby jsi uklouzla nebo zakopla, že, pane Spejble?
1: Tak, tak, tak. Společenská pravidla, abych tak řekl, mají většinou i takový praktický význam, že ano? Takže nemůžeš udělat chybu, když se budeš řídit rozumem a citem.
4: No, jaký je v tom, prosím vás, rozum? Nechat nastoupit ostatní, aby mi zasedly všechna místa.
5: A cit ti neříká nic, Máničko.
4: Ty něco slyšíš, bábinko?
5: Ale měl by ti napovědět, že máš přenechat místo k sezení staršímu člověku nebo budoucí mamince. Slušné chování se pozná i v drobnostech. Například, můžeš někomu číst v tramvaji přes rameno, hurvínku?
1: No, tak a na tohle odpověz.
5: No?
1: To mě zajímá. Co teď
5: můžeš,
1: řekneš?
5: Můžeš
1: no,
5: číst
1: můžeš,
5: někomu v tramvaji přes rameno?
4: Leda slabikovat, viď, hurvínku?
3: Náru, ne, jenže bych nemohl, ale já bych si musel stoupnout na sedadlo, jinak bych mu přes rameno neviděl.
4: Proč? Může to být trpajzlík.
3: Ale kolik trpajzlíků vidíš v tramvaji číst, dívtko?
4: No, to je pravda.
5: Vy máte řeči. Prosím vás, není to způsobné, že
1: ano? Se tím chtělo říct. Co koukáš?
3: Promiň, jsem se díval.
1: No tak. Je to zrovna tak nespůsobné, jako klečet třeba na sedadle nebo na něm stát.
5: Tož platí i pro zavazadlo, že?
3: Žena má číst přes rameno.
4: Ale zavazadlo asi umí číst, prosím tě.
3: Ne, že nemá stát na sedadle.
1: Správně, Máničko, a proč?
4: Protože má sedět.
1: Šmankody, protože může to sedadlo zamazat.
5: Ano.
1: Že ano.
5: Nebo dokonce poškodit, že?

0: Písničku.
1: Moře večer odpočívá po práci. Vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
0: A teď ještě jednou.
1: Moře večer odpočívá po práci. Vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
0: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.figy.cz a tam ji najdete.

0: jestli pak víš, co mám.
1: Co pak?
0: Nápad, nápadíček. Skrotím divokého koně. Já to viděl moc krát u nás v kině, jak se krotí divoký kůň, na to stačí mi lázo, je rozumíš, tedy lázo, to je vlastně pro vás, ale neobyčejný, protože je to lázo, chápeš? A s tím lázem se chytají divocí koňové.
1: Ale pytlíku, co pak je zelená kobylka luční nějaký divoký kůň?
0: Ano, mi nevadí, hlavně, že já jsem slavný a ze všech nejstatečnější kouboj, pytlík, hola, houa, hola, pif, pap, puf.
1: Lidičkové, pytlík se nám dočista pominul, mává kolem sebe kusem provazu.
0: A ze všeho nejdůležitější je na lázu šmitka.
1: Smyčka, pytlíku.
0: Ale já vím, smyčka. No šmitka.
1: Jenomže pytlík má dvě smyčky na pravé ruce, tři na levé a dokonce i na nohou.
0: Smyčka se nám jaksi zavrmolila, ale to prosím nic, hlavně, aby lázo dostalo ten pravý smyčes. Divoký koni, kde pak jsi?
1: Vždyť už dávno utekl.
0: No prosím, jak si ho představuje, když ho chci chytit lázem. Ale jen počkej, koníku, já tě dostanu.
1: No ne, lidičkové, co se pytlíkovi přihodilo, to si snad ani nedokážete představit. Hodil vysoko lasem a do smyčky se zachytilo jakési šídlo, které zrovna letělo kolem.
0: Pardon!
1: A to šídlo ho táhne za sebou přes kamení a trní, kdo ví kam.
2: Tak takhle se tedy chytá lázem.
1: A hele, kobylka. Poslyš, koníčku, zůstaň s námi. Budeme se o tebe starat. To nejlepší lupení ti budeme nosit, sladěnké jako med, křehké jako perník, vonavé jako pomeranč. A ty nás budeš za to vozit na vozíčku. To by šlo, co říkáš?

0: tak už jsem zase zpátky.
1: Byl jsi daleko?
0: Ani ne, jenom tamhle na konci světa. Možná kousek dál, ale měli jste vidět, jak jsem to chvílo prohnal.
2: Jo, jo, prohnal. Ono vás táhlo.
0: Pardon, pardon, já ho pronásledoval.
2: Chyba netáhlo vás.
0: No vy tomu tak rozumíte. Skrotit lázem divokého koně to dokáže kde kdo? Ale skrotit mnohem divočejší šílo dokáže jenom kdo? No, prosím já, prouk pitlí. No, no, no, žádné hihi, nebo se rozněvám.
2: Vy jste ale ošklivý. Vůbec vás nemám ráda, abyste věděl. Za to Ferdu Mravence toho mám ráda. Protože mě povozí, heč?
0: Povozí? Mm. Jak pak? Čím pak?
1: Ale udělal jsem takový vozík, víš? Korbičku z půlky z kořápky oříšku.
0: No tak, žalo, nasedáme, Ferdo, a jedeme, ne?
2: Počkat, a co já?
1: Je!
0: Čihot? Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho

0: rare hai ye hola ho chahi ye
1: kam mohl být karambol.
0: Co si má nějaký šnek? Co vyspávat uprostřed cesty, že ano?
2: Hevikani Murové, bláznivý. Vždyť vy jste mě málem přejeli.
0: Pardon, vašnosti šneku.
2: Tak kde je u vás šnek, vy halaburdové? Víte, že já jsem velevážený vašnost a lemíš?
1: Ale víme.
2: No to se dělá, aby mi kdyjaký obejda nadával do šneku. To se dělá nadávat.
1: Ale vždyť mi přece...
2: Ale vyskakuj mi pořád do řeči, ty mravenče umouněný.
1: Ale já přece...
2: A neodmlouvej pořád. Jezdí to jako blázně, ještě to odmlouvá. Ať už vás tu neviděli, křiklouni.
0: Pardon, podoučíme se, vašnosti.
2: To je dneska mládež. Trávu to šlape a ještě si to dovoluje hamba.
3: Piggy vtipk.
4: Učitelka výtvarné výchovy. Karlíku, proč jsi namaloval tatínkovi fialové vlasy?
5: Protože nemám plešatou pastelku.

0: Můj veveřata s mrsnými fousky. Moji milí mrsotkové a šmakovinky. Vítám vás při další lekci vaření s veverkou Laskonkou. Je, Piggy z Rovinka vchází do dveří.
1: Ano, ano, ano, vážení. Piggy se sune, nese velký koš jako Ferda z Kirkonoš, co tam chodí Krakonoš. A mlsně se oblizuje, protože by něco slup, třeba něco zhup. Hupy, hupy, hup. Ahoj, Laskonko, rýmuju jako rýmista, všimla jsi?
0: Rýmista? Takové slovo asi ani neexistuje, Piggy.
1: No, no, myslím ten, jak píše básničky, ten rýmář. Rýmář jako šprýmář.
0: Básník, Piggy, rýmuje básník.
1: A mají taky básníci rýmu? Když mají rýmy.
0: Ty máš otázky. A kde máš ten koš?
1: Jaký koš? No, nemám. Kde bych ho vzal?
0: Aha, tak si o něm mluvil jen kvůli tomu rýmování.
1: Přemýšlel jsem v rýmech celou cestu od Justýny až sem. Ona je jak posedla. Začala psát zajíci Antonínovi básně a začala navíc ještě i mluvit v rýmech. Dala mi do kapsy jablíčka, co je sbírá babička, než jí zobne slepička. Jablíčka si Piggy schroupe, v kapse nejdřív ať je houpe, říkala. Představ si, děs běs je to.
0: A dala ti opravdu ta jablíčka, nebo jen tak básnila bez jablíček?
1: Tady je mám, koukej, plné kapsy jablek mám, je jich aspoň 6. Dáš si jedno? Vypadají mňamkůzně, jsou obr, vele, vele, obřisko, pumprdlíkovatě sloní.
0: Piggy, to je dobře, že neseš jablíčka. Něco se naučíme, schroupneme je, ale nejdřív si z nich uděláme něco ještě lepšího, než jsou jen obyčejná jablíčka.
1: Svačinku.
0: Svačinku, která se hodí kdykoliv a kamkoliv. Do školy, do kroužku, na víkend, na výlet, na chatu, do vlaku.
1: Tak jablíčko je jablíčko. Co na něm chceš vylepšovat?
0: Už jsi někdy jedl sendviče z jablíček?
1: Sendviče se dělají z chlebíčků, ne? Dva chlebíčky k sobě a šup ho, sendvič jako malovaný.
0: Chlebíček nám nahradí jablíčko.
1: Jo, tak. Nakrájíš jabko na plátky, vezmeš dva silnější a mezi ně dáš jeden tenčí a máš jako sendvič. No, a budeme taky dělat bábovičky z písku a dělat, že je papáme nebo co? Už si na to přijdu takovej trochu velký. Já bych chtěl nějakou tvojí mlsotku. Prosím, prosím, prosím.
0: Piggy, bude to dobroučké. Ale tak jednoduché, jak říkáš, to zase nebude. A bábovky z písku jsou náhodou prýma. Mě vždycky moc bavilo je dělat, abys věděl.
1: No jo, tak promiň, já to říkám jen tak. Co teda ten tvůj recept? Co na něj budeme potřebovat?
0: Už na to jdeme. Tak prosím, nachystej. Dvě jablíčka, arašídové máslo, rozinky a ovesné vločky. Máš?
1: Jablíčka, rozinky, ovesné vločky mám. Kde pak je arašídové máslo? Nějak se mi schovává.
0: Máslo, tady je, koukej, máslo, koukej. Zrovna ho máš před rypáčkem.
1: No,
0: pak budeme potřebovat ještě prkénko, nůž na mazání a nůž na krájení. A k tomu samozřejmě někoho dospělého, kdo s krájením pomůže. Tak, pustíme se do toho?
1: Jasně!
0: Takže, omyjeme jablíčka a nakrájíme je na plátky.
1: To krájení, to je tvá práce, viď?
0: Jistě. A dětem doma pomůže maminka nebo někdo dospělý.
1: Jak se to krájí? Já se budu dívat.
0: Takhle. Plátky se musí krájet takhle z kraje a jen po stranách. Kdybychom jablíčka rozkrojili na půl, tak jako se krájí o Vánocích, musel by se odstranit z prostředka jádřinec a v kolečku by po něm pak zůstala díra, víš? Já už mám kolečka nakrájená.
1: To je jako kolečka od nějakého vozíčku, viď? Co dál?
0: Teď vždycky jedno kolečko ze dvou namaš arašídovým máslem.
1: Tak, mažu, natírám.
0: Díky, ale jen tenkou vrstvičku. Dal si tam toho zbytečně moc.
1: No, ale já jsem myslel, když to arašídové máslo je tak dobré, tak já to teda uberu.
0: Ty jeden mlsoune.
1: A proč mám vlastně mazat jen každé druhé kolečko? Proč ne i to první? Proč ne obě?
0: Když si děláš chlebík na svačinu, taky namažeš jen jeden ze dvou a pak je na sebe přiklopíš.
1: Aha, takže druhým plátkem jablíčka budeme přiklápět ten namazaný plátek.
0: Ale až za chvilinku.
1: Ještě tam dáme něco.
0: Ano.
1: Mně by to stačilo i takhle.
0: To věřím. Zvlášť s tou tlustou vrstvou arašídového másla, kterou si tam měl, viď?
1: Už jsem to spravil. Co tam ještě patří?
0: Ta namazaná jablečná kolečka posypej rozinkami. Zkus to. Ale opatrně.
1: Já vím, přiměřeně, že jo?
0: Výborně si to udělal. A na závěr ještě posypeme trochou ovesných vloček.
1: Je, to je jako když sněží.
0: No a už jen přiklopíme to zasněžené vrchním plátkem jablíčka a máme jablečné sendviče hotové.
1: Tak to je jednoduché. Stačí jen nakrájet jablíčka a děti už si pak mohou dál udělat tyhle jablíčkové sendviče sami, viď?
0: Správně. No a teď je ještě ochutnej.
1: Já už je přece dávno ochutnávám.
0: No a jaké jsou dobré? No?
1: Dobré, no.
0: Piggy, řekni něco.
1: No je to mňamka, no. Čupr, eňo, něňo, to jsi měla vážně dobrý nápad, laskonko. Tyhle sendviče musíme udělat na naše jazykové oříškování s Hugem a Justínou. Justína o nich určitě složí oslavnou báseň.
0: No jsou tak dobré, že by si to zasloužili.
1: Vy děti, tuhle dobrotu si zkuste doma taky připravit. Není to nic složitého a budete se olizovat až za ušima.
0: A recept i postup najdete jako vždycky na www.piggy.cz v laskončině sbírce nejlepších veveřích receptů. A my jdeme s Piggym namazat další jablíčka. Těším se na vás zase příště. Ahoj!

proti lidem, jak se zdá. Hrozná perchta z rožů berka, bílá paní, to jsem já. Strach s dobovým koloritem je můj žertík nevinný. Kdo miluje hovory,

teď hraje písničku na dobrou noc. Babička nám ji často zpívala. A jestli chceš, zaspívám ti ji teď taky. Nejdřív ti ale povím její slova.

Zeppelinu verbujou. Verbovat, to znamená odvádět chlapce do války. Když verbujou,

chlapců na stokrát. Škoda chlapců na stokrát. Tak, teď natáhnu znovu pérko v krabičce a černé

Pohádka o knihomůlcích a psacím stroji. Pan spisovatel si jednou řekl, že napíše pohádku pro děti. I zasunul do svého psacího stroje čistý bílý papír a přemýšlel, o čem by asi ta pohádka měla být. A jak tak přemýšlel, vůbec nic ho nenapadalo. Začal zívat. Pak si lehl a tvrdě usnul. Ale ten jeho spánek nebyl zas tak tvrdý, aby se mu v něm nezdál sen. Byl to podivný sen. Zdálo se mu, že v jeho velikánské knihovně, schovaní za svazky knih, žijí trpaslíci knihomůlkové. Jenomže to, co se mu zdálo, byla náhodou pravda. Ti trpaslíci tam skutečně žili. Pokukovali po něm zvědavě z knihovny, když seděl nad papírem, ale on, ponořený do svých myšlenek, jejich očička, která zářila jako světlušky ze šera knihovny, prostě nevnímal. Sotvaže však usnul. Vyběhli knihomůlci ze svých úkrytů a schromáždili se okolo jeho opuštěného psacího stroje. Každý z trpaslíků se pohotově postavil na jednu klávesu s písmenkem. Nejstarší trpaslík, který měl dlouhé bílé vlasy a ještě delší vousy, že si na ně šlapal a přitom nebylo jasné, jestli si šlape na vousy nebo na vlasy, si stoupl před psací stroj, vylezl si na spisovatelův latinský slovníček a špačkem tušky začal dirigovat. Ukazoval s ním na jednotlivé trpaslíky a vždycky právě ten knihomůlek, na kterého ukázal, na své klávese vyskočil a jak dopadl, klávesa vytiskla na papír písmenko. Když klávesový koncert skončil, trpaslíci opět potichu vyšplhali do knihovny a pro svého stařičkého dirigenta, který se při slézání ze slovníčku zapletl do svých vlasovousů, spustili provazový žebříček, který byl upleten ze záložek po léta vytrhávaných z knížek. Ráno se pan spisovatel probudil. Po hlubokém spánku se labužnicky protáhnul. Udělal si silný čaj a když jej zvolna pil, díval se s úsměvem na svoji tichou a poklidnou knihovnu. Vzpomněl si na podivné trpasličí tváře, které ve snu viděl, a bavil se pomyšlením na to, jaké zábavné nesmysly se dospělému člověku mohou v noci zdát. Pak se ťukl do čela a řekl si, aha, už to mám, o čem napíši tu pohádku. A přistoupil ke svému psacímu stroji a málem mu leknutím vypadl hrneček s čajem z ruky. Ještěže čaj byl tak silný, že mu třesoucí se ruku podržel. Papír, který večer do stroje vložil a nechal nepopsaný, byl od zhora až dolů pokryt řádkami písmenek. Když se pan spisovatel vzpamatoval, zjistil, že písmenka tvoří slova. Slova tvoří věty a věty tvoří pohádku. A o čem ta pohádka byla? Inu o tom, jak pan spisovatel si jednou řekl, že napíše pohádku pro děti. A jestli chcete vědět, o čem byla, tak si to celé přečtěte ještě jednou.

0: Jak znám Jakuba, má pořád modré oči. Občas má také narozeniny. Letos dostal dort se 4 svíčkami, mísu pomerančů, nákladní auto a balíček s modrou stužkou. Bylo v něm bílé pyžamo. Bylo běloučké a měkké a obrázky na něm krásně vybarvené. Však si také všiml, když vklouzl do rukávu, že na samém kraji sedí kočička se zakrouceným ocáskem a s vypláznutým jazyčkem. Moc místa tam sice neměla, ale co si měla počít, když už ji tam namalovali? Nebyla na pyžamku sama. Bylo jich tam víc, na rameni, na nohavicích, na druhém rukávu také, i pod kolenem a na záložce, i níž a zase výš. Všechny měli zakroucené ocásky a vypláznuté jazyčky, aby jim to nebylo líto. Jakub z nich byl celý divý.
1: Jak se jmenuje?
2: Kdo jak se jmenuje?
1: Tahle kočička, ta na rukávu.
2: Tahle ta? Mourek nebo Micka, podle toho, je-li to kocour nebo kočka. Řekla bych, že je to kočička, je krásně bílá a kolem krku má červenou pašli. Kočičky ji mívají. A také jsou čistotné a tahle na to vypadá. Jistě také lépe píše než kocourek. Slyšel jsi někdy, že by někdo řekl, ten píše jako kočka?
1: Ne.
2: A slyšel jsi, že někdo škrábe jak kocour?
1: To ano. Tatínek to říkal Tomášovi.
2: Tak to vidíš. A teď už onem spí.
0: Jakoubek se podíval ještě jednou na kotě z rukávu, i na to o něco výš a níž, pak na to z druhého rukávu a pak se mu najednou kočičky zamotaly jedna do druhé jako do klubka a zamňoukaly, jak ještě nikdy předtím neslyšel zamňoukat jiného mourka ani žádnou jinou micku. Jako když na zvonek zazvoní, tak mu to táhle znělo v uších. Zavřel oči a usnul. Maminka vypravila Jakuba na cestu. Do kufříku mu složila košily, svetr, pačkory, tepláky a kapesník a přibalila mu na spaní nové bílé pyžamo. Na cestu dostal i kousek svátečního dortu a pomeranč. Pak babičku s Kloučkem vyprovodila na nádraží. Konečně nastoupili do vlaku směr Hajánky. Jakub se uvelebil u okénka a vlak se rozjel. Nejprve dělal jen jakoby nic, pak ještě jednou víc, pak čím dál rychleji a rychleji, až mu vůbec nebylo rozumět, co vlastně říká a komu to říká. A jel, až se všechno kolem míhalo a střídalo a utíkalo pospátku. Jakub si najednou vzpomněl, že mu maminka nepřibalila do kufříku žádnou knížku. A televizor u babičky není. Z čeho mu bude babička na večer před spaním číst?
2: Dědeček si jistě něco vymyslí, neboj se, Jakoubku. Ustroj se, příští stanici budeme vystupovat. Už jsme v předhajánkách.
0: A skutečně, vlak drkl jako beran. Drk, drk, drk, drk. Tam, sem a tam a drk. Zastavil a stál. Ale to už se k ním hrne děda. Má brýle a fajfku, baf, baf, usmívá se spokojeně, přihladí si vousy a už drží Jakouka v náručí, vyzdvihuje ho do výšky, tiskne ho k sobě a staví na zem.
3: Že jsi ale zase o kus větší, rosteš nám jako z vody.
1: Já rostu jen tak, bez vody.
2: To zas bude, kde pak vy dva.
1: Dědo, co si vymyslíš?
3: Co bych měl vymýšlet? Já už toho vymyslel, Jakoubku. Tak co bych měl ještě teď na stará kolena?
1: Na co?
3: Mám stará kolena, nebo nemám? Mám. No tak se nedív, že to říkám.
1: Ale babička povídala, že když sebou nemám knížku, ale máš televizor, takže něco vymyslíš.
3: Ach, tak. No, tady mě, Olenku, nic nenapadá, ale doma v teple možná na něco přijdu. Uvidíš, Jakoubku, to uvidíš.
1: Dědo, ty jsi venku říkal, že uvidím, ale já nic nevidím.
3: I ty jeden, nechytej mě za slovo.
1: Já tě nechytám, dědo. Koukej, tady mám jednu ruku a tady druhou. Já tě nedržím.
3: To abych dával před tebou pozor na každé slůvko. No tak dobrá, vymyslím si něco. Po pohádce se lépe usíná, já vím.
4: To už babička vytahovala z kufříku košily, kalhoty, svetr. Ukládala věci do skříně.
2: Podívej, dědečku, jaké pěkné pyžamo dostáváš, Jakoubek, k narozeninám.
3: No sláva, už jsem doma, Jakube.
1: Všichni jsme přece doma. Co za to, dědo, máš?
3: Budu ti vyprávět pohádky z pyžamka. Co tomu říkáš? Nelíbila by se ti třeba pohádka o slůněti?
1: Vyprávěj.
3: Jak to jenom tenkrát bylo? Aha, už to vím. To se jednou narodilo tohle šedivé sluně z tvého pyžamka. Bylo to daleko a bylo tam horko, slunce tam svítilo možná i v noci, aspoň to tak vypadalo. A běhala tam slůňata a kluci, jako si ty, ale byli od slunce tak opálení, že byli jako z čokolády. To slůně se tedy narodí a hned má žízeň jako trám.
1: Jako co?
3: No to se říká, když má někdo tuze velkou žízeň. Trám je pořádně veliký, víš? No a že chce pít. Sluní maminka je tedy zavedla k veliké řece, nabrala do chobotu vodu jako do vědra nebo do konve a postříkala je. To bylo něco. Sluně křičelo ještě, ještě a vřískalo. A pak ponořilo chobot do řeky a nabíralo vodu a pilo a pilo a pak na sebe také začalo stříkat vodu a smálo se a smálo se. Najednou k němu přijde kluk jako z čokolády a že by chtěl také postříkat. Paní slonice nabrala vodu, i slůně nabralo vodu a stříkají černouška od hlavy k patě. Kluk se zubí, pak vyleze na palmu, utrhne si kokosový ořech a napije se kokosového mléka. To bylo dobré, ale krupicová kaše z něj uvařit nejde.
1: Já vím, jak chutná. Táta mi taky přinesl kokosový ořech. A pak udělal ze skořápky krmítko pro ptáky. A jak to bylo, dědo, dál?
3: No, to kdybych teď věděl, kde jsme to jen byli?
1: Přece tady, dědo, tady, kde jsme?
3: Já myslím ve vyprávění, ty jsi mi přetrhl nit.
1: Jakou? Kde?
3: S tebou já ale po vyražení, to se jen tak říká, ty jsi to ještě nikdy neslyšel?
1: Ne.
3: Skočil jsi mi do řeči a já zapomněl, kde jsem přestal, tak je to.
1: Já nikam neskáču. Proč říká, že skáču? Žež, dědo, a lhát se nemá. Babi, že se nesmí lhát? A děda trošku lže?
2: Ale Jakoubku, dědeček nelhal. To se tak říká, víš? Musíš pěkně poslouchat, ani nedutat. Když se pořád ptáš, tak dědečka pleteš.
3: No tak vidíš, že jsem nelhal. A teď mi konečně řekni, kde jsme přestali, jestli to víš, ať mohu navázat nit. O čem jsem to vlastně vyprávěl?
1: O sluněti přece, aha. O Černouškovi, jak Černoušek vylezl na strom,
3: aha.
1: Utrhl si kokosový ořech.
3: Aha, už to mám. Tak Černoušek vypil kokosové mléko a po ořechu mu zůstaly dvě skořápky, jako půlky balónu. A víš, co z nich Černoušek udělal?
1: Krmítko pro ptáky, aby v zimě nezmrzli hladem.
3: Chyba, Jakube. Říkal jsem už přece, že tam, co se narodilo sluně, je hrozitánské vedro. Kde pak krmítko? On dělal sluněti z ořechových skořápek bábovky, bochánky. A to tak náramné, že se do nich sluně pustilo mňam, mňam, mňam, mňam. Ty byly dobré. Když sluně bábovky snědlo, začal si Černoušek vymýšlet. A přijde mu na mysl, že by se rád pohoupal. Jednou slyšel kdesi o pouti s houpačkami a kolotoči, o toboganu a mořských vlnách, že se mu hlava div nezatočila jen z toho pomyšlení. Ale tady nikde pouť nebyla. A tak začal kluk jako z čokolády fňukat, jak by se rád pohoupal. Houpat se na stromech už ho ani nebavilo. Bylo to pořád stejné. Sluně chtělo Černouškovi udělat radost, lehlo si. Už ji nechalo viset dolů, jak to dělají velcí sloni, když jimi právě nemávají jako praporky, a přemýšlelo, jak to zařídit. Najednou vzalo kluka kolem krku a něco mu pošeptalo do ucha. Černoušek se zazubil, chytil se chobotu, posadil se jako na houpačku a sluně houpy, houpe, houpe a houpe, a kluk se směje, řehní zuby, naklání hlavu a chce víc a víc a hodně a ještě. Potom se pustil a bum, bác, letí dolů. Jouva, jouva, ja, jouvejs. A má na hlavě bouli. Jú. Co pak se stalo? Sluně je z toho vylekané a hned je tu sloní maminka. To jsou ale věci, povídá na zlobeně. Co pak si zas provádělo, sluně rozjívené? No, co? Za trest ti udělám na chobotu uzel a budeš ho tam mít přes celou noc, aby si zpamatovalo, že chobot je vážná věc a žádná houpačka. Slunice opravdu udělala sluněti na chobotu uzel. Velice se hambilo, protože všechna ostatní sluňata se mu posmívala. No, však to znáš. Jenže to nebylo zdaleka všechno. Křik uslyšela i Černoušková maminka a taky se hned přiběhla podívat, co se to děje. Co křičíš, jako když tě na vidle bere?
1: Proč by ho měli brát na vidle?
3: Zas mi skáčeš do řeči, Jakube, no to se ví, že ho nikdo nebral na vidle, to se jen tak zkrátka říká.
1: To se toho říká.
3: Houpal mě, vňuká Černoušek, a já jsem spadl. Kdože tě houpal?
2: No tamten,
3: ukázal kluk na sluně. Jaký tamten? Vždyť tu nikoho nevidím. Pěkně si vymýšlíš, Nezbedo.
2: Nevymýšlím, povídá Černoušek. Sluně mě houpalo.
3: Jak tě mohlo sluně houpat? Co pak má houpačku?
2: Na chobotu, řekl kluk.
3: A rozmazával si slzy po té své čokoládové tváři, že má obličej jako strouhanou čokoládu. Na chobotu, povídáš? No dobrá, dejme tomu, že na chobotu. Kdo pak potom ale udělal sluněti uzel, co? Kdyby to šlo, udělala bych ti uzel na nose, abys věděla. A za trest dnes nebude žádný banán. To by bylo dělat slonům na chobotu uzly.
2: Ale já mu žádný uzel neudělal, naříká kluk. Já ne, já nelži.
3: To víš, říká Černouškovi maminka. Pěkně ten uzel rozvážeš a odprosíš ho. Černoušek ještě nikdy předtím neviděl slona s uzlem na chobotu. A že jich viděl opravdu hodně, malé i velké, a zase ještě větší a ještě o něco menší. A bylo mu to divné. A jak mu chce ten uzel rozvázat, přijde od někud zezadu sloní maminka. Ani nápad, žádné takové, povídá. Ten uzel mu zůstane na chobotu přes celou noc, aby si pamatoval, že chobot není houpačka. A také proto, že tě schodil na zem. Klukova maminka se náhle ťukla prstem do čela, šla k sloní mamince, něco jí pošeptala a ona zas na oplátku jí, a pak se začali smát a smáli se a smáli, protože byli rádi, že ti jejich kluci vlastně ani žádní velcí uličníci nejsou. Jeden druhému chtěl udělat radost, ale trochu se jim to nevyvedlo. I to se stává. Nadarmo se přece neříká, že když je hra v nejlepším, má se přestat. Sloní maminka sluněti rozvázala uzel a kluk jako z čokolády dostal k večeři ten největší banán, žlutý, jak slunce v poledne. Teď si dobře, sluně, prohlédni. Nezdá se ti, že má trošku pomačkaný chobot? Že ne? Já bych řekl, že ano. Je to sice už hodně dávno, co mělo na něm uzel, a pyžamko je vyžehlené, tak se to trošku vyrovnalo. Ale přece jen je to maličko znát, když se dobře zblízka podíváš. No, a to je pro dnešek všechno. Zavři oči a spí. Zítra si povíme o něčem jiném.

0: Všude bylo do rána jako v pohádce. Všechno bylo bíle pocukrované. Bylo to v hájánkách, u babičky a u dědečka. Dokonce i před hájánkách bylo jak v pohádce. Kočka Micka opatrně našlapovala záblojí. A protože byla také krásně běloučká, vypadala jako sněhová. Jako by se kupky sněhu přesouvaly z místa na místo a táhly za sebou ocásek. Z komínů se modře kouřilo a obloha byla v mrazu jasná jako Jakubkovy oči.
1: Dědečku, budeš mi dnes povídat o pejskovi?
2: No tak o kterém budeme vyprávět? Co říkáš? Jeden je tuhle na rameni, druhý u lokte, třetí pelánší na zádech, na kapse i na zadečku, když se to tak vezme.
3: Tak už dost, dědečku, nezlob Jakoubka. Jako by to nebylo jedno, o jednom začni a je.
2: Jenže ono to právě není jedno. Jen ať si náš Jakub vybere sám.
1: Tenhle to je, o tom mi povídej.
2: Tak tenhle říkáš, no tak to se podívejme, jak to Kubíček hned poznal. Kam on to asi peláší? Víš co, my se ho zeptáme. Co? Kam ten spěch, Masoráde? Slyšel jsi, Jakoubku?
1: Ne.
2: To jsi tedy asi špatně mil uši. Babičko, mil jsi dnes Jakoubek uši?
3: I mil, dědo.
2: No pak je to ovšem záhada. Neslyšel, co tenhle pes povídal a já to slyšel docela dobře.
1: Slyším. Tebe, dědo, slyším.
2: Pak je vyhráno, Jakube. To bude nejspíš tím, že si k tomu psu nepřiložil ucho jako já. Mluví tuze tiše. Ještě ti trošku naklepu polštář a už mohu začít. Tak byla jednou jedna kočička. A byla to dozajista právě tahle z rukávu. No, tu ji máme. A byla to velká parádnice, kde jaký bál všude musela být. Kolem krku si před zrcadlem uvázala korále, po každé jiné, to se ví, uvázala si i červenou mašli, jen se podívej, že jí má, aby každý věděl, že byla na bále. Mňau! Sotva nosila na nohou obyčejné boty, měla střevíce s lesklými přeskami. Mňau! Musela je mít a musela. A jak tak byla na tom bále a měla ty korále, tancuje s kocourkem Bělovouskem. Kolem ní proklouzne myška Šetka a peláší ven do polí. Byč a pryč. A ona to byla právě ta myška, na kterou měla kočička už dávno spadeno. Nechala stát Bělovouska uprostřed sálu, však s ním ještě taneček dotančí, a honem za myškou. Byla už tma, to se ví. Báli se ani jindy neodbývají než v noci. A hvězdy tenkrát jako naschvál také nesvítily, zrovna jako tuhle, pamatuješ. A jak ta kočička peláší za tou myší, šlápla si na korále, přetrala se šnůra, na které byly navlečené, jenže ona o tom zatím nic nevěděla a utíkala pořád dál do polí za myškou Šetkou. Myška byla samozřejmě rychlejší. Nepozorovaně vklouzla do myší díry a kočka zase přišla zkrátka.
1: Jak zkrátka?
2: No zkrátka, myšku nedostala Jakoubku. A když se vrátila na bál, tančil už Bělovousek s jinou kočičkou, s touhle tady vystřídal všechny ostatní kočičky. A té naší si už ani nevšiml. No proč také, když neměla korále? A teprve teď pozorovala, že má kolem krku jenom mašly, aby ji našli, kdyby se náhodou ztratila. Přišla o tanečníka i o ty nešťastné korále. Hledala je, plakala, mňoukala, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, ale marně, mňau.
3: Ten náš děda nedá pokoj.
1: A kde je pes?
2: Hned tu bude, uvidíš. Druhý den hnal ovčánský pes ovečky do písničkového háje. Jak tak ten pejsek pobíhá sem a tam a zase naspátek kolem oveček, najde korále. A co by to bylo za pejska, který by hned všechno neočichal, aby je alespoň neolízl. A jak je tam u háje olizuje, tak mu dva korálky uvizly v krku. Možná tři, co já vím. Začal se dusit, ani štěknout nemohl. a ovečky se mu zaběhly až na hůrku vysoko v lese. Když to pasák uviděl, dal pejskovi napamětnou karabáčem, protože špatně hlídal. Ale ještě, že mu tím karabáčem dal, korále mu vyklouzly z krku, byly opravdu tři, zaštěkal ještě a ještě a všechno bylo zase v pořádku. A teď už není těžké uhádnout, kam ten pejsek totiž utíká. No, no za kočičkou přece, za kým jiným. Musí si to s ní vyřídit. A to hned. Nebýt té její parádivosti. Nebyla by nosila korále. A kdyby je byla nenosila, nebyla by je ztratila. A kdyby je nestratila, pes by je nenašel. A nebyl by dostal kašel, nezaběhly by se mu ovce a nedostal by karabáčem. To dá každému rozum, to každý ví. No a od té doby nemá pes kočku rád. A honí ji, kde může, a štěká a zlobí se. Kdyby ti snad říkal někdo něco jiného, tak tomu nevěř. Máš to tu na pyžamku napsáno černé na bílém. Dobrou noc, Jakub.

se to mrahačí. A kde kdo by mi lál? A to já odtud rahačí, povandruju dál. Dnes po nůžkách a nohožích neštěkne ani pes. Všechno je v rukou pohožích, vždyť dneska je ten ples.

0: se oženit.
1: Digi hádanka.
2: Černá duchna nebem letí, za ní druhá a pak třetí. Zablízká se prásk a rup, vysype se plno krup. Co je to?
3: Mňau, už víte.
4: Já se bojím.
1: Neboj!
4: Bojím.
1: Neboj, víš, co je duchna?
4: No to
1: duchna
4: je peřina.
1: Duchna je hodně narucaná.
4: Rád spinkám.
1: Je taková měkonká, ducatá a vypadá jako mráček.
4: Ale blejská mi.
1: Mráček!
4: No.
1: Aha. Zablízká se prásk a rup a vysype se plno kroup.
4: Budou asi kroupy k jídlu.
1: Kroupy z mráčku nejsou k jídlu.
4: To je bouřka.

Pokladnička. V dětském pokoji bylo plno hraček. Panenky, vojáci, vozíčky, houpací kůň i malé divadlo. Na prádelníku stála pokladnička, hliněné prasátko. Uprostřed zad mělo otvor, do něhož se házely peníze. Někdo ho rozšířil, aby proklouzly i stříbrňáky. Však tam už dva propadly a prasátko bylo penězi tak nacpáno, že už ani nechrastili, když se jim zatřáslo. A to je jistě nejvyšší cíl všech pokladniček. Prasátko bylo velmi spokojené a pyšně se rozhlíželo po hračkách rozházených po pokoji, neboť vědělo, že za to, co skrývá ve svém břiše, by vše skoupilo. Hračky si to mysleli také, ačkoliv o tom nemluvili, ale velmi si prasátka vážili. Ze zásuvky prádelníku vykoukla panenka. Byla už stará a spravovaná a proto velmi moudrá. Pojďme si zahrát na lidi, zvolala. Je to tak zajímavé. Vše i hned obživlo, pohybovalo se, i obrazy na stěnách se obracely, aby ukázali, že mají také druhou stranu. Byla právě půlnoc a úplněk osvětloval pokoj. Ke hře byl pozván i dětský vozík, který sice nepatřil do nejlepší společnosti, ale pracoval poctivě. Pokladničku pozvali písemně, protože stála tak vysoko, že by ústním pozváním jistě pohrdla. Ani na písemné pozvání však neodpověděla, zda přijde nebo nepřijde, jak se sluší a patří. A také nepřišla. Pokud by se měla zúčastnit, musela by ze svého příbytku, a to se jí nechtělo. Ale protože se těšila veliké vážnosti, hračky to zařídili tak, aby mohla jejich hře přihlížet. Divadélko obrátili, aby do něho viděla. Hračky chtěly nejprve zahrát divadelní hru a pak uspořádat čajový večírek, při němž by se hrála hra na lidi, které říkali cvičení rozumu. Houpací kůň mluvil o plnokrevnících a rodokmenech, dětský vozík o dopravních prostředcích. Inu, patřilo to do jejich oboru a rozuměli tomu. Hodiny tiše tikajíce probírali politické události. Vždy věděli, kolik uhodilo, ale všichni tvrdili, že jdou špatně. Rákoska se tvářila velmi povzneseně, protože měla nahoře i dole stříbrné kování. Na pohovce se protahovaly dvě podušky. Byly sice velmi hezké, ale trochu hloupé. A hra začala. Kus za mnoho nestál, ale herci hráli dobře. Obraceli se k divákům pouze pomalovanou stranou, byli na to tak zařízeni a hráli stále v popředí jeviště. Vše tiše přihlíželo. Pak někdo navrhl, aby potleskem a hřmotem dali najevo všeobecnou spokojenost. Rákoska odmítla. Tvrdila, že nepráská z lásky ke starým, ale vždy jen ke cti mladým. Třaskavá žabka prohlásila, že praská každému. Plivátko bylo spokojeno se vším a všem přitakalo. Spravovaná loutka se pohnutím rozklížila a pokladnička byla tak dojatá, že určila ve své závěti, aby s ní byli herci
až přijde čas, uloženi do jednoho hrobu. Hračky dojetím zapomněly na čajový večírek a ihned začaly s cvičením rozumu neboli hrou na lidi. Nemysleli tím nic zlého, protože si jen hráli, ale všechny v hloubi duše přemýšleli, co si asi myslí pokladnička. Ta dumala o budoucnosti, o své závěti a slavném pohřbu. A ten byl dříve, než se nadála. Jak se to stalo, nikdo neví. Bum! A spadla z prádelníku. Rozbila se na tolik střepů, že byste je nespočítali. Mezi nimi tančili a skákali osvobozené peníze. Ty nejmenší se točili v kruhu a větší se rozkutálili. Zvláště stříbrňákům se chtělo tuze do světa. Prozradím vám, že se jejich přání splnilo a že i ty menší museli za nimi. Střepy hliněného prasátka smetli a vyhodili na smetiště. Druhého dne stála na prádelníku nová pokladnička. Peníze v ní dosud nebyly, a proto ještě nechrastila, ale už to byl začátek. A proto končím.

0: Jo.
1: Digi básnička.
2: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
3: A teď ještě jednou.
2: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
3: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.
4: Peřina. Byla jednou jedna peřina. Na první pohled byla docela normální. 4 rohy a velké břicho. Jenom jednou věcí se od ostatních peřin lišila, jenomže to jste mohli poznat, až když jste si pod tu peřinu vlezli. Ten, kdo to udělal, tak za vteřinku vyskočil z postele a klepal se ještě pěkně dlouho potom zimou. Ta peřina oproti jiným normálním peřinám totiž vůbec nehřála. Naopak, když jste si pod ní lehli, měli jste pocit, že místo peřiny ležíte pod kusem ledu. Co s takovou peřinou? Peřina je na světě přece proto, aby nás od chladu ochraňovala a ne, aby naopak zimu na nás přenášela. Nebylo proto divu, že v té rodině, kde tu peřinu měli, nechtěl pod ní nikdo spát. Malý Kuba, který si pod ní jednou večer omylem vlezl, se ráno probudil skoro celý zmrzlý. Hned potom ho začalo bolet v krku, dostal rýmu, zápal plic a byl dlouho, dlouho nemocný. Ta peřina musí z domu, řekla maminka. S tou peřinou už začíná jít o život, podotkl tatínek. A bylo rozhodnuto. Peřinu vzali a protože nevěděli, kam s ní, a také možná proto, že bydleli nedaleko zoologické zahrady, odnesli ji tam. Peřinu zaměstnanci zoologické zahrady umístili do prostorné voliéry a na voliéru dali informační cedulku s nápisem Peřina obecná, studený druh. Výskyt v jiné části světa nebyl zaznamenán. Pravděpodobně pochází z doby ledové. Peřině se v zoologické zahradě moc líbilo. Za prvé jí dělalo dobře, že ji návštěvníci obdivují, a za druhé si mezi zvířátky našla hodně kamarádů. Nejraději měli peřinu tučňáci a lední medvědi. Za teplých letních nocí se o ní mohli poprat. Už je to tak, co jednomu vadí, tak druhému může naopak dělat dobře. Zvířatům, jako například ledním medvědům a tučňákům, je u nás v létě moc teplo, ale když si lehli pod ledovou peřinu, cítili se dobře. Skoro jako doma, kde mají studené moře a hodně ledu, na který jsou zvyklá. A tak peřina poskytovala s radostí svoji ledovou ochranu všem zvířátkům, která ji o to požádala. Nemusím vám jistě zdůrazňovat, že byla ráda, že je přece jenom někomu užitečná.

0: Piggy vtip.
1: Pane doktore, hurá! Už vím, že nejsem žížela.
2: Raduje se pacient v psychiatrické léčebně. Najednou se podívá z okna a znejistí.
1: A pane doktore, myslíte si, že to ví i ten kos?
0: Tak jste se tak uzdravený nebyl.

0: moji milí mrzotkové a šmakovinky. Jak jsem se zmiňovala už minule, a Piggy si to náramně pochvaloval a také přitom náramně kvičel. Řetkvičková sezóna je v plném proudu.
1: Já říkám řetkvičkám řetkvíčky a přitom se kvičet musí, že jo?
0: To máš pravdu, Piggy. A byla by škoda té záplavy řetkviček nevyužít na maximum.
1: Jakože úplně nejvíc.
0: Přesně, Piggy. Vymyslela jsem pro vás další recept z téhle křupavé pochoutky.
1: Řetkvičkové! Čumpr, cimpr, čampr!
0: Prosím.
1: Řetkvičkové! Čumpr, cimpr, čampr! Vymyslel jsem název.
0: Uděláme si řetkvičkový salát s okurkou.
1: Okurku mám rád, řetkvičky mám rád. Budu tomu říkat řetkvičkové čumpr, čimpr, čampr, protože to je slovo, které jsem vymyslel a mám ho taky rád. Jsi pro?
0: No ale je to řetkvičkový salát s okurkou.
1: No tak já ho napřed ochutnám a uvidíme, jestli k tomuto krásné nové jméno bude pasovat, jo?
0: Tak jak myslíš. Tak jdeme na to. Nachystej prosím 2 svazky řetkviček, 1 salátovou okurku, bílý jogurt, stroužek česneku a sůl.
1: Je tam i česnek? Tak to bude čumpr, cimpr, tučo, campr.
0: Piggy, radši mi zopakuj, co potřebujeme.
1: Řetkvíčky.
0: Správně. 2 svazky řetkviček. Dál.
1: 1 okurku, jogurt.
0: Jaký?
1: Bílý. Česnek a sůl, mám to tady.
0: Z nádobí nám bude stačit mísa, prkénko, nůž a lžíce. A jdeme na to.
1: Jdeme na to a bude se to jmenovat.
0: Prosím tě, omej řetkvičky i okurku a dávej mi je sem na prkénko. Já je budu krájet na plátky. Plátky okurek ještě rozpůlím. Všechno, co krájím, házím potom do připravené mísy. Tak, hop.
1: To už je všechno, láskonko.
0: Skvěle. Nám to jde, co?
1: No, protože to umíš tak dobře a rychle rozcimprcamprovat. To je to, čo.
0: Co to říká to? To, čo, Piggy. To je legrační slovo.
1: To říká Míšanda Bibi. Já to slyšel a teď to pořád říkám. To čo? No, sova Heda mi to ale už říkat zakazuje. Říkala, že to nemám říkat, ale mně se to líbí, tak to říkám. To čo? To čo? To čo? To čo?
0: No, no jo, no jo, no. Piggy, teď si ale vem nůžky a nastříhej tam ještě tuhle tu pažitku, ano?
1: To mi jde, to uvidíš, jaké to bude to, čo?
0: Je, aby to nebyl cimpr, campr.
1: No, to se neboj, bude to salátek, jedna báseň.
0: Výborně, všechno máme v míse. Teď přidáme bílý jogurt, rozetřený česnek, osolíme a pořádně zamícháme. A hned podáváme skvělý jarní recept.
1: Počkej, já to ochutnám. Určitě si ho udělejte.
0: Recept i postup najdete na, jak jsi to říkal, že se ten salátek bude jmenovat, Piggy? Recept i postup na řetkvičkový salát s okurkou najdete na www.piggy.cz v laskončině sbírce nejlepších veveřích receptů. Kde jinde?
1: Řekla jsi ten salát?

0: už jsem si vzpomněl. Och jo, to je škoda, že už je po vysílání. Takové pěkné jméno to bylo. Čumpr, cimpr, to, čo, campr, už to mám.
1: Piggy, mně připadá hodně dlouhé a nevím, jak by si ho děti zapamatovali.
0: Proč by si ho nepamatovali, když jsem si to zapamatoval já?
1: Vždyť ty jsi ho také zapomněl.
0: No, ale teď jsem si vzpomněl.
1: Tak to už nevadí, Piggy. A spíš mi řekni, jak ti to chutná.
0: Náramně, to je salátek, jedna báseň.
1: Víš, ten je jeden z mých nejoblíbenějších.
0: No, protože je tak výborně rozcimprovaný. Je to toča.

0: To není možný, tohleto, to je nějaký podvod.
1: A co?
0: No ty zvířata, že by takhle hráli.
1: Normálně hrajou.
0: Ale to je nějaký podvod.
1: Ale není.
0: Ty budou manipulovaný.
1: Ale ne, jsou to naučený.
0: Cvičený.
1: No cvičený, no naučili se to.
0: No, no to jo.
1: No.
0: No ale stejně je to opičárně.
1: Ale není to opičárně.
0: Krava. Já to nemám rád.
1: A mně se to líbí náhodou.
0: A mně ne.
1: A mně jo.

0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Už máme zbraně, hola, hola, hoj, hola, hola, hoj.

rybáři, který nikdy nic nechytil. Byl jednou jeden pán a ten chodil na ryby. Každé odpoledne, když přišel z práce, se posadil na své místečko u řeky, napíchl na háček návnadu a hodil udičku do vody. Potom trpělivě a zamyšleně hleděl na vodu, až usnul. Po práci se člověku taková věc snadno přihodí. Ale tomu pánovi se přitom zdávaly dokonce sny. A byly to hezké sny, protože se vždycky ze spánku usmíval. Snil o dalekém moři, jak po něm pluje na své lodi, a byla to podivná snová loď. Stál na ní domeček s červenou střechou, pod okénkem slunečnicová zahrádka plná jablůněk s červenými jablíčky. Ale nejhezčí bylo to, že kolem lodi vždycky plavalo plno překrásných a prapodivných ryb, jaké dosud žádný rybář na světě neviděl. Kdyby ten pán v tom snu jen trošku chtěl a vyklonil se z okénka, snadno by některou chytil třeba i do ruky. Ale on se na ně vždycky jen s úsměvem díval a ani se nepohnul. A tu se vždycky najednou probudil a vytáhl udičku z vody. Ale návnada byla pryč. A háček čistý a lesklý, jako když kočička vylíže talířek. I povzdechl si ten pán a šel pomalu domů. Ale nemyslete si. Na druhý den šel na ryby zase. Nic jej od toho nemohlo odradit. A tak, kdyby se toho pána někdo zeptal, jak dlouho už chodí na ryby, jenom by mávil rukou. Kdo by se s tím počítal? Chodil přece na ryby odjakživa. Jednou se ale tomu rybáři přihodila prapodivná věc. Seděl jako obvykle u vody a když už málem usínal, pocítil, že se mu na údičku něco chytlo. I uchopil údičku oběma rukama a vzrušeně táhl a táhl, až konečně vykoukla z vody hlava ryby. Nebyla to však obyčejná ryba, ale velryba. A ta vyplivla háček z pusy a rozesmáhla se rozpustile, jak už to takový tlouštíci dovedou. A tu se ten pán velice ulekl a chtěl honem utéct, protože vlastně poprvé v životě viděl opravdovou rybu. A ještě k tomu takovouhle pořádnou velrybajznu. Kolena se mu však podlomila strachem a tak zůstal sedět na břehu a jen klapal na prázdno pusou. Velryba se mu ještě chvíli pochechtávala a potom se ho zeptala. To si se polekal, viď? A když ten pán honem zakýval hlavou, povídá, jestli pak víš, že já jsem tvoje ryba. Ale pán kýval hlavou, že neví, ba že raději ani nechce vědět. Ale velryba povídá vážně. Opravdu, patřím celá tobě. Když jsi ještě začínal chodit na ryby, byla jsem maličká jako špendlík. Ale každý den jsem snědla tvoji návnadu a teď je ze mne velryba. Patřím tedy celá tobě. Můžeš mi poroučet. Co chceš, to ti udělám. A tu se ten pán ustrašeně zeptal, jestli by mohl honem utíkat domů. Velryba řekla, co by ne? Ale jaké pak utíkání? Napřed ti splním nějaké pořádné přání. Ale ten pán zase povídá, že on přece jen raději pro jistotu poběží domů.
A tu mu velryba řekla, aby nebyl takový strašpitel a raději se podíval. A vyplula celá návadí. Údive divoucí. Byl na ní domeček s červenou střechou a pod okénkem slunečnicová zahrádka plná jablůněk s červenými jablíčky. A velryba povídá, jenom se neupejpej a nastup, pojedem na výlet. A tu ten pán nastoupil na velrybu jako ve snách a jeli. Pán nevycházel z údivu. Splnil se mu sen. Nad nimi zářilo sluníčko, v jablůňkách zpívali ptáčci a kolem velryby plavaly ty nejpodivnější a nejkrásnější ryby, jaké žádný rybář na světě neviděl. A byly zlaté a stříbrné, duhové a měňavé, až zrak přecházel. A kdyby ten pán jen trošku chtěl a vyklonil se z okénka, jistě by některou chytil třeba jen do ruky. Ale kdo by takovou krásu chytal do rukou, když se jí do očí vejde mnohem víc? A velryba zatím plula a dělala šumivý vodotrysk a ten se snášel jako duhový deštík na slunečnicovou zahrádku a ta voněla jako ty nejvoňavější zahrady na světě. Velryba si přitom spokojeně pobroukávala písničky a kouřila z malé faječky. Je to neuvěřitelné, ale některé velryby už mají takové prapodivné záliby. Tak se ten pán vozil po moři. Usmíval se spokojeně z okénka domečku a bylo mu dobře. Před večerem, když se objevil na obloze měsíc a plno hvězd, se velryba konečně obrátila a plula naspět ke břehu. Tam zase ten pán vystoupil. Velryba se na něho usmála a on zase na ní. Už neměl strach. Ani trošku. Rozloučili se spolu a velryba odplula navždycky do moře. Pán za ní ještě dlouho zasněně mával. A věřte nebo ne, od té doby chytí ten pán sem tam i nějakou tu rybu. Vždycky si jí s úsměvem prohlédne, pohladí ji a zasněně ji zase pustí do vody. Vím, takových rybářů je málo, ale přece jen jsou i takoví.

vážně znát, tak se musím ptát. Kdo z vás by mohl mi říct, proč pak právě někdo ví, se ten cen zvláštní tak rád zdá. Na pasece pod duhou, kde nádherně se spí, kam jít jenom potichu se dá. S cylindrem a ve fraku já zvony rozezním, Johnny s myškou právě svatbu mám.

0: A teď, řekl pan Fousek, když se hluk utišil, se všichni pohodlně usaďte. Myslím, že pro nás má Paddington překvapení. Zatímco si všichni přesouvali židle k jedné stěně, Paddington zaběhl do pracovny a vrátil se s kouzelnickým vybavením. Došlo k menšímu zdržení, když stavěl stolek a tajemnou truhlu, ale brzy bylo vše připraveno. Zhasnuli všechno světla až na malou lampičku a Paddington mávnul hůlkou, aby si zjednal ticho. Dámy a pánové, začal, když nahlédl do návodu, nad následujícím trikem musíte žasnout. Ale vždyť si ještě žádný nepředvedl, mumlal pan Hněvkovský. Paddington jeho poznámku ignoroval a otočil stránku. Na toto kouzlo, oznámil, budu potřebovat vajíčko. Pro pána, lamentovala paní Ptáčková, když běžela do kuchyně, určitě se stane něco příšerného. Paddington položil vejce do prostřed kouzelnického stolu a přikryl ho kapesníkem. Několikrát zamumlal abrakadabra a pak do kapesníku uhodil hůlkou. Pan s paní Fouskovou se na sebe podívali. Oba se báli o koberec. Alá, hop! Zvolal Paddington a zvedl kapesník. K velkému překvapení všech bylo vejce pryč. Jak jinak, prohlásil pan Hněvkovský vědoucně do potlesku, stačí mít trochu obratné tlapy. Ale na medvěda je to velmi dobré, opravdu velmi dobré. A teď ho zase přičaruj. Paddington byl na sebe pyšný. Uklonil se a sáhl do tajné přihrádky ve stole. Ke svému překvapení našel něco mnohem většího než vajíčko. Vlastně to byla sklenice marmelády. Přesně ta, která mu ráno zmizela, ukázal jí obecenstvu. Potlesk byl ještě bouřlivější. Báječné, plácnul se pan Hněvkovský do kolen, nechat všechny, ať si myslí, že vytáhne vejce a přitom tam celou dobu má sklenici marmelády. Báječné. Paddington obrátil stránku. A teď, oznámil s červenalý úspěchem, mizející kouzlo. Vzal si vázu těch nejkrásnějších květin paní Fouskové a postavil ji na jídelní stůl vedle tajuplné truhly. Nebyl s tímto trikem tak docela spokojený. Neměl dost času si ho nacvičit, nevěděl přesně, jak truhla funguje a vůbec netušil, kam květiny dát, aby zmizely. Otevřel zadní dvířka truhly a vykoukl ze strany. Malý moment, oznámil a zase zmizel z dohledu. Obecenstvo sedělo mlčky. Trochu zdlouhavé kouzlo, zdá se mi, prohlásil po chvíli pan Hněvkovský. Doufám, že je v pořádku, strachovala se paní Fousková. Je tam tak potichu. No, nemohl se dostat daleko, řekl pan Hněvkovský. Zkusíme zaťukat. Vstál, přešel k truhle, hlasitě na ní zaťukal a zaposlouchal se. Slyším někoho volat, oznámil. Zní to jako Paddington, zkusím to ještě jednou. Zatřásil truhlou a zevnitř se ozvalo zabušení. Vypadá to, že se zavřel uvnitř. Pan Pelich také zaťukal na truhlu a zavolal. Jste v pořádku, pane Fousku?
1: Ne.
0: Ozval se vysoký tlumený hlásek.
1: Je tu tma a nevidím na návod.
0: Výborné kouzlo, řekl pan Hněvkovský, když se jim podařilo Paddingtonovu truhlu otevřít kapesním nožem a vzal si několik sušenek. Mizející medvěd, velmi nezvyklé, jen stále nechápu, k čemu jsou ty květiny. Paddington se na něj podezřívavě zadíval, ale pan Hněvkovský byl plně zaujat sušenkami. Na své další kouzlo budu potřebovat hodinky, oznámil Paddington. Víš to jistě? Znervozněla paní Fousková. Nestačilo by něco jiného? Paddington se poradil s návodem. Píše se tu hodinky, potvrdil. Pan Fousek si rychle stáhl rukáv přes levé zápěstí. Na neštěstí pan Hněvkovský, který měl po jídle nezvykle dobrou náladu, vstal a nabídl své. Paddington je s povděkem přijal a položil je na stůl. Tohle je skvělé kouzlo, řekl a vytáhl z krabice kladívko. Přikryl hodinky kapesníkem a několikrát do nich udeřil. Panu Hněvkovskému stuhl úsměv na rtech. Doufám, že víš, co děláš, medvěde. Paddington začal vypadat ustaraně. Když otočil stránku, udeřila ho zlověstná slova. je naprosto nezbytné, abyste pro tento trik měli hodinky dvoje. Pomalu nadzvedl roh kapesníku. Několik koleček a střepů se rozkutálelo po stole. Pan Hněvkovský zařval vsteky.
1: Asi jsem zapomněl říct abrakadabra, zapotácel se Paddington.
2: Abrakadabra, vzuřil pan Hněvkovský. Abrakadabra,
0: zvedl zbytky hodinek.
2: Tyhle hodinky jsem měl 20 let a teď se na ně podívej. Za to někdo šeredně zaplatí.
0: Pan Pelich vytáhl lupu a pečlivě si hodinky prohlédl. Nesmysl, přispěchal Paddingtonovi na pomoc. Tyhle jste si koupil za 3 libry před 30 rokem. Měl byste se stydět takhle lhát před mladým medvědem.
2: Hloupost, prskal pan Hněvkovský.
0: Stěžka dosedl na Paddingtonovu židli.
2: Hloupost, já ti...
0: Hlas se mu vytratil a na obličeji se mu objevil prazvláštní výraz.
2: Do něčeho jsem si sedl, řekl. Do něčeho mokrého a lepkavého.
1: Jemine, vylekal se Paddington, to je asi moje zmizelé vejce. Nejspíš se znovu objevilo.
0: Pan Hněvkovský zbrunátnil.
2: V životě mě nikdo takhle neurazil, rozčiloval se. Nikdy.
0: Ve dveřích se otočil a celé společnosti pohrozil prstem.
2: To je naposled, co jsem přišel komukoliv z vás na narozeninovou oslavu.
1: Karle,
0: řekla paní Fousková, když se za panem Hněvkovským zavřeli dveře.
1: Vážně by ses neměl smát.
0: Pan Fousek se vší silou snažil udržet vážnou tvář.
3: Když to nejde, vybuchl smíchy, nemůžu si pomoct.
0: Viděli jste, jak se zatvářil, když se rozkutálela všechna ta kolečka? Zeptal se pan Pelich a po tváři se mu řinuli slzy smíchu.
2: Ale stejně, řekl pan Fousek, když se smích utišil, myslím, že bys příště měl zkusit co méně nebezpečného.
1: Co třeba ten karetní trik, o kterém jste mi vyprávěl, pane Fousku? Zeptal se pan Pelich. Ten, jak roztrháte kartu a pak ji objevíte za něčím uchem.
2: Ano, to zní jako poklidné kouzlo, přidala se paní Fousková, ukaž nám ho.
1: A nechtěli byste raději další mizející kouzlo, zadoufal Paddington.
2: Určitě ne, zlatíčko, řekla paní Fousková.
1: No, dobrá, zalovil Paddington v krabici. Karetní triky jsou složité, když má jeden tlapky, ale pokusím se.
0: Nabídl balíček panu Pelichovi, který si okázale vytáhl kartu, zapamatoval si ji a vrátil ji zpět. Paddington nad kartami několikrát zamával hůlkou a jednu kartu vytáhl. Bylo to pikové eso.
2: Byla to táhle?
0: Zeptal se pana Pelicha. Pan Pelich si přeleštil brýle a podíval se.
2: No vážně, je to ona?
1: Vsadím se, že jsou všechny karty stejné, pošeptal pan Fousek manželce.
0: Napomenula ho paní Fousková, podle mě to udělal moc pěkně.
2: Teď přichází ta těžší část, řekl Paddington a kartu roztrhal. Nejsem si úplně jistý, jestli vyjde.
0: Dal kousky pod kapesník a několikrát na něj poklepal hůlkou. Ale, mnul si pan Pelich stranu hlavy,
1: jako by mi něco vyskočilo za uchem, něco studeného a tvrdého.
0: Sáhl si za ucho.
2: No to je neuvěřitelné, řekl a zvedl nablýskaný kulatý předmět. Zlatá libra? Můj narozeninový dárek pro Paddingtona, jak jen se tam mohla dostat? Je!
1: Radoval se Paddington a hrdě si minci prohlížel. To jsem nečekal. Mockrát děkuji, pane Pelichu.
2: Totiž, řekl pan Pelich,
0: obávám se, že je to jen malý dárek, pane Fousku, ale moc mě baví vaše raní rozhovory. Vždy se na ně těším a... odkašlal si a rozhlédl se. Jsem si jist, že vám všichni přejeme mnoho dalších narozenin. Když souhlasné mručení ustalo, zvedl se pan Fousek a podíval se na hodinky. A teď, řekl, je už dávno čas jít spát, obzvlášť pro tebe, Paddingtone. Tak co kdybychom teď všichni provedli mizející kouzlo?
1: Přál bych si, zamyslel se Paddington, když stál ve dveřích a mával všem na rozloučenou, přál bych si, aby mě teď viděla teta Lucie. Byla by na mě moc pyšná.
0: Měl bys jí o tom všem napsat, navrhla paní Fousková a chytla ho za tlapku. Ale až ráno.
3: dodala spěšně. Nezapomeň, že máš čisté povlečení.
4: Ano,
3: zívil Paddington.
4: Napíšu jí ráno.
3: Bojím se, že teď bych inkoustem zamazal celou postel. Mně se takové věci stávají pořád. Víš ty co, Karle? Řekla paní Fousková, když se dívali za Paddingtonem, který vypadal docela ulepeně a ještě víc než jen docela unaveně. Je pěkné mít doma medvěd.

0: a na zítřekým objednám 200 prybiňáků.
1: Piggy hádanka.
2: Byl tu míček a už není. Je tu vlna napletení.
1: Co pak to je?
2: Je, tak tohle já vím.
1: Byl tu míček a už není, je to vlna napletení. Míček!
2: Tím si hraju.
1: Kulatá vlna, kulatá vlna.
2: No, klubíčko.
1: A

0: Bleší cirkus. Pokaždé, když přijde jaro, chtěl by mít každý něco nového. A tak stromy dostanou nové zelené lístky, na louce rozkvetou nové žluté pampelišky, ale nejlíp jsou na tom čmeláci. Bráškové Čmelda a Brunda dostali od maminky dokonce nové medové hrníčky.
1: Jenže jsou moc veliké, vzdychal Čmelda. To se zase nalítáme, než je plné nazbíráme. No, aspoň budeme hodně užiteční, poučil ho Brunda.
0: Ale protože Cvrček zrovna spustil na své housličky úplně novou jarní písničku, přestal se Čmelda mračit a hrnky byly vrchovaté, než bys řekl švec.
2: To musíme oslavit, řekli si čmeláčci a začali si těmi novými hrníčky přiťukávat na zdraví.
0: Přiťukli si poprvé, přiťukli si podruhé, ale pořád to nějak nebylo ono.
2: A do třetího přiťuknutí dali všechnu svoji čmeláčí sílu. Tuk!
3: A jejich nové hrníčky se rozbily na tisíc kousů.
2: Se slepit, radil Cvrček, a že jim pomůže střepy pozbírat.

0: ne, ne, nesnídám, nesvačím, nestihnu to, nestačím, promiňte, vážení, mám veliké zpoždění.
1: Běžel kolem Brouk Kvapník. Když viděl, co se čmelákům přihodilo, na chvilku se vám zastavil a také jim našel pár střípků. I zelený koníček jich odněkud několik přinesl. Nakonec ze všech těch nalezených střepů a střípků slepili čmeláci hrnec tak veliký, že by se jim doma na poličku nevešel.
2: Je, jestli my jsme náhodou nesebrali i nějaké cizí střepy. Takový obří hrnec je dobrý takhle na propučmelouda.
1: Vzdychali Čmelda s Brumdou.
2: Maminka se na nás bude hněvat a všichni se nám vysmějí, co jsme to za nešiky.
1: A tak se Čmelda s Brumdou rozhodli, že poletí do světa a domů se vrátí teprve tenkrát, až něco pořádného a mimořádného dokážou. Letěli a letěli, až doletěli k malému domečku. A že byli unavení, posadili se na jeho malou střechu, aby si trošinku odpočinuli. Ale jen usedli, celý domeček se najednou začal třást. Zemětřesení, křičeli Čmelda s Brumdou a skutálili se z té střížky až na zem. Ze dveří domku vylezl veliký chlupatý pes.
2: A heleme se, čmeláci, medáci,
1: usmíval se na ně skrz fousy.
2: Spadli jste z nebe, nebo jsem vás vyklepal z kožichu? V kožichu jsme, prosím, ještě nikdy nebyli, jenom ve světě, řekl Brumda. A odtamtud nás vyhnalo zemětřesení. No, to mě zase vyhnali blechy, ale naštěstí jsem tady z té boudy, povídal pes. Stejně je mi malá, ani podrbat se v ní nemůžu tak, jak bych chtěl. A kde bych chtěl? Takže to naše zemětřesení zavinili nejspíš ty tvoje blechy, smáli se čmeláci.
3: No, moje blechy jsou schopné všeho, drbal se hned pes za uchem, hned na ocásku. Pijou mi krev.
1: Čmelda s Brumdou dostali nápad.
2: Jestli chceš, chlupáči, my ti od blech pomůžeme.
3: To se vrže chci, zavrčel pes chlupáč vesele
1: a tak se čmeláci vypravili za blechami do psího kožichu. A už z dálky slyšeli, jak si blechy při práci prospěvují.

0: Nazdar, blechy!
1: Pozdravili zdvořile čmeláci.
0: Štípů, zdar! Odpověděli blechy. A bleší tatínek dodal. Pěkně vás vítáme a jestli máte chuť, můžete si s námi taky štípnout. No, děti, maminko, nabídněte čmelákům svoje místečko.
2: Ne, děkujeme, ale my neštípeme, řekl čmelda. My jenom někdy trošku bručíme, vysvětlil Brunda.
0: Vy čmeláci, vy se máte, povzdychl si bleší tatínek. To my, blechy, bychom se bez štípání neuživili. I tak je to bída z nouzí štíp, štíp.
3: A chtěli byste získat slávu a bohatství? Když opustíte tenhle psí kožíšek, tak my vám prozradíme, jak to udělat, lákali blechy čmeláčkové.
1: Kdo by nechtěl být bohatý a ještě k tomu slavný? Bleší rodina si nechala od čmeláků poradit a vydělala na tom. Všichni od tatínka po nejmenší blešku přestali štípat chlupatého psa, nadobro opustili jeho kožich a začali se vám věnovat cirkusovému umění. Učili se dělat kotrmelce, chodit po provaze, skákat do výšky i do dálky a tančit moderní bleší tance. A když to všechno uměli, už je ani nenapadlo vracet se do psího kožichu. Lepší bylo vyrazit do světa za slávou. A čmelda s Brundou se konečně mohli rozloučit s chlupatým psem a letět zpátky domů. To budou všichni koukat. To je budou všichni chválit, až jim budou vyprávět, jak naučili blechy umělecky skákat. Ale hlavně na ty nešťastné rozbité hrníčky si už jistě nikdo nevzpomene.

0: To jsem zvědavá, co mi řekneš, Hugo. Tak. No. Tak co na tohle povíš? Hugo? Tak. To jsem mohla čekat, tohleto. Vašnosta je tady rozvalený jako tento nonc, jako telátko, selátko, pěkně v chlívečku, jak vidím. Hugo!
1: Co to? Kdo jak kudy? Ovšemže, zde.
0: No.
1: Co to máš na hlavě, Justino? Jejda, mane, kdo ti to udělal?
0: Sama. To jsem si udělala sama. Je to krásný nový klobouček, vycházkový. A teď ho testuji, protože chci jít odpoledne za Antonínem. A chci na něj udělat dojem.
1: Radši to sundej, nedělá mi to dobře.
0: No vidíš, takový ty jsi. Jak mi něco jen trochu sluší, už mi to nepřeješ. Žárlíš, víš? Závidíš, že mi to puší. Sluší.
1: Justino, prosím tě, já bych si nikdy...
2: Jada! Sesipu, nazdarek, zdraví vás, pigoušinoček, pigouš, šulánek, pigiráček. Co je? Je tu nějak kapánek napjato, že jo? Že byste se zase pohádali, co, že jo?
1: Piggy, Justína si myslí, že jí nepřeju, aby byla hezká.
0: Jsem rozpotřena. Rozostřena. Rozkmotřena s Hugem.
2: Jo.
0: Kvůli svému novému tento noc kloboučku. A nemluvím s ním, aby věděl.
2: Tak to jsi v průšvihu, kamaráde. Co to má na hlavě? To je Darda.
1: To je ten její klobrc.
2: Chápu, je mi to jasný. Máš pravdu. A proč si jí to říkal?
1: Tak byl jsem rozespalej.
2: Ach jo, nevadí, to se spraví, sleduj. Hej, no jo, Justino, máš pravdu. Hugo dneska není naložený, to víš, vzbudila si ho. Tak se lék a to pak jeden neví, co mluví.
0: No, takže mi to sluší.
2: Počkej. Já se na tebe podívám úplně pozorně.
0: No.
2: Justino.
0: No.
2: Ty máš nový klobouk.
0: Všiml jsi, že je to klobouk.
2: Je to na hlavě, tak je to klobouk. Ale jaký krásný klobouk.
0: Vážně se ti tento nonc líbí.
2: Ohromně.
0: Hnát, chlap, klap, totiž fakt.
2: Fakt, jsi v něm krásná, taková něžná a jako hodně...
0: No, jaká?
2: Hugo, poraď mi nějaké slovo,
1: Ale jaké slovo?
0: Něžná a no... Jaká?
2: Jaká by měla být, aby se líbila Antonínovi?
1: Copak já vím? Oduševněla.
2: Jo, to je to slovo. Oduševněla. Vyloženě oduševněla si. Jo.
0: Vážně?
2: Jo.
0: Opakuj to ještě jednou. Jaká jsem v tom klobouku? Něžná a?
2: Oduševněla.
0: Ale jdi, to není pravda, ty lichometníku jeden, jakáže to jsem?
2: Oduševněla.
0: Je to poznat, věděla jsem to, když mám ten vycházkový klobouček, je to poznat, ale stejně ty jsi lichometník. Vidíš, Hugo? Oduševněla.
1: No tak dobrá, tak asi ano. Oduševněla. Když si tě představuju, jak nafukuješ pneumatiku do dvoukoláku, tak to klidně řeknu. Oduševněla.
0: Vidíš? Přišel jsi na to.
2: Prima, takže můžeme hádat?
1: Tak.
0: Už jsme se tento noc dohádali, ne? Hugo uznal, že jsem krásná, vtipná, elegantní, výjimečná, šik a oduševněla. Takže už jsme se usmířili a hádat se nemusíme.
1: Nic takového jsem neřekl.
2: Hugo, řekl jsi oduševněla. To stačí, Justina už si to nějak vyloží.
1: No právě.
2: Takže se jde hádat.
0: Kvůli čemu?
2: Ne kvůli čemu, ale co? Jdeme hádat, co znamenají slova, eh? Jdeme louskat jazykový oříšek.
0: No jistě, jsem oduševnělá, jdeme louskat.
1: Tak, kdo máte na dnešek oříšek připravený?
2: Řada byla na Justýně.
1: Ano, ano.
0: Já dělala klobouk, na oříšky nebyl čas.
2: Jo, a mě žádný nenapadl, ach. Co ty, Hugo?
1: Já myslím, že Justýna jeden pěkný oříšek přinesla.
0: Tak to ne. Mám na klobouku jen skořápky a nedám. Jsou natřené krásnou stříbrnou barvou. Zbylo mi jí jen trochu, když jsem natírala rouru od kamen. To se louskat nedá. Nic nedostaneš, to je můj oduševnělý klobouk. To by se ti hodilo mi ho vzpříčit, vzklíčit, zničit. Nic nebude.
1: Ale ne, ty jsi řekla Pigimu jedno takové slovíčko. Vzpomeneš si jaké?
0: Oduševnělá.
1: Ne, lichometníku. Víš, co to je a kde se to slovo vzalo?
0: To jsem nikdy v životě neřekla.
2: Řekla? Řekla jsi mi, ty lichometníku jeden, ale stejně jsi lichometník. Když to slovo říkáš, tak určitě víš, co znamená. Proto se Hugo ptal, protože on to určitě neví a chce ti udělat radost, abys byla nejen oduševnělá, ale měla i oříšek navíc. Bod, že jo, Hugo, že jo?
1: No, nevím, ani radši.
2: Lichometník, no?
0: Já znám jenom lichořeřišnici. Tu znám bezvadně. Lichometníka jen používám. S tím nemám nic společného.
2: Takže nemáš ani tušeníčko, co to znamená? Lichometník? No, Justýno, máš nebo nemáš tušeníčko, co to znamená lichometník?
0: Hm? No, říká se to, když tě někdo pochválí. A tím to pro mě končí.
1: Lichometník je slovíčko, které vypadá, jako kdyby ho někdo poskládal ze dvou různých slov.
2: Licho a metník.
1: Správně, Piggy. První část slova, to licho, pochází z jakého slova?
0: Když mám jen jednu ponožku lichou, tak nemám tu druhou.
1: Ne, jiný nápad. Přemýšlejte.
2: Lichotit někomu. Lichotka, lichocení.
1: Ano, říkám někomu o něm samém něco hezkého. Lichotím mu.
2: Jo, to je to licho. A teď to metník, co to je?
1: Přemýšlejte.
0: Metník by mohl být někdo, kdo mete. Meteš, tak si metník, to se říká.
2: No to se neříká, říká se metář. Tomu, kdo mete, se říká metář. No,
1: mést je něco malinko jiného než metat. Něco po někom házet.
2: Metat? Takže lichometník je někdo, kdo metá lichotky. Ha, to je dobré. Takže lichometník je někdo, kdo má všechny rád.
1: Mohlo by to tak být, kdyby tohle slovo nesouviselo spíš se slovem licoměrník nebo ošemetník. A ve staré češtině lichota znamenalo klam, lež, úskok. A ta lichota souvisela se slovem lichý. Liché znamenalo podvodný nebo zlý. Takže když se v Čechách kdysi dávno lichotilo, dělalo se něco špatného. Když lichotili, dělali tenkrát něco špatného. Vlastně podváděli, nebyli upřímní.
2: Ale my jsme upřímní.
0: Já chci vědět jenom jedno. Jsem krásná? Nebo aspoň oduševnělá?
2: Jsi.
0: To se mi ulevilo. Jdu za Antonínem předvést se v těch nejlepších larvách. Barvách. Slíbil mi, že mě namaluje.
1: Oh.
0: A bod za oříšek si klidně nech, Hugo, i když jsem ho vymyslela já. Nazdar!
1: Ahoj.
2: Ahoj.
1: Víš, co ti řeknou, Piggy? Hmm? Že jsme lichometníci.
2: Já vím, to je moje vina. Chudák Antonín, toho ten klobouk sejme.

0: Básničku.
1: Povídala moucha mouše.
2: Já se bojím chocholouše. Skáče kolem, hop, hop, hop. My jsme jeho ptačí zob.
0: A teď ještě jednou.
1: Povídala moucha mouše.
2: Já se bojím chocholouše. Skáče kolem, hop, hop, hop. My jsme jeho ptačí zob.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam

0: co je zelené.
1: Ne, proč do mého? Kousnu si do červeného. Ne, prosím, ne, to zelené je moc hezčí. Ne, ten červený, ten zelený. Červená, zelená.
0: Tak to, pánové, pardon, dám si radši citron. Je žlutý a kyselý. Ale kyselý je tuze, když ho žvíkám v puse. Ale nikdo v něm už ne.
2: Velký podraz. Hřemění se stále přibližovalo a černé mraky rozpáral klikatý blesk. Vítr se teď stočil k horní části města a byl tak silný, že Ramsese a jeho otce popadl a nesl je pustými uličkami až před vilu profesora Kadeřábka. Ten musel při své výšce s vichrem zápolit, proto se domů dostal mnohem později než oni. Ale čím blíž byli k domovu, tím víc ponožek poletovalo vzduchem a před jeho vilou jich bylo doslova naváto. Profesor si neuměl vysvětlit, odkud se ty ponožky vzaly, ale nepochyboval o tom, že všechno souvisí se vším. Až tuhle záhadu vyřeší, bude z toho pěkná kapitolka v jeho díle. Naopak Tullamore senior měl jasno ještě dřív, než ho vítr ze své náruče před vilou vyklopil. Poznal, že ty ponožky a klukovské podkolenky a holčičí punčochové kalhoty, co poletují vzduchem, jsou jeho. Že mu patřili. Byly velmi staré. Některé dokonce ještě z časů, kdy se podkolenky klukům věčně schrnovaly a punčocháče holčičky štípaly a na kolenou jim dělali boule. Byly to vzácné exempláře z pokladu, které Padre alias Velký šéf za celý život nashromáždil a jimiž se obklopil ve svém ponožkovém impériu na půdě profesora Kadeřábka. Nahoru se mu už ani nechtělo. Ramses ho musel do schodů postrkovat. I on už tušil, co je čeká. Dveře budou vypáčené a uvnitř spoušť po zlodějích. Jenže dveře byly zamčené a žádná známka povloupání. Tullamore senior chtěl odemknout, ale tak se mu třásly ruce, že nedokázal odemknout. Tati, počkej. Ramses ho jemně odstrčil a otevřel svým klíčem. Vešli dovnitř. Všechna okna byla dokořán. Pár licháčů se válel na podlaze a ze stropního trámu visely bavlněné podvlékačky. To bylo všechno, co mu zbylo. Kromě stolu a židlí, otcovi železné postele a Ramíkovi a Tulíkovi dřevěné palandy. Teď, když byla půda prázdná, ukázalo se, jak je světlá a prostorná. Ale radoval se z toho jedině vítr, který zval dovnitř první zvědavé kapky deště.
3: Piggy vtip. Tati, kdo je to pesimista?
4: Ale to je takový člověk, který nechce podojit krávu, protože se bojí, že mléko už bez tak skyslo.
3: A kdo je to pesimista doopravdy bez mlíčka?
5: Opak optimisty.
3: Optimista je člověk, který vidí všechno v růžových brýlích, vidí, že všechno dobře dopadne. A pesimista ten, co se má pocit, že je všechno už předem prohrané a je pořád smutný a zamračený.
5: Vidí všude mráčky.
3: No a my jsme optimisti.
5: No jasně.

Jednou se ovečka odtrhla od stáda a zabloudila v lese. Potkala vlka, slovo dalo slovo a spřátelili se. Léto prožili dobře. Všude teplo, jídla všude plno, tak jaké pak hádky. Na podzim se také jakž takž poměli. Ale sotva se probudila paní zima, začalo být ouvej.

0: Vlk pobíhal po lese a jak mráz sílil, vlk se začal ohlížet po ovečtině domku. Vydal se před její chaloupku a začal škemrat.
1: Ovečko, otevři vlkovi maličko. Čenichy už mi omrzly. Dovol, abych si u tebe aspoň hlavu ohřál.
0: Ovečka pootevřela, ale vlkovi to nestačilo.
1: Ovečko, otevři vlkovi maličko. Přední tlapy mi omrzly. Nech mě trochu ohřát.
0: Ovečka otevřela trochu víc, ale ani tohle vlkovi nestačilo. Vítr fičel a vlk skučel.
1: Ovečko, otevři maličko, boky mi omrzly.
0: Ovečka otevřela a vlk se celý vecpal dovnitř a hup na pec. Sotva se vlk ohřál, dostal ukrutánský hlad.
1: Ovečko, není už čas jít spát? Polez na pec, já se kousek posunu, místa budeš mít dost.
0: Hlas měl vlk vlídný, ale oči ukrutánsky hladové.
2: Ne, vlku, nemohu jít spát. Mám ještě práci. Neumila jsem lžíce a neprosila mouku. Půjdu spát, až to dodělám.
0: Ale sotva vlk usnul, ovečka se schovala do bedničky na dříví. Vlk se v noci probudil hlady, ale ovečka nikde. Vlk proležel na peci celý další den. K večeru hlad zase zle kroutil jeho žaludkem.
1: Polez na pec, ovečko, zahřeješ se maličko.
0: Ovce ale odpověděla.
2: Počkej, vlku, ještě jsem nedala kynout těsto na chleba. Až to dodělám, vylezu na pec.
0: V noci zase hlad vlka probudil, ale ovečka nikde. A přišel třetí večer. Vlk znovu lákal ovečku, ale ta se opět vymluvila.
2: Kde pak, vlku? Na spaní je ještě brzy. Ještě jsem podlahu nezametla, pavučiny nevysmíčila.
0: Brzo ráno, než se vlk probudil, vyběhla ovečka do zimy. Šla do lesa a vyhrabala spod sněhu kuličky brusinek. Začala se v nich převalovat, až si celý kožíšek zamazala červenou šťávou. Potom vzala dlouhý prut a vrátila se k chaloupce. Zaklepala prutem na okénko a zakřičela strašným hlasem.
3: Je v téhle chaloupce vlk šedivec! Už 7 vlků jsem zakousla a tohle taky dostanu!
0: Vlk vyhlédl okénkem a jak viděl strašné huňaté zvíře, celé zamazané od krve, polekal se a upaloval z chaloupky. Ovečka si smyla brusinkovou šťávu z kožichu a začala si spokojeně žít ve své hezké, teplé chaloupce.

0: Kapitola 5. Dva různé pavilóny.
1: Moc dobře si správně nevybrala,
0: usoudila žába. Měla pravdu. Jen jsme překročili práh pavilónu, když kus omítky se lehce dotkl mé tváře, než se rozbil o stěnu. Třída byla plná prachu a v jeho mracích jsem jen matně rozeznala lopuchy a bodláky, povalující se ve smetí a brebentící jeden přes druhého. Mezi tím vším si kopřivy hrály na honěnou s ohromným řevem a všichni se hádali až hrůza. Házeli po sobě kreslicími čtvrtkami, takže to ve třídě vypadalo jako na bojišti. A pak jsem zaslechla ječivý hlásek, který v té bouři zněl jako nakřáplý zvonek.
2: Ticho, ticho, nebo zavolám hejkala!
0: Volala to paní učitelka Straková, stará krátkozraká straka. Stále opakovala:
2: ticho, ticho, nebo zavolám hejkala!
0: Ale přitom ani nezvedla hlavu. Nebylo ji skoro vidět za rozevřenou knihou, z které předčítala cvičení, a nestarala se ani dost málo o to, co se děje kolem. Najednou si lopuchy začaly vylupovat z hlav pichláče, kterým se někde říká drátenické knoflíky a jinde zase babáky, a házeli jimi po strace. Ta jen častěji opakovala své
2: ticho, ticho, nebo zavolám hejkala.
0: A jen když ji některý pichláč zasáhl, poškrábala se nohou, jako by zaháněla dotěrnou mouchu. Ale najednou se přece rozzlobila. To jeden pichláč ji trefil rovnou do oka. Vyskočila a zlostně zavolala:
2: hejkale, hejkale!
0: Ze stáje vedle třídy se přibatolil dobrácký osel. Vzal do tlamy jeden bodlák a zatřepal jím. Oči měl ještě ospalé a jeho klesající hlava prozrazovala touhu spočinout co nejdřív zase na slámě. Ale po jeho příchodu přece jen zavládl ve třídě klid. Bodláky začaly jektat zuby, lopuchy a kopřivy se strachy skrčily.
2: To je naposled, co jsem zavolala hejkala pro nic za nic,
0: hrozila straka.
2: Příště už nebude žádné smilování, na to se můžete spolehnout. Osel vás všechny sežere.
0: Hejkal zlomyslně zablískal očima. Pak pustil bodlák a zmizel ve stáji, aby tam dál podřimoval. Všichni začali hlučet. A znovu další pichláč pleskl učitelku do čela. Ta zas jen zvolala:
2: ticho, ticho, nebo zavolám hejkala.
3: Z těch darebáků nebude nikdy nic kloudného,
0: řekla mi šedozelená.
3: Nenaučíme je ani špetce zdvořilosti a musíme je posílat na zem tak, jak jsou. Ale za trest smějí růst jen někde u starých zdí nebo na smetištích. Pojďme pryč, tahle podívaná mi jde na nervy.
4: Excelence, je mi líto, že jsem si vybrala tak špatně, protože si chci odtud odnést jen nejkrásnější vzpomínku na školu květin. Ukažte mi raději sama nějaký jiný pavilon.
3: Tvá slova mě velice těší, Aničko. Zavedu tě do třídy macešek, které mají pověst nejmoudřejších květin.
0: Pavilon macešek byl jakoby skleněný. Podlaha, strop i zdi byly celé z průhledných desek, po nichž se pohybovaly barevné křídy. Ony to vlastně nebyly křídy, nýbrž dlouhé a rychle se pohybující píďalky. A macešky pozorně sledovaly čáry, které píďalky rýsovaly na průhledných deskách. Za stolem na stupínku seděl netopír s ohromnou hlavou.
3: To je jedna z nejmoudřejších osobností našeho království,
0: šeptala mi žába.
3: Na dlouhé měsíce odchází do naší zimní jeskyně a hloubá tam o životě květin. Dlouhé přemýšlení ho tak vysiluje, že se k nám vždycky vrací vyhublý až běda.
0: Netopír i jeho žačky sledovali spletité čáry, kreslené pohybem píďalek, tak pozorně, že nás vůbec nespatřili. Šedozelená nenápadně zakašlala, aby upozornila na naši přítomnost. Netopír otočil hlavu a upřel na nás své hloubavé oči. Ale potřeboval hezky dlouhou chvíli, než povstal ze svého místa. Mohlo se skoro říci, že se jen s lítostí vytrhuje z přemýšlení. Podal žábě ruku, ale otočil se ke mně a zvolal.
5: Podívejme se, holčička. Jak pak se jmenuješ?
4: Anička.
0: Odpověděla jsem a v duchu jsem se divila, proč má tak velikou hlavu. Netopír chtěl asi všechno vědět a tak se mě vyptával dál.
5: A víš, proč žiješ, Aničko?
4: To nevím. O tom se mnou ještě nikdo nemluvil.
5: Hleďme,
0: řekl a dlouho přemýšlel, než dodal.
5: A ty jsi nikdy neuvažovala o tom, proč jsi vlastně na světě?
4: Ne, nikdy.
5: To mě opravdu udivuje. I ta nejmenší maceška, kterou tady vidíš, přijde na to docela sama.
6: Ale přece jen proto, abys byla krásná.
0: Volali macešky jedna přes druhou.
6: Jedině proto, abys byla krásná.
0: Zvědavě mě obklopili, hladili mi hned oči, ruce a hned zas vlasy a říkali mi sborem.
6: Ty máš hezké oči, Aničko.
7: Je vidět, že se v nich zrcadlilo slunce.
6: Ty máš hezké ruce, Aničko.
7: Je vidět, že si hráli na slunci.
6: Ty máš hezké vlásky, Aničko.
7: Je vidět, že ti je slunce pozlatilo.
0: Byla jsem najednou tak šťastná a dojatá, že se mi oči zalily slzami. Všechny macišky začaly volat. –

0: Jak se Rumcajs podruhé potkal s obrem rabijákem. Jednou přišel k prachovskému obru rabijákovi na návštěvu bratránek. Rostlý byl spíš doširoka a dech měl, jako když fučí vítr.
1: Tak jsem tu a budeme se potěškávat.
0: Když se sejdou dva obři, vždycky se potěškávají na pozdrav. Nejdřív potěškával Prachovský a zdvihl bratránka na 12 coulů vysoko. Když to ale zkusil bratránek, nemohl Prachovského utrhnout od země.
1: Čem to vězí?
0: Povídá a zdvihá Prachovského, co má síly. A v tom se mu přesmekla šlacha a musel všeho nechat.
2: Čem by to vězelo?
0: Zarámusil Prachovský.
2: Je ve mně 9 centů zlosti na Rumcajza a od toho je ta má veliká váha.
0: A dál si stěžoval, že už nemůže nikam šlápnout, aby se neprobořil. Co tak mluvil, udělal krůček. Zem se mu pod hromtlápou stiskla a dole to zavalilo jezevce. Bratránek se dívá a pokýval kulatou hlavou.
1: Tvá váha by tě mohla zahoubit, ale kdybys dokázal schodit těch 9 centů zlosti, bylo by ti zas jako peříčku.
0: Potom se bratránek rychle rozloučil a šel. Dva obři spolu nesmějí být víc než chviličku, jinak by se spolu potloukli a mohla by se převrhnout zem. Prachovský rabiják si sedl vedle zavalené jezevčí nory a přemýšlel, kudy na Rumcajze. Myšlenky se mu přesýpaly v hlavě a byl od toho hřmot, jako když se hrne kamení. Nevymyslel nic. Rozrazil pěstí skalku a odešel hloub do skal. Za chvíli přeletěl přes cestu pěnička a hned za ní jde po pískové pěšince Manka. Byla v Jičíně prohrst floků, aby Rumcajs mohl Cipískovi spravit odraženou podrážku. Písek sotva šelestí Mance pod palečky a tak snadno zaslechla podzemní hlas.
3: Ať je to, kdo chce, ať mi pomůže.
0: Manka si klekla a zavolala proti zemi.
4: Nejdřív bych musela vědět komu.
3: Tomu jezevci, co už sotva dýchá.
0: Hekal jezevec v sešlápnuté zemi. Manka si přesypala floky z dlaně do kapsy u zástěry, ulomila si suchý skolek a ryla zemí k jezevci. Šlo to pomalu. Obr rabiják sešlápl zem málem na železo. Jak skolek skřípal, obr ve skalách to zaslechl, povytáhl se a vidí Manku. Hodil kámen na jednu stranu, aby se ta Manka podívala a z druhé strany si pro ní přišel. Popadl jí 2 prsty v pase a zdvihl tak vysoko, že tam byla s vlaštovkami.
4: Co to děláš? Hned mě zas postav na pořádnou zem.
0: Jenže obr rabiják se rozhrom smál.
1: Kam tě postavím, tam budeš. Už si nemáš co vybírat.
0: Odnesl Manku až do samého jadýrka skal, kam bylo ze všech stran daleko. Vysadil jí do skalní kapličky a obestavil 9 centy kamenů. Sám si sedl dole a liboval si, jak je mu lehoučko. To už Rumcajs s Cipískem dobu čekali na Manku v jeskyni.
4: Manka asi cestou postrácela floky a musela se pro ně vrátit do Jičína,
0: řekl Cipísek. Jenže Rumcajsovi to nebylo k uvěření.
5: Manka vždycky byla pečlivá a opatrná, povídá.
0: Zvedl se z borové židle a připnul si opasek z pistolí.
5: Já se za ní radši podívám.
0: Rumcajs šel a Cipísek zůstal sám v jeskyni. Na tom místě u skal, kde se jezevec ozval Mance, ozval se taky Rumcajsovi.
3: Když první udělal jen půl díla, ať to ten druhý dodělá.
0: Rumcajs se podívá, vidí odložený skolek a v zemi je rozhrabáno. Klekl si, ale skolkem se nezdržoval. Zaryl loupežnickým palcem do země jako železem. Zaryl po druhé a po třetí už nebylo potřeba. Zvedla se tam jezevčí hlava, otřepala si písek kolem očí a povídá.
3: Mně zašlápl do země obr rabiják. A tobě zas vzal manku. V Rumcajsovi uhodilo srdce tak silně, až se skalami rozlehla ozvěna. Tiše, zafunil jezevec. Nebo se vyzradíš. A tak si Rumcajs poklopil srdce dlaní a šel tudy, kudy byla polohamaná zem. Šel na celou nohu, jak chodívají loupežníci. Už vidí tu kapličku nahoře ve skále. Sedí tam manka, ruce má v klíně a nemůže víc. Dole pod skalou se jako pokácená hora rozvalil obr rabiják. Dýchá, až se na všechny strany rozletuje drobné kamení a vždycky za chvilku se zasměje, až to zará musí jako hrom.
2: Kdybys tak, Rumcajsi, věděl, jak jsem si ulevil od 9 centů zlosti.
5: I vždyť já to vím,
0: povídá mírně Rumcajs a vyšel na světlinu mezi skalami.
5: Ale já ti k té zlosti zas dopomůžu.
2: Rád bych věděl, jak,
0: řekl obr. A točí se, aby mohl Rumcajse uhodit do boku. Rumcajs, jako by to ani neviděl, zavolal nahoru na manku.
3: Mančinko, pověz tam nahoře něco vlaštovce a ona mi to vyřídí.
4: Vždyť můžu zavolat rovnou, křikla zhora manka. Rumcajsi, já věděla, že přijdeš.
0: A obr rabiják hodil po Rumcajsovi prvním kamenem. Rumcajs jen udělal krůček míň než vrabčí.
5: Proč to děláš?
0: Povídá obrovi.
5: Netrefil bys ani, kdyby ti jich tu stálo 9.
0: Obr hodil druhým kamenem a divně ho roztočil. Rumcajs jen nohou tak a tak a druhou k ní přirazil.
5: Nauč se to nejdřív na hruškách, povídá.
0: Obr zatím poodešel pod skálu, pod tu nejvyšší, co tam stála. Rumcajs už nečekal, schýbl se, vyrýpl palcem ze země skalku a povídá obrovi.
5: Teď zas jednou já.
0: Velikou Rumcajsí silou hodil skalku proti skále. Skále se ulomil vršek a sesypalo se to rovnou na rabiáka. Dostal z toho takové jiskření v hlavě, že to běžel uhasit v nejbližším potoce a to je dost daleko. Rumcajs se za ním ani neohlédl. Došel pod skalní kapličku, podržel si vousy pod ramenem, aby nepřekáželi, a zavolal na manku.
5: Tuhle jsou 2 mé dlaně a ty mi skoč, mančinko, rovnou do nich.
0: Manka skočila, Rumcajs jí polehoučku postavil na zem a šli domů. Jenže Rumcajs se měl ohlídnout po rabiákovi. Co Rumcajs s mankou za 900, to on pořídil za 3 kroky. Když Rumcajs s mankou došli k jeskyni, obr už tam stál. Hrom ruce měl spokojeně založené a povídá.
2: A přece jsem těch 9 centů zlosti přehodil na tebe, Rumcajsi.
5: A jak to?
0: Povídá Rumcajs. Víc už ani slovo. Jen se dívá, co mu obr připravil. Od prahu až po strop je do jeskyně zaražená skála. Vězí tam pevně jako rostlá, nikde ani štěrbinka. Manka k té skále skočila a poslechla si, co dělá v jeskynici písek.
4: Nepláče,
0: oddychla si. A to ostatní Rumcajsi? Je tvoje věc. Obr rabiják se pohodlně usadil a rozsedl studánku.
5: Na to se rád podívám.
0: Rumcajs už neměl pro obra ani myšlenku. Zahodil klobouk do křoví, schodil ze sebe kazajku z bukové kůry a dal se do skály. Jenže ona tam vězí, jako by jí slil. Rumcajs od stropu i od prahu, ale jen si marně zurážel nehty. Byl do skály ramenem a obolel si je. Obr rabiják udělal z hromhuby špuličku a liboval si.
2: To už ze mě spadlo nejmíň 7 centů zlosti.
0: Manka už spolikala půl skleničky slz. Když ale bylo nejhůř, vyhrabal se Rumcajsovi upatý jezevec.
3: Je, to jsem dálka,
0: povídá a strčil čenichem Rumcajsovi do lítka. Rumcajs o krok ustoupil a jezevec si ofoukl tlapky a jemně je položil pod skálu. Potom pracoval jako dlátky. Kam se Rumcajs nedostal silnými prsty, tam jezevec jemnými tlapkami otevřel štěrbinu.
3: A teď zas ty,
0: povídá Rumcajsovi. Rumcajs obemkl v náručí skálu z hora až dolů a odvalil ji z vchodu do jeskyně. Za skálou vyšel Cipísek. Oči měl ještě plné spaní. Povídá.
6: Jak se v jeskyni setmělo, tak jsem usnul a tak jsem spál.
0: Po jezevci už tam zbyla jen hromádka hlíny. Obr rabiják teď měl naloženo za Rumcajze, Manku a Cipíska 3x9 centů zlosti. Sotva se odtáhl do skály.

0: Figy hádanka.
1: Rád jím dříví, celý les mě živí. Nikdy, nikdy nezahálím. Říkají, že tuze pálím.
0: Už víte, co to je?

0: naučím se zpívat. Bělovous Zrzunda je velice učený. On mi vysvětlil, že ty nestvůry, které běhají po ulicích a polikají lidi, nejsou nestvůry, ale autobusy. A že je udělali lidé. To vím tedy od Zrzundy. Když jsou ty autobusy mladé, jsou také menší, těch běhá po ulicích hodně. Běhají velice rychle, protože jsou mladé a čiperné. Když dorostou, běhají pomaleji, protože jsou starší, rozvážnější. No, je to stejné jako u koček a u lidí. Na to jsem teda přišel sám. Jednoho krásného dne mi Zrzunda řekl, že se nejprve trochu prospíme a pak, až bude docela tma, půjdeme za Zelenoočkou, že tam na střeše každou noc vede zpěvácký spolek. Že by se mohl zkusit můj hlas? Bečet umím dost, teď se ukáže, jestli už také umím zpívat. Kočky, tohle byla novina. Když mě Bělobouz Zrzunda vzbudil, byla už docela tma. Taková tma, že v ní lidé nevidí docela nic, ale naše kočičí oči v ní vidí dobře všechno, co vidět potřebují. Kočky, to vám byla tma jedna radost. Jen vysoko nad námi se leskla a bíle svítila má miska na mléko. Poznal jsem ji podle toho, že jí kus chyběl. To, jak jsem jednou schodil u nás ze stolu. Byla od té doby šišatá. Zrzunda mi ale řekl, že to nahoře není moje miska, ale že je to měsíc, který zrovna dorůstá a že za několik dní doroste do kulata a na tu noc, že se připravuje veliký kočičí zpěv. Ptal jsem se Zrzundy, proč má miska na mléko nedorůstá. Ale Zrzunda se na mne podíval velice pohrdlivě a řekl, vypadáš jako opravdovský kocour, ale rozum máš ještě kotěcí. Pojďme, za komínem se už scházejí. Ještě mě poučil, že se mám chovat důstojně. Budu-li tam mít někoho známého, že k němu mám přijít a zdvořile se o něho otřít. Pěkně po srsti od čumáčku až k bokům a nic přitom nemám říkat. Zrzunda mě hned upozornil, jestli tam bude mouratý na trchouško a jestli se s ním znáš, dej si pozor, je to starý rváč, otře se o tebe tak, že tě schodí ze střechy. Řekl jsem Zrzundovi, že na trh Ouška znám jenom od vidění a vlastně velice z dálky, protože mě jednou honil po zahradě a Zrzunda řekl, tak se k němu chovej, jako bys ho neznal. Dej všechny čtyři k sobě, vypni hřbet do oblouku, ocásek pěkně nahoru, naješ hřbet a vousy a prskni. Tak pozdrav všechny, které neznáš. Řekl jsem Zrzundovi, že znám jenom Zelenoočku a že se na ní moc těším. Ale Zrzunda mě varoval, k té se ze začátku moc nepřibližuj. Ona nás bude řídit a to nezná kamaráda. A jestli tě pochválí, můžeš k ní přijít blíž. Teď ale pojďme, je nejvyšší čas. A tak jsme šli. Za tou teplou a černou věcí, která koukala ze střechy a které Zrzunda říkal komín, už jich bylo několik. Byl tam rváč na trh Ouško, který má velikou hlavu. Pozdravil jsem ho co nejvýhružněji a myslím, že jsem na něho udělal dobrý dojem. Pak tam byl střepatý Šmudla. Byl celý černý, jen tlapky, konec ocásku a čumáček měl bílý. Prskl jsem na něho velice zdvořile, ale on se přesto lekl a uskočil. Ve tmě svítil bílý kocour s dlouhou srstí, pořád se mil. Ani když jsem ho pozdravil, mi tí nenechal. Zrzunda mi potichu řekl, to je Mici Angora, veliký švihák, veliký náfuka, on hrál ve filmu. Nevěděl jsem, co to je hrát ve filmu, ale protivný mi byl. Všichni jsme zpozorněli, protože přišla Zelenoočka. Posadila se a my kolem ní začala zpívat velice táhle a velice vysoko. My jsme spustili každý po svém. Zelenoočka chvilku poslouchala a pak se ke každému z nás naklonila. Nejdříve k Zrzundovi. Zrzunda zpíval ze všech sil a Zelenoočka spokojeně přikyvovala. Pak jsem vpadl já. Zelenoočka se ke mně otočila a řekla: otřivou si níž a silněji. Zaspíval jsem tak silně, že jsem musel zavřít oči. Dobré je to, Modroočko, řekla Zelenoočka a mě bylo velice dobře. Když jsem oči zase otevřel, viděl jsem, jak střapatý šmudla dostává od Zelenoočky za uši, že zpívá falešně. Mici Angora se pořád okázale mil a teprve, když k němu Zelenoočka přišla, způsobně si sedl, zvedl hlavu, aby bylo hodně vidět jeho bělostné hrdlo a zaječel velice nepěkně. Na trchouško ho odstrčil a zaspíval mocným hlubokým hlasem. Zelenoočka z toho byla celá pryč. A pak jsme spustili všichni najednou. Bylo to velice krásné. Na světě nebylo nic než náš zpěv a tak jsme ani nevěděli, že naproti se otevírá okno. Vyletělo z něho koště a rovnou mezi nás. Mici Angora se leknutím skutálil ze střechy a my ostatní jsme se rozutekli. Jen na trh Ouško a Zelenoočka zůstali. Seděli proti sobě, čumáček proti čumáčku a zpívali velice s citem. Já se schoval se Zrzundou za plotem a styděl jsem se, že jsem se nechal od Zelenoočky zahnat a záviděl jsem na trh Ouškovi, že on u ní zůstal. Bylo mi smutno, že teď sedí se Zelenoočkou sami dva a zpívají tenounce a jemně. A bylo mi ještě víc smutno, když jsem viděl, jak na trh Ouško položil Zelenoočce na krk svou hlavu a dlouze a tiše jí zpíval do ouška. Lidé jsou nevzdělaní, nerozumějí kočičímu zpěvu. Pojďme spát, Modroočko, řekl Zrzunda. A tak jsme šli.
1: Piggy, pojď rychle sem. Mám dneska takový vypečený oříšek. Určitě se ti bude líbit.
2: Něco legračního. Takové mám nejradši. Ale ještě tu není Justýna.
1: Dneska přijde taky. Aha, tak to, abych připravil sušenky.
2: Ugo, já myslím, že i když Justýna jí, tak je chytrá pořád stejně.
1: To je sice pravda, ale když jí, tak v tu chvíli, když žvíká, nemluví. Takže je šance si něco vysvětlit, tak aby to slyšela.
2: Aha, no jo, tak já jdu pro ty sušenky. Máš je v té plechové krabici, viď?
3: Jsem zde. Ano, promiňte, jdu drobátko pozdě. Pozdě.
2: A kde se zdržel?
3: Udělala jsem Hugovi experimentální obložené chlebíčky s řeřichou.
2: Hugo je moc rád, viď, Hugo?
1: Děkuji, já mám sušenky. Mám dnes chuť asi jen na ty sušenky. Piggy si dá chlebíček moc rád. Neměl tvé cukroví, tak je na něm řada z chlebíčky.
2: Já si klidně chlebíček s řeřichou dám.
3: Posluš si, Piggy, to si pošušňáš.
1: Hodně štěstí. Bude to zážitek, Piggy, jen na vlastní nebezpečí, kamaráde. Buď opatrný. Dá se to vyplivnout do květináče, kdyby bylo nejhůř.
2: Klid, Hugíši. Na chlebíčky s řeřichou jsem expert. A tohle jsou úplně stejné chlebíčky, jaké dělá Laskonka, to poznám. Klidně si dej taky.
1: No, nevím. Posaď se, Justýno, nalij si čaj.
3: Dělám určitě lepší čaj. Určitě. Ale dnes jsem vzala jen ty chlebíčky. Jsem vlastně čajová odbornice. Vlastně to je výborný nápad. Vlastně bych mohla vydat knížku svých oblíbených bylinných čajových směsí. Na to je Laskonka krátká. Bylinky dle domácnostní kachny Justýnky. To je název. Jako jelen. Jako křemen. Jako tento noc. Dobrý název.
2: Justýno! Vezmi si chlebíček, schválně, jestli se ti povedl.
3: Jistě, jistě, už mám rtuť, chuť.
1: Yes, Justýnko, yes.
3: No, to je fantastické.
1: Dnes mám pro vás oříšek já. A vlastně, když o tom tak přemýšlím, je tak trochu z té tvojí oblasti, Justýno.
2: Konečně jste mě poslechli a začali se zajímat o domácnostní obor. Och, tak šup sem s tím, Hugo. Já si teď dám sušenku.
1: Dej si, Justýno. Takže, vzhůru klouskání. Jestli pak víte, proč se o někom říká, že se tváří jako kakabus?
2: Kakabus?
1: Kakabus.
2: Ono se o někom říká, že se tváří jako autobus. Díty.
4: Kakabus, Justýno.
2: Aha, tak to ano. Hugo, ale to není z mé domácnostní oblasti. Protestuji.
1: Dej si ještě chlebíček.
2: Dám, ale to není z mé...
1: Ale je, takže nevíš, co?
4: Já to znám. Kakabus se říká někomu, kdo se mračí jako brůčoun mračoun, kdo je škarohlík a vidí všechno černě.
2: Přesně tak, černě, to jsem věděla. Mám bod?
1: No tak Piggy má, ale jen půl bodu. Pokud tedy neví, z čeho to úsloví vzniklo.
4: To nevím.
1: Justýno?
2: Teď si vezmu sušenku.
1: Víš to, Justýno?
2: No, já si dám sušenku.
4: Takže neví, a ty povídej.
1: Kakabus je slovo...
2: Jak to, že to nevím? Co pak tohle je nějaká spravedlnost? Chceš mě přeskočit? Musíš se mě zeptat.
1: Dobře, myslel jsem, že už jsem se tě ptal. Takže, Justýno, víš, z čeho vzniklo mračí se jako kakabus?
2: Ne.
1: To jsem tušil. A proč jsem se tě tedy musel ptát?
2: Protože pořádek musí být. Opakuju vám to pořád.
4: A hlavně se musí získat čas, kdyby tě to náhodou napadlo, co?
2: No.
4: No, dobře, Justýno. Tak Hugo, jak je to s tím kakabusem?
1: Kakabus bylo slovo, které původně označovalo hrnec na vaření.
2: Hrnec na vaření? Vytouženo. Vylouženo. Totiž vyloučeno. To není možné, to bych o tom musela něco vědět.
1: Je to tak. Byl to černý hliněný hrnec. Černý byl proto, že byl celý začazený odsazí z ohniště. No a protože takový hrnec vypadá tak nějak nabručeně a nešťastně, je špinavý, černý a nevlídný, začalo se tak říkat i takovým lidem, že se tváří jako kakabus.
4: Myslím, že nám ten hrnec ani nemusíš ukazovat. Stačí se teď podívat na Justýnu.
1: No jo.
2: No dovol. Já nejsem žádný ten váš... Tento noc... Kakabus.
1: Vlastně máš docela pravdu, Piggy. Ale našel jsem ke kakabusu ještě něco zajímavého. Vzniklo z něj slovo kabonice. A to už víte, co znamená.
4: Když je třeba zakabuněná obloha, tak to znamená, že je zamračeno šedo a ošklivo. To nemám rád.
1: Kabonice vyjadřuje prostě to, když se někdo tváří nevlídně. Že, Justýno?
2: Co? Ano, jistě.
4: Prý hrnec. To se na to doma ještě podívám. Začazený kakabus. To bych o tom snad něco musela vědět, ne? Říkáš něco, Justýno?
2: Ne, ne. Jen už budu muset jít. Tak se mějte. Zase příště přijdu s nějakým oříškem domácnostním. Ale chlebíčky ty dělám dobré, že? Přesně podle receptu. To musíte uznat. Tak se mějte. Já jdu.
4: Ahoj.
1: Ahoj. Co se jí stalo? Vyletěla jak namydlená blesková dráha.
4: Je naštvaná, že jsi ji převezl v její domácnostní oblasti. Určitě to jde hledat do těch svých knih, jestli to byla pravda.
1: Piggy, ale víš, že s těmi chlebíčky jsi měl pravdu? Vypadají mnohem líp, než to její neslavné vánoční cukroví.
4: Jsou vážně moc dobré. Ochutnej. Justýny ještě nakonec bude dobrá kuchařka. Přesně podle receptu. Jsou to přesně ty samé chlebíčky, jaké dělá Laskonka.
1: Aha, to je zajímavé. Tak to znamená, že Justýna už vzdala své kuchařské experimentování a začala vařit podle Laskončiny kuchařské knihy.
4: Je, to by byla výhra.
1: Ale předpokládám, že to nikdy nepřizná. Navrhuji tedy zjemnit dosavadní bezpečnostní opatření, ale zachovávat stále jistou nenápadnou ostražitost.
2: Já vím. A Justínu chválit.
1: A chválit.
2: A chválit, já vím.
1: Ono se to jednou poddá. Netvař se jak kakabus. A tu máš, vem si chlebíček. Jsou vážně dobré.
2: Děkuju.

0: básnička.
1: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky. Ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
2: A teď ještě jednou.
1: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky, ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Ano?
1: Viděla jsi včera v zoo toho ptáka?
0: Kterého myslíš?
1: No, toho velkého, co měl dlouhé nohy a krk.
0: No, to já...
1: No, přece toho, jak vypadali, jako naše učitelka tělocviku.
0: Jo, tak to byl pštros.
1: Špros?
0: Pštros.
1: Pštros?
0: No, ano.
1: Tak proč to neřekneš rovnou? Pštros, no.
0: Ach jo.
1: A bábinko?
0: No, co je zase?
1: Co je ten pštros zač?
0: No, to je obyvatel Afriky.
1: No, nazdar.
0: Co je?
1: To je rána. Sestra mé spolužačky se prý za Afričana provdala.
0: Ale prosím, neplácej hlouposti, jak by si mohla vzít za muže ptáka.
1: Mohla.
0: Ale nemohla.
1: Mohla. Spolužačka říkala, že je to pěkný ptáček.
0: Ale to se jenom tak říká, víš? No, tenhle ten pštros je jedním z mnoha zvířat, co žijí v Africe.
1: Zvířat? Snad... Ptáků, ne?
0: No, jistě, ptáků, no. A když už jsi tak moc chytrá, tak si tě vyzkouším.
1: Ojej.
0: Vyjmenuj mi 5 zvířat, která také žijí v Africe. No?
1: No.
0: No?
1: No. I tak třeba... Slonů.
0: Hrůza. No, ale co víš o slonovi?
1: Že je velký.
0: No a?
1: A tlustý.
0: A
1: má silnou a vrásčitou kůži.
0: A proč?
1: Protože se špatně žehlí.
0: Ale jde ty brepto. Je to proto, aby se uchránil vedru, písku a tak.
1: Aha.
0: A Máničko?
1: No.
0: Nech už tě hlouposti a zajdi se podívat k sousedům.
1: Co bych tam dělala?
0: Čáp jim přinesl miminko. Chceš ho vidět?
1: Čápa jo, miminko ne. A stejně mi na té historce, že čáp nosí děti, něco nesouhlasí.
0: A co?
1: Bábinko, čápy přece v zimě odlétají na jih. A víš, kolik dětí se narodilo v zimě?
0: A proč na ten jih odlétají? Aha.
1: Protože pěšky je to daleko. Aha.
0: A jestli pak víš, Máničko, když jsi tak chytrá, komu se říká, že má ptačí rozum?
1: To nevím.
0: Tomu, kdo vede podobně hloupé řeči jako ty. Ha.

0: Vy máte ale hloupého psa, stěžuje si sousedovi nevrlý penzista. Bydlím tu už přes půl roku a ten blázen na mě pořád štěká.
1: Štěkal akorát poprvé, vysvětluje klidně soused. Teď už vás zdraví.
2: Je, já je znám, oni moc nezdraví.
3: Zubava.

postele vykládala. Vůbec s nikým se pytlík nepral. To se ví, že se třásl, ale ne strachem, nýbrž zimou. No a jak se tak třásl a kropil trávu na všechny strany, potkal náhodou dvě včely. Brr, to je tu zima, začal pytlík hned řeč. To asi budu mít rýmu. Otřásl se a stříkal kolem sebe jako kropicí vůz. Včely k němu blesku rychle přiskočily. Strejdo, půjďte nám kropit cestičky do úlu, když to tak umíte. Pojďte k nám, ohřejeme vás za to. Tak pytlík, že ano. Včely ho vzali do rukou, ale jak byl mokrý, několikrát jim vypadl na zem. No vidíte, právě v těch místech, kde to stopy ukázaly, spleštuly blátivé. Nakonec se však včelám přece jen podařilo vzít pytlíka dobře pod paždí a odletěli s ním do úlu. Jej, tam byla tma. Hned jim musela jedna včelí dělnice rozsvítit svíčku z pravého včelího vosku. Víte, u nás byste jinak neviděl. A už vlekli pytlíka po cestičkách a pytlík, jak mu pořád bylo ještě zima, se třásl a cestičky pěkně kropil. A nakonec, když už pytlík docela uschl, strčili ho včely do jedné komůrky. Tak vám, strýdo, děkujeme. Zakropení, hezky si lehněte, vyspěte se, zítra budete zdrav jako rybička. Ach, tam bylo teploučko, kolem to pořád dělalo, jak včely pracovali, tak pěkně a příjemně pořád, až z toho pytlík usnul jak andělíček. Právě se tak do růžova vyspal, když ho kdosi probudil. Vzbuď se, robátko, vzbuď se, holátko, vezmi si ode mě, papáníčko. Pytlík kouká, nic nevidí, to má jako v ranci. Jen cítil, že nějaká včela mu zhora podává medové cukrovíčko. No tak co, když podává, vzal si. Ach, to byly dobré věci, kolečka, rohlíčky, bochánky. Už nechceš papat, jen si ještě vezmi. A pytlík se cpal, až mu za ušima praskalo. Komu to tu hloupá dáváš? Tady spí přece brouk pytlík, ozval se nějaký jiný hlas. Pro pána krále, já myslela, že tu spí včelí děťátko. Jdeš ty, bambuláči, ven, co mi toho cukroví snědl? Kluk jeden nenajedená a hned sypali včely pytlíka z komůrky ven. Jak si to představuješ? Myslíš, že tu budeš jenom spát? Jdeš dělat? To by tak hrálo.

Kanárských ostrovech, svaz chovatelů kanárů uspořádal výstavu čistokrevných kanárů. Vyhrál kanár z NDR, co měl modrá očka. Kanár jásá, neví, že je první cena kočka. Pí, pí, pí, pí, mňau, mňau, pí, pí, pí, pí, han, han,

netopíří kouzlení. Simsalabum pim. Zavřete oči, proletím vám nad hlavou. Frrr. Sametovým křídlem vám pohladím tvář a jsem tu zase s vámi. Já, váš polétavý kouzelníček, netopírek, spírek, kamarád na usmívání, na hraní a na kouzlička ukrytá nejen pod kouzelným cylindrem. Máte rádi západ slunce? Ten překrásný, barevný vír, který vykouzlí magická, oranžovo-červeně zbarvená obloha? Ukážu vám, jak si takový západ slunce udělat doma a vysvětlím vám, proč obloha takhle mění barvu. Poslouchejte. Nachystejte si hladkou skleničku z čirého, průhledného skla s vodou, trošku mléka, baterku a lžíci. Máte nachystáno? Raději si před samotným pokusem na stůl rozprostřete noviny nebo igelit. Nejprve začneme tím, co je naprosto jasné. Postavte skleničku s vodou k bílé stěně a posviťte baterkou skrz vodu na stěnu. Uvidíte nijak nezměněné bílé světlo vycházející z baterky. Teď do vody přilijeme trochu mléka. Tak. A zamícháme lžící. Voda se zakalí a teď znovu posviťte baterkou skrze mléčnou vodu na stěnu. Co vidíte? Ano, ano, světlo na stěně je najednou oranžovo-červené. Stejně oranžovo-červené jako slunce a obloha při západu slunce. Jak je to možné? Mléčnou vodou totiž proniknou jen některé světelné paprsky. Oranžové a červené. Některým barvám naopak ta mléčná mlha zabrání proniknout. Stejné je to s oblohou a západem slunce. Bílé sluneční světlo prochází vzduchem, při západu však drobounké částice vzduchu propustí jen oranžové a červené paprsky. Ostatní ne. Proto slunce, mraky i obloha vypadají oranžovo-červené. Jak říkám, kouzelník se umí dobře dívat a všímá si, jaký je ten nádherně rozmanitý svět kolem něj, pozoruje, přemýšlí a pak z něj tvoří svět kouzel, čar a snů. Těším se na naše příští setkání. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele, v roji jisker zmizí přítel, který kouzlí veselé.

U jednoho kláštera, kde žijí jeptišky, byla moc veliká zahrada. Ty hodné paní v černých šatech pečovali o všechno živé a hodně na té zahradě pracovali, takže byla krásná, krásná, úžasná. Rostlo v ní spousta květin, keřů a stromů a vzadu za budovou byly taky záhonky se zeleninou, kterou jeptišky pěstovali a prodávali na trhu, nebo si na ní pochutnávali sami. V zahradě patřil i trávník plný sedmi krásek. Někdy jim přišlo líto, že si na něm nemá kdo hrát. Stalo se to v červnu, kdy všechno kvete a voní. Jeptišky při své ranní práci našli na trávníku sedět děvčátko. Strašně vyděšenou holčičku, oči plné slz a strachu. Nejdřív na ní spustili z hurta. Kde se tady vzala? Chceš nám zničit trávník? Nebo si přišla krást? Styď se! Holčička se usedavě rozplakala a schovala tvářičku do dlaní. No tak, snad nebude tak zle, ozvala se mírným tónem sestra Dulcinea. Nemusíš se nás bát, jen přestaň plakat a odpověz nám. Holčička statečně zvedla hlavu, sevřela v dlani natrhané sedmi krásky a hlesla, ty jsou pro maminku, je moc nemocná a potřebuje vitamíny. Tatínek říkal, že to je taková medicína, která roste ve všem, co je živé. V červeném a zeleném, žlutém i fialovém. Nechtěla jsem krást, ale u vás bylo tolik medicíny. A proč máte všechny černé šaty? To už pro zvědavost zapomněla na svůj strach a doširka otvírala oči. Ta je krásná a jak je milá a jak ráda má svou maminku, šeptali si jeptišky mezi sebou. Promluvila zase Dulcinea. Jak ti říkají? Jmenuju se Francesca, ale maminka mi říká Faninko, když jsem hodná, a Fan, když neposlouchám. A táta, ten vám... Francesca už zapomněla na trápení a vyprskla smíchy. Táta mi nejčastěji říká Fanny bláznivá. To jako, že jsem bláznivá holka. To třeba jednou, to jsem vám popadla na šeštěně. Tehdy byl Lulu ještě malinký. A točila jsem se s ním a točila, až jsme spadli do veliké louže. A nebo jindy jsem vylezla na strom, abych viděla, jestli pro mě už jede princ. No a pak jsem spadla a to vám byla rána. A maminka mi pak musela zašívat šaty. A maminka... Holčičce se zase objevily v očích slzy. Úžasné jeptišky úplně zapomněly na svoje denní povinnosti a jen zírali na to stvořeníčko, které nebylo určitě stvořené pro trápení a mělo v jedné chvíli na tváři žal i smích. Nevěděli si rady, co si počít s takovým objevem. Cítili však, že je to krásné. A vůbec se nezlobili pro ten zdupaný trávník. Naopak, měli pocit, že je to tak správné, protože z jakého důvodu by tady vlastně jinak byl. Nedovedli pochopit, že až doteď na to nepřišli. Nakonec ty hodné jeptišky panince dali košík zeleniny pro maminku. Dali jí tam věci zelené, červené, fialové, všechno, co si paninka vybrala, protože si myslela, že to mamince pomůže. Ty sedmi krásky, ty jí dej radši do vázičky, to je taky léčivé. A hlavně brzo zase přijď, mávali za ní a šťastná faninka běžela domů.
Od té doby si zvykla chodit do zahrady často. Maminka se už uzdravila, ale Faninka si ráda povídala s jeptiškami a ty vždycky ožily jejími příběhy. No to si neumíte představit, co se mi dneska zase stalo. Potkala jsem na ulici psa. No, ten byl určitě dvakrát tak veliký jako já. Koukal na mě takhle velikýma očima a povídá: počkej, jak můžeš vědět, co povídá pes? Zase už si vymýšlíš. Lhát se nemá. To já vlastně nevím, jestli mluvil, ale já jsem slyšela, jak říká: uděláš ještě krok a sežarujte, Francesco. Jak by takový pes mohl vědět, jak se jmenuješ? Pohoršovali se jeptišky. Psi vědí mnohem víc, než si myslíme, řekla Faninka důležitě. Náš Lulu mi o tom vyprávěl, že... Tak a už je toho dost. Dneska si bláznivá, neposlušná, Fany. Holčička se rozplakala a utekla. Škoda, že jste ji okřikli, ozvala se Dulcinea. Mohli jsme se dovědět, co ten pes vlastně říkal. Ostatní se na ní otočili s udiveným pohledem. Faninka si do zahrady nechodila jenom povídat, ale učila se i pomáhat v zahradě. Nejraději se sestrou Dulcineou pečovala o záhonky zeleniny. Nezapomněla, jak pomohli její mamince, a do dneška jim byla vděčná. Se všemi si povídala, s květánkem, kapustou, mrkvičkou, paprikami i celerem. Vypadalo to asi takhle. Tak, pane Okurka, zdá se, že už jste dost veliký, myslím, že vás utrhnu. Přál byste si asi raději salátovou úpravu než kyselou lázeň, že? Víte, pane květáku, proč si vás lidé nedávají do vázy, když tak krásně kvetete? Asi jenom nemají dost velké nádoby. Rozhodně, kdyby to záleželo na mě, tak bych vás vybrala za svatební květinu. Tedy, pokud byste samozřejmě souhlasil. Paní kapustová, tak krásně nařasená sukně a okousala vám ji housenka. Hned ji dám pryč. Já vím, pane Porchu, že se rád napijete. Jen si dopřejte. Vody je dost pro všechny. Takhle a podobně k nim mluvila a oni se snažili být co největší a nejkrásnější, aby je pak pochválila. Zahrada byla úrodná jako nikdy a jeptišky tak pomohly ještě mnoha nemocným. Pojď sem, paninko, zavolala Dulcinea. Dneska tě naučím, jak se rajčatům uštipují lístky, aby měla víc síly pro plody. Fanny přiklekla k záhonu a začala keříčky čistit. Najednou zbledla, protože ze záhonu se ozvalo: Auweis, necháš si toho štípání? Kdo to byl? To vy, pane rajče, omlouvám se, jestli vám to bylo nepříjemné, ale bylo to nutné, abyste měl víc síly. Povídali, že mu hráli. Chodíš tady kolem dokola, se všemi si povídáš, pro každého máš vlídné slovo, jenom mě pořád ignoruješ. Ignoruji? Úžasná paninka, jestli tím chcete říct, že si vás nevšímám, tak si uvědomte, že mě tu někteří potřebují víc. Vy tak silně voníte, že se k vám nepřiblíží ani muška, natož housenka. Po tyčce si ke sluníčku došpláháte sám a právě na tenhle záhon nejvíc prší. Musím pomáhat těm, co to potřebují. Rajče bylo vsteky zelené a dokonce vyplázlo na Faninku jazyk.
když byla v zahradě příště, vzpomněla si na ně a šla se na ně podívat, aby mu udělala radost. Dobrý den, pane Rajče, jak se vám dnes daří? Doufám, že jste měl příjemný den. Rajče lehce zrůžovělo potěšením, ale stále bylo bledé. Co pak, že jste pořád takové zelené a nezaralé? Vždyť jste pořád na sluníčku a dávno už byste mělo být zralé. Rajče nad tou výtkou úplně zezelenalo vsteky. Ty jsi asi nikdy nebyla v zahraničí, jinak bys věděla, že některá rajčata se schválně udržují zelená, protože usilují o dlouhověkost, chtějí být konzervovaná, podobně jako okurky. A zase ten známý vypláznutý jazyk. O tom jsem slyšela, ale taky říkali, že do takového rajčete se předtím musí špendlíkem udělat spousta dírek. A to přece musí bolet. Řeklo rajče, ale znělo to trochu nejistě, protože podobné pověsti už zaslechlo taky. Nebudu tady poslouchat řeči nějaké hloupé holky. Já jsem se prostě nenarodilo pro obyčejný kečup. A vůbec jdi si po svých. Faninka s pláčem vypravovala Dulčinej, jak zlé a vzteklé je to rajče. A taky ho ukázala. Nic si z toho nedělej. Prostě si ho nevšímej, když je takový vztekloun, jak říkáš. A si tady visí samo. Uběhly další měsíce a skoro všechna zelenina byla sklizená. Jenom to zelené rajče pořád viselo na své štopičce. Jednou strašně pršelo a Faninka nemohla najít své štěně, které se zaběhlo v zahradě. Celá mokrá se s ním nakonec skrčila u schodiště a únavou usnula. Druhý den měla velikou horečku a kašel. Jeptišky se střídali v návštěvách a Dulčina jí nosila jeden kompot za druhým, nakládanou zeleninu, džemy. Jenže tolik vitaminů, kolik holčička potřebovala, v nich nebylo. A čerstvá zelenina už taky ne. Ačkoliv vzpomněla si Dulčina a aspoň pro radost jí přinesu jedno červené rajčátko. Na záhonu našla toho starého vztekloona, jak jí ho tehdy Faninka ukázala. Bylo už trochu schlíplejší a stýskalo se mu po ostatních a po holčičce, která si s ním povídala. Tuhle její řeč od ní Dulčina a pochytila a tak to zkusila. Dobrý den, pane rajče, není vám tu už trochu chladno? No, to je dost, že to někoho napadlo. Vztaky jsem bez sebe, že se o mě nikdo nestará. Ani to děvče už sem nechodí. To se tak urazila? Dulčina mu vysvětlila, že holčička je v postýlce a moc potřebuje čerstvé vitamíny. Teď jste tu jediný, kdo jí může pomoci. Ovšem, budete-li chtít. Rajče v tu ránu zčervenalo pýchou nad svou důležitostí, ale i radostí, že Fanince pomůže. A pomohlo. Na jaře už byla zahrada zase plná holčičího štěbetání a nikdo se už nedivil jejímu vypravování o mluvících zvířátkách a věcech.

0: Piggy vtip. Co vznikne, když se dá dohromady světluška a stonožka?
1: No co?
0: Lampionový průvod.

0: to není možný, tohle to je nějaký podvod.
1: A co?
0: No ty zvířata, že by takhle hráli.
1: Normálně hrajou.
0: Ale to je nějaký podvod.
1: Ale není.
0: Ty budou manipulovaný.
1: Ale ne, jsou to naučený.
0: Cvičený.
1: No cvičený, no naučili se to.
0: No, no to jo. No. No ale stejně je to opičárno.
1: Ale není to opičárno.
0: Kravál. Já to nemám rád.
1: A mně se to líbí náhodou.
0: A mně ne.
1: A mně jo.

0: Obrácená země. Jednou si hráli kluci na indiány. Běhali po lese v čelenkách ze slepičího peří a s pokřikem sváděli spolu prudké boje s klacky a šiškami.
1: Když byli v nejlepším, začalo se stmívat. Nastala podvečerní hodina, ve které kouř z komínů píše na nebe jídelní lístek k večeři. Otvírají se okna kuchyní a hlasy maminek, jako flétny, svolávají své děti domů.
0: Ze všech koutů se zbíhají střapatí, ježatí a kudrnatí indiáni, co mají ušmudlané nosy, pusy utrmácené od povyků, mlsné a ospalé.
1: Jenom jejich náčelník, Franta Šimůnek, pihovatý jako v doleček sypaný perníkem, a jeho bratr Martin se z lesa ještě nevrátili.
0: V lese je tma jako v domě bez oken.
1: Slyšíš? Volají nás k večeři, pobízí Franta Martina.
0: Počkej, našel jsem klíč, vydechl jako ze sna Martin.
1: Tak ho zahoď a jde se domů.
0: Ale je na něm nápis.
1: Ukáž.
0: Jemes enecárbo do čílk.
1: Co to je za nesmysl? Zkus to přečíst pospátku.
0: Klíč od obrácené země.
1: Kde to může být?
0: Víš co, Franto? Půjdem tu zemi hledat.
1: Jde se!
0: Dlouho šli kluci černým lesem.
1: Nohy je bolely, ale zvědavost byla svěží a hnala je před sebou, jako by měli kolečka.
0: Po mnoha hodinách přišli na kraj lesa.
1: Mezi dvěma borovicemi stály dveře.
0: První se z údivu vzpamatoval Martin. Ukáž, třeba si dají odemknout naším klíčem.
1: Jaký div! Dveře se kolem klíče sami otočily a v tom okamžiku rostly všechny stromy v lese kořeny vzhůru.
0: Franta s Martinem udělali krok
1: a stáli také na hlavě. Kdyby tu tak byli ostatní kluci, ti by koukali, vzpomněl na svůj indiánský kmen Franta. Však se bylo čemu divit. Na loukách kvetly motýly a květinky kolem nich poletovaly. Vítr tekl až bluňkal, voda zase foukala. Velryby kroužily v oblacích. Pampelišky, poměnky a chudobičky rostly na stromech.
0: V jednom tulipánovém stromořadí potkali kluci babičku.
1: Šla proti nim po hlavě. Občas jí dělali kotrmelce, pak přes ní skákalo švihadlo. Ptala se jich, jestli by si s ní nezahráli na honěnou.
0: Řekli babičce, že by z takového honění mohla mít smrt.
1: Vyplázla na ně jazyk, vylezla si na fialkový strom a trucovala.
0: Potom se Franta s Martinem dověděli, že v obrácené zemi vypadají holčičky jako stařenky. A opravdové babičky jsou mladinké a nosí dlouhé copy s červenými mašlemi.
1: Lidé tam přicházejí na svět jako stařečkové a odcházejí jako miminka.
0: Kluci potkávali cestou mnoho lidí.
1: Všichni chodili po hlavách a přemýšleli nohama.
0: Některé lidi nosila aktovka.
1: Některé lopata, kufr, žebřík nebo váleček na těsto.
0: Lidi se nemuseli nic učit. Práce za ně všecko udělala sama.
1: Uměla číst, psát, počítat, vařit, šít i umývat nádobí.
0: Práce za lidi také jedla.
1: Ale to se klukům vůbec nelíbilo. Vzpomínali na máminu večeři, která jim doma vystydla, a měli už pořádný hlad.
0: V jedné vesnici stál na věžičce kostelíček a nedaleko pěkná hospoda. Franta s Martinem do ní vlezli.
1: Komínem.
0: protože v obrácené zemi se do domů chodilo vždycky komínem a kouř se vypouštěl dveřmi.
1: Na obráceném stole bylo prostřeno k jídlu. Sotva vzal Franta do ruky lžíci, snědla lžíce polévku a knedlíkové švestky chtěli sníst Frantu.
0: Martin poprosil hospodského aspoň o kousek chleba s máslem. Práce za hospodského namazala máslo krajícem a podala na něm talířek hladovým klukům.
1: Jenomže čím toho, kdo v obrácené zemi víc sní, tím je hubenější.
0: A tak byli kluci po obědě kost a kůže.
1: Zatoužili vrátit se domů.
0: Vzali sebou na cestu kousek chleba do kapsy. Než se nadáli, měli v kapse z chleba mouku a z mouky obilí. Kluci obilí z kapsy vysypali.
1: Jen se dotklo pole, vyrostly z něho bochníky.
0: Bochníků bylo plné pole a chtěli kluky sníst.
1: Naštěstí se tu objevili papíroví draci a přivázali kluky na papírové provázky.
0: Kluci se vznesli tak vysoko, že z té výšky zahlédli svůj rodný domek a v něm mámu, jak si pro ně utírá slzu. Sotva kluci máminu slzu uviděli, pustili se papírových provázků a bác. Spadli každý zrovna před svůj talíř s vystydlou večeří.
1: A když všecko spolikali a nikomu nic nenechali, šli spát.
0: Hádejte, o čem se jim bude zdát.
2: Jeden z prvních válečků do hracího strojku, který si babička nechala u pana hodináře udělat, byl tenhle, s písničkou Ach, synku, synku. Naše babička ji moc ráda zpívala a nikdy nám nezapomněla zopakovat, že ji měl rád i náš první prezident, prezident Masaryk.

Ježíšek se ptá, oral lisy, tatíček se ptá, oral lisy, oral se.

Když se ti zlámalo, dej ho spravit. Když se ti zlámalo, dej ho spravit. Nauč se, synečku, hospodařit. Nauč se, synečku, hospodařit. A abych nezapomněla, když se v téhle písničce zpívá ach, synku, synku, doma lisy, znamená to, synáčku, si doma? A tatíček se ptá, oral lisy? Bychom dneska řekli, tatínek se ptá, jestli si oral. Natáhnu pérko a můžeme zpívat.

0: Čku. Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. A teď ještě jednou. Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. Jestli se vám ta básnička líbila,
1: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Přijímací zkouška. Dovnitř se Hihlík dostal opět světlíkem a hlavně nepozorovaně. Nikdo z Dederonovy smečky se kolem nepotloukal. Začal systematicky prohledávat suterén. Bylo tu plno sklepních kojí a komor. Jedna měla železné dveře. Hihlík odtamtud zaslechl hlasy. Pootevřel, nahlédl škvírou dovnitř a koukal na Tullamora juniora. Seděl na hromadě různobarevných ponožek. Teď Hihlík poznal hlas Kudly Dederona.
1: Všechny tyhle ponožky jsou z nočního zátahu u jednoho Číňana, hulákal.
0: Hihlík se protáhl škvírou. Dederon stál proti dveřím. Na krku měl jeho amulet. Tak to ne! Popadla ho zlost. Zhoupl se v kolenou, že skočí po Dederonovi, ale než se stačil odrazit, přidrželi ho zezadu dva páry rukou. Někdo mu podrazil nohy a do pusy vrazil roubík. Pak ho vhodili dovnitř k Dederonovým nohám.
1: Ale, hrdina Hihlík,
0: zvolal Dederon. Když se Tullamor junior zpamatoval z překvapení, chtěl se ke svému bratranci hlásit. Hihlík mu naznačil, že se jako v životě neviděli. On to ovšem nepochopil.
2: To je můj bratránek, tichá voda a dědův mazánek,
0: oznámil Dederonovi.
1: Tak takhle ho neznám, řekl Dederon.
0: Hihlík se zbavil roubíku a horčně přemýšlel, co teď.
1: Tak, co to chceš?
0: Zavrčil Dederon.
3: Svůj amulet, odpověděl Hihlík. A k tobě do party.
1: To beru, řekl Dederon, ale nejdřív musíš složit přijímací zkoušku.
3: Jakou zkoušku?
1: Co takhle loupeš za bílýho dne?
3: Co?
0: Vytěsil se Hihlík.
1: Prostě vyrabuješ nějaký krám s ponožkama. Nemusíš toho nosit moc, jen co uneseš. Když to zvládneš do večera, udělím ti podvazkový řád. A tenhle amulet ti vrátím. Co ty na to?
3: Tak jo, odvětil Hihlík ledabile.

0: Kdo to v moři pluje tryskem? Proč se táhne s vodotryskem? Kdo je to?
1: Kdo pak ví? V moři plují...
2: rybičky!
1: Ano, a která rybička má na zádech vodotrysk?
2: Velká ryba.
1: Velká ryba, ta největší.
2: No, velryba.
1: Ano, a když se chce nadechnout, tak jí ze zad takové škvírky dírky vyrazí veliká
2: proud vody.
1: A to je ten vodotrysk, ano. Já ti naučím písničku.
2: Jo, tak jo.
1: Spíš takovou hříkánku. Plácá se přitom rukama nebo ploutvema, když je velryba. Máma mi dala korunu, aby koupil rybu, a já místo ryby koupil velrybu. Co dělá ryba? Ocasem hýbá. Proč? Protože je ryba. A takhle pořád dokola se to zpívá.
2: Yeah.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Byla zima, padal sníh a Křemílek s Vochomůrkou seděli u stolu. Chvíli si povídali, chvíli zpívali, chvíli mlčeli a nakonec Křemílek povídá.
2: Jojo, už nevíme co a zima bude dlouhá. Víš co, Vochomůrko, dojdi k slepici pro vejce. Posadíme ho na třetí židli. Vejce je šišaté a bude s ním veselo.
1: Vochomůrka vzal tedy sáňky a jel k slepici. Když k ní přijel, slepice povídá.
2: Co pak chceš, Vochomůrka? Vejce, ale veselé,
1: řekl Vochomůrka. Slepice mu dala vejce, Vochomůrka ho naložil na sáňky a jedou zpátky. Vpředu šlape Vochomůrka a táhne za popruh a vejce si podřimuje na sáňkách. Jenže je uviděl tchoř Šuperka a hned se jim přidal za paty. Měl na to vejce náramnou chuť. Dojeli rovinou až k místu,

0: až řeknu 7, tak to vejce popadnu.
1: V tom ale vrazili sáňky do pařezu a Šuperka, jak byl rozběhnutý, klopítl o pařez hned 3 tlapkami. Strčil do bochomůrky, který rychle popadl vejce, aby ho ochránil, a už se kutálejí. Křemílek zatím čekal doma v chaloupce. Pletl ze suché trávy polštář, aby se vejci měkce sedělo na židli. Dopletl polštář a podíval se oknem na stráň, a co nevidí? Vochomůrka se kutálí sněhem a za ním tchoř Šuperka. Křemílek honem skočil ke dveřím a když byla ta pravá chvíle, otevřel je a Vochomůrka vletěl rovnou do postele. Za ním vejce, které si měkce sedlo na židli s polštářem. Pak Křemílek rychle přibouchl dveře a pevně je přidržel.
0: Přece si nenarazím nos!
1: Zaprskal tchoř Šuperka, který se hnal 3., přeskočil chaloupku a běžel dál. Vejce se začalo spokojeně usmívat, a protože bylo šišaté, budou mít určitě v pařezové chaloupce veselo celou zimu.

má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

netopíří kouzlení. Simsala pum pim, teď jsem tu s vámi, já, váš polétavý kouzelníček, netopírek bez pírek, upír nebo vampírek. Kde pak jsem kamarád na hraní a usmívání, který si všímá všedností kolem nás, ze kterých se dají hravě stvořit kouzla. Určitě jste si už všimli, že docela obyčejné věci mají někdy velmi zvláštní a výjimečné vlastnosti. Třeba taková voda. Člověk po vodě chodit nedokáže. To by byl opravdický zázrak. A většina těles, tedy věcí, se ve vodě potopí. Ale některé věci po vodní hladině plavou. Jak je to možné a co všechno voda unese? Nejsou to žádná kouzla, i když to jako kouzla vypadá. Ha! Poslouchejte. Na vodní kouzlení, nekouzlení budete potřebovat hluboký talíř nebo misku naplněnou vodou, kancelářskou sponku, připínáček z nástěnky a třeba pružinku z propisky. Opatrně pokládejte předměty postupně na vodní hladinu, nejlépe pinzetou. Vidíte? Nepotápí se. Je to kouzlo? Není to kouzlo? V tomto případě je to prostý fyzikální jev. To, že se předměty nepotopí, je dáno takzvaným povrchovým napětím vody. Voda je tvořena z mnoha maličkých bobuliček. Říká se jim molekuly, částice. Ty jsou k sobě přitahovány přitažlivými silami. Jako kdyby ty bobulkovaté částice měly ručičky, za které se chytají a drží. Tak se to dá asi představit nejlépe. Vzájemná přitažlivost, to ručičkování molekul způsobí, že se povrch vody chová jako pružná blána. No, podívejte se pozorně na předměty na vodě ještě jednou. Nepřipadá vám, že se pod nimi hladina jakoby prohýbá? Není zajímavé, co všechno voda unese? Asi se ptáte, jak se pozná, který předmět hladina vody ještě udrží a jaký ne. Vodní hladina předmět neudrží ve chvíli, kdy je tíha předmětu větší než ta povrchová síla. Váhu toho předmětu ty ručičky, které se drží, už zkrátka neunesou a pustí se. V tu chvíli se

0: A potom na co se čekalo? Štička Aneška už dlouho kroužila kolem žabího trdliště a hlídala, až se z žabích vajíček proloupnou malí pulci. Kapřík Pepa neříkal tak ani tak, jenom byl zvědavý, co z toho štičího kroužení bude. A když to Pepa už nemohl vydržet, zeptal se štičky Anešky rovnou a zpříma.
1: Já na tebe koukám už dlouho, Aneško. Tak mi řekni, proč jezdíš pořád do kolečka, tady kolem toho kamení?
2: Hlídám, kdy se z vajíček proloupnou malí pulci. Až se proloupnou, dáme si nějaké na stranu a až vyrostou, budeme mít hostinu.
1: Hejda, a jak se proloupnou, Aneško?
2: Prokousne se jim tlamička a začnou polikat vodu.
1: A kam si je dáme na stranu?
2: To právě nevím. Určitě se rozutečou. Musíme jim namluvit, že je tady takový pořádek, aby se drželi pořád poblíž, co se narodili.
1: Jenomže, jak poznáš, Aneško, že to jsou právě ti naši pulci, když jich je tolik a my jich moc neuhlídáme?
2: Mělo by se to nějak vymyslet.
1: A co kdyby jsme těm našim dali jména a oni by potom připluli na zavolání?
2: To je nápad.
0: Ale v tom už se začalo s pulčími vajíčky dít všechno možné. Vajíčka pukala a z nich jenom s malinkým ocáskem výjížděli malí pulci a byli hned zvědaví na život. A bylo jich tolik, že byli jako malý mrak ve vodě.
1: Jejda, takhle se jich nedopočítáme.
3: Pravdu díš, Josef. Co kdyby teda opravdu každej dostal napřed nějaký jméno a potom bychom je už jenom kontrolovali, jestli se drží v hejnu a na místě?
2: To by šlo. Jenom nevím, jak se jmény, když nevíme, kdo je holka a kdo kluk.
4: Tak se jich zeptáme.
0: A to také udělali. Sotva plul pulec kolem, zeptal se Felix přísně.
3: Holka nebo kluk?
5: Nevím, je to jedno.
1: Pohouš.
3: Holka nebo kluk?
5: Mně je to fuk.
2: Hanička.
3: Holka nebo kluk?
1: Nevím a je mi to jedno.
6: Kuba.
3: Holka nebo kluk?
5: Mně je to fuk.
4: A Pulena.
0: A už byl pulec pryč, jenom malý ocásek se mu vzadu kmitali jako vějíčka v silném větru. Šlo to jako na drátkách.
3: Holka nebo kluk?
7: To bude těžký. My ještě nevíme, kdo bude kdo.
3: A co kolegové prvé? Ty věděli?
7: No nevěděli. Jenom se nechtěli zdržovat. Měli by méně času na život.
1: Tak víš co? Když nevíš, jestli holka nebo kluk, budeš mít jména dvě. Jedno klučičí a jedno holčičí. Až se to bude vědět s jistotou, tak se ti jedno jméno škrtne.
7: Nevím sice, k čemu to bude, ale jak myslíte?
1: No jo, ale jaká dvě jména?
6: Třeba Honzík a Mařenka.
7: To je jméno Honzík a Mařenka.
3: Nějakej chytrej mladej.
1: A co s těma, co už propluli?
2: Tak ať je Honzík Mařenka pošle zase všechny zpátky do řady a my jim taky dáme dvě jména.
3: Aby v tom nebyl zmatek, budeš jejich velitelem Honzíku Mařenko. Musíš je všechny držet pěkně pohromadě.
7: Ach jo. A proč se máme držet vlastně pohromadě?
3: My tady v rybníce držíme na pořádek. Všechno tady musí klapat. Vidíte, slečno?
2: Správně. Všechno tady musí klapat.
7: Ach jo, když teda myslíte.
0: Souhlasil podruhé nový náčelník pulců Honzík Mařenka. A šel schánět zatoulané, aby se pěkně vyrovnali do řádky, protože dostanou dvě jména. Jenomže potom nastala potíž největší. Ať přemýšleli, jak přemýšleli, jména se jim za chvíli nedostávala.
1: A co teď?
2: Možná bysme jim ani všem jména dávat nemuseli, kdyby jsme nejdřív nějaké slupli.
4: Já se do toho nechci míchat, abych později neměl nějaké mrzutosti. Ploutvičky od toho vašeho podnikání raději pryč. Ale proč si nezavoláte Sumce Horymíra, který je na světě spoustu let? Byl v hluboké tůni pod hradem Vyšehradem a určitě zná jména pro všechny půlce, co jich v Rybnice Pardoubku jenom je.
0: Starý Sumec Horymír skutečně nakonec přece jenom připlul, ale až za dráhnou chvíli.
1: Potřebujeme nějaká jména pro půlce, Horymíre. Je jich moc a my těch jmen máme nějak málo.
8: A to jste nepomysleli, který den v roce má kdo svátek? Každý den v roce má přece někdo svátek.
2: Pomysleli, ale to my zase tak přesně nevíme.
3: A svoje jména jsme jim dávat nechtěli, aby nebyl zmatek, když se o někomu mluví. Tak třeba Půlec Félix. A někdo neví, jestli se mluví o mně nebo o nějaký malý žábě.
6: No a to by stejně nestačilo. Protože malí půlci ještě nevědí, jestli jsou holka nebo kluk, tak musíme dávat jména dvě. Třeba Aneška a Silvestr. A nikdo neví, jestli se mluví o jednom půlcovi nebo o Línovi a ještě o Štice.
8: No to se musí uvážit. Mohli bychom se jmény podle českých bájí a pověstí. Nebo podle historie. Jenom, jestli si vzpomenu, tak já to vemu pěkně od začátku. Pošlete sem prvního. Tak ty se budeš jmenovat Oldřich a Božena. A ty zase Břetislav a Jitka. A dále třeba Přemysl a Libuše.
0: Rozdával starý Sumec Horymír jména jako na drátku. I na Ctirada a Šárku došlo. Také na Raduze a Mahulenu, Adama a Evu. A starý Horymír nezapomněl ani na Romea a Julii nebo Antonia a Kleopatru.
4: Tak nevím, jestli těch půlců, až vyrostou, bude pro všechny dost.
2: Moc jich teda není.
8: Jo, vy si je chcete vykrmit? To je mi divný hospodářství. Mladí a už jsou líní lovit. Chtěj si s malýma půlcema otevřít chlívek.
1: Jejda. Chtějí je na hostinu. Tedy hlavně Aneška, Lojzík a Félix. Silvestr ještě neříkal. Až povyrostou, pozveme je na hostinu a dáme jim najíst.
6: No, ne zase tak docela.
2: Ono to zase není úplně přesně tak.
4: No, pozvat na hostinu, ono je to jaksi oboustranné.
3: Nepozveme na hostinu půlce my, ale půlci pozvou nás.
8: Tak to vám nestálo za tu práci a mě taky ne. Všechny dohromady bych spolknul na jeden ráz.
0: Usoudil Sumec Horymír a pro ukázku otevřel svoji ohromnou tlamu i s fousama.
6: Potřebují pořádnou výchovu. Jsou jako hejno komárů. Jak tě živo je takhle neuhlídáš?
3: Potřebují pořádný trénink, protože jsou líní.
2: Ze všeho nejdřív se musí naučit pořádně plavat.
1: Naučíme je půlčí tancování.
2: A naučíme je pořádně jíst, aby pěkně přibývali.
8: Ale stejně vám utečou na podzim na břeh.
1: Jak nám utečou na břeh?
9: No, Horymír soudí, že až jim koncem léta narostou nejdřív zadní a potom přední nohy, až se budou víc podobat na žáby, utečou na břeh. To dá rozum.
0: Ozvalo se najednou vedle nich a zase se zastavil starý kapr Bartoloměj, co byl v Pardoubku sice už jenom na penzi, ale rád se do všeho míchal.
3: Tak dlouho čekat nebudeme.
9: tak vám je spoliká někdo jiný.
1: Proč by je někdo polikal? Bartoloměji.
9: Protože to tak vždycky chodí. Pulců se rodí hodně a žab je potom stejně málo. Někdy jich přežije hodně. A to je potom hodně žab. Ale na to musí být rok a tenhle se mi nezdá.
1: Já chci, aby letos bylo hodně žab, Bartoloměji.
4: A víš, co je to potom za rámus kolem vody a na loukách kolem, když žáby spustí každá po své?
1: Tak je naučíme zpívat pěkně ve sboru, aby to ladilo a bylo k potěšení.
9: Tak toho bych se rád dožil.
1: A ty nevíš, Bartoloměji, jak to narafičit, aby nám je nikdo nespolikal a bylo hodně žab do pěveckého sboru?
9: Tak to teda nevím. Jedině byste museli rozhlásit po celém Pardubku, že je to vzácný druh žab dovezených a že jsou jedovaté už jako pulci.
1: To je nápad.
4: To je caviku pro pár pulců.
10: Já bych jich spolikal honem co nejvíc a tak zachránil, co se dá pro sebe. Porostou, neporostou, spoliká nám je někdo nebo nespoliká. Já bych je spolikal, dokud jsou v hajnu.
11: To se ale vůbec nelíbilo Štičce a Nešce, protože už dlouho se jí nikdo na nic neptal a to s těmi pulci byl přece její nápad. A tak se přidala na Pepovu stranu, když viděla, že by na ní stejně asi moc nezbylo.
2: Bude školka? A bude vyučování.
11: A tak začali s učením. Nejdřív plavat pěkně pohromadě. A kdyby se blížil někdo z ostatních dravých, potom se na znamení rozprchnout na všechny strany. Jenomže už byli zase s rozumem v koncích. Naučit malé pulce, aby se drželi v hejnu, to zase nebylo tak těžké. Zvlášť, když na jedné straně cvakala svými ostrými zoubky Štička a Neška a na druhé se ježil svými ostny okoun Félix. Jenom je nemohli naučit, aby se rozprchli, když hrozí nebezpečí.
10: Musí dostat nějaký přikázání, jinak to nepůjde.
1: Jejda. Jaké přikázání, Félixi?
10: No třeba to tvý věčný jejda.
7: No, mně je to celkem jedno, ale kam se tady v rybníce máme schovat, když to ještě nemáme prozkoumaný?
12: To je pořád ptaní. Co pak tady není dost trávy, kamení nebo starého nádobí, co sem naházeli lidé, aby po rybní neviděl?
10: Jde se na věc, pohyb vlevo. Jejda!
1: Pořád se drží pohromadě.
12: Jsou na sebe zvyklí, v tom je ta potíž.
4: Jak na sebe můžou být zvyklí, když jsou na světě chvíli?
10: Nějak je to táhne k sobě, to je teda pravda.
2: Tak je budeme hlídat pěkně ve stádečku. A potom je tady taky ten nápad, že jsou jedovatí.
1: Jejda. To by... asi bylo nejlepší.
2: A jsou fuč. A každej zvlášť. Tak, a teď, aby jsme je zase scháněli do hloučku trpělivě.
8: A víte co? Naučte je, aby se vždycky schovali ke mně do tlamy. Tam se jim nic nestane, o to už se postarám.
1: Co když polkneš?
9: A proč by nepolknul? Já bych polknul.
10: Tak to je úplně prvně, co jim věřím, pane bývalý učiteli.
8: Už jsem jednou řekl, že je jich prosumce málo. Nepolknu.
11: A tak je také naučili. Když bylo nebezpečí, nebo když byla tma, schovali se malí pulci v obrovské tlamně sumce Horimíra a bylo tam bezpečno pro všechny.
13: Nezdá se ti, Šubr, že je letos nějak málo pulců? Chvíli se mi zdá, že jich vidím dost, ale jak se nakloním nad vodu, nevidím nic.
14: Hele, Frolík, Už to říkal porybnej šťovíček. Zajdi si na oční.
13: A to jich podle všeho mělo být letos dvakrát víc než v loni. Vždyť se to přece každý rok střídá, ne? A vždyť jich je dvakrát tolik. Vždyť má každej dvě jména. Smál se pro sebe za prostředním dubem porybný šťovíček, který tenkrát ten rybí nápad ze břehu přece slyšel.

0: potkají se dvě blechy a povídají si o životě. V tom kolem nich projde velký chlupatý pes. A jedna blecha říká:
1: Tak se měj, mě už to jede.
2: Já naštěstí žádné blechy mít nemůžu.
3: Já ti nějaký půjčím.

kocouří drápky, když honí kapky po oknech. Kočičí fousky do dírky ouský, krok a dech. Šampion Mourek šláp na cancourek a moc se lek. Číči jsou prýma, vylepšej klíma ve spolek. Švih a skok mňáu, přes potok mňáu, na sloupek hop, do míče kop, start a cíl mňáu, kos a hýl mňáu.

sláva, mňau, hurá, mňau, ať je koček plný dům. Kdo se na nás kočky mračí, ten je pěkný, tjululum. Sláva, mňau, hurá, mňau.

kočičí fousky, do dírky ouzký krok a dech. Šampion Mourek šláp na cancourek, moc se lek. Číča je prýma, vylepší klíma ve spolek. Švih a skok mňau, přes potok mňau. Na sloupek hop, do míče. Kop, start a cíl mňau, kozajíl mňau. Vyvádíme kočičiny.

0: letos na přes roky loni. Na švandu jsou šampioni. Now!
1: O smutném Sněhulákovi a dvou zajících. Byla zima a mráz až praštělo. Den ode dne přibývalo na stráni za vesnicí Sněhuláků. Malí, velcí, rovní i pokroucení. A všem zářily ve svitu zimního slunka jejich červené nosy udělané z mrkví. Jen jednomu, docela hezkému, urostlému Sněhulákovi zapomněli děti dát mezi jeho černé oči z uhlíků také mrkvovitý nosík. Sněhulák bez nosu vypadal velmi smutně a taky smutný byl. Doopravdicky smutný. Tak smutný, že si toho povšimli i dva zajíci, kteří běželi právě náhodou kolem. A to už je co říci, neboť jak známo, zajíci běhají velmi rychle a v zimě ještě o něco rychleji, aby se zahřáli. Jeden z nich se jmenoval Ušín a ten druhý Poloušín. Protože tenhle Poloušín byl přesně o polovinu menší než jeho kamarád.
2: Ušíne, zavolal. To je ale smutný Sněhulák, podívej, s tím přece musíme něco udělat.
1: I dali své ušaté hlavy dohromady a něco s tím udělali. Vzali do zaječích, tedy vlastně do svých, a hubky dubky zaběhly do své lesní skrýše. Měli v ní zásobu mrkve na celou zimu a vybrali tu nejkrásnější, nejčervenější, na konci trošku zakroucenou mrkvičku. Pak si ji dal Ušín do své zaječí papuly, ale nesnědl. Pouze stiskl jemně, ale pevně svými velikými předními zoubky a už si to metelil přímo k smutnému Sněhulákovi. To se ví, že Poloušín, který vlastně Sněhuláka objevil, pelášil za Ušínem, aby byl přitom, až dostane nos. Za chvíli však bezradně podupávali pod vysokým Sněhulákem. Žádný z nich nebyl tak velký, aby mu mohl vsunout mrkvičku do tváře. Nepodařilo se to ani Ušínovi, a to ani když si stoupil na zadní a panáčkoval. Najednou dostal Ušín nápad. Poloušín to poznal podle toho, že se tajuplně usmíval. To dělal vždycky, když dostal nápad, což nebylo zase tak často. Ušín pak svému kamarádovi vysvětlil, jak to udělají. A udělali. Poloušín vyskočil Ušínovi na ramena. Pak jako cvičený cirkusák se sehnul a pusou vyndal za druhý konec mrkev z papuly Ušínovi a zasadili přesně doprostřed Sněhulákovi smutné tváře. Sněhulák už nebyl smutný. Se zahnutou mrkvičkou vypadal vesele. Byl to nejkrásnější Sněhulák na celé stráni. Zajíci pobíhali vesele kolem něho, prohlíželi si ho zblízka i zdáli, dokud sluníčko nezapadlo a na stráni se nerozhostila tma. Jenže ouvej. Za pár dní přišlo jaro, na které se oba zajíčkové tolik těšili. Ale jejich Sněhulák najednou tál, stejně jako všichni Sněhuláci v okolí. Zmenšoval se jim před očima, den ze dne, pak z hodiny na hodinu a nakonec z minuty na minutu. A pak už jen pár posledních vteřinek a rozplynul se v loužičku, která se beze stopy vsákla mezi první výhonky trávy. Na ní teď ležela červená mrkvička s jemně zahnutým koncem. Zajíci se na sebe mlčky podívali a pak se oba najednou rozplakali. Plakali a plakali pro svého Sněhuláčka s nejkrásnějším nosíkem na stráni. Když už se Ušínovi zdálo, že pláčou moc dlouho, utřel si rázně slzy. V zápětí si je utřel také Poloušín, protože byl zvyklý vždy všechno dělat podle Ušína. Ušín se naklonil k menšímu příteli a řekl: Nepláč, za rok se nám zase narodí. A víš co, my mu ten jeho nos schováme. A tak si vzali nos domů a těšili se zase na příští zimu. Na co se taky jiného mohou zajíci na jaře těšit? No, řekněte sami.

asi občas život těžký. A kapr ho má nejtěžší. Každý má asi občas život těžký. A kapr ho má nejtěžší.

0: básnička. Josefčíci, ti jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
1: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
2: A teď ještě jednou a pomalu.
0: Josefčíci, ti jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
1: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
1: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

svítil z posledního. Bílá Amálka seděla na pařízku a hrála v dlaních poslední kvítek, co měl ještě rozkvést. V tom se přes pasek uhrnou dva dětkové v kožíškách a nesou pytel. Neudělají kloudný krok, pořád se pošťuchují a převalují pytel jeden druhému na záda. Vešlo by se do toho pytle snad půl nebe, ale zavázaný je hala bala tkaničkou. Když děti došli k Amálce, ten první povídá. Můžeme si tu udělat zkoušku? Vždyť ani nevím, kdo jste, řekla Amálka. A to se dovíš, povídá druhý dědek a zamával na sluníčko. Můžeme si udělat zkoušku? Sluníčko se podívalo dolů z nebeské pavlače a zavrtělo hlavou. Tak tedy ještě ne. Pokrčil rameny druhý dědek. Ale co s pytlem? Amálko, můžeme si tu někde nechat pytel? Povídá první. My si pro něj za časek přijdeme. Postavte ho třeba tamhle ke třem šípkům, ukázala Amálka. Dětci tam pytel odnesli, smekli čepici a strkali se někam dál. Amálka obešla pytel. Studilo od něho, až kolem lehala jinovatka. A jak byl nepořádně zavázaný, odletovala z něho bílá peříčka. Děti jistě vědí, proč je to právě tak, myslí si Amálka. Nechala pytel ležet u tří šípkům a šla zahřívat poslední kvítek, co měl ještě rozkvést. Netrvalo to ani chvílku a k pytli se přihnal hospodský půlsklenka z dola ze vsi. Hledal na pasece pozdní listce. Vidí tu jinovatku kolem a povídá. Mít ten pytel, nemusel bych kupovat led, postavil bych pytel do sklepa a bylo by tam pořád jako v lednici. Nikde nikdo, jen stehlík se dívá z bodláku. Půl sklenka si naložil pytel na záda a rovnou s ním pryč. Za chvíli se druhou stranou přihrnuli ti dva strkaví dětci. Sluníčko na ně hrozí z nebeské pavlače. Dětci fujaváci, kde jste byli? Vždyť už je nejvyšší čas. Oni to opravdu byli fujaváci a ten pytel to byl fujavácký pytel. No, vždyť není zmeškáno, brebentí fujaváci. Za chvíli všecko bude, jak má být. Jenže, když se dostrkali ke třem šípkům, pytel nikde. Na nebi šlehá sluníčko zlostí. Moc špatně jste ten pytel opatrovali, dětci fujaváci. Ona totiž v něm byla celá letošní úroda sněhu. Z lesa vyšla bílá Amálka a oba dětci hned na ní. Kam se ztratil ten pytel sněhu? Amálka zbledla od starosti. Hledali pytel od mlází k mlází, až se ozval stehlík z bodláku. Odnesl ho půl sklenka z hospody. Holala, řekli děti fujaváci a vydali se s Amálkou za pytlem do vsi. Hospodu dlouho nehledali. Byla zakovaná do ledu od prahu až po komín. To ten fujavácký pytel. Půl sklenka obchází kolem zamrzlé hospody a žaluje rampouchovým hlasem. To jsem si dal. Tak už sebou hněte, děti fujaváci, řekla Amálka. Vytáhněte pytel ze sklepa a rozvažte ho. Padne sníh a bude dobře. Jenže toho se děti fujaváci pořádně vylekali. Když on je ten pytel navstekaný. Tak musím sama, řekla bílá Amálka. Zabalila si ruce do závoje jako do rukávníku a poručila pytli, aby vylezl ze sklepa. Tak zatáhla za tkaničku.
Už se to hrne a sype. Sníh a sníh. Amálko, zmrzneš, křikli dětci fujaváci. Víla Amálka se jen usmála. To já dřív odejdu tam, kam Vílí chodí přespávat sníh. A tančila kroky a krůčky a tančila a už tam

0: Figy hádanka.
1: Spartou sídlí v hustém lese. Kdo ho slyší, hned se třese.
2: Krade, lže a loupí, protože je hloupý.
1: Bambitka, zlato, přijdete na to.
2: V žaláři banda skončila sranda.
3: Kdo pak ví, odpoví.
0: V žaláři banda...
2: Co je žalář?
0: Žalář je vězení. Vězení pro různé loupežníky.
2: A lotry. Takže je to loupež.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Tak, a teď máme z Oráno i zase to. A co přijde nyní?
2: No přece sklizeň.
1: A kdy?
2: V létě.
3: A kdy začíná léto?
2: Říká se, že na svatého Jána otvírá se k létu brána.
3: Léto, to je vlastně na zeleno natřená zima.
4: Léto, milé léto, co s nám přineslo? Mnoho dobrého, kvítí pěkného, modrého, bílého i červeného.
2: Je léto, je krásně, šup z postýlek a do práce.
3: Co je to za nápad? Máme přece prázdniny.
2: Vy? Ano. Ale na lidi z vesnice čekala spousta práce.

0: meč v dolky pro holky a koláč pro sekáče.
1: To se vám řekne, ale když začne skřivánek povrzávat, nechce se z postele ráno vstávat. Zavrzá po nejprv, probudím se. Zavrzá po druhý, obrátím se. Zavrzá po třetí, den bílý. Tentokrát musím vstát, lidi milí.

0: Jo, takový koně, to je, panečku, něco.
1: Já mám koně, hraní koně, to jsou koně mý. Já mám koně,

myšáčata. Hlásí se vám vaše internetová kámoška, bleskově rychlá myška Bibi. Dneska si hrál Piggy s Vojtou na Robinsona. Jo. Hugo si totiž čet knížku Robinson Crusoe a Piggy si na toho Robinsona začal hrát a tak se k němu Hugo pak přidal. Robinson to byl takovej statečný námořník, který se jedinej zachránil z lodě, která ztroskotala na pustém ostrově a sám se tam o sebe musel na dlouhou dobu postarat. A taky na ten ostrov občas zajížděli kanibalové. A ty byli fakt nebezpeční. Tak na tohle si Piggy s Hugem hráli. Stavěli si jakože na pustém ostrově dům, aby přežili bouře a liáky. Udělali si ho teda za kanapem. Ale pro ně to v tu chvíli byla fakt Robinsonova chýše. A pak chtěli taky kolem toho domu jako vysázet plot, který by je chránil před lidojedama. A Hugo trval na tom, že ten plot musí mít s opuncií, že Robinson měl taky opunciovej plot a bez opuncií, že se nedá pokračovat. Trochu se přitom kvůli těm opuncím pohádali a já nevím, jak to dopadlo, protože jak jsem nevěděla, co je to ta opuncie, tak jsem je tam nechala a teď tady sedím a hledám opuncii na internetu. Už to asi mám, jo. Opuncie či nopál je rostlina z čeledi kaktusovitých. Jo tak, no, to jsme si pomohli. Opuncie, nopál, čeleď. No, ale jedno je jasný. Hugo chtěl vysadit na obranu proti ostrovním lidojedům kolem domku kaktusy. No tak to konečně chápu. Ale to má asi smůlu. Tady kaktusy úplně snadno nerostou. A za kanapem. Ale o té opunci jsem našla docela zajímavé věci. Začaly se záměrně pěstovat už asi před 9000 lety v suchých a vyprahlých oblastech Mexika a ve Střední Americe. Jsou velký až 4 metry. Tyjo. Od začátku patřily opuncie do jídelníčku indiánů a proto se opuncii taky jinak říká indiánské fíky. Indiáni říkali opuncím nopaly. Aha, nopal. A jsme doma. No ale zpátky k jezení opuncie.

Přidává se třeba do džemů nebo cukrovinek, dokonce se i pije. V džusech a tak. A vyrábí se z ní i sladidlo, ze semen se lisuje olej a když opunci zbavíte trnů, může sloužit jako krmivo pro dobytek. A když se rozemele, dá se z ní upéct chleba. Ze stonků opuncie se dá vyrobit papír, dřevnatej stonek zase dobře hoří. No teda, ta opuncie se dá zpracovat snad úplně celá, nebo co? Musím se zeptat Laskonky, jestli by neuměla udělat nějakou opunciovou mňamku, abych věděla, jak to chutná. Když opuncii jedl Robinson, no tak já můžu taky ne. A podle toho, co tu píšou, to chutná trochu jako hruška. No, to jsem teda fakt zvědavá. Jo a teď něco trochu nechutného. Doufám, že to unesete. Díky opuncím se totiž získává červený barvivo, který se jmenuje karmín a přidává se do rtěnek a líčidel. Jenže karmín se získává usušením a rozdrcením hmyzu, který právě na opuncích žije a jmenuje se červec nopálový. Seškrábnou je prej z rostlin nožem a pak z nich zvláštním postupem získávají to barvivo. Tyjo, to je teda něco, to zírám. A ještě tady píšou, že z opuncí se vysazujou ochranný živý ploty. Takže když si ten Robinson kolem svýho příbytku vysázel opuncie, měl postaráno i o hodně dalších užitečných věcí, jak na to tak koukám. Teda, že by zrovna potřeboval tu rtěnku, to asi ne, na pustým ostrově, no, že jo. Ale jinak to barvivo, ten karmín, to je teda moc zajímavý. Jestli pak tohle ví zajíc Antonín? Ten je přes ty barvy. Co ho musím zeptat, no? To zíráte, co? Opuncie. Vyhledejte si na netu, jak vypadá, ať můžete machrovat. A já to frčím zařídit s Laskonkou a vy mi napište, jestli jste někdy už opuncie ochutnali a jestli vám šmakovali a hlavně mi napište, co vás zajímá, na co se mám mrknout a co mám pro vás zjistit příště. Protože kdo se hodně ptá, ten pak hodně ví. No to je jasný, ne? Mějte se, písklata!

0: ostrov pro 6000 budíků. Představte si malého modrého budíka, který ještě nikdy nebudil a nemůže se dočkat. Nemyslí na nic jiného než na zvonění, má toho plnou hlavu a ptá se kde koho, jaké to je. Konečně si ho koupí jeden pán a natáhne ho přesně na 6 hodin. To si můžete myslet, budík nespí celou noc, je jako uvěvení, počítá minuty a představuje si tu nádheru, až spustí. Musím budit přesně, říká si a těší ho, že uvažuje jako dospělý budík. A už je 5 hodin, už je tady za 5 minut 6. Ještě chvilku, budík řekne teď, odkašle si a zvoní. A zvoní jako 15 budíků, zvoní jako golfský proud, 4 plachetnice, 9 skřivánků a 1/4 kila mraženého ovoce dohromady a je to opravdu nádhera, protože má mladý hlas, odvahu a nadšené srdce. A co byste tomu řekli, najednou dostane pohlavek větší než mísa na salát. Je z toho celý pryč. Má po radosti. A jak by ne? Pohlavek je pohlavek. Koho by to těšilo? Celý den o tom přemýšlí a obrací to v hlavě. Nakonec si řekne, nejspíš jsem nebudil tak docela přesně. Lidé si na přesnost potrpí a umíní si, že bude přesnější. A vážně. V noci je celý nervózní, ráno úzkostí ani nedýchá a budí tak přesně, že přesně to už není vůbec myslitelné. A co byste tomu řekli, dostane pohlavek jak houpací křeslo. Co to má jenom znamenat, myslí si budík. Je z toho celý nesvůj, ale začíná ho to zajímat a nelze se mu divit. Chce mít v té věci jasno, hrozně rád budí. Dal by se to nevím co, ale pohlavky mu to kazí a tak uvažuje a říká si. S přesností to nesmím přehánět. Pán si chce pospat, co je na tom špatného, má na to právo. Budu budit 15 minut později. A ráno budí 6:45. Ale co byste tomu řekli, dostane pohlavek jako stánek se zeleninou. Aha, říká si budík, když budím přesně, dostanu pohlavek. Když budím později, dostanu pohlavek. Budu budím o něco dřív. Ten pán je raný ptáče. Nevyznám se v lidech. A ráno zvoní 6:45. Ale co byste tomu řekli, dostane pohlavek jako sousoší 2 badatelů. To už se budíka zmocňuje zoufalství, jemu dopláče a ze zvonění má strach. A protože se ho zmocňuje zoufalství, připadne lehce na zoufalou myšlenku a rozhodne se nezvonit vůbec. A opravdu, ráno ani nepípne, mlčí a čeká a podívejme se, nic se neděje, je klid. A budík cítí, že mu spadl kámen ze srdce a myslí si, konečně jsem na to přišel a mne si spokojeně ručičky, ale v 8:30 dostane z ničeho nic pohlavek jako ledoborec se 3 komíny. No to víte, že toho má tak akorát. Sebere se a jde po špičkách ven, jde se zkrátka podívat, je-li ještě někde na světě takhle nešťastný budík, který rád budí, který toho má plnou hlavu a je byt, ať zvoní nebo ne. A vidíte, má štěstí. Potká budíka, který vypadá jako on sám, Má ciferník, ručičky, jenomže je celý červený. Tak co? Jak se ti budí? Ptá se náš budík, který je celý modrý. Ale, řekne červený budík, když budím přesně, dostanu pohlavek, když budím později, dostanu pohlavek, když budím dřív, dostanu pohlavek, a když nebudím vůbec, dostanu pohlavek, jako ledoborec se třemi komíny. Jak se zdá, řekne modrý budík, jsme na tom všichni stejně. Svoláme budíky a poradíme se. A svolej všechny budíky na noc do parku. A už je tady noc, na nebi svítí hvězdy, v parku je ciferník na ciferníku, 6000 budíků čeká, co bude, a tikání je slyšet až na náměstí. Když se budíky sejdou, řekne modrý budík, přestaňte tikat, ať slyšíte, co řeknou. A budíky přestanou tikat, poslouchají, co řekne modrý budík, a modrý budík řekne, budíci, rádi budíme, co je na tom špatného, jsme přece budíci, nenecháme se pohlavkovat pro nic za nic. Tak jest, volej budíci, máme toho plná ozubená kulička. Budíci, řekne modrý budík, máme krásné povolání, kdo jednou zvonil, ví, že na světě není nic krásnějšího, ale ty pohlavky to kazí. Navrhuji odejít někam, kde budeme budit bez pohlavků.
1: Jdeme, jdeme, volají budíci, jak je pak řeči.
0: A dají se do tikání a jdou, až dojdou k modrému moři, sednou na loď a plují, až doplují k ostrovu, který je právě tak pro 6000 budíků. Budíci, řekne modrý budík. Toto je naše zaslíbená země. Tady můžeme budit od rána do večera a nikoho nevzbudíme. A budíci jsou dojati, volají sláva, dají se do zvonění a zvoní bez přestání, zvoní, jak se komu zachce, takže je tu náhle uprostřed modrého moře malý stříbrně zvonící ostrov a je to nádherné, co vám mám povídat. Je tu jako mnoho golfských proudů, hejna skřivánků a plachetnic, plno mraženého ovoce dohromady.

0: mraveništi.
1: Ach jo.
0: Ale co pak to, co pak to? To mě vítáte s pláčem?
2: Ach, Ferdo, ty se vracíš do pěkného.
3: Takové neštěstí.
1: Ach jo.
0: Neštěstí? A co pak se stalo? No tak mluvte, kluci.
2: Ukradli nám kukly. 50 kukel. Už se z nich měli hnedlínko narodit nový bráškové.
0: A kdo je ukradl?
3: Nevíme. Loupečníci, ne?
0: Ale Trumbelínku, kuřihlásku, proč by loupečníci kradli naše kukly? K čemu?
2: No přece, aby z nich měli nové mravence, jako my.
0: Ale proč by naši mravenci zůstávali v cizím mraveništi? Tak praštění naši nejsou. Pěkně by hned po narození práskli do bot a tradá zpátky domů. No ne?
3: No jo, vlastně no ne.
2: To je vidět, Ferdo, že jsi byl dlouho pryč. Nový mravenec přece vůbec nepozná, že vyleze z kukly v cizím hnízdě a hned tam začne pracovat. Proto mravenci, kteří mají doma málo dělníků, chodí krást kukly, aby si přilepšili.
0: Je.
3: Co budeme dělat?
0: No co, musíme ty lupiče chytit, vzít jim naše kukly a dát jim na pamětnou, nebo ne?
3: Jo. No jo, ale jak to uděláme?
0: Přineste z hajárny kuklí plínky. Jo. A asi 20 špalíčků dřeva. Jo. Ty špalíčky zabalte do plínek a namažte lepem. Jo. Položte to na sluníčko vedle mraveniště a všichni se schovejme. A nikomu ani muk. Jo. Tiše. Už jdou.
4: Gandalf. Píše bez dechu. Jdeme po mechu.
5: Gandalf.
6: Houbidor. Start. Jsme na místě. Podívejte se, jaké krásné kukly tu na nás čekají. Jen si je vzít. Tak si je tedy vezmeme. Každý jednu hr na ně.
7: No co je?
6: Popředu.
8: Veliteli, poslušně hlásím. Jezus Maria, já se nemůžu hnout.
9: Já taky ne.
6: Tisícku sadel, proč ne?
8: Poslušně hlásím, že jsem nějaký přilepený.
9: My taky.
6: Tisíc jehličin hrome, já se taky nemůžu hnout. Tak dělejte něco.
9: Poslušně hlásíme, že nevíme co.
6: A to jste vojáci. Vojáci má vždycky vědět rady.
9: Poslušně hlásíme, my ale nevíme.
6: Ale to je vzpoura. Vy zrzaví mravenci, já vás dám zavřít, až budete černí.
0: Dobrý den, pánové, dobrý den. Pěkně vás u nás vítáme. No tak co?
6: Nic.
0: Já myslím, pane generále, že je čas, abyste se vzdal.
6: Já? Nikdy. Leda hned teď.
0: No, řády i kusadla si můžete ponechat, když mi dáte čestné slovo, že neuprchnete.
6: To vám dám rád, pane. Stejně jsem se přilepil jako moucha na mucholapu. Ticho! Nejste na tom o nic líp, nemehla. Co s námi uděláte, pane?
0: No co? Zavřeme vás.
6: Aha.
0: A z vašeho mraveniště si vyžádáme výkupné.
6: Aha.
0: Kukly. A všechny, které v něm jsou.
6: Ale to byste neměl, pane. Už tak je s naším mraveništěm skoro ámen. U nás je bída. Mraveniště se nám bortí. Potřebujeme zedníky. Máme hlad, potřebujeme lovce. Proto jsme podnikli tuhle výpravu. My nejsme lupiči, jsme jenom nešťastní mravenci. Omlouváme se vám.
0: A co vaše královna?
6: Zahynula.
0: Je.
6: Jedinou naší nadějí jsou dnes poslední dvě kukly, které nám ještě zbyly.
0: Je.
6: Doufáme, že se nám z nich narodí nové královny. Pak budeme spaseni.
0: Kuřihlásku a Trumbelínku.
3: Zde jste?
0: Uvolněte zajace a postříkejte je rosou.
10: Podle rozkazu.
3: Podle rozkazu.
6: Děkujeme vám, šlechetný vojevůče. Je pro mě potěšením být přebožen tak velkorysým sokem.
0: Co, sokem? Ale nesmysl. Hej, kluci, tak co? Jdeme jim pomoct? První četa, že by opravila mraveniště. Druhá četa nachytá mšice a podojí je. Třetí četa se postará o kukličky. No a já s generálem zkontrolujeme celkový stav.
6: Jo. Chci říct, podle rozkazu, pane. A dovolte, abych vás pozval na přátelskou návštěvu do našeho mraveniště, abychom mohli setrvat v delším srdečném rozhovoru.
5: Zde rozhlasový vysílač Pařes a připojené stanice. U mikrofonu reportér Bělásek Zelný. Vážení přátelé, buďte s námi svědky historické chvíle, kterou dnes prožívá naše rodná Louka. Je to zde, přímo před vchodem do mraveniště, které je slavnostně vyzdobeno vlajkami rezavých mravenců. Je to, vážení přátelé, nádherná podívaná, která mi, a já se za to nestydím, vhání slzy do sosáku. Ano, jsem hrdý na to, že jsem se dožil dne, kdy po létech bojů si mravenci přátelsky podali nohy. Ano, jsem hrdý na to, že jsem hmyz. Hrozící zánik postiženého mraveniště sjednotil rezavé i černé a oni jako jeden jediný obrovský mravenec jdou budovat společné dílo. Slyšte ten jásot, přátelé.
10: Pro sebe i pro ty příští pomáháme mraveništi na zár. Louka zdraví Paře na zár. Když se ruka k ruce vyne, mraveniště nezahyne na zár.
5: Ano, na zár. Vážení, jsem dojat. Právě v tomto okamžiku průvod už vchází do mraveniště. V jeho čele vidím samotného Ferdu v přátelském obětí. Ano, ano, s velkým rezavým mravencem. A tak je to správné. Neboť, jak praví velký básník, ten mravenčí se splnil sen. Jdem k dílu všichni spolem. A bude zase bílý den a plno kukel kolem. A nyní už přepojujeme na naše stanoviště v chodbě mraveniště.
0: A co máte tady, příteli?
6: Hajárnu, příteli, se dvěma posledními kuklami.
0: Poslyšte. Jako by tam něco plakalo.
6: Pro pána, že by se už... Generále, jsou to královničky, mají křídla, naši vyhráli, sláva!
9: Sláva!
6: A budeme mít nové mravence, spoustu krásných, šťastných mravenců, abychom ještě lépe a ještě radostněji. Ferdo!
0: Pepiku!
9: Nazdar!
0: Levá, pravá, levá, pravá, to je sláva, to je sláva. Tanec, křik a květiny, jak se sluší na křtiny. Čmelák bručí, komár piští, všechno pádí k mraveništi. Tam a pak zas naspáty, a to je konec pohádky. To je konec pohádky.

0: V jednom malém domečku, vprostřed modrých zvonečků, žila byla jedna koza. Ta se jmenovala Róza. Měla 7 děťátek z kotačivých kůzlátek. Jednou z rána koza vstala, svým kůzlátkům povídala. Dneska máme pondělí, musím na trh pro zelí. Navařím vám zelnou kaši, abychom se poměli. Kůzlátka se radovala. Ne, abyste otvírala. Pak si nový klobouk vzala, zástěru si uvázala, vrátka pěkně na zámek. Buďte hodná, mek, mek, mek. A kůzlátka slíbila. Koza Róza šla a šla a takhle si zpívala. La, la, la, mek, mek, mek, mám já 7 kůzlátek. První bílé, druhé černé, třetí pěkně dvoubarevné, čtvrté celé strapaté, páté strakamakaté, šesté to je kozlíček, 7. mámin mazlíček. Jen co Róza zašla za les, chlupatý vlk z lesa vyles. Spustil hlasem vlčím basem. Kůzlátka má děťátka, otevřete maličko, vrátka, nevrátka, nesu dobré zelíčko. Ale kde pak kůzlátka? Jenom mrknou přes vrátka, uvidí tam vlka stát. Začnou se mu takhle smát. Ty jsi divná maminka, ta naše má bílé vousy, na bradičce si je nosí. Jak tohle vlk uslyšel, svěsil uši, zpátky šel. Však se zeptá v lese lišek. Vem si chmíří z pampelišek, radili mu tety lišky. Tak má z pampelišek vousy, chvíli si je pyšně nosí. Pane, tomu říkám brada. Tak a honem zpátky, trada, honem zpátky za kůzlátky. Otevřete kůzlátka, milá, to jsem já, bradička bílá. Nesu sladké zelíčko, tak otevřete maličko. Ale kde pak kůzlátka? Jenom kouknou přes vrátka, vlk má bradu jako mrak. Na mou duši, je to tak. Ty jsi divná, maminka, bradu máš. A kde máš rohy? Vlk hned natahuje nohy, honem zpátky do lesa. Co radíte, tety lišky? Dej si za uši 2 šišky. To je nápad! A hned zpátky rohatý zas za kůzlátky. Spustí hlasem vlčím basem. Otevřete kůzlátka, milá, to jsem já, bradička bílá. Pěkné růžky mám, zelíčko vám dám. Ale kde pak kůzlátka? Jen se smějí přes vrátka. Naše maminka má hlásek, jak když zpívá koni pásek. A v tobě to všechno skřípe, jak když kamení se sype. Bradu máš, rohy máš, no ty ale vypadáš. Tu nejmenší kůzlátko nastavilo zrcátko. Vlk se zahlíd, strachy mek, honem se dal na útěk. Ten vám ale utíkal, jak když za ním z flinty pálí. Polem, loukou, po silnici, podle plotů přes vesnici, všichni se mu posmívali. A jak běžel, zakop, spad, plác a rovnou do rybníka. Smála se mu i ta štika. To vám bylo divadlo. Utopil v něm 2 šišky i ty vousy z pampelišky. A jak to dál dopadlo s veselými kůzlátky? Když se Róza vrátila, kůzlátka už dávno spala. A co ráno? Ráno vstala, zelnou kaši spořádala. Tak, a to je konec pohádky.
1: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
2: A teď ještě jednou.
1: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
2: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.piggy.cz a tam ji najdete.
3: Dobrý večer, děti. Je čtvrtek a je už po setmění. Čtvrteční noc se blíží a s ní i další vyprávění Ole Zavřivočka. Ole se blíží k posteli chlapce Hjalmara a rozevírá nad ním deštník. Ale ne ten bez obrázků. Pod tím deštníkem se nezdají žádné sny, alespoň nikdo si druhý den po probuzení nic nepamatuje. Tenhle deštník je plný obrázků. Ale než si je Hjalmar stačí prohlédnout, vykřikne Ole Zavři očka, nelekni se, nelekni se. A tím výkřikem začíná čtvrteční vyprávění. Ole Zavři očka držel něco nad Hjalmarovou postelí. Nelekni se, opakoval, uvidíš malou myšku. A přidržel chlapci před očima drobné, šedivé, roztomilé zvířátko. Myška se podívala na Hjalmara a řekla, přišla jsem tě pozvat na svatbu. Dnes v noci tu dvě myšky vstoupí do stavu manželského, budou bydlet pod podlahou vaší spižírny, je to prý opravdu krásný byt, pojď se tam podívat. Ale jak já projdu malou myší dírou v podlaze? Zeptal se Hjalmar. To nech na mě, řekl Ole Zavři očka. Já tě teď udělám docela maličkým. A dotkl se Hjalmara. Chlapec se hned začal zmenšovat a zmenšovat, až nakonec nebyl větší než prst. Teď si můžeš půjčit od cínového vojáčka šaty, řekl Ole. Myslím, že ti budou slušet. Budeš ve společnosti vypadat švihácky. Tak tedy ano, odpověděl Hjalmar a ve chvíli vypadal jako ten nejšvarnější cínový vojáček. Byl bys tak laskav a sedl si do náprstku vaší maminky? Vyzvala ho myška. Pokládala bych si za čest, kdybych tě v něm mohla k nám odtáhnout. Ale ne, slečno, snad byste si nedělala takovou námahu, bránil se Hjalmar. Ale už jeli na myší svatbu. Napřed se dostali pod podlahu, kudy vedla dlouhá chodba, která byla právě tak vysoká a široká, aby jí mohli projet s náprstkem. A celá byla osvětlená strouchnivělým dřevem. Není tu krásně? Zvolala myška. A ta vůně nikde nemůže být krásnější.

0: opravdu, než se dostali do svatební síně, projížděli chodbami, jejichž stěny byly všechny potřené slaninou. A pak stanuli v té hlavní síni. Tam stály po pravé straně všechny myšičky a šuškali a špitali si, jako by spolu žertovali. Po levé straně stáli zase všichni myšáci a přejížděli si pacičkami vousiska. Uprostřed bylo vidět ženicha s nevěstou. Stáli na vyhlodané kůře od sýra a přede všemi se objímali. Ale co? Vždyť přece už byli zasnoubeni a hned teď měli mít svatbu. Přicházelo stále víc a víc hostí. Cpali se chodbami jeden přes druhého a už z dálky se ozýval jejich zpěv.
1: Vydali jsme se na cestu, pozdravit

0: No. Po tomto pozdravu se hosté snažili dostat do hodovní síně. Jedna myš mohla ušlapat druhou a ženich s nevěstou se postavili zrovna mezi dveře, takže se nikdo nemohl dostat dovnitř ani ven. I tato hlavní síň byla, tak jako chodby, natřena kůží od slaniny. Ale to bylo také celé pohoštění. Ale ano, podával se i dezert. Byl to hrášek, do kterého jedna myška vyhryzala jméno ženicha a nevěsty, totiž jejich začáteční písmena. Bylo to něco zcela neobyčejného. Všechny myši říkali, že to byla znamenitá svatba a že se i společenské rozhovory neobyčejně vydařily. A pak jel Hjalmar zase domů, ale uznal, že se dostal do skutečně zvláštní a vybrané společnosti. Však se také musel důkladně zmenšit a přijít v obleku cínového vojáčka. Ale to už končila čtvrteční noc a nastávalo páteční ráno. A s ním i den, pátek, ve kterém nás čeká vyprávění páteční. Vyprávění Ole zavři očka. Dobrou noc.
1: Macarát si počká. Dnes vypadá Macarát jeskyní úplně jinak než dřív. Dřív to byla normální zelená ještěrka s hnědými tečkami, která se vyhřívala na skalách dinárského krasu v chorvatské zemi. Očima jako korálky koulela po okolí a zvídavě si prohlížela úchvatné scenérie. Tato zvídavost se jí však nakonec stala osudnou, jak v zápětí milé děti uvidíte. Jednoho dne se Macarát zúčastnil se skupinou jiných zvídavých zvířat exkurze do krasové jeskyně. Výpravu vedl známý speleolog Netopír Velký. Když skupina vešla do podzemní chodby a zvířata ovanul jeskynní chlad, měl Macarát pocit, že něco tak příjemného přece důvěrně zná. Snad někdy z dávných dob nebo co. A když výprava vstoupila do nádherného domu, bohatě zdobeného krápníky roztodivných tvarů, napadlo Macaráta, že toto místo hledal, že sem vlastně patří. Netopír vykládal o jeskyni zajímavé věci. Ukazoval zvířatům, že toto je krasové jezírko a toto je sifon. Že tyto krápníky, co visí ze strupu, jak můžete vidět nad vámi, se nazývají stalaktity. Zatímco naopak tyto krápníky, co rostou ze země, jsou stalagmity, že ano. Krápníky pomalu rostou, rozpínají se a prodlužují. Všelijak se krabatí a, jak se odborně říká, kynou. Stalaktit roste zhora dolů, zatímco stalagmit z dola nahoru. A když se někdy stane, že rostou naproti sobě, jednoho dne prostě vprostřed srostou, že? Vznikne tím takzvaný stalagnát, tedy unikátní krápník, který spojuje dno jeskyně se stropem. Názorně předvedeme. Ku příkladu zde, vpravo prosím, vidíte úchvatný stalaktit s krajkovou sukénkou, který už dosahuje k tomuto stalagmitu, podobajícímu se patrovému dortu. Vidíte sami, že zbývá jenom kousíček, pouhý milimetr, aby se tito dva vápencoví milenci spojili věčným polibkem. Zvířata oněměla úžasem. Takovou krásu ještě nespatřila. Nemůžeme chvíli počkat, až to se roste, abychom viděli ten stala tento, zeptala se cikáda.
2: Ohoho,
1: zasmál se netopír. To bychom se načekali. Krápníky rostou velmi pomalu. Než z těchto dvou vznikne stalagnát, bude to ještě dlouho trvat. Zvířata zklamaně zamručela. Jen macerát řekl. Běžte napřed, já tu počkám. Ne, mě nevadí, že je tu tma a chladno. Čekání mi prostě nevadí. Výprava odešla a macerát osaměl. Žil sám v jeskyni. Hlídal krápníky a čekal na stalagnát. Protože v podzemí nesvítí slunce, ztrácel postupně barvu. A protože ve tmě není potřeba vidět, ztrácel i zrak. Blízko vápencových milenců našel ponornou říčku, kde pak trávil většinu času. Brzy zjistil, že v jejich studených vodách žijí drobní ráčci a naučil se je jíst. Ve spánku se mu zdávaly samé krápníkové sny.
3: Pane stalaktite, táži se vás, berete si zde přítomnou slečnu stalagmitovou?
4: Ano.
3: A vy, slečno stalagmitová, berete si zde přítomného pana stalaktita?
4: Ano.
3: Tímto vás tedy prohlašuji za stalagnát.
1: Nebo se mu zdálo, že se jako za starých časů prochází lesem. V tomto snovém lese však místo stromů rostly samé dolní krápníky. Najednou se spustil prudký déšť, ale nepadala voda. Z nebe crčely horní krápníky. Spojovali se s těmi krápníkovými stromy. Takže macarát zakrátko bloudil lesem nádherných stalagnátů, spojujících zemi s nebeskou klenbou. Byl šťastný jako nikdy předtím. Uplynul rok a milého macaráta vytrhla z jeho snů další zvídavá exkurze, vedená netopírem. Zvířata udiveně naslouchala odbornému výkladu, když se netopír dostal až k vápencovým milencům, strnul.
3: Není možná, macaráte, jsi to ty?
1: Vykřikl, neboť spozoroval divného tvora.
3: Ano, jsem macarát.
1: Zabydlel jsem se tu. Zděšená zvířata si jej prohlížela. Viděla bílého, neduživého hádka na tenkých nožičkách, na krku rybí žábry, oči zarostlé kůží průsvitnou jako nehet.
3: Cítím, že se vám nelíbím, řekl macarát. Ale to nevadí,
1: tady je to jedno.
3: Kamaráde, mluvil netopír, snad tu pořád nečekáš, až srostou krápníky. Vždyť to bude trvat tisíce let.
1: Až se to stane, budeš dávno mrtvý.
3: Já to vím, odpověděl macarát. Ale to nevadí. Mně čekání nevadí.
1: To je celé, milé děti. Macarát se ani nevrátil s ostatními, ani nezískal zpět barvu či zrak. Zůstal v jeskyni, ve tmě a chladu. Všem, kdo ho náhodou zahlédnou, připadá selišský a odporný. Ale věřte mi, to mi věřte. Je to ten nejšťastnější tvor v celém dinárském krasu.

0: trávě hrála červnová muzika, maková panenka tancovala a motýl Emanuel nad ní poletoval jako slunečník. Najednou se zatřásla zem, až panenka vzdychla leknutím. Zem se zatřásla znova, vyrostl na ní hliněný kopeček, z kopečka vykoukl krtek Bonifác a podzemním hlasem povídá: trochu si tu budu rýt pod zemí, neračte se vyrušovat. Když Bonifác dopověděl, smekl černou čepičku, zamával růžovou tlapkou a zmizel. Kopeček hlíny rostl do výšky, krtek Bonifác se z něho vyvalil znova a řekl: tohle jsem našel v zemských hlubinách. A skutálel panence k nohám náprstek. Náprstek byl málem bez smyslu, dlouhým pobytem pod zemí, ale za chvilku přišel k sobě a začal zlatě zářit. U pasu měl tenkou jehlu jako kort.
1: Co koukáte? Utrhl se na panenku a Emanuela. Jsem náprstek Pichpic a sloužil jsem u jedné kněžny, jenže ona mě před 100 lety ztratila, když vyšívala na zahradě.
0: Vítáme vás, Pichpici, řekla maková panenka. Svět se asi hodně změnil, viďte, řekl motýl Emanuel. Pichpic rozhlídl kolem sebe.
1: Svět je mnohem horší, než býval. Místo zahrady je tu obyčejné makové pole.
0: Když dopověděl, začal se kymácet ze strany na stranu.
2: Není vám něco? Řekla starostlivě panenka.
1: Jste ošklivý, že se mi z vás dělá na nic, řekl Pichpic.
2: A co bychom proti tomu měli dělat, řekla panenka.
0: Pichpic na ní ukázal jehlou.
1: Ty, panenko, dostaneš sukni, jako nosila kněžna, a Emanuelovi ušiju knížecí frak.
0: A do Pichpice vjela veliká čilost a dal se do krejčování. Nejdřív pokácel 3 rozkvetlé máky.
2: Mně stačí na sukínku jeden, řekla panenka.
1: Jenže kněžna nosila sukni se 37 volánky. Taková se dá ušít jen ze 3 máku, řekl Pichpic.
0: Emanuelovi nastříhal na knížecí frak s dlouhými šosy z čapích nůzků. Potom šil a hlavou dorážel jehlu. Když to všechno ušil, přehodil panence přes hlavu novou sukínku se 37 volánky a Emanuela navlíkl do fraku s dlouhými šosy. Prohlídl si je oba ze předu i ze zadu a povídá:
1: teď teprv jste krásní jako kníže a kněžna. Poslyšte, nemáte tu nějakou muziku?
2: Támhle pod mezí, modrozvonkovou, řekla tiše panenka.
0: Pichpic tam došel a poručil modrozvonkové muzice, aby spustila. Potom řekl makové panence a motýlu Emanuelovi:
1: teď si uděláme bál. Panenka zatančí v trávě a Emanuel v povětří.
0: Ještě křikl na modrozvonkovou muziku, aby hrála rychleji dokola, a sám vyběhl na krčí kopeček, aby měl lepší podívání na ten tanec. Maková panenka to byla nějaká tanečnice, ale sukně se 37 volánky jí byla k neunesení. Panenka zkusila několik krůčků, udýchala se, klopítla a dala se do pláče. Emanuel nepořídil líp, chtěl vyletět do povětří, ale zamotal se do šosů. Pichpic se na to díval, poskakoval, až se pod ním rozsýpal krčí kopeček a volal:
1: podržte mě, haha, nebo se rozsypu smíchy jako ten kopeček. Haha.
0: V tom ale vystrčil z hlíny růžovou tlapku krtek Bonifác a povídá:
3: už tě držím, Pichpici. Ono bude líp, když zůstaneš ztracený.
0: A stáhl zlatý náprstek zpátky pod černou zem.

Měl chudý otec jediného synka. Mladého, bystrého, Ondra se jmenoval. Jednoho dne otec povídá: dost jsem se o tebe, synku, nastaral. Teď jdi do světa a nauč se nějakému řemeslu. Ať je to, co je, jen když z něho budeš živ. Ondra tedy šel do světa a vyučil se zbojníkem. Když se vrátil, otec se ho hned vyptával: no, čemu ses naučil? Chytrosti. A budeš z toho živ? To víte, že budu. Dokud budou lidé hloupí, smál se Ondra. V té dědině byl pánem bohatý zeman. Měl krásného koně, na kterém mu tuze záleželo. Když o tom Ondra slyšel, pravil: já bych mu ho ze stáje vyvedl, i kdyby na něm seděli. Lidé tomu nevěřili, smáli se, že ne, ale on, že ano. Když o tom uslyšel zeman, dal si Ondru zavolat a povídá: jestli to dokážeš, dám ti 100 zlatých. Ondra souhlasil. Pán poručil čeledi, aby koně přísně celý den střežili. Nevzdalovali se od něho a večer, aby si na něho šafář sám sedl. Jeden čeledín, ať mu stojí u hlavy, druhý u chvostu, a kdyby se něco neobyčejného strhlo, ať hned volají o pomoc. Na večer se pán sám přesvědčil, zda je jeho rozkaz vyplněn, a teprv potom šel spokojeně na lože. Když se v zámku vše stišilo, zaklepal kdosi na dveře konírny. Otevřete, nebo spíte? Kde pak spát? Ale kdo jsi? A co chceš? Co pak mě neznáte, aby vás husa kopla? Jsem zámecká kuchařka. Nesu vám od pána trochu pálenky, abyste dobře hlídali. Jen skleničku prý jim dej, Zuzo, rozkázal pán, ale já jsem si pomyslela, že vám i víc přijde vhod. No, tady máte pořádný čbán? Na mou duši, dobrá, pochutnával si šafář po notném doušku a poslal čbán dál. Ale ne, abyste mi usnuli, přikázal čeledínům. A co byste se měli bát, vždyť jste 3. Co pak by se mohl ten šelma opovážit sem přijít? Jen pijte. Ber prý, dokud dávají, říkával můj neboštík dědeček, dej mu pámu věčnou slávu, a byl to člověk poctivý. Vždyť jsem ho znal, přisvědčil šafář a zase vzal čbán. Kuchařka Zuza mluvila, šafář pil, hlídači pili. Zuza ustavičně pospíchala a přece se z místa nehýbala. Konečně zpozorovala, že jsou hlídači na mol opilí. I počkala ještě, až tvrdě usnuli, pak vyšla z konírny, přinesla trdlici a tu postavila na místo koně. Šafáře položila pod ní, jednoho hlídače podepřela k jednomu, druhého k druhému konci. Pak tiše vyšla z konírny a krásného koně sebou odvedla. Časně ráno, sotva se počalo rozbřeskovat, pán vstal. Všude bylo ticho. V domnění, že je vše v pořádku, vešel do konírny. Ale jak ustrnul, když uviděl místo koně dřevěnou trdlici. Navzdor zlosti ale obdivoval Ondrovu chytrost a rozhodl se, že mu ještě něco uloží. Poslechni, jestli dnes v noci vezmeš mé paní zlatý prstýnek z prstu, dám ti 200 zlatých. Chceš to zkusit? Ovšem, že to zkusím, svolil Ondra. Večer pán sám všecko prohlídl, každý kout. Než ulehli, ještě se podíval, má-li paní prsten na ruce. Za chvíli uslyšel u okna šustění, rychle se obrátil a vidí v okně hlavu, jako by chtěla do jizby nahlížet. Počkej, já ti dám, řekl si. Tiše vstal z lože, uchopil valašku, rozevřel okno a bác! Valaškou chlapovi do hlavy, že se jako špalek zvrátil dolů.
Ach, muži, ty jsi ho zabil, zvolala paní. Když Zeman viděl, že se chlap dole opravdu nehýbe, dostal strach. I řekl paní, že se jde na něho podívat. V okamžení ale byl zpátky a šeptal, dej mi raději prsten, kdyby ten šelma přece jen přišel, aby ti ho nevzal. Paní mu prsten dala a on zase odešel. Za chvíli se pán vrátil zpět a vypravuje paní, že ten chlap dole nebyl člověk, ale jen přistrojený, slaměný došek, jakožto klam od Ondry nastrčený. Ale mě neoklame, dodal pán a povídá, raději mi ten prsten dej. Vždyť jsem ti ho dala. Je to chvilička, divila se paní. Pán zůstal jako omámený. Ráno přinesl Ondra prsten a pán mu dal 200 zlatých. Jsi doopravdy chytrý chlapík, ale ještě jednou musíš svoji chytrost dokázat. Jestli dnes v noci ukradneš mému správci kuchařku a dovedeš ji do zámku, pak ti dám 300 zlatých. Nejen kuchařku, ale i správce vám přivedu, řekl Ondra se smíchem pánovi a vesele se vrátil domů. Pak šel k potoku, nachytal si raky a když se hodně setmíval,

kuchařka, veliká modlářka, tomu hned uvěřila a začala se chystat na cestu. Pan správce se tu zedivil tomu, že jeho kuchařka má přijít zaživa do nebe. To by se i jemu líbilo. Prosil tedy anděla, aby ho vzal také sebou, a anděl svolil. Když vyšli z domu, přehodil přes ně Ondra plachtu, naložil je na trakař a vezl k zámku. Vzdychali a kroutili sebou, nebo tím hlavy jen tak odskakovali, jak trakař po hrbolaté cestě ujížděl. Zeman byl vzhůru, čekal, zdali Ondra i třetí pokus vyvede. A hle, tu, co si zarachotí v síni, a do dveří se strká Ondra s velikým rancem. Z něhož se vysypali pan správce a kuchařka. Zeman se smál, až se za boky chytal. A Ondrovi vyplatil 300 zlatých, které si svou chytrostí vydělal. Ondra se pak vrátil k otci a živil se poctivě. Chytrých kousků prý ale ještě několik vyvedl.

0: posluchači. Vítám vás u svého, u vašeho oblíbeného pořadu se mnou, tedy s domácnostní kachnou Justýnou. Nově také básnířkou, veršopletkyní. No, veršotepkyní. Dnes jsem si pro vás připravila tip, jak vyrobit krmítko pro ptáčky.
1: No tak.
0: A také báseň o užitečnosti ptáků.
1: Budeme vyrábět to krmítko.
0: A jistě, za okamžik. Ale nejprve musíme připomenout,
1: ne.
0: Že... Ale ano, musíme. Musíme připomenout, co jsme si o krmítkách říkali plynule. Totiž minule. Neboť je možné, i když samozřejmě málo pravděpodobné, že... že minulý díl někdo neslyšel a tudíž neví to nejpodstatnější. A to je co?
1: Že jsi začala psát básně.
0: Ale ty mi lichotíš, Piggy. Ale ještě před ukázkou ze své básnické tvorby musím připomenout, čím ptáčky krmit a čím ne. Piggy, byl bys tak hodný a krátce, ale opravdu krátce to zopakoval? Nemáme jaksi času na zbyt, že?
1: Ptáčci zobají zrníčka a jablíčka a semínka a dobře vám s tím poradí tatínek nebo maminka. Bobulky různé mají rádi, co jim nasypou kamarádi. Jen sůl tam nesmí žádná být. Všechna se musí oddrolit.
0: To jsme si nedomluvili, toto. Kdo je tady básnířka? Já jsem tady básnířka. A ty tady nejsi básnířka. Tak se tu neroztahuj se svými neuměleckými veršovánkami, ano? Laskavě.
1: Pardon, mě to nedalo. Já jsem ti chtěl nenápadně ukázat, jak to vypadá, když se něco rýmuje tak, že je to básnička.
0: Já jsem umělkyně, mě nemáš co usazovat, totiž ukazovat. A nesměj se. Krmítka jsou vážná věc, jde o přežití ptactva. Takže se do toho pustíme, ano?

0: Dnes začneme zcela jednoduchým krmítkem, které zvládnou úplně všichni. Příště si zkusíme nějaké složitější. Připravila jsem tady Piggymu tohle. Ruličku od toaletního papíru.
1: Je tady?
0: Med, lžičku a ptačí zob. Ten jsem koupila už připravený a smíchaný v obchodě, takže pokud to uděláte také, tak nebudete mít s přípravou téměř žádnou práci.
1: Jsem připraven vyrábět! Ale co s tím? Nijak mi to nejde všechno dohromady.
0: Ale do misky nasypej ten ptačí zob. A teď vezmi tu ruličku od toaletního papíru a potří ledem, totiž medem.
1: Ledem nebo medem?
0: A medem. Vždyť jsem jasně řekla medem. A ty mě jenom pleteš. Prostě tu ruličku potři medem. Tady máš lžičku. Nebo si vem kulatý nůž na zaspání. To víš, namazání.
1: No já to potřu, když chceš, ale teda, jestli z tohohle má být krmítko...
0: Říkáš něco? Nechápu. Co si to tam umláš pod vousy?
1: Nic, nic, tak... už to mám. Je, trochu to lepí.
0: Lepí, výborně. To má lepit, protože teď tu omedovanou ruličku polož do toho ptačího zobu, který je pěkně vysypaný do misky. A opatrně ruličku v tom zobu celou oválej. Co pak se stane?
1: Už to chápu. Zrníčka ze zobu se nalepila na ten med.
0: Piggy, soustřeď se, prosím tě. Pořádně to tam v tom zrní poválej, ať je to hodně tlustě a dobře obalené. Nesmí to být na dotek klátivé, totiž lepivé.
1: Myslím, že už to mám.
0: Tak, zbývá poslední věc. Vezmi provázek a provlékni ho ruličkou a zavaž ho.
1: To je fakt jednoduché. Takhle to teď můžu zavěsit na nějakou větev.
0: No ano, za ouško, které vzniklo z provázku, ho můžeš pověsit na rosničku.
1: Co?
0: Totiž na větvičku.
1: To jsem teď říkal.
0: Co jsi říkal?
1: No, že ho můžu pověsit na větev. No,
0: jistě.
1: Tak já jdu.
0: Tak snad počkáš na mou báseň, ne, Piggy? To jsou nápady, jít beze mě. Já ti poradím nejlíp, na kterou větvičku to krmítko pověsit. Jenom se poeticky rozloučím s posluchači a můžeme jít. Báseň. Autorka napsala domácnostní Kachna Justýna, praktická odbornice veršokecka, veršolepka, veršopepka.
1: Autorku můžeš přeskočit, ta je všem jasná.
0: Název? O užitečnosti ptactva. Když záhon ničí škůdci, přiletí přítel zahradníka a za chvilku je vyzobá. Kdo je ten přítel zahradníka? Ta užitečná našich zahrad ozdoba? To vám řekne Kachna Justýna. Má ptactvo ráda, s ním vstává i usíná. Ptáci jsou velmi užiteční. Krmte je v zimě, budou vám vděční. Tak co? To je báseň, že?
1: To je.
0: No.
1: Bude se věšet.
0: Aha, milí posluchači, to je z vašeho dnešního oblíbeného pořadu všechno. Ale poslouchejte zase příště, mám v rukávu ještě několik dalších krmítek, tedy návodů na krmítka a jak je vyrobit. A teď mě už omluvte. No. Růžovko, kam utíkáš? Počkej na mě, domácnostní Kachna básnířka ti poradí, kam to dát.

0: Bob a Bobek schánějí budíček.
1: Podívej, Bobku, máme práci. To je inzerát přímo pro nás,
0: řekl Bob jednou po ránu a dal Bobkovi přečíst. Bohatá odměna. Práce na zdravém vzduchu. Nástup hned ráno.
1: Což o to? Siláci jsme.
2: Zvlášť já,
0: říkal Bobek.
1: Odměnu potřebujeme, ale Bobe, jak se ráno vzbudíme?
2: Se vzbudíme.
1: Koupíme si budíka.
2: Fuj,
1: víš, jak je to protivné, kdyby nás tak Bobe budil zpěv ptáčků.
2: No, tak si koupíme kanárka.
1: Máš pravdu, on nám bude zpívat hned za svítání. My se krásně probudíme a vyskočíme do práce. Ale kde kanárka seženeme?
2: Přece v zoo, tam je přece ptáků.
1: To je pravda, vzhůru na autobus.
0: U pokladny byl pořádný nával a králíci postupovali ve frontě na lístky, až se dostali k pokladně. Zřízenec zrovna počítal přicházející návštěvníky. Tak to máme 995, 996, pojďte, 997, 998, 999. Když přicházel Bob s Bobkem, vykřikl: tisíc, tisíc. Muzikanti zahráli tuž. Jam prydá, pirapa, pipipa. A pan ředitel přikročil k Bobovi a Bobkovi a řekl: blahopřejeme vám, jste tisící návštěvníci naší zoologické zahrady a patří vám odměna. Hudba zase zahrála: pam prydá, pirli, pipipipi. A ředitel ukázal na Hrocha a řekl: Hroch Kajetán je nyní váš. Bob a Bobek udiveně stanuli před Hrochem.
1: Ale co s ním budeme dělat?
0: Můžete si s ním dělat, co chcete, uklidnil je ředitel zoo. Klidně si ho odveďte domů, je váš.
1: No, ale my jsme chtěli kanára,
0: ozval se Bob. Ale to už všichni odešli a králíci zůstali s Kajetánem sami.
1: Ten asi zpívat neumí, že?
0: Posteskl si Bobek.
1: Aspoň budeme mít doma živé zvíře a nebude nám tak smutno,
0: utěšoval ho Bob a vyzval Kajetána na cestu.
1: Tak pojď, pojď hezky s námi.
0: Ale Kajetán se ani nehnul. Moc se mu ze zoo nechtělo. Bob ho popoháněl proutkem. Ovšem tlustý Hroch takové pošimrání ani necítil. Bobek mu zase chtěl zvednout nohu a posunout mu ji dál. Ovšem marně.
1: Hrocha máme, ale ke klobouku ho nedostaneme, říkali si králíci.
3: Cože? Jaký klobouk? Divil se Kajetán.
1: Tam, kde bydlíme, říkal Bob. A ty bys tam mohl bydlet s námi.
3: Cože? V klobouku? To neznám. Ode mě k němu doveďte,
0: projevil zájem zvědavý Hroch. Nešlo to po zlém, půjde to po dobrém, pochválili králíci Kajetána a Bob zahodil proutek a vydali se k autobusu.
3: No pak, Hroch do autobusu nesmí, Hroch je těžký a praskla by nám kola,
0: řekl řidič, zmáčkl páčku, něco zafunilo, dveře se zavřely a autobus odjel.
3: No, co dělat? No tak půjdeme pěšky,
0: navrhl Kajetán.
1: Je to daleko,
0: namítli králíci. Ale Kajetán už je neslyšel. Vykročil za autobusem. Vzal to zkratkou přes záhony, mašíroval přes park, povaloval lavičky a tulipány mu nestačily uhýbat. Zůstávala za ním pěkná spoušť.
2: No, to nesmíš, musíš po pěšince, volali za ním Bob a Bobek.
0: Taková škoda. Tak tohle mi zaplatíte, křičel hlídač. Ale to už byli Bob, Bobek a Kajetán ve městě. Všichni kráčeli spořádaně po chodníku, až na křižovatce se hroch zastavil, jako by vrostl do země. Nejdřív se bál, ale pak se mu zalíbilo, jak na něho troubí auta a zvoní tramvaje. Sám strážník pískal na píšťalku o 106 a pak začal volat: okamžitě uvolněte křižovatku, ten hroch musí pryč.
1: Slyšíš, Kajetáne? Pan strážník se zlobí, prosím tě, pojď.
3: Když mě se líbí to houkání a vřeštění, jo, to jsem jako v Africe mezi stádem slonů a opic. To jsme v zoo neměli.
1: Ale když neposlechneme, tak nás dá strážník zavřít.
3: No tak to radši ne, řekl hroch. Já už jsem v kleci byl a vím, jaké to je.
0: A raději utekl z křižovatky pryč, ale jak utíkal, hned na rohu povalil telefonní budku i s pánem, který v ní byl. Ten samozřejmě hned jak vylezl, volal: pomoc! Policie! Hroch se rozběhl a utíkal, že mu Bob s Bobkem sotva stačili. Konečně se dostali na louku ke klobouku.
1: Tak, tady je náš klobouk, Kajetáne. A teď je to i tvůj nový domov.
0: Hroch ovšem moc nadšený nebyl.
3: Cože? Tady, že mám bydlet? No, do klobouku se přece nevejdu. A postávat na louce jen tak, to mě nebaví. Co když bude pršet? Já chci zpátky do zoo. Já chci zpátky. Tam to mám lepší. A jak se tam o mě starali. Mili mě, krmili mě, pít mi dávali, uklízeli pode mnou.
1: No, to je pěkné, rozčílil se Bob. Ty jsi pěkný dáreček, Kajetáne. Všude naděláš spousty škody, nic neumíš a ještě chceš zpátky. Přes město už ovšem nesmíme. Bobe, dej mi korunu a já to zařídím, řekl Bobek a utíkal k první telefonní budce. Haló, je tam zoo? Prosil bych pana ředitele. U telefonu. Pane řediteli, nechcete koupit hrocha?
4: No, vy voláte jako na zavolanou. Hroch nám právě chybí. Darovali jsme ho šťastným tisícím návštěvníkům a teď nemáme žádného.
1: Výborně, tak si pro něj přijeďte.
0: A jak si oddychli, když na louce zastavil velký stěhovací vůz. Pan ředitel dal králíkům peníze za hrocha, otevřel zadní dveře a hroch se hezky s králíky rozloučil. Teda byl to prima vejlet. Mějte se dobře a nezapomeňte, chlapci, za mě zaplatit všechny škody, co jsem napáchal. A přijďte se na mě do zoo někdy podívat. Králíci si zhluboka oddechli. Zaplatili všechny škody a ještě jim zbylo na kanára.
1: Nekoupíme radši budík? Zeptal se Bob. Ten nemusíš krmit ani čistit mu klec, jen občas vyměníš baterku.
4: Tak dobře, souhlasil Bobek.
0: A ten den šli spát s úplně novým budíkem a moc se těšili, jak je ráno ještě před svítáním zbudí, aby došli včas do nového zaměstnání.
5: Sedí vrabec na makytě, kroutí zadkem rozmanitě. Jdou lidé do kostela, dívají se, co to dělá.

0: malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
1: přes potoky,
0: učíme se kotouly,
1: nekoukáme na bouly.
2: A teď ještě jednou.
0: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
1: přes potoky.
0: Učíme se kotouly,
1: nekoukáme na bouly.
2: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: si Trautenberg pochutnal na čerstvých pstruzích. Po ránu oumrazek, v poledne sluníčko a celý den povětří jako čerstvě utržená švestka. Radost pohledět. Ale Trautenberg má na podzim jiné starosti. Lovit zajíce na maso, jeleny kvůli paroží, lišky na kožich. On takový liščí kožich hřeje v krkonošské zimě víc než kachulová kamna.
1: Hajnej! Jiml Hergot, člověka by pro každýho lítal a ještě prosil. Hajnej!
2: Milost, pane, kdybyste ráčil trochu míň křičet. Ona Lizinka potřebuje při dojení klid.
1: Tak Lizinka potřebuje při dojení klid. Hajnej! Já vás zrychtuju, že se vám bude o tom do smrti zdát. Krucajz element!
2: Hajný se zrovna vrací z ranní obhlídky a běží, aby milost pánovi přetrhl ty sakramenty.
3: Úctivý, dobrý tro. Milost pane, to máme počasíčko. To on Krakonoš zařídil kvůli pstruhům. Teď je jejich čas, oni vždycky plujou v celých hejnech na jedno určitý místo, aby tam nakladli vajíčka.
1: No, a jak víš, že poplujou zrovna sem? A v celých hejnech.
3: No, rok co rok, milost pane. Co jsou hory horama, to by vám dosvědčil i váš milost dědeček, kdyby nebyl na pravdě boží i jemnost pán Krakonoš, vždyť on jim po každý pročistí potoky pořádným špláchem.
2: Ale Trautenberg už dávno neposlouchá, neslyší.
3: Taková ryba, kdo by to řekl? Vrací se jako vlaštovka. Inu, příroda to moudře zařídila.
2: Chodí po sednici jako po exercírplace a v hlavě mu bzučí a motá se nápad.
1: Anče, Kubo, sem! Kubo, dojedeš k bednáři pro sudy. Ať jsou pěkně vyschlí, dobře okovaný a hlavně co největší.
2: Milost pane, vy jste ten nejstarostlivější hospodář. Já si odžní lámu hlavu, do čeho naložím zelí, okurky, tuřín.
1: Mlčet! Hajnej, prohlídnout sítě, jestli v nich nejsou oka jak jílemnický ring. Anče, kde budou potrhaný, tam je vyspravíš. A nepřejte si mě, jestli jima proklouzne jediná rybička.
2: Jaká rybička? Co pak my tu máme nějaké ryby?
1: Nemáme, ale budeme mít.
2: Anče se diví, ale Hajný už začíná chápat, proč se Trautenberg tak najednou stará o hospodářství. Kolena se mu podlamují. Hlas ho nechce poslouchat, ale přeci jen si dodá kuráže.
3: Milost pane, to by byl zrovna hřích. Oni chudinky sem táhnou svět a kraj, aby dali život novýmu pokolení. Milost pane, to přeci nemůžete udělat.
1: Co nemůžu? Všecko můžu. Já jsem tady pán.
0: Pán poroučí, poddaný musí poslouchat. Anče s Hajným prohlížejí síť po síti a jakoby koukali do hrobu. V tom si všimnou, že na okně mezi muškáty a rozmarínou sedí Krakonošova sojka. Krk zvědavě natahuje.
2: Sojko, tebe nám snad posílá sám Krakonoš.
0: A vykládá sojce, proč tady s Hajným spravují sítě a jaký je Trautenberg necita.
2: Ubohý rybičky. Vždyť je to zločin bránit živému tvoru založit potomstvo. Sojko, popros jemnost pána Krakonoše, ať to překazí. Nebo na přesrok nebude v žádném potoce jediný pstroužek.
0: Sojka nadskočila radostí, že má zas něco na Trautenberka a frr, byla pryč.
2: Tak si myslím, Hajnej, že do těch sudů přece jen naložíme zelí.
0: V tom na dvoře zadrnčí trakař a na něm sudy, že by se do nich vešel sám Trautenberg. Kubovi za tím nákladem kouká jen hlava.
4: Podívej, Aničko, jaký jsem přivez sudy. V těch bude zelí jako křen.
2: A víš ty, Kubo Kubovatej, na co si je přivezl?
4: No, na zelí. A taky na okurky a na tuřín.
2: A tak Anče znova přeříkává tu milost pánovu hanebnost. A Kuba se tak rozlítí, že jak je člověk od přírody spíš pomalý a klidný, v tu ránu by nejraději svalil sudy z kopce dolů i s Trautenbergem.
1: Himmel, Herrgott, kde se couráš? A to z těch sudů nemohu vzít víc?
4: Na zelí snad stačí, milost pane.
1: Na zelí? Takový zelí nemá ani císař, pán. Teď se s Hajným seberte, jděte k potoku, zatlučte kůly na oba břehy a natáhněte sítě. Anče, ty budeš vybírat pstruhy ze sítě a házet je do sudu. A ne, abyste je propásli. Žádný lenošení. Přijdu se na vás kouknout, až si schrupnu.
2: Jděte napřed. Musím vám nachystat svačinu. Já vás pak doběhnu.
0: Kuba a Hajný se vykodrcali ze dvora a ztratili se pod kopcem.
2: Anče ještě chvíli čekala. Co kdyby přiletěla Sojka se vzkázáním od Krakonoše? Jenže Sojka nikde. Třeba ho nemůže najít. Přehodila tedy vlňák přes ramena, popadla rýč a motiku a jednokaré k potoku.
0: Ale nešla do těch míst, kde Kuba s Hajným měli natahovat sítě na chudáky pstruhy. Namířila si to o kus dál po proudu, kde se potok kroutí jako had, když se jde vyhřívat na první sluníčko. Ani se nerozhlédla a začala kopat strouhu, která by vedla do rybníka.
2: Třeba se tu strouhu nebude zamlouvat, ale pořád lepší, než skončit u Trautenberga v sudě.
0: Rije, kope, ani pot z čela neotře, jen aby byla včas hotová.
5: Snad mi tu, Aničko, nechceš udělat průplav.
2: Jemnost, pane. Už jsem si říkala, že se vás nedočkám. Že vás třeba Sojka nedohonil.
5: A na co ten kvalt? Vždyť z tebe jen leje, aby nám nestoupla voda v potoce.
2: Jemnost, pane. O vás se říká, že slyšíte na horách každej šust. Ale že Kuba s Hajným zatloukají u potoka kůly. To jste neslyšel. A že na ty kůly musí uvázat sítě, aby se do nich chytili chudáci pstruzy, co sem plujou světa krajina klást vajíčka.
5: Ale proč mi kvůli tomu prokopáváš hory?
0: Anče, jako by hořelo, že Kuba s Hajným líčí ty sítě kousek vejš proti proudu, ale že oni za to nemůžou, milost pán poručil.
2: Tak tady kopu strouhu, aby se mohli těm sítím vyhnout. Jináč by ty mladý životy ani na svět nepřišly.
5: Máš dobré srdce, Aničko, ale na tohle nestačíš. Pstruzy tu budou, co by dub. Utíkej za Kubou a za Hajným a držte se všichni od břehu.
0: Zatím se Trautenberg prospal a schání se po svačině. Už chce láteřit, co je to Himmel, Herrgott, za pořádek nechat pána ohladu, když si vzpomene, že poslal čelátku k potoku na ten velký pstruhový lov. A už se mu zbíhají sliny na čerstvou pstruží pochoutku. Chvíli se hrabe v truhle, až vytáhne tlustou knihu v kůži vázanou, železnou sponou opatřenou, s titulem dlouhým, jak císařský rodokmen.
1: Pojednání zevrubné o všelikých jídlech moučných, bramborových, rybích i masitých, která je vařiti, péci, dusiti a vůbec připravovati, aby jazyku k chuti a tělu ku prospěchu byly, jakož i okoření rozličném k tomu potřebném.
2: Tu starodávnou knihu dostala Anče od ponikelské báby k svatbě. Jí, že stejně k ničemu není, vyvářet nemá z čeho a koření zná. Doktoři by se od ní mohli učit. Ale sotva se Anče s bábiným darem pochlubila, že si raději jazyk neukousla. Trautenberg chňapl po knize, prej, že to potřebuje on. Že panský chutě jsou fajnový chutě, že si bude podle ní vybírat.
1: Ryby.
3: Ryby. Kapr. Kapr. Zase kapr. Donner, vetr, co pak jsou na světě jenom kapři. Candát, ano, candát. Ha! Pstruh. Pstruh vařený na modro. Vařený na víně, no, na víně. Dušený v zelenině, pečený na másle. Pstruh pečený na roštu, pstruh s mandlovou omáčkou. Už aby byl na stole.
0: Anče běží po břehu proti proudu, sotva dechu popadá. Cesta podél potoka jako naschvál šplhá v těch místech do kopce. Z druhé strany dupe Trautenberg popohnat Kubu a Heiného, jak se toho pstruha s mandlovou omáčkou dočkat nemůže.
1: O co se s tím tak páráte?
4: Břehy jsou měkký, museli jsme zatloukat kůly dva sáhy hluboko. A stejně není ještě vidět ani mřenku.
1: Mlčet! Sítě pořádně uvázat, Anče nanosit vodu do sudu, pstroužci musí zůstat čerství.
0: Milost pane, s dovolením, podívejte, jak se zatáhlo. Něco se žene, přijde pořádnej šplách.
1: No, jen ať přijde. Aspoň tu pstruzi budou dřív.
2: Ani si z radosti rukama za mnou nestačí. Sudy se kácejí, kůly vyskakují z děr. Síť se vznáší na větrných křídlech kamsi k horám. A už se voda žene potokem. Už se vylévá z břehů. Divoké vlny podrážejí Trautenbergovy nohy.
1: Pomoc! Pomoc! Já se topím!
0: Márně mu Kuba s Heiným podávají ruce, házejí pro vás. Už se zdá, že Trautenberga voda odnese, když tu ho popadne Krakonošova ruka a posadí na břeh, pěkně zvysoka, jako by ho chtěl navěky do bláta zasadit.
5: Tak co, Trautenbergu? Ještě máš chuť na čerstvé pstruhy?
1: Ale to mi zaplatíš. Budu si stěžovat.
5: Jen si stěžuj. Hlavně, ať ti přitom nezaskočí rybí kůstka.
1: Potok je můj a voda taky moje. Teče na mým panství.
5: Trautenbergu, dokud já tady krakonošuju, patří voda v potocích, řekách i studánkách všem. Jako vzduch a slunce na obloze. To si pamatuj.
0: Krakonoš zmizel. Voda se vrátila mezi břehy a v té chvíli se potoční hladina pokryla stříbrným ubrusem. To pstruzy pluli do svých míst, aby dali život příštím pokolením, jak jim káže zákon přírody, který zní: každý živý tvor musí předat štafetu potomkům, neboť jen tak bude život trvat na věky.
2: A proto se musí mláďata chránit a opatrovat, byť by to byla jen rybí žouže. Jinak by ze světa zmizela všechna radost.

0: Jak se trpaslík odvděčil? Eskimáci vyjeli na lov tulení a na moři je zaskočila bouře. Jednoho z lovců zahnala vichřice k neznámému ostrovu. Nikdy v těchto končinách nebyl a neměl tušení, jak se dostane domů.
1: Vezmi mě na loď.
0: Ozvalo se nad ní. Podíval se vzhůru a tam na kameni seděl malý mužíček.
2: Co tam děláš?
0: Zeptal se lovec.
1: Bouře mi rozbila kajak.
0: Řekl mužíček.
1: Čekám na někoho, kdo by mě odvezl na pevninu.
2: Rád tě vezmu k sobě na kajak, ale neznám cestu zpátky.
1: Neboj se, povedu tě.
0: Muž usoudil, že se asi potkal s trpaslíkem, protože tak malinkého človíčka v životě neviděl. Chvíli si ho zvědavě prohlížel, potom k němu natáhl pádlo a trpaslík po něm sešplhal do člunu.
1: Jsem lehký, snadno mě uvezeš,
0: řekl.
1: Ale dovedu být také těžký, když je potřeba.
2: Ty?
0: Usmál se lovec nedůvěřivě. Vždyť mužíček mu sahal sotva nad kotníky.
1: Nevěříš?
0: Řekl skřítek a nadechl se. V té chvíli se začal kajak nořit do vody, klesal pomalu pod hladinu, až voda dosahovala k vstupnímu otvoru.
2: Přestaň!
0: Vykřikl lovec.
2: Vždyť se potopíme.
1: Nepotopíme!
0: Řekl pidi mužík. Vydechl a kajak vystoupil na hladinu. Muž odrazil od břehu a trpaslík mu ukazoval směr. Netrvalo dlouho a v dáli před nimi se objevila země. Rybář začal rozpoznávat známé pobřeží, kde ležela jeho osada. Trpaslík poprosil, aby ho nejprve odvezl tam, kde měl domov. Když dojeli do malé zátoky, vítali je ze břehu trpaslíkovi příbuzní a přátelé, neboť nevěřili, že ho kdy ještě uvidí. Bohatě lovce pohostili a na cestu mu dali četné dary. Podivný dárek mu na rozloučenou věnoval zachráněný trpaslík. Byla to malá vrbová píšťalka, menší než lovcův nehet od maličku. Tentokrát se lovec už nedůvěřivě neusmíval. Vždyť se přesvědčil, že to není obyčejný trpaslík, který by se jen planě vychloubal svými schopnostmi. Jenom nevěděl, k čemu mu bude píšťalka dobrá. A tak si ji uschoval do lému kožešinové čepice, aby ji nestratil.
1: Kdybys byl někdy v nouzi,
0: řekl mu trpaslík,
1: vzpomeň se na mne a já ti tvou službu oplatím. Je to kouzelná píšťalka z vrbového proutí od Medvědího potoka, které se zelená jednou za 7 let. Stačí, když na ní 3x zapískáš a uvidíš.
0: Když se lovec vrátil do osady a vyprávěl o svém neobvyklém setkání s trpaslíkem, nikdo mu nevěřil. Všichni se mu jen smáli a mysleli si, že se dlouhou plavbou na moři pomátl. Jakmile o tom, kdy začal, muži si dokonce posměšně ukazovali na čelo. Začas zapřáhl lovec psy a vyjel do tundry na lov sobů. Štěstí mu přálo a složil v tom dni postupně 3 pěkné kusy. Naložil zvíře na sáně a vracel se pro zbývající 2. Jenže po druhém sobu jakoby se zem slehla. Ať hledal, jak hledal, uloveného soba nenašel. A když se vrátil pro první kus, zjistil, že ze soba kdosi vyřízl obrovský kus masa. Udiveně se rozhlížel a rozhořčeně vykřikl.
2: Kdo mě chce připravit o úlovek? Kdo si to troufá brát si, co mu nepatří? Ať si kdosi ozvi se!
0: Nikdo mu neodpověděl. V hlubokém tichu se nepohnul ani vítr. Jen jeho psi netrpělivě zakňučeli. A Tu si lovec vzpomněl na kouzelnou píšťalku. Vylovil ji z kožešinové čepice a třikrát zapískal. Vydala tenký hlásek, který v tom tichu bylo sotva slyšet. Donesl se jen ke psům, kteří nastražili uši. V tom se však odkud si pod jeho nohama ozvalo...
1: Volal jsi mne, lovče?
0: Lovec se otáčel na všechny strany. Potom se sehnul a spatřil trpaslíka.
2: Ano, zavolal jsem tě. Někdo mi krade úlovek.
1: Soba ti odnesl velký medvěd. A když jsi přišel tady pro toho, zatěžkal jsem ho tak, že ho neunesl a odešel s prázdnou. Víš přece, že dovedu být těžký, když je potřeba.
0: Lovec se rozpomenul, jak se tehdy na moři trpaslík nadechl a kajak klesal pod hladinu. Usmál se a řekl.
2: Ale kdo vyřízl z mého soba takový kus masa?
1: To jsem byl já. Kdybych to neudělal, nevzpomněl by sis na mne a já bych ti nemohl poradit. Pospěš co nejrychleji domů a upevni svůj stan. Blíží se ničivá, sněhová bouře.
2: Vezmi si soba celého,
0: řekl lovec a práskl bičem nad spřežením a už ujížděl k osadě.
2: Zatěžkejte stany kamením,
0: volal na sousedy, sotva dorazil.
2: Přijde sněhová bouře, prozradil mi to trpaslík.
3: Už zase začínáš s tím svým trpaslíkem.
0: Posmívali se mu lidé a ukazovali si na čelo.
4: Podívej se na oblohu, slunce svítí jak nikdy a po větru ani památky.
3: No čista se zpomátl.
0: Ale zanedlouho se přihnal vítr. Přerostl ve vichřici a posléze v prudkou bouři, která rozmetala všechny stany. Odolal pouze stan lovce, který jej za posměšku celé osady důkladně zatížil kameny. Tak mu trpaslík zachránil jeho skromný majetek a hlavně střechu nad hlavou.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: To si děláš, Ričku?
2: Nestydíš se?
3: Co pak to tady tropíte?
1: Cvičíme žerička, pane Spejble, v poslušnosti.
3: Jak v poslušnosti?
2: Položil jsem před něho párek a chleba a nakázal jsem mu, že si toho nesmí dotknout.
3: Hm? A poslechl?
2: Částečně. Toho chleba se ani nedotkl.
3: Za to párku se dotkl až hamba, co?
2: No, to se máš čím chlubit, Jerry.
3: Vždyť je to zvíře, hurvínku, dělej, co dělej, psu ocas nenarovnáš.
2: Já mu nechtěl rovnat ocas, tatí, já ho chtěl cvičit.
1: Hurvínku, psu ocas nenarovnáš je přísloví.
3: Správně, Máničko, no. Ano. A přísloví je co, jsme si řekli, no?
1: Přísloví je ustálený lidový výrok, který vyjadřuje zpravidla obrazně nějaký obecný poznatek.
2: Obecný?
3: No ty nevíš, co je to obecný?
2: Abych nevěděl, to přece ví každý. Obecný je. Jenom si teďka z Hurvínka nemůžu vzpomenout.
1: Neví.
3: Tak mu to vysvětlí, Máničko.
1: Obecný je. No, já to no, mám na jazyku.
3: No.
1: Obecný
3: no,
1: je.
3: Se.
1: Ceník.
3: Ale ne, cel.
1: Celerový.
3: Celkový přece, všeobecně platný.
2: Celerový poznatek, no dívko, ty jsi tomu dala. No. Proč ne, petrželový nebo mrkvový?
1: Ty jsi to nevěděl ještě víc, než já to nevěděla, víš.
2: Všeobecně platný, tatí.
3: No, to znamená, že platí pro každého, že ano?
2: Takže kočce ocas taky nenarovnáš, tatí?
3: Ale prosím tebe, vysvětli mu, Máničko, v čem se dopouští právě chyby.
1: No, kočka má přece drápit, aby tě škrábla, kdyby si narovnával ocas.
3: Ale ne, Máničko, tím se myslí, že ten poznatek platí pro každého člověka. Člověka!
2: Který psu narovnává ocas? Ale co z toho má? Proč to dělá, tatí?
1: No proč? Líbí se mu pes s rovným ocasem. Že ano, pane Spejble?
3: Já se z vás zblázním.
2: Proč z nás? Někdo si vymyslí nějakou hloupost?
1: No, si vymyslí. Třeba kráva zajíce nedohoní, si vymyslí.
2: To je taky přísloví. To je doopravdy přísloví?
1: No, to je doopravdy přísloví.
2: Už jsi viděl, tatí, jak kráva honí zajíce?
3: Říkám snad, že ho honí.
2: Ty ne, tati, ale to přísloví. A protože přísloví vyjadřuje obrazně obecný poznatek, vidělíčku? No, tak to někdo nejspíš musel zkoušet.
1: No, musel.
2: No, nebo si třeba hráli na honěnou.
1: No, anebo pořádali jenom závody. Kráva se zajícem.
2: Ano. A někdo ten závod zahlédl.
1: No.
2: Protože, proč by jinak kráva toho zajíce honila? Viď, Máni?
1: No, jestli on ovšem něco ošklivého neprovedl.
3: Kdo? Zajíc krávě?
1: Ano.
2: Kráva zajíci ne, to dá rozum. To by honil zajíc krávu.
3: Myslete trochu, co může zajíc krávě udělat?
1: No, co když na ní vyplázl jazyk? Aha.
2: To bude ono, dívko, to bude ono. Víš, tatí, například vypláznout jazyk na Máničku.
3: Proč by zajíc vyplazoval na Máničku jazyk?
2: Zajíc ne.
3: Tak kdo, kráva?
2: Ty jsi popleta, tatí. Já ti přeci dávám příklad, že vypláznout já jazyk na Máničku, tak se za mnou taky požené.
1: Ano, jako se zajícem.
3: Aha, a vznikne nové přísloví, Mánička zajíce, Hurvínka nedohoní.
1: Nedohoní, to by se poznalo.
3: Vy tomu pořád nerozumíte, děti.
2: Ne, nerozumíme.
1: No tedy mluv laskavě za sebe, Hurvínku, já vím svoje. Je to hloupost a dost.
3: Aha, tady si někdo doopravdy moc myslí.
1: To bych ráda věděla, kdo, já tedy ne.
3: Postižená husa.
1: Jo, říkat mi, že jsem husa? Já jsem mladá dáma.
3: No ovšem, mladá dáma.
1: A vy byste mě strčil na pytáč.
3: Tak jsem to nemyslel, Máničko, to bylo přísloví. Postižená husa.
2: Nejvíc kýhá.
3: Říká se kejhá, ty popleto.
1: A co tedy kejhá ta postižená husa, pane Spejble? Ale co to má co společného se mnou? Jsem husa. Nejsem. Kejhám? Nekejhám.
3: Musíš to vzít obrazně, Máničko. Podívej, do husího hejna hodíš kamínek. No, kdo se ozve z toho hejna?
1: No, přece zakejhá ta postižená husa.
2: No, no, no. A když mluvil taťulda o tom, kdo si moc myslí, ozval se kdo?
3: No, kdo to vztáhl na sebe?
1: Postižená Mánička.
3: Sláva.
2: Ale co z toho, tatí? Kdyby husa kejhala sebe víc, proč kráva honí zajíce?
3: Kdo říká, že ho honí? To přísloví chce naznačit, že kráva zajíce nemůže dohonit. Nemůže.
2: To dá rozum, není na to trénovaná.
3: No. Ale ne, prostě, že od krávy nemůžeš chtít, aby běhala jako zajíc. No.
1: Ano, a od psa, aby si nevšímal jídla.
3: Správně, ano. Obě ta přísloví obrazně vyjadřují, že každý se chová podle své přirozenosti.
2: No tak, a zatím, co jsme se nedívali, Žiriček to právě dokázal.
1: Zákaz, nezákaz, zbaštil i ten chleba.
2: Inu, dělej, co dělej, psu ocas nenarovnáš. Nenarovnáš.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
4: Pelandok soudí druhý případ. Kdysi se stalo, že jakýsi kupec přišel k jeho výsosti králi Sulajmánovi a přednesl mu svůj případ. Prosím o odpuštění, veličenstvo, o tisícero odpuštění. Vedle mé kuchyně bydleli dvě děti, byli to sirotci. Po celou dobu nic nejedli, jenom vdechovali vůni z mého jídla. Ze všech moučných i masitých pokrmů, které vařil můj kuchař. Když z toho vyrostli, chtějí se z blízkosti mé kuchyně odstěhovat a já chci poprosit vaši výsost, vládče světa, abyste určil cenu vůně z mých jídel. Když král vyslechl slova chamtivého kupce, chvíli přemýšlel a uvažoval nad žalobou. Potom řekl svému prvnímu ministrovi, hodnostářům a všem učencům a mudrcům, co byli přítomni v poradní síni. Páni vezíři, ministři, vojevůdcové a všichni podaní, co jste zde na poradním shromáždění, kdo z vás by dovedl rozsoudit tento případ mezi kupcem a sirotky, tomu udělím vysoký úřad. V celém shromáždění se však nenašel nikdo. A ani sám vládce, ať si lámal hlavu sebe víc, nedovedl spor rozhodnout. Proto přikázal svému vojevůdci Šakalovi, aby zavolal jeho ctihodnost soudce pralesa Pelandoka, ať případ rozsoudí. Šakal ho šel hledat po všech koutech džungle, až našel jelínka, jak ohryzává mladé výhonky bambusu. Pelandok vyslechl Šakala a rychle se vydal na cestu k soudnímu dvoru. Když král viděl, že Pelandok přichází, pozdravil ho a vyzval ho, aby usedl na soudcovskou stolici a případ vyřešil. Když Pelandok zasedl na určené místo, vyprávěl mu vládce celý příběh od začátku do konce. Jeho ctihodnost Pelandok se jenom spokojeně pousmál a potom uctivě pravil. Prosím o odpuštění, vaše veličenstvo, vládče světa, ale z vaší milosti a laskavosti nejvznešenější výsosti bych rád zaplatil a vyrovnal všechny dluhy sirotků kupcovi hned tady, na tomto poradním shromáždění. Jenom bych prosil přesně sestavit a vypočítat částku, kterou ubozí sirotci váženému kupci dluží. Když vládce, kupec a hodnostáři přítomní na poradním shromáždění tato slova vyslechli, navrhli. Myslíme si, že děti by měly zaplatit za vůni jídel 1000 stříbrných. I král s touto částkou souhlasil. Jeho ctihodnost, soudce pralesa, se hluboce uklonil jeho výsosti a řekl. Když to je podle vašeho názoru přiměřené, nechť se tak stane. Prosím však vaši výsost, aby mě milostivě ráčila půjčit 1000 stříbrných, které i hned po skončení procesu vrátím. Král Sulajmán souhlasil a přikázal svému strážci pokladu, aby přinesl požadované peníze. Pelandok se stříbrňáky odešel do vedlejší komnaty a odtamtud zavolal. Kupče, Vezmi si nyní částku, kterou ti zaplatím za sirotky. Tady jsou. 1, 2, 3, 4, 10, 20, 100, 300, 400 tisíc. Stříbrňáky zvonily, jak je Pelandok spouštěl z výše na stůl, až všem zaléhalo v uších. Když odpočítal 1000 stříbrných, vrátil se do zasedacího sálu a položil pytlík s penězi k nohám krále Sulajmána. Pelandoku, jaký význam mělo to, co si právě udělal? Dělínek uctivě odpověděl. Prosím o odpuštění. Tisíceré odpuštění, veličenstvo, ale nyní je spor mezi kupcem a sirotky vyřízený. Děti už nedluží obchodníkovi ani minci, protože dostal přiměřeně zaplaceno. Kupec je totiž žaloval, že vyrostl

a vojsku. Lakomý kupec odešel ze dvora s obrovskou hanbou. Pověst o moudrosti a bystrosti Pelandoka opět vzrostla a rozšířila se po celé džungli, která jej pak uznala za svého panovníka, šejka, vládce pralesa.

dneska je den, kdy nikdo nebude sněden. Je jen jeden svátek zvířecí.

0: Rozkoš. Před dávnými časy byl v Novém Městě půrkrabím Straka z Nedbalic. Ale byl velmi přísný a zlý a lid ho nemiloval. Jednou jel na procházku a když přijel nedaleko Rousína k lesíku, k rybníku Náchodskému, viděl na mezi pasáka ovce pást. I zajel k němu, aby ho snad trochu postrašil. Ale pasák ku podivu ho ani nespozoroval a jen před sebe se díval.
1: Kam pak se tak neustále díváš?
0: Ptal se pan Straka. Touto otázkou, jsa ze svého přemýšlení vytržen, vzchopil se pasák a když přísného úředníka pozdravil, odpověděl jemu. Hleďte tamto, milostivý pane. Jaká to prostranost. Jaké krásné místo k založení rybníka. Co ta pole jsou, tam rybník založit. Ten potůček, co tam teče, mohl by se tam vést. A nebylo by velké hráze potřeba. Byl by to rozkošný rybník a nestál by mnoho. Když si to pan Straka přehlídl, jak mu to pasák ukazoval, podivil se rozumu a ostrovtipnosti chlapcově a umínil si rady jeho užít. Ale jsa příliš hrd, aby ho za to pochválil, hodil jen po pansku hlavou a odejel. Když přišel domů, poslal na to místo lidi, kteří práci započít

0: museli. Pole chudým lidem patřící bez milosrdenství se rozkopala, aniž ubozí krejcaru za ně dostali. Stal se tam tedy rybník, který měl hodinu kolem, bez velké práce a nákladů. Byl rozkošný, jak chlapec řekl, a proto jej také Rozkoš pojmenovali. Pana Straku z Nedbalic chválili za jeho moudrost a chudého pasáka si žádný nevšiml. Lidé však, kterým tak nespravedlivě pole odňal, pana Straku příčinou toho zakleli, aby jim čert po smrti oral dotud, až by se rybník zase v pole obrátil. Tenkrát prý slova mnoho platila a s čertem žádná hračka nebyla. Proto také, jak pan Straka umřel, viděli lidé vždy v měsíci lednu, jak čert panem Strakou dvě brázdy od konce ke konci rybníka orá. Mnozí tvrdili, že jej na své oči viděli. Ale nyní je rybník zničen a jsou tam zase pole. A ubohý pan Straka snad také pokojně spí.
1: Krásně je na horách. V neděli večer otočila Káťa kalendář a tam uprostřed příštího týdne stálo černé na bílém. Pololetní prázdniny. Hurá, pojedeme na hory, lítala Káťa po pokoji jako meteor. Já už se šíleně těším, taky se už tak šíleně těšíš. Škubánek seděl na koberci a drbal se packou za uchem.
2: Na horách jsem ještě nikdy nebyl, tak nemůžu vědět, jestli se mám těšit nebo ne.
1: Než se vrátím zítra ze školy, připrav seznam, co si vezmeme sebou. Když se druhý den Káťa vrátila domů, podal jí Škubánek hrdě velký list linkovaného papíru. Stálo na něm: seznam potřeb na hory. Za prvé špekáčky, za druhé špekáčky, za třetí špekáčky.
2: Nic jiného tě nenapadlo. Ještě bychom měli mít lovecký salám, kdybychom se setkali s medvědem, a trvanlivý salám, kdyby nás zasypala lavina.
1: A co takhle třeba lyže?
2: Úplně jsem zapomněl. Ty musíme koupit nejdřív.
1: Škubánek si hrdě vykračoval domů s červenými lyžemi na rameně. Na plotě ležel kocour Luciáš a hned byl samý zájem.
3: Mňaucta, snad nejedete na hory, mládeži, mňau.
1: Zítra ráno pošlem ti pohlednici se sněhem, slibovala Káťa. Konečně seděli ve vlaku a Škubánek hned rozbalil první špekáčky.
3: Dobré chutnání, sportovci, mňau!
1: Ozval se v rohu kupé za novinami známý hlas. Nebyl to nikdo jiný než kocour Luciáš osobně.
3: Mňau, rozhodl jsem se, že pojedu taky. Mňau, co v Praze o prázdninách, že?
1: Cesta rychle uběhla a už tu byla zastávka, kde se z vlaku vysypali všichni lyžaři. Sluníčko svítilo a sníh jiskřil, až to přivíralo oči.
4: Krásně je na horách, zahalekala Káťa a Škubánek se radostí rozštěkal.
1: A co teprve, až si vzali lyže, Káťa už byla na horách potřetí, ale Škubánek se nestačil divit. Vůbec nemusel běžet, ani zvedat, ani střídat tlapky a přitom se řítil z kopce rychlostí přímo kosmickou. Chyba ovšem byla, že ty lyže byly naprosto neposlušné a jezdili si, kam se jim chtělo. Nejraději si to namířili rovnou do lesa nebo do potoka. Jednou dokonce na střechu horské boudy. Ještě štěstí, že to byla bouda záchranné služby. Za oknem stál strejda Bernardín a dalekohledem pozoroval svěřený úsek. Jak viděl Škubánka, který zahučel ze střechy rovnou do závěje, pověsil si honem na krk soudek s rumem a běžel dávat první pomoc. Vyhrabal ho a dovezl na svém skibobu přímo ke Kátě.
3: Toho pejska si radši hlídejte, slečinko. Hory mají svá nebezpečí, která nesmíme podceňovat. A zvlášť letos. Neslyšeli jste, že tu řádí yeti?
2: Co je to za zvíře? Zajímala se Káťa.
3: Kde pak zvíře? Yeti je sněžný muž. Něco mezi krakonošem a lavinou, vysvětloval Bernardín.
1: Minulý týden zboural 2 horské boudy, překousl na silnici sněžný pluh i s řidičem a nakonec spolknul motor od lanovky. Teď strašně vrčí, ale to je štěstí, můžete ho aspoň slyšet. Dřív se totiž připlížil nepozorovaně a bylo po vás veta, poroučela se horská služba. Druhý den ráno někdo zaťukal na dveře pokoje. Na prahu stál vepřík, koza a husa. Vepřík, který 3členou delegaci vedl, se zdvořile uklonil.
3: Vážená slečno, jménem karnevalového výboru spolku drobného hospodářského zvířectva na rekreační boudě Jitřenka, dovoluji si vás požádat, abyste přijala funkci rozhodčí při volbě nejlepší masky lyžařského karnevalového odpoledne.
1: Káťa přijala jmenování důstojně, ale když za zvířátky zapadly dveře, nebyla k zadržení.
2: Teď se musíme ukázat, Škubánku. Uděláš si nejkrásnější a nejvtipnější masku.
3: Tak dost, zlobil se Škubánek. Já jsem tu kvůli serióznímu sportovnímu tréninku a nebudu nikomu dělat maškaru. To je zábava leda pro kočku. Já ti dám pro kočku,
1: šklebil se Luciáš pod fousy.
3: To bude zábava pro kocoura a kapitální. Miau, to si piš.

0: Nadešlo sobotní odpoledne. Na cvičné louce byla malá tribuna a na ní pod girlandami a lampiony trůnila Káťa po boku předsedy Vepříka. Káťa byla ve špatné náladě. Doufala, že přece jenom Škubánka přemluví, ale ten se nedal. Hudební skupina Ledňáčci začala hrát a na louku vjela první maska. V Kátě hrklo.
1: Vždyť je to Škubánek.
0: Ale byl to jen křeček za Škubánka maskovaný. Předváděl všelijaké krkolomné pády a komické jízdy pospátku. Diváci se smáli a tleskali originalitě nápadu. Jen Kátě to nepřipadalo příliš vtipné a tvářila se kysele. Vepřík už ohlašoval další masku. K úžasu diváků to byl zase Škubánek. Měl sice nepřiměřeně dlouhý krk a na nohou kopítka, což svědčilo o tom, že je to nejspíš kozel. Kozel Pepa. Ještě nestačil objet kolo a už se na louce objevil další Škubánek. A další a další. Malí, velcí, tlustí, tencí, samí Škubánci. Publikum už ani netleskalo a někteří dokonce pískali. Ačkoliv bylo 10:00, Káťa se spotila hrůzou. Jen Kocour se šklebil. Plán se mu zdařil. Každý mu sedl na vějičku, že jako Škubánek bude mít u Káti jedinečnou šanci na výhru. A to už se ozval Vepřík.
2: Prosíme rozhodčí, aby vyhlásila nejlepší masku.
0: Káťa upadla do rozpaku.
1: Co mám dělat, když jsou všichni stejní?
0: V tom se ozvala fanfára a na louku vjelo 7 maličkých trpaslíků zapřažených do saní s rolničkami. Na saních seděla Sněhurka a posílala polibky na všechny strany. Ledňáčci začali pohotově hrát. Hej ho, hej ho, a trpaslíci jdou. Diváci propukli v jásot a volali: první cena, první cena. Sněhurka si nadzvedla masku a rošťácky mrkla na Káťu.
1: Vždyť je to Škubánek,
0: vykřikla Káťa a Vepřík mu slavnostně pověsil na krk věnec špekáčků. Škubánek si musel znova nasadit masku, všichni ho fotografovali a za zvuků pochodu jel čestnou jízdu po louce. Každému z trpaslíků hodil jeden špekáček a ti jej spolkli jako malinu. Vodeť ne, vždyť to nebyl nikdo jiný než maskované myši a to bylo něco pro ně. Vítězství je tak rozjařilo, že se pustili z kopce tryskem. Ale to byla chyba. Saně nabrali takovou rychlost, že myši před nimi nestačili utíkat, pustili opratě a ducha přítomně naskákali do závějí u cesty. Jen Škubánek Sněhurka se řítil sám na saních rovnou se sjezdovky. Náhle uslyšel podezřelé vrčení, jako by proti němu za nejbližší zatáčkou supěl traktor. Vrčení sílilo, Škubánek zavřel oči a čekal náraz. V tom ho něco měkce zachytilo, jako by byl jenom míček na hraní. Bylo to silné a chlupaté, funělo to a vrčelo.
2: To nebude strejda služba Bernardín, pomyslel si Škubánek. To bude něco většího.
0: Opatrně otevřel jedno oko, ale honem je zase zavřel. Nad ním se zubila tlama jako vrata plná bílých tesáků.
3: Já jsem Yeti, jak Yeti,
0: prohlásila tlama. A následovalo cosi, co mělo být nejspíš smích, ale znělo to jako cirkulárka.
3: Po tomhle pozdravu už obvykle každého slupnu, ale ty jsi taková miloučka, pěkňoučka, tebe hned nespapám, nejsi ty náhodou Sněhurka.
2: Jsem. A opravdu náhodou.
0: Špitnul Škubánek.
3: O, to je můj sen.
0: Rozářil se Yeti.
3: Sněžný muž a Sněhurka, my dva se k sobě báječně hodíme. Odnesu si tě do svého domečku a budeš moje nevěsta. Budeš mi štípat dříví a pusinky. Štípané mám totiž nejradši.
0: Yeti si hodil sáňky se Sněhurkou pod paží a dali se na cestu. Co krok, to 4 metry. Za chvilku byli doma. Vypadalo to tam jako v obrovské psí boudě. Byla tam zima, všude plno pavučin a na zemi kupa polen.
3: Tohle teď bude naše království, sliboval obr. Když budeš hodná, Sněhurka, ulovím ti k večeři nějakého turistu.
2: Musím vás zklamat, pane Yeti.
0: Osmělil se Škubánek.
2: Ale já byl Sněhurka jen pro dnešní karneval. Jinak jsem pes z Prahy 6 a říkají mi Škubánek.
3: Tak ty jsi mě chtěl napálit.
0: Začal vyvádět Yeti.
3: Já chci Sněhurku, já jsem tak nešťastný. Já jsem tak rozzuřený.
0: A mlátil kolem sebe tlapami. Popadl ohromnou sekiru a zaburácel.
3: Teď se těš, nadělám z tebe sekanou.
0: Škubánek nečekal, uskočil stranou a sekira dopadla jen na borové poleno na zemi. Rázem bylo na 2 kusy. A když se chlupatec proti němu znovu napřáhl, rychle mu podstrčil další špalek. Hop sem, hop tam, Škubánek přeskakoval polena a dříví jen praštělo. Než Yeti ho přešel první nával zlosti, měli naštípáno na týden.
2: Sněhurka sice nejsem, ale když chvíli počkáš, můžem spolu povečeřet.
0: Nabídl mu Škubánek a zapálil v krbu. Yeti mu tím vstekem tak vytrávilo, že ho zmínka o večeři zaujala. Škubánek sundal z krku špekáčky, napíchal je na vidle a začal je opékat. Linula se z nich taková vůně, že se Yeti mu zbíhaly sliny.
3: Mňám, mňám, to je dobrota. Něco takového jsem ještě nejedl. Mňám, to je báječné. Dej mi ještě.
2: Takový velký a neumí poprosit,
0: napomínal ho Škubánek a předvedl Yetimu, jak se panáčkuje. A tak jedli a jedli, a než dojedli celý věnec, uměl Yeti i lehni a sedni a dávat pac. Když špekáčky došly, obr zesmutněl.
2: Víš co?
0: Navrhnul Škubánek.
2: Odnes mě na Jitřenku, já jim řeknu, jak jsi mě zachránil na sjezdovce a za odměnu dostaneš špekáčků, kolik budeš chtít.
0: A tak běželi, co skok, to 10 metrů. Na Jitřence zatím všechna zvířátka hledala Škubánka, ale že byli všichni oblečení za Škubánky, pořád se pletli a toho pravého ne a ne najít. Bernardín už posté propátral okolí. Najednou uviděl, jak se blíží od lesa cosi obrovského. Zamířil na to dalekohled a omdlel jako špalek.
1: Pomoc! Zachraňte záchranou službu!
0: Volala Káťa.
2: Už běžím!
0: Halekal Škubánek, který seděl Yetimu na ramenou.
2: Tohle je můj kamarád Yetík. Neboj se, už je ochočený.
0: Bernardínovi dali loknout z vlastního soudku a když se probral, myslel, že si přihnul víc, než bylo třeba. Před ním panáčkoval Yeti a dával mu pac.
2: Přivedl jsem vám nového člena horské záchranné služby,
0: oznamoval Škubánek.
2: Lepšího nikde nemají. Platit ho můžete ve špekáčkách, ale to ti povídám, Jetíku, turisty už necháš na pokoji.
3: Abych se přiznal, já turisty stejně moc nerád.
0: Omlouval se Jety.
3: Ty sjezdové boty strašně tlačí v žaludku. Špekáčky jsou mnohem lepší. Mňam, mňam.
0: A tak, než nadešel poslední večer na horách, všechno dobře dopadlo. Káťa našla Škubánka, Jety dobře placené zaměstnání a záchranná služba nového strážce hor první velikosti.

0: jak počmárali domeček. Kdo má křídu a šikovné tlapky, může kreslit, co ho napadne. Macourka a Camfourka napadnul vodník. Jenže zelené křídy měly jen ždibíček, sotva na žabího půlce. A to ještě kdo ví jestli. Tak si radši vymysleli princeznu a dobře udělali. Vyšla jim tak pěkně, že i sluníčko dostalo chuť pomáhat. Špetkou paprsků rozjiskřilo princezně korunku i šaty, aby byla opravdu jak z pohádky. No, moc se ti povedla, chválil Macourek. Však tobě taky, oplatil mu Camfourek. Ale naráz princezna přestala pohádkově zářit, protože sluníčko zaclonil kočičák. Přiloudal se jako vždycky nevhod a taky jako vždycky všecko věděl líp.
1: Teď je nakřivo, vůbec celá šišatá, každý princ od ní uteče.
2: Tak nakreslí nešišatou. Na chodník se vejdou obě dvě,
0: zkusil ho odbít Macourek, ale zase jako vždycky nepochodil.
1: Princezny jsou proškvrňata, vám nakreslím něco lepšího. Ale ne na chodník, jelikož je špinavý a křída na něm škobrtá,
0: prohlásil kočičák a zamířil rovnou k domečku. Ten špinavý nebyl, dokonce ani ušmouraný. Zdi měl bílé jako nová čtvrtka a křída po nich hladce klouzala. Kocourci se nestačili divit, jak to šlo kočičákovi od ruky. Okénko nakreslil co by dub, dveře na to šup, kolečka jak by smet a bylo hotovo.
1: Vaše auto, pánové, můžete nasedat, pobídl kocourky.
0: Ale ti se ani neohlédli, protože už taky kreslili a měli zrovna nejvíc napilno.
1: No, když o můj dárek nestojíte, vnucovat vám ho nebudu,
0: urazil se kočičák.
1: Nahodou stojíme.
2: A moc?
0: Ujišťovali honem kocourci.
1: Jen počkej, až tohle dokreslíme. Chcem ti totiž taky něco dát.
3: Páni, teda, to je vážně pro mě,
0: olízl se mlsně kočičák, když uviděl ten krásný šlehačkový dort.
1: A ještě dostaneš zmrzlinový pohár. Ten jahodový, co máš nejradši.
3: Fakt jo, tak to vám taky něco přidám,
0: rozhodl se kočičák a začal kreslit vrtulník, aby viděli, že na nich nešetří. Zkrátka, kdo má křídu a šikovné tlapky, může kamarádům rozdávat. Oříčkovou čokoládu, velikánské lízátko, oceánskou loď a třeba i papouška. Kreslí prostě kam až dosáhne. A když už tam není místo, donese si žebřík nebo nějakou tu bednu a může rozdávat dál. Má to jen jednu chybu chybičku. Kdo místo na chodník kreslí na zeď, ten rozdává z cizího. Za všecky ty štědré dárky platil chudák domeček. Počmáraný, ušmouraný, od kocouřích tlapek umatlaný, vypadal jak schátralá bouda na pouti. I sluníčko si přitáhlo mračno a schovalo se za ně, aby na něj radši nevidělo.
1: Vypadá to na bouřku, všimnul si Macourek. Jo, a na pořádnou. Pojďme radši domů, než to spustí,
0: pobízel starostlivě Camfourek.
4: Ale kočičák zas, jako vždycky, věděl všecko líp.
3: Nic nespustí, poněvadž to vítr rozfouká,
0: poučil je a tak kreslili dál. Jenže vítr nerozfoukal nic, věděl, že na to nestačí. To mračno totiž byl pravý bouřkový mrak, který je, jak známo, od rány. Když se mu něco nelíbí, dá to, jak se patří, zná. Nejdřív se šedě mračí, pak začne hrozit do tmava, až se naštve do černa a prásk až plách. Hůva! Vyjekl kočičák a sjel po žebříku skoro tak rychle, jako ten blesk. A stejně za tu chvilku promokl až na kůži. I Macourek a Camfourek byli naždímáni, než doběhli ke dveřím. Ale marně lomcovali klikou. Domeček se na ně zlobil. Za to, že ho tak ošklivě počmárali, nepustil je domů do sucha. No, když to nejde dveřmi, vlezem oknem, rozhodl kočičák. Jenže okno řach, zabouchlo se, div mu neuskříplo čumáček. A ještě cvak, kličkou se zajistilo zevnitř. Aby bylo jasno, že tudy cesta nevede. Možná vedla komínem. Jenže to by znamenalo vlézt na střechu bleskům přímo do rány. A na to si netroufl ani kočičák. Tak kocourům nezbylo, než čekat venku a v tom liáku se klepat zimou, protože při bouřce se vždycky silně ochladí. A když se konečně vyčasilo, nebylo o moc líp. Promáčené kožíšky víc studily, než hřály a nebylo čím je osušit. Kdyby tak byl ručník, zatoužil kočiťák, takový ten suchý, teploučký a huňatý. Však je, jenže v koupelně a domeček se zlobí, připomněl Macourek. Takže vlastně žádný ručník není, že? A přece je, zajásal Camfourek a měl proč. Ty zamčené dveře se sami otevřely do kořán. Domeček už se nezlobil. Zdi měl zase bílé, protože ta bouřka spláchla kočičí malování a čistě ho umyla. A kocouři? Samozřejmě nejdřív se pořádně osušili. No a kreslit budou asi dál. Ale vsaďte se, že už jen na chodník. Moc dobře totiž vědí, že kdyby to zkusili ještě jednou na domeček, víckrát by je dovnitř nepustil.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Kdysi dávno, kdesi daleko odsud, byl mramorový les. A v něm se čas od času děly neuvěřitelné věci. Jedné slunné a teplé soboty uprostřed léta přiběhla na zelenou mítinu muchomůrka zvaná Tečka. A plakala. Co se stalo? Vykřikl překvapeně Strakoš, starý a moudrý hřib od statečného dubu, udivený tím, že muchomůrka zavítala až sem. Zoufalá Tečka měla mokré oči, mokrý kapesník a klobouk nakřivo, takže většinu svých puntíků cestou postrácela. Ráno přiběhl jelen zlatoparoháč, lkala muchomůrka. Funěl a dupal jako smyslů zbavený. Předstíral, že mě neslyší a pošlapal všechny mé kamarádky. Strakoš se zachmuřil. To je vážná věc. Pokýval hlavou a na dlouhou, předlouhou chvíli se odmlčel. Popravdě řečeno, nevěděl si rady. V mramorovém lese se totiž děly poslední dobou samé nevídané věci. Jakoby se s nimi roztrhl pytel. Ale Strakoš uvažoval dál. Muchomůrky zlobí, že s nimi v lese není k vydržení. Potřebovali by potrestat, to ano. Jenže co když jednoho dne jelen zlatoparoháč pošlape i jiné houby? Co potom? Co pak? A nakonec usoudil. Nebezpečí hrozí všem. A proto musíme jelenímu řádění učinit přítrž. Ovšem ještě v tu samou chvíli zapochyboval o správnosti takového rozhodnutí. Muchomůrky znal až příliš dobře. Věděl, jak se chovají k ostatním houbám, jak se kdy chovali a s největší pravděpodobností se budou chovat i nadále. Bylo mu jasné, že si příliš schovývavosti nezasluhují. Ale odmítnout pomoc je tuze ošemetná věc. A tak rozhodl. Jdeme ke stříbrnému smrku. A vyrazil, provázen plačící muchomůrkou. Jak známo, stříbrné smrky jsou nejen stříbrně modrozelené vznešené stromy, ale především mohutné stromy, jejichž kmeny se vypínají do oblak v skutku královsky. V jejich korunách proto hledá úkryt každý, kdo touží po klidném a bezpečném domovu. Stříbrný smrk, jenž vévodil mramorovému lesu, obývala moudrá sova. Vystudovala snad 3 univerzity najednou a byla tudíž ještě vzdělanější nežli Strakoš. Není se čemu divit. Vždyť sovy se dožívají vyššího věku a tak mají na studium více času. Když poutníci dorazili ke stříbrnému smrku, zaklepali uctivě na vrásčitou kůru kmenu. Nikdo se neozval, ale kdo čeká, dočká se. Dočkal se i Strakoš. Po půl hodině se sova konečně objevila. Co pak se stalo tak výjimečného, že vidím pohromadě hřib s muchomůrkou? Zeptala se rozespale. Byla to vskutku moudrá sova. Potom vyslechla celý příběh, pokývala rozčepířenou hlavou a po další půl hodině, kdy vypadala jako, že tak trochu spí a trochu, že přemýšlí, řekla. Jelen zlatoparoháč dostal jelení nemoc. Snaží se udělat z mramorového lesa rovinu. Tato nemoc pochází od holandských jelenů z krajů rovinatých. A po další půl hodině pokračovala. Jediné, co můžete udělat, je sehnat mramorový kořen, jehož odvar by jelena uzdravil. Pak sova odlétla neznámo kam. Lehce se řekne, sežeňte mramorový kořen, ale kde takovou věc hledat? To ani strakoš, ani muchomůrka nevěděli. Slyšela jste někdy něco podobného? Ptal se Hřib. Jen vzdychala zoufalá Tečka. Jak máme hledat mramorový kořen, když nevíme, odkud začít? Tak začneme od začátku, rozhodl Hřib a posadil se pod stříbrný smrk. Dal hlavu do dlaní a jal se přemýšlet nahlas. Od začátku? To bych musel začít v našem lese. Náhle vyskočil a samou radostí začal poskakovat. Už to mám. Náš les, mramorový les, mramorový kořen v mramorovém lese. Musíme hledat ten nejstarší, nejsilnější a nejkrásnější kořen, podle kterého dostal náš les své jméno. A měl pravdu. Houby začaly hledat, až našli. Kde, to nikomu neprozradili. Ale druhý den se vařilo, míchalo a ochutnávalo. Sotva les zahalila tma, ukápl strakoš několik slziček vzácné tekutiny, zlatoparoháči na zlatý paroch. Ráno se jelen probudil, táhle zatroubil a odešel na pastvu, jako by se nechumelilo. Všechny muchomůrky pečlivě obešel, některé dokonce i úctivě pozdravil. Muchomůrky si tak oddechly, že byl jejich vzdech slyšet široko daleko. Byly zachráněny a nejen ony, ale také všechny hříbky, lišky, holubinky, bedly i kustřebky, zkrátka houby mramorového lesa. Naštěstí, protože jaký by to byl les, kdyby v něm nerostly houby.
2: Tak už je únor, měsíc sněhuláků. V únoru vynesou mláďata našich lidí sáňky ze sklepů a půd a jdou dělat sněhuláky. Jak? Vytáhnou sáňky na stráň, spustí se na nich rovnou dolů a dole se pokaždé převrhnou a vyválejí ve sněhu. A tak se z nich stanou sněhuláci. A my psi je máme na starosti. Každý z nás běhá za mláďaty toho svého člověka, každý na ně hafá, aby se nezvrhla a nevyválela, aby nenosila celou zimu u nosu svíčku. A jenže to je jako když kosti na stěnu hází. Jednak je nikdo z nás nedohoní a jednak nepřekřičí, protože všichni na sáňkách vřeští tak, že ta naše ponaučení stejně nemohou slyšet. Ale to nás nezbavuje odpovědnosti. Běháme tedy za sáňkami jako pominutí a na naše vlastní zájmy nám nezbývá moc času. Taková sáňkovací stráň je například pošlapaná spoustou stop a stopování. To je můj koníček. Podle stopy poznám každého zajíce za naší vesnicí. Kdykoliv mě v čumáku pošimrá vůně zaječí tlapky, mám tisíc chutí si to s nějakým ušákem rozdat. Zajíc to ovšem dovede kalit 70, zatímco mě to běhá tak 35. Ale já jsem asi ještě v záběhu. A třeba mi to jednou bude šlapat podstatně líp. Když se zajíci přiblížíte na chramst, začnou kličkovat. Všichni ušáci jsou výborní driblézy. Jeden dělá kličky jako Bohumil Veselý, jiný jako František Veselý a další jako Jaroslav Holík. Na kličky jsem bohužel těžkopádnější a taky do vršku to ušákům táhne líp. Jsou totiž na ty stoupačky líp zkonstruovaní. Zadní nohy mají o hodně delší než přední. A ještě jedním výkonem se mohou zajíci honosit. Nemyslím tedy to, že dobře plavou. Myslím hlavně to, že každý zajíc dovede udělat ze psa jelena. My hafani jsme totiž šampioni v čuchu. Máme čumák deluxe. mezi ostatními nosí je něčím tak mimořádným, jako třeba Mount Everest mezi horami, orchidej mezi květinami a olomoucké tvarůžky mezi vůněmi. Vyčucháme kde co a kde koho, ale právě zajíci ušili na náš čumák boudu. Běží, ale do pelechu nejdobrovnou. Před pelechem se vrátí přesně po stopě a ještě udělají pár odskoků stranou. Prostě tu stopu zamotají. My přitedy jdeme po jejich stopě a ta najednou končí takovou motanicí. A každý z nás je z toho rázem jelen. Moc proto vzpomínám na to, jak jsem toho svého zajíce doběhl. Celé léto na mě dělal dlouhý nos. Pak přišla zima, šlo se sáňkovat a já na kopci najednou nabral do svého čenichu celý škopík zaječí vůně. Nemohl být než 3 přiskoky proti větru a nebyl. Udělal jsem hop a on vystartoval. Včas. Já ho totiž vyplašil, já totiž při skoku dost žuchám. Vystartoval a začal nabírat tu svou 70. Jenže jsme byli na vrcholku kopce a on mohl pádit jen z kopce dolů. Nemohl uplatnit ty své stoupačkové přednosti. Z kopce mu to nedělá dobrotu, na to se ty jeho dlouhaté zadní běhy nehodí. Však se taky začal kotoulet, až to prášilo a už jsem ho držel v zubech. A mám tě, zařval jsem mu do kožichu psí silou. Mám tě a teď řekni, proč tě nemám zakousnout.
3: Protože
2: jekotal strachy a třásl se, až mi to dělalo masáž dásní.
3: Protože jsem obzvlášť vzácné zvíře.
2: Zval jsem mu do kožichu smíchy, ale ze zubu jsem ho nepustil. Jaké pak vzácné zvíře? Víc než zajíců je snad akorát už jen blech.
3: Ale já jsem vzácný. Jsem totéž, co velbloud, jenže o mě je to pravda a o něm ne.
2: A co je o tobě pravda a o něm ne?
3: Že nemusí pít, jenže to není pravda. Na poušti vydrží dlouho bez vody, ale než se tam vydá, musí nějaký ten kbelík vody vypít. Zatímco já nemusím pít třeba půl roku. Mně stačí, když koušu trávu, jetel a pampelišky. Stačí mi voda z rostlinné stravy. A velbloudovi ne.
2: No to byla pro mě novinka. Tak jsem ho pustil ze zubů, že ho jako za tu vzácnost nezakousnu. A v tu ránu měl v nohách 70 a zmizel za kopcem. A nikdy na mě už nedělá dlouhý nos.
4: Jenže já bych ho stejně nezakousl. Ani kdyby toho vypil tolik, co 4 vepřové.

0: krásné povětří. Zhruba ve stejnou dobu jako Ramíkův otec chystal se k odchodu i Jihlíkův děda.
1: Otevři okno, chlapče, řekl slabým hlasem, a otevři i dvířka k panu Vavřincovi.
0: Bude průvan, namítl Jihlík, hrozně to venku fouká.
1: To je dobře, to je moc dobře. To je ten nejlepší způsob vytratit se v krásném povětří.
0: Dědo, takhle nemluv, bolí tě něco?
1: Právě, že mě už vůbec nic nebolí. Nevím, proč jsem si dřív tolik stěžoval. Svět je, jak má být. Nemůžeš si ho obracet jako rukavici. Děda se rošťácky usmál. Jihlíku, tak jsem slyšel, že jsou teď v módě ponožky jako rukavice. Lidi si do nich strkají prsty u nohou. To je co? Rád bych nějakou takovou ochutnal.
0: Tak já ji někde ve městě čmajznu, zaradoval se Jihlík.
1: Už je pozdě.
0: Jaký pozdě? Dědo, co to říkáš?
1: Už nebudu říkat nic, odpověděl děda. To nejlepší jsi mi stejně řekl ty. Viděl jsi rodiče a zvali tě k sobě. A Tulík je naživu a snad přijde k rozumu. A teď už konečně otevři ty dveře.
0: Jihlík otevřel dvířka za diplomem. Pan Vavřinec cvičil na trumpetu, dneska ho čekala velká svatba.
1: Zajdi za ním a popros, ať mi zahraje, ale nějakou jinou. Tahle se nehodí.
0: Jihlík poslechl. V kuchyni bylo chvíli ticho a pak se po celém domě a možná po celém městě rozlehly čisté tóny smuteční křídlovky. Za diplomem nejlepšího trubače hradní stráže se objevil Jihlíkův děda.
1: Sbohem, chlapče, řekl tiše. Díky, pane Ekone.
0: Jak je vedchý a jak jemně se usmívá, viděl jen Jihlík. Egon slyšel to sbohem i díky, ale spatřil pouze bílý stín, který proletěl kuchyní na balkón a chvíli se vznášel v krásném povětří, než se dočista vytratil.
2: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
3: Tak už neotálej, hurvájs, a začni. Buď rád, že ti s tím rozborem písničky pomáhám. Manička nám taky pomůže, viď?
4: Prosím, ano.
5: Kdyby jeden vůbec věděl, co se má o takové písničce povídat.
3: Jak to? No tadyhle to máš, no prosím. Ach, synku, synku, doma lisi, tatíček se ptá, oral lisi. No, takový pestrý námět, který nám má tolik co říci. No tak vyprávěj.
5: Na počátku písně se ptá, ach, synku.
3: Kdo se ptá?
5: Já nevím.
3: Vlastně pravda, to tam není.
4: Básník se ptá.
3: Správně, Máničko. Ano, ano. Básník se ptá synka.
5: Kterýho?
4: Velmi krásné jméno je Artur.
3: Jo, Máničko. Ano, ano. Tak tedy Artura se ptá. No, tak už mluv, hurmajs.
5: Arture, táta se ptá, jestli jsi doma.
3: Táta, to nějak vylepší.
4: Pan otec se dává ptát.
5: Jo, pan otec se dává ptát, jestli je Artur oral.
3: No, vida. A dál. Oral jsem, oral, říká Artur. ale málo. Kolečko se mi polámalo.
5: Protože? No, protože měl havárku.
3: Jaká pak havárka? Akorát kolečko se mu polámalo.
5: To neříkej, taťuldo. V té rychlosti, a jestli to bylo v zatáčce a myhne se nějaký protijedoucí...
4: Myhne se protiorající, hurvínku.
5: No, ano, Artur nezvládne ruchadlo, vybočí do protibrázdy.
3: No, prostě, hele, polámalo se mu kolečko, no a...
5: A...
3: No?
5: A neměl rezervu.
3: No, asi ne, kdyby měl rezervu.
5: Tak by měl o kolečko víc.
3: No dobře, oral by dál. A nebylo by to, že ano, jak si...
4: Nebyla by písnička, víš?
3: No, to taky. No a onen dotyčný tam dále radí. Když se ti zlámalo, no, dej ho spravit.
5: Ale kam?
3: No to tu nebudeme řešit. A končí to poučkou. Nauč se, synku, hospodařit.
4: Bez kolečka.
3: No jistě, hospodařit znamená všechno, co souvisí...
5: S hospodou.
3: Ale neproduciruj se před Máničkou a ber to vážně.
4: Ber to vážně, hurvínku. Život je tak složitý.
3: No ano, to má Mánička pravdu, že ano. A hospodaření taky. Musíme všichni, aby to... Že ano.
5: Já taky už tak udlem mládí.
3: No ovšem, šetřit se má už od útlosti.
5: Kolečko.
3: Co kolečko?
5: Odbočili jsme, tatičku, odbočili.
3: No odbočili, protože máš moc řečiček a nic. Tak znova a stručně. No tak co, otec?
5: Otec se ptá Artura.
4: I ne, básník praví, že se otec ptá.
3: Ano, hurvínku, tak pokračuj. My ti budeme napovídat, jen tak vždycky ťuknem.
5: Aha, básník míní, že se otec ptá. Arture, jestli pak si vůbec doma? Maňčko, ťukni.
4: Orali si.
5: A jestli pak si vůbec oral ty jeden... Taťuldo, ťukni.
3: Ale málo.
5: Třeba málo, ale ťukni.
3: No, orál, ale málo.
5: A jo, no orál na to, Artur, ale nestojí to za fajfku tabáku.
3: Za fajfku dýmky, za dýmku tabáku. Je to přeci píseň, šmankote.
5: Maňčko, ťukni.
4: Kolečko se mi polámalo.
5: No dobrý, Taťuldo, ťukni.
3: Když se ti zlámalo, no?
5: No, Maňčko.
4: Dej ho spravit.
5: Taťulda, nauč se, synku. Maňčka.
4: Hospodařit.
5: No, je to.
4: A je to.
3: No, tak vidíš, když se soustředíš, dej ti to jedna radost.
4: Ty jsi úža, hurvínku. Nevyčerpalo tě to moc.
5: Ach, moc, Máničko. Oh, uf.
6: Zelená je tráva, fotbal to je hra. Taťuldův večerníček.
7: Ber ho. Neber ho. Podrž ho. Ale ne, drž ho.
8: Dobrý den.
7: Nadar.
8: Taťuldo, ty se díváš na televizi.
7: No, asi vidíš, ne?
4: A nedávají náhodou večerníček.
7: A nemáte náhodou psát domácí úkoly?
8: Ne, si my dneska žádné nemáme.
7: To je škoda. Kam to kopeš, ty nádhero?
8: A budeš se ještě koukat dlouho, taťuldo?
7: Pozor na něj.
4: Na Horvínka.
8: Proč na mě?
7: Šmanko, to je moula.
4: Horvínek.
7: Co?
4: Že jestli Horvínek.
7: Co je s ním?
4: Jestli je moula.
8: Já?
7: No.
4: Taky si to myslím. A co vy?
7: Co já?
4: Koukáte na fotbal, že jo?
7: Rád bych, Máni, rád bych. A pokud možno v klidu.
4: To se vám nedivím.
8: No baví tě to.
7: No jo, porád. Já, to je něco.
4: Jo, no ukažte. Já se na tu televizi taky podívám, když je to tak nový.
7: Máni... Kam to lezeš? Prosím tě, stoupni si někam stranou.
4: Proč?
7: Stojíš mi před obrazovkou. Nevidím.
4: Hned, já si jenom na chvilku kouknu, jo?
7: Ne.
4: To je teda, to jsou věci. To je, jestli teda tomu vašemu fotbalu dobře rozumím.
7: Ne.
4: Tak ten pán, co stojí v té síčce mezi těma dvěma tyčkama, ten míček, co mu do ní ti jeho kamarádi kopají,
9: Nechceš, jo?
10: Prosím tě, jak to myslíš?
9: No, protože ho pořád odkopává ten balonek, že jo?
10: Ale no jo, pořád nechce ho, no.
9: Jsem si to myslela, jenomže proč mu ho tam teda pořád kopají, když ho nechce?
10: Prosím tě, uhni.
8: Ani to neřeš, fotbal je hra, ve které vítězí to mužstvo, které pošle nejvíc míčů do soupeřovy branky, no.
9: Poštou?
8: No.
10: Ani uhni.
9: Jo.
8: No.
9: A proč?
10: Děti, nemůžete si povídat někde stranou a ne před televizí. Já nic nevidím.
9: Hned, už to bude. Hele, Horvínku, a kde asi mají ti hráči tolik těch míčů vzít, aby jich co nejvíc poslali do té branky, když na tom hřišti mají jenom jeden míč?
8: Máni, to neřeš.
10: Manko, teď nemůžete být chviličku sticha. Co? Co?
9: Co?
10: Máni, uhni. Stoupni si dál.
9: Už jdu, no.
10: No, konečně. A ty hurvaš taky uhni.
8: No jo, už jdu.
7: Jakže máš oči, ty nádhero?
9: Já.
10: A s tebou se nebavím, Máni.
9: Tada.
8: Ten ti to nandal, co?
9: No.
7: Jak to hraješ, ty bambulo?
8: Já nic nehraju.
10: S tebou se nebavím, hurvaš.
8: Tada.
9: Ten ti to nandal, co?
7: Já se na to nemůžu koukat.
9: Máte pravdu, pane Spejble. Kdo by se taky na takovou hloupost měl dívat? Já to vypnu, jo? Tak.
7: Ne! Máni, co to děláš?
10: Zapni tu televizi honem. No tak, rychle.
9: A tak jo, no.
7: To je konec.
9: Sláva! Konečně, já to zase vypnu. Tak.
7: Dali jsme vítězný gól. A já ho neviděl. Švanko, ty na to nepřežiju. Já to prostě nepřežiju.
9: Ale ano, nebojte se, pane Spejble. Tohle vám pomůže.
7: Co to má znamenat? Máni, ty jsi mě polila čajem?
9: Ano, prosím, ale studeným.
7: Cože?
9: To znám.

0: někdo vymysleli? Televize je naše! Teď se konečně můžeme kouknout na ten večerníček.
1: Moja řeč, zapni honem tu televizi.
0: Provedu.
1: Yes, stihli jsme to.
0: Sláva!
2: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
3: A bylo jaro. Všecko kvetlo. A brouček letěl a svítil a svítil, celou noc pěkně svítil. A když letěl ráno domů a když už byl za potokem a už ve stráni u samého jalovce tu slyší: tatínku, tatínku. A takový roztomilý malounký brouček batolil se mu naproti: tatínku, tatínku, co pak mě neznáte? Vždyť já jsem váš broučínek a už na vás čekám. A Jadínka na vás také čekala. A když jste tak dlouho nešel, tak šla domů. A vidíte, tatínku, tu starou kolíbku mě dáte pěkně obarvit. Maminka ji snesla z půdy, ale už je taková škaredá, vidíte. Tatínek byl celý vyjevený. A Beruška stála u chaloupky ve dveřích a srdce jí plesalo a tolik se smála. I ty, můj broučinku, i ty, můj broučinku. A hned si tatínek sedl, vzal broučinka na kolena a počal si ho prohlížet. A on vám měl oči jako tatínek a nosíček jako tatínek a všecko na vlas jako tatínek. A tolik toho napovídal. No, to byla radost. A měli se rádi. Tatínek svítil, maminka s broučínkem hospodařila a učila ho hezounké modlitbičce. O můj milý Bože, dej, ať jsem pěkně poslušný. A dlouho to netrvalo, když tatínek letěl zas jednou domů a když byl za potokem a už ve stráni, tu mu přiběhl broučínek naproti. Tatínku, tatínku, máme malininkého broučínínka. Vidíte, on vám jde naproti. A broučínínek mu šel naproti a tatínek už ho měl v rukou a zdvihl ho do povětří a tolik se smál. A Beruška stála ve dveřích a srdce jí plesalo a tolik se smál. Ach, to byla radost. A měli se rádi. A tatínek svítil a maminka hospodařila a broučci si před chaloupkou hráli. A dlouho to netrvalo, když tatínek letěl jednou zas domů a byl už za potokem. Tomu běželi broučínek a broučinínek naproti. Tatínku, tatínku, my máme Berušku, takovou hezonkou. Vidíte, ona vám jde naproti, ale ještě neumí moc běhat. A dlouho to netrvalo a měli zas malounkého broučka. A zas to dlouho netrvalo a měli malounkou Berušku. A tatínek měl radost a mamince srdce plesalo. A dlouho to netrvalo a měli broučíčka a měli Janouška a měli Janínka a měli Svatojánka a měli Berušku. 10 jich měli, 7 broučků a 3 Berušky. A měli se rádi. Tatínek svítil a maminka hospodařila. Berušky jí pomáhali a broučci se učili lítat. Však už hodně uměli. A byl podzim. Světla ubývalo a zimy přibývalo. A tak tatínek, že už nikam nepoletí. A seděli kolem kamen, jedli a pili a povídali o kmotřičce a kmotříčkovi. A jak to bývalo za starých časů. A jak tatínek ponejprv letěl oknem do toho velkého krásného domu tam za

městem v zahradách, jak ten na tom lešeníčku kázal, aj poslouchatí lépe jest, nežli obětovatí. A jak tatínek pak byl přece neposlušný. A byli rádi. Ještě se pomodlili. Podvečer tvá čelátka, co k slepici kuřátka, k ochraně tvé hledíme, laskavý Hospodine. A už leželi, a už spali, a spali, a spali. Panečku, to se jim to spali.

Opuštěný palác. Král Šalamoun měl ve svém paláci kouzelný koberec s překrásným vzorem, protkaný zlatým a stříbrným hedvábím. Říkalo se, že mu koberec slouží jako zrcadlo, ze kterého lze vyčíst budoucnost. Často si brával koberec na střechu svého paláce, posadil se na něj a když pronesl Boží jméno, koberec s ním vzlétl k nebi a zanesl ho kamkoliv si přál. Jednoho dne si pozval král Šalamoun svého rádce Asapa ben Berachiu a prince všech démonů Ramirata, aby ho doprovázeli na jeho cestě. Usedli na létající koberec a za chvíli je již vítr unášel k nebi. Šalamoun se spokojeně díval kolem sebe a přemýšlel. Na světě není nikdo takový jako já, neboť mě Bůh obdaroval moudrostí a porozuměním. Pověřil mě vládou nad vším, co stvořil. Během jeho přemýšlení přestal z nenadání foukat vítr a koberec se začal snášet dolů k zemi. Všichni se vyděsili. Větře, vrať se, volal zoufalý král. Vítr mu odpověděl. Až přestaneš se svou pýchou a vrátíš se k Bohu, potom se vrátím i já. Šalamoun se styděl za svá slova, ale co bylo vysloveno, nedalo se vzít zpátky. Přistáli tedy na zem nedaleko neznámého paláce. Rozhlíželi se kolem sebe, ale nikde nespatřili živou duši. Vydali se k paláci, obešli ho kolem dokola, ale nikde neobjevili vchod ani bránu, kterou by se dostali dovnitř. Šalamoun požádal prince Ramirata, aby zavolal své démony, ať zjistí, zda tu někdo žije. Démoni prohledali celý palác, ale kromě obrovského orla, hnízdícího na střeše, nikoho jiného nenašli. Vzali orla a snesli se s ním před krále Šalamouna. Jak se jmenuješ? Zeptal se ho král. Jsem Elenat, králi, odpověděl orel. A jak jsi starý? Zeptal se ještě král. Je mi 700 let, zněla odpověď. Tak to budeš jistě vědět, kudy se dostaneme do paláce, řekl Šalamoun. Nenašli jsme žádný vchod. Orel se zamyslel a pravil. Můj pane, je mi líto, že vám nemohu pomoci, ale nevím, kde je vchod. Snad by vám poradil můj starší bratr Altamar. Je na světě mnohem déle než já. Je mu téměř 1300 let. Zavolám ho. Orel se vznesl k nebi a za chvíli byl zpátky i se svým bratrem ještě mohutnějším, než byl on sám. Altamare, pověs nám, kudy se vstupuje do paláce, přivítal ho nedočkavý král. Můj otec, orlí král, mi řekl, že vchod je na západní straně, přemýšlel orel. Je skrytý pod nánosem kamení a zarostlý křovím. Mnoho let do paláce nikdo nevkročil. Na ta slova oba ptáci roztáhli svá obrovská křídla a odletěli. Všichni se ihned vydali k západní straně. Ramirat poručil démonům, aby odvalili kamení. A opravdu pod ním objevili velkou železnou bránu. Šalamoun přistoupil blíže a uviděl na zámku nápis –
Vězte, že jsme zde pobývali po mnoho let. Potom nastalo sucho a hlad. Pěstovali jsme perly na místo pšenice. A to nás málem zahubilo. Proto jsme opustili palác a přenechali ho orlům. Chcete-li vstoupit, otevřete skleněnou schránku nad vchodem a vezměte klíče od bran našeho paláce. My se již nevrátíme. Šalamoun otevřel skleněnou skřínku, vyjmul klíče a odemkl hlavní železnou bránu. Vrata se skřípěním otevřela a za nimi byla ještě stříbrná a zlatá brána, které musel král odemknout, než se dostal na nádvoří. Opatrně kráčeli po stříbrných a zlatých cihlách, až zamířili k překrásnému altánku uprostřed nádvoří. V altánku uviděli velikého stříbrného štíra. Jak se ho Šalamoun dotkl, štír se nadzdvihl a otevřel tím vchod do podzemí. Všichni se stupovali dolů po zlatých schodech a na konci našli veliké bohatství. Různé druhy perel, diamantů, rubínů, mnoho stříbrných a zlatých předmětů. Na konci byly další dveře a na nich napsáno. V tomto paláci žil kdysi silný a mocný král, který na trůně sedával. Když se naplnil jeho čas, spadla mu koruna z jeho královské hlavy a zemřel. To je to jediné, co se o něm ví. Šalamoun otevřel dveře a uvnitř spatřil sochu na zlatém podstavci. Vypadala téměř jako živá. Přistoupil blíže a jemně se jí dotkl. V tu chvíli se socha pohnula, oči ji zablískaly a z nozder sršel oheň. Zakřičela mohutným hlasem: Vstávejte, děti satanovi! Přišel další král, kterého pýcha zahubí. Zničte ho! V místnosti ožily všechny sochy a výhružně pohlíželi na Šalamounovu družinu. Krále Šalamouna však nevylekali. Jakmile před nimi pronesl nahlas boží jméno, všechny sochy rázem umlkly a zřítily se k zemi. Asap se sklonil k soše, která předtím promluvila jako první, sejmul jí z krku stříbrnou destičku a podal ji králi. Šalamoun si ji prohlížel, ale přestože ovládal 70 jazyků, včetně řeči ptáků a zvířat, nedokázal vyluštit, co je na destičce napsáno. Přečtu vám to, králi, promluvil Ramirat. Je to napsáno jazykem, který před mnoha stoletími zanikl. Jen démoni ho ještě znají. Tak čti, pobízel ho král. Ramirat četl. Já, Šedat ben At, jsem vládl tisícům měst. Jezdil jsem tisíckrát na tisíci koních. Tisíckrát jsem zabil tisíce nepřátel. Získal tisíce pokladů. Myslel jsem, že není nikdo mocnější než já. Když však přišel anděl smrti, nedokázal jsem se ubránit. Neobstál jsem před ním. Pamatujte, na konci všeho je smrt a nic po člověku nezůstane, jen jeho dobré jméno. Když Šalamoun uslyšel tato slova, pochopil, proč je vítr zanesl právě k tomuto paláci. Co potkalo krále Šedada,
potká jednou i jeho. Ano. Smyslem života není jen hromadění majetku nebo moudrosti. Nejdůležitější je zachovat si po celý život dobré jméno. Jak tak přemýšlel, přihnal se z nenadání prudký vítr, nabral krále Asapa i Ramirata a zanesl je zpátky do Jeruzaléma. Šalamoun se vrátil do Jeruzaléma pln skromnosti a pokory. Nikdy nezapomněl na to, jaké moudré lekce se mu dostalo tohoto výjimečného dne.

To už docházel třetí rok Rumcajsova loupežničení. Venku jasně svítil měsíc, ale v jeskyni, kde spali Rumcajs s Mankou, byla černá tma. Najednou tam někdo strašně zívnul. To ty, Rumcajsi, povídá Manka. Rumcajs se překulil na posteli ze smrkových kulatinek. Kde pak já? Aby nám tak do jeskyně nakonec vběhl vlk, lekla se Manka, rozsvítila louč a chodí s ní po všech koutech. Posvítila taky Rumcajsovi pod postel. Pod postelí stály Rumcajsovi boty a pravá byla rozzívnutá od ucha k uchu. Rumcaj se posadil, spustil nohy z postele, drbe si patu o patu a zamyšleně kroutí palci. No, kde já teď vezmu nový boty? Kdybys byl měšťan, koupil bys si je, řekla Manka. Ale jsi loupežník, chyť si ševce, až půjde přes les a boty mu pober. Rumcaj si to vyposlechl a zamračil se, až se mu vousy zavlnili jako černý mrak. Pak sáhl za kordofánskou kazajku pro knížku převázanou tkaničkou a přisedl si blíž k louči. Teď se dobře dívej, Manko. Tohle je má poctivá vandrovní knížka a tuhle je můj výuční list. Býval jsem švec a rovnou ti říkám, že na ševce loupežnickou rukou nesáhnu. No snad bys mi neběhal bos po lese, starala se Manka. A taky, že budu, dupl si na boso Rumcajs. Do rána nebylo s botami líp, pravá zívala a zívala. Rumcajsovo ševcovské kladívko leželo v jíčíně v krámku pod věží a tak nebylo botu čím spravit. Ráno se po lese Řáholci rozkřiklo, že loupežník Rumcajs se bude učit chodit bosky. Přišli na tu podívanou jeleni i veverky, na skálu se usadil orel a na větvičku moudivláček. Z kamení zvědavě mrkali zmíky a ještě řice. Když vyšlo slunce, povídá Rumcajs, tak se do toho dám. Odložil pistol, Manka ho pokřižovala a Rumcajs udělal první krok z jeskyně. Hned při prvním kroku narazil palcem o kámen. Při druhém se mu připletl pod nohu ježek. A tak třetí krok už radši neskoušel. Sedl si na pařez. Přece nebudu pro legraci lesní zvěří. Mance bylo Rumcajse líto. Já bych nepřežila, kdyby si směl ukopnout palec, řekla. To se radši vypravím na ševce sama. Vypravila se na křižovatku pod dubem, kudy chodili ševcovští tovariši do světa. Když přišla na křižovatku, natrhala Manka hrst borůvek a začernila si poloupežnicku tváře. Potom se položila do zálohy za veliký kámen. A v tom uviděla, jak někdo přichází cestou od Jičína. Byl to ševcovský tovariš Haďátko. Naholi přehozené přes rameno nesl Haďátko pár vysokých bot. Nebyly to boty ledajaké, u štruplí měli přivěšenou cedulku v řeči české, německé a francouzské. Tohle jsou poctivý boty český, proto jsou pevný a taky hezký. Tovariš Haďátko je hodlal prodat až někde v Esterajchu nebo ve Švejcarsku. Blíží se k Mance po cestě od Jičína a ty poctivé boty se mu houpají vzadu na holí. V tom Manka zhouští cap a chmat, sáhla po botách holinkovým chmatem a hůl je prázdná, tovariš nic neví a jde dál. Manka utíká rovnou k Rumcajsovi, tak se můžeš obout. Rumcajs obhlídl nové boty ze všech stran, prohmatal je a málem se zajíkl uznáním. Stokrment, to je ale poctivý dílo. Vstal z pařezu, oskusil se v nich a jenom vydýchl jako ulitý a udělal krok. A druhý a třetí.
Chce se zastavit, aby o botách řekl ještě něco pochvalného, jenže boty jdou dál, nedají se ničím zarazit. Ať na ně Runcaj skřičel nebo jim mírně domlouval, boty ho nesly pořád pryč, utíkali s Runcajsem přes les a po císařské silnici k Jičínu. Manko, není to k zadržení, křičí Runcajs. Okolo lítek mu lítají cedulky, co je na nich napsáno, že ty boty jsou nejpoctivější z poctivých. Manka se rozběhla za Runcajsem. Boty si to s ním rázují císařskou silnicí, ulicí kolem hospody u města Hamburku a ještě kousek za věžovou bránu. Tam se zastavili. Zastavili se před tím krámkem, kde byla na dveřích přibitá cedule. Pro urážku starostenský nohy na dosmrti zavříno. No tak snad abych ji sundal, ne? Povídá si Runcajs a chvíli čeká, co tomu řeknou boty. Boty přiduplí. Pak sami sklouzli Runcajsovi s nohou, otočili se a už utíkají za svým pravým pánem tovarišem Haďátkem. Runcajs počkal, až dojde taky Manka a ceduli spolu sundali. Potom šli rovnou do dílny a bylo tam všecko tak, jak to musel Runcajs před 3 lety opustit pro urážku Humpálovi nohy. Runcajs si natáhl zelenou zástěru, sedl si na verpánek a dal se do díla. Přitáhl si potěhem ke kolenu rozdělanou botu a zatlouká do podrážky flok za flokem. Manka zatím zatopila v kamnech, usadila se na lavici a vzpomínala, jak se vaří jiná polívka než loupežnická. Najednou přestalo kladívko klepat. Co pak je, Runcajsi? Řekla Manka. A Runcajs povídá. Ale tak jsem se zamyslel, jestli už je na světě dost spravedlnosti, aby mi bylo dopřáno zůstat při poctivým řemeslem.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: V malém, ale velmi útulném domečku pod strání bydlelo 7 krejčí. Práce měli dost a protože pilně pracovali, měli se dobře a byli ve spolek spokojeně živi. Bylo pořád dobře, až jednoho letního dne vlétla otevřeným oknem do světnice velká moucha. A od té chvíle bylo s krejčími zle. Moucha jim nedala ani chvilku pokoje. Hned usedla nejstaršímu na nos, hned zase vedlejšího štípla do ucha a když se oba po ní rukou ohnali, už zase běhala třetímu po nose. A chytrá a rychlá byla přitom jako všichni čerti. Nedala se chytit ani rukou připlácnout a spíše rozlobený krejčí trefil vedlejšího druha nežli mrštnou mouchu. A to se ví, že při takové neustálé honěnici práce za nic nestála. A tak se konečně uradili, že se raději všichni vystěhují, než by se dál s tou čertovou mouchou bavili. Zbalili své věci do tlumoku, ale dříve než vykročili, vyšili si všichni na čepice, jak bylo tehdy zvykem, proč jdou do světa na vandr. Jedna moucha 7 krejčí přemohla. Potom se s chaloupkou rozloučili a dali se směrem ke královskému městu. Zprvu se jim šlo pěkně. Zpívali si, žartovali, neboť měli radost, že unikli krvelačné mouše. Ale čím dál tím více je cesta unavovala. Bylo horko a ze všech 7 krejčí, třeba že byli tlustí jak šindel, jen se lilo. A tak si konečně řekli, nač se mají v tom parnu trmácet. A rozhodli se, že si trochu odpočinou ve stínu stromů rostoucích po obou stranách silnice. Po nějaké chvíli hrčel po silnici těžký zlatý kočár s královským znakem a v něm seděl sám pan král té země. Ospale se díval oknem po svém panství a bylo na něm vidět, že už delší dobu ho nic nebaví. I těch 7 spících krejčí ho sotva zajímalo, ale když si všiml, že všichni mají na čepici nějaký nápis, kázal kočímu zastavit a pak si přečetl všech 7 nápisů. Pardieu, parapluie, zvolal potom vzrušeně, takovou mouchu bych zrovna potřeboval, zbuď je, poručil. Měl radost, že se konečně objevilo něco, co by snad mohlo přemoci 2 hrozné obry, kteří už dlouhou dobu dělali škodu v královském lese a na které si z celé země nikdo netroufal. Ještě ten den dal po celé zemi rozhlásit, aby se hned přihlásil rytíř, který by se nebál chytit krvelačnou mouchu a dopravit ji do královského zámku. Ale ani tu se nikdo nepřihlásil. A pan král, když chtěl mouchu získat, musel dlouho přemlouvat slavného lovce tygrů, aby se pro mouchu vypravil. A teprve, když pan král rytíři slíbil špalek tureckého medu, dal si rytíř říci a pro mouchu se do chaloupky vypravil. Vzal si na ní velikánský pytel a kousek toho tureckého medu, o kterém je známo, že se mouchy po něm mohou utlouci. Rytíř Jíra Mochomůrka, který chytal tygry holou rukou jako raky, skoro se třásl strachy, když se blížil k chaloupce 7 krejčí. A statečný rytíř se věru velmi zaradoval, když zjistil, že velká divoká moucha leží na peřině a spokojeně spí. Honem otevřel potichu dveře a po špičkách vklouzl do chaloupky, aby mouchu neprobudil. Postavil si na stůl vysoký čbán, na dno položil kus tureckého medu jako návnadu a pak se s pytlem ukryl za almaru. A musel dlouho, dlouho trpělivě čekat, až se moucha vyspí. Ale i toho se konečně dočkal. Moucha si pojednou protřela oči a to se ví, že líbezná vůně tureckého medu brzy zavadila o její mlsný sosák a že se i hned na med s velikánskou chutí vrhla. A na to Jíra Muchomůrka čekal. Přiskočil s rozevřeným pytlem ke stolu a šups, a už byl džbán i s mouchou v pytli. Potom rychle zavázal pytel silnou šňůrou a hned se vydal na zpáteční cestu k hlavnímu městu. Moucha v pytli zlostně bzučela, ale rytíř zpíval cestou jenom samé vítězné písně. Pan král ho už s touhou očekával a velmi, velmi se zaradoval, když viděl, že se vrací s plným pytlem. Hned kázal vyvalit ten špalek tureckého medu a před velkým shromážděním jej rytíři slavně ukázal. Povídám vám jasně, milé děti, že mu špalek medu jenom ukázal a pak řekl, chce-li mít med doopravdy, tuže musí ještě mouchu odnést v pytli do královského lesa a tam ji pustit rovnou na ty dva hrozné divoké obry. No co měl teď ubohý rytíř dělat? Chuť na med měl tak převelikou, že po krátkém rozmýšlení odhodlal se vyplnit i druhou část těžkého úkolu. Druhého dne k polednímu se vydal s mouchou a svazkem provazů do královského lesa. K polednímu proto, že obrové po obědě vždycky tvrdě spali a to byla jediná chvíle, kdy bylo možno je přemoci. Rozvsteklená moucha se i hned hladově vrhla na jednoho z obrů a vrazila mu sosák do nosu a už obr počal sebou vztekle vrtět, až se bolestí ze sna probudil. Nos ho pálil, ale neuhodl proč, neboť moucha zatím odletěla na kmen dubu, aby si o jeho tvrdou kůru nabrousila sosák. Obr chvilku pozoroval svého druha, a tu se mu zdálo, že se nějak potutelně ušklebuje. A to ho dopálilo. Dal druhovi ránu do nosu a když ten vykulil překvapeně oči, dal mu druhou za ucho a nakázal mu, aby si podobné žerty, jako je štípání do nosu, nechal na zimu. Tak se spolu hádali, až se dali do takové rvačky, že až mech kolem nich vyletoval na všechny strany. A prali se tak dlouho, až hrozně unavení klesli oba na zem. A na to rytíř Jíra Muchomůrka čekal. Rychle popadl své provazy, přiskočil k ležícím obrům a bytě oba pevně svázal, dokud byli ještě v bezvědomí. Potom rychle spěchal do hlavního města, aby o tom panu králi podal radostnou zprávu. Když se navrátili a lid jim jásal vstříc, usedla si moucha na okno, držela se jednou nohou a ostatními pěti mávala lidem na pozdrav. Potom dostal rytíř za odměnu špalek tureckého medu a také moucha byla odměněna přímo královsky. Dvořané si jí velmi vážili, ale ona každému, kdo jí začal chválit pro její odvahu a statečnost, odpovídala stručně. Inu, komu se nelení, tomu se zelení.
2: V domku na kraji vesnice pod kopcem Šišákem hospodařila jenom babička a vrchní dohled měl jezevčík Balík. Byl důležitost sama, protože než pán s paničkou a Aninkou odjeli na dovolenou, dostal za úkol, aby na celý dům dával pozor. Taky měl opatrovat slepice, chránit je před liškou. A hlavně nesměl zlobit babičku. Příkaz plnil svědomitě, snad až na to zlobení.
3: Co pak asi naši dělají u toho moře?
2: Zavzpomínal jednou Balík, když k němu Prundibára přišla na odpolední rozhovor.
4: Co by dělali? Koupou se, mínila kočka.
3: jak se můžou koupat, když je to moře celé černé. To by se pěkně umazali. Jak znám Aninku, tak do té špíny nestrčí ani prst.
4: To jsem teda blázen, proč tam jeli?
2: Podivila se Brundibára.
3: No právě, taky mi to vrtá hlavou. Proč vlastně lidi jezdí na dovolenou?
2: Jezevčíci jsou přemýšliví psi, to ví každý. A tak Balík přemítal.
3: A proč nás nevzali taky?
2: V zápětí dostal nápad.
3: Ty, Brundibáro, co kdybychom si udělali dovolenou sami?
4: Já jsem pro,
2: zajásala kočka a bylo rozhodnuto. Ráno po snídani se oba vydali na cestu. S babičkou se ani nerozloučili. Balík s čenichem u země běžel jako první, když v tom ratatata, ratatata, kdo si po nich začal střílet. Jezevčíkovi se všechny čtyři tlapky zarily do měkké půdy, kočce se zježily všechny chlupy a hrozivě vyklenula hřbet. Jestli na ně někdo míří, určitě se toho hřbetu poleká. Jenomže střelba se ozvala znovu a přicházela odkud si z koruny dubu.
3: Kdo to? Co to?
2: Balík s Brundibárou se rozhlédli a už ho spatřili. Střelce jednoho. Měl červenou čepici a černý kabát, jenže nestřílel.
3: Mlátil zobákem do stromu, až třísky létaly. Co tu děláš takový, Rámus? Štěkl na něj rozlobeně Balík. Copak nemůžeme mít o dovolené trochu klidu?
4: Tak si odjeďte jinam, tady se pracuje,
2: odsekl pták a zase ratatata, ratatata.
4: A hele, dodal v zápětí, už ji mám.
2: A zálibně vytáhl z vysekaného otvoru tučnou larvu.
4: Že ho to baví, datla protivnýho,
2: ušklíbla se Brundibára.
4: Proč si radši nechytí nějakou myš? U toho se takový Rámus nenadělá. Ještě teď se celá třesu.
2: A Balík jen rozvážně přikývl hlavou. Šli dál, až dorazili na čerstvě pokosenou louku. Slunce na ní právě dělalo z mokré trávy suché seno. Kol dokola to vonělo a Brundibára usoudila, že právě tohle je příhodné místo, kde si může vyčistit kožíšek. Začala se olizovat, když najednou z ničeho nic zemětřesení. Zadunělo to, zem se rozvlnila a náhle se právě na místě, kde si Brundibára hověla, udělal náramný kopec.
4: Pomoc, pomoc, zaječela vyděšeně kočka. Balíku, kde jsi? Zachraň mě.
2: Balík všeho nechal a upaloval k Brundibáře, až se mu uši třásly. Sotva si však k té hromádce čichl, hned věděl.
3: To je jen krtek, neboj, já mu domluvím, aby tu nepřekážel.
2: Udělal z předních tlapek dva bagry a hlína jen lítala. Za chviličku krtka měl.
3: Co si to dovoluješ? Dělat zemětřesení, když tu jsme na dovolené,
2: spustil jezevčík z hurta. Krtek však nepřišel do rozpaků, jen trochu mhouřil oči před tím nenadálým světlem. Tak zaprvé řekl, tady nemáte co dělat, protože se tu staví podzemní tunel. Za druhé, koukejte zmizet, než přijdete k úhoně. A za třetí, jestli neposlechnete, propadnete se do podzemí a bude s vámi amen.
3: To se ví, že na to Balík s Brundibárou nečekali a honem upalovali dál.
2: Zamířili k potoku. Tam se chtěl Balík napít, ale sotva se naklonil nad vodou, co si vedle něj žuchlo. Balík zavětřil. Žába. Brundibára se na ně rozmrzele usápla.
4: Co sem skáčete, osobo? Co bych neskákala? Tudy vede moje cesta ze školy domů a vy mi na ní sedíte.
2: To kočku docela popletlo.
4: Vyračte chodit do školy, zeptala se úctivě. Kvak, kvak, přesně tak. Tamhle u keře mám soukromou žabí školu, kde učím rosničky dělat počasí.
2: Brunděbára přikývla, ačkoliv netušila, oč jde. Balík ovšem pochopil a hned vyzvídal.
3: A jak se to počasí dělá?
2: Žábě svým zájmem zřejmě polichotil a proto hned spustila.
4: Není to nijak složité. Když chceme, aby bylo hezky, vylezeme někam nahoru, na kameny, kvak, na větev a tak. A když chceme, aby pršelo, kvak, zůstaneme pěkně u dna potoka. A to je vlastně všecko. Kvak.
3: Tak vydá, zauvažoval Balík. Velké a důležité věci jsou vlastně docela jednoduché. A předpovídat počasí svede každý.
2: Než mu však tahle myšlenka proběhla hlavou, ozvalo se odkudsi z hůry.
4: Láry, fáry, tak to není. Počasí se pořád mění.
2: A přidal se veselý trylek. Tohle byl pro změnu skřivan. Najednou však zmlkl, složil křídla a jako kámen padl k zemi.
3: Balík vyjekl hrůzou.
2: Za to Brundibára zůstala klidná.
4: Neboj, to skřivani dělají, nic se mu nestane. Radši pojď.
3: Kam?
4: Přece domů. Dovolená skončila. Už jsme toho viděli i zažili víc než dost. A jak se říká, všude dobře, doma nejlíp.
3: Tak jo,
2: přikývl Balík.
3: Vezmeme to tamhle tudy a jsme v chalupě pod Šišákem co by dub.
4: Tak moment, podle mě musíme jít tudy, hele, odporovala Brundibára.
2: Každý ukazoval na jinou stranu. Naštěstí oba trošinku slevili a po chvíli se dohodli, že půjdou pořád rovně. Šli a šli, polem, lesem, loukou, až najednou Balík povídá.
3: Vidíš tamhle tu vesničku? Vypadá zrovna jako ta naše.
2: Brundibára pohodila hlavou.
4: A vidíš tamhle tu chalupu? Má zrovna takový dvorek, jako je náš.
2: Žeby? Vykřikli najednou a oba se dali do běhu. Samozřejmě byl to ten jejich, i když nikdy nepochopili, jak to je možné. Šli přece pořád rovně, pořád za nosem. A vrátili se tam, odkud vyšli. Ino, to bude asi tím, že země je kulatá.
5: V celém živém kraji znají, jak podkovy vyhrávají, když koníky koval kovář zeloty. Mě chválí tím, jak kapou, a i těm, co pěšky šlapou, tam pro štěstí podkovičky na boty. Ať mě chválí tím, jak klapou, a i těm, co pěšky šlapou, tam pro štěstí podkovičky na boty. Když se mízí těsto v díži, občas z toho bolí v kříži, pomůže však, když si pekař zaspívá. Celá zem by vědět chtěla, jak to lhocký pekař dělá, že se houska na jazyku

začne vstoupit k hokináři. Na pultě vás čekají jen dobroty. Poradíme, posloužíme, předvedeme, zabalíme. Jen si přijďte

0: Pohádky pro Dášeňku, aby tiše seděla. Pohádka o psím ocásku. Tak poslouchej, Dášo, když budeš chvilinku pěkně sedět, povím ti pohádku. O čem pohádku? No třeba pohádku o psím ocásku. Tak jednou byl jeden pejsek, Foxlik se jmenoval. Víš, jak vypadal? Celý bílý byl a měl jenom černá ušiska a oči černé jako gagát a čumáček černý jako antracit. A jako znak, že je pravý a čistokrevný teriér, měl v puse na patře černou skvrnu, jako ty ji máš. A ocásek ti měl takhle dlouhý, skoro tak dlouhý, jako byl jeho vlastní rodokmen, a tím ocáskem dovedl švihat, že jim mohl tulipány stínat. To neměl dělat, Dášenko, ale takovou měl sílu v ocásku. Ten pejsek Foxlík byl veliký hrdina, nikoho se nebál. Hodné lidi nekousal a návštěvy taky ne, to se totiž nemá dělat. Ale když slyšel o někom nedobrém, třeba o loupežníkovi, tak na něho šel a zadávil ho. Chytil ho jednoduše za krk a zatřepal jim, až bylo po něm. Jednou slyšel, že v horách žije v takové skalní boudičce, čili jeskyni, přeukrutný drak. Víš, co je to drak? To je takový zlý a nepěkný sedmihlavý pes, který požírá zvířata i lidi, ba i pejsky, jen si to považ. Představ si, co toho takový drak sežere, když má sedm hlav. A na toho strašného draka se Foxlik vypravil, že ho jako zadáví. A co myslíš, zadávil ho? To se rozumí, že zadávil. Skočil mu na ucho, jako ty to děláš, mamince, a drak naříkal a utekl. Takový byl ten Foxlík hrdina. A jednou se ten udatný Foxlík vypravil proti samotnému přeukrutnému tatarskému chánovi, který se jmenoval Pelichán a bydlel tamhle ve Strašnicích. Nejdřív na toho tatara statečně zaštěkal. Chán Pelichán se lekl, až mu srdce spadlo do kalhot a třásl se tak, že nemohl ani své brejle najít. A protože neměl brejle, viděl špatně a jak ten Foxlík neohroženě mával ocáskem, myslel si, že to mává nějakou šavlí či palašem. I popadl svůj vražedný meč a počal jím šermovat proti Foxlíkovu ocásku a také mu ho nešlechetník jeden špičku usekl. Foxlík, to se rozumí, se dožral, nechal ocásek ocáskem, naježil srst a zakousl se tatarovi do kalhot. Ale protože tomu tatařínovi spadlo srdce do kalhot, prokousl hrdina Foxlík srdce chána Pelichána a ten na místě padl mrtev a víckrát se v kraji neukázal. Na věčnou paměť toho slavného vítězství si všichni přímí a čistokrevní potomci rekovného Foxlíka, takzvaní hrubosrstí foxteriéři, dávají useknout špičku ocásku. Také ty, Dášenko, si ji dáš useknout, až přijde čas. Pravda, že to trochu bolí? Ale musí se to provést šikovně. Tak, a už to je. Děkuji za posezení.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Manko, teď co se děje? Co se stalo?
1: Já cvičím zpěv, pane Spejble.
0: Jo, zpěv. Ach tak, no to mi spad kámen ze srdce. No. Já měl dojem, že nám na plotně píská papiňák.
2: No tohle. My přece žádnej papiňák nemáme, tatí.
0: Vždyť říkám, že to byl jen dojem. A vůbec, hurvaj, zavři dveře, je tu průván. A průván, to je mor na hlasivky.
2: Si mala, taťuldo, provedu, jak si přeješ. Tak a je po průvanu.
0: No, vidíš, tady z Máničky si vem, hurvínku, příklad. Ta nelítá jako ty, ale dělá co?
2: No. Kvičí.
0: Nekvičí, cvičí. A to je právě to pěkný.
1: No, děkuju vám, pane Spejble.
2: Když jest to tak pěkný, tatí, tak jest mi divný, že si prve vylít, jako kdyby tě byla píchla vosa.
0: Nech si ty řeči, kluku, prosto říká. To se ví, že to ještě není jaksi, abych tak řekl, takový to pravý, že ano. Ale když se bude Mánička zpěvu obecnému věnovat, může z ní za pár let být i...
1: No, no.
2: Sirena.
1: Já jsem z toho šokovaná. Ty se, hurvínku, víš, ty...
0: Zpěvačka.
1: Zpěvačka.
0: Nenech se, Máničko, zpěvačka. Že ano. Třeba jako ta, víš, Máničko, ta, no, Rýpalová.
1: Cepilarová.
0: No, totiž ano, jak říkáš, ta, no. Ano. Nebo jako ten Karel, no... O tatí,
2: bu.
0: Hergot, jak on se jmenuje?
2: Neckář.
0: No, vidíš, jak to znáš. Jestli pak umíš taky tak dobře dějepis jako zpěváky.
2: Simano.
1: Já bych chtěla jednou být příšerně slavná a zpívat třeba takovou... Lásku nebeskou.
2: No. Prosím tebe, to umí každej.
1: Každej? No tak, o co, hurvínku, kdo líp? A pan Spejble nás doprovodí, jo?
0: Moment. Jo? A kam to? Já nemůžu daleko chodit, dal se mi do dřeváku červotoč.
2: Ona myslí doprovodit jako na piano.
1: No, na piano.
0: Jo, na piano, no to bych mohl. Nadání by tu bylo, klimprkastn tyž.
3: Mia,
0: no, to čubrníte, člověkové, co? Já vám zahraju, že to bude, jako když hraje celý orchestr.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: O Krištůvkovi, který se schoval v mixéru. Byl jeden malý, mlsný chlapeček. Jmenoval se Krištůfek a ten měl ze všeho nejraději šlehačkový dort. A teď si představte tu náhodu. Maminka ho právě pekla tetičce Anešce k narozeninám. A Krištůfek si v duchu zpíval. Sláva, sláva, peče se šlehačkový dort. A nehnul se z kuchyně, i když mu maminka říkala, běž raději cvičit na piano. Slíbil si tetě Anešce, že jí zahraješ zvonečku, ty modrý, sladce zvoň. Ale Krištůfek si myslel, to tak, půjdu hrát na piano, zrovna když se peče šlehačkový dort. Někam se v kuchyni schovám a maminka mě nenajde. A protože byl opravdu malý, schoval se do mixéru, kde byla šlehačka. A tak ji jedl plnou pusou. Jenomže maminka nemohla vědět, kde Krištůfek je. Spustila mixér. Mixér udělal... A tak se stal Krištůfek šlehačkovým dortem. Ani nevěděl, jak. Byl krásně upečený. Nahoře měl šlehačku s třešněmi, uprostřed marmeládu. A krásně voněl. To vám byla vůně. A pak ho dali do krabice. Krabici převázali růžovou mašlí a šlo se k tetičce. A Krištůfek ležel v krabici a říkal si, vede se mi docela dobře. Nesou mě v krabici, voním jako šlehačkový dort. Nahoře mám třešně a šlehačku, uprostřed marmeládu. Co kdybych se trochu ochutnal? A tak se ochutnal. Ochutnal se nahoře a ochutnal se uprostřed. Zkrátka, trochu se snědl. A když tetička Aneška otevřela krabici, začala křičet. Co má tohle znamenat? Proč mi dáváte okousaný dort? Vypadá jako od myší. Tohle přece nebudu jíst. A Krištůfek řekl. Nikdo vás nenutí, tetičko Aneško. Když nechcete, nechte být. Já se s ním sám. A opravdu by se byl málem snědl. Ale tatínek naštěstí řekl, dost, už ani sousto. Slíbil si přece tetičce, že jí zahraješ na piano. Ale tetička křičela. Když je Krištůfek šlehačkovým dortem, nemůže hrát na piano. Zamaže mi klávesy. A kdo to bude čistit? Ale tatínek řekl. Jen klid, tetičko, přines mixér a uvidíš. A tetička přinesla mixér. Tatínek dal dort do mixéru, pustil mixér pospátku. Mixér udělal... A než bys řekl švec, vylezl z něho Krištůfek, jenomže o trochu menší. Tak, a teď si sedni a hrej, řekl tatínek. A Krištůfek si vylezl na židli.

0: v mixéru. Helenka v rámečku. Už svítalo, když se konečně dostal domů i Hihlík. Našlapoval obzvlášť opatrně, aby nevzbudil pana Vavřince, ale ten seděl na posteli v saku a v kravatě. Kde jsi byl celou noc? Zavrčel rozmrzele. Hihlíka napadlo, že se k němu chová jako k nějakému malému Hihlíkovi. V krysí díře, odpověděl vzpůrně. Pak stručně a hodně zmateně popsal všechno, co se v noci událo. Egon z toho moc nepochopil, ale byl rád, že Hihlík už nemá tu náušnici. Ale amulet jsem zachránil. Egon opáčil, že amulet, pokud je teda kouzelný, by měl spíš ochraňovat jeho a ne naopak. Trhni si! Vyjelo z Hihlíka. Pochopte, ruply mu nervy po tom všem, co dneska zažil. Egon to pochopil. Vytáhl z prádelníku pár nových ponožek a zdařile napodobil pana Liku. Ponožky dobrý a mezi námi všechno taky dobrý. Jednu podal Hihlíkovi a druhou si nechal. Přátelé by se měli vždycky o všechno rozdělit, řekl. Zásuvka prádelníku zůstala otevřená. Hihlíka tam něco upoutalo. Kdo to je? V zápětí bez dovolení vytáhl na světlo fotografii ve zlatém rámečku. To je ona, řekl tiše Egon. Jaká ona? Helenka. Až teď to Hihlíka trklo. To bude ta slečná Helenka. Egon před ním párkrát její jméno vyslovil, ale vždycky přitom vzdychal. Tak promiň, řekl. To nic. Pan Vavřinec si fotografii dojatě prohlížel, potom ji podal Hihlíkovi a s jistým napětím se optal. Líbí se ti? Tohle se zamilovaným stává. Potřebují, aby s nimi někdo jejich city sdílel. Třeba i nevyspalý a od myší pokousaný lichožrout. Hihlík se usilovně na slečnu v rámečku díval. Je taková hedvábná. Škoda, že na té fotce není celá, posteskl si. Přemýšlel, proč jí pan fotograf nevyfotil nohy. Aby si o ní udělal ucelený obraz, potřeboval vědět, jaké nosí ponožky.
1: O, celou ji nemám, řekl Egon smutně. Už celé 3 roky.
0: Kam šla? Zeptal se Hihlíkovsky.
1: Odjela na nějakou misi do Afriky.
0: Tam dělá velvyslance pan Bono. Třeba tu vaši Helenku zná, řekl Hihlík. Najednou na něho padla únava jako těžká peřina. Egon uložil fotografii mezi spodní prádlo a řekl.
1: Hele, Hihlíku, běž už radši spát. Dobrou noc.
0: Dobrou noc, Egone, utrousil Hihlík a vklouzl za diplom nejlepšího trubače hradní stráže.
2: Zlatá husa. Byl jeden hospodář a ten měl 3 syny. Nejmladšímu říkali pořád jen Truldík a doma byl jen pro smích, za nic ho neměli a při každé příležitosti ho odstrkovali. Jednou měl jít nejstarší syn do lesa kácet stromy. Nežli se vypravil, dala mu ještě matka dobrý sladký koláč z kolika vajec a k tomu láhev vína, aby neměl hlad a žízeň. Když přišel do lesa, potkal starého šedivého mužička. Ten pěkně pozdravil a povídá: Dej mi kousek.

koláče, který máš v kapse, a nech mě napít vína. Mám takový hlad a žízeň. Chytrý syn však odpověděl, když ti dám svůj koláč a své víno, sám nebudu mít nic, klid se svou cestou. Nechal mužička stát a šel dál. Jak potom začal svůj strom osekávat, netrvalo dlouho a sekl nakřivo, sekera mu zajela do paže a tak musel honem domů a dát si ruku obvázat. Ale to nebylo samo sebou. Přivolal mu to ten šedivý mužič.

Potom zas šel do lesa druhý syn a matka ho vypravila stejně jako nejstaršího, dala mu sebou koláč a láhev vína. Také on potkal starého šedivého mužička a ten ho poprosil o kousek koláče a doušek vína. A druhý syn odpověděl taky náramně moudře. Co dám tobě, to ubyde mě. Klid se svou cestou. Nechal mužička stát a šel pryč. Ale trest ho neminul. Sotva několikrát zaťal do stromu, sekl se do nohy a domů ho museli odnést.

Zakrátko řekl Truldík: Tatínku, puste mě taky do lesa, nechte mě kácet. Otec odpověděl: Tvoji bratři se přitom posekali, nehrň se do kácení, stejně to neumíš, si nešika. Ale Truldík tak dlouho prosil, až otec konečně řekl: I tak si s pánem Bohem jdi, když se ti něco stane, aspoň budeš chytřejší. Matka mu dala jen narychlo vodou zadělanou placku a láhev z větralého piva. Když přišel do lesa, taky hned potkal šedivého mužička. Ten ho pozdravil a povídá: Dej mi kousek své placky a dej mi napít ze své láhve. Mám takový hlad a žízeň. A Truldík odpověděl: Mám ale jenom obyčejnou vodovou placku a láhev z větralého piva, ale jestli tím vezmeš za vděk, sedneme si a najíme se. A tak usedli. Ale když Truldík vytáhl svou placku, byl z ní najednou dobrý sladký koláč a ze zvětralého piva ohnivé víno. Najedli se, napili a potom mužíček povídá: Protože jsi dobrosrdečný a ze svého daruješ ochotně druhému, pomohu ti ke štěstí. Támhle stojí starý strom, ten porazíš a mezi kořeny něco najdeš. Potom se mužiček rozloučil. Truldík šel ke stromu a skácel ho. Ale jak strom padl, podívejme. Mezi kořeny sedí husa a peří má z ryzího zlata. Vytáhl husu, vzal ji pod paždí, ale nevrátil se domů. Pustil se zaslíbeným štěstím do světa. K večeru zašel do jedné hospody, že tam přenocuje. Ale hospodský měl 3 dcery. Ty husu uviděli a jak byly zvědavé, mohli na tom prapodivném ptačisku oči nechat. Hlavně by byly tuze rády dostali nějaké to zlaté pírko. Nejstarší si řekla: Však já už si vyčíhám příležitost, abych si mohla pírko vytrhnout. A když Truldík po chvíli vyšel ven, chytila husu za křídlo, jenže prsty i dlaň jí na tom křídle uvázly jako přismolené. Potom přišla druhá dcera a taky jen s tím úmyslem, že si vezme zlaté pírko. Ale jen o svou sestru zavadila, hned taky zůstala jako přismolená. Nakonec přišla i třetí sestra, taky pro pírko, a první dvě na ní křičeli: Nechoď k nám, pro všechno na světě, jenom sem nechoď! Ona, toť se rozumí, nevěděla, proč by k ním neměla chodit a myslela si, když jsou u husy oni, mohu tam já taky. Přiskočila a jak o sestru zavadila, už k ní zůstala přilepená. Tak chtěj nechtěj, museli tu noc přečkat u husy. Ráno vzal Truldík husu pod paždí, šel pryč a nic se neohlížel na milé 3 dívčiny, které byly k huse přichyceny. Pořád museli běžet za ním napravo nalevo, jak Truldíka nohy nesly.

I to, to, to, to, i to, to, to, to, ta husička ta jim dala co proto. V polích je potkal farář. Vyšel si po ránu na procházku a když tenhle průvod uviděl, povídá: Styďte se, holky nehodné, takhle běhat po polích za tím mladým chlapcem, co pak se to sluší? A chytil tu nejmladší, co byla na kraji, za ruku a chtěl ji odtáhnout, ale sotva na ní sáhl, hned taky rukou uvázl a musel běžet pořád za nimi.

Vždyť je to pan farář v soutaně. I toto, toto, i toto, toto, ta husička ta jim dala co proto. Netrvalo dlouho a šel tudy kostelník. Když viděl, jak pan farář cupe v patách za třemi holčinami, podivil se a zvolal: Ale, pane faráři, kam pak tak naspěch? Nezapomeňte, že dneska máme ještě jedny křtiny. Protože se farář ani neobrátil, přiběhl kostelník k němu, vzal ho za rukáv a už byl taky pevně přichycený.

0: mě přilepený kostelík. I to, to, to, to, i to, to, to, to, ta husička ta jim dala co pro to.
1: Jak těch pět klusalo jeden za druhým a Trulda s husou je vedl jako na provázku, šli tudy dva sedláci s motykami, vraceli se z pole. Farář na ně zavolal, prosil je, aby jeho a kostelníka vyprostili. Sedláci přiběhli, ale sotva na kostelníka hmátli, už se taky nemohli odtrhnout a tak už jich bylo sedm, co běželi za Truldíkem se zlatou husou.

0: Potom přišli do jednoho města. Tam panoval král, který měl jedinou dceru, a ta dcera byla tak zasmušilá, že ji nikdo nedokázal rozesmát. Proto král ustanovil, kdo princeznu rozesměje, ten, že ji dostane za ženu. Jak to Truldík uslyšel, vydal se s husou a celým jejím průvodem rovnou na zámek a pěkně to tam prováděl po nádvoří. Když princezna uviděla, jak těch 7 lidí pořád běhá za sebou a žádný se nemůže utrhnout, dala se do takového smíchu, že vůbec nemohla přestat. A milý Trulda měl najednou rozumu dost a hned se domáhal své nevěsty. Jenže otci nebyl tenhle zeťáček po chuti. Král si vymýšlel všelijaké kličky a námitky, až prohlásil, že mu nejdřív musí přivést člověka, který dokáže vypít plný sklep vína. Trulda si hned vzpomněl na šedivého mužíčka, že by mu mohl pomoci, a vydal se znovu do lesa. Došel až na místo, kde porazil strom, a vida. Seděl tam nějaký chlapík a tvářil se tuze strápeně. Truldík se ho zeptal, nad čím se tak trápí.
1: Mám ukrutnou žízeň, odpověděl muž, a nemohu ji uhasit. Studená voda mi nedělá dobře. Pravda, vypil jsem jeden sud vína, ale co to vydá, jako když ukápne na rozpálený kámen.
0: To já bych ti mohl pomoci, povídá Trulda. Jenom pojď se mnou, napiješ se jako houba. Vrátil se s ním na zámek, zavedl ho do sklepa a milý nedopita vzal ty veliké sudy útokem a pil, až ho v bedrech píchalo. Nežli se den se dnem sešel, měl piják celý sklep vypitý do poslední kapky. Truldík se honem hrnul ke králi a znovu se domáhal své nevěsty. Jenže krále zlobilo, že by si takový prostý chasník, kterému všichni ještě ke všemu říkají Trulda, měl odvést jeho dceru, a stanovil mu další podmínku. Nejdříve prý musí přivést takového chlapíka, který dokáže sníst na posezení celý kopec chleba. Truldík se dlouho nerozmýšlel, pustil se rovnou do lesa a vida, zase tam jeden seděl na stejném místě, stahoval si břicho řemenem, mrzutě se kabonil a stěžoval si. To je trápení, už jsem snědl celou pec dobře vypečených pochníků chleba, ale copak je to platné, když má člověk takový hlad jako já. Žaludek mám prázdný a musím se pořád jen stahovat řemenem, aby mě hlad neumořil. Truldík se zaradoval a povídá, i to je snadná pomoc, vstaň a pojď se mnou, najíš se dost a dost, co hrdlo ráčí. A hned ho vedl ke královskému dvoru. Král zatím dal svést všechnu mouku, co jí v říši bylo. A pekaři mu z ní napekli velikánský kopec chleba. Nedosyta z lesa si k němu stoupl, dal se do jídla a za jediný den celou tu horu chleba spořádal, že ani kůrka nezůstala. Truldík teď po třetí žádal o svou nevěstu, ale král se pořád ještě chtěl vyvléknout ze svého slibu a chtěl od něho loď, která by jezdila po vodě i po souši. To už je to poslední, řekl mu. Jak s takovou lodí přijedeš, hned dostaneš mou dceru za manželku. Truldík se obrátil na patě a zas rovnou cestou do lesa na staré místo. Tentokrát tam seděl onen starý šedivý mužíček, kterému dal svou placku, a povídá Truldovi, pil jsem pro tebe, jedl jsem pro tebe, teď ti dám ještě tu loď. A to všecko proto, že jsi mládenec, který má slitování se starým člověkem. A doopravdy mu dal takovou loď, co jezdila po vodě
1: i po souši. Truldík do ní vsedl a ujížděl ke králi. Když jí král uviděl, už mu svou dceru nemohl dál odpírat a chtěj nechtěj jim vystrojil svatbu. Po letech král umřel, Trulda zdědil království a dlouho byl se svou manželkou spokojeně živ. A jak to dopadlo se zlatou husou? Když husa pomohla princeznu rozesmát, Trulda od ní prstem hladce odloupl ruku nejstarší hospodské dcery a ostatní hned byli také volní. Všech sedm uhánělo domů, až se jim hlava třásla. Zlatou husu pak vzal Trulda sebou do lesa, když tam šel hledat mužíčka, pěkně ji zas posadil mezi kořeny skáceného stromu a nechal ji tam. Zlatou husu potom už víckrát nikdo neviděl.
2: Jak vyléčit pučmelouda? Pučmelout měl doma svoji pučmeloutku, kamna, židli, postel a jednu knihu, na které rád sedával. Z té knihy mu pučmeloutka předčítala pokaždé, když měla chvilku čas, anebo před usnutím. Kniha byla veliká, silná a těžká. Byla to encyklopedie. Paní Pučmeloudová se z ní dozvídala spoustu chytrých a užitečných věcí. Pučmeloud jich většinu zapomněl, ale některým se nepřestával divit. A když uslyšel, kolik je na světě motýlů, stonožek a brouků, nechtěl tomu ani věřit.
3: Já znám stonožku jen jednu a úplně mi to stačí,
2: povídal.
3: Ještě se koukni, mámo, kolik je čmeláků.
2: No, čmeláků bylo taky hodně a pučmelout zesmutněl.
3: Až se tohle doslechnou Čmelda a Brumda, přestanou s námi mluvit.
2: Proč by s námi nemluvili? Divila se pučmeloutka. Kvůli tomu, že je čmeláku víc než nás? Vždycky je přece někoho víc a někoho míň. Tady třeba čtu, že na světě je čmeláku o mnoho míň než komáru.
3: A co tam píšou o pučmeloudech?
2: Chtěl ještě vědět pučmelout. Ale o pučmeloudech nebyla v encyklopedii ani řádka. Ani slovo. Ani písmeno. Zkrátka vůbec nic.
3: To není možné.
2: Polekal se pučmelout.
3: To je, jako bych nikdy nebyl. Jako bych neexistoval.
2: Jenže ať hledali, jak chtěli, o pučmeloudech se v knize nepsalo. Pučmelouda z toho přepadl takový smutek, že si lehl do postele a nechtěl z ní vstát.
3: Stůňu,
2: vysvětloval každému, kdo ho přišel navštívit.
3: Dostal jsem stesk.
2: Já jsem jednou dostala rýmu a taky jsem stonala, vzpomněla si stonožka. Umím si představit, jak ti je špatně. Nechceš trochu bylinkového čaje? Ale pučmelout nechtěl nic. Pak přišli Čmelda a Brumda s jinou dobrou radou. Smutek je nejlepší vyběhat a vyskákat. Pojď si s námi hrát a budeš mít po nemoci. Ale pučmelout stonat chtěl. A tak jen vzdychal.
3: Vám se to čmeláci běhá. Vám se to skáče, když je vás na světě tolik. Ale co já? půtek jen tak nerozchodím. A na nemoci půčmeloudů lék není, protože podle encyklopedie nejsou ani půčmeloudi.
2: Je to s ním vážné, pomysleli si čmeláci. Přeskočil mu nebo co? Ale třeba by ho zase postavila na nohy správná písnička. Tak si aspoň půjč, meloutku, s námi zaspívej. Jenže ani veselá písnička nevyhnala půjčmelouda z postele.
3: Jsem veliký půjčmelout a proto mám veliký smutek,
2: fňukal.
3: Tak velikánský, že bych mohl z něho rozdávat. Nechcete někdo aspoň kousek,
2: fňukal. Ale nikdo jeho smutek nechtěl. Na Maroda se přiběhl podívat i kvapník a hned věděl, co a jak. Na půjčmeloudí smutek nejlepší lék je přece odjakživa půjčmeloudka. To řekl a hned zase běžel. Čmeláci se divili, že je tohle už dávno nenapadlo a stonožka zavolala paní půjčmeloudovou. Přišla hned a na všechny se usmívala. A nejvíc na půjčmelouda.
4: Podívej, půjčmeloude, koho ti vedu? To je Šupitka, naše nová půjčmeloudí holčička.
2: Divili se všichni.
4: Ta je ale roztomilá, ta je hezká, celá maminka, celý tatínek.
2: Jen to půjčmelout slyšel a jen Šupitku viděl, vyskočil z postele. Smutek ho rázem přešel.
3: Ahoj, Šupitko,
2: volal a skákal radostí.
3: Teď si budeme teprve, jak se patří hrát. Teď nás bude u půjčmeloudů dost. A kdyby nebylo, přibereme čmeláky i se stoložkou.
2: A třeba i se mnou, řekl kvapník, který už zase přiběhl naspátek. Vítám tě u nás, Šupitko, a tobě, půjčmeloude, něco nesu.
3: Dopis pro mě. Neumím moc číst,
2: divil se půjčmeloud. Ale on to nebyl dopis, byla to celá jedna stránka z encyklopedie, kterou půjčmeloud někde ztratil a kvapník našel. A ta stránka byla celá od zhora až dolů jen a jenom o půjčmeloudech.

Sotva čmiláčci ráno otevřeli oči, zasvítilo jim do nich sluníčko. Hned si vzpomněli, že ho chtěli přibít na oblohu, a tak se za ním znovu vydali. Až k němu přece nedojdete, volala za nimi včelka Alka. Ale oni si mysleli, že to dokážou. A šli, a šli, až přišli na rozkvetlou louku u tří bodláků. Tam se jim však sluníčko schovalo za mraky a oni nevěděli, kde je. Nakonec se rozhodli, že si počkají, až se zase objeví. Ťukovi se ale nechtělo jen tak čekat. Začal kamaráda přemlouvat, pojď si na něco hrát. A na co? Zeptal se Bzůk. Ťuk se rozhlédl kolem. Třeba na pouť. Tyhle kytky to budou houpačky a taky kolotáč. Bzůkovi se ten nápad zamlouval. Přestože byl starší a měl mít větší rozum, začal vyvolávat jako na opravdické pouti. Dámy a pánové, račte nastupovat. Nejlepší houpačka ze všech houpaček na světě už na vás čeká. Hned na to si vlezli s Ťukem do květu pantoflíčku a rozhoupali ho, jak to nejvíc šlo. Květ lítal dopředu, dozadu, nahoru, dolů. Stonek se přitom ohýbal, až to v něm praskalo. Nechte už toho, vždyť mě zlomíte, napomínal pantoflíček čmeláčky. Ti ale dělali, že ho neslyší. Slezli dolů, až když je houpání přestalo bavit. Pak Ťuk přišel na to, že z lístku jitrocele by byl prima tobogán. Poprvé zde k vidění, jízda zdarma, dal se do vykřikování teď zase on. Rychle se vyšplhal na špičku lístku a sjel po zadečku dolů. A pak znovu a zase znovu Bzůk kamaráda následoval. Co vás to napadlo? Vždyť mě celého odřete, huboval jitrocel. Čmeláčci si ale veselý jezdili dál. Najednou však Bzůk povídá, a kde je vlastně ten kolotoč, co si o něm mluvil? Bez kolotoče přeci není žádná pouť pořádnou poutí. A tak začali kolotoč hledat. A pak se s jásotem vrhli ke kopretině. Světová atrakce, jedinečná příležitost, jen proti nejodvážnější z nejodvážnějších, volali jeden přes druhého. Posadili se na lístek květu a roztočili ho. Čím rychleji se točil, tím více připomínal kolotoč. Kopretině se to ale ani trochu nelíbilo. Vždyť mi roztrháte moje bílé šaty. Jak potom budu vypadat, rozčilovala se. Co pak takhle se zachází s kytičkou? Zase si nedali říct. A tentokrát na to doplatili. Najednou se jeden bílý lísteček zrovna ten, na kterém seděl Ťuk, utrhl. Ťuk z něho spadl. A začal se kutálet z prudkého svahu plného kamínku. Jak do nich vrážel, valili se dolů taky. Bzůk se na tu hrůzu ani nemohl dívat, raději zavřel oči. A když je otevřel, viděl Ťuka, jak dole leží na břiše roztažený jako žába. Ještě ke všemu mu seděl na zádech ten největší kamínek. Ouvej, ouvej, toto tlačí, naříkal Ťuk. Bzůk se k němu rozběhl a chtěl ten kámen odvalit. Jakmile s ním však hnul doprava, Ťuk křičel, patár, noha! A když kamenem hnul doleva, Ťuk vřískal, pozor, hlava.
Bzuch bezradně nad tukem stál a bylo mu do breku. Co se to dole vlastně děje, chtěla vědět Koprotina. Když se jí tam konečně podařilo dohlédnout, moc se vylekala. Přestože jí tuk tolik zlobil, teď si řekla, přece ho takhle tam nenecháme, a začala volat o pomoc. Kytičky kolem se k ní přidali, jen Jitrocel a Pantoflíček ne. Kdyby ten kluk nebyl rošťák, tak by se mu nic nestalo, brůčel Pantoflíček. Taky si myslím, dobře mu tak, souhlasil Jitrocel. Kytičky sice volali ze všech sil, jejich jemné hlásky ale zanikaly v hučení větru. Pantoflíček začal přemýšlet. Kdybychom se i my dva k ním přidali, byli by slyšet víc. A tak řekl svému sousedovi, třeba už ten kluk dostal rozum. Taky si myslím, že už ho to vytrstalo dost, zase souhlasil Jitrocel. A tak začali oba volat s ostatními, pomoc, pomoc. Teď konečně to volání uslyšel i modrý zvonek, který stál na kraji louky. Začal zvonit na poplach. Jeho bim-bam přehlušilo i vítr. První na místo neštěstí přiletěla včelka Alka. Chytila se za hlavu. Co jste to tu zase vyváděli? Teď není čas na povídání, vyhnul se Bzuk odpovědi. Chytni ťuka za ruce, já ho chytnu za nohy a vytáhneme ho, poslechla. Dopadlo to tak, že jeden tahal dopředu, druhý dozadu. Vždyť mě přetrhnete, fňukal ťuk. Byli v koncích.

Ještě štěstí, že jsem hlas zvonku přivolal i další zvířátka. Přiletěla muška Třepetálka, pak motýlek Bělásek a přiběhla kobylka Hopsalka. Po ní žabka Kuňkalka a myška Hrabálka a nakonec brouk Brundibár. Za chvíli se loukou ozývalo hej, rup, hej, rup. Zvířátka společnými silami kamínek nadzvedla a Ťuka vysvobodila. Ten byl v tu chvíli určitě nejšťastnějším čmeláčkem ze všech čmeláčků, co jich na světě je. A to i přesto, že měl rozbité koleno a záda celá polámaná. Nemohl se ani narovnat, ani udělat krok. A tak ho zvířátka vysadila na hřbet kobylky Hopsalky a ta s ním dohopsala až pod kopretiny. Tam zvířátka Ťuka uložila, aby se vystonal. Polštář mu udělali z mechu a peřinu vycpali chmířím z pampelišky. Alka namazala Ťukovi záda mastí z léčivých kytiček a Jitrocel mu položil na koleno jeden ze svých lístků. Ten prý je na bolístky tou nejlepší medicínou. Ťukovi bylo čím dál lépe. Nejvíce mu ulevilo, když ho kopretina s pantoflíčkem a Jitrocelem ujistili, že mu už dávno odpustili. Já už vám nikdy nebudu ubližovat, sliboval. Mezitím se sluníčko vyhouplo z mraku na modré nebe. Čmeláčci ho viděli, ale nevydali se za ním. Ťuk by s bolavým kolínkem stejně daleko nedošel a Bzuk nechtěl kamaráda opustit. A tak dál odpočívali ve stínu hodné kopretiny a byli rádi, že jsou rádi.

to jednou byla na lesním paloučku mlha, zasvítlo do ní slunce a maličko zafoukal vítr. V mlze se hnulo a vzdychlo a stojí tu jemná panenka. Stojí na paloučku v šatech lehkých jako pára a diví se, kde se tu vlastně vzala. A zamýšlená je. Vždyť ani nevím, jak se jmenuju, špitá si. A co, povídá nakonec, budu si říkat Víla Amálka. Bylo odtamtud jen 12 kroků ke studánce. Amálka k ní dotančila po špičičkách trávy a sklonila se nad vodou. Voda je věrné zrcátko. Amálka se rozhlídla, jestli ji někdo neuslyší, a tiše vykřikla. Je, to jsem hezká. V tom padla rána. Bylo to někde hloub v lese. A za chvilku běží kolem srnka, kopítka má mokrá od slzíček, které jí padají z očí. Co to děláš? Povídá Amálka srnce. Pláču, řekla srnka. A proč pláčeš? Ptá se Amálka. Protože myslivec Muška mi postřelil srnečka a teď se za ním honí někde po lese, řekla srnka. Víc se Amálka neptala. Rozběhla se hloub do lesa cestičkou, kudy by nikdo neprošel. A už je vidí ty dva. Vpředu kulhá srneček a za ním se žene myslivec Muška. Na hlavě má klobouk s kančím zubem, zelená kamizola, kalhoty s lampáskem, červené botičky. Je to sama myslivecká pýcha. Puškou odhazuje větve, co překážejí. A já tě dostanu, směje se Muška sám sobě do kroku a běží za srnečkem. Amálka zkusila prstem, kam vane vítr, a předběhla myslivce Mušku. Postavila se mu do cesty a řekla, z té pušky už nesmíš vystřelit a najdi hojíčkový list a polož ho srnečkovi na ránu, aby zas mohl běhat po všech čtyřech. Myslivec Muška se před pěknou panenkou nejdřív zarazil, ale pak se opřel o svou píchu a povídá. To by tak hrálo, abych místo střílení dělal srncům doktora. A už je zas na skoku za srnečkem. Jenže, když běžel kolem Amálky, ona se bystře rozhlídla, utrhla list trávy z jívalky a šlehla s ním Mušku přes čelo. Muška ani nedokročil krok. Zívl si? Ospalost ho povalila do mechu a usnul tak hluboce, že les nemůže být hlubší. Amálka se k Muškovi schýbla a otevřela mu torbu. Byly v ní už jen 3 patrony. Amálka nad každou udělala vílí znamení. Potom řekla srnečkovi, co stál opodál na 3 kopítkách. Už se nic neboj. I kdyby na tebe Muška namířil a vystřelil, ničeho se neboj. Když dořekla, schovala se Víla Amálka do stínu pod jedlem. A myslivci Muškovi už se kazí sen. Vzdychl, posadil se, rozpomněl se a sáhl po pušce. Nabil první patronu, namířil na srnečka a povídá, teď se dočkáš. A stiskl. Jenže z pušky vyšel jen bílý kouř a zahrálo to jako flétna. Srneček pokojně stojí. Myslivec Muška profoukl pušku a láduje druhou patronu. A míří a střelí.
Z pušky vyletěl roj motýlů a roztočil se muškovi kolem očí. Srneček dál pokojně stojí. To jako by mi někdo začaroval patrony, křikl muška a nabil do třetice. Stiskl tak jemně, jak ještě nikdy nestiskl. Z pušky se vyhrnulo 7 sršáňů. 7. ten hlavní se usadil ve vzduchu na nitku od muškova nosu a bzučí. Jestli se v tu chvíli nerozběhneš pro hojíčkový list, pustíme do tebe 7 žihadel. Tohle vyhnalo z myslivce mušky píchu. Pušku pověsil na rosochu a rozběhl se pro hojíček. Ulomil z něho list a přiložil ho srnečkovi na ránu. Rána jako by tam nikdy nebyla. Srneček se zas postavil na všechna 4 kopítka a odběhl k srnce. Myslivec muška se na to chvíli díval a potom ze zbytku své píchy spustil na Amálku. Srnečka jsem ztratil, ale za to mám tebe, pěkná panenko. Jenže to už víla Amálka odcházela po špičičkách trávy do hlubokého lesa. Kde pak muško? Srneček odešel k srnce, já jdu do hlubokého lesa, ty tu zůstáváš sám s vystřílenou puškou. A myslivec muška tam zůstal sám s vystřílenou puškou.

0: Pohádka o Pavlíkovi a zmrzlině. Pavlík byl chlapeček, který ze všeho nejraději jedl zmrzlinu. Jeho babička mu ji kupovala každý den, vždy po cestě ze školky a Pavlíkovi tak chutnala, že jich někdy snědl i pět. Babička z toho měla radost, když ona byla malá, o zmrzlině se jí jen zdávalo. V takové chudobě tehdy žila. Pavlíkovi zdlouhavě vyprávěla o zlých a těžkých časech, o chlebu se sádlem a s cibulí a o lidech umírajících hlady. Pavlík mezi tím slízal zmrzlinu, potom se pustil do pláče a ptal se po další. Babička mu ji rychle koupila, protože Pavlíkův pláč byl tak odporný a pronikavý, že se zastavovala doprava a z oblohy padali ptáci s tuhlý hrůzou a překvapení. Tak to šlo každý den. Jedné pěkné neděle však Pavlík odmítl jíst oběd a místo něj si přál zmrzlinu. Pavlíkův otec rozčleně vstal od stolu a chtěl malého darebáka roztrhnout jako žábu, ale maminka s babičkou padly na kolena a prosili ho o slitování. Otec ustoupil. Zachmuřeně si sedl do kouta a pozoroval babičku, jak šťastně otvírá ledničku a staví před Pavlíka obrovskou zmrzlinu. Od té chvíle jedl Pavlík už jen zmrzlinu. K snídani, k obědu i k večeři. Byl šťastný a spokojený. Zmrzlina mu stále chutnala a nic víc mu nechybělo. A tak to už zůstalo. Rodiče i babička vláčili domů plné kbelíky zmrzliny. Pavlík jí všechnu snědl a ještě se ptal po další. Jenže jednoho dne, opět to bylo v neděli, Pavlík hltavě snědl dva kbelíky zmrzliny. Chvíli se cítil příjemně, žaludek měl plný chladivé hmoty, ale najednou se mu udělalo zle. Nemohl ani vstát, jen seděl a díval se před sebe. Zkusil i plakat, ale z úst mu vyšlo jen nějaké sténání. Rodiče se zhrozili. Babička s maminkou pobíhali po kuchyni a naříkali. Otec bušil pěstmi do stolu a nahněvaně křičel. Já jsem vám to říkal, že tohle to neskončí dobře. Pavlíka uložili do postele a zavolali k němu nejslavnějšího dětského lékaře, doktora Buchwalda. Ten dlouho u Pavlíka seděl a dělal mu hrozné vyšetření, až nakonec vstal, přistoupil k rodičům a vážným hlasem řekl.
1: Vašemu synovi od neustálého pojídání zmrzliny zmrzl žaludek. Musíme mu ho vyměnit, protože zmrzlé žaludky se nedají léčit.
0: Všichni se pustili do pláče, ale nedalo se nic dělat. Pavlíka odvezli do nemocnice a tam mu žaludek vyměnili. Protože však neměli na skladě žádné pořádné žaludky, museli dát Pavlíkovi plechový. Byl to vlastně buben z automatické pračky, ale všichni byli rádi, že našli aspoň ten. Po týdnu pustili Pavlíka z nemocnice domů. Byl trochu bledý, ale na zmrzlinu už nepomyslel a víckrát ji nechtěl ani vidět. Rodiče mu dali na talíř brambory s řízkem a Pavlík se s chutí pustil do jídla. Jenže trápení ještě stále nebyl konec. Jídlo mu padalo do žaludku s obrovským plechovým duněním a sousedi začali vztekle bouchat na stěny, protože je hluk rušil. Babička se pustila do pláče a zanedlouho zemřela. Byla to ona, kdo začal Pavlíkovi kupovat zmrzlinu. Maminka s tatínkem se tvářili, že je plechový rachot neruší. Nacpali si do uší vatu, ale ani to jim nepomohlo. Zlí sousedé si neustále stěžovali, vyhrožovali a posílali udání, až se otec naštval a prodal Pavlíka do cirkusu. Pavlík tam jako hlavní atrakce musel před diváky jíst řízek s bramborami a plechový rachot, který vycházel z jeho útrob, vyvolal vždy ohromný potlesk. Nuže, tak to skončí všichni ti, kteří jedí jen zmrzlinu, milé děti.

0: pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: A následuje rada 12.
2: Podle peří poznáš ptáka, podle řeči
3: nezdvořáka.
2: Neboli nevychovance, že ano? Což znamená, že slušně vychovaný člověk si dává pozor na jazyk.
3: Aby se do něj nekousel.
2: To by se kousal do jazyka pořád. Ale když si nedá pozor, ujede mu pusa.
3: A kousne se třeba do nohy, no, že ano?
2: Ošklivě se uřekne.
3: Uřekne.
2: No, to mám na mysli, jako že mu něco uklouzne, co slušný člověk vyslovit nemá.
3: Aha. Nějaké neslušné slovo, že ano?
1: Ale tak prosím tě, tak nejenom neslušné slovo, Máničko, třeba jízlivost nebo posměšek, no.
2: Ano, to jste řekla správně, paní Kateřino. A já bych jenom doplnil, i vadu řeči přehlížíš úplně. Nevšímáš si ji, nezmíníš se o ní. Rozumíš? Protože víš proč, Máničko? I tím cokoltelema.
3: Já vám nerozuměla, pane Spejble.
2: No vidíš.
1: No, protože pan Spejble chtěl naznačit, jak se nemá mluvit.
2: Ano.
1: Nebrumlat.
2: No, nešeptat.
3: Mluvit jasně!
1: Ale také nekřičet, Hurvínku. Mluvit se má jasně a zřetelně. Zvláštní kapitolou je slušné vyjádření nesouhlasu.
2: Ano. Příklad, Hurvajs. Viděl jsi paní Kateřinu na balkóně a Mánička prohlásí, že bábinka není doma. No, co jí řekneš?
3: Nelží, dívtko.
2: Tím ji urazíš.
3: Aha, tak tedy cancáš, Máni.
2: Ale ne, opíšeš to pomocí slov domnívat se a omyl. A jak?
3: Jsi na omylu, Máni. Bábinka se jenom domnívá, že není doma.
2: Mango, ty se domníváš.
3: Že babinka je na omylu.
4: Kde pán, Kurvínku, já jsem na omylu. Babinka je na balkóně, ty jsi na chodbě a domníváš se.
3: A co se domnívám?
4: No co? Co se vlastně Hurvínek domnívá, pane Spejble? Nějak se nám to zamotalo.
1: Protože pletete páté přes deváté. Hurvínek řekne, domnívám se, že jsi na omylu, Máničko. A tím ti slušně řekne, že ti nevěří.
2: A další věc, Hurvajs, když se mnou mluvíš, stojíš ode mě asi na dosah ruky a koukáš,
3: aby nějakou nestříznul.
2: No to taky. Ale koukáš mi do očí, někde co lítá. A když s tebou mluvím já, neskáčeš mi
3: po kuří moku.
2: Do řeči, šmankoté. Skákat do řeči je veliká nevychovanost. Tak veliká jako... Počkej, to si hned vyzkouším. Co při telefonování, Máničko?
4: Prosím, při telefonování mluvím do telefonu.
2: Jo, no určitě. Budeš tvrlikat. To se ví, že mluvíš. Ale co řekneš nejdřív?
4: Halo.
2: Ne, představíš se.
4: Svým jménem, že ano.
2: No čím jiným? To se ví, že neřekneš, kolik vážíš. A proč?
4: Protože já si svou váhu nepamatuju a než bych se zvážila, tak...
2: No to se neptám, to... ale podle toho tvého halo volající nepozná, kdo je u telefonu.
4: No když já zvedla telefon, tak kdo asi?
2: Ale on tě nevidí, proto mu rovnou řekneš...
4: Že já? No co bych se tím tajila, že ano?
2: No dobře, svoje jméno mu řekneš, žádné halo.
1: Protože to by byla ztráta času a telefonovat se má stručně. Jinak se zachovávají podobné zásady jako při normálním hovoru.
3: Jak mám taťuldovi koukat do očí, když mu telefonu vystrčím hlavu z telefonu, nebo co?
4: Ale vůbec ne. Pan Spejble musí stát vedle tebe, když mu telefonuješ.
1: Co to plácáte? Podobné zásady, pokud jde o vyjadřování.
3: Aha.
2: A tím jsme probrali všechna základní pravidla abecedy slušného chování.
1: Takže teď už se snad nebudeš ptát, co to znamená chovat se slušně, Hurvínku.
3: Teď už to vím.
4: No, teď už to víme.
3: Teď už víme, jak se chovat.
4: Nestačí však znalosti.
3: Musíme tež dodržovat.

0: Rodičovskou schůzku svolal Radim do klubovny na 7:00, ale oba na schválnici tam seděli od půl. Nikdo si jich nevšiml. Oba byli přece neviditelní. Ale sami s velkým napětím sledovali každého, kdo vkročil dovnitř. Oba byli totiž zvědaví, zda přijde aspoň pár otců či maminek, co za mlada také jezdili na tábor.
1: Kamaráde, to je přece kulich. Že je to kulich?
2: Tohle, že je kulich, škudibíku. Kulich přece chodil vždycky rozcuchaný jako stodola a tenhle má na hlavě 4 vlasy.
1: 5. Mezulánku. 5. Protože se mu narodil malý kulich. A ten není o nic lepší, než býval on sám, tak se nediv.
2: A není tohle Kociánek, škudibiku?
1: To bude určitě on. Pamatuješ si, jak na táboře kopal sklep na mléko? Jak ho překryl drnovou střechou? A jak se ta střecha nacucela při prvním dešti a spadla na mléko a na maso a na všechno, co ve sklípku bylo?
2: Je, jak bych si to nepamatoval, kamaráde. Ten červotočivý trámek na tu stříčku se mu přece podstrčil já.
0: Pak ale Radim povstal, přivítal rodiče a řekl: sešli jsme se, abychom se poradili o letošním prázdninovém pobytu vašich dětí. Jak víte, v posledních letech trávil náš oddíl prázdniny na Jitřence. Jitřenku máme zajištěnou i letos. Jenže vaše děti se nadchly pro tábor. Pro tábor v přírodě, který by si postavili sami podle svých představ. Pro tábor, který by byl odříznut od světa a kde by spali pod stany. Pro žádného z rodičů to nebyla docela novinka. Všechno už jim děti doma vyzvonili. Jakmile tedy Radim skončil, zvedla se v klubovně celá řada rukou. První dostala slovo Esmeraldina maminka. Víte, ona je to moc hezká věc. Stany na louce, žáno a kolem plno koloušku s černýma čumáčkama, kukaček, hříbku a jiné lesní zvěře. Jenže o prázdninách nesvítí jen sluníčko. On taky prší déšť a taky jsou mlhy. A naše Jarunka je velice náchylná na angínu a bronchitidy. Kdyby se něco stalo, byl by na Jitřence doktor za pár minut, ale kde vás bude hledat doktor někde v lesích? S angínou si ovšem budete možná vědět rady, navázala na její slova Natašina maminka. Ale co když na takovém táboře, dejme tomu, dojde k úrazu? Co když na některé dítě padne ku příkladu strom? A nebo víte, jak nebezpečné je takové bodnutí do jazyku? Kdo mi zaručí, že naši Natašu nebodne na takovém táboře vosa do jazyku? To vám zaručím já,

stal Kulichův otec. Podívejte se. A vyplázal na všechny jazyk a ukázal ho kolem dokola celé klubovně. Tenhle lízák se měl na všech táborech sebou. Už ani nevím, kolik jich bylo, jestli 13 nebo 15. Ale ať již bylo, kolik bylo, bosa mě do něj nepíchla ani jednou. Tak proč by měla píchat vaší Natašu? Celá klubovna se prostě rozdělila na dva tábory. V jednom byli ti, co jim bylo líto, že se dětem vystavili moderní ozdravovny a děti teď budou trávit léto v nějakém kutlochu na lesní pasece. A v druhém byli ti, kdo hanobili panelová sídliště a tvrdili, že mnohem zdravější je žít v lesní sluji a ve vykotlané lípě. Potom povstal vedoucí oddílu Radim. Myslím, že jsme slyšeli nejdůležitější důvody pro i proti. Promluvte si o tom ještě důkladně v klidu doma. No a na tábor pojedou jenom ty děti, které od vás přinesou písemné svolení. Bude-li většina proti táboru, pojedeme na Jitřenku.

Před mnoha a mnoha lety žil jeden císař, který měl tak náramně rád krásné nové šaty, že vydával všechny svoje peníze na to, aby byl pěkně nastrojen. Nestaral se o svoje vojáky, nestaral se ani o divadlo nebo o lov, staral se jen a jen o to, aby se ukazoval v nových šatech. Měl roucho pro každou denní hodinu. A tak, jako se říká o králi, že je v radě, tak tady se vždycky říkalo, císař je v oblékárně. Ve velikém městě, kde císař bydlil, bylo velmi veselo. Každý den tam přicházelo mnoho cizinců. Jednoho dne tam přišli dva podvodníci. Vydávali se za tkalce a tvrdili, že dovedou utkat tu nejskvělejší látku, jakou si lze představit. Nejenom, že prý jsou barvy a vzorek neobyčejně krásné, ale šaty, které se z látky ušijí, mají prý tu podivuhodnou vlastnost, že jsou neviditelné každému, kdo se neosvědčí ve svém úřadě, nebo je hloupý, až Bůh brání. To by byly přece skvělé šaty, myslel si císař. Kdybych je nosil, mohl bych přijít na to, kdo se v mé říši nehodí pro úřad, který zastává. Mohl bych rozeznat hloupé od chytrých. Ano, tu látku mi musí i hned utkat. A vysázel těm dvěma podvodníkům na ruku mnoho peněz, aby začali se svou prací. Podvodníci postavili také dva tkalcovské stavy, dělali jako, že pracují, ale na stavu neměli zhola nic. Bez dlouhého rozmýšlení si vyžádali to nejjemnější hedvábí a nejskvělejší zlato. To si strčili do vlastního váčku a pracovali na prázdných stavech dlouho do noci. Teď bych přece jenom rád věděl, jak daleko jsou s tou látkou, myslel si císař. Ale bylo mu poněkud divně u srdce. Při tom pomyšlení, že ten, kdo je hloupý, nebo kdo si vůbec nehledí svého úřadu, látku nemůže vidět. Byl sice přesvědčen, že sám o sebe nemusí mít žádné obavy, ale přesto chtěl napřed někoho poslat, aby se podíval, jak to s látkou vypadá. Všichni lidé v celém městě věděli, jakou podivuhodnou sílu látka má a všichni byli chtiví vidět, jak špatný nebo hloupý je jejich soused. Pošlu ke tkalcům svého starého poctivého ministra, myslel si císař. Ten může nejlépe posoudit, jak látka vypadá, neboť má rozum a nikdo nezastává svůj úřad lépe než on. A tak starý poctivý ministr zašel do sálu, kde ti dva podvodníci seděli a pracovali u prázdných stavů. Je mi náčku, myslel si starý ministr a vykulil oči. Vždyť nic nevidím. Ale nahlas to neřekl. Oba podvodníci ho poprosili, aby byl tak laskav a přistoupil blíž a ptali se ho, jak se mu líbí krásný vzorek a nádherné barvy. Pak ukázali na prázdný stav a chudák starý ministr nepřestával kulit oči, ale nic neviděl, poněvadž tam nic nebylo. Pane Bože, myslel si, že bych byl hloupý. No to bych si nikdy nepomyslel. Žádný člověk se to nesmí dozvědět. Já, že bych se nehodil pro svůj úřad? Ne, to nejde, abych řekl, že nevidím látku. No, proč pak nic neříkáte, pravil jeden tkadlec. O, je to překrásná látka, opravdu báječná, řekl starý ministr a díval se svými brýlemi. Ten vzorek a ty barvy. Ano, povím císaři, že se mi to neobyčejně líbí. No, to nás těší, řekli oba tkalci a jmenovali barvy i vzácný vzorek jejich jmény. Starý ministr dobře poslouchal, aby to mohl císaři povědět, až se vrátí. A také to udělal. A tu podvodníci žádali ještě více peněz, víc hedvábí a zlata, že prý je potřebují na tkaní. Všechno strčili do vlastních kapes, na stav se nedostalo jediné vlákénko. Tkali dál jako dřív na prázdném stavu. Císař k ním poslal zakrátko zase jiného zdatného hodnostáře, aby se podíval, jak pokračuje tkaní a zda bude látka brzy hotova. Vedlo se mu stejně jako ministrovi. Díval se a díval, ale poněvadž tam nebylo nic než prázdné stavy, nic neviděl. No tak co? Není to krásný kus látky? Ptali se oba podvodníci a ukazovali a vysvětlovali nádherný vzor, který tam vůbec nebyl.
Hloupý přece nejsem, myslel si hodnostář, že bych se tedy nehodil ke svému dobrému úřadu. To by bylo opravdu divné, ale nesmím to dát na sobě znát. A tak chválil látku, kterou neviděl, a ujišťoval je svým potěšením z krásných barev a nádherného vzoru. Ano, ano, je opravdu báječná, řekl císaři. Všichni lidé ve městě mluvili o nádherné látce. Tu ji chtěl vidět sám císař, dokud ještě bude na stavu. Odebral se s celým zástupem vybraných mužů, mezi kterými byli i ti dva staří zkušení hodnostáři, k oběma prohnaným podvodníkům, kteří tkali ze všech sil, ale bez jediné nitky na stavu. Není ta látka báječná? Ptali se oba zkušení hodnostáři. Vaše veličenstvo, račte se podívat, jaký vzorek, jaké barvy. A ukazovali na prázdný stav, neboť se domnívali, že ostatní tu látku určitě vidí. Co to je? Myslel si císař. Nic nevidím. No to je přece hrozné. Což pak jsem hloupý? Nehodím se snad k tomu, abych byl císařem? To by bylo to nejstrašnější, co by mě mohlo potkat. O, látka je opravdu krásná, řekl však nahlas. Vyslovují s ní svou nejvyšší spokojenost. A spokojeně pokyvoval a pozoroval prázdný stav. Nechtěl říci, že nic nevidí. Celý jeho průvodce díval a díval, ale neměl z toho víc než všichni ostatní. Přesto však říkali jako císař, o, je opravdu krásná. A radili mu, aby si šaty z té nové nádherné látky vzal prvně na nejbližší veliký průvod. Je báječná, překrásná, skvělá. Šlo od úst k ústům a všichni s ní byli náramně spokojeni. Císař dal oběma podvodníkům do knoflíkové dírky rytířský kříž a nádavkem titul dvorních tkalců. Celou noc před oním dopolednem, kdy se mělo konat procesí, seděli podvodníci u svých stavů a měli zapáleno víc než 16 světel. Lidé se mohli přesvědčit, jak mají napilno, aby dohotovili císařovi nové šaty. Tvářili se, jako by odebírali látku ze stavu, stříhali ve vzduchu velikými nůžkami, šili jehlou bez nítě a nakonec řekli, hle, už jsou šaty hotovy. Císař k ním sám přišel se svými urozenými kavalíry a oba podvodníci zdvihli jednu ruku do vzduchu, jako by v ní něco drželi a pravili, hle, tady jsou kalhoty, tady je suknice, tady je plášť a tak pořád dále. Jsou lehké jako pavučina. Člověk by si málem myslil, že nemá na těle dočista nic, ale to je právě veliká přednost těch šatů. Opravdu, opravdu, přisvědčovali všichni kavalíři, ale nic neviděli, poněvadž tam nic nebylo. Vaše císařské veličenstvo, račte si nyní nejmilostivěji svléci svoje šaty, pravili podvodníci. Oblečeme vám nové, tam prosím, tam, před to velké zrcadlo. Král odložil všechno svoje šatstvo a podvodníci se tvářili, jako by mu oblékali jednotlivé kusy nových šatů, které mu ušili a vzali ho kolem pasu, jako by mu něco připevňovali. To měla být vlečka a císař se před zrcadlem otáčel a obracel. O, jak vám sluší, jak skvěle padnou, vychvalovali všichni císařovi nové šaty. Jaký vzorek, jaké barvy, je to skvostné roucho. Venku stojí dvořané s nebesy, která ponesou nad vaším veličenstvem v průvodu, hlásil vrchní ceremoniář. Dobrá, jsem přece připraven, pravil císař. Padnou mi dobře, co? A pak se ještě jednou otočil před zrcadlem, neboť chtěl vzbudit dojem, jako by si opravdu prohlížel nádherné roucho. Komoří, kteří měli nést vlečku, hmatali rukama po podlaze, jako by ji zdvíhali. Šli a drželi se vzduchu. Nesměli na sobě dát znát, že nic nevidí. A tak císař kráčel v průvodu pod nádhernými nebesy a všichni lidé na ulici i v oknech říkali, bože, bože, jak krásné jsou císařovi nové šaty, jakou nádhernou vlečku má na svém rouchu, jak znamenitě mu to padne. Nikdo nechtěl na sobě dát znát, že nic nevidí, neboť by se pak přece nehodil pro svůj úřad, nebo by byl náramně hloupý. Žádné z císařových šatů neměly takový úspěch. Ale vždyť král nemá nic na sobě,
zvolalo jedno malé dítě. Pane Bože, slyšte hlas nevinátka, řekl otec. A jeden šeptal druhému, co to dítě povídalo. Nemá nic na sobě, nemá nic na sobě. Tuhle jedno malé dítě říká, že nemá nic na sobě. Vždyť nemá nic na sobě, volal nakonec všechen lid. A císaři běhala husí kůže po celém těle, neboť si byl vědom toho, že mají pravdu. Ale myslel si, teď musím vydržet do konce průvodu. A tak si vykračoval ještě pyšněji a komoří šli za ním a nesli vlečku, která tam vůbec nebyla.

0: Mařenka a Čenda mají úplně stejný den narození, ale Čenda je o rok starší. Narozeniny proto slaví současně, ale Čenda už letos chodí do školy a Mařenka ještě ne. Štve je to oba. Čenda mořil svoji maminku Evu, aby mu s tou školou rok počkala, a Eva svolila, že teda půjdou panu doktorovi, který o tom musí rozhodnout. Pan doktor nechal Čendu namalovat spoustu obrázků a pak se ho zeptal, jestli umí udělat kotrmelec, jestli si umí zavázat tkaničky a jestli umí nějakou básničku. Čenda to všechno umí už dávno a pan doktor řekl, že není důvod, proč by do školy nešel. Pak si sedl a napsal papír a Čenda šel s tím papírem k zápisu. Čenda tedy chodí do první třídy, ze školy chodí už po obědě. Mařenka chodí ze školky až odpoledne, takže mají na sebe méně času. Medvěd také chodí do první třídy. Má skoro samé jedničky, číst umí stejně dobře jako Čenda a psát jenom o něco hůř. Je to hodný a pečlivý žák. Má v pořádku aktovku i penál. Ráno, když Mařenka vstává do školky, medvěd vstane s ní, jde do školy a odpoledne už na ní čeká doma. Úkoly píšou spolu. Čenda sedí v lavici s klukem, který se jmenuje Vašek. Je to zlobič. Bere Čendovi jeho věci a místo nich mu dává do aktovky vlastní. Jednou se Čendova maminka Eva zhrozila, když uviděla hrozně upatlaný a počmáraný sešit z matematiky se spoustou chyb a myslela si, že je to Čendův. Byl to ale Vaškův sešit a tak se skutečně ukázalo, co je Vašek zač. Čenda vyprávěl, že ve třídě byla paní ředitelka podívat se, jak se děti učí a jak Vašek zlobí, protože o tom už si povídá celá škola a k paní ředitelce se to doneslo. Vašek zlobil a nic neuměl. Měli kreslení a to Vašek kreslí jenom pořád tanky a samopaly. Ten den měli nakreslit nějaké zvíře. Čenda nakreslil psa. Vašek nakreslil raketu. Když mu Čenda řekl, že raketa není zvíře, nakreslil Vašek do rohu výkresu malinkatou lišku a té šla od hlavy velká bublina, která obtáhla celou raketu. Paní učitelce řekl, že na obrázku je liška, která si myslí, že je raketa. Potom měli prvouku a učili se, co roste a žije v lese, na louce a na dvoře. Na konci hodiny měli nakreslit obrázek, na kterém bude všechno, co je na pasece. Čenda nakreslil mraveniště a ježka a jelena, samozřejmě pařezy, pár stromů a trávu. Ale Vašek. Vašek udělal podle Čendy pařezy a trávu a pak nakreslil, jak nad pasekou letí Superman. Tomu se všichni ve třídě smáli. Paní ředitelka řekla, že by jí docela zajímalo, jak by Vašek nakreslil třeba princeznu. Vašek hned vzal pastelky a dal se do toho. Princezna podle Vaška měla hrozitánské rozcuchané vlasy. Pod sukní měla kalhoty a ty kalhoty byly ještě na kolenou záplatované. Všichni se divili, když to Čenda vyprávěl, ale Čenda se dušoval, že to je pravda. Třeba Vašek nakreslil chudou princeznu v přestrojení, řekla Mařenka. To přece v pohádkách bývá. Čendovi se to nezdálo. To byla tak strašně rozdrbaná a záplatovaná princezna, že to nemohlo být ani přestrojení. Vašek to udělal schválně. Mařenčin tatínek se smál a něco se čmáral. Mařenčina maminka se zeptala, jak to bylo s tou princeznou dál. Paní ředitelka se rozlobila, vzala Vaškovu princeznu a hodila ji do koše. A bačkory taky, pokračoval Čenda. Proč bačkory? Zděsili se všichni. Protože je Vašek házel po třídě, řekl Čenda. Čendova maminka se podivila, že paní ředitelka hází dětem bačkory do koše a Čenda řekl, že je za chvíli zase vyndala. Ale tu škredou princeznu mu zahodila doopravdy. Teď se ale rozčílila Mařenka. Přece paní ředitelka jen tak nemůže hodit Vaškovi obrázek do koše. Ale Vašek tu princeznu namaloval schválně ošklivou a paní ředitelka mu ji schválně zahodila. Trval na svém Čenda a Mařenčin tatínek řekl, že je to hloupost. Čenda se začervenal a řekl, že paní ředitelka řekla Vaškovi, že když se omluví dětem za to házení bačkorama, tak si tu princeznu může z koše vyndat. A omluvil se? Ptala se Mařenka s očima navrch hlavy. Neomluvil se. A tu princeznu si vyndal o přestávce a namaloval jí brejle a fousy a udělal z ní vlaštovku a pustil jí z okna. A od té doby paní ředitelku nezdraví. A co na to paní ředitelka? Ptala se Čendova maminka Eva. Paní ředitelka to neví, protože Vašek, když ji potká, kouká se jinam. Ale já to vím, protože mi to Vašek řekl. Uzavřel debatu Čenda. Pak šel Čenda s maminkou domů, protože už byl večer. Mařenka měla plnou hlavu školy a šla ještě zkontrolovat medvědovy úkoly, aby nebyl jako Vašek. A co nevidí? Medvěd, který měl vždycky všechno v pořádku, měl polámané pastelky, oslí uši na sešitech, místo úkolu strašnou čmáranici, v penálu měl hozený ohryzek od jablka a písmenka v deskách byla úplně rozházená. Mezi rozházenými písmeny byl obrázek. Na tom obrázku byla princezna se zlatou hvězdou na čele, ale v odrbaných kalhotách, které měly na kolenou záplaty. Mařenka se rozlobila. Vysypala medvědovi tašku na zem, medvěda k ní posadila, aby si to uklidil, a šla k večeři. Ale trápilo ji, že se stal z medvěda takový lajdák. Když jí večer maminka ukládala do postýlky, vzala jí kolem krku a řekla: Mami, ale víš, že paní ředitelka neměla tomu Vaškovi házet obrázek do koše. Třeba tu princeznu namalovala hezky, tak podle sebe. A maminka odpověděla: Možná, že Vašek měl jít taky k takovému doktorovi, u jakého byl Čenda, když jste nechtěli, aby šel do školy. Třeba by ten doktor řekl, že Vašek si potřebuje ještě rok hrát a nechal by ho ve školce. A příští rok by šel Vašek do školy s tebou a tak bys viděla, co je to za kluka. Mařenka řekla: Medvěd měl dneska hrozně nadrápané úkoly a nepořádek v tašce. Vysypala jsem mu to na zem. Tak se na něj, mami, prosím tě, podívej. A jestli už to má, dej ho spát. Dobrou noc. A Mařenka spala. Ráno měl medvěd tašku uklizenou, pastelky ořezané a úkoly opravené. Mařenka mu to zkontrolovala a obrázek otrhané princezny založila do desek. Když se odpoledne vrátila ze školky, uviděla, že medvěd mezitím namaloval ještě spoustu obrázků zvířat a jednu krásnou princeznu se zlatou hvězdou na čele a s dlouhými světlými vlasy, stejnými jako má Mařenka.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
2: Dobrý večer, děti. Jak se říká, malé děcko chytí každou nemoc. Takový kluk nebo holka si strčí do pusy špinavý prst, sní něco neumytého, nebo jen tak jde a ty bacily skáčou na to děcko jak železné piliny na magnet, nebo jako blechy na tlustého psa. A ty bacily, možná bychom měli říkat ti bacilové, to jsou takové malé škaredé potvory, strašně škaredé, až odporné, jenomže tak malinké, že to není normálním okem vidět, snad jedině nějakým silným zvětšovacím sklem. Tak ten bacil na člověka skočí, zahryzne se někam a už do něho pumpuje ze sebe tu špatnost a nemoci a horečky a bolesti. A zvlášť spadeno mají na děti malé, které se nemůžou bránit. No a jednou si tatínek s maminkou řekli, že vás vezmou na písek, abyste si mohli pohrát. A tak šli a ještě jste tam ani nedošli. Vlastně ještě vás tam ani nedovezli, protože jste se vlastně vezli v kočárku, takovém sportovním. A najednou ti bacilové, kteří byli schovaní za rohem a čekali, jestli tudy nepůjde někdo na pískové hřiště, na vás skočili a zakousli se do vás a už vás začali trápit. Rodiče nic neviděli a ani vidět nemohli, že ano? Ale vám už začalo nebýt dobře. Začali jste poplakávat, zčervenali jste, pak zase zbledli. Nemoc byla tady. No jo, ale jaká nemoc? To nikdo neví. To se hned tak nepozná. Dítě pak leží v postýlce a pláče a naříká. Nevypadá dobře a rodiče jsou nešťastní a neví, jak mu pomoct. A někdy to neví hned ani doktoři. A může trvat dost dlouho, než na to přijdou. To byl zrovna váš případ. Až jeden pan doktor se hluboce zamyslel a povídá. Víte co? Já si myslím, že to nebude jen tak. Oni asi na ty vaše děti naskákali ti bacilové, potvory strašné a nemoci roznášející a teď se jich nějak nemůžeme zbavit. To je ono. Tatínek chytil maminku za ruku, protože ona se rozplakala, hladil jí po té ruce a taky se zamyslel. Pane doktore, a co kdyby jsme ty bacily nějak odlákali, co? Co říkáte? Já třeba chodím někdy na ryby s kamarádem a každá ryba se chytá na něco jiného. Tak na co se chytají ty bacily? To byla voda na mlýn pro toho pana doktora. Úplně mu zazářily oči. Uhodil jste hřebík na hlavičku úplně doprostřed. Ono to je jako s těma rybama. Každý na něco jiného. Jeden druh těch potvor jde na sladký, druhý na kyselý a tak podobně. A my musíme vykoumat, jaký druh to je. A pak máme vyhráno. A jak dlouho to může trvat, než se na to přijde? Ptal se tatínek. Milej pane, to nikdo neví, ale děláme na tom jako čerti. Maminka s tatínkem nebyli spokojeni. Viděli, jak vám není dobře a že vás pořád něco pobolívá, ani chuť k jídlu nemáte, tak byli taky smutní. Až to jednoho dne tatínek nevydržel. Už je toho dost, tak když se neví, po čem ty potvory jdou, tak se to musí vyzkoušet. Šel do obchodu a koupil velkou a silnou lupu, přes kterou jste i zrnko máku viděli jako slona. Pak koupil v drogerii velkou štětku a pak se poradil s maminkou. Rozhodli se, že začnou ty bacily lákat na sladké. Tak vzali velkou sklenici s medem a maminka natřela tatínka tím medem od hlavy až k patě. Postavila ho na noviny vedle vaší postýlky a tatínek číhal. Za hodinu maminka přišla, prohlédla pozorně celého tatínka tou lupou, ale nic. Ani jeden mizerný bacil se nechytil. Tak maminka odložila lupu i pinzetu, kterou si na ty potvůrky připravila, a tatínek, přilepený na těch novinách, se sunul do koupelny, aby se umyl. Vám se mezi tím trošinku udělalo líp, protože to přece bylo tak zajímavé, jak maminka a tatínek chytají bacily. A už maminka nesla další noviny a na ně se postavil už umytý tatínek a maminka ho tentokrát natírala hořčicí. Zase proběhlo všechno jako předtím. A zase nic. Pak tatínek vartoval namočený v octě, obalený moukou, natřený marmeládou, tvarůžkama, mlékem, jogurtem, vínem, až nakonec, když byl potřený kečupem, uviděla maminka mezi vámi a tatínkem takovou mlhu. To, jak ti bacilové z vás skákali na tatínka v celých hejnech. Hned taky skočila, napustila kýbl horkou vodou a ještě do toho nalila různé prostředky a už prohlížela celého tatínka tou lupou a sbírala jednu tu potvoru za druhou a topila je v tom kýblu. Pak přes tatínka přehodila igelit a on se přesunul do koupelny. Vykoupal se ve vaně, maminka ho poprášila nějakou dezinfekcí. Zdálo se, že je to postřik na mšice, ale nevím to jistě. Rozhodně to bylo velmi silné a účinné. Co bylo ale hlavní, pomohlo to. V tu ránu jste byli zdraví a hraví jako předtím. Hned jste dostali hlad a žízeň, pomáhali jste tatínka sprchovat a moc jste se smáli, jaká to byla legrace. Maminka pak řekla tatínkovi, který po celé té proceduře byl přece jenom trošku unavený a možná, že na něm někde zůstal trčet i nějaký ten osamocený bacil. Tatínku, ty jsi statečný muž, zachránil jsi zdraví dětí. Volala pak tomu panu doktorovi, povykládala mu, jak to všechno bylo a poradila mu, na co s tatínkem přišli, že totiž ti bacilové se nachytali na kečup. Pan doktor moc děkoval. Hned objednal pro nemocnici 100 000 lahví kečupu, pro jistotu toho pálivého, a začali s léčením nemocných, kterých se tam už taky nahromadilo dost a dost. Přišel pak ještě tatínkovi dopis z ministerstva zdravotnictví, kde mu děkovali za přínos ke zdraví národa, zvláště dětí, a za to, že to všechno vyzkoušel na svém vlastním těle. To, že se ale nesmí, a takže zároveň musí zaplatit velkou pokutu. To už ale mamince a tatínkovi nevadilo, protože byli rádi, že už jste zdraví, aspoň do příště. Sami šli ale po celém tom dnu spát, jak byli zmoření. A vy už taky běžte, ať jste zítra tak šikovní a silní, jako váš tatínek, vítěz nad bacily. Dobrou noc.
3: Aninka s tatínkem a maminkou byly nadovolené na Kanárských ostrovech. Když se vrátili, to bylo nějakých řečí, jaké to tam je, jaké tam jsou palmy a pláže a moře, že je doopravdy slané. Ale Kanárka tam prý neviděli ani jednoho. A taky není divu, protože s těmihle ptáčky mají ostrovy pramálo společného. Potíž byla v tom, že Aninka si Kanárky moc a moc přála. Jednoho dne se tatínek vrátil ze služební cesty do Prahy a přivezl prostornou klec se dvěma Kanáry. Nebyli ovšem z Kanárských ostrovů, byli to rodilí Pražáci. Anince to však nevadilo. Hned se zajímala, čím je bude krmit a co se musí dělat, aby se Kanárkům u ní líbilo a pěkně zpívali. Hlavně musí mít pořád v téhle misce čerstvou vodu. Do té druhé nasypeš každý den trochu zobu, ukázal jí tatínek. A dno klece musíš obden čistit. Pochopitelně jezevčík Balík s kočkou Brundibárou se honem honem běželi podívat do Aninčina pokojíku, cože to tam je za novou, podivnou věc. Hnali se ke kleci a zvědavě si ji prohlíželi. Balík ji navíc důkladně očichal, aby si zapamatoval novou vůni těch dvou žlutých hromádek. Seděli na bydýlku uvnitř a tvářili se jako boží neštěstí.
4: Tak tohle jsou ti slavní Kanáři, takové chudinky nanicovaté. Každý vrabec by je přepral, mínil Balík.
3: A Brundibára mu přizvukovala.
5: A že budou zpívat? No bože, kočky taky zpívají a nemusí být kvůli tomu zavřené v kleci. Zkrátka těm dvěma se nový přírůstek do domácnosti vůbec nezamlouval. Ale co se dalo dělat? Aninka si kanárky zamilovala. A co má ráda Aninka, musí vzít na milost i balík s Brundibárou. Přesto do Aninčina pokoje teď raději ani nechodili. Za to se nápadně často motali pod jeho oknem, to aby jim neušel slavný kanáří zpěv. Dlouho se z okna neozývalo nic, jen občas nějaké to brnkání na piano, když Aninka cvičila. Kanáři mlčeli. Až po čase se ozvalo jakési nesmělé pípnutí. Kdepak, zpěv to ještě nebyl, jen tichonké zaštěbetání. To vrabci jsou hlučnější, pomysleli si čtyřnozí posluchači pod oknem. Ale jednoho vlahého podvečera se z Aninčina okna ozval trylek. Pak druhý, třetí a za ním celá řada dalších. Takových, jaké ani balík, ani Brundibára nikdy neslyšeli. Tak tohle je ten kanáří zpěv? Brundibára se ušklíbla. Já mít zobák, cvrlikala bych líp.
4: Kdybys ty měla zobák, nebyla bys kočka a já bych s tebou nekamarádil, usadil ji balík.
3: Pak se konečně kanáří sameček rozespíval. Aninka byla moc ráda. Bylo to znamení, že se mu u ní líbí. Jednoho dne se ovšem stalo, co se stát muselo. Při čištění klece nechala Aninka otevřené okno a oba kanárci jakoby se domluvili hub do dvířek a frr oknem ven. Přistáli až ve větvích jabloně. Zkrátka hotové neštěstí. Marně je Aninka lákala na misku zobání. Marně na ně volala. Nakonec postavila klec přímo do okna a celá zoufalá vyběhla ven. Balík s Brundibárou ji samozřejmě velmi ochotně přispěchali na pomoc. Tatínek ještě nebyl doma a ostatní spíš jen lamentovali, než aby pomáhali. Babička to dávno věděla, že to tak dopadne. Maminka, že prý bude nejlepší zavolat hasiče, ti mají žebříky a takové ty věci. Ale Aninka nechtěla, že se pokusí chytit je sama. Na strom ovšem nevylezla, to přenechala Brundibáře. Spolu s balíkem číhala pod jabloní, kdyby náhodou některý z těch dvou spadl. Ale co pak pták může spadnout z větve, když umí létat? Brundibára věděla o chytání ptáčků své, jenomže v koruně stromu to bylo trochu jiné nežli na zemi. Jen co se k ním prodrala spoustou větviček, kanáři frr a rozletěli se každý na opačnou stranu koruny. Když se kočka doplížila k jednomu z nich, ten honem přeletěl k tomu druhému a zas byli spolu, jako by si s kočkou hráli. Tak to šlo hodnou chvíli, až se vrátil z práce tatínek. Hned pochopil, co se stalo. Na to se musí s Fištrónem, povídal a šel do garáže. Tam vyhledal starou odloženou síť na motýly a takto vyzbrojen sehrnul pod jabloň, že kanáry polapí stejně, jako kdysi Aninka lapala do sítky bělásky zelné a otakárky feniklové. Jenže, to se ví, kanáři na nic nečekali. Přeskakovali a přelétali střelhbitě z větvičky na větvičku, jakmile se tatínek se sítkou byt jen trochu přiblížil. Naštěstí je nenapadlo uletět z jabloně někam dál. Jiný strom nebyl v dohledu. Tatínek se snažil ze všech sil. Brundibára mu v koruně stromu pomáhala, ale nic naplat. Ptáčci se své svobody nechtěli vzdát. Když se tatínek tím úsilím zapotil a rozboleli ho ruce, řekl, že si musí trochu odpočinout. I Brundibára toho už měla plné tlapky a slezla na chvíli dolů, aby si v pohodlí přelízla pocuchaný kožíšek. V koruně stromu nastal klid a kanárci se slétli k sobě, aby se ujistili, že jim ta zběsilá honička nijak neublížila, že jsou v pořádku. Sameček se dokonce pokusil o trylek, ale byl to spíš jen takový pozdrav zdejším vrabcům, kteří celou honičku pozorovali z uctivé dálky. A právě toho klidu na bojišti využil Balík. Obešel jabloň, postavil se pod její korunu na tu stranu, která byla odvrácená od domu a od okna, zamířil čumákem na kanáry ve větvích a vydal náhle a nečekaně takový příštěk, že to znělo jako výstřel z děla. Vrabci ze široka zdaleka rázem poplašeně vzlétli a polekali se i dva žlutí uprchlíci. Vznesli se do vzduchu a zamířili, div se světe, rovnou na okno a hubky šupky do klece. Snad si pomysleli, že jedině tam jsou v bezpečí, tam se jim nemůže nic stát, tam jsou doma. Když to Aninka uviděla, honem se hnala do pokoje zavřít klec, aby si to kanárci snad znovu nerozmysleli. Ale kde pak? Asi jim vyhládlo a vesele zobali z misky. Tak všechno dobře skončilo. A ten den měl Balík o slávu postaráno. A taky o dobrou večeři.

0: Čarodějnický rok se pomalu chýlil ke konci a víc se blížila Filipo-Jakubská noc. Malá čarodějnice si v těchto dnech opakovala svědomitě všecko, čemu se naučila. 3 dny před Filipo-Jakubskou nocí přiletěla teta Bimbula. Vystoupila z černého mraku a řekla: Přicházím z pověření vrchní čarodějnice. Zvu tě před čarodějnickou radu. Pozítří o půlnoci se máš dostavit na rozcestí za červeným kamenem na pastvině. Jestli jsi to ale rozmyslela...
1: Co bych si rozmýšlela?
0: Vykřikla malá čarodějnice. No, tak tedy naschledanou pozítří. Havran Abraxas by byl nejraději letěl s malou čarodějnicí, ale neměl na čarodějnické radě co pohledávat.
1: Nedej se zakřiknout,
0: volal za ní na rozloučenou.
1: Stala se z tebe dobrá čarodějnice a to je hlavní věc.
0: Úderem 12. dorazila malá čarodějnice na rozcestí za červeným kamenem na pastvině. Čarodějnická rada už byla pohromadě.
2: Tak začněme, zvolala vrchní čarodějnice. A prozkoumejme, čemu se malá čarodějnice naučila.
0: A začal jí pořadě dávat úkoly. Dělat vítr, hrom, odčarovat červený kámen z pastviny, přivolat kroupy a déšť. Malá čarodějnice nepřišla ani jednou do rozpaků. Ani když teta Bimbula od ní žádala. Vyčaruj, co stojí na straně 324 v kouzelnické knize. Malá čarodějnice si hned věděla rady. Prosím, řekla klidně a vykouzlila bouřku s kulovým bleskem. Stačí, zvolala vrchní čarodějnice. Dokázala s nám, že umíš čarovat. Dovoluji ti proto napříště tančit s námi o Filipo-Jakubské noci, třeba že jsi ještě notně mladá. Ale teď se ozvala znovu teta Bimbula. Mohu prosím dokázat, že je přesto špatná čarodějnice? A z kapsy u zástěry vyhrabala notes. Celý rok jsem jí tajně pozorovala. Zapisovala jsem, co tropila.
1: Ale jen to klidně přečti, vykřikla malá čarodějnice. Jestli to nejsou samé lži, nemám se čeho bát.
2: To se ukáže, řekla teta Bimbula. Potom předčítala čarodějnické radě, jak pomohla ženám, které sbírali dříví, jak vyléčila lesníka, jak pomohla kouzli chudé květinářce, jak v zimě zahřála kaštanáře a taky o tom Sněhulákovi a o zlodějích vajec.
0: Je to pravda? Ptala se vrchní čarodějnice.
1: Ovšem, volala malá čarodějnice, je to pravda.
0: A byla na to pyšná. Vylekala se proto, když vrchní čarodějnice najednou pohoršeně vykřikla.
2: A tuhletu jsme málem pustili na skalnatou horu. Fuj, taková špatná čarodějnice.
1: Jak to?
0: Dotčeně se zeptala malá čarodějnice.
1: Vždyť jsem vyčarovala vždycky jen samé dobro.
2: No, právě proto, hubovala vrchní čarodějnice. Jen čarodějnice, které vždy a všude působí zlo, jsou dobré čarodějnice. Ty jsi ale špatná čarodějnice, protože ustavičně děláš dobro.
1: A kromě toho, přisolila si teta Bimbula, čarovala v pátek. Sice za zavřenými okenicemi, ale já koukala komínem.
2: Cože?
0: Vykřikla vrchní čarodějnice.
2: Ještě tohle?
0: Pavoučími prsty chytla malou čarodějnici za vlasy a vykrákala jí. Posměšně jí pak přikázala.
2: Za trest budeš na skalnaté hoře sbírat dříví na kouzelnou hranici. Ty sama jediná. A potom tě někde přivážeme ke stromu a celou noc budeš stát a dívat se, jak my tancujeme.
3: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
4: 3 a 2 je 5, 12 a...
5: Dobrý den.
4: 15. Dobrý den.
5: Vyhasla vám cigareta.
4: 30. Nemám čas ji znovu zapálit. 25, 31, uf, tedy to je 500, 1 milion, 622 tisíc, 731, 500 milionů, čeho? Ty jsi tu ještě? Už nevím čeho. Mám tolik práce. Já jsem vážný člověk, nebavím se hloupostmi.
5: Čeho 5 milionů?
4: 7. Za celých 54 let, co tu bydlím, jsem byl vyrušen jen 3krát. Před 22 lety chroustem spadl Bůh ví odkud a já se 4krát spletl ve sčítání. Před 11 lety jsem měl revmatický záchvat. Chybí mi pohyb. Nemám čas se jen tak potloukat. Jsem přece vážný člověk. A po třetí zrovna teď. Říkal jsem 500 milionů.
5: Milionů čeho?
4: Milionů hvězdiček, které vidíme někdy na obloze. Věcičky, které se třpití, zlatých věciček, o kterých sní lenoši. Jenomže já jsem vážný člověk. Já nemám čas na snění.
5: Ach tak, hvězd.
4: Ano, ano, hvězd.
5: A co děláš s 500 miliony hvězd?
4: 500 tisíc, 1 milion, 621 tisíc, 731. Já jsem vážný člověk. Já jsem přesný.
5: A co s těmi hvězdami děláš?
4: Co s nimi dělám?
5: Ano.
4: Nic. Patří mi?
5: Tobě patří hvězdy?
4: Ano.
5: Ale viděl jsem už krále, který...
4: Králové nejsou majiteli, králové vládnou a v tom je rozdíl.
5: A co ti pomůže, že máš hvězdy?
4: Jsem bohatý.
5: A co ti pomůže, že jsi bohatý?
4: Mohu si nakoupit jiné hvězdy, pokud se někdy objeví. 500 tisíc milion, 22 tisíc...
5: Jak ti mohou patřit hvězdy?
4: A komu patří?
5: To nevím. Nikomu.
4: Patří mně? Neboť já jsem na ně myslel první.
5: A to stačí?
4: Ovšem, když najdeš diamant, který nikomu nepatří, je tvůj. Když najdeš ostrov, který nikomu nepatří, je tvůj. Když máš jako první nějaký nápad, dáš si ho patentovat, je tvůj. A mně patří hvězdy. Protože nikdy nikoho přede mnou nenapadlo, že by mu mohli patřit.
5: To je pravda. A co s nimi děláš?
4: Spravuji je a přepočítávám. Není to zrovna snadné, ale já jsem vážný člověk.
5: Patří-li mi květina, mohu ji utrhnout a odnést. Ale ty nemůžeš utrhnout hvězdy.
4: Ne, ale mohu je dát do banky.
5: Co to znamená?
4: To znamená, že napíšu na papírek počet svých hvězd a potom zamknu ten papír do zásuvky.
5: A nic víc?
4: To stačí.
5: Já mám květinu a každý den ji zalévám. Mám 3 sopky a ty vymetám každý týden. Vymetám totiž i tu vyhaslou. Pro mé sopky, pro mou květinu je užitečné, že mi patří. Ale ty nejsi hvězdám užitečný.
4: 342 miliony 500, 5 milionů 200, 20, 23.
6: Biznismen nevěděl, co odpovědět. Dospělí jsou podivní, řekl si malý princ v duchu a vydal se na cestu. Už proto, že měl o vážných věcech jiné představy.

0: Beránek se pásl pod lesem a ovečka se pásla s ním.
1: Koukej, beránku, co nám tu vyrostlo. To je ale krásný kolotoč. Můžu se svést?
0: Beránek pohlédl na ten kolotoč a povídá.
1: Já nevím, nějak se mi ten kolotoč nezdá. Ale já bych se tak ráda svezla,
0: žadonila ovečka.
1: Ale mně se to přece jen nezdá,
0: namítal beránek. Ale v tom už ovečka začala ronit slzy. Kap, kap, kap. A jedna kápla beránkovi na nožičku.
1: Tak nepláč, utěšoval jí beránek. A jdi se svést, já budu dávat pozor.
0: Ovečka otřela slzičky a vyhoupla se do sedla krásného bělouše. Jenže v tom se stalo něco nevídaného. Kolotoč se otáčel stále rychleji a rychleji, až z něj koně najednou vyskočili a už mizeli v dálce.
1: Beránku, pomoc!
0: Volala ovečka, ale kdepak už jí byl konec. Beránek stál a nemohl se samým překvapením ani pohnout. Bělouš s ovečkou zatím běžel lesem, běžel vrchem, běžel dolem a už tam byli. Chalupa na spadnutí, střecha nakřivo, komín se kácel na pravé vlčí doupě. Koně se otřásly, schodily koňské kůže a na ovečku cenili zuby tři vlci hunáči. Ha, ha, ha, ha, ha, smáli se.
2: To jsme tě doběhli. Teď nám budeš sloužit.
0: A začali nebohé ovečce rozkazovat.
2: Ovečko, uvař oběd. Ovečko, ustel postel. Ovečko, umí nádobí. Ovečko, podrbej mi záda.
0: A tak chudák ovečka běhala, uklízela, vařila, umývala, drbala jim záda a potají ronila ovčí slzičky. A tak to šlo celý den, když tu najednou buch, buch, buch na dveře. Co pak to?
3: To jsem já, kanonýr, jdu z války o burské oříšky a kanon mi dali jako výslušku sebou.
0: Schválně měnil hlas beránek, převlečený za kanonýra. Vlci ho nepoznali, mrskali po sobě vlčími pohledy a zvědavost je hnala ke dveřím, div, že se neprali, kdo má být dřív venku. A u kanonu obdivně drmolili jeden přes druhého.
2: Je, to je nám nějaký kanon, pane kanonýr. Po světě se proháníme, ale v životě jsme takový kanon neviděli. No, co to je?
3: No, to je na to,
0: ochotně vysvětloval kanonýr.
3: Když se někdo chce dostat na měsíc, tak já ho nabiju jen tak do kanonu a na ten měsíc ho vystřelím.
2: No, to my už dávno chceme, vykřikli nadšeně vlci. To je naše velké přání, hned nás vystřelte, ale hned.
3: No, kdo chce kam, pomozme mu tam, řekl si kanonýr potichu
0: a popadl prvního vlka, popadl i druhého vlka, popadl i třetího, naládoval je do kanonu a ještě je tam pořádně zašťouchal šťouchadlem.
2: Připravit,
0: zavolal kanonýr, pal! Sotva byli vlci ve vzduchu, svlékl beránek kanonýrské šaty.
3: Tak pojď, ať jsme ještě před snídaní doma,
0: řekl překvapené ovečce. A co vlci? ti padli na jednu hromadu a strašně si natloukli. Boule jako koule. Jeden kulhal, druhý breptal a třetí z toho sislal.

trpaslíci v horším vydání. Rád vápci a já jsem vás můla a já jsem tvůj pech. Všechno ti hned zkazím a zmrazím tvůj dech. Klacky ti házím pod nohy na schodech. Já jsem vás můla a já jsem tvůj pech. Můžeš si zoufat, ty můžeš je vlka. Těžko se mě zbaví, já musím se smát. Zbývá ti doufat, že mám tě rád. Můžeš si zoufat a můžeš si

0: Co se stalo, když se housenka stáhla a roztáhla? Byl krásný den, lesklý a zářící jako korálek, sladký jako pytlík bonbonu, veselý jako balónek z pouti. Slunce šlo nebem a hřálo, co mu síly stačily. Kytky voněly, brouci v trávě běhali sem a tam a motýly tančily nad loukou. Byl krásný den. Na velkém zeleném listě lezla housenka. Stáhla se, roztáhla, stáhla se, roztáhla. Koukej, harmonika! Křikl čmelák na cvrčka. No jo, harmonika, řekl cvrček, ale nemá, do hraní se vůbec nemá. A sám zahrál, jak nejlíp uměl. A nebylo toho málo. Písnička za písničkou, jedna hezčí než druhá, všechny letěly k vysokému modrému nebi, co si po něm vykračovalo slunce. Čmelák nezůstal pozadu. Basoval, až se zvonečky na stráně rozbimbaly, až se kytky rozhoupaly jako houpačky. Housenka slyšela, jak spolu cvrček a čmelák hrají. Slyšela, co si povídají. Když jsem jako harmonika, tak jsem jako harmonika. Začnu taky hrát. Co se může stát? Řekla. A začala. Stáhla se, roztáhla. Stáhla se, roztáhla. Na jednom místě na listě stála, věřte mě, nevěřte, hrála a hrála. Cvrčku, Jářku, nechme všechnářku. Máme harmonikářku, křikl čmelák. A už hráli všichni spolu. Cvrček na housle, čmelák na basu a housenka na harmoniku. Písnička za písničkou, jedna hezčí než druhá, všechny letěly z trávy k vysokému modrému nebi, co si po něm vykračovalo slunce. Všechny byly lesklé a zářící jako korálky, sladké a vonavé jako pytlík bonbonů. A byly veselé jako balónky z pouti.
1: Černokněžník. Byl jednou starý otec a ten měl syna. Ale protože byl otec starý a chudobný,

mohl syna uživit. Zavolal si ho a řekl: jsem starý a chudý, pracovat už nemohu, žebrat se stydím. Ty už jsi dost velký, musíš si sám ve světě hledat štěstí. Milý otče, už jsem chtěl sám jít do světa hledat si službu, řekl syn. A tak se otec vydal se synkem přes hory a doly hledat službu. Jak tak šli lesem, přišli před velikou skálu, kde seděl muž a četl knihu. Byl to černokněžník. Pán Bůh dej štěstí, pozdravili pocestní. Pán Bůh dej i vám, kam jdete? Vedu synka do světa. Rád bych mu našel nějakou službu, aby se něčemu naučil, odpověděl starý. Tak ho nechte u mne, co byste chodil daleko, pravil černokněžník. Vy ho přijmete? Zvolal radostně otec. Rád ho přijmu, bude mi posluhovat. Ale co mi za to dáte, když ho vyučím? Co bych vám mohl dát? Sám nic nemám, ani co bych do úst dal, smutně řekl starý otec. Tak víte co? 7 let bude u mě sloužit a učit se. Po 7 letech si pro synka přijdete. Poznáte-li ho, bude váš. Nepoznáte-li, bude navždy můj. Tak dobře, řekl starý, jak bych po 7 letech nepoznal svého vlastního syna. A dal synka do služby k černokněžníkovi a sám šel domů. Po cestě domů si říkal, co když po 7 letech synka nepozná. A dostal strach. Ale syna přece jen nechal u černokněžníka. Nejdříve se černokněžník zeptal chlapce, umí-li číst. Ale jak by uměl? Když neumíš, dám ti práci, řekl a zavedl ho do jeskyně. Tam byly 2 izby. V jedné byl stůl a příbory pro 2 osoby, ve druhé bylo plno knih. Z těch knih budeš utírat prach. Když by tě práce omrzela, zazvoň na tenhle zvoneček, přiběhnou chlapci a budou si s tebou hrát. Po těch slovech usedli ke stolu, najedli se a pak černokněžník odešel na dlouhou cestu a chlapec se pustil do práce. Když tak den po dni utíral prach, byla mu dlouhá chvíle, ale nezazvonil na zvoneček, ale otevřel si 1 knihu, díval se do ní a tak se pomalu naučil číst. A jakmile uměl číst, přečetl všechny knihy a v nich všechna čarodějova kouzla. Po roce se čaroděj vrátil domů. Byl potěšen pořádkem, pochválil chlapce a dal mu dukát. Ale synek ho prosil, aby směl navštívit svého otce a dát mu ten dukát. Černokněžník svolil a chlapec vesele pospíchal domů. Jeho otec seděl před chalupou na lavici a byl zamyšlen. Co jste, tatínku, tak zadumán, zeptal se synek. Ach, synáčku, bojím se, že tě po 7 letech nepoznám, odpověděl otec. Tím se, táto, netrapte. Až si pro mne přijdete, promění mě černokněžník v holuba a já si sednu mezi ostatní holuby na střechu do 3. řady. Pak se dobře dívejte. Ten holub, který bude mít křídlo svěšené, budu já. Na toho ukažte. Stařeček se uklidnil a synek se vrátil k černokněžníkovi. A ten zase odešel do světa a chlapec zůstal s knihami sám. Pilně je utíral a přitom v nich četl. Když se černokněžník vracel ze světa, byl vždy s chlapcem spokojen. A tak uběhlo 7 let. Otec si přišel pro synka. Pravda, řekl černokněžník, 7 let minulo, tak si ho vezměte. Támhle sedí na střeše. Ale jestli ho nepoznáte napoprvé,
zůstane u mne na věky. Otec se opřel o hůl, prohlížel si hejno holubů a tu vidí ve třetí řadě holuba, který má svěšené křídlo. Tamten je můj synek a holí ukazuje na holuba se svěšeným křídlem. Uhodl jste, řekl mrzutě černokněžník. Ale pak se začal vymlouvat, že nemůže hned chlapce proměnit z holuba, že musí otec nějaký čas počkat. A tak se starý otec s těžkým srdcem odebral domů. Černokněžníka mrzelo, že musí chlapce vrátit, kdo ví, co s ním měl v úmyslu. Ale chytrý hoch, když černokněžník zase odešel, vzal kouzelnou knihu a rozběhl se za svým otcem. Dohonil ho ještě na cestě. Otec radostně zvolal, synáčku, už jsi se vysvobodil? Už jsem na svobodě a ještě jsem si vzal sebou tuhle knihu. Jen, aby si ji draho nezaplatil, řekl starostlivě otec. I nezaplatím, vždyť toho umím víc než sám černokněžník. Ale víte co, táto? Nemáme nic k jídlu, ani peníze nemáme a já se bojím, že mě bude černokněžník honit. Proměním se v koně a vy mě půjdete do města prodat. Až mě prodáte, sejměte mi uzdu a schovejte. Zapomenete-li ji na mě, už se k vám nikdy nevrátím. Chlapec se proměnil v krásného koně, otec na něho usedl a jel do města. Tam byl trh a kolem starého otce se hned seběhli kupci a ptali se, zač chce toho koně prodat. On řekl, za 400 zlatých. Kůň se zdál kupcům drahý. Ale kde se vzal, byl tu čaroděj. Ihned poznal, co to je za koně a ptal se starce, který černokněžníka nepoznal, co chce za koně. Pod 400 zlatých ho nedám, řekl otec. A černokněžník dal peníze. Stařeček přepočítával peníze a zapomněl na synova slova. Černokněžník vzal koně za uzdu, vyšvihl se na něho a byl v prachu. Zlobil se na chlapce a proto zamířil k první kovárně. Kuj kováři dvoucentové podkovy a rozžhavené přibíjej tomuhle koni, rozkázal. Kovář si šel připravit železo a černokněžník přihlížel, aby bylo vše v pořádku. Kůň zůstal venku sám. Byl by se rád zbavil uzdy. Tu vyběhlo z kovárny děvče a pospíchalo sečbánem k potoku. Pěkně prosím, děvčátko, povol mi trochu uzdu, rád se ti odměním, prosil kůň děvče. Ráda ti posloužím, pravila dívka. Postavila čbán a povolila uzdu. Jakmile ji povolila, schodil kůň uzdu z hlavy, proměnil se v holuba a v mžiku byl v oblacích. Děvče udiveně pohlíželo za holubem, ale černokněžník, který věděl, co se stalo, zvolal kouzelné slovo, proměnil se v jestřába a pustil se za holubem. Už ho dostihoval, když letěli nad královským zámkem. V okně seděla princezna. Z holuba se stal prsten a padl královské dceři do klína. Princezna vykřikla radostí a běžela ke svému nemocnému otci, aby mu ukázala, jaký nádherný klenot získala tak podivným způsobem. Co se podivovali prstenu, ohlásil se cizí lékař, který prohlásil, že krále uzdraví. Ten cizí lékař byl černokněžník. Princezna se ptala, zdali skutečně uzdraví jejího otce. Uzdravím vašeho otce, dáte-li mi prsten, který nosíte na malíku. Princezna se nejdříve nechtěla zříci prstenu, ale pak se podívala na nemocného otce, bála se, aby nezemřel, a tak slíbila prsten lékaři. Černokněžník nepotřeboval mnoho léků, za krátkou dobu byl král zase zdrav a čaroděj žádal prsten.
A jak princezna snímala prsten z prstu, vyklouzl jí z ruky, upadl na zem a mžiku z něj byla pšeničná zrna. Černokněžník se ale proměnil v holuba a začal zrna zobat. Na jedno zrnko princezna stoupla. A jak se holub octl u její nohy, proměnilo se zrnko v jestřába, jestřáb chytil holuba a roztrhal ho na kusy. Pak se z jestřába stal krásný jinoch, který se poklonil princezně a pěkně jí poděkoval. Král se na vše udiveně díval a když mu chlapec vše vyprávěl, řekl: když jsi tak moudrý, že si černokněžníka přelstil, dám ti svoji dceru za ženu a po mé smrti se staneš králem. A tak se i stalo. Chudý synek dostal za ženu princeznu, dojel si pro svého starého otce a když král zemřel, panoval moudře až do smrti.

0: Kancelák. Řeknu ti, Máni, kdybys nebyla, tak bych si tě musel vymyslet.
1: Tak to ty bys mě ani nenapad.
0: Bodeď, takovou fantazii, jakou mám já, hned tak někdo nemá.
1: No ty tvoje fantazie. Nejsem ani trošku zvědavá.
0: Za to já jsem zvědavý.
1: Na co?
0: A kde jsi byla, že jsem tě celý týden neviděl?
1: S babinkou u Máchova jezera.
0: Fakt?
1: No, fakt.
0: A co jsi tam dělala? Teď neumíš plavat.
1: Umím.
0: Prosím tě. A kde jsi to naučila?
1: Ve vodě. Blé.
0: Koukám, že bylo hezké počasí.
1: Proč?
0: No, že jsi při tom věčném žvanění opálila i jazyk.
1: No, dovol.
0: Hele, a jaká ta dovolená byla?
1: Krátká. Oni jsem nestačila doposlechnout ozvěnu.
0: A kde jsi nechala bábinku?
1: Poslala mě napřed.
0: To už to s tebou nemohla vydržet, co?
1: Ale ne. Hádá se tam s tou ozvěnou, kdo bude mít poslední slovo.
0: Hele, a proč sebou vláčíš tušku a papír?
1: Slíbila jsem, že bábince pošlu telegram, aby věděla, že jsem se v pořádku vrátila domů.
0: Tak píš, budu ti odborným poradcem.
1: Odborným?
0: Odborným. Neseď si na uších.
1: To se mě, na rozdíl od tebe, ani stát nemůže.
0: Píš.
1: Píšu, no. Milá bábinko, do Prahy jsem dojela v pořádku tvoje Mánička. Dobrý, ne?
0: Moc dlouhý. To se nedoplatíš.
1: No, tak to se škrtáme. No.
0: Jo.
1: Čtu. Milá.
0: Počkej. Proč milá? To je snad jasné, že je ti milá. To nemusíš zdůrazňovat.
1: Tak milá škrtám. Tak, dál. Bábinko?
0: To není nutný. Bábinka ví, že je to ona, komu to posíláš. To škrtni.
1: Škrtám.
0: Jo.
1: Takže, do Prahy...
0: Pro pána, kam jinam bys měla odjet než do Prahy? Přece si nejela do Brna, ne?
1: No, Praha je fuč.
0: Jo.
1: Dojela jsem.
0: No ne, asi jsi šla pěšky.
1: Škrtám. Tak...
0: No, co tam máš dál?
1: Tvoje...
0: A koho jiného?
1: Tvoje pryč... Mánička.
0: Páni, kdo jiný by asi posílal ten telegram, když ne ty?
1: Máničku škrtám taky, no. No, a je to.
0: No vidíš, není nad dobrého poradce.
1: Až na to, že já od tebe radit nepotřebuju.
0: Tomu nevěř. Kouknu se a vidím.
1: Co?
0: Sukni.
1: Co je s ní?
0: Potřebovala by zvednout.
1: Nadával.
0: Letos se nosí kratší sukně.
1: Jenže mě zůstaly loňské nohy.
0: He? Ukáž?
1: Koukni.
0: No.
1: No. Ty modě nerozumíš.
0: A co ty?
1: Náhodou.
0: Vrcholem tvé elegance jsou červené punčocháčky a nad nimi máš tu sukni tak krátkou, že ani nemůžeš pokrčit rameny, abys nebyla hambata.
1: No, ty tak můžeš mluvit o módě. Rozumíš jí jako koza Petrželi?
0: Co jsi říkala?
1: Nemáš náhodou problémy s ušima?
0: No, to mám. Vždycky, když si svlíkám rolák.
1: No, tak vidíš, no.
0: Vidím, no. I to, že bys potřebovala zhubnout.
1: Ani mi to nepřipomínej. 2 týdny jsem držela dietu.
0: A co jsi ztratila?
1: 14 dní.
0: Máš nadváhu.
1: Já nemám nadváhu. Já mám podvýšku.
0: Cože?
1: Jsem na svoji váhu moc malá, no. A přestaň do mě šít.
0: Já nic nešiju.
1: Šiješ? Připomínáš mi slepé střevo.
0: Čím?
1: Jsi k ničemu a pořád podrážděný.
0: Podrážděný? No jo, to... No to jsem, jo.
1: No.
0: Protože všichni o mě pořád říkáte samé nesmysly, víš?
1: To buď rád. Představ si, kdybychom o tobě říkali pravdu.
0: Pravdu? Nechceš slyšet ty? A chtěl jenom říct, že nejsi bez kazu.
1: Abys věděl, tak nezáleží na tom, jak vypadám zvenčí, když jsem krásná uvnitř.
0: Tak se nech obrátit na ruby.
1: Urvinku, ty jsi tak strašně hloupý, že kdyby si spolkl mouchu, tak bys měl víc mozku v břiše než v hlavě.
0: No ale ty taky nemáš patent na rozum.
1: No, abys věděl, tak já byla už jako dítě výjimečná a výjimečně chytrá.
0: Děte.
1: No,
0: to já jsem už ve 3 letech rozeznal našeho žerika od ostatních členů rodiny.
1: Já jsem zase už v roce běhala. Tak jsem byla šikovná a chytrá.
0: Tomu ty říkáš chytrost, jo? To já se nechala ještě ve 4 nosit.
1: Protože tě neudržely tvoje paťaté nožky.
0: Moje nožky nech na pokoji.
1: Jsou tak křivé, že by mezi nimi prošel i osel.
0: No tak projdi, na co čekáš?
1: Ani nápad. Taková brána, jako je ta tvoje, je pěkně vachrlatá. Padají z ní kameny.
0: Dobře, Máni. Vzdávám se. Jseš jednička.
1: Já vím.
0: Ale já jsem tak jednička. Podtržená.
1: Jednička? S pětkama.
0: No dovol. Máš mě znát za dokonalého hlupáka?
1: Kde pak, Hrvínku?
0: No proto.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Můj pes

Jak se vodník učil hrát na dudy. Bylo to jednou takhle po ránu. Nad rybníkem se zvedala pára a voda byla po dešti ještě trochu zachalená, když se u hráze rozčeřila hladina a vykoukl vodník Piškvorec. Kontroloval, jestli mu ten noční dešť nepoškodil stavidlo. A jak se tak rozhlíží dole v Lakušníku pod hrází, se něco zalesklo, morcec hadry, co by to mohlo být, bručel si Piškvorec pod fousy a opatrně plaval blíž. Kouká na to, má to řemen s přeskou, měch s píšťalou a tamhle dokonce vykukuje kozlí hlava. Kakrholte, to je velice podivné zvíře, povídá si potichu, aby to tak na mě ještě skočilo. A jak tak přemýšlí, jestli se nemá raději potopit, najednou mu svitlo v hlavě. U všech půlců jsem to já, ale dutý rákos, zvolal a plácel se do hlavy. Vždyť to jsou dudy, to asi jak tu šli muzikanti ze sousední vsi. A šups, dudy pod paži a šups na dno. Večer, když k němu zavítal na návštěvu vodník Čvachta ze sousedního rybníka, jen tak na kus řeči a na skleničku letní nového vína, najednou vodník Piškvorec povídá, a což pak chmotře trochu muziky? A než se kdo naděje, už je tady s dudama. Jenže ouha. Vodník mačká měch, až mu praští v kostech, ale kloudnou muziku nezahraje. Dudy vřeští, až se rybám ježí šupiny a komárům na rákosu se podlamují nohy. Počkat, kmotříčku, povídá vodník Čvachta, takhle by to nešlo. Ty se musíš nejdřív na ty dudy naučit hrát. Jo, ale kde se mám učit, když tady v rybníce nikdo na dudy neumí, namítl Piškvorec. A na to mu vodník Čvachta povídá, no kde, přeci u pana řidicího ve vsi. A bylo to. Druhý den si vodník Piškvorec zapíchl za klobouk sváteční rákos, vyleštil dudy a do tašky dal toho největšího kapra a hajdy do vsi. A celou cestu utíkal, aby tam byl co nejdřív. Pan řidící se zrovna díval z okna a divil se, kam to ten vodník tak spěchá. O to více podivil, když zjistil, že právě k němu. A to jsou k nám hosti, povídá, a hned ho zval dál. Co se stalo, kmotře, hoří ti rybník? Tuhle vám nesu kapra a chtěl bych se učit hrát na dudy, vyhrklo to z vodníka jako veliká voda. To už pan řidící nevycházel z úžasu, ale nakonec řekl, když hrát, tak hrát, začneme hned teď. Jak to vodník slyšel, samou radostí zmáčkl dudy, až to zavřískalo a ještě do toho začal zpívat falešně starou vodnickou písničku o Broukovi Potápníkovi. Zkrátka, byla to muzika, až uši zaléhaly. Ale, smál se pan řidící, no takhle to nepůjde. Musíme pěkně od začátku. Ty se na ty dudy musíš naučit hrát nejprve stupnice. Vodník sice hudral, že je to zbytečné zdržování, ale nedalo se nic dělat. Pan řidící mu ukázal, co a jak, a nakonec mu dal notový sešit s takovými podivnými černými puntíky a pod nimi bylo napsáno C, D, E, F, G, A, H, C. A povídá, až to budeš umět naspamět, dopředu i pospátku, tak zase přijď. Když se vodník vrátil zpátky do rybníka, hned se začal pilně učit. Ale ani za nic si ta podivná písmena nemohl zapamatovat. Kudy plaval, tudy si opakoval C jako cein, D jako delfín, E jako E, a zas nevěděl nic.
A co já bych se učil, naježil se a just nebudu. A vzal dudy a vřískal na ně, až to bylo slyšet v sousedním rybníce. A tak to bylo každý den. Vodník Piškvorec se přestal starat o svoji hastrmanskou živnost, pustil všechny duše, které měl v kredenci ještě po dědečkovi, a dokonce přestal vysedávat i na vrbě. Od rána do večera jenom vřískal na dudy. Starý vodník Čvachta z vedlejšího rybníka mu to sice už několikrát rozmlouval, a kde pak on, nedal si říct, ani když se mu začaly stěhovat ryby a žáby vedle k sousedovi. No a tak se jednoho dne vydal do vsi vodník Čvachta. Ale, divil se pan řidící, vydá před sebou druhého vodníka, snad se nechcete také učit hrát na dudy. Ale kde pak, povzdechl si starý vodník a hned panu řidícímu vyložil, jak se věci mají. Všechno pěkně popravdě, jak rybník chátrá, jak se ryby stěhují, zkrátka od té doby, co se vodník učí hrát na dudy, není s ním kloudná řeč. Když je to tak, povídá pan řidící, tak mi sem toho vašeho kolegu pošlete. Sotva vodník Piškvorec uslyšel, že má jít do vsi, všeho nechal, popadl dudy a už utíkal, jen se za ním mokřilo. A hned k panu řidícímu, že mu předvede, jak hraje. Počkej, kmotře, s tím hraním, povídá pan řidící. Něco bych tady pro tebe měl. A vytáhl gramofon. Veliký, s obrovskou lesklou troubou a na kliku. Nechtěl by ses učit hrát na tohle? Vodník ani nedýchá, oči se mu jenom lesknou. A co bych proto musel udělat? Nic, řekl pan řidící. Ty mi dáš dudy a já ti dám gramofon. A tak si plácli. A jak to bylo dál? Jak by to bylo? Vodník Piškvorec začal zase hospodařit, ryby a žáby se mu vrátily a v rybníku nastal klid a pořádek. Jen občas za tichých večerů je u stavidla slyšet tenonkou melodii. To dole vodníci u skleničky leknínového vína poslouchají muziku.

Zlatá koza. Kde bylo, tam bylo. Žil na světě jeden starý král a ten měl nade všechno rád hudbu.

Žil v paláci s tak krásně alabastrovými stěnami, že se celý život bál, aby mu stěny zámku někdo neušpinil. Ve dne v noci hlídal bílé zdi paláce voják. Stojí voják před palácem i za jedné mrazivé noci. Měsíc svítí v úplňku a voják se klepe zimou. Jak tak postává, přišlo mu na mysl, jak je dobré být bohatým pánem. Zatímco chudý člověk venku mrzne, pán se v teple zachumlá do měkké peřiny. Ale co může dělat chudý člověk, jako je on? Když král řekne, voják se musí postavit, kam ho poslali. Občas si mne skřehlé ruce. Dýchá si na prsty, aby mu nezalezlo za nehty. Noc neubíhala. Sníh vrzal pod nohama. Jak by to vypadalo, kdyby strážcem byl král a on voják králem? Ležel by někde v peřinách a král by ho proklínal. Zase by to nebylo dobře. Být proklínaný není to nejlepší. A jak svítil měsíc na bílou zeď, voják popadl kus uhlíku a velikými písmeny na tu nabílenou zeď napsal. S penězi se žije lehce. Nemusíš dělat, co nechceš. Ať se jednou už každý dozví, jak je chudému člověku. Vůbec mu v tu chvíli nedošlo, že ho k zámku postavili právě proto, aby někdo náhodou bílou stěnu nezašpinil. Když ráno zjistil král, co se stalo, rozlobil se a nechal vojáka předvolat. Proč? No protože si voják opravdu myslí, že peníze jsou všechno. Rozlobený král křičí. Tobě, vojáku, opravdu chybí jen peníze. Tak je, pane králi. Dobře. Peníze tě sami poučí, jak si hloupí. Za trest dal vojáka zazdít do komory na konci zahrady. Ale aby mu tam nic nechybělo, zazděl tam s ním horu zlata. Královská dcera za vojáka u otce orodovala, protože se jí voják líbil. Ale všechno marné. Princezna přemýšlela, jak zazděnému vojákovi pomoci tak dlouho, až na něco přišla. Tajně se ve městě sešla se zlatníkem a dala mu zvláštní úkol. V noci zlatník vešel k zahradní zdi, pod kterou byl voják zazděný. Ve zdi vyvrtal díru a dohodl se s vojákem, že mu ven vystrká všechno zlato a on, že mu bude každou noc nosit jídlo. Voják, už hlady polomrtvý, rád svolil. Zlatník zhotovil ze zlata kozu. Byla tak velká, že se do jejího břicha mohl schovat člověk. A ke všemu ještě ta koza uměla tak pěknou muziku vyhrávat, že nebylo člověka, který by se nezaposlouchal. Když byl zlatník s kozou hotový, vyboural jedné noci do zahradní zdi díru a kozu prostrčil vojákovi do komůrky. Jednou se král procházel po zahradě a zaslechl odkudsi krásnou hudbu. Dávno už zapomněl, že dal někam sem zazdít vojáka. Zeptal se princezny a ta mu všechno připomněla. Králi ta muzika nedala spát a ráno nařídil, aby se k zazděnému vojákovi prokopali. Když byli uvnitř, našli jen zlatou kozu. Postavili ji králi do komnaty. Král poslouchal krásnou muziku a ne přijít na to, odkud koza hraje. Zavolali zlatníka a ten otevřel vojákův úkryt v kozím břiše. Voják vystoupil, postavil se do pozoru a hlásil. Pane králi,
Já jsem ten hlupák, který si myslel, že peníze jsou všecko. Neměl jsem pravdu. A co je tedy víc než zlato? Druhé nejdůležitější je, když najdete člověka, který vám pomůže. A úplně nejdůležitější. Voják se pokradmu podíval na princeznu a řekl. Když najdete člověka, který si vás schová do svého srdce. Princezna se začervenala a už se neudržela. Přiběhla k vojákovi a dala mu pusu na obě pobledlé tváře. Král se rozesmál, jak se voják pochlapil a zmoudřel. A hned byla svatba, kam nemuseli volat žádné muzikanty. 3 dny a 3 noci jim k potěšení vyhrávala zlatá koza.

0: Profesor Kadeřábek a tajemný hlas. Profesor Kadeřábek měl báječnou náladu. Dokonce ho napadlo, jestli ještě svede kotrmelec. Podařilo se. Točila se mu hlava, ale tak nějak příjemně. Vzpomínal, kdy naposledy mu takhle bylo. Jak? Chvíli hledal pro svůj duševní stav správné slovo a našel ho.
1: Je mi závratně,
0: zvolal nahlas. Jednou už něco takového pocítil. Proto měl na zdi pověšenou tenisovou raketu, třeba že se do jeho pracovny hodila jako kožich do sauny. Co by samotářský student a premiant začal navštěvovat tenisový oddíl. Žádného spoluhráče nepotřeboval, vystačil si s betonovou tenisovou zdí. Pinkal do ní s tak náruživou silou, až se drolila. Ani si nevšiml, že ho už několik dní sleduje štíhlonohá plavovláska, která na vedlejším kurtu hrávala s přítelkyní. Jednou však přišla sama a odvážně navrhla, že by si mohli zapínkat spolu. René mu se zatočila hlava. A když se ta dívka na lavičce u kurtu přezouvala do tenisek, pocítil náhlou závrať. Spatřil, jak se jí z bílých ponožek klubou růžové prstíky. A už tehdy se o ponožky velice zajímal a tohle spojení ho ochvátilo. S úsměvem mu nabídla první podání. René si míček nadhodil a uchváceně do něho praštil, jak byl zvyklý, tedy jako do betonové zdi. Drobná plavovláska se po přímém zásahu sice poměrně brzy vzkřísila, ale víckrát se už na tenisových dvorcích neobjevila. A tak René pověsil raketu na hřebík. Všechen svůj čas začal věnovat studiu ponožek. Poznal jejich historii i současnost, zkoumal ponožky z celého světa, ale především se snažil odhalit věčnou záhadu. Proč a kam se lidem ponožky ztrácejí? A to ho dovedlo k jeho pravé a skutečné lásce, k lichožroutům.
1: Je mi závratně,
0: zvolal profesor Kadeřábek a vrátil se ke stolu, kam si rozprostřel portréty lichožroutích tuláků. Celý den zdokonaloval ty rychle nahozené skici, které pořídil na nábřeží, a teď s nimi byl navýsost spokojený.
1: Tohle omráčí celou akademii věd.
0: A jak se budou výjímat v jeho díle život lichožroutu, a což teprve kapitola, v níž popíše příběh svého seznámení a přátelství s mladým lichožroutem Ramíkem a jeho bratrancem Hihlíkem.
1: To bude na Nobelovu cenu.
0: Ze slastných myšlenek ho vyrušilo drnčení telefonu. Drnčel tak silně, že sluchátko ve vidlici nadskakovalo. Hlas mu zadrhával, když sluchátko zvedl a řekl:
1: prosím. Správně. Prosit budeš, abych ti synáčka vrátil. A já ti ho možná vrátím za malý výkupný. Pár pytlů licháčů. Různý velikosti, různý série a žádnej podraz. Zase se ozvu.
0: Prásk a ticho. Sladká závrať rázem zmizela. Profesorovi dozad zatělo drápky zvířátko jménem strach.
2: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
3: Mostrando, hřiště.
4: Kde je?
3: Tamhle.
5: Thank you.

0: vedeš už k sakru mýho kluka?
1: To se ví, že vedu, ale nevím, jestli z něj budete moudrej. Mluví, jako když skřížíte flanďáka s papouškem.
2: Drahý otče, kéž vás všemohoucí Bůh dlouhá léta zachovatí ráčí k radosti bližních i nevýslovné píše potomstva vašeho.
0: Pomalu, hochu, pomalu. Jedu do pekla a nemám čas na tvoje cukrování. Poslouchej mě dobře. Chtěl jsem ti nechat pytle zlaťáků, aby se z toho mohl být živ bez lopotění. Ale hrom, aby do toho hochu, jaká byla teď pro naše řemeslo bída.
2: Drahý otče, neměl jsem tušení, že tou měrou strádáte.
0: No jo, všichni mě opustili jako kryši. Nejvyšší čas, abys to po mně převzal, chlapče.
2: Drahý otče, když si to přejete, převezmu vaše řemeslo a budu jej vykonávat čestně, ochotně a ke všem, co nejvlídněji.
0: No, nevím, jak pochodíš v našem řemesle s vlídností.
2: A smím-li se ptát, drahý otče, jaká je vaše ctěná živnost?
0: Lupežnictví přece. Toho se drž.
2: Loupežnictví?
0: No jo. Hlavně chlapče. Nepracuj.
2: Ano. Ano, tatínku. Drahý.

V té chvíli loupežníkova hříšná duše zamířila k nebi. Ale že byla obtěžkána tolika hroznými skutky, musela jinam. A my víme kam.

0: Tak zůstal mladý Lotrando na světě sám, zdrcen jednak smrtí Pantátovou a jednak svým neuváženým slibem, že převezme jeho řemeslo a stane se loupežníkem.
1: Zvířátka nemohla tušit, že jejich hlásky někdo zaslechl. V tom se ježek rozkřičel a skákal jako střeštěný.
2: Támhle, podívejte, támhle letí.
3: Zas nějaký vrtulník nebo co?
2: Letí nějak tichounce.
4: Labutě, vždyť jsou to labutě.
1: Trojice bílých ptáků plachtila vzduchem jako pohádkové zjevení. Krtek, ježek i zajíc okouzleně sledovali, jak se k ním ti bílí ptáci blíží. Labutě je uviděli, zakroužili nad městem a pak přistáli na střeše. Krtek začal vyprávět, jak zahynul jejich les, jak nadarmo bránili svůj pařez.
4: Teď jsou tu jen domy a neteče tady ani potůček. Lidi si všechno postavili jen pro sebe a pro svoje auta.
2: Nedá se tu dýchat.
1: Labutě naslouchali a další vysvětlování už nepotřebovali. Posaďte se, vybídli kamarády, a dobře se držte.

Kamarádi nasedli do hebkého labutího peří a letěli. Letěli vysoko a rychle se vzdalovali zakouřenému městu.

mysleli na krajinu, kde nejsou žádné komíny, betonové zdi, žádná auta, kde rostou lesy, svítí jasné slunce a každé ráno padá voňavá rosa. Těšili se na louku a na paseku, kde nebudou potřebovat papír a razítko, a pomalu zapomínali na šedivé špinavé ulice, naplněné rámusivými motory. Těšili se, že znovu uslyší zpěv ptáků, že se budou prohánět trávou společně s pestrými motýly a že si budou celý den hrát.

0: Armí, kde pak, nepřišla žádná, protože na vrátkách jeho komůrky bylo napsáno: tady spí pytlík, nekrmit. Na to, že má několik koláčků v kapse, ani nevzpomněl. Jak také, vždyť tenkrát ani nevěděl, že si něco bere. Tak co teď měl dělat, když mu nic nedali? Byl aspoň rád, že je mu teplo a prospal v komůrce celý den. Teprve večer, když včely utichly, odvážil se ven, kde pak je kuchyně. Našel ji po tmě, ale byla prázdná, jako vymetená, tak aspoň do spižírny. Kde pak mají včely met? Jistě v některých těch komůrkách. Tak pytlík začal pátrat po komůrkách. Kdyby aspoň mohl do některé nakouknout. Ale včely jakoby věděli, že tam bude pytlík šmejdit, všechny komůrky zavřeli. Tak to zkusím nazdař Bůh, co se mi může stát, řekl si nakonec a začal otvírat jednu velikou komůrku. Buď tam bude med, že se najím, až prasknu, nebo praskne něco jiného, říkal si, když vylamoval vrátka. A prasklo. Najednou bác a romský chlape, co mě tu budíš? Nevidíš, že ještě spím? A jak se to tu kroutíš? Nevíš, jak máš stát před pánem? Zval na něj kdosi takovým bzučivým hlasem, jako nějaká trumpeta. A tu se celý úl probudil. Pro pána krále. Vždyť pytlík probudil trubce včelího samečka. A vzal to kozel, co o jednoho trubce stalo se něco horšího. Vzbudili se i ostatní trubci. Teprve se v komůrkách proměňovali z červíčku ve včelí samečky. Bylo jich tam habaděj, plno plničko, ale teď všichni lámali dvířka svých komůrek a drali se ven. Pro pána krále a paní královou, kdo pak nám vzbudil trubce? Bědovali zděšené včely, vždyť měli ještě celé dva dny spát. Zkrátka úl nebyl na narození trubců ještě vůbec připraven. Byl z toho strašný poprask, trubci troubili jako o posledním soudu, dělnice klopítali přes košťata, dvě kuchařky spadly do hrnců, jedna komorná natrhla královně křídlo a tři strážkyně už mysleli, že našli viníka a počali ve tmě omylem tlouci do sebe. No, povídám vám, pytlík měl štěstí, že byl blízko dveří a jak lítalo všechno sem a tam, vylezl nepozorovaně ven, roztáhl křídla a frr pryč. Třeba mu kručelo a pískalo v břiše jako v rozbitém rádiu. Najednou se v letu do čehosi zamotal, kolem krku se mu otočily nějaké provazy, o hlavu kleplo několik trámů a prásk, bumbu rumbu. Jako po nějakém zemětřesení se zřítilo jakési lešení i s pytlíkem na zem. Pytlík ležel vzhůru nohama, na hlavě měl káč s maltou, na noze napíchnuté pokreslené papíry. Usta tisíc hřebíků a pěti krokvic, zaklel kdosi učeně nad tou spoustou. Hroma mi do toho vrtáka bacil, zahuboval někdo druhý zase docela neučeně. Pytlík si utřel oči od malty, rozhlédl se trochu a málem vykřikl hrůzou. Nad sebou viděl dva veliké chlapíky s hrozitánskými vousy, se sekerami v rukou. Jeden byl starší, měl tak trochu bříško, a druhý mladší s brýlemi učeně nasazenými na nose.
1: Byli to dva tesaříci, kteří tu stavěli domek.

Pastýřka a kominíček. Viděl jsi někdy opravdu starou dřevěnou skříň, celou s černalou stářím s vyřezávanými závity a listy? Právě taková stála v jednom obývacím pokoji, zděděném po prababičce. Byla od zhora až dolů pokryta vyřezávanými růžemi.

0: růžemi a tulipány. Byly na ní ty nejpodivuhodnější ozdůbky a z nich hlavami vystupovaly jelínkové z mnoha parůšky. A uprostřed skříně byl vyřezán celý muž. Byl náramně pitvorný na pohled a opravdu se pitvořil, nedalo se říci, že se směje. Měl kozlí nohy, malé růžky na čele a dlouhý vous. Děti v pokoji mu vždycky říkali seržant nejvyššího a podnejvyššího generálního válečného komandanta s kozlýma nohama, poněvadž se to jméno dalo těžko vyslovit a hned tak někdo takový titul nedostane. A vyřezat ho, to asi byla také pěkná prácička. Ale teď byl přece tady. Díval se pořád na stůl pod zrcadlem, neboť tam stála rozkošná malá pastýřka z porcelánu. Střevíčky měla ozlacené, šaty půvabně podkasány rudou růží a pak měla zlatý klobouček a pastýřskou hůl. Byla překrásná. Hned vedle ní stál malý komíníček, černý jako uhel, ale jinak také z porcelánu. Byl stejně čistý a hezký jako kdokoliv jiný. A že byl kominíčkem, toho přece jen představoval. Mistr z něho mohl zrovna tak dobře udělat prince, neboť to bylo jedno. Stál tam docela půvabně se svým žebříkem a s obličejíčkem bílým a růžovoučkým jako nějaké děvčátko. A to byla vlastně chyba, protože aspoň trochu černý mohl být. Stál docela blízko pastýřky. Oba byli postaveni tam, kde stáli, a když už tam byli postaveni, tak se spolu zasnoubili. Vždyť se k sobě hodili, byli mladí, byli ze stejného porcelánu a oba byli stejně křehcí. Hned vedle nich stála ještě jedna figurka, třikrát větší než oni. Byl to starý Číňan, který dovedl kývat hlavou. Byl také z porcelánu a říkal o sobě, že je dědečkem malé pastýřky. Však to nemohl dokázat. Tvrdil, že má na ni vliv a proto kývl na seržanta nejvyššího a podnejvyššího generálního válečného komandanta s kozlýma nohama, který se o malou pastýřku ucházel. Tady máš muže, řekl starý Číňan. Muže, který je, jak se domnívám, se vší pravděpodobností z mahagonového dřeva. Může tě učinit paní seržantovou nejvyššího a podnejvyššího generálního válečného komandanta s kozlýma nohama. Má celou skříň plnou stříbrných věcí, kromě toho, co má v tajných skrýších.
1: Nechci do temné skříně, pravila malá pastýřka. Slyšela jsem vyprávět, že v ní má 11 porcelánových žen.
0: Tak ty můžeš být 12., řekl Číňan. Dnes v noci, jakmile to ve staré skříni zapraská, budete mít svatbu, jakože se Číňan jmenuji. Pak zakýval hlavou a usnul. Ale malá pastýřka plakala a dívala se na svého z nejmilejšího porcelánového kominíčka.
1: Myslím, že tě budu muset poprosit, pravila, abys se mnou odešel do širého světa, neboť tady nemůžeme zůstat.
0: Udělám všechno, co budeš chtít, řekl kominíček. Pojďme hned, však já tě při svém řemesle už nějak uživím.
1: Jen abychom se dobře dostali ze stolu, pravila pastýřka.
2: nebudu šťastná, dokud nebudeme v širém světě.
0: A komíníček ji těšil a ukazoval jí, jak má klást nožku na vyřezávané hrany a na pozlacené listy kolem nohy od stolu. Vzal na pomoc i svůj žebřík a tak se dostali dolů na podlahu. Ale když pohlédli na starou skříň, vládlo tam velké vzrušení. Všichni vyřezávaní jelínkové natahovali hlavy, vystrkovali parůžky a otáčeli krky. Seržant nejvyššího a podnejvyššího generálního válečného komandanta s kozlýma nohama vysoko vyskočil a volal na starého Číňana. Utíkají, utíkají! Tu se trochu uprchlíci polekali a skočili rychle do zásuvky ve výstupku. Tam leželo několik karetních her, které nebyly úplné, a loutkové divadélko, které bylo postaveno, jak to zrovna šlo. Hrála se v něm komedie a všechny dámy, kára a srdce, kříže a piky seděly v první řadě a ovívaly se tulipány. A za nimi stáli všichni spodci a ukazovali, že mají hlavu nahoře i dole, jak už tomu je u hracích karet. Komedie pojednávala o dvou, kteří se nesměli za sebe dostat, a pastýřka se z toho rozplakala, poněvadž to byl jako její vlastní příběh.
2: Nemohu to vydržet, naříkala, musím ven ze zásuvky.
0: Ale když se dostali na podlahu a podívali se na stůl, starý Číňan se probudil a třásl celým tělem, vždyť byl ze spodu kusem dřeva.
2: Starý Číňan jde,
0: vykřikla malá pastýřka a padla rovnou na svoje porcelánová kolena. Tak byla zarmoucena.
2: Mám nápad, řekl komíníček,
0: což abychom vlezli do lahve od voňavky, která stojí tamhle v rohu. Tam bychom mohli ležet na růžích a na levandulích a mohli bychom mu házet sůl do očí, kdyby přišel.
2: To by nebylo nic platné, řekla pastýřka. A kromě toho vím, že starý Číňan a láhev od voňavky byli spolu zasnoupeni. A když si dva lidé byli tak blízcí, vždycky v nich zůstane trochu ohledů. Ne, nezbývá nám nic jiného, než odejít do širého světa.
0: Máš v skutku tolik odvahy odejít se mnou do širého světa? Zeptal se jí komíníček. Uvážila si, jak je ten svět velký a že se už nikdy nebudeme moci vrátit?
2: Ano, ano, uvážila,
0: odpověděla pastýřka. A komíníček se na ní upřeně zadíval a pak řekl. Moje cesta vede komínem. Máš opravdu odvahu lézt se mnou kachlovými kamny, bubínkem i rourou. Tak se dostaneme do komína. Tam se vyznám. Vystoupíme tak vysoko, aby nás nemohli dostihnout. A až docela nahoře je otvor do širého světa. A přivedl jí ke dvířkům od kachlových kamen.
2: Jaké je to tam černé,
0: řekla pastýřka, ale přece jenom s ním šla a lezla bubínkem i rourou, kde byla tma jako v pytli. Teď jsme v komíně, řekl komíníček. A podívej se, vidíš? Tam nahoře svítí překrásná hvězdička. A byla to opravdová hvězda na nebi, která svítila přímo dolů na ně, jako by jim ukazovala cestu. A oni lezli a plazili se. Byla to hrozná cesta, tak vysoko, převysoko. Ale kominíček ji zdvihal a nadnášel, držel ji a ukazoval jí ta nejvhodnější místa, kam měla klást své porcelánové nožky. A tak se dostali až na okraj komína a na ten si sedli, neboť byli notně unaveni. A jak by také ne. Nebe se všemi svými hvězdami bylo vysoko nad nimi a všechny střechy v městě hluboko pod nimi. Viděli daleko kolem, daleko do širého světa. Chudinka pastýřka si to takhle nikdy nepředstavovala. Položila svou hlavinku kominíčkovi na rameno a tolik plakala, až se jí odprýsklo zlato z živůtku.
2: Ach, to je příliš,
0: vzdychala.
2: Nemohu to vydržet, svět je tak velký. Kéž bych byla opět na stolku pod zrcadlem. Nebudu šťastná, dokud tam zase nebudu stát. Šla jsem s tebou do širého světa, ale teď tě pěkně prosím, pojď zase ty se mnou zpátky domů, jestli mě máš aspoň trošinku rád.
0: A kominíček jí to rozumně rozmlouval. Mluvil o starém Číňanu a o seržantovi nejvyššího a podnejvyššího generálního válečného komandanta s kozlýma nohama. Ale ona tak přenáramně vzlikala a líbala svého malého kominíčka, že nemohl jinak, než ji vyhovět, i když to bylo pošetilé. A tak zase s velkou námahou slézali komínem a plazili se bubínkem a rourou. Nebylo to docela nic příjemné. A pak stanuli v černých kachlových kamnech. Číhali za dvířky, aby zjistili, jak to vypadá v pokoji. Bylo tam naprosté ticho. Vykoukli ven. Ach, tam uprostřed na podlaze ležel starý Číňan, spadl ze stolu, když je chtěl pronásledovat a rozbil se na tři kusy. Z celých zad zbyl jeden střep a hlava se zakutálela do kouta. Seržant nejvyššího a podnejvyššího generálního válečného komandanta s kozlýma nohama stál, kde vždycky stával, a přemýšlel.
2: To je strašné,
0: naříkala malá pastýřka.
2: Starý dědeček se rozbil na kusy a my jsme tím vini. Ach, nikdy to nepřežiji.
0: A lomila ručkama. Dá se ještě zdrátovat, utěšoval jí kominíček. Docela dobře se dá zdrátovat, jen se tolik neunáhluj. Když mu slepí záda a dají mu do krku dobrou sponku, bude zase jako nový a může nám ještě povědět lecjakou nepříjemnost.
2: Myslíš, řekla pastýřka.
0: A tak vylezli zase na stůl, kde stáli dříve. Vidíš, kam až jsme se dostali, pravil kominíček. Mohli jsme si ušetřit všechny tyhle starosti.
2: Jen abychom dali starého dědečka dohromady, řekla pastýřka. Bude to stát hodně peněz.
0: A dali ho dohromady. Rodina mu dala slepit záda, dostal dobrou sponku do krku, byl jako nový, jenom hlavou nemohl kývat. Vy jste nějak spišněl od té doby, co jste se rozbil na kusy, pravil seržant nejvyššího a podnejvyššího generálního válečného komandanta s kozlýma nohama. Opravdu nevím, proč byste proto měl být tak domýšlivý. Tak co? Dostanu ji, nebo ji nedostanu. A kominíček i malá pastýřka se dívali na starého Číňana tak tklivě. Tolik se báli, aby nepřikývl. Ale on nemohl a bylo mu nemilé vyprávět cizímu člověku, že má navždycky sponku v krku. A tak ty porcelánové figurky zůstaly spolu a žehnali dědečkově sponce a měli se rádi, dokud se nerozbili.

jak dostal poštovský panáček létací kobereček. Té noci, kdy je slunce na své pouti oblohou od nás nejdál a naši zemi zahalí temnota nejtemnější, mají skřídkové v pohádkovém království sněm. Temnotu prozáří tisíce lucerníček. Skřídkové přicházejí, aby složili hold svému králi a podali i účet, jak si kdo počínal ve skřídkovské službě. Ještě však, než měsíc rozsvítil nad sněmovním paloukem svou velkou lucernu k poctě dobrého díla, nastal mezi skřídky jakýsi šum a zmatek. Houfem skřídků se prodíral kupředu panáček v poštovské pelerině s listonožskou brašnou přes rameno. Smekl před králem poštovskou čepici a s úklonou se omlouval. Prosím o prominutí, že přicházím na sněm pozdě, pachtím se jako pěšák. Král pokynul panáčkovi v pelerině, aby předstoupil blíž. Přišel si, vrchní poštmistře, podat zprávu o práci poštovských skřídků, nebo si přišel podat stížnost? Spíš bych rád vyslovil prosbu za celou armádu poštovských skřídků. Však jdou se mnou, aby mou žádost o létací koberečky slyšeli a podpořili. Na sněmovní palouk se vyhrnul houfec podivně vystrojených pěti mužíků. Král skřídků se podivil, tyhle, že jsou poštovští panáčci, vždyť nemají poštovskou uniformu, čepici, ani brašnu na dopisy, jsou vystrojeni jako na maškarní bál. Vrchní poštmistr vysvětloval, jsou vystrojeni podle toho, v jaké zemi kdo slouží. A pokynul svým pošťáčkům, aby se představili panu králi jeden po druhém. Poštovní skřídci se řadili, aby předstoupili před královský trůn spořádaně. Jsem poštovský panáček z Ameriky, služebně patřím do krajiny indiánského kmene Čirokézů. Poštmistr podal vysvětlení. V té krajině pradědečkové nepsali dopisy, psali vzkázání kouzem po obloze. Za dědečku nosili vzkazy a poselství rychlonozí běžci. Proběh cestou necestou obouvali střevíce mokasíny z medvědí kůže. Schromáždění se trochu stišilo, když před královský trůn přicupital drobounký šikmooký skřítek. Právem se dalo říci, že cupital, vždyť drojil krůčky, jako by se točil na tanečním parketu. Klopu na poštovském kabátku zdobil květ chryzantémy. Uklonil se, přidal zdvořilý úsměv a představil se. Klaní se vám skřítek ve službách japonské císařské pošty. Jménem země, kde se úcta ke květině dědí z pokolení na pokolení, zdravím ctěné schromáždění květinou. Za to však u vchodu na sněmovní palouk nastal zmatek. Dva strážní skřídkové skřížili meče, aby zabránili ve vstupu vetřelci. Žábo, neruš sněmování a odskákej svou mokrou cestou do Hastermanova hájemství. Na sněm se opravdu drala žába a doskákala až před královský trůn. Tam svlékla žabí masku, jako by svlékala kapucu. Přicházím v historickém kroji žabých skřídků. Sloužím u pařížské říční pošty na člunu zvaném Koule z Mule. Další panáček předstoupil před krále málem vojenským krokem. Však také jeho uniforma byla důstojná, i když připomínala spíš stejnokroj železničářů než pošťáků. Hlášení podával v červené čepici jako výpravčí, když se zdraví s vlakem přijíždějícím do stanice. Hlásím se,
Poštovský panáček z poštovního vozu vlaku Zghen na trati Alice Springs Adelaide. Poštmistr doplnil, že je to v Austrálii a ten vlak, že táhne parní lokomotiva, prababička všech lokomotiv. Za vyparáděným australským panáčkem se krčil skříteček drobný. Černou tvářičkou a námořnickou čepicí připomínal plavčíka z dalekých moří, kde slunce svítí štědřeji než jinde. Na krku mu visela šňůra lastůr. V tichomořských ostrovech nemají peníze, platí lastůrami, doplnil poštmistr za nejchudšího ze svých poštovských skřítků. Král už nechtěl další poštovské panáčky slyšet a předal slovo jejich vrchnímu poštmistrovi. Ten se uklonil a přejal za všechny řeč. Královská výsosti a všichni vážení vyslanci skřítků. Jsme poddaní pohádkové říše a přijali jsme službu u lidí, abychom jim pomáhali a aby svět nebyl šedivý a smutný. Pořád jsme stejní, ale svět lidí se proměnil. Byly doby rytířské, kdy posel nesl z bojiště zprávu svému králi. Poštovský skřítek přisedl na rytířova koně, aby tu zprávu chránil. Pak byly doby poštovních dostavníků. A tehdy usedl poštovský skřítek vedle kočího na kozlík jako průvodce pytle s poštou a ochránce poštovního tajemství. Neboť taková byla odevždy práce poštovských skřítků. Chránit dopis, aby došel bezpečně tomu, komu je adresován, a aby nebylo porušeno tajemství skazu ukrytého v zalepené či zapečetěné obálce. Královská výsosti, lidi si píší čím dál víc a poštovský skřítek už na službu nestačí. I když je nás bezpočet, naše výbava stačí pro pohádkové království a ne už pro zrychlený a zmatený svět lidí. Proto podáváme žádost, tedy já, jakožto poštmistr, za všechny poštovské skřítky, aby byl každému skřítkovi přidělen vlastní létací kobereček. Král skřítků pokýval staletou moudrou hlavou. Tvá žádost je rozumná. Poštovský skřítek nemá opustit dopis, který střeží. Jenže jak vyčarovat milion létacích koberečků? Spočítal, kdy kdo kolik zrnek mákuje v poli makovic? Muselo by se to domluvit s lidmi, tedy s jejich panovníky, mínil vrchní poštmistr skřítků. Dát jim na vědomost, že mají každý pro svou zemi udělat tolik létacích koberečků, kolik je jich u nich potřeba. Vaše veličenstvo, usedli bychom na létací koberečky i jako vyslanci pohádkové říše. A na létacích koberečcích bychom vozili vzkazy ze země do země. Vždyť na létacím koberečku, tedy na poštovní známce, by nemuseli být jen hlavy králů. Kdo ví, co by malíři vymysleli? Třeba i zvířátka, kytičky, věže a chrámy jako ukázky, co všechno v té zemi mají a čím by se rádi proslavili. Lidé jsou plemeno chlubivé, pane králi, a třeba svá vzkázání ještě i ozdobí kraječkou, vyzlatí. A my ta vzkázání ještě zakuklíme jemňoukým předivem do pohádky. Pohádková říše je říše dobrá. A třeba by se i lidé mezi sebou míň prali, kdyby ty pohádky vysílané ze země do země znali. Mocní lidé pohádky nečtou ani neposlouchají, vyslovil se král skřítků. Ale čtou je jejich děti a z nich vyrostou třeba i králové a panovníci, dodal poštmistr skřítků. A když jsou ještě malými školáky, tak jim poštovní známka
i lecos poví o zemi, odkud přišla. Zkusím se s lidmi domluvit, slíbil král pohádkové říše. A ty mi na příštím sněmu podáš zprávu, jak se armádě poštovských skřítků podařilo opatřit lidské vzkazy létacími koberečky a co to přineslo lidem i skřítkům. Tedy za rok a den podle našeho pohádkového kalendáře. To je podle lidského kalendáře jedno století, řekl vrchní poštmistr skřítků. Dostavím se a přinesu doklady. Sbírku létacích koberečků a jako přílohu k nim svitek s pohádkou. S pohádkou o tom, co obrázek na poštovní známce vypravuje. Přeji ti úspěch, poštmistře. Jen nevím, zda ti nepořádné a upospíchané lidstvo schromáždí za 100 let sbírku létacích koberečků. Obrátím se k dětem, vaše veličenstvo, uklonil se pohádkový poštmistr. Kluci sbírají ledacos a sbírají své poklady vážně i si je vyměňují a vedou pro ně války. Najdu si kluka, který bude schromažďovat létací koberečky poštovských skřítků a bude je opatrovat pro svého kluka a ten zas pro svého. Neboť co u nás v pohádkovém království rok a den, to je u lidí šňůra kluků od pradědečků pravnukům. Královská milosti, v klukovském věku není sběratelská posedlost ještě lakota. To je spíš láska. V lásku věříme i my v pohádkové říši, kývl král skřítků. Kdo má rád, neublíží. Snad budou ti kluci s létacími koberečky, tedy v lidské řeči s poštovními známkami, zacházet opatrně. A poštovský skřítek, vaše veličenstvo, jim k tomu zašpitá pohádku, kterou z té země vezeme.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Do zimy byl už jen vrabčí krok a Křemílek s Vochomůrkou hostili ptáčky semínkem. Byl tam taky jeden moudivláček a ostatní mu pořád brali. A tak mu Vochomůrka sám dával semínko po semínku. Vítr toho dne neměl co dělat a hledal nějakou zábavu. Přihnal se k pařezové chaloupce a zahvízdal.
2: Fí, že mě nedohoníte.
3: To se ví, že jo, koukej.
1: Křikl Vochomůrka a vběhl za větrem do chaloupky. Dveře bouchaly a okna jen řinčela.
3: No tak, teda, co je moc, to je moc,
1: povídá Křemílek. Rozběhl se taky do chaloupky a otevřel dvířka u pece. Vítr vletěl do pece a Křemílek za ním přirazil dvířka.
3: Tak, hotovo a je od tebe pokoj.
1: Jenže za chvíli někdo tluče na okno. A on to vítr a celý černý, jak vyletěl komínem.
2: Fíííí, tohle vám nedaruju,
1: křikl a odvál přes les. Za chvilku zas někdo klepe na okno. Ale byla to maličká víla. Lehoučká jako pápěří. Křemílek s Vochomůrkou vyšli před chaloupku. Víla k ním udělala tři krůčky a řekla:
4: Já vám zatancuju pro radost. Chcete?
1: Křemílek s Vochomůrkou kývli, až jim na hlavě poskočily čepičky.
4: Jenže nejdřív byste mi museli udělat nějakou muziku. Bez muziky to prosím nejde.
1: Křemílek s Vochomůrkou se hned dali do práce. Ze suchých stébel trávy nadělali píšťalky a z těch píšťalek sestavili varhánky. Vochomůrka šlapal měchy, Křemílek si sedl k varhánkám a povídá:
3: Prosím, taneček pro malou vílu.
4: Merci,
1: špitla víla a dala se do tance. Tančila tak lehonce, že se ani stéblo trávy nezachvělo. Tančila po špičkách a na patičkách a s rukama nahoře i dole. Byla to taková krása, že Vochomůrka zapomněl šlapat a Křemílek hrát. Ale varhánky hrály sami a maličká víla tančila. Jenže z lesa tajně vyšel vítr. Vynese a províjí mezi ostružinami a pořád blíž k té maličké víle. A popadl jí a už jí nese.
3: Vždyť mě rozfoukáš,
1: pláče maličká víla. Vítr se jen tiše zasmál a nese jí dál. Křemílek s Vochomůrkou se za ním rozběhli, mávají čepičkami a volají.
3: Pozor, vždyť nám ji rozfoukáš, je maličká.
1: Vítr se žene jako bouřka a odnáší maličkou vílu pod oblaky. Křemílek s Vochomůrkou si sedli na pařez a byli smutní.
3: Jak byla ta písnička, co jsme hráli tý sladoučký víle?
1: Povídá Vochomůrka.
3: Já už ani nevím,
1: řekl Křemílek. A když byli nejsmutnější, přiletěl tam moudivláček, kterému Vochomůrka sypal semínko po semínku. Prohlídl si ty dva smutné a zaspíval.
4: Počkejte tu, já už se postarám.
1: Vochomůrka jen mávl rukou.
3: Ojo, ty se už postaráš, ty takový pidi píroko.
1: Ale moudi vláček už se nese nahoru pod oblaky, poletuje od ptáčka k ptáčkovi a každému dal ptačí znamení. Nejdřív svolal ptáčky do houfu, pak jich byl plný oblak a nakonec celý mrak. A všecko se to žene za větrem.
4: Všecko to típá, pípá, cvrdliká a čimčaruje. Hned nám vrať tu maličku vzal. Vrať tu vzal. Vrať
2: tu vzal. A to zas ne. To já se s vámi o ní poperu.
1: Houkl vítr. Prali se tam spolu pod oblaky, až se všude sypala ptačí peříčka. Nakonec ptáci ale vítr rozehnali na 10 000 vánků.
4: Jú, vítr prohrál,
1: řekla maličká víla. Moudi vláček si ji posadil mezi křídla a letěl s ní dolů. Pořád níž až na paseku, kde stály varhánky. Bochomůrka opět šlapal měchy, křemílek mačkal klapky a ptáčci s vílou tancovali tanec pro 1000 ptáčků a pro jednu maličkou vílu.

0: dítě, chceme něco říct.
1: My vám chceme říct něco strašně důležitého, pane Spejble.
2: Co pak jste si zase vymysleli, že jste si takovou dobu špitali?
1: Prosím, nešpitali, my se radili.
2: A jaký je v tom rozdíl?
0: No jaký, přece špitá se jen tak, když to radit se musí člověk taťulínku o něčem.
2: No tak už konečně špitněte, o čem jste se radili.
1: No, radili jsme se o tom, jestli máte pravdu.
0: A došli jsme k názoru, že se žvedle jako jehličnatý strom.
1: Přesněji jako jedle.
2: A vysvětlíte mi laskavě, v čem jsem se mýlil.
0: Ve svém vysokém mínění o příslovích, tatí, se smýlil.
1: Jste se mýlil.
2: Ale...
1: Tvrdil jste nám, že přísloví je ustálený lidový výrok?
2: Takže podle vás přísloví není lidový výrok?
0: Ale je.
2: Tak tedy není ustálený?
0: Ale je.
2: Tak tedy nevyjadřuje obecný poznatek?
1: Nevyjadřuje.
2: A co tedy vyjadřuje?
0: Docela obyčejný výmysl, abys věděl.
1: Abyste věděl.
2: Myslíte?
1: My nemyslíme, my to víme.
2: A mohli byste mi laskavě sdělit, jak jste k tomu úsudku došli?
0: No, na to máme důkazy, drahý taťulínku.
1: No.
0: Řekni ano nebo ne, tati, ale bez rozmýšlení.
2: Ano nebo ne?
1: Já, mináčku, vždyť nevíte, na co se chceme zeptat.
2: O žádné otázce řeč nebyla. Měl jsem říci ano nebo ne, bez rozmýšlení.
0: Nech mě domluvit. Řekneš jenom ano nebo ne.
2: Ano nebo ne.
0: Až ti položím otázku přece, aby ses nemohl vykrucovat. Tati, je pravda jenom jedna?
2: Ano.
1: Už vás máme.
0: Dvě pravdy být nemůžou, že ne?
2: Ne.
1: Máme.
0: Ani v příslovích?
2: Už jsem řekl, že ne.
1: Je, mináčku, jak vy pohoříte, pane Spejble.
0: Je, mě tě skoro líto, taťulínku.
2: No, jen se nade mnou nerozplakej. Tak o co jde?
0: Co můžeš udělat i dnes?
1: No.
0: Neodkládej na zítřek. Je to přísloví, tatí?
1: Je.
2: No samozřejmě, že je.
1: No.
0: A co nám říká?
2: No, že člověk nemá odkládat, co může udělat hned. Vám to není jasné?
0: Nám to právě je jasné.
1: Hrozně strašně, moc jasné.
2: No tak.
0: Ale máme tu druhé přísloví.
1: Ano, ráno moudřejší večera.
2: Už vám rozumím.
1: No, jenomže podle toho druhého
2: ano,
1: přísloví
2: no.
1: Má zase člověk něco udělat hned?
2: Ano.
1: A nebo má počkat?
2: Cože?
1: Každé přísloví přece říká něco jiného.
2: Ani bych neřekl.
1: Jo.
0: Přece nechceš tvrdit, tati, že obě přísloví říkají to též.
2: No to jsem taky neřekl.
1: Pane Spejble, vy se vykrucujete.
2: Oba ne, děti. Každé z těch přísloví neříká něco jiného.
0: Máni, podrž mě. Prý říká to též.
2: Ale kdepak? Každé z těch přísloví mluví o něčem jiném. To je rozdíl.
0: Jak to?
1: Tomu tady vůbec nerozumím, pane Spejble.
2: No to první přísloví říká, že nemáš odkládat, co můžeš udělat hned. Co můžeš? No, co to znamená můžeš?
0: No, o čem jsi se rozhodl?
1: A co dokážeš udělat?
2: Co jsi pořádně rozmyslel, že ano?
0: No vlastně ano.
2: Když to ráno moudřejší večera? No? Cítíte ten rozdíl?
0: Jo tak, když si nejsem jistý, takže si to mám ještě rozmyslet.
1: Je, Danánky, no ano, že se člověk nemá ukvapit.
2: No, že se nemá ukvapit. No tak nevím, kdo pohořel.
1: Ale tak dlouho jsme se o tom radili, to je tedy otrava, víte.
0: Počkat, moment.
1: No.
0: To přece není všechno.
1: A jo,
0: Máně,
1: do čista jsem zapomněla. No. Kde pak, pane Spejble, to není všechno.
2: Zkrátka chcete pohořet ještě jednou.
1: Pohořet? Tak sledujte, pane Spejble.
2: Sleduju.
1: No?
0: Sleduješ dobře, tati?
2: Jako ostříš.
1: No. Tak říká jedno přísloví čistota půl zdraví.
2: To říká.
1: No?
0: A sleduj dál, tati.
2: No, sleduju.
0: Sleduj dobře.
2: No, už jsem skoro usledovaný.
0: A druhé přísloví zase říká, veselá mysl, půl zdraví.
2: No a?
1: Sledoval jste dobře.
2: To je vyptávání pořád, co z toho?
1: No, čistota půl zdraví, veselá mysl taky půl zdraví. No tak, jestli
3: počítám dobře, tak je to dohromady zdraví celé. No, a to prosím lékaři nevědí.
2: No to přeci nemůžete takhle brát.
3: Jak to?
0: Půlka zdraví a půlka zdraví je u mě celé zdraví a to mi nikdo nevymluví.
3: Je taky ne.
2: No samo sebou. Takže když tě bolí zub, tak se umíješ, zaspíváš si trololo a je po bolesti, že ano? No, bolest přistane, že ano?
0: Nepřistane, že ne?
2: No to se ví, že ne.
3: No tak vidíte, chytili jsme vás.
0: Chytili.
3: Protože přísloví neříká pravdu.
0: Uznáváš, tati?
2: Nic neuznávám.
3: Jak to?
2: Kolikrát jsem vám zdůrazňoval, že přísloví jsou míněna obrazně. Obrazně, ta půlka zdraví, tedy ty obě půlky, vlastně nejsou půlky.
0: He, půlky nejsou půlky.
3: Jo.
0: Ty to máš nějaké popletené, taťulínku.
3: Mně se taky zdá, pane Spejble.
2: Podívejte se.
3: No.
2: Když se od někud vracíme, takový příklad.
3: Ano.
2: A já řeknu, že jsem jednou nohou doma, znamená to co? No?
3: No, prosím, že druhou nohou doma nejsme.
2: Ale ne, Máničko.
3: Ale ano.
0: Ale jo, taťuldo, leda, že bys stál na jedné noze.
2: Co pak jsem čáp? Znamená to, že jsem na půl cesty k domovu. Prostě, že se blížíme k domovu a ne, že hopsám po jedné noze. A s tím příslovím je to podobné. Čistota půl zdraví znamená, že čistota, no, prospívá zdraví, žano, a veselá mysl taky, no. Lidová moudrost je právě, jak si, rozumíš, v tom, kterém přísloví takto skryta.
0: Moudrost.
3: No, jaká pak moudrost? Co je v tom za moudrost, když se třeba řekne, že každá liška chválí vlastní chvost, no ne?
2: A není to pravda?
0: Nejspíš se jí její chvost líbí, tak se s ním vytahuje.
3: Jo, jak to může pan Spejble vědět, jak? Jste s tou liškou mluvil, pane Spejble?
2: No, to je jaksi, že ano.
0: To je určitě zase míněno obrazně.
2: Hleď, neironizuj, Hurweis. Raději mi řekni, co se tím myslí.
0: S tou liškou?
2: No ano.
0: Že si chválí vlastní chvost?
2: No ano.
0: Že ta liška potřebuje vykoupat.
2: Jak jsi zase na tohle přišel? Jak jsi na to přišel?
0: Co je na tom k smíchu, taťuldo?
3: No protože kdyby ta liška měla chvost zašmouraný, nebude se s ním přece vytahovat, že ne, pane Spejble?
2: No o to nejde, ale...
0: A říkám snad, že je zašmouraná, Máni.
3: No tak proč tedy potřebuje vykoupat?
0: Protože chválí vlastní chvost.
2: No to je mi důvod. Když se ti líbí tvoje kaťata, tak vlezeš pod sprchu.
0: Jenomže když chválí vlastní chvost, je to samochvála. A samochvála co? Páchne. A když páchne, potřebuje vykoupat.
2: Drobátko si to zašmodrchal. Ale musím přiznat, že v podstatě máš pravdu.
0: Heč, kdo měl pravdu, má nikdo?
3: No, já to pochopila dřív než ty, tak chytrá jsem taky.
2: Maňčko, pozor, abys taky nemusela do vany.
3: Co?
0: Moc se neofrňuj, Máňolinko. Napřed jste se vyšklebovali vy mě, ale nakonec.
3: Co nakonec?
2: Nakonec to bylo naopak, no. Jak se říká, každý chvilku tahá pilku.
0: A víš, že máš pravdu, tati? Ono na těch příslovích přece jenom něco je.
3: Najednou.
0: Jaké pak najednou? Říká se přece, kdo se směje naposled, ten se směje nejlépe.

0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Kmotr všech kmotrů. Tulamur senior kopal do pohoří ponožek. Takhle rozzuřeného ho Ramses ještě neviděl. Ani takhle čilého. Ten tlouštík, který celý den trávil v posteli, najednou poskakoval jako přehuštěný balón. A rval. Rval tak, že by ho profesor Kadeřábek musel ve své pracovně slyšet, kdyby půda nebyla ponožkami tak dokonale zvukově izolovaná.
2: Můj junior, v moci toho šílence, René a prejví jedec,
1: vsteky překousl nezapálený doutník.
2: Můj jediný prvorozený syn,
1: zavil.
0: A co já, otče?
1: Ramses se celou dobu krčil za půdním trámem.
2: K tobě se neznám. Jste sice dvojčata, ale ty ses narodil až hodinu po něm a vzal si roha.
0: A co jinýho jsem měl vzít?
2: Kladivo. Měl si vzít kladivo a rozmlátit tu skrz naskrz zranou skleněnou klec.
1: To slovo mu udělalo dobře. Vydýchal se, uklidnil, dokonce se začal dost divně usmívat.
2: Dobrá, synku, smažeme to a začneme jednat.
1: Podej mi telefon. Teď mě poznáš, jak mě neznáš. Padre se rozmáchl proti kopsům ponožek.
2: Tohle všechno jsem nedostal od nikoho zadarmo.
1: Já se musel zatraceně ohánět. Na chvilku se zasnil. Jo, chlapče, někdy i kladivem. Ramses s údivem zůstal trčet na místě.
2: Tak, kde to vázne?
1: Musel se prohrabovat hromadou rozházených ponožek, než se k telefonu dostal. Byl to černý bakliťák s vysokou vidlicí, ale sloužil. Profesor Kadeřábek ten starý krám nechal kdysi ležet na schodech s tím, že ho příležitostně odklidí na půdu, ale dřív se o to postaral Tulamur senior. Pár dovedností z těch časů, kdy se musel ohánět, mu zůstalo a tak se šikovně dvojlinkou připojil na profesorův nový telefon. Ten o tom pochopitelně nic nevěděl. Velký šéf tlustými prstíky klepal na číselník. Tak
2: koho z těch mých bývalých ostrých hochů probudíme ze zimního spánku, přemítal nahlas Vasila.
1: Vytočil číslo. Chvíli trvalo, než se ozval rozespalý hlas.
3: Co je?
1: Budíček, Vasile. Nastalo ticho. Takové to ticho, které zrovna drnčí.
3: No ne, ne, to je...
1: Zase ticho a pak...
3: Šéfe, jste to vy?
1: Tulamur senior se uchychtl a Ramses si uvědomil, že takhle svého tatíka vážně neznal. I hlas měl jiný. Teď nasadil pobaveně.
2: Pokud vím, tak v tomhle městě je pořád jen jedinej šéf. A to jsem já. Nebo je teď snad něco jinak?
1: Tohle už znělo výhružně.
3: To se ví, že jste jedinej šéf. Šéfe, jak já říkám hochům, když se takhle někdy sejdeme.
2: Jo, padre, to bejval holoubci kmotr všech kmotrů.
1: Vasil by jistě pokračoval, ale zarazilo ho zavrčení.
2: Bejval. No, já jen jako, že se dlouho nic nedělo,
1: hájil se zkroušeně Vasil.
2: Ale bude,
1: oznámil mu šéf.
2: Vasile, Teď se vyhrabeš z té svý teplý postele a obejdeš pár hochů. Ha? Doufám, že víš, kde je najdeš. Zvedneš je od karet, od ženských i od dětí, jasný? Jo. Hlavně Pepu Padráta a Škrtiče Čanga. V noci vás čekám.
1: Ve sluchátku to začalo divně šumět a ozvalo se udivené halo, halo.
2: Bacha, končím.
1: Zasečel Tulamur senior a praštil sluchátkem. Vasil dlouho koukal na svůj obstarožní mobil. Našel ho v kapitánské kajutě opuštěného parníku, tedy spíše v raku, kde občas přespával. Ten mobil tu ležel pěkných pár let, ale ještě nikdy nezazvonil. Není to znamení, že se konečně něco děje?
0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
4: Šašci jedou na výlet. Slunce svítí jako 100milionová žárovka a šašouři jedou na kole na výlet. Kolo mají dlouhé, předlouhé. Asi 15 nebo 30 jich šlape do pedálů a na spoustě nosičů si hoví šašouří batolata, děti a buclaté šašourky. Polovina jich má nosy červené,

i hubeňouři. Zleva jen tak zastavil nákladák s melouny, ale melouny nezabrzdily, kutálejí se mezi šašoury, nejprve zelené, pak červené, jak se půlí, čtvrtkují a dortíkují. O, to je mela. Napřed se do melounů pustili malí šašouři špuntíci, pak i ti velicí. Kdo by odolal sladkým melounům? Tu se objevil policista. Zapískal na píšťalku a hned všechno utichlo. Jak to, že má policista žlutý nos? Že by někde čichal k pampeliškám? Na odpověď není čas, neb přísně nařídila, aby se křižovatka okamžitě uvolnila. Ku podivu ve chvilce byla prázdná, odšašourovaná i odmelounovaná. Jen roztrhnuté šašouří kolo se tam povaluje a trochu se z něj kouří. Policista nad ním stojí, beradu si podrbává, ale potom vytáhne z brašny vrtačku, kladivo, pilku na železo a ve chvilce z polámaného kola udělal zábradlíčko kolem chodníku. Pak se rozhlédl, zda je na jeho křižovatce všechno v pořádku a protože bylo, odešel domů na oběd. Dal si polévku s nudlemi, nudle s mákem a mák s tvarohem, potom se spokojeně protáhl, v koupelně si vyčistil zuby, aby je neměl ve službě zamakované a šel zase na svoji křižovatku. Tam se velice podivil, neb zábradlíčko bylo pryč. Šašouři si totiž zase kolo narychlo slepili a jeli dál na výlet. Když svítí slunce jako 100milionová žárovka, je nejlepší jet na výlet. To musí uznat i policista. O, svět je překrásná a zajímavá věc.

0: Kapitola 14. Norský ostrohřbetý drak Norbert.
1: Kvirel však musel být statečnější, než si mysleli. V příštích týdnech vypadal den ze dne bledší a hubenější, nezdálo se však, že by se vzdal.

0: Pokaždé, když míjeli chodbu ve třetím poschodí, Harry, Ron i Hermiona přitiskli ucho na dveře, aby si ověřili, že uvnitř ještě pořád vrčí chloupek. Snape chodil po škole Neverly jako obvykle, což nepochybně znamenalo, že kámen je dosud bezpečí. Kdykoliv Harry v těch dnech potkal Quirrella, povzbudivě se na něj usmál a Ron začal všem domlouvat, aby se profesorovi nesmáli, když koktá. Hermiona nicméně myslela i na jiné věci než na kámen mudrců. Sestavila si rozvrh opakování a všechny své poznámky si rozstřídila a označila různými barvami. Harry ani Ron by proti tomu nic nenamítali. Hermiona na ně však neustále naléhala, aby se do toho pustili také. Hermiono, vždy do zkoušek zbývá ještě celá věčnost.
1: 10 týdnů, to není žádná věčnost. Pro Nikolase Flamela je to jako vteřina.
0: Ještě nám není 600 let, připomněl jí Ron. A stejně, proč si chceš něco opakovat, když všecko umíš?
1: Proč si to chci opakovat? Zbláznil ses nebo co? Uvědomujete si, že ty zkoušky musíme složit, abychom prošli do 2. ročníku? Jsou tak důležité. Měla jsem se začít připravovat už před měsícem. Nechápu, co to se mnou bylo.
0: Učitelé bohužel zřejmě uvažovali stejným způsobem jako ona. Ukládali jim tolik domácích úloh, že o velikonočních prázdninách si zdaleka neužili tolik zábavy jako o Vánocích. Harry i Ron si sotva mohli v pohodě odpočinout, když vedle nich Hermiona odříkávala 12 způsobů použití dračí krve nebo nacvičovala pohyby s hůlkou. Oba sice reptali a zívali, trávili však většinu volného času v knihovně spolu s ní a snažili se zvládnout všechny úkoly navíc.
2: Já si to nikdy nezapamatuju,
0: vybuchl Ron jednoho odpoledne, odhodil své brko a toužebně vyhlédl z okna knihovny. Byl první opravdu krásný den po kolika měsících. Obloha bez mráčku se pomněnkově modrala a ve vzduchu visel přídech nadcházejícího léta. Harry, jenž se v tu chvíli pokoušel ve stu kouzelnických bylin a hub objevit dobromysl, zvedl hlavu teprve, když slyšel, jak se Ron ptá.
2: Hagride, co ty děláš v knihovně?
0: Hagrid se přišoural k ním a něco schovával za zády. Ve svém zpratkovém kožíšku se sem ani trochu nehodil.
3: A jen se tu rozhlížím. A co studujete vy? Doufám, že ještě pořád nehledáte Nikolase Flamela.
2: Ne, poněvadž jsme už dávno zjistili, kdo to je. A navíc víme, co ten pes hlídá, že je to kámen mu.
0: A Hagrid se spěšně rozhlédl kolem, jestli je někdo neposlouchá.
3: Nekřičte tolik, co je to s váma?
0: Máme totiž pár věcí, na které jsme se tě chtěli zeptat, řekl Harry. Jako co ještě chrání kámen kromě chloupka?
3: Psst, víte co? Přijďte potom ke mně. Neslibuju, že vám něco povím, to říkám rovnou, ale nepouštějte si o tom pusu na špacír tady. Studenti o tom nemají nic vědět. Ještě si budou myslet, že jsem vám to řekl já.
0: Takže se uvidíme za chvíli, řekl Harry. Hagrid se očoural pryč.
1: Co to vůbec schovával za zády?
0: Řekla Hermiona zamyšleně. Myslíte, že to mělo co dělat s kamenem?
2: Půjdu se podívat, ve kterém oddělení byl,
0: řekl Ron, který už měl práce plné zuby. Za okamžik se vrátil s celým stohem knih v náručí a hodil je na stůl.
2: Byl u draků. Hagrid si hledal rozumy o dracích. Podívejte se na tohle. Dračí druhy ve Velké Británii a v Irsku. Od vejce do pekel, příručka pro chovatele draků.
0: Hagrid si odjakživa přál mít draka. Řekl mi to hned tenkrát, když jsme se poprvé setkali, vysvětlil Harry.
2: Jenže to je proti našim zákonům,
0: namítl Ron.
2: Chov draků zakázala v roce 1709 úmluva kouzelníku, to ví každý. Mudlové by si nás těžko mohli nevšimnout, kdybychom si na zahrádce za domem drželi draky. A ostatně, draka nemůžete ochočit, je to nebezpečné. Měli byste vidět, jaké spáleniny měl Charlie od těch divokých v Rumunsku.
0: Ale v Británii přece divocí draci nejsou, zeptal se Harry.
2: Samozřejmě, že jsou, řekl Ron. Obyčejní velští zelení a hebričtí černí. Ministerstvo kouzel má spoustu práce, aby to ututlalo. Naše lidé musí každou chvíli očarovat nějakého mudlu, který je zahlédne, aby na to zapomněl.
1: Takže co Hagrid pro všecko na světě zamýšlí?
0: Zděsila se Hermiona. Když o hodinu později zaklepali na dveře hájovny, překvapilo je, že všechny rolety jsou zatažené.
3: Kdo je?
0: Zeptal se Hagrid, než je pustil dovnitř a spěšně za nimi přibouchl dveře. Uvnitř bylo vedro k udušení. Ačkoliv venku byl opravdu teplý den, v krbu sálal oheň. Hagrid jim uvařil čaj a nabídl jim chlebíčky s kolčavým masem, které odmítli.
3: Tak vy jste se mě chtěli na něco zeptat.
0: Ano, přisvědčil Harry. Nemělo smysl obcházet kolem horké kaše. Mysleli jsme, že bys nám mohl povědět, co dalšího kromě chloupka ještě chrání kámen mudrců. Hagrid se na něj zamračil.
3: Samozřejmě, že nemoh. V první řadě to ani sám nevím. A za druhý, vy už takhle vítáš moc, takže bych vám to neřekl, ani kdybych mohl. Ten kámen tu je z dobrých důvodů. Už ho málem ukradli u Gringotových. Počítám, že na to jste už taky přišli. A nejde mi do hlavy, jak jste se vůbec dozvěděli o Chloupkovi.
1: Ale no tak, Hagride, možná, že nám to nechceš říct, ale určitě to víš. Ty přece víš o všem, co se tu děje.
2: Řekla Hermiona vlídným, vemlouvavým hlasem. Hagridovi to zacukalo vousatou bradou, bylo znát, že se usmívá.
1: Vlastně jsme jenom chtěli vědět, kdo tu ostrahu vytvořil. Říkali jsme si, komu kromě tebe Brumbál natolik důvěřuje, aby mu s tím pomáhal.
2: Hagridová ruč se při těch posledních slovech nadmula k prasknutí. Harry a Ron na Hermionu obdivně pohlédli.
3: No, myslím, že tím nemůžu udělat žádnou škodu, když vám povím tohle. Tak počkejte. Ode mě si učil Chloupka. A pak tam některý učitelé kouzlili. Profesorka Prýtová, profesor Kratiknot, profesorka McGonagallová, profesor Quirrell a Brumbál sám pochopitelně taky nějaký kouzla dělal. Učkejte, na někoho jsem zapomněl, moment. No ovšem, profesor Snape.
1: Snape?
3: Jo, tak daleko jste se ještě nedostali, co? Aby vám bylo jasný, Snape pomáhal kámen ochránit, ne že ho chce ukrást.
2: Harry věděl, že Ron i Hermiona si myslí totéž, co on. Pokud se Snape podílel na zajištění kamene, muselo pro něj být snadné zjistit, jak ho zabezpečili ostatní učitelé. Pravděpodobně věděl úplně všecko, zřejmě s výjimkou zaklínadla, kterého použil Quirrell, a toho, jak obejít Chloupka. Ale ty jsi jediný, kdo ví, jak se dostat kolem Chloupka, že ano, Hagride? Zeptal se Harry s úzkostí v hlase. A neřekl si to nikomu, že? Ani žádnému z učitelů.
3: Kromě mě a Brumbála, to neví živá duše.
2: Aspoň, že tak, zašeptal Harry ostatním. Hagride, mohli bychom otevřít okno, já se tu snad uvařím.
3: To nemůžu, Harry, nezlob se,
2: řekl Hagrid. Harry si všiml, že se ohlédl k ohni a podíval se tam také. Hagride, co to máš? Předem však už věděl, co to je. Uprostřed ohně pod konvicí leželo veliké černé vejce.
3: Totiž to je...
2: Kde jsi ho sehnal, Hagride? Zeptal se Ron a sehnul se k ohni, aby si vejce prohlédl zblízka. Muselo tě stát hotové mění.
3: Vyhrál jsem ho. Včera večer. Zašel jsem si do vsi na pár skleniček a přitom jsem si s nějakým cizím chlápkem zahrál karty. Jestli chcete vědět, myslím, že byl docela rád, když se ho zbavil.
1: Ale co si s ním počneš, až se vylíhne?
3: No, něco jsem si o tom přečet,
2: řekl Hagrid a vytáhl z-pod polštáře velikou knihu.
3: Tudle jsem si přinesl knihovny. Chov draků pro zábavu a podnikání. Samozřejmě je už trochu starší, ale je tam všecko. Držte vejce ve ohni, poněvadž jejich matky na ně taky dejchají, rozumíte? A když se vylíhne, dávejte mu každý půl hodiny k belík koňaku smíchanýho z kuřecí krví. Podívejte se tadyhle, jak rozpoznat různý vejce. Tohle tady je norskej, ostrohřbetej drak. A ti jsou vzácný.
2: Vypadal velice spokojený sám se sebou, ale Hermiona s ním nesouhlasila.
1: Hagride, tenhle dům je ze dřeva.
2: Hagrid však neposlouchal. Přikládal na oheň a vesele si přitom něco broukal. A tak měli další důvod, proč si dělat starosti. Co by se mohlo Hagridovi stát, kdyby se někdo dozvěděl, že u sebe v hájovně ukrývá zákonem zakazovaného draka?
4: Rád bych věděl, jaké to je, když někdo žije v pohodě.
2: Vzdychal Ron, když večer co večer zápasili se všemi domácími úlohami navíc, které dostávali. Kromě toho Hermiona teď začala sestavovat rozvrh opakování i pro Harryho a pro Rona, což je dohánělo k šílenství. Pak jednou při snídani Hedvika přinesla Harrymu další vzkaz od Hagrida. Byla to jen 3 slova. Už se líhne. Ron by nejraději vůbec nešel na hodinu blinkářství a místo toho vyrazil rovnou do hájovny. Hermiona však o tom nechtěla ani slyšet.
4: Hermiono, kolikrát v životě uvidíme, jak se líhne drak?
1: Přece máme vyučování, měli bychom z toho malér a to ještě není nic proti tomu, do jaké brindy se dostane Hagrid, až se někdo dozví, co dělá.
3: Meč,
2: šeptl Harry. Malfoy byl jen pár stop od nich a teď nečekaně zůstal stát a poslouchal. Co všecko asi slyšel? Výraz v jeho tváři se Harrymu ani trochu nezamlouval.
0: Ron a Hermiona se spolu hádali celou cestu až do třídy a Hermiona nakonec souhlasila, že během dopolední přestávky s nimi k Hagridovi zaskočí. Když se na konci hodiny ozval z hradu zvon, všichni tři okamžitě odhodili sázecí lopatky a utíkali přes školní pozemky k okraji lesa. Hagrid je uvítal celý rozpálený a vzrušený.
5: Už je skoro venku.
0: Otevřel jim, aby mohli dovnitř. Vejce leželo na stole a byly na něm hluboké praskliny. Uvnitř se něco hýbalo a z vejce vycházely podivné cvakavé zvuky. Všichni si přitáhli židle ke stolu a se zatajeným dechem sledovali, co se stane. Náhle se ozval skřípavý zvuk, vejce puklo a na stolu žuchlo dračí mládě. Nebylo nějak vábné. Harry si v duchu říkal, že vypadá jako zmuchlaný černý dešník. Jeho ostnatá křídla byla v porovnání s hubeným černým tělem veliká. Dráče mělo dlouhý čenich s širokými nozdrami, náznak budoucích rohů a vypoulené oranžové oči. Pak mládě kýchlo a z čenichu mu vyletěla sprška jisker.
5: No není krásné,
0: zamumlal Hagrid. Natáhl ruku a chtěl draka pohladit po hlavě. Ten mu však chňapl po prstech a ukázal jim špičaté zuby.
5: Pambu s ním, on už ví, kdo je jeho mamička.
0: Pyšnil se Hagrid.
1: Hagride,
0: řekla Hermiona.
1: Jak rychle takový norští ostrohřbeti draci vlastně rostou?
0: Hagrid se jí chystal odpovědět, ale v tom zbledl jako stěna. Jediným skokem byl na nohou a hnal se k oknu.
1: Co se děje?
6: Někdo sem nahlížel škvírou mezi ruletama. Nějaký kluk. A teď utíká zpátky ke škole.
0: Harry se vrhl ke dveřím a podíval se ven. Dokonce ani nedálku se nemohl zmýlit. Byl to Malfoy, kdo uviděl draka. Celý příští týden zářil na Malfoyově tváři podměšilý úsměv a Harry, Ron i Hermiona z toho byli velice nervózní. Většinu volného času trávili teď v Hagridově hájovně za staženými roletami a snažili se přivést ho k rozumu. Prostě ho pusť ven, naléhal Harry. Pusť ho na svobodu.
5: Nemůžu, je ještě moc malej. Někde by umřel.
0: Společně hleděli na malé dráče. Za pouhý týden vyrostlo tak, že už bylo třikrát delší. Z nozdar mu neustále vycházel kouř. Hagrid se v posledních dnech vůbec nevěnoval svým povinnostem a jiného, poněvadž drak ho plně zaměstnával. Po celé podlaze se válely prázdné lahve od koněku a kuřecí peří.
3: Rozhodl jsem se, že mu budu říkat Norbert.
0: Prohlásil Hagrid a díval se na draka dojatým pohledem.
3: Teď už mě opravdu pozná, jen se podívejte. No. Norberte, Norberte, kde pak máš mamičku?
0: To celé mu přeskočilo, pošeptal Ron Harrymu do ucha. Jen počkej, Hagride, řekl Harry nahlas. Ještě tak dva týdny a Norbert bude dlouhý jako tvoje hájovna a Malfoy může kdykoliv zajít za Brumpálem. Hagrid se kousl do rtu.
3: Já vím, že si ho nemůžu nechat na pořád.
5: Přeci ho ale nemůžu jen tak vyhodit. To teda nemůžu.
0: V tom se Harry obrátil k Ronovi. Charlie, řekl. To by už přeskakuje taky, ohleděl se Ron. Jestli se nepamatuješ, já jsem Ron? Ne, Charlie, myslím tvého bratra Charlieho, toho, co v Rumunsku studuje draky. Mohli bychom mu Norberta poslat. Charlie se o něj může postarat a pak ho pustit na svobodu.
1: To je báječný nápad,
0: zajásal Ron.
1: Co na to říkáš, Hagride?
0: Nakonec Hagrid souhlasil s tím, že pošlou Charliemu sovu, aby se ho zeptali. Příští týden se nekonečně vlekl. Ve středu večer Hermiona a Harry seděli sami ve společenské místnosti ještě dlouho poté, co si všichni ostatní šli lehnout. Hodiny na stěně právě odbyly půlnoc, když se otvor v podobizně naráz rozlétl a z ničeho nic tu stál Ron a svlékal si Harryho neviditelný plášť. Až do té doby byl v Hagridově boudě a pomáhal mu krmit Norberta, který teď už hltal mrtvé myši po celých bednách. Kous mě, řekl a ukazoval jim ruku zavázanou do zakrváceného kapesníku.
4: Týden nebudu s to udržet v ruce brko. Řeknu vám, že ten drak je nejpříšernější stvoření, jaké jsem v životě viděl. Ale když posloucháte Hagrida, mysleli byste, že je to malý chlupatý králíček. Když mě kousl, poslal mě Hagrid pryč, že prý jsem ho polekal. A když jsem odcházel, zpíval mu ukolébavku.
0: V tu chvíli někdo zaťukal na temné okno.
1: To je Hedvika,
0: zaradoval se Harry a spěchal ji otevřít. Určitě nese odpověď od Charlieho. Všichni tři srazili hlavy dohromady a četli lístek, který sova přinesla.
7: Milý Rone, jak se máš? Děkuji ti za dopis. Norského ostrohřbetého draka si rád vezmu, jenže nebude snadné ho sem dostat. Myslím, že nejlepší bude poslat ho po mých přátelích, kteří mě mají navštívit příští týden. Potíž je v tom, že nikdo nesmí vidět, že vezou draka, poněvadž je to proti zákonu. Dokázali byste ho v sobotu o půlnoci dostat na nejvyšší věž? Mohou se tam s vámi setkat a odvést si ho, dokud bude ještě tma. Odpověz prosím co nejrychleji. Srdečně zdravím, tvůj Charlie.
2: Podívali se na sebe. Máme neviditelný plášť, řekl Harry. Nemělo by to být zvlášť těžké, myslím, že plášť je dost veliký, aby nás zakryl oba dva i s Norbertem. To, že s ním souhlasili Ron i Hermiona, jasně dokazovalo, jak ošklivý týden měli za sebou. Udělali by cokoliv, jen aby se zbavili Norberta. A Malfoje. Jejich plány ovšem skřížila neočekávaná překážka. Pokousaná ruka opuchla Ronovi do rána tak, že byla dvakrát větší. Nevěděl, jestli se má odvážit zajít za Madame Pomfrejovou. Nepoznala by to, že ho kousl drak? Odpoledne však už neměl na vybranou. Rána mu ošklivě zezelenala. Vypadalo to, že Norbertovi zuby jsou jedovaté. Na večer Harry s Hermionou spěchali na ošetřovnu. Rona našli v posteli a v hrozném stavu.
4: To není jenom ta ruka, řekl jim šeptem. I když mám pocit, že mi nejspíš upadne. Malfoy řekl Madame Pomfrejové, že si ode mě chce půjčit jednu knížku. To jen, aby se mohl přijít a vysmívat se mi. Pořád vyhrožoval, že Madame Pomfrejové poví, co mě doopravdy kouslo. Já jsem jí řekl, že to byl pes, ale myslím, že mi nevěřila. Neměl jsem tenkrát při pamfrpálu Malfoje praštit, teď mi to oplácí.
2: Harry a Hermiona se ho pokoušeli utokojit.
1: V sobotu o půlnoci to budeme mít za sebou,
2: chlácholila ho Hermiona. Rona to však vůbec neuklidnilo, naopak, posadil se zpříma a na čele mu vyrazil pot.
4: V sobotu o půlnoci? Ale ne, to snad ne. Teď jsem si vzpomněl. Charlieho dopis byl v té knížce, kterou si Malfoy odnesl. Takže už ví, že se Norberta chceme zbavit.
2: Harry a Hermiona už mu nestačili nic říct, poněvadž v tu chvíli přišla Madame Pomfrejová a poslala je pryč, že prý si Ron potřebuje zdřímnout. Na to, abychom náš plán měnili, je pozdě, řekl Harry Hermioně. Nemáme už čas poslat Charliemu další sovu a je to nejspíš naše jediná možnost, jak se Norberta zbavit. Musíme to risknout. A konec konců máme neviditelný plášť a to Malfoy neví. Když to šlo oznámit Hagridovi, našli jeho tesáka, jak sedí venku s obvázaným ocasem. Hagrid otevřel okno, aby si s nimi mohl promluvit.
5: Dovnitř vás nepustím. S Norbertem je to teď všelijaký. Ale není to nic, co bych nezvládl.
2: Když mu řekli o Charlieho dopisu, vrkli mu do očí slzy, i když to mohlo být i proto, že ho Norbert tu chvíli kousl do nohy.
5: Ale to nic. Prostě si hraje. Když on je to ještě drobeček.
2: Drobeček právě mrskl ocasem do zdi, až se rozřinčela okna. Harry a Hermiona se vydali zpátky do hradu s pocitem, že se soboty snad ani nedočkají. Když pak konečně nadešla chvíle, kdy se Hagrid musel s Norbertem rozloučit, bývalo by jim ho nejspíš přišlo líto, kdyby jim ovšem nedělalo takovou starost to, co měli před sebou. Bylo zataženo, noc černočerná a oni dorazili do Hagridovy hájovny později, než chtěli, poněvadž museli počkat, až jim přestane překážet protiva, který ve vstupní síni hrál tenisovým míčkem proti zdi. Hagrid už Norberta uložil do veliké bedny, ve které měl cestovat.
5: Dal jsem mu na cestu spoustu myší a nějaký koňák a přibalil jsem mu jeho medvídka, kdyby se mu snad stýskalo.
2: Z bedny k ním doléhaly drásavé zvuky, podle kterých Harry usoudil, že Norbert se medvídkovi právě snaží utrhnout hlavu.
5: Zbohem, Norberte.
2: Vzlikl Hagrid, zatímco Harry a Hermiona přikryli bednu neviditelným pláštěm a pak se pod něj postavili také.
5: Mamička na tebe nikdy nezapomene.
2: Neměli tušení, jak se jim vlastně podařilo dostat bednu zpátky do hradu. Zatímco se vláčeli s Norbertem po mramorovém schodišti do vstupní síně a po temných chodbách, rychle se blížila půlnoc. Ještě jedno schodiště a po něm další, dokonce ani jedna z Harryho zkratek jim to zvlášť neusnadnila.
4: Už jsme skoro tam,
2: zafunil Harry, když dorazili do chodby pod nejvyšší věží. Potom se před nimi náhle něco pohnulo a oni leknutím bednu divně opustili. V tu chvíli zapomněli, že jsou neviditelní, přiklečili se ve stínu a hleděli na temné siluety dvou lidí, kteří se spolu potýkali sotva 10 stop od nich. Náhle se tam rozsvítila lampa. Profesorka McGonagallová v kostkovaném županu a se síčkou na hlavě držela za ucho Malfoje.
1: Tak za tohle vás čeká školní trest. A z Miozelu se odečte 20 bodů. Takhle se toulat uprostřed noci, jak jste se opovážil?
8: Když mi to nechápete, paní profesorko, Harry Potter je na cestě sem a má sebou draka.
1: Co mi to vykládáte za nesmysly? Jak se opovažujete vyslovit takovou lež? Jen počkejte, Malfoji, promluvím si o vás s profesorem Snapem.
2: Vystoupit po strmém točitém schodišti nahoru na věž jim po takové podívané připadalo jako ta nejsnažší věc na světě. Teprve když znovu vykročili do chladného nočního vzduchu, odhodili plášť. Byli rádi, že se zas mohou pořádně nadechnout a Hermiona samým nadšením nadskočila.
1: Malfoy dostane školní trest, já se snad dám do zpěvu.
2: Obovaž se, varoval jí Harry. Ještě se potichu smáli, jak Malfoy dopadl a čekali. Norbert sebou tloukl, div, že nerozbil bednu. Asi 10 minut poté se ze tmy snesla dolů 4 košťata. Charlieho přátelé byli veselá cházka. Předvedli Harrymu a Hermioně postroj, který si připravili, aby draka mohli nést mezi sebou. Všichni společně do něj teď Norberta bezpečně upnuli a pak si Harry a Hermiona z návštěvníky ještě potřásli rukama a ze srdce jim poděkovali. Takže Norbert konečně bude pryč. Bude pryč. Je pryč. Vydali se zpátky po točitých schodech a na srdci jim bylo stejně lehko jako v rukou, když teď nemuseli držet Norberta. Už žádné starosti s drakem a Malfoje čeká školní trest. Co by ještě mohlo pokazit jejich štěstí? Odpověď na ně čekala dole pod schody. Ve chvíli, kdy vkročili do chodby, se ze tmy vynořila Filčova tvář.
9: Ale...
2: pronesl šeptem Harry. A teď jsme opravdu v maléru. Zapomněli neviditelný plášť nahoře na věži.
10: A když koťata dorostou, co myslíte, že z nich je? Ano, správně, kočky. Jako ty, co měla ta paní z pohádky o houpacím křesle. To je pro změnu pohádka pro maminku. Zavolejte maminku, ať si jde poslechnout. A že už ji slyšela 10krát. Nevadí, poslechne si alespoň po 11. Byla jednou jedna paní a ta měla 2 kočky a 1 dcerušku. Ale nějak jí to nestačilo. Kdybych tak měla houpací křeslo, kdybych ho tak dostala k svátku. Jenže na to jí neřekl nikdo ani slovo. Kočky mluví jenom, když už se mlčet opravdu nedá a dceruška říkala jenom ahoj, mami, co bude k večeři? Nebo ahoj, mami, já bych šla dneska ven. Chodila totiž ven, protože už byla povyrostlá a nemusela chodit spát po večerníčku. Kočky byly také velké, jenomže zdaleka ne tak jako ta dceruška. I když vztyčili ocásek, sahali jí sotva po kolena. Ona byla už tak povyrostlá, že by se s ní dalo o lecčem zhovořit, kdyby si udělala alespoň trošku času. Jenomže kde by si ta udělala trošku času? Ta si ho udělala jenom tak na novou gramofonovou desku. Svátek byl pryč a paní zase říkala. Kdybych tak měla houpací křeslo, to by byla krása. To bych se nikoho neprosila, aby si se mnou povídal. Houpací křeslo přihoupá člověku do paměti všechno, co se mu kdysi líbívalo. Když má člověk pár hezkých věcí na vzpomínání, nemusí mu do toho nikdo povídat. Stačí, když má houpací křeslo. Jenomže jak k němu přijít? A zase jí na to nikdo nic neřekl. Kočky mlčely a vrněly, protože soudili, že na takovou myšlenku není třeba odpovídat, a dceruška byla už za dveřmi, protože na to řekla, že by šla na chvilku ven. No prosím, už jsem zase sama. Ať si mě ta holka nepřeje, nebo ji vdám, já ji vdám, nic jiného si stejně nezaslouží. Vyvdám ji z domu, ne...